servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mně a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil: "Vy jezdíte na šodo?" Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl. Fermeš. V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas. Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají? Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil, impregnovali mi chladič. Na jeho otazník v obličeji jsem dodal, je to novinka, a poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koroze nepřichází v úvahu. Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já spozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče. U kostela si hráli děti. Nevěděl jsem o nich až do chvíle, kdy mi jejich matky se slzami v očích děkovali, že jsem si raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spolehal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterou už křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul. Od soudu odcházel vždy s očima zářícím a nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak už jsem naznačil, bezmezná důvěra ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hráli děti, o kterých jsem nevěděl. Z levé strany po stop silnici přijížděl nákladní vůz. Oba jsme jeli volně. Oba jsme se viděli, ba přímo pozorovali, ale hlavně pořád jeli, až jsme společně vytvořili vozidlo jedno, zvláštní, sériově dosud nepodchycené. Vysvětlení bylo jednoduché. Já spolehal na značku, on byl v rozvodovém řízení. Rána to nebyla zdaleka tak velká na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vybourán až tam, co je volant.
Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jen trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Tajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. Na poučení. Nespoléhejte jenom na značky.

Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se, upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká, spíš jakoby koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím načas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala a spustil motor. Kola se protáčela,

Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí. Zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená. Protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil. Neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je cocker španěl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velice kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferd do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby až do úplného vítězství, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale auto pes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kamsi do dáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl řízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ve mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručej zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechl. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?

0: pravda, národní podnik. Ano, ano, u telefonu dispečer Kňourek. Oh, how do you do, soudru velvyslanče? Totiž excellence. Ano. Ano, ano, znamenám si, moment, moment. Již si píši, okamžíček, pardon. Ano, ano, do Lord Hemendex zítra na ksivoklátě? Ano, Hemendex, rozumím, samozřejmě, jako vejce s tím, s cikánkou. No to jde taky to jde, no. Ano. Ano, zítra na ksivoklátě, ano, chce si vystřelit na jelena 12. S dovolením z pušky? No ne, není to tak samozřejmě, to ne. Ne, ano, někteří nervózní pánové žádají raději lehký kulomet. Tak tedy z pušky, znamenám si, spolehněte se, ano. Ano, kolik ran, prosím? Ano. S ozvěnou nebo bez ozvěny? Ano. Stereofoně? Jo, je nahluchlý, výborně, ano, ano. No, že zase něco ušetříme, jo. Ano. Pardon, ještě maličko, projektily má vlastní. No tak to je dobře, to je dobře, to je jenom dobře, poněvadž ne, je náš celostátní plán střeliva, je pro letošní rok vyčerpán, jo. No jak to, on ten soudruh, co nám to plánuje, no tak je náhodnou jednatel spolku pro ochranu zvířat. Jo. No, já jsem tě ještě malinko, prosím. Jeho lordstvo tam pojede autem, že? No to je rozumný, to je jenom rozumný, jo. Vlakem by to bylo riskantní. Ne, kvůli strážce to, ne, ale ne. Já jenom, že než by se tam dostal, že už by ten jelen byl zase v hájení. Tak to je v pořádku, spolehněte se všichni. To zařídíme, samozřejmě, no jistě, ano. Ano, goodbye, excelence, goodbye. Good večerning, ano. No jo. 12. No jo, tak to jedno máme na hluboký. Tomu jsou teprve 4 roky, no jo. Tak. Ten je po pubertě. Ten bys to ještě taky neměl, ten pravej hec. Počkej, to ne, takhle, hochu, to ne. To ne, to je, když jdeš, ty v tebe, že... Když jste volistu, Rudla? Ahoj, tady Kňourek. Hele, nepamatuješ se, kde jsme posledně zapomněli toho 12. Krišpína? No toho, no, jak loni sežral tomu tureckému pašovi seznam manželek. No jo, no toho, no. No on mu vlastně udělal v Sarajevu reorganizaci. Jo, já vím, no jistě, no. A kdeže je? Na Trhanově? Sakra, aby nám neodešel na Boubín. No já, tam by se s tím stěhovacím vozem nedostali. Já bych ho totiž potřeba šoupnout na křivoklád, ví? Že nebude chtít? No jelen, no to víš, no. No tak mu něco slibte, no, že... No jo, no tak mu něco slíbím, no, tak třeba, že tam bude Laňka Pepička, no, nebo... To je taková rošťanda, no jo. On se do ní loni v říjnu zaboh, já vím. No jo, no je mladý ještě, no to víš, mladý, no tak to. No tak ti děkuju, Rudolfe, ahoj, tě Bůh. To je Krišpín z Trhanova, no jo, to je umístěnku na křivoklád. No, slíbeno cicmání s Pepičkou. No. To ale chudáka sebere, až se doví, že se Pepička v únoru spustila s tím Daňkem z Veltruský obory. No, vebe. Nimroda, Kňourek! Jo, je to Konopíště? Soudruh Habsburg? Ahoj, Františku, ahoj. Holandský princ, ježiš. No tě Bůh. Ne, vás Bůh. Tedy. No. Co, 4 zajíce? No to by snad ještě šlo, no tak... No tak hele, já ti tam předisponu ušáčka z Průhonic. No, počkej. Ferdus Čimelic, ten by byl volnej. No. Pak bych tady měl Číču z Ládví. No. A Ramlíka z Valštejna, jo? No to jsou rozumní zajíci, to se neboj, no. Ti na sebe nechají klidně střílet, to buď ve starosti. To si krásně práskne. No jo. To se neboj, je, ty zbytečně nekličku a umí nádherně vykukovat za pařezem. Cože, nemáte pařezy? No, když oni od někač vykouknou, neboj se. No dobrá, no jo, no. Cože už... Že už Ferdu zná odvidění, no jo. No, tak to bych tě tam mohl postavit mě Bobíka z Perlštejna. No. Jenže ten strašně prská, no. No nemá rád pejsky, no. Loni zakous perskýmu šachovi buldoka. No tak on to tak čistokrevný buldok nebyl, no to je pravda, no. No jo, no, no, no to je fakt, já vím, no on byl křížený s francouzským punčem, tedy pinčem. No tak na to pozor, jo? Hele, a jeho podívej se, hlavně, jeho výsosti vždycky včas dejchni na brejle, jo? No to víš, musíme šetřit. No kde bych taky porád ty zajíce bral, no? No jo, no, moje mě nepustí na krok. Tak děkuju. Ahoj, halali. Hergot. Nimroda, Kňourek. Bažanta? Prosím, beze všeho. A kam to má být, prosím? Ano, ne, to si píšu. Znamenám si, já si znamenám, ano. Ano, JZD Chrášťany, jednoho Bažanta. Jo, máte hosty z kraje, no jo? No, rozumím, no, chcete se blejsknout, no? No jo. No tak to vám pošleme zlatýho. Jo. My jsme ho včera vypucovali. Ještě bych prosil přesnou adresu, jo? Ano, já si píšu přesnou adresu, jo? Chrášťany u Rakovníka, kulturní dům. Co, kulturní dům? Vy tam nemáte pole? Jo, na estrádu, no jo. A jaký Bažant by to měl být? Jo, Jiří Bažant. Tak to by nějaký omyl. Nebo apríl, že jo? Že to je apríl, víte? No jo, já to baštím. No jo? No jo, já jsem si hned tam myslel, páč Bažanta Jiřího nemusíme stěhovat, jo? On tady sedí vedle s Maláskem u pijána, to je Bažant a la Malásek. Ano, jsou vedle. Děkuju, nashledanou, halali.
1: Středa.
2: Nazdar, Milané, můžeme?
3: Jo, můžeme, jasně.
2: Hele, kontrolní otázka. Došly ti ty ryby?
3: Jo, kapře se připlouly, pohodě.
2: Ty velič víš, že s municí není problém, ty velice známe, ne? Co? Hele, Milané.
3: No?
2: A jaká?
3: No jo, tak ty vole, v pohodě, akorát jsem teďka řešil zase nějaký pičoviny, tak mi asi rozumíš, vy ty vole, jsem se tě nemohl dovolat, viď?
2: Ty vole, já jsem si to musel vypnout. Milanku, já byl unavený, ty vole, jako kotě, rozumíš? Jí to byl konec, ty vole, já už tady nebudu nikomu dělat čuráka, rozumíš? Ty vole, já to nedělám pro sebe, vole, já tady dřu, vole, plivu krev. Rozumíš, já už jsem fakt utahaný.
3: Ty vole, mě to je jasný, ale to jsou čuráci mediální, ty vole, no to by ses fakt posral.
2: A já vím, ty vole. Ale co oni si jako budou dokazovat?
3: Ty vole, já to tady honím, aby to bylo jako v novinách v pohodě, jako a co, jako vole, co?
2: Ty vole, no dyk. A ty čuráci se akorát po tobě budou vozit, ty vole, rozumíš? Kdo na to má žaludek, Milane, na tohle?
3: Ty vole, oni jako vole nevědí, viď? Ale vyser se na ně, ale důležitý je prostě.
2: Ale tohle to všecko je důležitý, ty vole. A pak jsou ještě jiný věci, které jsou důležitý. Rozumíš? A to je podstatný. Si mi rozumíš?
3: No tomu rozumím, no.
2: A já myslím, že to nějak spacifikujem, ty vole, že se zvedneme, ale A jestli ne, ty vole, tak už se z toho fakt poserem, ale. Ale pojď sem, já ti udělám televizi, vole, to je důležité.
3: Super.
2: Jo. Já myslím, že to ukormidlíme, novou tu zvládnu stoprocentně. Uvidíme, kdo tam bude za Česko, jestli to bude Čapoun, ty vole, jak je to v pohodě, rozumíš? Noviny mám taky, ty vole, pořešený, do sportu bude psát Venca. Čili by tam jako neměl být Procházka, jestli mi rozumíš, to je jako velikánský plus, Milane.
3: Super, vole.
2: Nova je pod kontrolou, tady budu mít Vencu Svobodu, který tady jako bude.
3: Jo.
2: Jo.
3: Super.
2: Dohráno mám vyřešený jak nikdo, ty vole, tam bude Pavel, aby mi tam nikdo nedělal nějaký pičoviny.
3: Super, super, no.
2: Milane, já myslím, že ty mediální mrtky máme pořešený, ne?
3: Super. Co?
1: Čtvrtek.
2: No tady Ivan, Milane.
3: No.
2: Ty vole, tak jaká u tebe? Mě bolí hlava jak střep.
3: Ty vole, to mi povídej. Celý Alkazácer, vole.
2: Ty vole, já už mám prášku jak horníček, ty vole, a hovno, vole.
3: Hele, mě volal ten Pelta.
2: Ti volal Pelta?
3: No.
2: Čurák, a co chtěl?
3: Nic.
2: Nic, jo?
3: No.
2: A co jsi mu na to řekl, ty vole?
3: No nic.
2: Jsi mu řekl dobře, ty vole. Ale pojď sem, ty vole, viděl jsi tu pentli teďko? Jak tam řešil Luboš?
3: Ty vole, ta byla přísná.
2: Ty krávo, ta byla přísná.
3: No.
2: Ty vole, to mi ho teda vyndej, vole, jako co to bylo tohle?
3: Hele, no hlavně, vole, bych řekl asi nesmysl, no tak já nevím, tak buď to byla tvoje práce, ale... nebo možná to byla práce taková, že teda fakt nevím.
2: Ty vole, si asi děláš prdel, jaká moje práce, ty vole, pentlí?
3: Hele, prej tam byla nula, ty vole, žádná munice.
2: Počkej, tak jako on nic neměl.
3: No.
2: A odpíská kojidle úlet, jo?
3: No právě proto je mi to divný, víš?
2: Rozumíš, to je přesně jeho taktika. Proč on by něco dával vodičkovi, aby ten to potom řekl horníkovi?
3: No
2: rozumíš?
3: Přesně, no ty vole, kam to teda spěje, no? To mi teda řekni, o co komu jde?
2: Ty vole, to nevím. Hele, ale to je normální píčovina, ty vole, já to viděl, já jsem se na to koukal ráno, na to dohráno.
3: Já to viděl večer.
2: Pak jsem to večer, já jsem to večer neviděl,
3: já to viděl večer, no.
2: Já večer nemohl, ty vole, tě dřu.
3: Já jsem večer mohl.
2: Já se můžu dívat ráno, ty vole, a když jsem to viděl.
3: Já to viděl večer.
2: Teda. Tak si říkám ráno, ty vole, já kdybych to viděl večer, tak se poseru, ty vole. Ty vole, Milane, ale ta byla přísná, ta penalta, ty vole.
3: Ty vole, no.
2: A co Jarda jako?
3: No Jarda, hele, Jarda, ty vole. To je taky zajímavý, ale já jsem mu řekl, ale víš co, ty vole?
2: No.
3: Já mu říkám, víš co, víš, já nevím ani částku, já nevím nic. Já jsem do toho zápasu šel a neviděl jsem nic.
2: Ty vole, on ti Půček jako nic neřek?
3: No ale on mi řekl, jo, ty jsi mluvil s Jardou, no, tohleto, tamhleto. Já jsem říkal, já jsem mluvil s ním jenom po telefoně a takže jsem nevím a říkám, mě to nevadilo, stejně bych musel dát do toho. A on říkal, no žádná sláva to není. Neřek mi částku, neviděl jsem nic.
2: No 200 tam mělo být.
3: Ty vole.
2: Jablek.
3: No a on mi řekl, že to není žádná sláva.
2: Ty vole, to je mrtka, Milane.
3: Ty vole.
2: Jako žádná sláva, jo? Tak já nevím, v jakých žije relacích teda, ty
3: vole. Já taky ne, ty. A ve finále, a já jsem říkal, no dobře, a víš, od toho to jsou prachy, ty vole? To jsou peníze Jardy. Říkám, já mu říkám, ale ty, to nejsou peníze Jardy. Ty vole, já nevím, jestli jsem teda jako udělal dobře, co? Myslíš, že jo?
2: Ano, jo, teď je to pravda, ne.
3: Ty vole, právě proto to nejsou peníze Jardy, to jsou peníze Ivana, ty vole.
2: No odeď.
3: A on, ne, mě říkali, že to jsou peníze Jardy, no.
2: Ty
3: tak,
2: krávo.
3: Říkám, na to zapomeň, vole, to jsou peníze Ivana.
2: Počkej.
3: No.
2: Milane, seš tam, pojď sem.
3: No.
2: A on ti jako řekl, že to jsou peníze Jardy?
3: Já nevím, jestli to je pravda, nebo ne, když znáš Luboše, že jo, to je...
2: Tak čí to teda jsou peníze, ty vole, to byly moje peníze, žádný Jardy, ty vole.
3: Oni říkali, že to jsou jako peníze Jardy.
2: Ale hovno bylo Jardy, ty vole, já jsem v tom měl 200 jablek, ty vole.
3: Ty vole, tak já říkám, no to co mi říkal Wasserman.
2: No počkej, moment,
3: ale,
2: ty to netaj.
3: Já říkám, to jsou peníze,
2: no počkej,
3: Ivana,
2: Wasserman
3: ne,
2: řekne, ty vole, že to byly peníze Jardy, vole, to byly peníze Ivana jako horníka, rozumíš?
3: Já za to nemůžu.
2: Ty vole, jako,
3: já říkám,
2: proč za to teda můžu,
3: vole?
2: Prosím, já to investuju, ty vole, takový peníze, vole, to nebyly peníze Jardy!

0: No tak promiň, no.
1: Ne, ty promiň, Ivanku.
0: Ale promiň mi to, Milane.
1: A ty promiň, to, ty v tom máš prach, já ne.
0: Ale ty vole, já jsem starý chlap, já prostě vybouchnu, vole, mě bouchnou saze a... Tak se na mě nezlob, no.
1: A já se nezlobím, no jenom...
0: Ty vole, já v tom utopím svoje prachy, vole. A pak někdo řekne, ty vole, že to byly peníze, Jarno, promiň.
1: Já říkám, co říkala Wasserman, vole.
0: Ty vole, já jsem unavený, já už nemůžu, ty
1: vole. No, ty vole.
0: Rozumíš, já ty vole, jsem jenom prostě unavený kluk.
1: Vždycky jsou chytrý jak rádio a hovno.
0: To si píš, vole, čuráci si myslí, že se to udělá celý samo. Ty vole, já už fakt nemůžu, vole. Já ale... držím ty vole silou vůle jenom.
1: Ivanku, ty se mi ztrácíš, já tě neslyším.
0: Co říkáš?
1: Že se mi ztrácíš. Halo?
0: Já jsem se šel jenom podívat na lidi, trošku kloknu. Jseš tam, neslyšíme se?
1: Já tě blbě slyším.
0: Tak počkej, já půjdu spát. Slyšíš mě?
1: No je to horší teda.
0: Ty vole, tak oni tady nemají ani signál, mrtky vole, veslany. Ty vole, kam jsme to vlezli?
1: Tak slyším úplný hovno, ty vole.
0: Já půjdu zpátky. No, a počkej. Teď je to lepší?
1: No ty malinko slyší? To je lepší, malinko to je lepší teďka.
0: A půjdu dopředu?
1: No to je horší teďka, no.
0: A teď?
1: Teď.
0: Já ne, teď mě
1: otoč
0: slyšíš.
1: Otoč se, teď tě i vidím, no to je nejhorší. Ale radši se vrát tam, kde jsi byl.
0: Ty vole, tak já půjdu zpátky. Já jsem si potřeboval jenom odfrknout trochu.
1: No, no.
0: Čuráci mediální, vole.
1: Ty vole, já chci, vole, já bych chtěl, aby se ti, Ivane, už dejchalo líp, ty vole. Takhle to je furt, ty vole, takhle na vodě, ty vole.
0: Já vím. Ale víš co, Milane, víte o tom samým, ty vole. Jisté doby to dopadlo nějakým tím směrem, tak to vždycky dopadne takhle.
1: Ty vole, kam se to řítíme, drak?
2: V našich intimních hovorech jsme nemohli vynechat interprety populární hudby. Karel Outsider je stálicí na hvězdném nebi naší pop music, takže ho nemusím dlouze představovat. Zpíváte rád o lásce?
3: No, podívejte, na lásce stojí vlastně celá moje image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
2: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
3: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
2: Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
3: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
2: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti soukromí?
3: Ano, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku. Malé autíčko. Malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
2: No a obligátní otázka. Jaké jsou vaše umělecké plány?
3: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recital, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.

0: že to je fagot, to není fagot. To je to tarotágo. Jsem poprvé slyšel to slovo tarotágo, to je nějaký, že jo, maďarský instrument nebo jaký? Maďarský instrument. Já to stejně nepoznám, já znám fagot jenom ve spojení krucinál fagot. A... Ovšem, ode dneška budu říkat krucinál tarotágo, to daleko líp zní. Krucinál tarotágo, to zní na... To člověk vybije ten vztek obrovský. Vy nejste příbuzný s Jindřichem, Jindřichu? Ne. No ne, to je taky ten chodský folklor, že jo? Zase, tak jsem myslel, že jste nějak příbuzný. Vy jste jenom křestní jménem Jindřich.
1: Taky jeho Čech, ale...
0: Taky jeho Čech, jo? A to znáte, jak Jindřich ten chod, to je chodský skladatel, že jo? A on měl předplacenou tu výstřižkovou službu, jak cokoliv o vás napíšou, i špatnou, tak dostanete výstřižený. To já mám taky, mě písí, v Maďarsku o mě napíšou třeba kešky, mekere, sefe, korodu, typy, horníček, že jo? Tak já to dostanu. A to si vždycky počtu, to je nádherný. A ten Jindřich měl taky předplacenou, co to pořád říkáte, tu výstřižkovou službu a dostal krásnou, všecko, co o něm napsali v novinách, tak on dostal. A jednou dostal zprávu, že nějaká dívka skončila sebevraždou, skočila do řeky, utopila se z nešťastné lásky a poslední jí slova vykřikla: Jindřichu, Jindřichu. Tak vás, já nechci strašit, že by kvůli vám nějaká skákala do vody, ale... To by volala Jindřichu Hovorko.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Huj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co je k večeři?
3: Nudle.
2: Jaký nudle? Máme pivo?
3: Pětivaječný. Nemáme.
2: Co nemáme?
3: Pivo.
2: A ty si ho nekoupila?
3: Ne.
2: A prosím tě, co je to s tebou?
3: Nic.
2: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
3: Ale se ti jen zdá.
2: Ale nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
3: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
2: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
3: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to je, co bych vůbec mluvila?
2: Počkej, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
3: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
2: A co to prosím tě za pitomost? Teď přece dobře víš, že si tě vemu.
3: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. O, je sen každý ženský, veď. Družka.
2: Tak moment. Tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím. O. Ale vím, že ti nebylo 18, ale 22.
3: No,
2: a měla jsi známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
3: O 20. A co jsem taháš Kalába?
2: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
3: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
2: Aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
3: Co, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
2: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
3: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
2: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc hezky.
3: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
2: Kdyby byla, to bych si tě hned vzal.
3: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
2: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novém druhu nátěrových barev na kovy.
3: No tak se ty nátěrový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
2: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš? Bude tam náš starý lidi z ministerstva, mám hlavní referát.
3: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
2: Ale ty šílíš, to jsi mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
3: Dopředu, už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
2: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
3: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
2: Jo, takhle. No. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout, ale... a že pak nebude všecko tvoje.
3: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát, A Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
2: Co to?
3: No, on byl vždycky gentleman, no.
2: Ale to není možné.
3: No, je.
2: Ano, no, vidíš. No. Já Kalábovi taky. Já vždycky o něm jenom dobře,
3: no.
2: Jen si vzpomenu.
3: No, právě.
2: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
3: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
2: Ano, to bys nechtěla. Totiž ne, totiž já...
3: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
2: Větko, co blázníš, prosím tě, Větko, co blázníš, co
3: mě
2: říkáš?
3: Mě to nebaví.
2: Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, a prosím, tak se všichni poste třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
3: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
2: Já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
3: On Kaláb neumřel.
2: Já jsem tvůj, Větuško, já jsem tvůj. Cože?
3: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
2: Ty mě jen tak zkoušíš.
3: No ne, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
2: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
3: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.

0: Časové znamení ohlásilo 6 hodin. Dnes je 28. dubna 1988. Stanice Hvězda vysílá zprávy. Na ruzínské letiště dnes přicestovala vládní delegace Korejské lidově demokratické republiky. Na letišti ji přivítali soudruzi Bohuslav Chňoupek, Antonín Kapek, Josef Korčák, Josef Kempný, Rudolf Rohlíček, Josef Haman, Antonín Himmel, Jaroslav Jenerál, Jaromír Johannes, Vasil Bilak, Petr Colotka, Josef Lenárt, Miloš Jakeš, Milan Václavík, Alois Indra, Marie Kabrhelová a další straničtí a vládní představitelé.
1: Kam pak ješ u mě?
2: Já jdu do práce.
1: No a průkačku máš?
2: Nemám.
1: Tak buď ti vyndej. Čeště, kdo na místku češ? Buď vyndej průkačku, nebo se otočat do práce jinam.
2: Já tady mám dělat v údržbě a dneska poprvé.
1: No, tak ukaž ten čanč. No jo, jméno tady nemáš.
2: Alois Maňas, potátu.
1: No, tak to máš kliku. Pač tady se jde zapojit celá údržba do procesu. Ne, dětku, dneska čumíš jak Himmler před tebe vraždu. No, tady mám pro vás dvě nový neunavený ruce. No, nestáru denníku.
2: Tak.
1: No, já jsem nějaký pecha, jo. Říkaj mi Jarda, ten tvůj mistr, jo. Jo. A tohle jsou kucí, hele, tohle je Fonda Maxa.
3: Čest soudruhu.
1: No, on je komunista, ale jinak férovej kluk. Tohle je Jirka Nikola, naše spojka. Hele, ten je buď neviditelný, ale on má úžasný nohy, hele. Pážu, ještě nikdo nečepnul s pivem, no. No a tohle je naše černá ovce údržby, Arpády Meter. Jo, on je černý jak bota, člověče, ten nikdy nic nedělá. Zeptej se, Sváně, co bych chtěl dělat.
2: Co bys chtěl dělat?
1: Ne, já bych chtěl dělat zahradnickou hadicí. Bych ležela, ještě by mě tahali.
2: No jináč, jako s ním se o politice nebav, jo, ale páč toho Maxa jednou a ty jeho rudý bratři, ale zašijou, že z černá ještě víc.
1: Panové, kecalo by se kecalo, ale za chvíli je tady čeště třináčka i s Janisem.
2: No, tak tohle je vratný závada, jo, to prasák první kategorie, ale. Janis, to je náš šerif, jo, teda ředitel, jo. Mimochodem, vyzná se v autákách?
1: Trochu.
2: No, ale víš, že 613 je jednoválec.
1: Jak to?
2: No, páč se mě vždycky válí jenom jeden.
4: Ticho, potichu, všechno má uši, někdo to řekne a už je malér a pro každýho dost. Hrdinu jsou plný krchovy.
2: No, tohle je náš hrdina, ale ten má furt ty svý monterky vzadu hnědý strachy. No, hele, Miss Fabrika a Úseková více Miss Rozárka.
1: Ne, ta by mohla z mostu kojit Hasterman.
5: Houpiho, vy si ale nesete, Rozárko, radost pohledět. Mimochodem, víte, co je nejhezčí na nahý ženský?
6: Ne, nevím.
5: Nahý chlap.
6: Vy kanci je takhle poránu.
1: No, hele, my si stavíme v poledne, Rozáru, netar. No.
2: Můžete na něco, pane Jardo, zeptat, mistře? Já tomu moc nerozumím.
7: Já vám to vysvětlím, ale nejspíš na osobním vypovědě. Vám asi není líto těch minulých premis, odraze.
2: No ne, no, my tady jako tady nový pracant, no tak mu ukazujem fabriku, no.
7: Abych vám všem neukázal, co dovedu. Pokud to chcete dotáhnout až do mé kanceláře, tak tam vedou jen dvě cesty. Jedna dovnitř a druhá ven.
3: Neboj se, soudruhu řediteli, my to probereme na skupině.
7: V pořádku, nějaká připomenka nebo dotaz zase odraze? Vás jako nového by mohlo něco zajímat.
2: Můžu vám říct tip?
7: Možná mi aspoň soudruhu zlepšíte náladu.
2: Víte, co je na 613 nejhezčí?
7: Nevím.
2: Nahej chléb.
4: Hazardér, blázen, prchám pryč.
2: No, mě myslela kopa, no.
7: Máte u mě černý bod, soudruhu. Padejte něco dělat, korva. Co je černý, bude bílý. Bílý bude černý, na dílně se bude moci ze země do prdala.
2: Ne, ty montérky, to je puch jak od ropuch, ty vole, to je smrata, když se odkope sélka. No, to, tak to je té dílna, no, ale není to teda nic extra, jo. Ale stejně tady furt nebudeš, no. Co jsi vůbec dělal předtím?
8: Já jsem dělal krmiče v zoo.
2: No, to je čistá práce, ne, kromě těch hoven, teda když nemůže takový slon denně vypustit víc než já za týden, no. A co nějaký malér, jo, nebo co?
8: Že prej jsem byl moc pomalej.
2: No, jak to?
8: No, ráno přijdu do krmit, otevřu kleč a frnk, frnk, obě želvy zdrhly.
2: Ne, to ti moc nešlo, ty vole. Jsi snídal něco?
8: Ne, nesnídal.
2: No, tak si dáme pivo, ne? Kdo si dá ještě?
3: Tekutý chléb v pariátke.
2: Ne, já si dám dneska taky patý už.
4: Já radši ne. Lítám z maléru do maléru. Když se ožerete a já to odnesu, vždycky je to tak. Už od školy.
2: No, oni ho totiž vyrazili z vejšky, víš.
4: Ale proč? Zasedli si u zkoušek. Dali by tři otázky. První otázka, kolik padlo lidí za první světové války? Ježíš, to bylo lehký, já řekl 10 milionů. Ve druhé otázce, kolik zařvalo lidí ve druhé světové válce, a já hned řekl, že 100 milionů. Už jsem viděl diplom, když ten profesor povídá, dobře Nikola, dobře, tak nám je vymenujte.
2: Měj, to by snad vyrost i ten pášlík. No, tak to chodí, no. Tadyhle třeba na 0,2 viděle. Dělali za války dva bráchové, jo. Jeden ten byl bolševík a druhý fašou, no. No, a po válce oba dělali u jednou ponku, rozumíš, pilovali, jo, a ten fašun byl na jednou ředitel, jo. Tak ten komoušť, ten šel za ním jednou a povídá, brej, jak je to možný, čověče? A on na to, no hele, po válce za mnou přišli komunisti, víš, a ptali se, co dělal brácha za války, no, a co jsi jim řekl ty vole? Ne, co Rozárka, Maňas, dobrý dělo, ne?
8: Já nevím.
2: Ne, ta je dobrá, ne? Ta není jako moje stará, voj, tady si sedne na židli, taky ta prdel visí až na zem. No, tak to mě stará, tady si na do vany, rozumíš, hrnec vody, jo? A dřepne si do ní, no tak všechna voda vyteče.
3: Možná, soudruzi, má krásné modré oči, paňat, no.
2: No, budeť by ne, že? Taky to ostatní je prdel. No, hele, dáme si ještě jednu, ne? Dáme pivíčko a... Hele, Moňasa, co tě teda baví, fotbal? No, vidíš, a komu fandíš, draku?
8: Hlinkovi.
2: Ne, ty si ve jménu.
4: Koukám, dívám se a vidím, že tě baví šťourání v nose.
8: No, to teda jo.
2: No, co auták máš nějakej, nebo co?
8: Táta má, trabanta.
2: Ne, ty prej mají dělat se skleněnou střechou, aby bylo vidět na ty kreteny, co si ho koupili.
8: To ne, on jezdí dobře, akorát nám ho včera večer počúrala doga, pes jako velký.
3: To vám za 10 korun umí v Pragokaru, soudruhu.
8: Jenže ona to za sebou i zahrabala.
2: No, to je vyprásklá historka, koukám, s tebou bude asi srandaný. Hele, když ještě odnaučíme to šťourání v nosi, no, tak to budeš první třída, ale. Když si tím tvým šťouráním člověče ten nos vytaháš, jo, budeš mít jak Arafat. Jo, a víš, proč mají židi velký rypáky, jo?
8: Protože se šťouráš.
2: Ne, protože je vzduch zadarmo. Ne, co je s tím světlem, diliny? No to je jak při náletu, hele. Příště vyplatím do lanech, ne?
3: Tak a žárovka je v čudu, maletci.
2: Ní, pod mě si nedá dělat nic, nejenom chrápat.
4: Ty jsi chytrý, kdo to spraví, když údržba jsme my?
2: My, Maňas, a co žárovku umíš vyměnit?
8: Ani moc ne, spíš nevím.
3: Dobrá, opravme to v rámci BSP, uzavřeme závazek a opravu splníme na 160%, paňat, no. A bronzové odznaky socialistických brigád nás neminou. Takhle, neříkám, že to umím, ale už soudruh Lenin říkával, učit se,
5: Ne, víš, co říká soudruh Demeter? Jdi do prdele, jdi do prdele, jdi do prdele.
4: Je, zas ty třídní boje, už dost, na to nemám uši, pojďte to udělat bez hádek a bez politiky.
5: No, ale kantína ještě nefakčí, no tak to šouknem, no. Já tady podržím štafle, Nikola tam vyleze.
4: Ne, já ne, spadnu, zabiju se, rodina se zblázní.
5: No, tak Demeter. Ne, Demeter si dá cigáru. No, tak já nevím, tak Maxovi to ukládám jako stranický úkol, no, vyměň to. Maňas to pak spustí a když si... Víš, že se vypínače, jo?
4: A kdyby něco, pomůžete mi, soudruzi?
5: Ne, to víš, vole, umíte dát první pomoc komunistovi?
8: Ne.
5: Ne, to je dobře. No, ale co tam vysí za drát?
4: Modrý.
5: No, tak... Jak ho spojí s červeným a proklemuj to čokoládou k žlutýmu, ne? Máš to?
4: Nemohu dotáhnout svorku.
5: Ne, tak to heftný hřebíkem, ne, ale štítím.
7: Vsi ho v pariátky, gatavu!
5: Ne, to je govado, ty vole. No, fertík, maňáš, nahoď to!
8: Autentiky na španíky, Maxa letní z elektriky. A ze štafli.
5: No, ale už to byl kantýny, ty vole. Počkej, zavři mu hubu, ty vole, on je v šoku, vole, v električkém se.
8: Vychádila, nábyli kačuse, na vysoký, nábyli krutoj. Vychádila, nábyli kačuse.
5: Něž nespravoval buchar, ty vole, mohl být klid od něj, ten je blbý jak brýhne.
4: No, ale... Počkej, Maňa, zahoď to, ty vole, nech ho bejt, ty vole, klačkem se odstraní, už spadlí dráty, vole, nespadlí Maxovi. Chyť mě pod křídlem a jdem na kafe, vole.
9: Já to říkal, ještě nám přišel atentát na bolševika, nebo kontrarevoluci, ježišmarja.
8: Bráta, co bys má berekla?
5: No, ty vole, Rozárko, jenom 5 kafí, 4 rumy a velkou vodku, hele, pro Maxu. No, toho to vzalo, čověče.
8: Ještě mu hořej monterky na záde.
4: Ježiš nečum, uhas to, Kriste pane, to je malér.
5: No neboj se, vole, tady věčnej, vole, jako tady jich strany. Ne, ty vole, to včera spad uslab do rukle autobus, vole, plnej bolševíku. A všichni, vole, všichni na mraky, jo. Přijela vejška, stal tam takový děda, brčil jak želva. Ne, ten policajt se ho ptá, copak, vy jste tam někoho měl? A ten dědek, ne, oni měli 5 míst volné.
8: A to jim ten autobus ujel.
5: Ne, to je dilina, ty vole.
4: Či to jsou noviny?
5: No jak čti a nemel.
4: Je, tady píšou, že vláda jede do Francie, haha. To si určitě předělaj jména, třeba Deštrouk nebo Dehus.
5: No, tak to byla, tuto vy nikam nejde, no. Ne, víš, jaký je rozdíl mezi Bilakem a Sandokanem?
8: Nevím.
5: Ne, Sandokan je tigr z Bompracenu a Bilak je kokot ze Šarisu. No, včera jsem si bavil s bratrancem, on dělal faktu o lítách v televizi.
4: No, co, jako režiseristu, jo, nebo?
5: Ne, on tam nosí kafe. No a včera točili na hradě něco o Husakovi a co od rána děla, jo? Tak prý nejdřív čura.
4: Ne, tak to já taky, ale to prý nic nevíš.
5: No, pak prý kaká, bo.
4: No, tak to taky nejde.
5: Ne, a pak prý vstává.
4: No, tak kde s tím kafem úplně, s tím rumem, když se nám tady Maxa úplně zjančí, bo. Rozárko!
10: No, tak ty panáky nesou, ale kávička asi nebude, nejde mi plyn.
5: Ne, rudej bratrů, tak kohouty.
4: Ježíš, nech toho nemel, Maxa je v šoku, ale třeba si bude pamatovat, co slyšel.
8: A nešlo by to spravit?
5: Nemusí to jít, ne? Hele, pojďte, zřišťujem to, není. Maňa, spadlu tamhle za lednici a zavři ten uzávěr, vidíš, jo?
8: Ten modrý nebo ten červený?
5: Modrý, ne? Plně vždycky modrý, jo? Modrý. Ten je modrý, hele, Maxa na modrá, ty bude. Dej si to vodku, dělej.
8: Hotovo.
5: No, tak jedem. Hasák, kleště, baterku, šponku do vlasu, štípačky, kousnout celému,
8: kladivo,
2: Ježiš, tady smračuje. Tak už vím, čím to je, ty vole. Plyn je zavřený a přesto furt čičí. Hele, Demeter, zvedni se a helfni mi, šoupnu ten sporák dál. Ne, teď jsem si zrovna lehnul, ne. No, tak si lehč, vole, dívej, já tady nic nevidím vůbec. Já ti posvítím. No, to já nevím, jestli sirky jsou zrovna...
11: Hurá, za rodinu, na šturm, za Stalina, hurá!
2: Jebe, co jsi to zavřel za kohout, vole? Plyn je modrý, ne, když hoří, vole. Tohle je studená voda.
9: Co z tohohle bude, žalář, žalář, a pro všechny, i pro Rozárku?
2: Proč, jako, ta nic neudělala, ne? Mně ta bomba je rozervala hadry a má dudy venku.
8: Já vám půjčím montérky.
12: Co je to tady, kurva, za bordel? Sodruze, města byste plnili, jak mouravate? Slekáte tady, sodružko? Ničíte socialistický majetek a ani netušíte, že zítra, den před 1. majem, nás čeká významná stranická a vládní návštěva. Soudruh Maxa, takový straník, se tady valil, jak ho žrali prasa, kantina jak po imperialistickém naletu, u brany stojí Demeter v bicykl, tam si dejte stranu, než delegace projede.
2: Mně to je dobrý, já ho mám zamčení. No, víte, to je mi loristiku, no. Okna se zaskle, jako víc, sporák se sundá ze stropu a vypulujerem nástěnku a tak nějak, no.
12: No, takhle, já tuž to lita do prdele.

0: Pardon, dovolíte, madam?
1: Ano.
0: Já bych se posadil, jestli...
1: Ale jistě, jen si přisedněte, kolego.
0: My se neznáme osobně, já jsem Flíček.
1: Žáková.
0: Těší mě, já vás znám asi z obrazovky.
1: No, asi jistě.
0: Ano.
1: Ano. Já se jen tady tak bavím, abych něco dělala.
0: No,
1: to bude pullover.
0: Ano, no tak oni ty pauzy, že? To je zase pauza.
1: Já vám řeknu, tyhle věční pauzy jsou pro herce mor.
0: Ano.
1: No. Já nevím, jak vy, ale já o každý pauze děsně zvadnu.
0: No,
1: vy děláte poprvé v televizi, neděláte?
0: Ano, tak já jsem tak maličko už...
1: Já, že jsme se ještě v žádné inscenaci neslyšeli.
0: Ne,
1: a
0: to...
1: propo, jak se vám pracuje s režisérem Horáčkem?
0: Ano, tak já zásadně nekritizuju režiséry a pan režisér Horáček je...
1: Mladej, to jistě, ale ono to by nebylo. Ale ono to někdy vypadá, rozumíte, podle mě, že trošičku moc improvizuje. Víte, tohle tmá to, jo, ale někdy to vypadá, jako by tu hru vůbec nečet, že? No. A on si to asi může dovolit, víte? Víte, či je to synovec, nevíte? No já to vím, no.
0: Či?
1: Právě, no. A proto mi nejde do hlavy, že mu nedají nějakou lepší věc. Tohle přece, co tu točíme, to je mezi náma pěkná slágora, no. Já se vyčítám, že jsem to vůbec brala. Mimochodem, už jste dělal s režisérem Kubou?
0: Ne.
1: To je
0: ne.
1: Cvok, to je parádní cvok. No, ten už se hádal i s hasičema. Minulý týden škrtil svou asistentku Valáškovou. A přitom, kdyby ji neměl, tak nenatočí ani reklamu na mrkev. Víte, že spolu spěj? No jo, chudák holka, já ji lituju, to aby celý den brala meprobamát. No ale... Víte, člověk si nevybere. On se, Horáček asi taky brzy zblázní. On teď lítá za tou Čejkovou.
0: Yeah.
1: Tu znáte, taková zrzavá, rádoby, kominda, z Hradce. No, já nevím, co ty chlapy na ní mají. Ona má přece zadek jak bednu kytu. A vůbec je taková celkově staticky nevyvážená. Vepředu. No a vidíte, minulej rok se provdala za nějakého šikovného klavíristu. No jo, ale ten jí žádný kšeft nedá.
0: No jistě je to.
1: Leda tak, že by mu obracela noty.
0: Ano.
1: No, to víte, že Horáček ji chtěl šoupnout do téhle ptákoviny, jenomže vyfasoval na kameru Kudrnu. A Kudrna šíleně nesnáší Čejkovou. No to víte, takový režisér na baterky, jako je Horáček. No ten si nemůže dovolit namíchnout hlavního kameramana, to ne.
0: No ale
1: ona ta Čejková taky dělá ve všem, víte?
0: No.
1: Ať na to má nebo nemá. Helejte, oni ty mladí jdou moc rychle nahoru.
0: To jo.
1: A stoupá jim to do hlavy.
0: Ano,
1: no. Já jsem byla tudle na Barandově.
0: Jo, to tam něco...
1: Točila jsem. A sedím v maskérně a vešel Prouza.
0: Prouza?
1: Ten mladší, ten, co hostuje na Vinohrade.
0: Jo.
1: Myslíte, že mě pozdravil? Ne. Přehlíd mě jako krajinu. No to, já nechci, aby se mi klaněl,
0: no,
1: že? No, mohl by aspoň zabučet, kamprdas. Kolik je hodin? Páni, půl čtvrtý. No, myslíte, že sfoukneme ještě ty dva obrazy?
0: Já myslím,
1: no,
0: že...
1: No, myslím, že sotva.
0: Sotva.
1: No. Horáček si evidentně neví rady s tou scénou na radnici.
0: A myslíš?
1: No, ona se teda ta Mádlová na tu Karáskovou vůbec nehodí. No, a ptáček zase šíleně podehrává, víte? On se asi nespamatoval ještě z toho rozvodu. Já to vím z důvěry hodních míst, že ona prají je z toho
0: celé. Ne, obraz 19.
2: Všichni do studia budeme točit.
0: V tom já nejsem.
2: Opakujím, všichni do studia na obraz 19. Pospěšte si, prosím.
0: Pospěšte si, já nevím, jestli máte
1: to dobro. No to je ale teda nehoráznost. Tak oni se tady 2 hodiny flinkají a teď prej, pospěšte si, no. To je úroveň, kolego, no já jsem za chvíli zpátky, děkuji vám.
2: Paní Žáková, čekáme
1: no,
2: už jenom
1: na
2: vás.
1: No jo.
2: Osmá dáma v davu.
1: No.
2: Paní Žáková, zpátky.
1: Už jdu, jdu? No, loskájím se kvůli umění, ne?

Josef Škvorecký ze života lepší společnosti. Společenský život v našem městě. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka druhé obecné školy Chlapecké v K. Jmenuji se Josef Krátký. Jsem žákem 2. B obecné školy Chlapecké v K. Jest to průmyslové město na Kladském pomezí. Také jest staroslavné. Starší můj bratr jest Petr. Jest studentem 6. B státního reálného gymnázia v K. Moje sestra jest Blanka. Jest studentkou 4. B téhož ústavu. Můj otec jest majitelem firmy Rudolf Krátký a spol. Export, import. Též jest velmi velikým a těžkým. Moje matka jest milostivou paní. Rovněž máme paní, jež myje schody a nádobí. Její dcerou jest Hedva. Máti pravila, že jest běhnou. Avšak ona nikdy neběhá, nýbrž pouze chodí. Moje sestra jest Blanka, 16 let stará. Chodíce do taneční školy Zory Jaré jest její kamarádkou Jitka Skočdopolová, jež se mně líbí. Její bratr jest Přema, jenž jest můj přítel. Jejich otec jest velkoobchodník. Též chodí tam Hana Neumannová, jejímž bratrem jest slušný chlapec z dobré rodiny. Tak pravila máti Blance, nep jest jejím přítelem. Máti pravila, že se má ho držeti. Pročež Blanka vždy drží se ho za ruce, avšak když se nikdo nedívá. Avšak já se dívám vždy. Tu Blanka měla narozeniny pořádajíce večírek. Nesměl jsem tam, avšak pozoroval jsem klíčovou dírkou. Byli tam Jitka Skočdopolová, Hana Neumannová, Eva Vejvodová a Jaroslava Cuceová. Jest to dívka zamilovaná do mého bratra Petra, jenž tam byl rovněž. Jest to dcerou hotelierovou. Ve svém pokoji líbal ji, avšak neviděli mě. Avšak já jsem je viděl. Taktéž tam byl Jaroslav Celta, jenž hraje na klavír. Taktéž tam byl Vratislav Blažej, jenž chce se státi hercem. Taktéž Pavel Minc, jenž chce se státi černošským trumpetistou, a Josef Kopanec, jenž nechce se státi ničím. Taktéž tam byl Aleš Neumann, jenž jsouce bratrem Hany Neumannové přinesl Blance pugét. Zpočátku jedli řízků, svíčkové a dortů. Poté na klavír hrála Blanka, avšak neuměla. Avšak přesto tleskali. Poté na klavír hrál Jaroslav Celta. Poté Petr přinesl víno a na zdraví pili Blance. Poté spustili gramofon a tančili. Poté stále pili. Poté Jiřina Mourková opila se. Poté opil se Josef Kopanec, jenž zpíval anglicky. Poté opila se Hana Neumannová. Poté tančili spolu upadnout se na zem a Josef Kopanec vrhl, jenž poblil nám koberec. Poté Blanka zavolala naši paní, jež šla to utřít. Přitom pravila prasata, avšak velmi tiše. Avšak slyšel jsem to. Poté otec v knihovně se zlobil, avšak máti pravila, i nech je, Rudolfe, vždyť jsou mladí, to každý jest pouze jednou. Pročež otec nechal je? Taktéž Jaroslava Cuceová pořádala večírek. Tehdy Petra přivedli domů Josef Kopanec a Vratislav Blažej, avšak chyběla mu jedna bota. Můj otec jest divadelním ochotníkem, jest výborným hercem. Vždy hraje s milostivou paní Bohadlovou. Jest to manželka pana profesora Bohadla, jenž vyučuje matematice mého bratra Petra. Avšak nemá ho rád, tudíž má Petr vždy špatný prospěch z matematiky. Ač chodí na soukromé hodiny k panu profesoru Vaňasovi, jenž rovněž ho učí ve škole, avšak zeměpisu. Tudíž letos bylo mu dělati reparát. Pan profesor patrně na něm sedí. Jednoho dne byla u máti letos bylo mu dělati reparát. Pan profesor patrně na něm sedí.
Jednoho dne byla u Máti milostivá paní Mincová,

kus nadmíru dlouhý. Můj otec hrál Hamlíka a milostivá paní Bohadlová Otýlii. Ona jest malá, avšak otec jest velmi veliký. Pravil, jdi do kláštera Otýlie. Já nerozuměl jsem tomu, neb mě to nebavilo. Taktéž otec držel lepku a odlepili se mu vousy. Lidé se smáli a máti pravila nahlas, to jest mi kulturní obecenstvo. Seděli jsme v druhé řadě. Před námi seděl pan Minc, jenž soudce otcem Berty Mince, tento jest mým spolužákem. Tento pak má šlapací auto a rovněž tank, jenž srší. On má holou hlavu a jest majitelem obchodního domu. Rovněž s námi byl Aleš Neumann, jehož Blanka se nejprve následující rad držela za ruce. Poté Aleš něco ztratil, neboť hledal to pod sukněmi Blance. Avšak nemohl to nalézti, nebo hledal to stále, avšak Blanka mu nepomáhala. Poté přestal, když otci odlepili se vousy, pročež máti pravila, to jest mi kulturní obecenstvo. Rovněž před námi seděla Marina Kónová, jež jest veselou vdovou. Stále tleskala, máti netleskala. Rovněž otec šermoval s panem Heislerem mávajícem meči, avšak nemohli se do nich strefiti šermujíce opatrně. Taktéž jsem usnul, avšak máti vzbudila mě. Poté šli jsme domů. Druhého dne hrál jsem si pod pianem. Tu zvonice telefon, otec četl Národní listy. Zvedl jej a pravil, ano? Ne, Marino, dnes nemohu, dnes opravdu ne. Poté štěbetalo to v telefonu. Poté otec několikrát ještě pravil, ne, ne, ne. Poté však nakonec pravil, nuže ano, tedy přijdu. Poté vstal, chodíce se po koberci až do večera. Tehdy pravil, jdu na schůzi. Máti pravila, opět? Otec pravil, ano. A šel. V noci vzbudil mě křik, rovněž i Petra. V saloně máti naříkala. Pravila, ach já nešťastná, ach nešťastné děti. Na mě ohled míti nemusíš, avšak na děti. Poté pravil otec, ach Ellen, nech mě vysvětliti. Avšak máti stále naříkala pravíce. Nic mi nevysvětluj, neboť vím vše. Nejsem slepá. Na mě si nemysli, avšak dětem život nekaz. Co řeknou lidé? Poté otec znovu pravil. Ach, Ellen, vysvět. Avšak máti pravila. Co děti budou si o tobě jednou mysleti? A pravila ještě mnoho. A mnoho. Avšak já jsem usnul. Avšak jsem se opět probudil a otec pravil. Ellen, ach, Ellen, odpusť mi to. Ještě pro tentokrát. Jsem bídák, jsem bídák, jsem bídák. To pravil třikrát. U snídaně pravil můj bratr Petr mé sestře Blance. Myslím, že otec opět máti zahnul. Načež Blanka chichotala se. Otázal jsem se, co jí zahnul. Avšak Petr pravil, drž hubu, nepěst sprostý. Pročež poté netázal jsem se. Též hrál jsem divadlo Naši furianti. Jest to český kus, vlastenecký. Jest dlouhý. Hrál jsem vesnickou mládež. Hráli jsme v hospodě. Museli jsme křičeti pališ, pališ. Načež jsme poté dostávali u pultu opravdovou limonádu. Na jevišti, kde byla jakoby hospoda. Stále jsme pili, neb byla chutná. Stále ocenil, chtěl ještě, neb jest chudý. Poté nechtěl odejít z jeviště a stále chtěl píti. Pročež otec vzal ho za ucho a vyvedl ho. Za kulisami pan učitel dal mu pohlavek, jenž hrál se slečnou Čihákovou, jež jest dcerou pekaře. Slečně Čihákové slušelo to velmi, neb jest mladší než milostivá paní Bohadlová. Pročež hrála dříve ve spolku divadelních ochotníků Mladá scéna. Jest to jiný spolek než ochotníci městští, avšak naše Blanka nesmí tam hráti. Máti pravila, kde hrají holky z kašparáku, tam nemůže děvče tvého společenského postavení choditi.
Avšak

Blanka pravila, avšak Vlasta Čiháková tam také chodí. Avšak máti pravila, ona jest pouze dcerou pekaře, avšak ty si dcerou velkoobchodníkovou. Blanka pravila, avšak Petr spí tam hráti. Avšak máti pravila, Petr jest hoch, avšak ty jsi děvče. Avšak Blanka smí tančiti na majáles. Jest to slavnost studentská. Tu tančila černošský tanec. Avšak otec neviděl jejího kostýmu dříve, nýbrž teprve až ve světle ramp. Tu zlobil se velmi, neb Blanka tančila v plavkách, jež skládali se ze dvou kusů. Tu otec pravil máti, jak si jí to mohla dovoliti, Ellen? Vždyť jest to tak nemorální, má dcera a takto ukazovati se. Avšak máti hájila ji, vždyť sluší jí to, vždyť jest mladá. Avšak soudím, neslušelo jí to, neb měla veliké prsa, jež jí bylo hodně viděti. Též házeli se jí. Též Vratislav Blažej pravil, jenž seděl za námi, kozy má prýma Aleši. To pravil k Aleši Neumannovi, jež to on chodí s Blankou. Avšak Blanka nemá žádné kozy, neb bydlíme v činžovním domě. Tudíž nemůžeme pěstovati koz. Též smí Blanka tančiti na Sokolské akademii. Tu muži cvičili na nářadí. Tehdy rozhrnula se opona a koně měli uprostřed. Tu přišli muži majíce napnuté kalhoty, též majíce trička. Tu započal bratr Vejvara, jenž jest prokuristou banky pro obchod a průmysl, kmitati nohami okolo koně nahoře se držíce rukami. Tu po něm kmitali ostatní. Též kmital bratr Kadeřávek, jenž jest zlatníkem. Též kmital bratr Vavruška, jenž jest pokladníkem spořitelny městské. Avšak nejlépe kmital bratr Pořízek, jenž jest sokolníkem. Taktéž jest nejmenší z nich, avšak nejlépe kmital. Poté začali se houpati na bradlech. Tu všichni dovedli to, avšak bratr Volhejn nedovedl to. Jenž jest majitelem domů. Tudíž spadl, avšak opět zvedl se. Ku konci započali se točiti na hrazdě. Tu nejlépe opět točil se bratr Pořízek, jenž roztočil se tak, že byl pouze bílým kruhem. Tu ženy počaly vzdychati. Poté rozdávali se dárky chudým dětem, jako kupř, odložené hračky a staré oděvy. Taktéž máti věnovala starší můj oděv Vocenilovi, jenž jest synem chudé vdovy. Jenž dochází každého čtvrtku k nám na oběd. Brzy poté začaly se blížiti Vánoce, svátky křesťanské, svátky lásky. Tehdy obchody naplněny jsou různým zbožím a prodávají se stromky. Na náměstí stojí veliký strom, jenž jest stromem republiky, avšak neprodává se. Letos opět jsme psali, co má nám přinesti Ježíšek. Avšak není Ježíška. Avšak dárky kupují nám rodiče. Tu přál jsem si loď mající plachty, taktéž přál jsem si kopací míč. Taktéž přál jsem si lyže, avšak nebylo sněhu. Taktéž přál jsem si laternu. Avšak nepřál jsem si šatu, aniž bot. Rovněž ne košil, rovněž ne svetru. Avšak dostal jsem je. Avšak nedostal jsem šlapací auto, ačkoliv přál jsem si ho. Avšak Vocenil přál si svetr, avšak nedostal jej. Taktéž Ponikl přál si nových bot, jenž jest synem továrního dělníka. Avšak nedostal je, nýbrž obdržel boty po bratrovi, jež mu byly velké. Já nikdy nepřeji si takových věcí. Avšak není spravedlnosti. Od rána držel se půst. Poté všichni měli hlad. Poté uzavřel se otec v ložnici s trojice stromek, kde však rovněž tajně jedl uherský salám z papíru, což věděl jsem, neboť dělá to vždycky. Domnívá se, že věřím na Ježíška. Tu táhlo se odpoledne strašně. Konečně však jsme večeřeli. Tu nejprve modlila se máti, též otec, majíce sepnuté ruce, bručel. Poté jedli jsme třeboňského kapra. Po večeři otec zazvonice vešli jsme do ložnice. Tam stál stromek, k
který zářil. Pod ním rozloženy byly jsou dary, jež dostal jsem. Vše dostal jsem, avšak šlapací auto nedostal jsem. Avšak dostal jsem nový oblek, jež nepřál jsem si. Avšak není spravedlnosti. V noci odebrali jsme se na půlnoční. Můj otec zpíval na kůru. Tu započal pan ředitel Hejda hráti, avšak falešně započal. Všichni ohlíželi se na kůr, kde viděti bylo pana učitele Štoudvy, jak nesouceho za límec pohlavku je ocenila, jenž měl šlapati měchy. Avšak majíce vztek na pana ředitele Hejdu, jenž jest na něho velmi přísný, pročež vyměnil mu píšťaly na různá místa, aby špatně hráli. Což zdařilo se mu. Avšak dostal velmi. Poté píšťaly vyměnili a pan ředitel Hejda krásně započal. Rovněž velebný pan Meloun zpíval krásně. Rovněž otec pěl s milostivou paní Bohadlovou, velebíce Hospodina. Tu všichni hleděli naň a on byl velký. Tak lidé vždy měli by se milovati, avšak nečiníce to, není to správné.

Pozoruhodný jev chemický. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 3. B obecné školy Chlapecké v K. V zdravém těle zdravý duch, učil doktor Miroslav Tyrš a též můj otec soudí v tom smyslu. Tělo má veliké a velmi zdravé, měřící 197 cm a vážící 115 kg. I zaplál v útlém již věku pro myšlenku sokolskou. Též já jsem zaplál, avšak zlomíce si nohu při přeskoku roznožmo přes kozu nemám již tak zdravého těla. Petr pak, když byl dospěl, odmítl býti více sokolem, neboť dorostenci sokolští nucení jsou vystupovati v krátkých kalhotkách s třásněmi, pro něž Petrovi, jenž jest potápkou, nebo též dle jiných gejblíkem, bylo vytrpěti četná příkoří od Jaroslavy Cuceové, která jest označována za jeho sajdu. Poté odepřel nositi sokolský kroj Řkouce. Jsem potápkou a myšlenka sokolská nesnáší se s myšlenkou naší. Vaší myšlenkou jest chlast, prohlásil otec, jenž ustrojen byl již v kroji, schystán na župní sokolské cvičení. Jiné myšlenky nemáte, kdežto slavnosti naše sokolské jsou rej zdravého ducha. Poté odebrali jsme se s průvodem na župní cvičení, kde zúčastnil jsem se závodu v pojídání koláče. Nezúčastnil jsem se závodů ve šplhu za vušty následkem dosud zcela nezhojené nohy. Závod ten konal se na tlusté tyči namydlené mýdlem, již bylo závodícím slésti. Načež povoleno měli strhnouti zuby jeden z velikého množství vuštů nahoře zavěšených, avšak pouze jeden. Avšak když ocenil dospěl k vuštům, jí soudce synem chudé vdovy počal trhati a pojídati oproti zákazu větší počet vuštů. Takže bratr Pořízek, jenž jest sokolníkem, musel vylézti za ním a donutiti ho sestoupiti. Tou dobou však již byl požil 7 vuštů. Rovněž konal se závod v pití piva, k němuž však ocenil pro přílišnou nezletilost připuštěn nebyl. Zde pak Vavřín vítěze odnesl si bratr Buližník, jenž jest nejtěžším sokolem Jiráskovy župy podkrkonožské, vážíce 135 kg bruto, bez oděvu. Též otec cvičil v cvičeních sprostných, při nichž ráznými rozmachy paží i nohou ukazovali sokolští muži tělesnou zdatnost, ku konci zborově skandujíce báseň znějící. Po zemi české slyšet čilý ruch, jenž jaře proudí z vesnic měst. Jest v těle zdravém zdravý duch, hyb hurá, nazdar, vlasti čest. V podvečer pak konal se zmíněný již závod v pojídání koláče, jímž slavnost sokolská vyvrcholila. Za tím účelem upekly sokolské dámy koláč borůvkový s vící téměř 2 metrů v průměru. V pečivu tom skryli více než 20 kovových korun, poblíže středu pak 1 stříbrnou 5 korunu. Cílem závodu byla tato mince, k níž bylo závodícím se projísti. Bohužel sám odpadl jsem záhy, neboť pojivši toho dne větší množství tureckého medu, zmrzliny, suku, sladké vaty, párků, vuřtů a okurek, byl jsem již příliš sytým a projedl jsem se na vzdálenost pouhých 20 cm od okraje. Jiní borci projedli se dále, tak Alois Wagner, syn kováře, projedl se na vzdálenost 60 cm, spolknout se při výkonu tom 3 kovové koruny a vylomivši si zub. Ještě dále projedl se Pavel Bošek, ten však počal se dusiti mincí, jež zaskočila mu do dírky tzv. Koláčové a musel proto být dopraven na ošetřovnu, kde ranami dozad byla z něho tato vypuzena. Tak jeden po druhém borci vzdávali závod, až setrvali v něm toliko 2, kteří projídajíce se z opačných stran ocitli se již zcela blízko středu. Tito pak byli Berta Minc, syn velkoobchodníka, a uvedený již ocenil syn chudé vdovy.
Nepatrný toliko prostor vyplněný borůvkami dělil oba soupeře od stříbrné pětikoruny, když tu ocenil počal jeviti známky únavy, též majíce vztek, neboť po celé délce projedené dráhy nebyl dosud narazil na jedinou minci. Naproti tomu Berta Minc narazil již na 7 a vidouce soupeře umdlévati počal se projídati zvýšenou rychlostí, nezdržujíce se již polikáním mincí, nýbrž plivajíce jimi okolo sebe. Již zdálo se, že syn obchodníkův odnese si palmu vítězství, když tu ocenil v posledním úsilí, udeřil jej pod koláčem pěstí do žaludku. Ihned Berta Minc zezelenavši počal vrhnouti a zdržení toho využil zákeřně ocenil, projedl se ke středu a pozřel stříbrnou pětikorunu. Avšak bratr Minc, jenž je soudce otcem vyřazeného závodníka, protestoval proti výsledku, v skutku rozhodnutím starosty bratra vévody byl vítězem prohlášen poražený Berta Minc. Pětikoruna však nebyla již po ruce. I nařízeno Vocenilovi by Minci tu, až z něho vyjde, předal pravoplatnému držiteli. A tu druhého dne, když Berta dožadoval se stříbrné pětikoruny, odevzdal jemu Vocenil z nařízení pana učitele Pika 2 kovové koruny a 50 haléřů řkouce, že více spožité pětikoruny z něho nevyšlo. Pan učitel udeřil na ní velmi, včetně rákosky, avšak Vocenil stál na svém. Pakliže mluvil pravdu, nemá tuším tento pozoruhodný jev chemický obdoby v historii sokolských závodů v pojídání koláče.

Kterak Petr opatřil si saxofon. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 3. B obecné školy chlapecké v K. Na reálném gymnáziu založili symfonický orchestr. Též můj starší bratr Petr chtěl tam hráti pod taktovkou pana ředitele Hejdy, avšak klavíristů měli z dostatek. Požádal tedy Petr otce, by zakoupil mu oboe nebo fagot. Avšak má ti pravila, lidé na fagot hrající stávají se hloupými. Nástroj chvíje se a s ním i mozek. Poté lidé blbnou. Pročež otec věnoval Petrovi pouze klarinet. Tu však Petr záhy zanechal hraní v symfonickém tělese a věnoval se jazzu, jejž tajně založíce s několika spolužáky hráli vždy v sobotu večer v baru u Modré kočky, nalepujíce si za tím účelem vousy, by nedošlo k odhalení. Avšak došlo k odhalení pomocí pana profesora Kadeřávka, jenž v baru tom kontroloval věk přítomných dívek. Tehdy Petr obdržel zákonnou známku z mravů a načas byl mu odňat klarinet. Tu neděli poctil nás návštěvou pan Rada Prudivý, jenž jest městským radním. Vyslechnuvši, kterak potrestal Petra, schválil otcovo opatření a pravil. Dnes mládež jest samý jazz, samá hudba cizácká. Avšak co jest to jazz? Vždyť nelze na něm rozpoznati lahodných melodií, jaké vydávají ku příkladu národní naše písně české v podání kapely k Mochovi. Jaká pak také může to být hudba, když k jejímu provozování stačí 5 či 6 hudebníků? To naše dechová hudba městská zaměstnává 40 hudebníků a o státních svátcích i více a může proto veřejnosti posloužit nejlepším z nejlepšího. Já sám vyžaduji pouze nejlepší z nejlepšího, neboť pouze to jest pro mne dosti dobré. Šunku kupuji výhradně u chmela, šiji toliko u knížete a obrazy na stěnách mám pouze a jedině od mistra Brožíka. To jest malíř. Jest zcela jiný než ku příkladu onen Fila, jehož obrazy jsou pouhými mazanicemi. Vlastním mistra Jana Husy před koncilem Kostnickým. Zde mistr Brožík vymaloval jednomu kardinálu v popředí takové boty, že jsou v skutku jako živé. Jejich lesk jest tak přirozeným, že oku lahodí. Takové má být i umění. Též Hus stojí hrdě, kdežto kardinálové, metajíce ulisné pohledy, jsou přikrčeni. Co jest naproti tomu jazz? I v hudbě vyžaduji toliko nejlepší z nejlepšího. Zejména operu, neboť při ní zaměstnáno jest nejvíce nejlépe placených umělců, kteří všichni ve spolek tvoří úchvatná díla člověka povznášejíce. Z oper pak nejlepší jest Smetanova Prodaná nevěsta. A já, řídíce se zásadou, že dosti dobrým pro mě jest toliko nejlepší, navštěvuji pouze Prodanou nevěstu. Skvost ten vyslechl jsem již 78krát a než se rok s rokem sejde, vyslechnu jej bohdá po 80. Tu pravila máti, vždy říkám, jak kulturním jste vy člověkem. Ještě nikdy neviděla jsem sako takto padnouti. Dudy, pravil dále pan Rada Prudivý. Dudy, dudy, národní český nástroj náš. Na ten měl by ses učiti hráti, chlapče, pravil, obrátíce se na Petra a nikoli ony kakofonie, jenž vydávajíce na svém klarinetě, slušným lidem bolí z toho hlava. Dudy, dudy, chlapče, dudy, dudy. Avšak na dudy stěží lze hráti chromaticky, bránil se Petr. Český národ obejde se bez chromatiky, odbyl ho pan Rada Prudivý a tehdy pravil otec. Ach, dnešní jazzy. Jest to hudbou koček. Za mého mládí drnkával jsem na citeru. Bývala to hudba, jež brala člověka přímo za srdce.
Röslein, Röslein, Röslein rot, ku příkladu. A nebo onen valčík, o Heimat süß, grüß Gott, auf Wiedersehen. Vždy slzel jsem a navléknuv si na palec trsátko, trsal jsem krásně. Avšak Petr pravil, já však jazzu nevzdám se. Rovněž trsati trsátkem nebudu, krásně ani nekrásně. A tehdy otec, už klíbnuv se, pravil, potom zarazím tobě apanáž. A na to Petr pravil, milejší jest mi jazz než tvoje apanáž. Poté odešel a tajně prodajíce otcův sokolský kroj a sbírku gipsových císařů zakoupil sobě saxofon tenorového ladění.

Když jsem byl na studiích, vytloukal jsem život, jak se dal. To po česku znamená, že jsem učiteloval po rodinách. Zejména jsem učil češtině. A neřekli byste, jak člověk nakoukne češtině do útrop a dokonce i pod podsazení, učili českému promlouvání nečecha jako poleno. A pamětli v toho, čeho mě bez děky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti namane, a uč ho česky. A nechce-li dobrovolně, dej si ho přidělit národním výborem. Nebo jinou vrchnost. A měly být na to zvláštní paragrafy být. A tomu cizinci třeba i plať za ty hodiny, které mu dáváš, ono se ti to, věř mi, vyplatí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jumpanově ulici na Novém Městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka libušína. Pán v létech, táhlo mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření, je jim stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy, že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim. Tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působí. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj, i sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchní rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem. Prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu a ještě žádný Nečech se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastické. Vrchní stavební rada Theodor Brandt nasoupil krásné houštiny obočí a řekl, já, fantastický. No tož budeme vidět. Je to tak těžký jako gorejský? Ne. Ovojské sloviso? Ale jako řecké sloviso, pane vrchní rado, myslím, že to je alespoň tak těžké. A, alespoň, no tak uvidíme. No tak vy už začínajte. Uvidíme a začněte, pane vrchní rado, radši jde vidět, jak je to těžké. A vůbec je i empirický, že no, jen tak podle zvyku, zvykem a cvikem. A, je empirický? O, ale je taky, systematický, ano. A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost žáku s tak skvělou inteligencí, bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě, já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval. No tož vy se nějak báte, člověče? Nebo bojíte? No, proč vy se tak báte? Já vás nebudu zaštěňovat. Nemějte stracha. Ne, ne, ne, ne, ne.
strach nebo strachu? A strach nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte, ne, systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne, nebo prospěšná, co to je, když ano. No a vy se nebáte, ne, nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrstí, že ano? No tak můžete začínat. Ne, začít nebo začnout? Mohl jsem, tak jsem tedy začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím zbabělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti děje slovesa imperfektní neboli nedokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní. Pročež pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativům ingresiva a perfektním efektivům finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylitět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z té kůže vynalítal několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí vidových, máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebo se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tady prosím, pane vrchní rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem sice kusím, a než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, který stačí. Budete-li soustředně dbát, že máme slovesa imperfektivní, točíš durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, točíš momentální, ingresivní, finitivní a terminativní. Radšete vědět, prosím, nezlobte s námi. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšíte vidět a slyšet, tedy tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefikací a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy račte odpustit. Vrchní rada Theodor Brandt po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil, no, to je ještě napoutavější než korejské, české sloveso. No tož, já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky, ale vy se moc báte. Proč vy se tak moc báte? Já se nebám. Já to zaskusím. Snad mi hlava nevypukne. A nebo nepropukne. A nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat. Jak prosím? A velký omyl. Ano, ano, já to nasvíším sám. Až budu hotový, nebo hotov, já vám budu psat, já vám budu posílat lístek. Tak děkuju, maucta. A bylo to moc, jak se to řekne, ano, moc nabadává systematik. Tak se poučím, maucta. Aha, vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. On mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát, ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu.
Co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, zdefraudovat? Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidí. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte, usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Theodor Brand ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojúhelníků, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý a mřížový těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Theodor Brand děl. A pořád mu ještě na Římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora, ale snad to byl i úsměv Gaia Julia podobití Galie Cis Alpini. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde, že se vidy naučím. Budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste jen nesmysl, zkoušívejte se, nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je spatra překládal jako výžbiče mrská. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. Když jsme skončili, blahopřál jsem mu, vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Theodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně. Já se teď budu cvičit, budu procvičit, nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučení děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte by snad šlo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Theodor Brand, je jistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.

0: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
1: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava. Ua, ua. Naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec.
2: Račte, prosím, být Judrčeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
0: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
2: Děkuji, velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
0: Tak co vás ke mně přivádí, pane... pane...
2: Ale co do jména, ano, jak říká Shakespeare, že ano. Ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
0: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
2: Dobrá, usnadní-li to váš přístup k mému případu, pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
0: Zajisté, zajisté, pane, pane...
2: Ale Moravec, já
0: pane, jsem... Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
2: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
0: To vynechme.
2: Prosím.
0: Adrien.
2: Prosím?
0: Adrien. K věci.
2: Ach tak.
0: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
2: Ano, tedy abych začal ab ovo.
0: Prosím?
2: Tedy od začátku jaksi.
0: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
2: Ano.
0: Nejlépe je začít od začátku.
2: Ano.
0: No pokračujte, prosím.
2: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
0: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci, doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
2: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
0: Už jsem řešil choulostivější a delikátnější případy možná.
2: Je, to jsem,
0: a zdárně, zdárně.
2: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
0: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
2: Prosím.
0: Mohl byste mi prosím říct konkrétně, o co vlastně jde?
2: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
0: No, no.
2: Já miluji.
0: Prosím?
2: Pane doktore, já miluji.
0: No to je krásné. Gratuluji. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
2: Ano.
0: No dobře, ale jak si, co jak si dál?
2: Pane doktore, já miluji vášnivě.
0: Ano?
2: Vášnivě a z celého srdce ženu.
0: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
2: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
0: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže. Ano. Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost.
2: Ano.
0: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás.
2: Ano? Bůh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
0: Vy si ji nechcete vzít?
2: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
0: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
2: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano? Manžel ano? Jí dělá totiž strašlivé vetrené.
0: Co jí dělá?
2: Vetrené.
0: Vetrené?
2: Ano.
0: Co to je?
2: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
0: Aha. To je italsky?
2: Ne, francouzsky.
0: Tak je to vetrán.
2: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmucha, slídí.
0: Patrně něco tuší.
2: Snad, on je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
0: No prostě primitiv.
2: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
0: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska a věřte mně. Začasté komplexy méněcenosti.
2: Ano, často plně oprávněné. No, ano.
0: Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
2: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
0: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
2: To ano.
0: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza, nebo něco, ano. Co si koupili. Ano. To trapné, to velmi trapné.
2: No to je velice trapné.
0: Vždycky je to velmi trapné. No ale dovolte mi otázku, pane...
2: Moravec.
0: Pane Moravče, co, jak si očekáváte ale ode mne? No, co já v té věci mohu dělat?
2: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná ano. dáma ano. Má totiž doma peklo, ano. Rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou. No, ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, ano. Že ano?
0: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
2: No, jestli by prostě nebylo možné, ano? Aby vy jste ano. tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
0: Vám.
2: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve. Rozumíte, pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
0: To bude velmi těžké.
2: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
0: No, tak možná, že... možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem bude to, to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. A. Víte, tíhletí muži, jako je ten, ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
2: Ne, bedna to není.
0: Manžel, že ano. Víte, tíhletí muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
2: Ano.
0: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
2: To tedy máme.
0: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
2: Ano.
0: A kdo je ta žena.
2: Ano.
0: Byl byste tak laskav, řekněte mi, prosím, jméno, bydliště a tak. Kdo je ta dáma?
2: Vaše paní.

Dovolte mi takové malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralejší muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod. Futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více připoutává. V nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze kořeň. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opřízt ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor, existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nich nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme,
a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.

Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drátku. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka. Mám mnoho znamení tak slušného a veskrze rozumného člověka. Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím.

Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názor. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará klamo, hlásil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Deprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti. A abych prý mu půjčil stovku, řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal. Tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahraholil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.

0: Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, ne, ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdcem. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prsty. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Tak jí představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
0: No dobře, no ano, a co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
0: No dál, vypravuj to podrobně.
1: No, tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
0: To už se má žena směje naplno.
1: A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
0: Počkej, ale jak spadlo?
1: Vyprávěj pořádně. No, překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lek, no, a měl jsem opařené prsty.
0: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv.
1: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
0: Ne, ne, to ne.
1: Jak jsem chtěl vyluxovat předsíň?
0: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
1: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A.
0: No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to.
1: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
0: No a dál?
1: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
0: Který šálek si vzal?
1: No ten modrý, květovaný.
0: Dál.
1: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje.
0: Ano, ano, to si celý ty. A dál?
1: Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty. No.
0: Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatelé a ještě jiní a jiní. A konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem.
1: a obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní ihned přiťukli a ten malý zdrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám: žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala: vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí, bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrt jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluju. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: Ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství. Ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.

0: Prosím, prosím.
1: Jak se máte?
0: Jak se mám? Jak si zasloužím? No, mám se hůř, než bych si přál, a líp, než si přejou moji nepřátelé. Každý se totiž má tak, jak si zaslouží. Nevěř se tomu, ten, kdo říká něco jiného, neví, co povídá. A žvatlá. Každý se má, jak si zaslouží. Podívejte se, jestli myslíte, že budu naříkat, lamentovat a fňukat, mýlíte se, nebudu. I když vím na druhé straně, že za naříkat si, jo, že to je obrovská rozkoš a požitek. Je, to je jako v té anekdotě, jak se potkají dva a ten jeden říká, no tak co, člověče, to se mě ani nezeptáš, jak se mám? A on říká, no jak se máš? On říká, a ani se neptej. Víte, já si dokonce myslím, že jedna z nejstarších věd v historii lidstva byla toho druhu. Já myslím, že už tenkrát, když se členila lidská řeč, když se počaly artikulovat skřeky, tenkrát, když pra člověk s kýjem na ramenou potkal v pralese pra člověka, jo? Že na něj udělal a on udělal čímž chtěl patrně delikátně naznačit, že to všechno stojí za starou belu. Víte, co mě udivuje a mrzí? Kdyby tak jednou někdo řekl, život je krásný, bože, život to je nádhera, ale já stojím za starou belu. To bych smrk svůj duševní cylindr a řekl bych si, panečku, to je pašák, ten ví, o čem mluví. Protože ono to tak je. Na světě je to krásný a život je nádherný, ale stačit na to, to je to celý tajemství. Umět to zvládnout. A pak, podívejte se, co mě nezabije, to mě posílí.
2: Vážení přátelé, nyní bych vám chtěl předvést takovou věc, kterou vlastně poprvé před větším fórem předvádím. Nemyslím jenom teď na vás zde v naší manéži, v hledišti naší manéže, ale myslím též na naše televizní diváky doma u obrazovek. Vážení přátelé, jde o takový prvek, žonglérský prvek. Prostě jednou, kdysi v Jižní Americe, jsem viděl domorodé žoldáky. Žonglery, žonglovat pingpongový míček na nose. Já jsem se to učil a teď bych si dovolil vám to předvést. Musím čekat, až mě vychladne nos.
3: Enga.
2: Já jsem se to učil velmi dlouho, vážení přátelé, velmi dlouho, ale pak jsem pochopil, že to musí být jakási vrozená k tomu schopnost. A sice taková malá ploška, takový malá náhorní plošina na nose. Rozumíte, že na každém nose to prostě nejde. Nešlo by, nevím, jak se vyvineš. Možná by šlo, vůbec nešlo, vůbec nejde, samozřejmě, že ne. Proč ne? Můžeme zkusit. Ano, no. Vůbec ne. Pane, podívejte se, kdo tady je. Karel Gott. Teo Černáderně, to zkusíme.
4: Dobrý večer, pane Polívku, a vůbec dobrý večer všichni, ale já nejsem Karel Gott, já jsem Pavel Bobek.
2: Já říkám všem zpěvákům Karel Gott, a to by nemělo nikoho urazit. Zkusíme. Pavle,
4: prosím, postavte se. Jestli tomu dobře rozumím, to, co jsem viděl, že bych měl jako předvést, ano, to ne.
2: Ne, postavte se do žonglerského postoje. Já si myslím, že ten nos je nadaný. Tady na tenhle druh žongláže. Zkuste, postavte
4: jako
2: se
4: vy.
2: Jako já. No. Takhle jsem snad nestál.
3: Já jsem takhle...
2: Nestál.
4: Pravda. Tak takhle nějak asi. Co?
2: No. A seriózně jsem se tvařil. Tak. Já musím najít tu plošku. Nejde. On nejde. Víte, ono taky záleží na lehkosti toho míče. Míčku. Teď jde, drží.
5: Bobe Junglerem. Tak. Ne. To nesmíte, Pavle, teď jste všechno prozradil, Pavlíku.
4: To jsem udělal velikánskou chybu.
2: No jistě.
4: Takže vlastně vy jste to měl taky nalepený, jo? No to jsem ještě tuplem neměl říkat.
2: Ale vůbec jsem to neměl, to nemůžete se takhle... No nic, obrať mi list.
5: Já jsem prostě myslel, že velký nos velkého ducha značí. Nemusí být pravda.
2: Ale máte stejně, má krásný nos, co? Má krásný nos. Podívejte se, nejsme my si trošku podobní?
4: Co?
2: Podívejte se, tady. Originální verze podtitulek. Podívejte se, jak se na nás některé z nich dívají.
4: Myslíte?
2: Tam.
4: Pan doktor.
2: Ne pan doktor, pan doktor se dívá konkurenčně. Jo? Ale tam. Krásně. My se musíme totiž, abychom byli třeba přitažlivější, my se musíme hyzdit. Znáte to, náš problém hezounů. Já třeba v hospodě, když jsem, já mám metodu na děvčata, když jsem byl mladší ještě, tak jsem mýval metodu. Teď už. Mám takovou metodu, já tomu říkám nevšímavý hezou. Nevšímavý, to celkem mě jde. V hezounu mám rezervy, ale... Ale stejně, když my chceme udělat se sebe takový jako... Ošklivce.
4: Ano.
2: My se musíme uměle hyzdit.
4: A vy na to máte nějakou metodu?
2: Já mám na to takový přístroj. Hyzdič. Hyzdič.
4: Váš vynález.
2: Můj vynález, nebo dvojhyzdič taky může být.
4: Jsme dva, tedy dvojhyzdič.
2: Ano, z dvoj. No. Budeme se...
4: Chtěl bych ho.
2: Ano.
5: Pánové, dvojhyzdič!
2: Já vysvětlím jenom, jak se to dělá.
4: No?
2: Ano. Protože to je prostě zvýkačka. Ono to samo hyzdič. No?
5: Děkuji.
2: Ano?
4: Ano.
2: Jo? Hyzdič, jo?
5: To furt vypadá jako žvíkačka teď. Jo? A teď se hyzdíme.
2: Ale v ubludí.

0: Dobré poledne, vážení diváci, vítám vás u pravidelné nedělní debaty, se kterou přichází váš oblíbený Otačerný. Jistě jste si povšimli, že jsem ještě poněkud rozjařen, aby také ne. Všichni jste jistě zaregistrovali, že v uplynulém týdnu byly vyhlášeny ceny křepilek pro nejlepší novináři a že laureátem se stal pan Otakar Černý, tedy já. Hned druhý den se roztrhl pomyslný pytel nabídek od všech televizí, rádií a novin a já myslel, že mi z toho praskne hlava, páč jsem tu cenu byl zapít s merunkou a malinko jsme se zmatlali jak carský důstojníci. Takže abych nikoho neurazil, polknul jsem asi 5 šumivých aspirínů a vdechnul 2 feferonky a přidal jsem ty nabídky všechny. No, ale k dnešní debatě. Nejdřív, abych snad představil Zkrátka, pan ministerský předseda a premiér Václav Klaus, pan ministr zahraničí Jožef Žilinec, předseda lidovců, ministr zemědělství, pan Josef Lux a Zeman. Ano, je třeba říct si, ale moment, jo. Na úvod je zejména třeba položit otázku a až potom kafra. Takže moje první otázka je tadyhle na pana Milana Zemana. Poraďte mi, co vyberete na kocovinu. Ano, páč, mě snad v palici jsem cix. Ne, pardon, nic, trochu jsem odbočil od tématu. Pustme si raději ukázku.
1: Teď už teď odybičku docela zežral, pane. Teď to byla sakrytá princezna. Abyste viděli, já s váma ty vaše vypečený hry hrát nebudu. Nebrzte, na pohádky už jste velký. Houby, jsem malinký a vy jste pěkně vypečený medvěd.
2: No tak já musím reagovat.
0: Oje, to nebylo ono, jo. Tak už to vypadá, že jsem kazetu s úvodním komentářem Milana Masáka včera vyměnil s Merunkou za videokazetu Best of Dolly Buster. Naštěstí si dnešní témata trochu pamatuju, páč, jsou vlastně už půl roku stejná. Reakce vlády na katastrofální povodni, rostoucí preferenci socanů, ano, a handrkování kolem státního rozpočtu a průsery v armádě. Prosím, pane Klausi.
3: Ano, je třeba říci.
0: Říkal jsem, pane Klausi, ne?
2: No já bych ty preference viděl jako vážná čísla, ale já bych to nepřeceňoval, ne.
0: Aha, takže bombardák až do konce. Takže prosím, pan Zeman.
3: Ano, je třeba říci.
0: Hrgot, kuž, sakra, prosím.
4: Podívejte se. Stabilní preference sociální demokracie kolem 30% jsou výrazem jednak zoufalé vládní politiky a jednak důsledkem prezentace naší strany na veřejnosti.
0: Jo, vaše strana se nelíp prezentovala v létě, když vláda od rána do večera makala kvůli záplavám a vy jste se válel někde na dovolený, ano, a ku podivu to byl svatý klid a pokoj.
4: Nechte mě prosím domluvit. Naše strana, na rozdíl od ODS, používá slovník, který lidé chápou a který je jim blízký. Příklad. Ministr financí řekne lombardní sazba a nikdo tomu nerozumí. Já řeknu, ministr financí je blbec a každý mi rozumí. My nejsme národ odborníků a totéž platí i o naší straně.
0: A hopla, že by chvilka pravdy? Ano, ale zároveň třeba říci. Teď ne. Pane Klausi, co tomu říkáte, když se tadyhle Lux, člen koalice, celkem veřejně tahá se Zemanem? Hrozí nám skutečně koalice Gezilux?
2: Prosím vás, nikdo nám nehrozí. A kromě toho se neříká Gezilux, ale Benelux.
0: Jo, takže Benelux, jo? Takže koalice Brebeníček, Neman a Lux, jo? Vy jste se jakých včera asi nakapal do strojku, co?
3: Ano, na druhou stranu je třeba říci.
0: Na druhou stranu je třeba říci, ano, že jsem se na nic neptal, takže žlutá karta, pan Lux. Pan Zeman.
4: Prosím vás, jakákoliv představa koalice s komunisty je nemyslitelná.
0: Jo, tak se podívejte do Francie, že jo. Krásná země, skvělá vína, krásné ženy, blankitné moři, toho žrádla všade, že jo. Filmové hvězdy, Bardotka, anal de longiu. Najednou bum prásk a dva bolševici je vládi. Vždyť vy ty bolševiky taháte i do partaje, že jo. Ještě, že vám odvalili toho šloufa, páč, teda. To jsem mi dělal pěkně šloufli, že jo. Dřív dělal podskok a Štěpánovi.
4: Ano, prohrál jsem hlasování. Prohrál jsem bitvu, ale ne celou válku. Ale spůně vidět, že v naší straně je svoboda.
0: No to jo, ale Jiří Svoboda, ano? Všech bolševíků velitel, to je teda fakláříc.
4: Pan soudruh Šlouf zůstal i nadále mým poradcem a na funkci volebního manažera a tajemníka sněmoviny mám čerstvou posilu. Je to zkušený a zdatný státní úředník a v neposlední řadě i ekonom.
0: A prozradíte mi, no?
4: Soudruh Lubomír Štrougel.
0: Ježišmarja, to snad. Ano, ano, ale současně je třeba žijící? Já jsem vás varoval, hele, hoďte mi tu izolepu. Tak, a je tu, ano. Já už jsem byl z toho klidného siláka poměrně neklidný. Téma za druhé, prodej tanku do Alžírska. Není divný prodávat tanky, když naše armáda nemá pomalu ani na tří kolky? Prosím, pane Želinče, prosím, vy jste takový zadumaný.
5: Já jsem měl včera pracovní večeři s Jevgeniem Primakovem, která se z důvodu své sofačnosti protahla do časných ranných hodin.
0: Aha, takže já jsem si všiml, že za sebou taháte nohu. Ono taky držet krok s Rusákem, že to je voledviny. Povídám, téma prodej tanků. Proč z něj nakonec išlo?
5: My jsme po listopadu ustoupili ze zbrojního trhu a vím, že pokud tanky neprotáme my, protáje někdo jiný, ale nemohli jsme prodat tanky dla těch Tatrmanov, jinak to nešlo.
0: Ano, ale proč to nešlo, na to se ptám.
5: To já vám nemohu říct, to je zpráva tajné.
2: Jen mu to řekni, Josef, klidně to řekni.
5: Lidovci chtěli schrapnout profesí a nám nedat nic.
0: Pane Klausi, proč furt kopety pana Želince pod celým?
2: No, protože tato informace byla tajná. Já jsem chtěl, aby tady Josef jasně a transparentně řekl, že za 100 tanků by bylo x peněz, za x peněz x letadel, x naváděcích systémů, přičemž 100/x×3 minus, a teď musíme dosadit číslo, které vyjadřuje KDU ČSL, logicky mi vychází číslo 11. Mohl bych počítat i v luxech, ale takhle je to, doufám, srozumitelné i pro vás.
0: No tak to prr teda, prr.
2: Ano, málem bych zapomněl samozřejmě PR na druhou.
0: Ano, tak z toho chápu PR na třetí, ano. Pojďme jinam. Hovoří se o zvýšení spotřební daně kvůli záplavám, páč. Těžko se dá spoléhat na to, že peníze se vyberou sami, nebo že všechno vyřeší nadace i Člověk v plísni. Co? Aha, jo, Člověk v tísni. A řadový občan se ptá, jak se toto dotkne daňového poplatníka.
2: No tak dotkne se to všech. Zdraží se benzín, cigarety, alkohol.
0: Aha, takže i pivo?
2: Ano, i pivo.
0: A víno?
2: No jistě, no říkám alkohol, tudíž i víno.
0: A jasně, já se jenom tam jako řadový občan, jo. A fernit?
2: No taky.
0: Čili všechno, co se dá pít, jo. Hele, a co nájmy, elektrika, voda?
2: No tak v otázce nájmu panuje koaliční schoda, ale není to schoda u vody. ODA se brání zvýšení stočného, vodného a kalvodného. U elektřiny je proti KDU ČSL, neboť u jejího předsedy přetrvávají obavy, že si doma nebude moci nejen svítit, ale ani si pořádně zaluxovat. V této souvislosti musím říci, že vážněji uvažuji o odvolání ministra Luxe z vlády, protože jeho koketování s panem Zemanem a různými levičáky, to je do nebe volající.
0: Ale vždyť já mám pocit, že to zemědělství celkem zvládá.
2: Já nevím, zdám letáčkem z obrázky mandalinky s nápisem Mandalinka Brouk Imperialista mají něco společného s pravicovým pohledem na zemědělství, nevím. A jeho chování během záplav také nevím.
3: Ale copak, to ani nevíme. Informujte prosím řadového občana.
2: V krizové situaci projevil neschopnost vykonávat jakoukoliv funkci. Na zasedání vlády třískal biblí o stůl, přečítal o potopě, vykřikoval Noé, Noé. Dokonce začal na Kunětické hoře stavět loď a byl viděn, jak schání zvířata po párech.
3: A jeji, no pojďme k poslednímu tématu. Obnova zničených oblastí, to je nejdůležitější úkol vlády. Hovoří se o tom, že vláda připravuje dokonce jakýsi soubor opatření, jakýsi třetí balíček. Co obsahuje?
4: Sami krabiny, krabiny, zas jen krabiny. Na rozdíl od balíčku našeho.
3: A jejda, další balíček na světě. Tady to je fofry a klapušti s těma balíčkama.
4: Podívejte se. Po 7 letech vlády současné koalice jsme se ocitli v krizi. Náš balíček hovoří o tom, jak by tato země vypadala dnes, kdybychom těch 7 let vládli my.
2: Prosím vás, tak to je samé, co by, kdyby. Já jsem ten váš balíček četl.
4: Já ten váš ne.
2: Četl jsem ten váš balíček a popravdě jsem byl příjemně překvapen upřímností hodnocení důsledků vaší ekonomické koncepce. Měl bych pouze dvě výhrady, pane Zeman. A sice, že Zugrund jsou dvě slova a v prdeli se píše měkké i. Prosím vás, opozice je od slova oponovat. My jsme připraveni na tlak ze strany opozice, to je její legitimní právo. Jsme připraveni vést dialog o tom či tamhle. Ale jsou zbytečné výroky pánu Zemanu o spálené zemi. Já nevím, jestli toto patří k politické kultuře.
4: Dovolte mi, abych využil této příležitosti, abych se za tento výrok omluvil a onen výrok trochu poopravil. Současná vláda neprovádí politiku spálené země, ale politiku po nás potopa.
3: U nás zdar teda, to jste to narovnal. Pane Klausi, já vás fakt obdivuju, že máte nervy na to věční handrkování s těma tajtlíkama. Já bych měl recept na takovouhle opozici. Vemte si třeba bývalého prezidenta Zairu, Mobutu, Sese Coca-Cola, Mobutu, ale páč tomu jednoho krásného neruplo v kouli, sebral si a celou opozici zežral. Takový bůček ze Zemana, jo, to by asi dlouho leželo v žaludku, ale třeba včera jsem viděl Pithara, tam on je takový šťavňaťoučko, jako pěkně vypasený, mě se úplně zbíhaly sliny.
2: Prosím vás, zpátky do reality.
3: O, a konec toho Luxe bych taky stláskal, jo, ale takový Ransdorf, ježiš, to bych plil a krkal havrany ještě celý týden. Ale na druhou stranu mi to připomnělo, že mám už děsný hlad, takže tuto podnětnou debatu ukončím a půjdu něco polknout. Pánové, díky, příští den naslyšenou. Na shledanou.

0: Reklama. Tu motyl, zálo 73, jsme u restaurace, bojíme se jít dovnitř, nějaká strašná rovačka, je nás tady hrozně málo, žádám o posily.
1: Chlapci, nemám ani jeden volný úz.
0: Co máme dělat?
2: Hele, koukej.
0: Oříšková deli a je po prdě. Ty, já se na to opravdu... Eurotel vás najde všude.

0: volat do kvámku žáka.
1: 0609 36 36 00.
0: Sklejda, zavalej nám daškalky.
1: 100% živý rozhovor.

V rámci křesťanské neděle se v živém vysílání přeneseme do arcibiskupského paláce a staneme se svědky oslav milénia svatého Vojtěcha. Ve 20.15 pořadu Tanec s vlkem. V seriálu Lékař radí se dozvíme řadu užitečných rad, jak pečovat o své zdraví. Ve 21.35 si na ČT1 popovídáme s přednostou urologické kliniky v pořadu Neváhej a moč. Pohodu sobotního večera vám možná zlepší také pokračování pořadu Caruso Show. Ano, a je tu další soutěžící, pan Eda!

0: zdá se mi. Hej, břízo bílá, skloň se níž.
1: Nezapomeňte, v sobotu na Prima televizi ve 20 hodin Caruso Show.

0: Posloucháte pořad Na vlastní uši. Jaké panují vztahy mezi poslanci, o tom je náš další příspěvek. Možná budete všichni překvapeni, co se nám podařilo natočit naším skrytým mikrofonem s redaktorem Otou Černým.
1: Vážené poslankyně, vážení
0: poslanci, jak sami slyšíte, mluvím polohlasně a hned vysvětlím proč. Nacházím se v poslanecké sněmovně. Nejprve jsem tajně sledoval, kdo všechno vchází na hlasování o důvěře vládě. Tajně říkám proto, páč jsem seděl na chodníku v převleku hladovkáři. Pak jsem využil průkazu novináři ke vstupu do sněmovny a nyní jsem v úkrytu pod jednou z lavic. Zatímco se nehlasuje, probíhá běžné plácání jater ze strany bolševiků, sládkovců a Zemana, proto se přemístíme do partíny neboli parlamentní kantýny. Tak, co si dám? Ty vole, pivo za bůra a Bernard. Je fernit za 8. Řízeček bratru za 19. Ty jo, utopinec za 3 pady, s ním či vidím. Tak tady u vás vydržím hodiny a začneme pivískem a fernítkem.
2: Pane kolego, fronta je tamhle, nepředbíhat.
0: Ti dám kolegu ksichte, ježiš, pardon, to jste ví, prosím, račte, dáte si něco na mě?
2: No, když jinak nedáte, pane Černý, 7 fernetů a prbuskovou 2 bílého.
0: A jaký to bude? Savignonek, Riesling či snad Miller?
2: Ne, 2 bílého rumu.
3: Pardon, já si dám prosím vás Red Bull. Rumo Semtex a pro Udel Orectus. A prosím vás, pošlete ten fajnový kuňáček tamhle Wagnerovým.
2: A přidejte k tomu kapku vitriolu s gutelexem.
0: O, a koukám, že tady to jede jak nakladně v Kongu, akorát, že za lepší prajzy. Jejda, Vizourek za 17, jsem s ním. Já si myslím, že nejvíce rozvíme tady páč u piva, se toho probere dicinky nejvíc. Já na žhavým štěnici, tak, a hr na ně. Aby byl posluchač v obraze, jednotlivé pochlastávající kluby sedí rozmístěné po celé ploše. Veselo je v klubu ODS, už se tam sunu. 4. 7. Pano, jste tady samá sranda, ale mi teda číslo 7 na kvadrační nepřijde.
3: No tak já jako ekonom mohu říci, že za určitých okolností číslo 7 veselé je.
0: Říkám, že ti vaší limonádě něco drsného předcházelo.
3: Uhďáku, vysvětli mu to.
4: A my se tady vyprávíme vtipy. Abychom nemuseli říkat celé, máme je očíslované, někdo řekne číslo a my se smějeme.
0: No a můžu taky. Hele, 5, jo? To je dobrý vtip, ne?
3: No tak ale já, ale vy to neumíte tak podat. Kdo je na řadě? Pilipes. Sest. No tak to je dobré.
0: No tak já radši půjdu, budu dál. A safra. Lidovci usrkávají víno, přikusují nějaký poplatky nebo pišingry.
3: Odčenášenci na nebesí.
0: Oha, jo, tak tady asi moc klidu před hlasováním není. Klidný je snad jenom pan Výborný, ale neklidný z něj jsem já, páč má kulomet, maskáče a černý brýle. Juknu ještě ke komoušům, páč tady jede vodka po kýblech. Zpívají se častušky, Razdorov chrní na stole. Tak pánové, zanotujte.
5: A ty znáš je tu, Tavaris Czorny, rozcvětala jablona i gruse.
3: Hele, neprovokuj to, fun.
0: A tamhle v rohu sedí osamocen pan Wagner na stole pečený salátku, nadívané křipelky, nové zlaté hodinky, poukaz na dovču do Spojených Emirátů, po pravé ruce spoře oděná hosteska a tamhle přichází Kriste panite Vacek. Tak proto to veselí v táboře bolševiků. Ačkoliv si nejsem jistý, jestli tenhle hlas bude platný, páč furt řve šajbu a ptá se po Brežněvovi. To asi byla hyba tou hlavou o ty schody. Ha, Vacek! Rozmyslí se, jak budeš hlasovat, páč, tady jsou taky schody a u nich budu stát já. A všichni jdou hlasovat, pojďme. Pokusím se komentovat hlasování. Vykopává Zeman. Zeman na grose. Krejza, Jičínský, Uhde, od Uhdeho na Klauze, Klaus na Ruml, Wagner! je to tam, ano, rozhodnuto. Stav 101:99, vláda vítězí a teď bleskem do kantýny. Spláchnu to napětí, celý si klepu. Už je i zbytek, šťastný premiér, za ním Lux, teď hrdí na dny Wagner, za ním Zeman.
2: Wagner, ty krysy, hnusné krysy.
0: Bitva je vyhraná, válka však ne. Tady se už nic výjimečného nestane, je odhlasováno. Svou štěnici odhazují dál a jdu se připojit k oslavující.
6: Chcete to od Adama?
7: Já jsem myslel, jak to začalo s tím, že jsi se stal režisérnou. Kde to vlastně se vzalo někde v rodině dávno doma? Já tak
6: ne, to je všechno velký omyl. Já jsem měl vždycky rád divadlo, ale nevzali mě na tu školu divadelní. A tak jsem šel, ještě před vojnou po maturitě jsem šel do televize jako takovej ten... Přines krabici, odnes tohle. Říkal jsem si, že ona bude potřebovat i takový blbce, jako které nejsou dost dobrý pro divadlo. No a přihlásil jsem se na filmovou fakultu a tam mě vzali. No a udělali ze mě filmový režisér.
8: To jste režíroval i divadlo přece potom?
6: No já jsem vždycky chtěl dělat divadlo a pak jsem vlastně, když už jsem byl hotový filmař, tak jsem dostal, mě nabídli v Činoherním klubu. Pan ředitel Ostřížek, mám tady 5 kluků, který momentálně neskoušejí, tak najdi nějakou hru pro 5 kluků. No já jsem šel domů a vytáhl jsem z knihovny Mandragoru. To jsme se cvičili, hráli jsme to potom 9 let.
9: No jo, ale ty sám si taky herec.
6: No jo, to je teda další omyl. Prostě všechno je to schoda náhod takových. Já jsem skončil školu filmovou a jak jsem běhal po Barandově s panem profesorem Vávrou, tak si mě všim Kadár a jeho asistent Juraj Herc mě doporučil do filmu, který se točil a já jsem tam hrál advokáta. Prostě potřebovali takového blbečka, já jsem byl ještě hubenej, brýlatej, byl jsem strašně plachej, já jsem se styděl, já jsem se červenal, když mě oslovil někdo starší nebo tak, tak jsem furt, co v té profesi se nemá stát. Kadárovi se to líbilo a řekl, že budu hrát toho advokáta, protože potřeboval takového blbce, jako jsem byl já. A já jsem nehrál, já jsem tam byl za sebe, já jsem se styděl před kamerou a ono to v tom filmu hezky vypadalo, takže si všichni začali myslet, že jsem herec. A pak pan režisér Krejčík začal dělat Penzion pro svobodný pány pro televizi s Pepou Abrahamem a Jiřinkou Jiráskovou a s paní Ferbasou a hledali takového partnera k Abrahamovi a sestra Pepíka Abrahama doporučila mě. A potom pan Krejčík, když začal na ten činohradní klub, začínal hrát, tak to přetáhli do činohráku, jenomže samozřejmě tam hrála paní Jiráskova, Abraham, paní Ferbasová a tu moji roli hrál Vladimír Puchot. No a hrál to krásně, samozřejmě. Já jsem tam chodil prostě se koukat do šatny a tak. A měl jsem v 9 hodin schůzku s hudebním skladatelem, který bydlel kousek nedaleko. A tak jsem si zašel podívat na začátek představení a to se stalo akorát ten den, že Franta Husák, který hrál na začátku takovou malou roličku, nepřišel do divadla. Zapomněl na to, byl tam Krejčík a řekl, pane Mence, vy víte, o co jde, jděte na to jeviště a zahrajte tu malou roličku, kterou ta hra začínala. Naučili mě těch 8 věc s paní Ferbasou, naučili mě ty kroky, které se tam přišlo, byl takový malý taneček. A já v životě jsem nestál na jevišti, v životě jsem nebyl před lidma. A oni mě tam vystrčili pár minut po 7:30. Já jsem to všechno řekl. Lidi se smáli a pan Krejčík řekl, že jsem byl tak dobrý, že to musím s tím Frantou alternovat. Já jsem odešel z toho divadla, čel jsem na tu schůzku a jak jsem byl v ulici ve Smečkách, tak najednou mi to došlo, že jsem hrál pro těch 240 lidí v činohráku vedle Abrahama, vedle Jiřinky Ráskový a dostal jsem hysterický záchvat. Já jsem začal na té ulici řvát.
9: A co se stalo? Jiří Krejčík pak rozhodl, že to budeš hrát i za Pucholta.
6: A to byl malér, protože já měl strašný strach. Vladimír byl hvězda. Že jo? A lidi se chodili koukat na něj. A během těch zkoušek to bylo strašný. A já jsem koktal. Nemám slabý hlas, jo? Takže nebylo mě slyšet, nebylo mě vidět. A muselo se hrát a teď to trvá asi 40 minut, když to hraje Abraham, to hrál s paní Ráskou. Lidi se bavili strašně a pak jsem tam přišel já. A to je dost velká role. A teď jsem tam přišel a řekl jsem, Bertíku, ty ještě nespíš. A ticho. A lidi tam najednou, tam přišla taková divná mátoha, jo. Nic, ticho. A já jsem to ticho cítil, bylo to strašný. A pak jsem ještě řekl něco, řekl a pak pan Krejčík v tom sále zařval nahlas!
10: Tak to bylo něco pro kluky, že jo? Obvykle teďka bývá taková, ne scénka, ale takové povídání nebo taková rozprávěnka o tom, jak se týrák dostal do nebe, ale to dneska nebude, protože tady bude něco jiného. Já jsem tady od toho, abych to řekla, tuto mimořádnou vlastně ne, takovou... Já tady... nejsem od toho, abych vlastně ty věci říkala, oni mi jenom řekli, abych to nějak uvedla, že mám v tom trochu prsty, tak teda to budu teda vám jenom říkat, že teďka uvidíte takovou ukázku toho, co se nám podařilo v našem tady bránickém výchovně nápravném zařízení naskoušet. Já mám na starost děvčata, s kterými se stýkám vlastně pětkrát týdně, po odpolednách, holky rády třeba dělají takové věci, že to se jim docela líbilo, to jsem jim vymyslela, že vlastně vaříme něco z moduritu, takové placky. Nebo oni jsou vlastně nápadité, pak dělali i takové různé jiné homole a šišky a dá se to nosit všelijak a tak. No a když je to přestane bavit, tak třeba si zatancujeme a vlastně z takovéhohle toho, jenom takového jančení, trojčení, vlastně vznikla i taková docela, myslím si, povedená skladbička, takové číslo, které, jak bych to řekla, takhle, já to začnu ještě jinak. Teď už vůbec nevím, co jsem to, počkejte, jančit, trojčit, co bylo pak dál. Nevíte, co jsem chtěla. No to je jedno. A možná, že to nebylo nic vážného, co jsem chtěla říct. Já vlastně mám jenom uvést ty Báru, Jitku, Zdenu. To jsou tři děvčata, která se mi zdají docela šikovná, vlastně možná nejšikovnější ze všech, které mám na starosti. Holky už vlastně navštěvují naše zařízení asi čtvrtým rokem. Je to na nich vidět, vypracovali se. Já nevím, jestli jste tady místní z Bráníka, nebo jestli jste z odlehlých částí Prahy, ale my tady občas předvádíme, co jsme se naučili a jestli si vzpomínáte, tak vlastně před 4 lety, když holky začínaly, to jich teda jednak bylo asi 15, ta úmrtnost je velká, tak vlastně dělali takové jednoduché, velmi jednoduché číslo, máchali tak takovými fáborky a byl to opravdu jenom krok sum krok. Teďka už je to daleko složitější, teď už dělají komplikované takové synchronní pohyby, takhle, takhle, ale samozřejmě musí to dělat všechny třeba stejně. Uvidíte, že opravdu se jim to daří. My jsme vyhráli vlastně tady na čtyřce, to kolo nechci se chlubit a příští víkend vlastně postupujeme do celostátního kola, takže bych vás poprosila, kdybyste holkám drželi palce, aby nám to příští víkend dobře dopadlo, protože potom by se možná rýsovala taková možnost, že by se holky třeba podívaly na takové poměrně dosti významné kulturní podujetí, jako je výstava v Hannoveru. Myslím, že by to bylo terno, pro holkám by to pomohlo, myslím si tak jako vůbec celkově se někam podívat. Já jsem byla už, ne, už ne. Já jsem jim říkala, ať mě nenechají mluvit. Ať to řeknou oni stručně a oni ne, jen si to pěkně si to tak... Bára, Jitka, Zdena. Já už jdu. Měla bych tady byla pořád. Ale nechce se mě. Tak jo. Kdybyste něco chtěli ještě třeba se mě zeptat, tak můžete. Já vám odpovím třeba. Ale jinak už to bude muset začít, no. Tak.
11: Vítám vás, soudruh Prebindo, do 7. kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
12: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
11: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
13: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky. Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi. Děkuji.
11: Ano.
13: Ale...
11: Ale teď už k věci. Ano, váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Ano. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je porodce Karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo... o tento zvuk.

0: Prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju, soudru. Výborně, gratuluju, soudru Preběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si myslel, že

0: A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano.
0: O čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
2: Soudruh Karotka.
0: Tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem, pojď sem.
0: Ano, a to je všechno, ano? Končíte? Soudruhu Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
3: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: To víš, to... Dobře, tedy formulací otázky vyhověl.
3: Prosím, ano.
0: A teď tu tady máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
4: Kuku, kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal.
3: Výborně, ano, správně.
0: Tedy soudruh Karotka?
3: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili...
3: Penzum je splněno.
0: Výborně. Mě by jenom ještě zajímalo, soudruhu Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka?
3: Ne, to není námitek. Soudruh správně zavil a proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
3: Správně,
0: penzum. Tak tedy penzum je splněno, ano?
3: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruhu Šakale, soudruhu Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček, ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, jejím soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru, co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím. Pionýři z Odolené vody vám nakreslili vodníka. A předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že benešovskou desítku pokládal za postřik proti muškám a naopak postřik proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt. No.
5: Ale víte, že jsem si na ten postřik tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ano, ovšem dneska jistě, poněvadž to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá. Ano, tady máme otázku pro vás. A protože je to konečné 10. kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofola. Prosím, můžete se 3x zmýlit. Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
5: To by mohlo být, řekněme...
0: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
5: Veltlínské zelené.
3: Správně, ano.
0: Výborně. Dál číslo 2.
5: Sklenka číslo 2. Tramín.
3: Výborně, ano.
0: Ne, ano.
5: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.

0: Ano, velmi správně.
1: Milařík, ten bere. Ano.
0: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek. Ano, ještě 7.
1: Vodka moskovskája.
0: Správně. Dětka?
1: Vodka Výborová.
0: Ano, výborovně, výborně.
1: Já. Jelínek, slivovice.
0: Ano, správně, ano. Soudru Jukajdo, stačí jen degustovat. Nemůžete dopít do dna.
1: Kluku starostlivá.
0: Dobře.
1: Se podívám.
0: Můžeme pokračovat, ano?
1: Sám. V sedmičce? No, gruziňák.
2: Ano, já bych prosil celý název.
1: Dobrý gruziňák.
2: Právě.
0: Dobře.
1: Dál?
0: Oja!
1: Francouzský koňák. Le façon. Allons, enfants de la patrie.
3: Soudru Jukajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapí, že se tam můžete zdarma vykoupat.
0: Ano, ano. Vám jistě přijde vhod, že? Ano.
1: Tak... No, ale říkejte mi žandíku.
0: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
1: Já vím, ale já nemusím.
0: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
1: Já totiž, jak se přiznal, já už nemůžu. Já mám dole vůz.
0: Po roce Karotka...
2: No tak já myslím, že květinku nevezmeme. Soudruh tady se směl 3x zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzum je také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
1: Děkuju vám, mistře, a napište zase nějakou legraci.
0: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
1: Děkuju.
2: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
4: Jménem závodu vám předávám...
1: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
4: Jménem závodu vám předávám výpověď.
5: Ahoj. No.
6: Ahoj.
5: No tohle to zrovna jsem nemyslel. No nic mi neřekneš, jdeš na trochu pozdě, ne?
6: A jo, prosím tebe, nezlob se, ale já jsem byla u Jiřiny.
5: No.
6: Představ si, že Tonda má nějakou ženskou. No to je z toho celá prš. No pochopitelně, že po tolika letech manželství, to je tragédie.
5: No to je strašná tragédie.
6: No strašná.
5: Takže Tonda má ženskou a my kvůli tomu nebudeme večeře.
6: To jsi sobec, Pepo.
5: Jakej sobec? Proč
6: no,
5: sobec?
6: Jiný můžou být nešťastní, trápit se třeba, skákat z okna, jen když ty budeš mít ten svůj hlavec na stole, že jsem nestydl.
5: No, to jsi mi neřekla, ale že Jiřina chtěla skákat z okna, no.
6: No skoro. No, proto já jsem tam byla takovou dobu, že já jsem čekala okno otevřený.
5: No, tak fajn, no. Prosím, než uděláš něco k večeři, máme aspoň pivo nebo něco.
6: Pivo?
5: No, máme nebo ne?
6: Pivo?
5: No ne, já pivo.
6: No, jak teď můžeš myslet na pivo? Co pak tě neštěstí druhých vůbec nedojímá?
5: Víš, to mě dojímá, že jsem od rána nejet. Přišel jsem ze směny, tady nemám nic večeří, piju tamhle vodu, co mě na to má dojímat? Prosím, někde žiješ, když se kolem sebe podívej. Takových případů jsou dneska tisíce, že se někdo někomu trhne. To kdyby měl být dneska bez večeře, když mě to dojímá, tak to bych vůbec nejet.
6: Ale to je zajímavý, jak ty umíš všechno zjednodušovat.
5: Já to zjednodušu, zatímco ty to komplikuješ, že já jsem hladový.
6: No to bych ani neřekla.
5: Ne,
6: tak podle tebe by manželství mohlo vypadat klidně jako holubník, jo? Tonda je vědný muskej, no tak no. Buď to se k mu vrátí, nebo nevrátí, že na se s tím smíří, nebo nesmíří, případně já, si já, někoho no, najde, nebo nenajde. No to je krásný pohled na manželství.
5: Jaký pohled na manželství?
6: No.
5: Žijeme v poslední fázi 20. století. Zvolení techniky, pokroku, no tak co? No co mám, manželství je podle tebe nějaká otrokárna? No, když se jeden chce trhnout, tak ten druhej nemá právo, taky by to bylo pro něj potupný, mu v tom bránit. No to je všecko.
6: Já mám hrát. Tak se klidně trhni, když máš pocit, že
5: je, no tohle, tohle. To je ohromný, nalačno, tahle ta logika. Co pak já jsem řekl, že já si chci trhnout?
6: No.
5: My se mluvíme o Tondovi a o Jiřině, že on se trhnul, tak vlastně nebudu
6: poslední. Ale nějak se to ty moc zastáváš, víš?
5: To bude
6: jiné. Ono ti to asi nebude tak moc cizí, to co
5: on dělal, Jiřině. No, ne, to mě asi nebude cizí. No vůbec ne.
6: Tohle to mi vysvětlíš, ano? Tak podle tebe, když mužský zahne, tak je to logický, to si řekl.
5: No to jsem
6: řekl.
5: No prosím, tak jsem to řekl. No. Já jsem to teda neřekl, ale je to logičtější, než kdyby to udělala od sebe ženská.
6: To je zajímavý, a proč?
5: Co je na tom zajímavýho? No prosím tě, no proč? No, to je přece...
6: To je
5: přece jasný, no ne.
6: No ne, no co? Tobě snad je to jasný. Ale mně ne. Tak proč?
5: Proč?
6: Proč?
5: No to se na mě podívej, no. Za prvé, mužský je pán tvorstva.
6: Pán tvorstva.
5: A pak mužský, když zahne, nebo když se trhne, jak ty říkáš,
6: no?
5: Tak to nemusí mít citově podložený. Takže se nic nestalo. On se vrátí domů, všecko dál klape, funguje, pokud je už jen večeře, tak se taky večeří. A nic se nestalo, no.
6: No jo, a to hodně zdobí.
5: Ale to já jsem neřekl, že ho to zdobí, prosím, já jsem nic takového neřekl. No ale je to přirozený.
6: Jo.
5: Když si to vezmi v tomhle přírodě, takový příklad. Vem si třeba Brémův, ten ze života zvěře.
6: Ale proč jsi brala Brémův, no,
5: tam třeba taková veverka, aby to bylo v tuzemsku. Veverka není ten správný příklad. Vem si kohouta. Co dělá kohout? Dneska má tuhle slepici, zítra tamhle tu slepičku, že ano. No a co? Odsuzuje ho za to někdo? Přestanou slepice snášet vajíčka nebo zrušej drůbežár? No vůbec ne, nic se nestalo, no.
6: No tak pokračuj, no.
5: No co bych pokračoval? No. Ta ženská si tohle dovolit nemůže.
6: Aha.
5: Protože... Si představ si, jaký by byly řeči mezi lidma, znáš náš barák. No a potom ženská rodí děti, takže to vlastně vůbec nejde.
6: Takže to nešlo, proč tohle to je něco jiného?
5: No ty mě snad nechceš chápat, já tomu nerozumím. Podívej se, jaký je v tom rozdíl.
6: No.
5: Když ženská se chce trhnout,
6: já.
5: Ano, když ženská chce odejít, nebo si začít nějaký techtle mechtle, jo, tak musí co?
6: Co?
5: Musí být zamilovaná.
6: No, to...
5: A jak je ženská zamilovaná, co dělá? Má kulisy. Když to muž?
6: Jo.
5: Muž, ten když zahne, tak je nad tím povýšený. Je nad tím, zkrátka, je foš. Je foš. No jistě, že ano. No prosím. Ženská, když se zamiluje, co dělá? Balí kufry, pálí za sebou mosty, vřava, rozvod, tahání od dětičky. No to je podle tebe pěkná morálka, že ano?
6: Podívej se.
5: Nesahej na mě.
6: Ty logiku, jo? Tak podle tebe, když já si najdu mužskýho,
5: no,
6: a zamiluju se do, no, něj, tak jsem vlastně vysoce nemorální,
5: no, protože
6: už s tebou nechci bejt.
5: Ale šíleně.
6: Zatímco ty si odskočíš nějaký slečně, vůbec nic k ní necítíš a klidně se vrátíš ke mně domů, no, což je ovšem vysoce morální. To je podle tebe morálka, tak si to řekl.
5: Za prvé já nemluvím o sobě, mluvím o Tondovi a o Jiřině. No. Za druhý, nevím, proč tady řeš o morálce. Já se vrátím domů a ty vůbec nemusíš nic vědět. Inteligence, no. Manželství jsem ohrozil, neohrozil. Všecko je v pořádku, milující. Manželka, pusinku, večeřinku, ježiš, já bych jel. Já nebo se o tom sebe bavím, když mám rád.
6: To je ovšem konec.
5: No konec, zaplať pánbu takovýmhle diskuzím.
6: No to je konec.
5: Jaký konec?
6: Víš ty, co vůbec si na sebe všechno řekl?
5: Jak to na sebe, já mluvil po všechny.
6: Tak s takovýmhle člověkem já tady dál žít nemůžu.
5: Co to prosím tě, milé, s takým člověkem dál žít nemůžeš?
6: Já nemůžu! Ty si klidně jdi za svýma slečnama, klidně se přetvařuj, ale já si balím svý kufry a jdu.
5: No, to je já jsem jediný, která řekl, že já mám nějakou slečnu, prosím tě, co to děláš?
6: Nechaj mě,
5: nikam nechoď, pojď sem. Kam by si, prosím tě, šla teď? No počkej.
6: To tě nemusí zajímat.
5: Moment. Ty chceš někam jít? Takže ty asi víš, kam by si teď po půlnoci skoro šla, víš?
6: Si vemu i brambory.
5: Pojď se nikam nechoď, posaď. Teď dám je posaď. No to je ohromný. Ty víš, ke komu by si šla. To znamená logicky. Pojď se mě pomáš.
6: Já? Mám dobrá.
5: Co?
6: Tak když to chceš vědět, Nakonec teď, když znám už tvoje názory s těma slepicema, vůbec nemusí záležet na tom, jestli já mám taky nějaký
5: pouta. Je, no to je ohromný, tohle si teda potěší. No to je výborný, hlasi, jestli já mám nějakýho pouta. No to je... Jak to je?
6: Já mám Tonda.
5: To jsem... No, Tonda! Je! Ke všemu Tonda. No to je neuvěřitelné. Takže tohle to celý divadýlko. Ta skákající Jiřina z tohohle z okna. A to všecko bylo jen proto, abys mě připravila na to, že ty se vlastně někde taháš Tondou, viď?
6: Nebylo by tady nějaký pivo?
5: Ty ksiny, ty bys zdala pivo, viď?
6: To nedělej z toho povbojku.
5: Jakou povbojku takovou nedělá?
6: Ty případy jsou přece tisíce, tak jsi si našla Tondu, bože, no. Jiřina se s tím nějak smíří a ty si přece nějakou klidně najdeš, ne?
5: Co a podle tebe máš věcí, holubí!
6: Pepo, uklidni se, Pepo, podívej se, sedni si.
5: Nemluvím si, sám nemám chvídat.
6: Podívej se, manželství především není otrokárna. A jak jsi správně tvrdil, když si chci jeden trhnout, jo? Tak ten druhej mu nemá právo v tom bránit.
5: Co mi to povídáš? To jsem neříkal o nás, to jsem říkal o Jiřině a o Tondovi.
6: Já nevím, jaký je rozdíl mezi manželstvím naším a Jiřině. Pokavaj ti jde o tu logiku.
5: No, o logiku, já na logiku kašlu, víš co já udělám? Já se oblíknu a jdu a rozbiju Tondovi hubu. To já udělám.
6: Já nevím proč. A za co? Ty jsi říkal, že když mužský zahne, tak je to naprosto logický, tak proč?
5: No dobře, ale ne s mou vlastní ženou.
6: No, takže v tomto případě Tonda jednal nelogicky, protože šlo o mě. Jo? Jo? Co?
5: Já ti něco povím. Tohle to je on. Je. Víš co?
6: Co?
5: To je pro mě potupný. Víš, takovýhle debaty. Ty se oblíkni, nebo vlastně splnou, to je jedno, a vypadni. Ty jsi za svým Tondou. Jdi. Víš, už nemusím ty věci poslouchat. Ale co ti povím, to je teda kahuf, ten tvůj Tonda. Ten, ty vole, no, to je ohromný, to se mi líbí, to straně
6: se pohoubila. Před chvíli jsi tvrdil, že je Tonda docela pěkný mužský.
5: Fešák, pidlo, okej. No, potěj se mu ruce. No jo.
6: No to nestydíš.
5: Že se ty nestydíš, ty doma neumí ani zakloubit žebíček. Ale že ty stýl
6: tolika doma zakloubit.
5: No, zkus to klub do panelu, ty. Jen si
6: dí. Už jsi skončil?
5: No.
6: Tak to je konec.
5: Mezi náma definitivní.
6: Nebo to myslíš vážně? Já ti něco povím, víš? Já jsem s Tondou nikdy nic neměla, mít nebudu a nic nemám.
5: Eličko, to tak pošláčeš, to je v pořádku.
6: Protože k té večeři tak nic nemám.
5: No tak, co budeme dělat?
6: Pojďte ještě chvíli popovídat o logice, jo?

Jak jsem se věnoval umění? Naše rodina je nevelká. Oproti šindlářům, kterých je 64, je nás dokonce hrstka. Ale ve světě, zejména uměleckém, už svůj zvuk máme. Pradět zabalený do lví kůže, proskakoval ohnivým kruhem v cirkuse Bush, a než uhořel, babička si podmanila svět odvážně tanečním kankánem a děd Bobeš proslul jako politický akrobat. Teta Agnes měla největší bleší soubor ve střední Evropě. Sestra pak namalovala velký obraz Taras Bulba před koncilem Kostnickým. Otec spolupracoval na stavbě jakéhosi pomníku na Letné a švagr ho boural. Pouze já jsem nějak nemohl proniknout do uměleckých kruhů. Proto jsem se rozhodl, že se stanu hercem. Ke zkouškám na AMU jsem se připravoval pečlivě. Doufal jsem, že moje přirozená koktavost nebude na závodu. Protože Vašek z Prodané nevěsty také nemluví dvakrát plyně. A jaká je to populární figurka? I potlesk sklízí na otevřené scéně a musí 3 kokty přidat. Ve zkušební komisi zasedlo mnoho mě známých tváří v čele s panem Ducháčkem. Nazdar, Karlíku, pozdravil jsem důvěrně, aby poznal, že netrpím trémou. Pan Ducháček dělal, jako že mě nezná, a něco si horlivě psal. U toho budu mít protekci, usoudil jsem, a vtlačil mu do ruky 10 cigaret Lip. Jako první vyvolali jakousi slečnu, která začala bez povízení recitovat Máchův máj. Bohužel se však už nedala zastavit. A tak nám příjemně uběhlo dopoledne. Moc se mi ty veršíky líbily. A když slečna s úderem 12. zvolala Hinku, Viléme, Jarmilo, začal jsem tleskat a žádat o přídavek. Pan Ducháček se na mě zlostně podíval a já pochopil, že nechce, abych měl konkurenci. Tom zaznělo volání. Pan Pilous na scénu! Pan Pilous na scénu! Porota čeká! Dvěma mocnými skoky jsem běhl na jeviště. Z poroty se ozval smích. Urazil jsem se. Moc se nesmějte, blbečkové, jsem tragéc. Z mnoha působivých etid jsem se rozhodl pro Němohru. Měl jsem v zásobě vyzkoušenou scénku Lov na medvěda, kde se úplně uplatňuje moje přesnost, hra svalů a schopnost improvizace. Uklonil jsem se a řekl, pantomima pánové, kroužil jsem po jevišti jako brundibár a lovil to tupé zvíře. Teď zasadím ránu nožem, upozornil jsem porotu. Ta mě sledovala v tichém údivu. Pan Ducháček spolkl hořící lípu. V tom jsem skolil besty. Stačí? Optal jsem se. Stačí, pane bože, volal předseda. A on vyhrál si, Pilousi, vykřikl jsem. Nazvali tě bohem divadla a jsou v mrákotách údivem. Tajemník mě požádal, abych okamžitě opustil místnost. Nechtělo se mi. Protože jsem mínil ještě přidat břichomluvecký kousek, balkonovou scénu z Romea a Julie, kde Julien part mluvím já perfektně bránicí, ale když i pan Ducháček mě jemně vybídl, abych vypadl a nezasláněl, hluboce jsem se uklonil a v rychlosti předvedl alespoň několik varitních kousků, aby porota viděla, že Fischerova doba se navrací. Vsoukal jsem do žaludku za 5 vteřin oponu a zmizel oknem bez otevření. Za pár dní mi přišla obsílka. Nedočkavě jsem ji otevřel. Budete se divit, ale stálo tam, že na AMU pro mě není místečka. Dotázal jsem se telefonicky, nejde-li o omyl, a zda si porota povšimla mých anglických triků s tradičními prvky jógy, ale hrubě mě odbili a zavěsili. Pochopil jsem, že jsem se stal obětí intrik, jak už to v divadle bývá. Ale nevadí, řekl jsem si.
Dalibor také neměl konzervatoř, jak hrál sugestivně na housle. A odepsal jsem na inzerát na místo pomocného herce do oblastního divadla v Polesí v Orlických horách. Zbalil jsem si uzlík a odjel ke konkurzu. V Podlesí mi přijeli srdečně, nikdo jiný totiž nepřijel. A tak mě vzali. Jen mě trochu zrazilo, že šlo o ochotnický spolek Staříček Holuša a herci pobírali pouze půl litru mléka s malým rumem za představení. Takže jsem si musel vydělávat na denní chléb posluhou a nestydím se to říci i žebrotou. Láska k divadlu však zvítězila, i když musím říci, že divadelní sál budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli padaly došky. Osvětlení bylo chabé. Dost vadilo, že elektriku vyráběl nápověda lištím ohonem a ebenovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně. A pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce, pilou si, musíš zaujmout. Přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr koziny a vyhoubl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, až jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic. Znovu kozina, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou Podlestí, Hradec, Praha a šlápl jsem na to. Huhu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Pilou si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem stále křičel text role huhu, huhu. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Schovej si svou ebenovou, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný park. V tom mě režisér srazil zákeřně k zemi a podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. A já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či ne.

Zdenko, ať s tebou jde sila. V pátek na šichtě přišla v pauze na chleba s turistiakem řeč na kino. Láďa začal básnit o třetích Star Wars, že na tým byl minulý týden v kine Staru a byl nadšený. Jura se ho zeptal, kolik za to vyvalil chechtáku, bo byl aj z robot už přes 3 kila, za lístky a kupu žradla. Partia začala hned rozebírat, co by se dalo pořídit za 3 kila a že do kina je to moc drahé a že Láďa je s námi Rothschild. No, on je spíš vůl jak anděl, poslal jich do dupy a šel hryzt do chleba na chodbu. Na obědě se s námi dal do řeči Tomáš, ten náš komputermacher, a priže slyšel, že se chlapi chystají do kina na Hvězdné války. Zatvářil se taj úplně, jak žilu v ostrov, a vytáhnul z kapsy obal s CDčkem, na kterém bylo fixem napsané SV Dry. Začal na nás pomrkávat, tak jak by chytnul cosi z průvanu, a priže za flašku je to naše. Franta ho poslal do dupy, bo prý mu synek doma pravil, že se to dá stáhnout z toho interneta zadarmo a že jestli chce na nás vydělávat, tuž staku, ať jde strčit hřebík do zasuvky. Tomášovi zmrznul úsměv na písku a zaškemral, že teda aspoň za balíček z pirmintek. Z kantiny odcházel o CDčko lehčí, ale spokojeně přežvikoval jak vůl na pastvě. CDčko zebral Franta, bo ten má největší televizu a domluval termín a osazenstvo. Mi se to moc nezdálo, čumět na poslední díl takého fajného filmu na obyčejné bedni. První, druhý a třetí, vlastně 4., 5. a 6. díl jsem viděl kajsu u jakéhosi kamoša na videu a byl jsem nadšený, bo to bylo fakt něco. Oleje v gaťkách a v podprdě se mi tenkrát dlouho zdálo. Ale aj ten příběh byl fajný. První a druhý díl už mě tak nenatchnul, bo tam byl taky ten ušatý srandovní pajtaž a už to jaksi nemělo tu atmosféru. Pravil jsem chlapům, čemu si na to radši nezajdu do kinestaru. Velké plátno, hukot, jiný zažitek. Však Star Wars je klasika jak cip. To si zaslouží velké plátno. Dívali se na mě chvíli jak na vola. Pričemu uvalit kilo a kaj si lozit? Jak to můžeme mít doma, enem za balík žvikacích gum? A za ušetřené chechtaky se můžeme k tomu dať pivo? V kině se slopat ani nesmí. Vysral jsem se na nich, však co jich budu přemluvat, zajdu si na to sám. Nebo ze Zdenku, jestli bude chcet. V sobotu jsem vyrazil pro jistotu dopoledne do kine Staru před oběd nad lístky. Ze Zdenku jsem to měl po minulé akci celkem pokaňhané, ale stejnak jsem zamluvil 2. Bez tak ju přemluvím, jak uvidí, že lezu s prosíkem, bude na měko a půjde. Lístku bylo dost, tuž jsem vybral fajné místa, a jak už jsem tam byl, zavolal se mamě, jestli ještě nedošlo to fotrové sladidlo. Chvíli nechápala, ale jak jsem se opravil, že jsem myslel ten prášek, co ji kupuju pravidelně v Kerfu, řekla, že jsem hodný synek, že se starám, ale ještě má. A že robí dneska jahodové knedle, tuž jestli chcu, ať se stavím. Ty mi mě předspávala v dětství, tému jsem byl tak spuchlý, že na mě děcka ve škole pořvávali bača tlusty žere chrusty. Na jednu stranu bych si aj dal, ale co si se ve mně zašprajcovalo a radši jsem šel do Indry na guláš a na pivko. Po dobrým obědě jsem ještě s masnými rukami zavolal Zdence, trošku se omluvil, že jsem to minule zdrbal a zeptal jsem se, jestli by nešla do kina. Neměla taky nadšený hlas jak vždycky, ale jak jsem do ní chvíli hučel, nakonec souhlasila. Ptala se, co to bude, ale to jsem si nechal jako překvapení. Ještě mě chvíli přemluvala, ale byl jsem tvrdý, jak balený rohlík z Kerfu, tak te ho nechal. Domluvili jsme se na 17:30 v kine Staru u jezdicích schodů. Já už jsem tam byl v 17:00, bo bylo třeba zaplatit tu rezervaci a potom jsem se ještě trošku flaknul kolem. Ludi zas jak na sjezdu, že se jim tu chce lézt v takým hicu místo toho, aby ochladili pupky ve vodě. Dokonala byla přesná jak rakosnické digy 5 minut po koupení. Měla na sobě svateční fajné haderky a vypadala jak ty robky ze soutěží krásy, co tam robí ředitela ten odbarvený kudrnač. Sice nevím, čemu se babi stroja a maluju do kina, jak je tam celou dobu tma jak v dupě, ale asi to mají v genách. Někteří chlopi se za ňu mlsně otačali, jeden na to asi nezapomene, bo ta jeho přezralá Rebeka, která byla vpředu vůzka, který on tlačil, si toho všimla a prudko mu s ním jebla do bundka.
Ještě na jezdicích schodách byl chudák v předkloně. Zkusmo jsem Zdenku calnul na lico. Nebranila se, tož hůra. Vypadalo to na další šancu. Poučený nezdarem z Jarunu, jsem ju zavedl k tým kolám a praženým kukuřicám, ať si co si vybere. Ale co, ať nežeru, však se mi to třeba vyplatí. Tuž jasné, že si vybrala tu největší pixlu popcorna a ten největší papírový kastrol přeslazeného asfaltu. Stalo to skoro tak jak lístek. Odnese mi to do salu, lapli jsme do křesl, mrkli na reklamy a už začaly ty žluté jezdící titulky a ta fajná břinkačka, podle které by aj malé děcko poznalo, o co jde. Pyšně se mrknul na dokonalu, která vyvalenými očami čučela, jak zleva zprava litají raketky a střílají kolem dokola. Potom se překvapeně zeptala, na co jsi mě to vzal. Tuž však jsem dávno věděl, že bude nadšena. Kdo by neocenil klasiku? Ponořil jsem se do toho dramatu a přestal vnímat okolí. Sem tam mě vyrušilo, jak Zdenka přehrabovala tu krabicu s popcornem a ohlídala se kolem dokola. Tuž povím vám, film byl fajný. Krom těch scén, jak tam ona dřísta tému Anakinovi milují tě a on jí zase milují tě, ale to jsem si všiml, že Zdenka vždycky zbystřila a jak si se jí zalesklo v očach. Na koncu, jak ta Padme porodí a jde si ověřit, kaj je vlastně ta sila, která všetkých provázá, vytáhla Zdenka šnuptychel a nenapadně se vysmrkala. Jak začal je titulky Zdvihli jsme se, já jsem vzal Zdence ty prázdné krabice, pustil jsem ji u první, mrknul jsem se, jestli mi co si nenechala, poslední hltkoli tam zbyl, a vyšli jsme plní dojmu před Futurum. Zdenka mě lapla pod pažu a pravila, že to byl celkem fajný romantický film až na pár scén, které by si představovala inač. Tuž hlavně tam bylo moc těch raket, to by zrušila, bo to odvadilo zbytečně děj od těch dvou zalaskovaných mladežníků. Potem tam bylo moc těch robotů, však by stačili ti dva srandovní, ten, co vypadal jak chodící vysavač a ten druhý, co vypadal jak nešikovný opravař potrubí. Tež ten konec přibyl moc drsný, však mu nemusel sekať pazury a jihnáty. Mohli se domluvit, no ní? Tež ji nebylo jasné, jak mohl dýchať v tým munduře z umělé hmoty, do kterého ho nakonec narvali. A čemu ty dvojčata nenechali při sobě? A kůra, radši jsem ji ani nepověděl, že to je vlastně seriál. Dom jsme jeli lokálku, seděli jsme vedle sebe a já jsem se ptal, jak zítra. Do neděle už měla obsazené a to mi bylo divné. Tuž chodíme spolu nebo ní? Nakonec ale pravila, že v sobotu bere mámka Bobička na zahradu a významně mrkla. Tuž doufám, že mu tam po ní nebude smutno. U Alberta mi Enem popřela dobrou noc a calnula mě na lico. Popřel se mi, ať uprova zasila. Podívala se na mě, jak by sem řeknul cosi z prostého a šla dom. Tuž nevím, nevím, jak to bude s tu dokonalostí. Každý přece zná Star Wars, no ni?

0: Víte, jak jsou nohy důležitý pro herce?
1: Než mu hovorím.
0: A nejen prakticky, aby došel na jeviště a odešel z něj, ale i esteticky. Já bohužel tady většinou hraju takhle v dlouhým tom, ale... Takže já většinu života ukazuju lidem to nejméně půvabné, co na mě... A to je škoda, mám krásné nohy.
2: Ano?
0: To se nikdo nedoví, já zemřu a lidi nebudou vědět. Já mám nohy člověče...
2: Já vím, že by si si... Ale
0: ne. Ne. Já mám nohy, mě nedávno je odlejvali do sádry.
2: Ano.
0: Jako někomu dělají...
2: Posmrtná maska, no.
0: Tak mě dělali posmrtný nohy. Ano. A to posílali do Florencie a budou předělávat Davida, podle mě to. Ten prý nemá úplně klasický nohy, tak to budou teď opravovat, podle mě. Ale já jsem ještě, dokud jsem byl mladý a teoretizoval jsem o kumštu a tak, tak jsem si sestavil takové desatero. Teď pozor. Milane, píš si to?
3: Já si to budem písat.
0: O práci nohou na jevišti. To je velice důležitá herecká kapitola, kterou...
1: Škoda, že si to nemůžem zapísat, ale...
2: Já ti to potom dám nečí.
0: Tak si to zkus zapamatovat. Za prvé, nohy na jevišti užíváme především při přechodu.
2: Prepač, ale trošku pomalšie, keby si mohl... Já stenografuji.
0: Při přechodu.
2: Ano.
0: Například, když jdete na jeviště zprava, doleva, zleva, doprava, zepředu, dozadu, dozadu, to se tak, některý režisér vás rozpohybuje, takže chodíte, že jo? Za druhé, když stojíte, tak stát.
2: Nebo střelí.
0: Ne. Když stojím na jevišti, tak stojím. A to znamená, když režisér říká, budeš stát, tak stojím a nedělám nohama různý takový, jako přešlapovat a přijít nohu po nohu. Stojím. A zvolte si, prosím vás, vždycky takový mírně rozkročený, uvolněný, ale pevný postoj, že jo? Nikdy ne, stoj špatný. Pamatujte si zlaté pravidlo. Stoj špatný, projeviště špatný. Kdo to řekl?
1: Shakespeare.
0: Kdo to řekl?
2: Molière.
0: Ani ten třetí ne. To vymysleli dva Miroslavové. Miroslav Tyrš a Miroslav Horníček. Tyrš vymyslel, stojí špatný, já jsem tam jako přimyslel jako žert, projevíš je špatný. To je jako jenom jako doplněk žertovní a šertovní. Čili stát jako, stát uvolněně to. Za třetí, pán, když je nejvyšší schod, to se stane, někdy ho tam zapomenou, někdy tam dokonce má být. Tak vždycky stát na tom schodu jednou nohou takhle vejš a tou nohou záleží od hlediště, víte? Bylo by blbé, kdyby se stále takhle.
1: Ano, ano.
0: To by jako podivný, že stát a to. Ne, vždycky takhle jako stát malebně tak, jo. To je schod. Za čtvrté. Zásada na jeviště vždycky chodit obutý. Obutý.
1: Jsem ti hovoril.
0: Ano. No. Hoši, já jsem vás viděl minule, velice těžce jsem to nes. Oba bosky a přitom oba ve smokingu.
2: No tak.
1: A ponožky?
0: Ponožky jsou dobrý, nemusí být, ale ano. Jsou dobrý, nebo si nalíčit nohy na tmavu. Za páté, na jevišti nekopat do rekvizit ani na zem spadlých. Stane se totiž, že rekvizita spadne na zem, to se stane při nejlepší vůli. Sám. Nekopat. Naopak, když spadne rekvizita, ale to je, co může být cokoliv, jo, tak nenápadně nohou zasunout pod dekoraci, za dekoraci, pod partnerku, když má... dlouhý šaty, že jo, nebo prostě pod něco, za něco, ten, zkusíme si to, nejlepší je se prakticky přidat. Podívejte se, dejme tomu, že hrajeme takovou hru, kde se hraje s vajíčkama. I takové vajíčko může vyklouznout z ruky, je oblé, že je tak žertovní předmět. Mm. Tak, Julo, já tobě podávám vajíčko, vyklouzne ti, jo, a uvidíme, co si s tím počneme, jo?
1: Ano. Ako by náhodou?
0: Jo, děkuji. No, a teď co? Jakoby nic a nenápadně to vajíčko zasunout nohou pod něco, rozumíš?
1: Hm, jo? Rozumím.
0: No. Špatně. Naprosto špatně.
1: Prečo?
0: No, protože jsi to prozradil lidem. Se všecko na tobě hrálo, že zakopáváš vajíčko. No nemůžeš takhle. To lidi, člověk nemyslí, dívej, hledíš mi poznat, že zakopáváš vajíčko pod něco. Milane, prosím, že mi to zkus, no, samozřejmě.
2: Jde o to, aby horná část těla...
0: Hrála jakoby nic, jakoby
2: jako,
0: nic,
2: jako
0: jo.
2: Nic.
0: No, to je ono, to je ono. Od pasu nahoru jakoby nic, od pasu dolů jakoby něco. Ano, to je ono. Ano. To bylo velice hezky, jak se Milan rozlížel, ale já bych tam ještě přidal text. Milan, víš, takový
2: pomocný
0: text zase, jak se tak rozlížím a zakopávám vajíčko, že jo, tak bych řekl, kde pak je Marie? Opět se opozdila. Nebo že by už vůbec nepřišla, víš?
2: Ano.
0: Soustředí lidi na nový téma v té hře. Já vám to předvedu i s tím slovním doprovodem. Hraju s vajíčkem jako by nic a najednou upustím.
2: Ano.
0: Tak to je zvoraný.
2: V tomto případě...
0: To jste...
2: Marie! Marie!
0: Marie! Ano! To možný. Aspoň ten pes, kdyby tady byl zůstal.
2: V tomto ale případě...
0: Nezakopávat! Ne, nezakopávat. Vůbec se toho nedotýkat. Naopak, v tomto
1: případě... Sadnout si...
0: Ne. To bych taky neriskoval, ne. Naopak to přikryj třeba kloboukem nebo mísou, víte, spíš takovou do kalamitu vykryj. A nebo nějakým malým kouskem nábytku.
2: No, třeba, takovou drobnou rekvizitu.
0: Drobnou rekvizitu. Zkusíme to.
2: Joj,
0: a je to vykrytí. To je dobrý. To ještě dáme na to.
1: Tak.
0: Kde jsme to skončili? Já tady mám ten svůj, to si desáté. Tak to bylo, za pátý.
1: Ano.
0: Za šestý.
1: Nezesmilníš.
0: No. To snad je samozřejmě. Na jevišti. To by nám tak ještě chybilo. Za šestý tady mám takovou delikátní věc. Když máte v roli kopanec, je někdy v roli, že máte kopnout partnera nebo partnerku.
2: Ano.
0: Jsou takové hry, kde se kope do partnerky.
1: No, například Johanka z Arku.
0: Johanka z Arku. Tam byla slavná příhoda. V komedii Frances jednou hráli Johanku z Arku a představitel arcibiskupa u soudu kopl Johanku. Ovšem zapomněl, že ona má brnění, zlomený palec. Pozor na to, vědět, do čeho kopu. No, pojde se vajíčko na noze, no. Ale zase názorně. Jeden z vás, třeba Julo, také se postav. A Milane, ty si představ, že máš v roli ona kopu.
2: Ano, já si to
1: vědět.
0: Takže... Prosím tě, zásada je,
2: ano?
0: Buď nártem,
2: nártem
0: tak, nebo takzvanou placírkou, tohle to je, ale nikdy ne špičkou.
2: Takže nikdy tak.
0: Ne. Nikdy tak, to bych se mohl prokopnout. Čili to je otázka kopance, že jo, na scéně, velice důležitá. Teď další, krokem, chůzí, nohama, můžete znázornit i věk.
1: Ano, FL věk.
0: Taky, ano. Ten chodil zvlášť jako daleko. Tak například, myslím, stáří postavy. To nemusíte doplňovat jaksi vnějšími prostředky, jako dneska, že si Milan nalepil bradu a...
2: No já si můžu.
0: Ty knír. Ne, nesunavej. Slušíte to, Milane, to spíš sem dáme tenhle knír. Taky hezký pomocný. Hezký zaječel, ano. Ale chůzí vyjádříte jaksi věk postavy. Podívejte se. Jinak jde po ulici starý muž a jinak... Mladá dívka, mladé děvče. No jistě. Ty se ptej. Tak teď já vám předběžu chůzi a co vám to připomene? Já jdu.
2: Ano.
0: No, co to bylo?
2: Ano.
0: Co to bylo?
2: Starý muž.
1: Mladé děvče.
0: Vítám, mylíte se oba. Bylo to děvče, ovšem velice starý. Čili to je otázka věku. Chůzi. Povahou kroku můžete taky jaksi vyjádřit povahu té postavy. Protože jinak chodí flegmatik, jinak cholerik, jinak sangvinik, jinak melancholik, že jo? Jinak chodí třeba Hamlet, ten chodí váhavě. Otelo chodí jak?
1: Na černo.
0: Byli se žárlivě chodí. Na černo, tak je tak strana. Ale to by si musel líčit nohy.
2: Jinak chodí čašník například.
0: No jo, samozřejmě, to je profesionální deformace. Číšník od stále chození má... Takzvané ploché nohy, ten chodí takhle, že jo? A podobně tak chodí kdo?
2: No tak chodí podobně i baletky.
0: Tak, ano.
2: Jsou na ně rozoznaní. Akorát češlíci mají tu ten obrůsok.
0: Tak.
2: To baletky nemávají.
0: No takže...
2: Baletky chodí ale tak.
0: Tak, ano. Ale jsou hry, kde můžou mít i obrůsek. Ovšem jinde. Či to je, bych řekl, povaha kroku a tak dále. Důstojník například, že jo, žerete důstojníka, tak stále být v pozoru, například. Nejtěžší vůbec, jestli se vám někdy přihodí, hrát náměstíčníka. Hráli jste
2: ne?
0: Ten totiž chodí 20 cm nad zemí. To už potom chce choreografa nebo kladku. To je velice těžký zahrát, já ho taky ještě nehrám. Když nejvyšší zakopnete, to je za deváté, nevrace se k tomu. Ani textově, jako že byste říkali no. Nebo něco, nebo pohybově, že byste se tomu vrátil, provlíčili. Jít dál, zásada jít dál, aby si divák myslel, to já jsem zakop, ne on. Oklamat ho tělem, jdu dál, vůbec se toho nevšiml. A za desáté důležité jsou rozměry jeviště. Hele, stane se, že vám režisér řekne, po této větě jdeš 52 kroků do levu. dobře, chcete mu vyhovět, to se stane, to se stane. Jenomže pak přejedete na malé jeviště, někde venku, v Hrochově Týnci, uděláte 52 kroků a jste na ulici nebo v blízkém lese. A dohrávejte to tam. Moje žena zamlada, ona hrávala divadlo zamlada, za kdysi umělkyně, dneska v domácnosti. Ta jednou hrála princeznu Pampelišku, to je u nás taková hra. A nakonec odbíhá, mizí jako ze světa. Taky si to neodměřila a skončila na hnoji. Pak si mě radši vzala.
3: Nyní bych si dovolil vám jak si přednést radu, jak vymalovat byt. Přátelé, může se vám totiž stát, tak jako se to stalo mně nedávno, že mojí manželce, jo, volala kamarádka z Humpolce, že jí zve na 3 dny k sobě domů. Přátelé, musím vám prozradit, že já jsem vzal druhý telefon, jo. Ta kamarádka měla strašně hluboký hlas, jo. Jmenovala se Karel. To je zvláštní. No a teď si představte, za manželkou zaklapli dveře a já tam zůstal sám, úplně sám v celém tom bytě. Si představte, bez manželky a 3 dny, ta představa, že jo, to chlapi jistě pochopí, že to je strašná věc, 3 dny to vydržet bez manželky. A teď jsem si říkal, co já tam celý 3 dny budu dělat bez té manželky. A hned jsem na ní vzpomínal, jo. Říkal, co ona si tak si přála, když ještě tady byla tenkrát. Já jsem si říkal, co ona... A pak jsem si vzpomněl, že taky jednou vyjádřila přání, že by chtěla vymalovat byt. Tak jsem se do toho hned pustil. Přátelé, když chcete vymalovat byt, jo, ze všeho nejdřív si musíte koupit pořádnou štětku. Přátelé, dneska v Praze sehnat štětku, to není vůbec žádný problém. Štětka ovšem by měla být pěkná, že? Neměla by být vypelichaná. S takovou štětkou se člověk při práci vyloženě mazlí. A když nejdřív ji musíte vykoupat, že jo? Takovou štětku, když strčíte do vody, jo, tak ona potom nelíná, nepouští chlupy a při natírání spokojeně mlaská. Hned jsem se do toho pustil, jo, opřel jsem jí vozeď a teďka tam a teda tam, ze strany na stranu, nahoru, dolů, po celý míst. Nosti, jo, teda, jo, ještě jsem si takhle vlez na štafle, jo, a to musíte, pánové, dát pozor, víte, taky, abyste si A teď ze strany na stranu, tam a zpátky, jo, taky jsem ještě musel dát ten nábytek odezdi ještě a přesto jsem dal noviny radši, abych to nepostříkal, jo. Teď, ale tam a zpátky po celý místnosti, jo. Teďka jsem si ještě dal pivo, víno, rum a jiné podpůrné nápoje, jo. Teďka ty papíry, teď ta štětka, jo. Tam to vypadalo, to byl úplnej bordel, víte. No, teď ale škrábat se mi zachtělo, jo, škrábat, to vám můžu říct, na škrábání, jo. Ne, na to vám stačí docela i, dejme tomu, nějaká třeba i stará špachtle, jo. Špachtle ovšem v žádném případě, přátelé, by neměla být tupá, víte. To byste se s ní zbytečně nadřeli. No a teďka se špachtlí taky po celý místnosti, tam a zpátky, nahoru a dolů. Přátelé, já byl už vyřízený a porád jsem nebyl hotovej. Jo. A to už měla přijít manželka. Já jsem si říkal, co jí řeknu, teď tam to vypadalo, teď ty flašky, jo, to všecko, no, tam to vypadalo, a teď si říkám, co já jí řeknu, a už teďka měla přijít, tak, aby jako byla spokojená, teda nebyla tak moc nespokojená, tak jsem si vlez do postele, dal jsem si mokrej hadr na hlavu a když ta manželka přišla, tak ji pojám, tak si představ, za tu dobu, co ty si tady nebyla, já jsem asi pravděpodobně chytil nějakou nemoc. Ta manželka, přátelé, ne, že by mě litovala, vůbec ne, víte, co ona udělala? Chytla štětku za chlupy a vyhodila jí z okna. Takže mě, přátelé, nakonec byla zase jenom ta moje stará špachtle.

Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést Únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu, a teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde, a řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnicha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdál, nýbrž boreou, tak rychle naši orítý uchvátil. Co to znamená, já nevím.
Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagoval velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepík už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen Záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak nevelká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám jí říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jevu. A potom už se nic není.

0: Václav IV. Zdeněk Štěpánek. To.
1: Vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Linomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řekl mu Linomas ven, Linomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká, to byla pauza, že šli lidi kouřit a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká, všecko jsem vnímal. Viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle ty. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice Novoměstské, z oken radnice Novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi, co nám to sem zase dneska poslali za hovado. A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Štajmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem veličenstvo. Posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní bouře, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě. Všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, lidi šli spokojeně domů a z toho si Pepík Linomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.
2: Neuvidím v životě tak smutnej

Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všatně bavili. Tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, cocker spanieli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmark, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i

Jirkovi holubí. To je všechno takový obyčejný. To já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídal, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla, byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukanej, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, lomcovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek, musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš. A on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 lety nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokázal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen. Říkal, chlapče, jeď! Podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma. No jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ti střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda. To je z toho frmolu v té Praze. Cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu. Mává za mnou rukama jako blázen. No mává. Zná mě z filmu nebo z televize. Tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík, primán nebo sekundán, jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitej tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je TP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrálo to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP. Víte, co to znamená? Šic se na něj podíval a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli, posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si, Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když v tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Jen rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale, tohleto, a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec
Ti dříve narození ho budou pamatovat. Ludvík Řezníček, on měl takový hluboký hlas. Hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšil naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku. To je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pambu, hlavně dospělí. Tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejínka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše. Co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodnej čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

0: Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny sem, hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jak si v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Janka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší. Tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětěně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pačte cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec, telefonoval sťatěr. Strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec, který to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, prýděte na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osôb. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven, já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo ste mi to urobili, veď som vám hovoril, pekne sa ukloniť a poviete, milostivá paní, už je presraté, no vidíte, ja už som taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jako měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel a pak se nad mnou naklonil, takhle a povídal. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty ne, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Tain. Je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátký úryvek. Jak ono... No, to je jedno, ono... Oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor! On se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Tlučhoř, ale to sem teď nepatří. To byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška. Já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řek, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu. Ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam. Ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru. A on si dal sišák takhle hnátu na nápovědní boudu. A zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle. Diletářky to vomývali Kolínskou. On tu árii musel opakovat 6krát. Já přišel domů místo v 11 ve 1:45. Fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.
1: Ještě dál, nechtěla se dál ode mě být.

0: jeden voják poradil, abych si volno vzal z olení dešára.
1: Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byl to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55-letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Načež Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct, datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, pomněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co? Vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkává, loupal jako buřta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku, Radůzova dědečka chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů, dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali. A říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. Pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál první Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko nebo jenom na jednotlivý práce. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jadou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono. On většinou vtipu na sebe předcházel. Člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ním. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shledli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11 Praha 1 Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořalky. Když jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židleš, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, něj totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?
2: Proč si vlastně lidé neberou hned někoho jinýho? Protože vždycky, když jsou chvilku spolu, tak říká, podívej se, klimprcajtlik, vodvářka, křemen, podívej se, ti doma pomůžou, ti něco udělají a ty nic, člověče, jak to vypadá. To je domácnost potom, já jsem si vzala takovýho chlapa, jsem si mohla vzít křemena. No, pořád něco vykládá doma, ta žena, kterou ze začátku jsme nepovažovali za jinou, za tu pravou. Za tu pravou jsme ji považovali a říkali jsme, když povídala, tak jsme říkali, ach, to je písnička mých rozesmátých strání. Ano, to je skřivánčí píseň mého života, bublající potuček má drahá kunhuta. No, pak ji máme doma, bublající potuček. Písničku rozesmátých strání, skřivánčí píseň poněkud rázu kulometného. Přijde člověk domů, kde to tam slyší, Ježíši, slíknu druhý se samých oblíkal. Nedívej se na to tak pitom, mě taky odlep ten hrnek, když to má přilepený. Dívej se, ten pitom černo, podívej se na mě, kouříš, koukni se na to, jak to vypadá, ty zásony, myslíš, ty mě s těma zásonama pomůžeš, nepomůžeš mě vůbec nic. Přijdeš domů, jenom se rozsadíš, takhle k ní a koukáš, abys mohl škrtat ty svoje spotky, blbý. Jak to tady může vypadat, potom jak já na tu masou si, když mě nepomůže, ani trošku, ty nemě jdeš do sklepa, abys mě přinesl úlevy, abys mě naštípal dřívo, nic.

0: A co má člověk dělat? Potom si chodí stěžovat do výčepů, je kamarádům, co mám dělat, no?
1: Nic. Nic, žena jako časovaná mína, nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.

0: No. Tak co to máme? Neznámý pachatel poškodil svým vozem vrátnici národního podniku Destruktiva a ujel. No. Tak vyslechneme svědky. Hlavní svědek, pan Hlustvisihák.
1: Pochvalka, pane komisaři.
0: Dobrý den, posaďte se.
1: Ale děkuju, já už jsem nasezenej.
2: No ne, jen se posaďte.
1: Jo, tak abych vám nevynes paní, jo? Tak děkuju. Tak vy chcete vědět, jak to bylo s tím tento, jo? Pane komisaři,
0: tak moment.
1: To bylo tak.
0: Moment.
1: Prosím.
0: Nejdřív projdeme to nacionále.
1: Kam?
0: Vaše nacionále.
1: Jo, tak já poslouchám, že pojedeme do internacionále.
0: Proč bychom měli jezdit do internacionálu?
1: No to já nevím, jak to teďka při vyšetřování chodí. Já už dlouho nebyl začenej.
0: No ale vy přece nejste začenej, pane Lustvisia.
1: Ne, no tak sláva, vidíte. A stará už doma gruntuje.
0: Jak to gruntuje?
1: No čeká domovní prohlídku.
0: Prohlídku?
1: No.
0: A proč?
1: No já nevím, ona vždycky, když jsem začenej, tak čeká domovní prohlídku.
0: Ženatý?
1: A jak, milej pane zlatej?
0: Jak to a jak?
1: No to se porád říkalo, že v socialismu bude člověk svobodný a já jsem porád ještě ženatej.
0: Máte děti?
1: Nemám, akorát Vendu.
0: No, to není vaše dítě?
1: Ježišmarja, to vůbec není dítě. To už je větší holomet než já.
0: Ale váš syn to je.
1: No to víte, soudruhu, to člověk nikdy neví, že ano. Já mýval tenkrát často noční a...
0: Mně budete něco povídat. Já mám 3 dcery.
1: Jděte, a vypadáte tak na nejvíc na jednu pastorkyni.
0: No. Tak abychom se dostali k věci.
1: Ano.
0: Tak, jak to bylo.
1: No, tak to bylo takhle. Tak sedím v kukani, jo, a najednou bumbác.
0: V kukani? Vy tady taky pěstujete slepice?
1: Ne, dýně.
0: A to je máte v kukani, ty dýně?
1: A nepak, to se u nás říká vrátnici, víte?
0: A tak,
1: vrátnici. Jo, tak se jdu podívat, jo?
0: Okamžik, já to znamená.
1: Jo, jdu se podívat?
0: Jo, uslyšel jsem náraz.
1: Co, vy taky?
0: Ne, já píšu výpověď.
1: Výpověď? Aha, to jste si našel něco lepšího, víte?
0: Svědeckou výpověď vaší. Tak jste vyšel ven.
1: Ale depak, nevyšel.
0: Vy jste říkal, že jste se šel podívat.
1: No jo, šel, ale ono to nešlo. On mi zatarasil dveře.
0: Aha, tak moment. Chtěl jsem být na ulici, ano. Ale zatarasil mi dveře soudruh.
1: Soudruh automobil.
0: A tak, jaký to byl vůz?
1: Zmuchlanej.
0: Já myslím značka.
1: Jo, v tom já se nevyznám. Helejte, ono, když se tomu zmačne v čumák, tak je to na jedno Brno.
0: Tak to byl náš vůz.
1: Jo, to já nevím, on vám ho někdo ukrad?
0: Já myslím, jestli to byl vůz naší výroby.
1: No, já myslím, že takhle zmuchlat se dá jedině vůz naší výroby. Jiný by mi klidně projel krz kukáň. A ještě by mě vzal sebou do fabriky.
0: No a co řidič?
1: No ten by panečku koukal.
0: Já myslím toho, co tam byl.
1: Jo toho, co tam byl? Tak ten tam vůbec nebyl.
0: Přece ten vůz někdo řídil, ne?
1: No jo, ale on vypadl už na silnici. On zřejmě věděl, že s autem se na chodník nesmí, víte? Tak ještě včas vystoupil.
0: No. A nic se mu nestalo?
1: Ježiš, jak pak ne? Zmuchlal si auťák. No nic horšího se mu přece stát nemehlo. Nemohlo.
0: No jak to, že nemehlo?
1: Nemohlo.
0: Já vím, nemohlo. No. Mohl se těžce zranit, ne?
1: No a třeba ho to nenapadlo.
0: Myslíte, že dostal smyk?
1: Od koho?
0: Od koho smyk, jakože mu to sklouzlo.
1: Jo tak, mě to bylo hned divný, že by u nás dostal obyčejný člověk něco zadarmo.
0: Chápejte, sklouzlo mu to po mokrém, vždyť přece každou chvíli prší, ne?
1: No, to je fakt. To je čas, víte, soudruhu, blbej.
0: No, jednou přijde doba, kdy si budeme počasí řídit sami.
1: No, a to už budeme zaplať pánbu na Volšanech.
0: Myslíte, že se toho nedožijeme?
1: Jože, vy byste mi dal, já tam nastupuju od prvního ve vrátnici.
3: A stará tam bude prodávat kytičky. No.
0: Tak dál, mohl byste mi říct barvu?
3: Toho autáku, jo? Tak helejte, tak to byla taková barva, víte, jak bych vám to řekl, taková, jako když se připálejí škubánky s mákem.
0: Taková jako trochu lila, ne?
1: Taková jako když lila trochu česnečky do kafe.
0: Číslo jste si nepoznamenal?
1: Depak, já jsem si předtím schrupnul a někdo mi ukradl tušku.
0: A jak vypadal ten řidič?
1: Jo, to já nevím, jak vypadal. Já ho viděl, když už byl vypadlej.
0: Já myslím, jak vyhlížel, víte?
1: No tak, on vyhlížel, jako jestli nejde policajt.
0: Zapamatoval jste si jeho vizáž?
1: No tak, on mi žádnou neukazoval. A doví, jestli mě vůbec u sebe.
0: Ale já myslím postavu.
1: No tak, postavu měl takovou jako 7 statečných po 10 pívech.
0: A co obličej?
1: No tak v obličej měl takový jako vinetou v pravý poledne po 20 letech. Takovej obličejně zdrchanej. Asi jako vy, pane komisář.
0: No dovolte. A potom odjel, že?
1: Ano, ano.
0: A to se ani neomluvil?
1: No já nevím, on něco říkal, ale já jsem tak strašně nadával, že jsem ho ani neslyšel.
0: A proč jste nadával? Že vám poškodil budovu,
1: ale
0: co?
1: Ne, že mě zbudil. Já se nesmím lekat, já to mám zakázaný od promovaného lékaře.
0: No ovšem, ve službě nesmíte spát.
1: No pardon, já spal na osobní příkaz soudruha ředitele.
0: Jak to?
1: No, já mu volal zrovna, když tam měl nějakou dámskou návštěvu, jo? A on mi výslovně řekl, jdi se vyspat.
0: Počkejte. Třeba chtěl říct, jdi se vyspat.
1: A víte, že to je možný?
0: No.
1: On trochu šišlá.
0: No tak zkrátka nic blížšího nám říci nemůžete.
1: Jo, myslíte třeba o tom, že má poměr s tou Pičulkovou?
0: No,
1: tak to vám nemůžu říct, to je podnikový tajemství.
0: Já myslím o tom řidiči. Tak on odjel v zápěti, že jo?
1: Ne, v tom autáku.
0: No tak to jste nám to moc neřekl, pane Lustrisiák.
1: Ano, ano.
0: Tak můžete jít.
1: Děkuji, uctivě.
0: Jděte. Ano. A my jsme s vámi počítali jako s koruním.
1: Ježišmarja, to byl taky nápad, čověče. My jsme dneska spíš takový halířový. A ještě k tomu se srážkama.
4: James?
5: Prosím, pane.
4: Čo myslíš, James? Už prišiel koniec roka?
5: Neviem, pane. Zámok baróna Fusakela ešte nehorel. A ani zvony v meste ešte nezvonili.
4: James!
5: Prosím, pane.
4: Ty posledné číslo slepého kúzelníka. Ja sa ťa nepýtam, či v meste zvonili, ale či už je koniec roka.
5: Aha, už vám rozumiem, pane. Viete, niekedy to ide dosť ťažko. Koniec roka ešte nie je, ale už budú Vianoce, pane.
4: No ako to vieš tak presne?
5: Sedliaci nám doniesli vianočný stromček, pane.
4: Ten istý, čo sme mali v lani?
5: Áno, pane. Tak ako ste rozkázali. Ihličie už síce nemá, ale zatiaľ ešte stojí.
4: Na Vianoce sa vždy veľmi teším, James.
5: Viem, pane. Strašne rád posielate darčeky svojej rodine.
4: Mm-hmm. Dynamitu máme ešte dosť. A čo granáty? No, rýchlo do nezoznam, James.
5: Áno, pane. Prosím, môžete začať. Tak... Najprv vaša pani sestra Lady Alžbeta.
4: Alžbeta a jej silikónové prsia. A čo som jej poslal v lani?
5: 2 padáky, pane. A odvtedy tu nebola.
4: No tak teraz jej pošlem 2 výsadkárov, nie? A nalej mi whisky, James.
5: Ano, paní.
4: Čo tu stojíš jako rozprávková krajina Póla Dobšinského?
5: Ako rozkážete, nech sa páči. Na zdravie.
4: A vieš čo, James? Nalej si aj ty, keď sú Vianoce.
5: Ďakujem vám, paní.
4: James! Ty Fantomasov syn! Hádam si, nechceš naliať whisky. Tam si nalej z tej vody. A môžeš si dať aj ľad, aby si nepovedal.
5: Ďakujem, pani. Ďalej tu máme vášho strýka Alberta. Minulý rok ste mu ráčili poslať gramofón. Napriek tomu, že som si vás dovolil upozorniť na to, že strýko Albert je hluchý ako poleno.
4: No a čo? Za to nemôže mať gramofón. A teraz mu pošleme aj platňu. Čo povieš, James?
5: V poriadku, pane. Aspoň bude mať kompletnú sériu.
4: No, máme tam ešte niekoho?
5: Bratranec Gaston vo Francúzsku, pane. Vlani ste mu ráčili poslať bombonieru.
4: Áno, už si spomínam. Smutná udalosť. Gaston mal pohreb a ja som nikde nezohnal kvety.
5: Áno, pane. A poslali ste moju bombonieru. Jediný darček, čo som mal pod stromčekom. Od svojej mamy, pane.
4: Ale no tak, James. A tam by si sa nehneval. Pozaj. A čo si dostal odo mňa minulý rok, James?
5: Žltačku, pane.
4: No tak vidíš. Nie som až taký bezcitný. Neboj sa. Tohto roku ti darujem osýpky.
5: Ďakujem, pane. Bude mi cťou mať také isté vyrážky ako vy.
4: A to už je všetko? Nezabudli sme na nikoho?
5: No, ešte je tu barón Fusakel a jeho manželka, pane. Ale predpokladám, že tým pošlete darček tak, ako obvykle.
4: No, samozrejme, James. Tradíciu nesmieme meniť. Dielo je už pripravené?
5: Áno, pane, kanón je na balkóne. Nabitý.
4: Výborne, James. Fusakel bude mať radosť tak, ako vždy.

0: to už je nový rok.
1: Já nevím, pane, darček ještě nemám.
0: James! Ty poslední nápadník Nadeždy Krupskej! Nemudruj tolko a švihaj na balkón. Dělo připravit!
2: Dělo připravené!
0: Dělo namieriť!
2: Dělo namierené!
0: Šťastnou cestu, Gulička. Pál! Pozri, James. Tam to vyšla nějaká nová hvězda.
1: Nevyšla, pane. Fusakelovi horí zámok, tak jako každý rok na Vianoce.
0: A krásné Vianoce, James. Nádherný plameň. Fusakelka bude zase běhat v nočnej košeli okolo rybníka.
1: Zdá se, že už běhá, pane. Prosím, tu je váš dalekohled.
0: Krásný obraz, James. Nádherné Vianoce. Fusakel se určitě pokouša hasit, čo? Nádherně běhá ta jeho žena jako mladica. No, člověk by ani nepovedal, že má 80 rokov. Však, James.
1: Ano, pane, má skvělou kondíciu.
0: No a čuduješ sa? Každé Vianoce takto behať? Môžu by byť vďační, že ich takto otužujem. Tak poďme, James.
1: Ano.
0: Dopijeme tu whisky. A ak sa nemýlim, aj tej vody ti ešte ostalo. Však.
3: Jak jsem již předesílal, všechno, co tady dnes večer řeknu, je pravda. A věřte i tomu, co vám řeknu nyní. Já mám takovou příhodu na Marka Ebena. Já vám o něm něco povím. Ještě to nikdy nikdo veřejně neslyšel. A je to proto, protože tahle ta scénka jakoby geniálně si zapadala do toho dnešního večera a tahle ta příhoda je úplně takový bonbonkem na dortu, bych řekl. Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice prosulá právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém Městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo. A kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého. Zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo. No, Váleček nešoustá.

0: Wienerin, Herr Schustermeister Kajetán. Vos kann ich dir sie machen.
1: Pane Mareš, co to říká?
2: A jenom takový ty fráze, že jejich služebnice pan Ševcovský mistr a co pro nich jako může udělat. Správně německy by to ovšem mělo znít Ihre Dienerin, Herr Schustermeister, was kann ich für sie machen?
1: Měla byste se stydět, vdovo Mastílková. Češka jako poleno a šprechtí po Německu.
2: Dovolil bych si upozornit, že slovo šprechtit nebude asi tak úplně české. Pochází pravděpodobně z německého šprechen, což znamená hovořit, mluvit. Čili Mastílková vdova měla by se stydět, Češka jako poleno, hovoří německy. Dovolil bych si upozornit.
1: Podívejte se, Mareš, vy Židi nás budete učit česky. Ausgerechnet vy. Šprechtit je správný a jadrný český slovo. V Čechách se šprechtilo už dávno předtím, než se první Germán vůbec objevil na světě.
2: No dobře, Herr Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžeme udělat.
1: Přišel jsem vás všechny pozvat na naši ševcovskou fidlovačku. Jenom nevím, jestli s tou ryze českou slavností ve vaší familii pochodím.
2: No, slovo familie nebude tak...
0: Hej, Hans, Herr Schustermeister Kajetán. Čechy sice nejsou můj Vaterland, já jsem německá vlastenka. Ale jak se někde zpívá a tancuje, tak nemůžu chybět. A moje neteř Gertruda půjde ráda taky. Jí se dokonce nevím, proč líbí ty český tajtrliky víc než německý.
1: To se divím, je to Němka jako poleno.
2: Však její táta je Němec jako poleno. Vidí, pan Kajetán, my jsme s mojí nebožkou Sárou porodili dvě polena. Jedno německý v Berlíně a tadyhle to český v Praze. Jsou s tím hol trochu potíže. V jejich rodině je to lepší. Všechna polena jsou národně homogenní.
1: Ano, to je u mě svatý. Však taky, kdyby si můj syn Josef chtěl přivízt do domu Němku, tak ho přizabiju.
0: Mají red, Herr Kajetán. Kdyby si naše Trudy chtěla vzít Čecha, tak ji taky přizabiju. Sofort jí to jdu meldovat. Vátr, jak se to řekne německy?
2: Slovo přizabít němčina nezná. Němec prostě zabije a hotovo. Ale jestli chceš, aby to znělo hodně zostra, řekni. Ich töte dich, du Bassettl, wenn du mir nur einmal einen scheiß Tschechen in mein Haus herbeiführst.
0: In mein Haus herbeiführst.
2: Mám s nima potíže. Mastílková tedy jako dcera neřekne německy kloudnou větu, ale zdědila po svým neboštíku muži lásku ke všemu německému. A teď vnucuje Gertrudě Krejčího Jammerweila, jestli ho náhodou neznají.
1: No jak pak by ne, je to Němec jako poleno.
2: No pozor, pan Kajetán, pozor. On je německý poleno jenom jazykově, ale vlastenecky on je český poleno. Jako on je, pan Kajetán, jako on je. Jediný rozdíl je, že oni Kajetán slzej při slově Čechy a on pláče při slově Böhmen.
1: Tomu nevěřím. Jak může Němec plakat při slově Böhmen?
2: Prej je to jeho domov, Herr Schustermeister. Es ist mein Heim, povídal. Ale má to háček. Truda ho nechce. A já vím proč. Mastílková to neví, ale já to vím. Mně se vnučka svěřila. Má ráda nějakýho Čecha.
1: To je teda nadělení. Doufám, že ten Čech je dobrý Čech a vezme si radši nějakou českou Češku.
2: No, nevím, nevím. Vypadá to, že se milujou. Truda po mně chce, abych jim učil česky. Koupil jsem si dobrovského mluvnici a tajně, aby Mastílková nevěděla, to do ní hustím.
1: A jaký to jde?
2: No, moc ne, ale jsme teprve na začátku.
1: Krepák, Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy.

0: Poslyšte, pane Mareš, proč jsem taky za váma přišel? Ve středu máme tu naši ševcovskou fidlovačku a ona je to zároveň taková soutěž s krejčíma, který mají den předtím ten svůj štrózok, neboli slamník. A my bychom je letos chtěli trumfnout novou ševcovskou hymnou. Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli dřív, mein Mensch. Hausgerech, hned včera jsem slíbil krejčímu Jammerweilovi hymnu pro ten jejich štrózok. A budu rád, když mě do úterka něco... napadne. Že bych do středy dostal druhý nápad.

0: Jammerweiler mi dává 2 zlatky.
1: Říkáte, že bychom museli zaplatit víc? To jako myslíte 3 zlatky?
0: No, já bych to viděl tak. Jammerweiler dává 2 zlatky. Čili pokud jde o počet zlatek, jsou 3 zlatky nejnižší možné vyšší číslo.
1: 3 zlatky, to je hodně peněz.
0: To je slušný obnos, řekl bych.
1: Když to vezmete tak kolem a kolem, není to za žádná, kdo ví, jaká skladba. Obyčejná ševcovská, spíš teda píseň než hymna. Nic celostátního, žádný zachovej nám, Hospodine.
0: Teď já jich taky k ničemu nenutím. Já mám kšeft za 2 zlatky. Já mám před sebou plno práce.
1: 3 zlatky? Jak já to v cechovně výboru zdůvodním?
0: No jo, bude to těžké. Ševci jsou známí škoti, je jim líto peněz, i když jde o jejich hymnu, i když by tou hymnou mohli průfnout krejčíky.
1: A říkáte, že to bude něco fajnovýho? Takové, jak my Češi říkáme, majstrštyk?
0: Řekl bych, že jo.
1: Žádné, jak my Češi říkáme, drek. Něco, na co by se Němci nezmohli?
0: To vědí. Zboží za 3 zlatky je určitě lepší, než zboží za 2 zlatky. To dá rozum. O té původní 1 zlatce radši nemluvím.
1: No jo, no jo. Takže 3 zlatky.
0: Promiňte, to byl dotaz nebo nabídka?
1: Dobře, 3 zlatky, ale bude to... Víte, co myslím?
0: Bude to, vím, co myslím.
1: Dáte si záležet.
0: Dám si záležet. Spolehnou se, pan mistr. Sichr, jak vy Češi říkáte.
1: 3 zlatky.
0: 3 zlatky. Pakatel, jak vy Češi říkáte.
1: Tak s Bohem, pane Mareš.
0: S Bohem, herr Schustermeister. Guten Tag, herr Schneidermeister.
2: Grüß Gott, herr Mareš. Also wie steht's mit unserer Sache?
0: Herr Schneidermeister. Herr Schustermeister hat mir 3 Gulden geboten, wogegen Sie, Herr Schneidermeister, nur 2 Gulden geboten haben. Das ist für mich eine verfluchte Situation.
3: Du Spitzkopf, du bist der größte Lause, den ich kenne. Du wie ein Putzstock.
0: Sie können aber schimpfen, Herr Jammerweiler.
3: Du Scheißkerl, du bist das größte Rindvieh auf Gottes Erdboden.
0: Bravo.
3: Du Krüppel, Fadenspuler.
0: Sie schimpfen wie ein Rohrspatz, Herr Schneidermeister.
2: Also gut, Herr Mareš. Wir geben 4 Gulden und Schluss damit.
4: Ale to jsou k nám hosti, Herr Jammerweil. Gäste bringen.
5: Jak je to dál?
0: Gäste bringen Gottes Segen, host do domu, Bůh do domu. Ale v němčině je to už zastaralé, použij raději. Ein seltener Gast fehlt nie zur Last. Řidký host není na obtíž.
5: Co pak je pan Jammerweil řídký? Das ist komisch, nicht wahr, Herr Jammerweil. Aber warten Sie. Sofort skoč, tedy ich springe sofort für unsere Gertrude. Trudi, komm her, wo bist du?
6: Schön willkommen, Herr Schneidermeister Jammerweil.
2: Ich habe die Ehre, einen guten Tag zu wünschen, Fräulein Gertrude.
5: Tak co pak, co pak? Also was, also was? Nenápadně překládej.
2: Ich lade Sie höflich zu unserem Schneiderfest in Bubeneš ein.
0: Zve vás uctivě na krejčevskou slavnost do Bubenče.
2: Es gibt dort Bier, Brezel, saure Gurken und Sengelkohl.
0: Bude tam pivo, preclíky, kyselé okurky a pěvecký sbor.
2: Der singe die Hymne, die speziell zu unserem Strohsack für 4 Gulden komponiert wird.
0: Který zaspívá hymnu speciálně pro ten jejich štrózok za 4 zlatky složenou. Jestli mě ovšem doktorka něco kloudního napadne.
2: Und es wird dort getanzt.
0: A bude se tam tančit.
5: Wunderschön! My už se schrecklich moc těšíme. Nicht wahr, tedy?
6: Es tut mir leid, aber ich habe Kopfweh.
0: Cože jí bolí hlava?
2: Keine Sorge, es geht vorüber.
6: Und Hals.

0: své.
1: A v krku?
2: Nehmen Sie einen Priznic.
0: Herzwe, Magenwe.
3: Srdce, žaludek.
0: Und Eierstückewe.
3: Dokonce vaječní.
0: Und mir ist total übel.
3: A je jí totálně übel.
0: Auf Wiedersehen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich muss sofort ins Bett.
3: Jde do postele.
4: Musíte ji entschuldigovat, Herr Schneidermeister. Ale my sicher přijdeme. Sicher kommen wir, sicher. Já jdu za ní, ich gehe za ní a dám to do Orlingu. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Pa, pa.
5: Na ja, ich gehe auch. Grüß Gott, Mareš.
3: Grüß Gott, Jammerweil. Nazdar, Josef.
5: Dobrý den. Poslyšte, pane Mareš, vy jste něco říkal otci o mně a o Gertrudě? Vyhrožoval, že mě přizabije, jestli si vemu nějakou Němku.
3: Uklidnil se Josef. O tom přizabíjení mluvil sám od sebe a jen tak, aniž by měl o něm a o Gertrudě jakýkoliv ánum. Já jsem až pozdějc mezi řečí naznačil, že ona miluje nějakýho Čecha. Věděl Josef, musíme mu to takhle ordinovat po kapkách, aby to pak pro něj nebyla taková šacha.
5: To ne, pane Mareš. Dokud Gertruda nebude ovládat perfektně český jazyk, nesmí se mu říct ani slovo. Jak pokračuje?
3: Podíval se Josef. Jeho tatík povídal, že Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy. Co kdyby se německy naučil on?
5: Vy jste se zbláznil, pane Mareš. Že by se můj tatík někdy učil německy, to je naprosto vyloučený.
3: Ale on by nerozumí. Já nemyslel, že by se německy učil on jeho tatík. Já myslel, že by se německy učil on sám.
5: On by se německy naučil ani sám, ani s někým.
3: Ale on mi pořád nerozumí, o něho mi nejde, mě jde o něho. On by se měl učit německy, ne on. Copak on nerozumí česky?
5: Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás může něco takového napadnout?
3: Dal mi ruku a šel se mnou. On se postavil sem.
5: Kdy? Jak tu prve byl?
3: On nemluvil, on jenom poslouchal.
5: Tak to s ním nebylo něco v pořádku. Protože normálně on nepustí nikoho ke slovu.
3: Dával pozor. On je jeho syn. A on je jeho tatík. Jasný?
5: No, dejme tomu.
3: On, ať si mluví česky, ať se neučí německy. Po něm to nikdo nechce. Ale on by se německy učit měl. Protože kdyby on uměl německy, tak by Gotteswillen rozuměl, co mu tu povídám. Protože v němčině je to naprosto jasný a logický. A on by si potom, ale to už tím souvisí jenom volně, to je jenom takový vedlejší produkt té německé jazykové znalosti, on by si potom mohl vzít naší Gertrudu. Jasný?
5: Ano, teď už tomu začínám rozumět.
3: Gott sei Dank.
4: A sei gesund, Herr Josef. Taky nás přišel einladovat na tvoji fidlovačku. Ale copak? Copak tu stojí úplně štajf?
5: Váš pan otec má takový šílený nápad.
4: Wirklich?
5: Chce, aby se můj tatík naučil německy a oženil se s vaší Gertrudou.
4: Vátr, je to pravda?
3: Český jazyk. Nerad to říkám. Jako univerzálního žida mě to přímo bolí. Je sice libozvučný, ale domluvit se v něm je prakticky nemožné.
4: No to je tedy i brašu. Doufám, Josef, že nebudete takový nápady podporovat.
5: To se spolehněte.
4: Jak ho mohlo napadnout, že já bych Irgen vám dovolila, aby si naše Trudy vzala nějakýho Čecha? No záganzí, Josef. Co pak si německá Němka může vzít českýho Čecha?
5: Mně by spíš vadilo, že by si tak mladá mohla vzít tak starýho. Ten Čech a ta Němka by mi tak nevadili.
4: Gott mit uns. To já jdu sofort naší Gertrudě meldovat, co si ten její Grossvater vymyslel za pitomost.
0: Josef.
6: Gertrudo.
0: brzy.
5: Co? Co bude brzy?
0: Jazyk.
5: Ano, už brzy český jazyk budeš znát, viď?
0: Brzy jazyk nazývaty, ozývaty se.
5: Ne, ty umíš vybraná slova pozl. Miláčku, ty jsi takovej talent.
0: By, býty, kobila, být.

0: Betty.
1: Gertrudo, miláčku, tvůj dědeček naznačil mýmu tátovi, že ty miluješ nějakýho Čecha. A tatík se hrozně rozčílil. Znáš ho, jaký on je zarytej Čech? Zarytej Čech!
2: Já.
1: Ale neboj se, zatím netuší, že ten Čech, který ho miluješ, jsem já.
2: Já.
1: Víš, on netuší, že jsem to já.
2: Já.
1: Ano, já.
2: Já.
1: Ano, já. Ale neboj se, až přijde čas, tak uvidíš. Řeknu mu, miluju Gertrudu a jestli budeš naší lásce bránit, tak si tu šefcuj sám. Já se seberu a jdu.
2: Jdu?
1: Ano, seberu se a jdu.
2: Jdu?
1: Jdu.
2: Ich?
1: Ano, chápu. Možná, že tomu nevěříš. Ale jednou to na mou duši udělám. Ale teď už musím do dílny. Táta by mě hledal. Nashledanou, miláčku.
3: A šustemástr Kajetán. Náda si šen. Oni jeden starý kozel, oni se nešémujou. Oni jsou z těch fidlovačky tak ausrzik, že začnou myslet na mladý kuzátko. Oni se domšajne jeden kurkaj sebrat a pustěj ty trotloviny z jejich volský hlavy.
4: Co to mlela? Starý kozel, mladý kůzlátko, volský hlavy. Teď my už jsme maso na žranici objednali u Hubínka.
5: To si nevšímali, pan mistr. Co to nestou?
4: Tady jsem vám přines pár poznámek, co by v té naší ševcovské hymně, kterou nám za 3 zlatky složíte, mělo asi být.
5: Já jich musím zklamat, herr Schustemeister. Mně nic českýho nenapadne. Já nevím, čím to je, ale já mám v hlavě samý německý nápady. Mimo to mi Schneidermeister Jammerweiler dává 4 zlatky. Ale to neříkám, že to je příčina těch německých nápadů, to dodávám jen pro útok.
4: Pořád jsem nevěděl, co myslíte tím univerzálním židem. Ale už mi začíná pomalu, pomaličku svítat. Je to takový zvláštní způsob, jak se cena 1 zlatky vyšplhá na zlatek 5. To je jasný. Ale potřeboval bych osvětlit ještě nějaký detaily. Při normálním smlouvání se přece přihazuje po 1 zlatce. Ale já, jestli si dobře vzpomínám, jsem začal na 1. Vy jste to hned vytáhl na celý 3. A teď zase to ženete, nebo jak my Češi říkáme, špunujete, rovnou na 5. Čili, počkejte, musím se soustředit. Vy vlastně tím univerzálním způsobem jedete nahoru po 2 zlatkách, místo po 1.
5: To jim můžu vysvětlit, herr Schustermeister. Celý trik spočívá v tom, že jsem to proložil druhým subjektem. V našem případě Jammerweiler. Čili oni, pan mistr, nabídnou 1 zlatku. A já všimnou si, nepřihazuju nic. Přihodí druhý subjekt. Jammerweiler, taky 1 zlatku. Já v tom jakoby nejedu, já jim tenhle fakt, pan mistr, pouze oznámím. Oni teď, samozřejmá věc, nemůžou k té svý 1 zlatce přihodit jen 1 zlatku. To by se odstnuli na stejný úrovni s Jammerweilerem. Čili patová situace. Oni musí, Kajetán, přihodit 2 zlatky. Ale nemusí se trápit, že jsou nějak zvlášť škodnej. Druhý subjekt, v našem případě Jammerweiler, je na tom stejně. Jede nahoru stejně jako oni, pan Kajetán, taky po 2 zlatkách. Já to nechávám čistě na nich 2 a stojím noblesně stranou. Tento univerzální židovský trik mi můj otec na smrtelný posteli velmi levně prodal.
4: Takže takhle, pane Mareš. 5 zlatek je moje poslední slovo. Složíte tu hymnu a už žádný další univerzální smlouvání. A podáte mi na to svou univerzální ruku. Platí?
5: Platí. Tak ukážou, co mají.
4: No, já nejsem žádnej básník, ale představuju si, že byste v té naší ševcovské hymně vyjádřil, jak krásná země je země česká. Víte, úplnej zemský ráj. Na pohled.
5: Mohli by být trochu konkrétnější.
4: Jak konkrétnější?
5: No jak ten český ráj podle nich vypadá.
4: Copak vy to nevidíte, pane Mareš? Vždyť se stačí rozhlídnout kolem sebe.
5: Kouknou, pan mistr, já sjezdil půlku Evropy. Mně to připadá všude skoro stejný. Co myslej, že je Ausgerechnet tady zvláštního?
4: Ježíš Maria, pane Mareš, tady hučej na lučinách vody, tady šuměj lesy, po skalinách. Víte, co je to za krásu?
5: To v Uhřích nebo v Německu taky. O mý rodný Haliči ani nemluvě.
4: Člověče, byl jste někdy tady v Čechách na jaře v sadě. Viděl jste, jak se tam skvěje květ.
5: No tak to už je lepší. To už se mi začíná líbit. A možná, že bych ve svém notesu našel i pár zajímavých věciček navrch.

0: Poslouchaj, pan mistr, jak tak o té jejich hymně přemýšlím, slyším to tak nějak bojovně. Víte, takovej říznej, jak vy Češi říkáte, marš.
1: Co to povídáte, marš? To musí být pomalý a táhlý, přitom musí všichni Češi plakat.
0: Plakat? No dobře, jak chtějí. Měl jsem sice v hlavě takovou pěknou pochodovou muziku, ale když to chtějí pláči, bude to k pláči.
1: Ale pořádnej pláč, pane Maneš, bude plakat za 5 zlatek.
0: Já vím.
1: Myslete na to. Pojem.
0: Au wiedersehen, Herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Ich habe hier ein paar Notizen, wie die Schneiderhymne aussehen muss. Also so etwas. Wir sind tschechische Germanen und Böhmen ist unser Vaterland. Hier sind wir zu Hause. Wir lieben Böhmen und kein tschechischer Tscheche kann dagegen etwas machen.
0: Hören Sie, Herr Jammerwahl, ich habe eine schöne Musik im Kopf, einen echten Parademarsch. Hören Sie zu.
2: Schnell und grob. Es muss fein klingen. Fein und langsam. Verstehen Sie?
0: Fein und langsam. So etwas?
2: Das ist zu langsam. Ein bisschen schneller.
0: Naja, wie Sie wünschen.
2: Also, grüß Gott, Mareš.
0: Grüß Gott, Jammerwahl. Vítám, Jose. Tak co, už jsi to rozmyslel s tou němčinou?
3: Co vás napadá? Vůbec jsem o tom s tátou nemluvil. On se ženit nechce. No to bene, aby se kvůli tomu učil německy.
0: Myslel jsem, že on už pochopil, že nejde o něj, ale o něj. A když on pořád neví, že jde o něj a ne o něj, tak už o něm ani o něm nebudeme mluvit.
4: Gertrudo! Gertrudo!
5: Josef!
4: Gertrudo!
5: Že!
4: Ne!
5: Že!
4: Ne!
5: Aber Josef, was ist passiert? Warum weinst du?
4: Já si tě vůbec nezasloužím. Já nejsem hoden, abych ti zavázal třevíček.
5: Václav.
4: Já nejsem hoden, abych ti pomohl do kabátu.
5: Josef, ich verstehe nicht.
4: Já nejsem hoden, abych ti něco podal, když ti něco upadne. Já jsem tak šťastný, že ty jsi taková. Já jsem tak nešťastný, že já jsem takový.
0: Uklidnil se Josef a pomalu a zřetelně mi pověděl, o co tady konkrétně jde.
4: Pane Mareš, já si ji nezasloužím. Ona má takovej talent.
0: Talent? Na co má talent?
4: Na český jazyk. Pane Mareš, ona umí ře.
5: Ře.
4: To neumí žádný Němec na světě. Ona má takovej talent.
5: Ře.
0: No jo, menš. Ona má obrovský talent, ale když chce vědět, co on tady blábolí, tak musí dojít pro mě. Takovej talent je na prd.
4: Já nejsem hoden, abych jí něco podal, když jí něco upadne.
0: No, tak už to nechal. Kouknou lidičky, jak oni si to svoje manželství představujou. Já jim přece nemůžu v jednom kuse stát u postele, abych jim překládal, co oni si tam budou pod duchnou šuškat. Ona má sice obrovský talent, ale ona se v tom tempu, v kterým se učí česky, ona se s ním domluví tak za 20 let. To budou největší základní věci. Takže nemají hulit v kuchyni, nebo šlapat na schody, když jsou zrovna umytý. takový subtilnější záležitosti, jako je třeba souběžný mimomanželský styk. K takovým věcem se dostanou, jestli vůbec, až na samém sklonku života. Což pak už možná nebude zas tak aktuální. Takže ze strany jejího talentu v oblasti českého jazyka to vidím dost černě. Bylo by tady samozřejmě druhý řešení. Ze strany jeho talentu v oblasti německého jazyka. Jenomže to on v češtině ne pochopit a německy on neumí.
4: No jo, německy nerozumí tatík ani slov.
0: Teď to říkám. Takže počítal se mnou ty překážky. Tatík jim nepožehná, Mastílková jim nepožehná a já nad jejich jazykovým talentem lámu hůl.
5: Es tut mir leid, Josef, aber du willst mich jetzt einkaufen gehen lassen müssen.
4: Cože?
5: Einkaufen gehen lassen müssen.
4: Aha.
5: Schau, Liebling, meine Tante will mich als Jammerweilbraut zu sehen. Also, sie lehrt mich kochen, aufräumen, Geschirr waschen, nähen, sticken und auch einkaufen. Verstehst du?
4: Ano.
5: Aber nur keine Angst, mir liegt nichts an Jammerweil. Ich lerne das alles nur für dich, weißt du?
4: Aha. A když se zase uvidíme?
5: Meine Tante darf aber keine Ahnung davon haben. Sie erfährt es erst, wenn unsere Zeit kommt.
4: Mohli bychom se vidět v úterý. Co říkáš?
5: Ich weiß. Ich stelle deine Geduld auf eine harte Probe. Aber Geduld bringt Rosen. Hab ich nicht recht?
4: Fajn, tak v úterý.
5: Auf Wiedersehen, Liebling.
4: Naschledanou, miláčku.
1: Nazdar, pane Mareš, tak jak to vypadá?
0: Mám pro nich, pan mistr, jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že mám pro ně hudbu a ta špatná, že k ní nemám slova. Chtěl jsem to napsat tak, jak mi to oni Kajetán říkali, ale v hlavě mi to naskakovalo jenom německy. A když jsem to přeložil do češtiny, zas mi to nesedělo na ty noty.
4: Tak ukažte tu hudbu, je to pomalý a táhlý.
0: No právě. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: A jak to tam máte německy?
0: Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
1: No a to by byl problém říct to česky.
0: Byl. Poslouchaj, v němčině mají. Wo ist mein Heim? Jo, wo i Heim jsou dlouhý slamiky na dlouhý tóny. A ty to poslouchají v češtině. Kde můj domov? Kde můj domov? Prostě nejde.
1: Zaspívejte mi to celý.
0: Wo ist...
1: Ale ne německy. Německy nechci slyšet už ani slovo. Zpívejte pa, pa, pa.

0: To je krásný, pane Mareš. Hudba se vám tedy povedla.
1: Vidíte, mně se taky líbí.
0: Hned s tím letím k našim a hned se to budem učit.
1: Já už to umím.
0: Už vidím, jak všichni ševci páčou. Ale koukněte ještě sednout na ty slova. Pro univerzálního žida přece nemůže být problém, v jakým jazyce to složí, ne? Notabene, když za to dostane 5 zlatých. Tak, na shledanou, pane Mareš.
2: Zápravnostilek, Hermus Mareš.
3: Also sehen Sie, Herr Jammerweil, hier ist die Hymne. Den Text habe ich gerade jetzt zum Schluss gebracht. Ich lese es selbst. Ich schreibe Hieroglyphen. Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim? Wässer fließen auf den Wiesen, Wälder schäumen auf den Felsen, Frühlingsflora im Park blühen, Paradies auf ersten Blick. Oh, das ist das schöne Böhmen, tschechisch Böhmen, unser Heim. Tschechisch Böhmen, unser Heim.
2: Das ist wunderschön.
3: Nicht wahr?
2: Können Sie mir noch die Melodie singen?
1: Já ho to naučím sama. Wir gehen spolu pryč, Herr Schleifermaster, tedy ve, und ich werde Sie sama die Melodie lehren.
2: Ja, das ist eine von Ihnen. Vielen Dank, Herr Mareš. Und hier ist das Geld. 1, 2, 3, 4. Film. Das war prima, prima, Mareš. Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen, Herr Jammerweil. Nazdar, Josef.
4: Pane Mareš, víte, jak jste přišel s tím hrozným návrhem, že by se tatík naučil německy a oženil se s Jakubou?
3: Už je to tu zas.
4: Tak to mě přivedlo na ohromný nápad. Co kdybych se německy naučil já?
3: No to je kolosální. Něco takového bych nebyl štond vymyslel. A na to on přišel úplně sám.
4: Kde pak? Táta o tom vůbec neví. Tak se do toho dáme, co říkáte?
3: No dobře, jak chtěl. A kdy on by chtěl s tím učením začít?
4: Ale on nikdy. Ale já okamžitě, hned.
3: Myslím třeba už zítra?
4: Ne, dneska, tady, hned teď.
3: Je to na mě trochu kách, ale dobře, jak myslel. A čím bysme tak měli začít?
4: To je jedno, třeba vybranýma slovama pozor.
3: To je blbost. Co takhle způsobová slovesa?
4: Třeba, to je jedno, cokoliv. Hlavně už začněte. Já už se nemůžu dočkat, až budu rozumět.
3: Tak, způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jasný. V němčině jich je 7. Měl by je umět z paměti.
4: Kdo?
3: On.
4: Tatík?
3: Ten, kdo se chce učit německy.
4: Takže třeba já?
3: Jo.
4: Proč to neřeknete hned?
3: Způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jsou to dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen. Opakoval po mně.
4: Dürfen.
3: Hubu musel naštelovat, jak bych chtěl říct u dürfen, a pak místo u řek ü. Zkusil to.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
4: Cože? Slyším dobře. Můj syn, můj český syn se učí řeč našich nepřátel. Slyším dobře? Ano, otče. Učím se německy. Učím se německy. Správnému Čechovi se udělá šoufl z každého německého slova v hubě a on si jen tak mírnik, zdírnik řekne, učím se německy.
3: Dovolil bych si upozornit, že to jejich mír nichts, dír nichts je vlastně německé mír nichts, dír nichts. A to nemluvím o slově šoufl.
4: Vy mlčte a vy mě nemáte co poučovat, vy, který neví, čí je, vy obojetníku.
3: Nezaměnil obojetnictví s univerzálností. To bych si prosil.
5: Otče, naučím se německy a ožením se s Gertrudou.
4: Nikdy.
5: Otče, my se milujeme. Nestůjte v cestě naší lásce.
4: Nikdy.
3: Pan mistr, nechaj ho, ať se učí německy. Nemůžou vědět, že se mu to hodí.
4: Nikdy.
6: Mein nächster Schwiegervater, bitte.
4: Nikdy.
3: Už mi jdou s tím jejich nikdy na nervy.
4: Nikdy.

0: co to slyším? Naši ševcovskou hymnu zpívají krejčí, a dokonce německy. Co to má znamenat, pane Mareš?
1: To je krejčovská hymna českých Němců, ševcovský Čechu.
0: Ale vždyť my jsme si ji zaplatili.
2: Když to oni Němci taky, pan Kajetá.
0: Ale my byli první.
2: Když oni na mě oba tak spěchali a mě napadla jen jedna hudba. A ty slova, co mi oni Kajetán říkali, mi šly pod noty jenom v němčině.
0: Ale já to tak nenechám. To je naše hymna a hotovo.
1: Tak si ji zpívejte, ale německy. Nemáte k ní český slova.
3: Wo ist mein Heim, wo ist mein Heim?
0: Josefe, dobře poslouchej. Naučíš se německy. Ano, a k té hudbě, co jsme si zaplatili, přeložíš z němčiny do češtiny i ty slova. Poněvadž ty jsme si zaplatili taky. Dobře, ale vezmu si Gertrudu. Vem si Gertrudu, přinesem tuto oběť na oltář vlasti.

až se můj syn Josef, po otci Kajetán, rodovým jménem Till, naučí německy, přeloží jednou tato slova do našeho jazyka. A pak se tato krásná písma

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Vážení poslucháči, hlásím se vám z milánskej Laskaly. Z této velké a možno bez roztakou povedať aj slávnej. Celkom slávnej opery. Tu na v Skale je veľa ľudí. Možno povedať jedným slovom, ako hovoria biletári, povedzme vypredané. Vypredané do posledného miesta. A to ešte mnoho ľudí čaká u pokladni s nádejou, že sa volá čo uprázdni. Keby volakto s divákou bol odvolaný k svojej rodine. Alebo keby v priebehu zrazu ochorel. Pravda, stává se aj to volakedy, ale nie je to tu v Laskale tak častým zjavom, ako by si možno želali tie davy divákov, ktoré stoja vonku v takom, možno povedať, naozaj milánskom dažde. Teraz sa už podrieme na javisko. Beží nám už 38. minúta. Naozaj vzrušujúcej inscenácie predanej nevesty nášho skladateľa Bedřicha Smetanu. Hej, tak sa volá tento náš chlapec Smetana. Prepáčte, vážení poslucháči, kecal spieva. Poďte, ľudia, poďte, ľudia. Tak on rýchlo spieva. Na to priebieha zbor. Teda o neho asi počuli. A teraz to vypadá tak tu v Laskale, že Jano podlahol a predal svoju Marienku. No Janko, Janko, to si zle urobil. To si zle urobil. No nedá sa nič robiť. No milí poslucháči, je to naozaj aj podľa libreta nášho chlapca Karla Sabínu. Počul som tu na v kuluároch, že Sabína bol takým externistom u tajnej policie. No, neviem, čo je na tom pravdy a aj keby. Teraz možno vidieť aj pána pána dirigenta. Taký vysoký, trocha sivý je ten Karajan. Tento chlapec má také osobitné krstné meno. Herbert von sa volá. Hej, tak sa volá tento sivý Herbert von a dává teraz znamenie. Povedzme taký predem nacvičený signál takým klasikom. No chlapče, teraz nemôžeš ladiť. Na to si mal čas pred uvertúrou, teraz sa dá na ostranu, zobuď sa. Prepáčte, vážení poslucháči, na scéne zmetok. Neviem tu v reportérskej kabine čo skôr počuť. Tak sa to sype zo všetkých stran. Kecal spieva, zbor mu toho vpadá. Orchester hrá takú produktívnu hru. No neviem, nevyzerá to dobre. Možno aj vy počujete, ako to povestné, temperamentné talianské obecenstvo, ako ono pozbudzuje Janka. Aj predovšetkým, aj početná skupina našich turistov so zástavkami. Volajú na ňoho, never mu, ale komu? Joj, teraz aj predmety dopadajú na scénu. Nevyzerá to dobre. Ako sa mi kecal zosmolil takú zmluvu a bude sa podepisovať. Naozaj, Janko, takto si sklamal Marienku divákov. Povedzme aj vás všetkých, vážení poslucháči, nevydržal. Teraz aj podpisuje. Chládne, ako si odmeranie, ale predsa len podpisuje. Márne sa otáča až po zbore. Čo je psané, to je aj dané. Predal si svoju Marienku, predal. Nedá sa nič robiť. Tak to chodí v opere. Keď predáš, predáš. Keď čardáš, tak čardáš. Joj, teraz aj Krušína podpisuje. Pomalučky, neponáhlá sa. Tak by som povedal sedliacky, rozvážne váži každé písmeno. To šumu dává, pravda, trocha viac zabrať. Už je tam aj háčik nad písmenom, už spracováva aj i. Teraz už tam Kruší, teraz trocha odpočívá. Otačia sa pokeselom, ako by vyčkával, zbieral sil. Naozaj ostalo ešte 3 písmena. Jo, už tam aj sú, už to aj platí. Je hotovo. No, vážení poslucháči, a to je z Laskaly všetko. Do počutí.
0: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc hezky česky. Více na penny.cz.
2: Tak já se zase vrátím zpátky do toho Brna. Protože já, když jsem začal studovat jamu, tak vlastně už od třetího ročníku, co od třetího, to už definitivně, ale od prvního ročníku jsem začal spolupracovat s brněnským divadlem Husa na provázku. K tomu došlo tak kuriozním způsobem. My jsme za sebou měli ročníkovou prověrku, to se jmenovalo Český rok od Plicky, jaro, léto, podzim, zima. Já jsem tam stvárnil nezapomenutelnou němou roli psa. Já jsem nenáviděl celý svět a za mnou přišla Nitrová z třetího ročníku a říká: ahoj, chceš hrát Huse? Říkám: seš blbá už nebo co, teď jsem dohrál psa. A ona říká: blbej seš ty, běž na chodbu, tam je režisér Pospíšil, on ti to všechno vysvětlí. A já jsem šel na chodbu a tam stál takový malý člověk s brejličkama fousatej, takhle si ty fousy trhal a byl furt takový nervní celý. A když mě uviděl, tak říká: hele, to jsi ty, co hrál toho psa, viď? Říkám: dejte mě pokoj s tím psem, prosím vás, tak jsem hrál psa, to je toho. V životě nikdo nehrál psa, nebo co? Počkej, uklidni se, jsi geniální čoveče. Já jsem ještě nevěděl v té době, jak Zdeněk umí chválit, já jsem myslel, že přijdou spolužáci a všecko praskne. A on pokračoval pořád dál: chceš hrát u nás v divadle? Já jsem říkal: už mě něco naznačovala Nitrová, co je to za divadlo? Do 10 let nejslavnější v Evropě. Říkám: jo, no tak u toho chci bejt. Tak jsme si plácli. Já jsem netušil, že si plácáme na dalších 20 roků, protože v té chvíli, když ten Zdeněk mě to nabízel, to nevypadalo ani, že nějaké divadlo vznikne, natož aby do 10 let bylo nejslavnější v Evropě. A přesto musím říct, že plus minus 3 roky došlo k tomu, co ten Zdeněk předpovídal, a my jsme projeli 30 zemí a mně to připadá do dneška naprosto neuvěřitelné a jako sen, protože k tomu došlo jenom díky umanutosti těch tří režisérů. Zdeňka Pospíšila, Evy Tálské, Petra Scherhaufera. Ti na nás chtěli maximum. Chtěli, aby jsme žonglovali, aby jsme stepovali, aby jsme tančili, aby jsme hráli na nástroje, mluvili cizími jazyky, zpívali, ale my jsme je nenáviděli, dneska jsme jim vděční, protože jsme pochopili, že se to všecko zúročí. Ten Zdeněk, ten byl nejumanutější ze všech. To byl rapl k pohledání, protože s ním zkoušet to bylo neskutečné. My jsme se kolikrát i porvali, ale vždycky v zájmu věci. On měl obrovský nápady a dokázal se nadchnout pro všecko tak intenzivně, ale on vyžadoval, aby se všichni nadchli. On, když říkám, že byl fanatikem divadla a života, tak se mu to tak snoubilo, že on třeba, řeknu příklad, se nadchnul pro jachting. Jachtaři jsou mlčenliví lidi, nic moc neřeknou, ale Zdeněk naopak. Rozumíš, tam je stěžeň a teď od toho stěžně je napnutá plachta a do toho duje ten vítr a teď ty pluješ po tom moři, to je nádherný pocit. Rozumíš, jedeš sám, všude kolem tebe jenom vlnky a prázdno a nikde nikdo a do tebe duje ten vítr a teď ty vpluješ do takový ohromný oranžovo-červený koule, to je slunce, ty vole, a teď tam seš, jo? To je nádherný pocit, rozumíš, z tebe to vyzařuje ty paprsky a připadáš si, ne, ty si nepřipadáš, ty seš pán světa a podíváš se na druhý břeh a tam jdou holky, nádherný, jedna vedle druhý nahoře, bez, pochopitelně, teď ty je naložíš a oni plujou s tebou, potom moři a potom oceán a najednou připlujete na pustej ostrov a tam jste sami a ty holky kolem tebe skáčou a dělají ti tam první, poslední, to je sport, ten jachting, co? Takhle on nás vždycky dostal. A na tom krásný bylo to, že on to za 14 dní opustil, ale po něm zůstalo 400 jachtařů. Taky jsme přišli jednou do divadla a on říká: hoši, uděláme inscenaci o klášteře Shaolin, kde vychovávají mistry japonského bojového umění. Jsme říkali: no, tak to je výborný. Tak jsme se nadchli a on říká: ha, jenomže budeme ráno vstávat ve 4 hodiny, budeme cvičit karatistický kliky. Kdo nevstane ve 4 hodiny, není karatista. Ráno jsme vstávali, ve 4 hodiny skákali jsme na ruce, tady nám tvrdly mozoly, přišli jsme do divadla, on už tam čekal u zdi, říkal: to je nádherná stěna, co? Říkali: nádherná, no, kdo ji neprorazí, toho nepřijmu. Tak jsme to do toho prali takhle, až jsme se probourali do druhé místnosti a on nás přijal a byla to nádherná inscenace. A jako vždy i tady zůstal následovník, ale jenom jeden. Tentokrát to byl profesor doktor Miloš Štědroň, profesor na Filozofické fakultě v Brně, autor 99% veškeré hudby na provázku, autor symfonických básní, symfonií, oper, znalec Janáčka, obrovský znalec Janáčka, který do dneška vstává ráno ve 4 hodiny, cvičí ty karatistický kliky a tady už nemá mozoly, ale velbloudí hrby. V New Yorku přednáší studentům na univerzitě Vojanáčkovi a oni ho pozorujou a potom už to jeden ten Američan nevydrží, přihlásí se, excuse me, what is it, Mr. Professor? To vy nevíte, říká Miloš s humorem jemu vlastním. My už v Evropě dávno neskládáme prstama na klavír, my do toho řežeme kotníkama. Ty Američani to jsou dospělí děti, oni všemu věří. Ten Miloš je v tom nechá. Vody jede pryč, za 3 měsíce se tam vrátí a oni, aby se profesorovi zavděčili, tak tam řežou do toho klavíru. Bom, bom, bom, bom. A zapisujou to do not. A Miloš chodí a říká very good, very nice, very important, yes, you, of course, number one. A tak vlastně pořád udržuje tu studenou válku. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil pana profesora doktora Miloše Štědroně. Pane doktore, promiňte mi jednu všetečnou otázku. Mohu se zeptat, zdali je pravda to, co jsem tady před chvílí tvrdil, že vstáváte každé ráno ve 4 hodiny?
3: Tak teď už vstávám tak mezi 4. a 5.
2: Takže s věkem přece jenom maličký časový posun, ale v podstatě to pravda je. A já bych po vás chtěl, jestli byste mi doložil fakticky, jestli je pravda i to druhé, o čem jsem zde mluvil, a sice to, že každé ráno cvičíte karatistické kliky, aby vám stvrdly klouby, protože jinak byste nebyl karatista.
3: No, cvičím každé ráno, ale myslím si, že dokládat to nemusím, nebo myslí v tomto prostředí, já nevím, jestli je to vhodné.
2: Já si myslím, že to není vhodné. Prosím, pane doktore.

0: Miloši, já už bych to teď nechal na tobě, ty si to teď zorganizuješ, jak budeš potřebovat, prosím.
1: Děkuji. Dámy a pánové, já si vám dovolím představit pana doktora Aleše Jurdu, hlavního producenta České televize Studio Ostrava. Dále pana doktora Stanislava Tesaře, ředitele Muzea české hudby v Praze. Pana inženýra Jana Svobodu, kandidáta věd, předsedu představenstva akciové společnosti Kapitol. Odborného asistenta magistra Aleše Záboje z divadelní fakulty Janáčkovy akademie muzických umění. A konečně pana medicíné univerze doktora Dalibora Leblocha, odborného lékaře z Bohunické nemocnice v Brně. Pánové, zaujměte své pozice.
0: Ano, skutečně, dámy a pánové, tito pánové v letech a funkcích jsou skutečně ti, kteří před 21 lety v divadle Na provázku působili jako první skutečná kapela v inscenaci Balada pro banditu. Je tomu tak. A když už tady jsme v tomto původním obsazení, tak si myslím, že by tady rozhodně neměla chybět ta, která spolu se mnou hrála ten krásný příběh o Nikolovi Šuhajovi Loupežníkovi a Eržice. Tudíž představitelka Eržiky hrála ji neodolatelným způsobem Iva Bitová.

0: Tak, Ivuško, my jsme se neviděli už hodně dlouho. Ty jsi odešla z divadla Na provázku v roce 1986. Já v roce, kdy šestka se přehoupla v devítku. Jenom se vlastně převrátila. Já jsem odešel do Národního divadla, ty jsi se vydala do světa se svými housličkami a se svým hlasem a dobila si celou řadu úspěchů a
1: vavřínů. Ty taky.
0: Děkuji. Ale teď žiješ v Lelekovicích a dokonce prý tam pořádáš Mezinárodní hudební festival, je to pravda?
1: No, jednou se nám to podařilo, ale zatím jenom jednou, možná někdy v budoucnu znovu.
0: No, ono se to určitě podaří, jenom bude potřeba chtít, oni kluci určitě zase rádi přijedou, až je pozveš. Já bych tě poprosil, zahrála bys něco z toho, co hraješ teď?
1: Zahraju.
0: Iva Bytová.

0: představovat netřeba. Já o vás toho vím strašně moc, Hanko, Petře. Byl jsem u vašich začátků, je to už moc let. Pamatuju si vaše Big Beatové začátky, pro ty, kteří to nevědí. Skupina Vulkán, skupina Atlantis. Vím, že jste se potom úplně oddali lidové písničce a zůstáváte jí věrni do dneška. Jenom jedno nevím. Jak je to možné, že zrovna když nás v Divadle na provázku napadl příběh o Nikolovi Šuhajovi Loupežníkovi a nazvali jsme ho Balada pro banditu, vy jste natočili svého Nikolu Šuhaje Loupežníka, Petře?
1: Jirku, já to nevím, ale já si myslím, že to bylo fajn, protože vznikly dvě zajímavé věci, dvě zajímavé inscenace a my se k ním oba vlastně pořád vracíme.
0: To si myslím, tak já jsem rád, že jsi mi na to takhle odpověděl, ale přece jenom mi to úplně nedá. Kdo byl dřív?
1: Mám pocit, že tehdy jsme Nikolu Šuhaje Loupežníka, my jsme to mělo přímo tady tenhle ten název, natočili o něco dřív. Vy jste nás zase teďka předběhli s nahrávkou Balady. My toho Nikolu budeme vydávat asi až příští rok.
0: Takže je to 50-50. Dobře, tak jsem se dozvěděl odpověď a teď už nezbývá nic jiného, než poprosit Hanku, aby zaspívala, protože to ona teda umí. Ani pojď.

Hanka Ulrichová. No, já se vrátím zpátky k té debatě, nemyslím si, že to jenom tak ošidíme.

0: Mně se ty písničky samozřejmě líbily moc, jak ty vaše, tak ty naše. Ale přece jenom musím to říct, já jsem měl takový sen, mám ho do dneška. Chtěl jsem si vždycky s váma zaspívat aspoň jednu tu písničku z toho vašeho Nikoli Šuhaje, konkurenčního loupežníka.
1: A to?
0: No, to jak jsme se domluvili, no, ty Červánky.
1: A už jsme u toho.
0: Až jednou Červánky potkáte mamíčku, až jednou Červánky potkáte mamíčku, vzkažte, že nepřijdu po lesním chodníčku.

Petr Ulrich, skupina Javory. Mám takový pocit, přímo intenzivní, že se mě dneska večer plní sny. Není to špatný pocit, protože sny by se občas mohly plnit. Já jsem znal jednoho člověka, který dokázal sny obracet ve skutečnost, jen tak, jako by se nic nedělo. Tím člověkem byl jeden z mých největších kamarádů, silák, gladiátor, lamželezo, Franta Kocourek. Franta Kocourek už bohužel mezi náma není. Jeho životní teorie byla furt ve střehu a já pevně věřím, že i teď je ve střehu a že to všecko sleduje a že jednou všecky ty špumprnágle, které jsme tady rozjeli, budeme moct ještě pořádně roztočit. Já jsem ho znal ze spousty jeho siláckých vystoupení, kdy dokázal ohnout železnou tyč jako vrbovej proutek nebo překousnout pětikorunu a že to je měna. Nebo přetrhnout balíček karet. Přes něho přejelo auto, roztahovali ho párem koní na dvě strany. Ale mnohem víc jsme se poznali, když jsme se potkali v tom velkém brněnském divadle. My, kteří jsme studovali herectví, jsme tam dělali štěky. Já už jsem o tom mluvil. A on, který s herectvím de facto neměl nic společného, tam už měl roli a hned v Shakespeareovi. A hned v Shakespeareově dramatu Romeo a Julie. A hned tam měl dvě věty v tom Shakespeareovi. Ta první věta byla Bacha, kapu letí do. A ta druhá, šivá na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou doglocny, že se z toho nikdy nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěp a protože měl velkou sílu, tak ten oštěp přeletěl přes celou šířku toho jeviště a zabodl se do ucha mému spolužáku Horáčkovi a ten kvůli tomu nešel na vojnu. A nakonec byli šťastní oba, protože Horáček dostal modrou knížku a Franta byl rád, že se Horáček uzdravil. Franta odjel na půlroční turné po Evropě a to nebylo jen takhle jaký turné, tam s ním vystupovali hvězdy jako Pítr Ustinov, Muriel Matěje a mnozí další. A Franta sám se tam jmenoval uměleckým jménem Boris Tiger a měl na plakátech napsán reklamní slogan, že ho odkojila lední medvědice, že ho našli na plovoucí ledové křev ledovém oceánu. A tak se stalo, že přijeli do Cel Amze, rakouského vysokohorského střediska a ti místní občané přišli a říkali, poslyšte, pane Tiger, když vy jste takovej odkojenej tou lední medvědicí, že byste se nám nevykoupal v našem horském jezeře. Tam se ještě nikdo nikdy nevykoupal, tam je nejstudenější voda na světě. A Franta řekl, warum nicht. A potom už to jenom popisoval, říkal, já jsem ti tam člověče hopnul do tyho, tam ti byla studená ta voda, to zasyčelo, já jsem ti tuhnul, naštěstí ti mě to ještě vykymácelo na chvilku nad hladinu, já jsem jenom beznadějně dvakrát hepnul, hep, oni viděli, že je se mnou amen, tak mě vytáhli ven, řvali bravo, házeli na mě 100 šilinkový bankovky, ty vole, já jsem to nemohl sbírat, já jsem byl úplně tuhé. Tak takovýhle neuvěřitelnosti vymýšlel Franta Kocourek, s ním se člověk opravdu nenudil. My jsme cestovali s provázkem po světě, bydleli jsme s Frantou vždycky na nejsexuálnějším pokoji 325. Ten pokoj byl opředen tolika historkama, že už sám jsem tomu věřil, že se to tam skutečně stalo, ale nebylo to nepříjemné tomu věřit. Vedle nás často ubytovávali dva naše kamarády, Bobřík a Čichač se jmenovali a ti od něho hrozně zkusili, protože Franta se, jak měl tu teorii furt ve střehu, dokázal naprogramovat každý 2 minuty, bušil těm dvěma na stěnu. To se dalo vydržet tak 10x, 15x, ale do rána to nevydržel nikdo. A oni ráno šíleli a připravovali pomstu. A Franta šel po Římse okna, nakouknul k ním a přišel a říká, oni mají na mě nachystaný kýbl plný vody. Říkám, co budeš dělat? Vydrž tady. A šel vedle a zaťukal jim na dveře a řekl, hoši, otevřte tady Franta Kocourku, já se vám jdu omluvit. A oni otevřeli dveře a chrstli tam tu vodu, ale ne na Frantu, na režisera Scherhofera, který ho tam Franta postavil a oni si rok nezahráli. Já se chvilku u těch dvou zdržím, Bobřík a Čichač. Oni byli vynikající nákupčí, musíte si uvědomit, v jaké době my jsme to tenkrát venku byli. To byl rok 73 a my jsme vyjeli na západ. Že jo? Ono už se často zapomíná, co tady bylo a tam nebylo a co tady nebylo a tam naopak bylo. Já to vidím jako dneska, jak jsme tam v těch šustákách a ty kulichy na hlavě. Jo. Jsme tam chodili po těch supermarketech a oni tam měli mídlofa. To pro nás byly hrozný pecky, že jo? A tyhle dva, no to byli nákupčí, ty vždycky věděli přesně, kde co stojí, vždycky nás oblbli, jednou v Holandsku oblbli sebe. Oni místo, aby si kupovali pivo nebo limonádu, tak aby ušetřili, koupili si citronový syrup.
Přišli do hotelu, krásná lahev, na tom citron, z toho to kapalo, ohrosená šťávička, oni z vodovodu napustili vodu, nalili do toho tu citronovou šťávu, zamíchali, napili se a bubliny jim šly z nosu, z uší, z očí, vode všad, až to byl prostředek na umývání nádobí. Vy se smějete, tleskáte, jenomže vzpomeňte si, co my jsme tady měli. Tady byla taková ta umaflexová flaška s tím camperlíkem, to se odstřihlo, že jo? To už jste nikdy nenašli. A bylo to bez příchutě. Co pak my jsme věděli, že to má citronovou příchuť? Nebo mandarinkovou, teď nám to nikdo neřekl. Nebo ten čichač, ten jednou v Anglii vyjel výtahem do třetího poschodí, to bylo v pořádku. Tam on vyjet chtěl, ale tam se mu neotevřely dveře a to už v pořádku nebylo. A on byl vždycky takovej průraznej typ, tak on začal hned anglicky, help. Hej, čichač, otevřte. Angličani, kde jste? Tady zabouchli dveře. Angličani, help. Vrník, už mě tady dochází vzduch. A co je? Angličani. No dlouho takhle vykřikoval, než mu se zadu někdo poklepal na rameno, on zjistil, že dveře se otevírají i na druhé straně. No tak takhle jsme byli blbí, no. Já si myslím, že když sáhnete do svých vzpomínek, taky tam něco takového najdete. Já se vrátím zpátky k Frantovi. On jednou seděl v divadle na jedné tragédii a dlouho se nic nedělo. Lidi už pospávali a už pomalu poklimbávali a byla nuda a to nesnášel Franta. Nudu nesnášel. A tak když byla ta nuda v nejvyšším možném bodě, tak Franta do toho stichlého sálu, do toho publika zvolal: "Je tady někde doktor?" A tam se ozvalo: "Ano, tady. Doktore, ti hraj, o co?" Já bych o Frantovi mohl vyprávět do nekonečna, protože ty příběhy s Frantou, skutečně těch je nekonečná řada. Ale... Frantíku, já jsem přesvědčený, že to všecko pořád sleduješ, že seš furt ve střehu. A protože jsem o tým přesvědčený, tak jsem poprosil špicového brněnského skladatela Miloška Štědroňovýho, aby ti složil špicový song, který ti přijdou zaspívat špicový kocouři z Práglu, chceš-li konkrétně Bambini di Praga. Pod taktovkou špicovýho dirigenta pana Kulínskýho. Tady jsou, Frantíku.

Oltec, Altstadt, Staré Brno. Prígl, Brněnská přehrada, Provázek, Divadlo na provázku, Štatl z německého Die Stadt, neboli město, Pisec, Pisárky, jedna z brněnských čtvrtí. Rivec, neboli Riviera, jedno z rekreačních center Brňanů, potom Krautec, neboli Krautmarkt, zelený trh, tam si holky můžete koupit zeleninu, kdybyste někdy navštívili Brno, a Fusec, to je fotbal, s tím jsme Frantou nikdy se bavili. A teď mu to dejte ještě jednou a naplno.

0: bambini di Praga. E io devo forse rimanere che mi sono dato.
1: Frantiku, já pevně věřím, že se ti to líbilo a že jsi byl, doufám, spokojený.

0: Teď mám takovou milou povinnost přerušit tento krásný večer skutečností neméně krásnou, a sice takovou malou slavností.
1: Dámy a pánové, dobrý večer. Já jsem tady v tomhle sále ve velkém sále Lucerny zažil jedný z nejlepších okamžiků svého muzikantského života. Musím říct, že to, že se vystupuje před nabitou Lucernou, je nádherný pocit. Věřte mi to. O to více to přeju Miroslavovi Donutilovi. A dnes jsem tady proto, abych za firmu Multisonic předal dvě platinové desky za neuvěřitelných 120 tisíc prodaných nosičů projektu Pořád se něco děje a Furt ve střehu. O to radši předávám, protože nemám rád Miroslava Donutila jenom jako komštíře, ale také jako člověka a kamaráda. Mirku, gratuluju.

0: Děkuji vám. Děkuji i Karlu Wagnerovi, který v té době, kdy jsme se do toho projektu pustili, našel odvahu a ty dvě desky se mnou natočil, protože tenkrát nikdo nemohl tušit, co z toho vyjde. A děkuji vám, že jste o ně projevili zájem, protože bez toho zájmu bychom se tady dnes večer nemohli sejít. Děkuji vám moc krát.
1: Nedávno jsem byl přítomen křtu nové desky pana Donutila, a sice desky z Balady pro banditu, a moc se mě ty písničky líbily, tak myslím, že by nebylo od věci, kdyby nám na závěr tady jednu vystřihl.
0: Já vám neumím odmítnout a vystřihnuji, jenom aby potom nevystřihli tu písničku.

0: kdysi dávno se mně opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
1: Hudební koncert? To je pleonasmus.
0: To není pleonasmus, to je pěvecký koncert. Že?
1: To není hudba, Jospě, podle tebe.
0: To netvrdím, ale hudební.
1: No, tak mluv,
0: koncept je terminus technik.
1: Tak povídej, no povídám.
0: No, nešlo povídej. To hladce, dalo to trošku práce, dokonce jak si náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
1: Žinantní,
0: ta vstupenka propadá. Najednou, koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídá, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože ne, a že má důležitější věci.
1: Měl jsem důležitější věci. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
0: Že má něco kulturnějšího. No. A nakonec, hlavně prej, kdo hraje proti komu.
1: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
0: No, já povídám, podívej se. Tady je to trošku jinak.
1: Ano, ano.
0: Teď tady dneska hraje Anšerl s Českou filharmonií.
1: Tedy ne proti České filharmonii.
0: A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
1: No,
0: a ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
1: Tak jo.
0: Ano, a vždycky mě to mluvilo v duši, co bych vlastně nešel, a šli jsme.
1: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový princip, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
0: No to neříkám, já jsem
1: hudby. Já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom víc nejčeče. Když se odvídají Petr Klíče a kdy bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohleto.
0: To je a takhle to šlo pořád. Já jsem bez chvilku propocenej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva, tak to je duo.
1: Ne, že... duel?
0: Ne, duel, to je duel, je, když zpívají dva v opeře.
1: A takhle, tak a pardon.
0: To je duo.
1: Duo.
0: Když hrajou tři, je to trio. Uh-huh. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Uh-huh. Kvintet, to už je pět.
1: Já mám nejradši, když hraje šest.
0: Proč?
1: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
0: No to už musí být dávno.
1: No jo, to tak. To si ještě ty nebyl na světě.
0: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
1: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo si ho dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to.
0: No, takhle to šlo pořád.
1: Jo.
0: Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou. Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
1: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho oba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
0: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloní a povídá, co hrajou? Já říkám, devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
1: No ne, ale já jsem musel říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
0: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má, to jo, motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
1: Ano.
0: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
1: Ano.
0: On jim hrozí.
1: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá. Jo. Jinými postupy se má.
0: Jo. A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
1: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti. Ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
0: Aby ho zpátky. No. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jsem ho informoval, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No to mu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouřka a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Fajnový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo fort tak. Pak se začal rozčívat, řekl, tam se ulejvají některý muzikanti, nehrajou.
1: Nehráli, já se si vším.
0: Bubeník si ještě ani neprázdnu do bubnu.
1: Ano.
0: Ale podívej, ten vedoucí je okřikuje některý hostník, no to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
1: na práci, ano, že? Zrovna
0: ano,
1: tak,
0: ano, no.
1: Který si nevrz za celý večer. No.
0: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli ty pauzy se jim jako strhávají z honoráře.
1: Ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak mi neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
0: Můžu vám říct, že jsem se propotil.
1: Jo.
0: Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro... Že koncert, to koncert, koncert pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
1: no,
0: nebo
1: počkej,
0: čelo,
1: nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam se vidí. A tady, to mají házet korunu v koncertní síni, čiže jestli on bude housle nebo klavír.
0: Já ti to vysvětlím, až po cestě domů.
1: Dobře, to...
0: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
1: No.
0: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
1: Ano.
0: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
1: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mildo, bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
0: Jak tě vynášeli.
1: Jak hudba.
2: Mezi exponáty této filmové přehlídky nemůže pochopitelně chybět ani postava českého génia Járy Cimrmana. Já jsem chodil po výstavě a ptal jsem se namátkou návštěvníků, jak tady v patře, tak v přízemí, co jim vlastně jméno Cimrman říká. Odpovědi jsou dost zajímavé. Jeden divák soudil, že to byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce. Byl to chlapeček, tvrdil, že prý Cimrman vynalezl bagr. Třetí za průkopníka aviatiky, to byla slečna, která tvrdila, co jsme sami nevěděli, že prý Cimrman na svém avionu dokonce přeletěl Prahu. A to, že prý nejdříve nad ní udělal kruh a pak nad ní udělal kříž. A čtvrtý divák ho považoval za hudebního skladatele. No, všichni měli pravdu. Ono se v Cimrmanově případě skutečně dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by tento donedávna neznámý velikán plodně nezasáhl. Položme si však otázku, jak si jeho genialitu vysvětlit. My spatřujeme hlavní příčinu v tom, že Jára Cimrman neprodělal období puberty, která, jak víme, myšlení mladého člověka rozptyluje nežádoucími směry. Cimrmanovi rodiče před svým synkem až do jeho 15 let tajili, že je chlapcem, aby donosil šatstvo po své starší sestře Luize. Když mu pak zlomyslné spolužačky na dívčí škole ve Bodičkově ulici prozradili, že není dívkou, měl už Cimrman pubertu za sebou, poněvadž děvčata, jak víme, dospívají dříve. Také letos je tomu 100 let, co se Jára Cimrman narodil. Díky matrikáři 4. vídeňské farnosti Franci Huškovi, který prováděl většinu zápisů ve stavu opilosti, nelze dnes spolehlivě říci, zda se Jára Cimrman narodil roku 1856, 1865 nebo 1886. To právě letos slavíme. Matrikářův rukopis připouští i rok 1887, takže i v příštím roce tomu bude 100 let, co se Cimrman narodil. Po matce Rakušan, po otci Čech, po první světové válce, takřka zapomenutý velikán začíná svou tvůrčí dráhu ve chvíli, kdy se vymaňuje spout své konzervativní krejčovské rodiny. Jednoho dne odstrkuje od sebe talíř s nenáviděnou krupicovou kaší a odchází jako 7letý až 37letý z domova. A od té chvíle nacházíme jeho stopy takřka ve všech zemích všech světadílů. Tak ve Stuttgartu staví s hraběten Cepelinem první vzducholoď s konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí z Moravy. V Paraguaji zakládá loutkové divadlo, ve Vídni kriminalistickou a baletní školu, zkoumá život polárních samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem mlasků mine severní pol o pouhých 7 metrů. Vynalézá jogurt, manželům Kyriovým nanosí na vlastních zádech do sklepa 45 puten smolince, českému profesoru Burjanovi asistuje při prvních plastických operacích. Edisonovi potom předělá pupík na objímce jeho první žárovky. Jakkoliv měl Jára Cimrman neklidnou krev světoběžníka, vždycky se rád vracel domů do Čech. Dá se říci, že vlastenectví je základním jeho charakterovým rysem. Pro ně trpěl v habsburských žalářích, a pro ně se naučil také skoro plyně česky. Vlastenectví vedlo také jeho štětec, když maloval svůj slavný historický triptych obrazů Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce, vystavovaný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry. Tolik tedy na úvod a o filmové práci pohovoří kolega Ladislav Smoljak.
3: Obrátíme-li teď svou pozornost k Cimrmanově činnosti filmové, musíme hned úvodem konstatovat jeden smutný fakt. To, že Cimrman nevynalezl kinematograf, se stalo nešťastnou náhodou. V roce 1895, kdy byl zrod filmu, tak říkajíc, na spadnutí, trénoval na olympijské hry a neměl na vynález kinematografu čas. A tak spatřil němé filmy až poprvé ve Vídni a byl novinkou nadšen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách filmu, na půdách činžovních domů, sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost. Ovšem filmy, jaké se tehdy promítaly, nemohly Cimrmana uspokojit. Zejména mu vadilo, že němý děj je tu přerušován obrazovými titulky. Cimrman o tom doslova říká, to, co promítáme, je bastard. A na Frídu se rovnou obrací s výzvou. Vyber si, buď obrázky nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Cimrman zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém, a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Zimmermann vystříhal z filmu všechna okénka z titulky a Friedovi přenechal zbytek. V Prátru tak vznikla dvě svérázná kina. Frieda brzy zkrachoval, protože publikum se v ději bez titulku nedokázalo orientovat.
4: Tak se podívejte, pane Růžička.
5: Ano, prosím.
4: Uklidněte se.
5: Ano, prosím.
4: Pane Růžička, vy jste obžalován z toho, že jste dne 5. června roku 1986 v Přímé ulici v Praze 5 v domě číslo 27/1901 na domovní chodbě udeřil do hlavy pana Antonína Ptáčka bytem tantéž. Jako vaše advokátka musím vědět všechno a proto bych ráda, kdybyste mi odpověděl ještě na pár otázek.
5: Ano, prosím.
4: Čím jste pana Ptáčka udeřil?
5: No, čím jsem jako majznul, jo? Bádzamrem.
4: Co?
5: No, kladivem.
4: Ano. A co bylo dál?
5: No, dál jsem omdlel. Hrůzou. Já jsem ještě nikdy nikoho, rozumíte, ne tento to kladivé.
4: Ano, já to chápu, pane Růžička. Můžete mi říci, proč jste to udělal? Z psychiatrie vám vydali osvědčení, že jste byl plně při smyslech. Žádná duševní porucha, žádný náhlý zkrat.
5: Máte těžký, paní doktor. Totiž v našem domě to od nepaměti chodilo tak, jo. Ženský měli vyhrazenou chodbu, dvorek a prádelnu. Tam se jako scházeli, kecali, hovořili, rozprávěli, no. Aha. No, znáte to, no.
4: Ano, chodbu, dvorek, prádelnu a prosím vás, pokračujte.
5: No a my chlapi jsme se scházeli jako u černýho vola. Po práci teda, samozřejmě, že jo? Po práci.
4: Samozřejmě.
5: Ano, no černý vůl je hospoda, promiňte, hostinec, no.
4: Pane Růžička, já vás ujišťuju, že jsem si ani na vteřinu nemyslela, že černý vůl je cukrárna. Prosím vás, pokračujte.
5: No a pak se do našeho domu nastěhovali oni jako Ptáčkovi. No aha. Víte, to jste ještě neviděla.
4: A co, nebo no, koho?
5: A je to Ptáčka, víte, aha. Ne, to nejde. Já na ní opravdu nemůžu ani myslet.
4: Pane Růžička, když jste měl tolik síly praštit pana Ptáčka kladivem do hlavy, tak byste měl mít také tolik síly se na ten svůj čin upamatovat, ne? On vás ten pan Ptáček nějak provokoval?
5: Mě? Co mě? Všecky chlapy v celém domě.
4: Aha. A čím vás provokoval?
5: Čím? No vy se furt tak ptá, to máte těžký, no. On tak vrněl, víte.
4: Ale pan Růžička. Přece někoho nepraštím kladivem do hlavy jenom proto, že onen dotyčný vrní.
5: No jo, vrní, ale on opravdu vrněl. No vy jste se viděl a hlavně slyšel. On vrněl při uklízení, při nákupu, při mytí oken. On to byl takový skřítek pořádníček, víte? Víte, co to udělal s našima ženskýma? Ani k černýmu volu s náma nezašel, prej, že pivo nepije. No,
4: takže vás pan Ptáček provokoval svým, jak bych to řekla, spořádaným manželským životem,
5: ale že? To ne, prdlajc, ne, promiňte. No, on byl zkrátka jiný, víte, no. A my ho měli od těch našich ženských denodenně na talíři. Hele, Ptáček dneska umel schody. Ptáček stál ve frontě na Merunky. Ptáček vyklepal koberce. Ptáček vytapetoval celý byt a tak pořád dokola. No, kdo to měl vydržet? Do té doby, prosím, než se k nám nastěhovali, my jsme měli krásný manželství. A najednou prásk, pic, bim, kozu do vazu, přijde takový trpaslík a zničí pohodu rodinného krbu.
4: Ano, já vám rozumím. Ale teď ještě jednu otázku. Vy jste se na přepadení pana Ptáčka nějak připravoval?
5: No, připravoval, no to ne, to ne, no, to bych se na něj připravoval. Já jsem sloukal za barákem králíkárnu, jo. My máme u domu takový zahrádky, no některý partej tam mají králíky, my tam měli oni kozu, předtím kozla,
4: pane
5: on byl sejti, dali jsme to
4: pryč. Pane Růžička, prosím vás, věci.
5: Ano, no, tak jsem sloukal králíkárnu, jo. No a když jsem jí slouk, tedy jako tak popil, potáh, tak jsem šel domů.
4: A to kladivo jste měl sebou?
5: Jo. Teda já nechci říct, že by se v našem domě nějak kradlo, no ale jistota, ono, s kladivem je to vždycky lepší, znáte to, no, ten nemá to, ten zase ono, no, kladivo se hodí vždycky, ne?
4: Jistě, pane Růžička, no, ve vašem případě, bohužel.
5: No, vidíte, no a na chodbě jsem ho potkal, trpaslíka, Ptáčka, dnes nákup a vrněl štěstím. Já jsem myslel, že se v tu chvíli zblázním.
4: A to jste měl udělat. Byla by to pro vás polehčující okolnost.
5: Jo, udělat. Předtím luxoval, pak vyšel prádlo a teď si vrnila nes dvě tašky nákupu. Ve mně se to všecko tak nějak sevřelo. Víte, co se mě dělá? Tak jsem ho vzal tím kladivem přes makovici, no a pak jsem ho dal. Paní doktorko, prosím vás, co je s ptáčkem? Co se s ním stalo? Kolik myslíte, že jako vyfásnu? Jako kolik dostanu?
4: Rozbil jste ho. Paní Ptáčková vás žaluje pro náhradu škody. Pan Ptáček byl totiž robot.
6: Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky, jsa pevně rozhodnut již tento rok opustit čtvrtou třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a oni hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10x5 jest 50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen 2x do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí, budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné. Přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medá, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat. Tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch. U macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí. On medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za Hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci? A vsunul se mu do dlaně poslední úspory. 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz. I dva. Zamyslel jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.

0: Ten neskutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
1: Ano.
0: Ano, prosím.
1: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
0: Herečkou.
2: Řekli
0: jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
2: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
0: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky proto, že ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu, Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophii Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophii Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
1: Kdybyste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední přání?
0: No ale moc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo.
1: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
0: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se neučil, proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesunul, už to viděl. Kopecký and Company. Kožešiny. Kožešiny ve velkém. Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York. Všude velká firma Kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce, když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol Kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl by, takovej instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem prostě, tak jsem ty Kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano.
2: Jak snášíte ženský tělo, co si myslíte o ženském pláči?
0: O ženském pláči si myslím, já bych... O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp,

0: nesnesit. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie, tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstraš... Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, a ti to zakazuju. A bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ, a šel by, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez. Co s tím? Co s tím?
1: Tady je ta žena.
0: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
0: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
2: Jsem od Tisku.
0: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
2: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
0: Na tohle?
2: Máte snad jiný?
0: Ne.
2: Škoda.
0: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
2: Jak jste se dostala k divadlu?
0: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostali k divadlu?
2: Co si myslíte o vlastním herectví?
0: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, ano, která tedy dělám a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal, Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
0: To je takové, mají, co je to mají? To žádný předpis není, no tak, některá je taková, jiná je zónaká, podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo, a že tedy dělá ciráty, a u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty, že to bude, řekl bych, ano, že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho,

0: Některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řekl. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
1: To jsem viděla.
0: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
1: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti, tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, milý.
0: Čím pak? Že mluvím plynule, no?
1: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to, ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu Joan Harlow, slavná teda, protože zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
1: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Nedochtěl byste být krasavec?
0: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě, zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak, půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakému vošklivému kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnuj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hamba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano? Podívejte se, být milenci to není tak tě... Je to umění, je to také umění, ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. jak by mohl nespotvořit taky manželství. Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každý z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano? Já to dosud tedy nemám jaksi patentováno. Nedal jsem si to. No, ale prosím, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už se to nepřeju, a tady, když jsi přišel pozdě, tak jde to smilu, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odgdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala. Kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takovej ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fáto. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putiky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice plustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Má tedy dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná.
2: No, vy řeknete, co má vejít? Pořádku, milovnost, to je přece nádherná a krásná ctnost. Jářku, to je.
1: Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž tak se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas nemoc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš. Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila,
2: Tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
2: To bych řekl, to je trapas jak?
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
2: Dobře. Je tomu velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzl. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě. Byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, a konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, znamená si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný, jdem, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhl. Konečně Honzel promluvil.
1: Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání.
2: No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl:
3: podejte mě, prosím, to svinstvo.
1: A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá. Zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec.
2: My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Vážení přátelé, dobrý večer. Dnes shlédnete Cimrmanovu hru Švestka. V tradičním úvodním semináři vás obeznámíme s několika zajímavostmi, které lze říci na okraj tohoto dramatu. Tak na stopu hry Švestka nás přivedl jeden zdánlivě bezvýznamný detail. Zvláštní způsob Cimrmanovy chůze. Narazili jsme na tento objev jeho korespondenci s Tomášem Alvou Edisonem, který mu na jedné pohlednici napsal. Kdy zase zaskočíš do státu, prevíte? Tak to alespoň z originálu přeložil zde přítomný kolega Weigl. V době, kdy byl u 7. lekce učebnice angličtiny pro začínající seniory. Já jsem o 4 lekce dál, tak jsem zmíněný text přeložil správně. To hop over to states totiž neznamená, kdy zase zaskočíš do státu. Nýbrž, kdy zase budeš skákat po státech, prevíte. Toto zjištění jsme dali do souvislosti s milostným dopisem od Emilie Weberové, která Cimrmanovi sděluje. Cituji doslova. Nemohu s tebou jít životem, pro tvou směšnou chůzi, prevíte. Nechme stranou, proč mu většina přátel říkala prevíte. Nás teď zajímá, co tyto zmínky o Cimrmanově chůzi znamenají. Naše pátrání vedlo k nečekanému zjištění. Jára Cimrman, přestože nebyl vysokého vzrůstu, měl neobyčejně dlouhý krok. Zatímco krok normálního muže měří v průměru 70 cm, krok Járy Cimrmana byl 90 cm dlouhý. A to na milimetr přesně. Jak se přesvědčili například majitelé stavební firmy Zakoupil a zbořil, kterým Cimrman krokoval parcely. Cimrmanův neuvěřitelný 90-centimetrový krok byl vlastně chorobou z povolání. Na samém konci minulého století působil Jara Cimrman na českém venkově jako kočovný dentista. Jeho klientelu tvořili především lidé ze samot, hájoven, mlýnů a hamrů, tedy pacienti, kterým zubař svou návštěvou ušetřil dalekou cestu do městských ordinací. Na dušičky roku 1901 zakoupil Cimrman věnec a svíci a vypravil se vlakem z Prahy do Vídně, aby zjistil, zda jeho rodiče ještě žijí. Většinu cesty hleděl v zamyšlení z okna a všiml si zvláštního jevu. Dobrá polovina hlídačů strážních domků útrati má špatný chrup. Někteří salutovali vlaku s tváří ovázanou šátkem, jiní cenili na cestující své bezubé dásně. Tehdy si Cimrman uvědomil, že tito lidé připoutaní dnem i nocí k železničnímu provozu potřebují jeho M6 daleko víc než lidé ze samot. A tak i hned, co doma ve Vídni zjistil, že rodiče jsou ještě naživu, prodal věnec i svíci a za stržené peníze si nechal zotovit speciální litinové kolo pro svůj zubařský trakař. Kolo svým profilem umožňovalo jízdu po jedné železniční koleji. Tím začala jeho dentistická mise po vechtrovnách a malých nádražích. Představíme-li si, že za 7 let oběhl se svým trakařem celou českomoravskou železniční síť, měřící tehdy 6280 kilometrů, a že vzdálenost mezi Pražci rakousko-uherských železnic činila přesně 90 cm, je Cimrmanův krokový defekt vysvětlen. Na závěr zbývá už jen dodat, že poté, co ho 1. září 1908 zaskočila změna jízdního řádu z letního na zimní, dostal se Cimrman se svým trakařem před rychlík Praha-Budějovice a v zoufalém úprku se supící lokomotivou v zádech vykolejil v polích u staničky Středoplky. U tamního vechtra Přemysla Hájka strávil pak na lůžku celou zimu a napsal tam svou železniční hru Švestka, kterou uvidíte ve druhé půli dnešního večera.
1: Vážení přátelé, pozdržme se ještě u dentistického tématu. Znechucen a unaven svým zubařským trmácením po mlýnech a vechtrovnách napsal Cimrman příručku s poněkud pesimistickým titulem Zuby, pohroma, huby. V úvodu se až rouhačsky obořil rovnou na Pána Boha. Přiznal mu, že lidské tělo jako celek je dokonale fungujícím agregátem, až na jedinou součástku, a tou je právě chrup. Nechápal, proč nástroj sloužící pouhému mechanickému drcení potravy obdařil stvořitel něčím tak nepotřebným a zákeřným, jako jsou nervy. Proč by zuby, ptá se Zimmermann, nemohly být nějakým druhem necitlivé rohoviny, jako je třeba kopyto či kravský roh? Kousáním by se takové zuby obrušovaly, ale stejně jako například nehty by neustále dorůstaly. Zimmermann dále píše, i starý člověk by s takovýmito ústními paznechty dobře vypadal, správně artikuloval a bez potíží žvíkal. A co je nejpodstatnější, tato mnou navrhovaná zubní kopita by nikdy nebolela. Podobně jako Sigmund Freud uvádí Zimmermann řadu příkladů ze své bohaté praxe. Velice názorně to ilustruje případem Vechtra Pekárka z Kunčic u Vrchlabín. Cituji. Pekárek několikrát zoufale telegrafoval, že ho nesnesitelně bolí zub. Bylo mi jasné, že se jedná o trojku vpravo nahoře, neboť jiných zubů již Pekárek neměl. Neprodleně jsem se za ním vypravil, abych jej bolestivého solitéru zbavil. Když jsem však dorazil na místo, našel jsem Vechtrovnu prázdnou. Věděl jsem dobře, jak příšerně se mě Pekárek bojí, a tak jsem volal, Pekárku, vylez, vím, že jsi tady. A abych jej vylákal z úkrytu, uchýl jsem se i k malé lži. Pekárku, mám nový vynález, bezbolestné kleště. Nevěřím vám. Ozvalo se pod podlahou. Zvedl jsem poklop v rohu Vechtrovny a Pekárka jsem za límec vytáhl ven. Vklačil jsem ho násilím do židle, sedl si mu rozkročmo na klín a stiskem čelistního kloubu jsem mu otevřel chrtán. Tu se však ukázalo, jakou sílu dokáže v člověku probudit strach. Pekárek se vzepěl, smíkl mnou do kouta a vyrazil ven. Pronásledoval jsem ho podél železničního pešunku dobrý kilometr. A když jsem ho už držel za šosy, vytrhl se mi a naskočil do kolem jedoucího osobního vlaku. Naskočil jsem též a došlo k riskantní honičce po střechách vagónů, která skončil až na tendru za lokomotivou. Povalil jsem Pekárka na uhlí a zaklekl mu paže. Ale teprve s pomocí strojvedoucího, topiče a jeho lopaty, s lokálním anestetickým účinkem, se mi podařilo Pekárku špičák extrahovat. A já se tě, pane Bože, ptám, takhle jsi to přál? Činorodý Zimmermann se však ve své práci nespokojil jen stížnostmi na omily, jich se dopustil nejvyšší konstruktér. Jeho snem byla dokonalá zubní náhrada. Problémem byl materiál. První pokusy dělal Zimmermann s ocelí. Ocelový chrup kousal dobře, byl však těžký. Železo vylučovalo do úst chuťově odporné látky a v Lídně nepůsobil ani ocelový úsměv. Lepších výsledků dosáhl s hliníkem. Jehož měkost kompenzoval Zimmermann na kousacích plochách alpakou. Tato protéza byla vzhlednější, lehčí, dobře zpracovávala potravu, ale mezi hliníkem a alpakou vznikal elektrický článek. V ústech to vyvolávalo nepříjemné brnění a v noci tyto zuby dokonce svítily. To bylo na jednu stranu praktické, neboť uživateli této náhrady stačilo otevřít ústa a mohl bez potíží číst. Ale na druhou stranu se rodinní příslušníci, zejména děti, těchto čtenářů báli. Volali, babi už nečti, dědo zhasni. a podobně. Dá se říci, že v hledání vhodného materiálu pro zubní náhrady Zimmermann neuspěl. Pokud nepovažujeme za úspěch jeho sádrovou protézu Veselý železničář. Stejnojmenná akce Veselý železničář proběhla na trati Vídeň-Praha v roce 1907 u příležitosti císařovy plánované návštěvy českých zemí. Ministerstvo drah vědělo, že František Josef I. má rád zdravé a spokojené státní zaměstnance. Stejně dobře však vědělo, v jak žalostném stavu je chrup většiny železničářů. Proto objednalo u Zimmermanna 750 levných zubních protéz z bílé sádry k jednorázovému použití. Nádražní personál si je měl nasadit právě jen na těch několik vteřin zářivého úsměvu, kterým pozdraví staříčkého panovníka v okně projíždějícího vlaku. Císař byl náladou na trati nadšen do té míry, že poručil v Benešově zastavit, aby přednostovi stanice osobně potřásl rukou. Na to však nebyla Zimmermannova zubní náhrada konstruována. A když měl přednosta Jaromír Dušek odpovědět na císařův dotaz, jak je u dráhy spokojen, místo odpovědi mu vyšla z úst jen bílá kaše a poprskal mocnáře sádrovou drtí.
2: Vážení přátelé, ve hře Švestka, kterou vy uvidíte po přestávce a kterou diváci Zimmermannovy kočující společnosti zhlédli prvně o Velikonocích roku 1912, použil Zimmermann jednu scénickou novinku, a to hereckou masku. Byl to bezesporu důsledek jeho cesty do Japonska. Zimmermann navštívil zemi vycházejícího slunce jako dealer firmy Neres Trutnov, která vyráběla jídelní příbory. Měl za úkol přesvědčit Japonce o výhodách pojídání pokrmů vidličkou a nožem. Pro tento účel si nacvičil vtipný výstup, který předváděl v tokijských restauracích. Nechal si přinést dvě misky rýže, psací stroj a šachové hodiny. Stiskl časový spínač a předvedl, jak neúměrně dlouho trvá, pojídá-li se rýže tyčinkami. Pak uvedl v chod druhý hodinový stroj a během několika sekund zhltl obsah druhé misky nožem a vidličkou. V ušetřeném čase usedl k psacímu stroji a napsal báseň. Tu potom úžasným hostům restaurace přečetl. Přestože tyto básně nebyly umělecky na výši, vždyť často vznikaly během jedné minuty, že? A přestože byli v češtině, sklízeli od stolujících Japonců uznalý potlesk. Pro zajímavost aspoň jednu z nich vám přečtu. Yamaha, Yamaha, s tyčinkami námaha. Fujiyama Hirohito, příbor Neres rychle sní to. Okinawa, Trutnov Kurili, Tora, Tora, Tora. Během svého pobytu v Tokiu navštívil Zimmermann i tradiční japonské divadlo No, kde mužští herci předvádějí ženské postavy pomocí masek. Po návratu do vlasti se mu tato inspirace velice hodila. Čelný protagonista jeho hereckého souboru, Ota Plk, který po léta ženské role v jeho hrách stvárňoval, stal se totiž s ubíhajícím časem prakticky nepoužitelným, neboť na jeho povadlou tvář plnou hlubokých vrásek a vysokých bradavic bylo každé líčidlo krátké. Zimmermann se proto rozhodl vyřešit problém maskou. Ukázalo se, že maska přináší mnoho výhod. Jeden herec mohl v jediném představení rychlým střídáním masek zastat několik ženských rolí. Takto se hrál Ota Plk například. Šest žen Jindřicha VIII. a všechny veselé paničky Windsorské. Dámských masek si Zimmermann postupně vytvořil celou kolekci, kterou vlastně pokryl základní ženské charakterové typy. Každá maska dostala své jméno. Tak tam například byl nevinný Kvítek, blbá Julča, děvče z Dělíčky, děvče z Dělíčky od Neštovic. Stará pana, mladá pana, surová Marta, Jana z Myslivny, Jana z Arku, dáma s kaméliemi, dáma s migrénou, chudokrevná Soňa, spurná Aneška, tady snad jednu poznámku, tato maska trochu dusila, takže herec pod ní vydržel sotva hodinu. Proto jí přezdívali Aneška hodinová spurná. Dále tam byla šilhavá Olina a konečně mužatka Irma. Tyto masky se však nakonec proslavily jinde než na jevišti a spíše v negativním slova smyslu. Cimrmanův sklad kostýmů a rekvizit byl totiž těsně před první světovou válkou vykraden proslulou bandou Zenofivky, která využila kostýmů a škrabošek ke své trestné činnosti. A tak v dobovém tisku můžeme číst smutné titulky jako nevinný Kvítek znásilnil nezletilou. Nebo šilhavá Olina trefila omylem svého komplice. Nebo Jana z Arku přepadla listonoše z Dobrušky. Nebo konečně do trezoru agrární banky se úspěšně protunelovala blbá Julča.
3: Když hovoříme o hře Švestka, nesmíme opomenout jednu důležitou okolnost. Je to hra o stáří a stářím jejího autora je umělecká úroveň této hry bohužel poznamenána. K neduhům stáří, postihujícím hlavně intelektuály, patří především dvě vady komplementárně spojené. Je to neschopnost udržet myšlenku a druhá vada, neschopnost myšlenku opustit. Já bych se dnes ve svém příspěvku soustředil pouze na tu první vadu. Tak to utrpěl například svého času profesor Zdeněk Nejedlý. Zvláště na sklonku života a když hovořil, jak se říká, z patra. On začal, dejme tomu, husitským hnutím a teď řetězcem nejrůznějších asociací se dostal k rekreaci ROH, k plnění plánu ve výkupu brambor, až skončil, dejme tomu, tradičním poděkováním straně a vládě, třeba za dostatek citronu na vánočním trhu. Vidím před sebou většinou mladší tváře a vy mladí možná už ani nevíte, kdo to Zdeněk Nejedlý byl. Ale my starší si dobře pamatujeme například jeho pravidelné rozhlasové promluvy, jmenovalo se to Na okraji dne, které on v 50. letech neděli co neděli, nevím teď už přesně v kolik hodin, ale myslím, že to bylo kolem poledne, protože kdykoliv si na ty jeho nedělní promluvy vzpomenu, tak se mi vybaví vůně svíčkové, kterou moje maminka vždycky v neděli dělávala. Já jsem totiž jako student jezdíval jsem za rodiči na víkend, nebo abych byl přesnější, jenom na neděli, protože, a to vy zase už asi nepamatujete, za mého mládí ještě volné soboty nebyly. My jsme měli jenom kratší vyučování v sobotu. Také rodiče měli kratší pracovní dobu. No ale to tenkrát ani tak nevadilo lidem, protože na chalupy se ještě nejezdilo. Ta moda toho chalupaření, ta přišla až později. No, ale abych se vrátil. Já sám jsem na chalupu jezdil. ale... ale pozor, u mne to nebylo to chalupaření. Já prostě pocházím z vesnice a tam normálně bydleli moje rodiče na vesnici, takže já do té naší chalupy jezdil právě na ty maminčiny nedělní svíčkové. Tak ona to popravdě řečeno, pravá svíčková vždycky nebyla. Protože, a to už zase si málo kdo dnes uvědomuje, byla doba, kdy maso bylo velice vzácné. Zejména hovězího byl naprostý nedostatek. To maminka často na té smetaně místo toho hovězího udělala králíka. Protože ten králík je přece jenom dostupnější na tom venkově. I když někdy ani ten králík. No ale tak to jsme si zase věděli rady, to se prostě zajde do lesa, nazbírají se lišky, že? Zase, dneska o lišku nezavadíte. Ale já pamatuju dobu, kdy lišek byl plný les. Liška byla vlastně takový lesní plevel. No. Ano, děkuji. Aha, no, děkuji doktoru Brucknerovi. To je správná připomínka. Nejedlí, ano. To je správné, protože skutečně existují mykologické atlasy, které pokládají... Ano, které pokládají lišku za nejedlou hubu. Já myslím, že se právě smějete, protože podle mne tedy nejsem žádný smotlacha, že jo? Ale podle mne je liška sice těžko stravitelná, ale když se dobře podusí nebo povaří, tak velice dobrá huba. Ale to jsme opravdu odbočili. Tak kde jsme to? Ano, tady. Tak to husitské hnutí. No, podívejte se. Názory na tuto otázku se skutečně různí. Proti dřívější jednostranné glorifikaci této epochy je pravda, že ta glorifikace se opírá o pojetí Františka Palackého a v popularizační rovině o Jiráska. My se ale dnes kloníme spíše ke kritičtějšímu pohledu na tuto dobu, tak jak ho zastával ve svém díle Za komunismu naprosto zavrhovaný český historik profesor Josef Pekař. Zase, pro vás mladší asi neznáme jméno, že? No já sám jsem kdysi... Mohu malou odbočku, pane doktore? No. Já sám jsem kdysi pravidelně přisedal u přijímacích zkoušek na filozofické fakultě. Dnes už mě tam nevím, proč nezvou. A vzpomínám si, že jsme tam měli jednoho uchazeče o studium, který právě dostal otázku na historika Josefa Pekaře. Ale neřekl jsem mu to takhle, historik Josef Pekař, co o něm víte. Někdo z komise na něj prostě vypálil Pekař. Takhle na něj ukázal, řekl Pekař. No a teď tak on jako zaváhal, nevěděl, co honem, honem, co se po něm chce. A potom, protože shodou okolností byl o prázdninách na brigádě v pekárnách, ale pozor, nebyl to hloupý chlapec, byl z Prahy. Počkejte, nejsem si jistý, jestli nebyl z Brna. Ne, z Prahy byl, už si vzpomínám. Ano, z Prahy. Pražák to byl, Pražák, ano. Pražák. Profesor Albert Pražák. Vidíte, zase nedoceněná postava. Nejen literární vědec, ale i předseda České národní rady. Víte, oni to v tom pražském povstání, v tom 45. roce, oni to neměli lehké. Vezměte si třeba jenom otázku Vlasovců. Co to bylo za problém? Vlasovci. Já tedy jsem tolerantní. Pro mě za mě, ať si každý chodí ostříhán, jak chce. Pokud se ovšem někdo tu hlavu úplně neoholí, že? Tak tomu pak se dá těžko říkat účest. Nebo jsou zase opačné extrémy. Například můj synovec, ten si nechal ty vlasy po ramena a splétá je do takových těch copánků, jestli to znáte. Teď ono to tak jako splstnatí. Umít se to nedá, česat se to nedá. já mu domlouvám horem dole a je to prostě marné. No.
2: To téma už je dostatečně.
3: Ano, je to vyčerpávající, skutečně. Já jsem si nakonec řekl, co se s ním budu rozčilovat. Je to jeho hlava, ne? Já mám se svou hlavou starostí až na hlavu.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala, že jste v domácnosti.
6: Ano.
5: Provdaná.
6: Ano.
5: A zájem máte o cizí jazyky.
6: Ano.
5: O kolik cizích jazyků máte zájem?
6: Zatím o dva.
5: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
6: Ano. Dvě.
5: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
6: Já mám holčičku a chlapečka. Ha!
5: Holčičku a chlapečka, to je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda z Korouhve nad Hvozdy. Tak, pane Plecando, vy jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů.
7: Ano.
5: To je pěkné. Ženat nejste, a proč pak jste se nám neoženil, pane Plecando?
7: Když to šlo, tak to nešlo. A když to nešlo, tak to šlo.
5: To je pěkné. Vy jste šibal.
7: Ano.
5: Vy jste udal, že nemáte žádné záliby.
7: Ano, ne.
5: No, to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme 6 různých čísel. A za těmi čísly jsou

0: Když jdu spát, svléknu se 4. Když udělám něco špatného, 5. Zpytuji svědomí. Když chci dělat držťkovou polévku, 6. Vyperu držťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, Keťko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě ano. Než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé vody?
1: Bílé.
0: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu, zbylí černé.
2: Ano.
0: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková. Paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
1: 4.
0: Číslo 4, svléknu se. No tak usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
2: Ano, ano.
0: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
2: 2.
0: 2. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to 0-0. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře.
1: 4.
0: 4. Čtyři, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mně často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám, ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
1: Tak to je pěkné.
0: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku?
2: 5.
0: 5. Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
1: 4.
0: Číslo 4, svléknu se.
2: No to je pěkné. Tyž.
0: Tak paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo. Tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
1: 6.
0: Číslo 6, vyperu držky. Tak vidíte. Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý, ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami.

tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: Doli, Doli, je tam někdo?
1: Doli, tady je tvůj šoteček.
0: Haló, kdo je tam?
1: To jsem já, tvůj šoteček.
0: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
1: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
0: Haló, jakou vysílačku?
1: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
0: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
1: Šo jako šukinky, o jako očička, ty jako tělíčko, e jako...
0: Jo, já rozumím.
1: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
0: Co bylo moc?
1: Ta noc.
0: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
1: Je špatně rozumět, hláskuj to.
0: Odpolední, po jako v opice, o jako ondatra.
1: Jako co?
0: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku o.
1: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
0: Cože?
1: Kouřila.
0: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
1: Co mi dáš?
0: Hubičku.
1: Ty moje šladka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
0: Haló? Haló? Jako myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
1: Haló? Doli?
0: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
1: Haló? Je strašně špatně slyšet.
0: No podeď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
1: No dovolte, já jsem nic neukrad. Já mluvím se slečnou Doli.
0: Jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
1: Slečnu Doli.
0: Haló, taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.
2: Mezinárodní den dětí, co vy na to?
3: No, ten je krásný, tak my to s Jacháčem taky oslavíme.
2: Jak to oslavíte, jak to oslavíte?
3: No, tak asi dostane nějaký drobný dárek.
2: Jo, jaký drobný, jako auto nějaký?
3: Já jsem čekal, že se takhle blbě zeptáte, protože to je typický a tady všichni lidi, co pracují v médiích jako vy, tak mají v sobě ten nekonečný motor záště a ještě vždycky chtějí slyšet něco, co jim ten oheň té zášti podpálí na další čas. Ne, tak to určitě auto ne. A když auto, tak do 200 korun, jaký model.
2: Já mu přeju, já jsem jenom chtěla vidět značku, víte.
3: No. Tak to je jedno sanitku asi.
2: Hele, a dokolika by se jako s dětma mělo slavit, když už jsou dneska tak brzo dospělí?
3: No, s dětma můžete slavit dokolika chcete a dokolika jsou ochotní děti slavit s váma a můžete slavit denně, když chcete a když budou děti chtít, ale ono to tak nebejvá, jak víme.
2: Na horách je sníh? Co vy na to?
3: No, to je jedna z katastrof letošního roku a to je počasí. Pokud nám to letos červenec a srpen neskazí, takže letošní zima bude velmi mírná.
2: No, mě to nebaví, co se s tím dá udělat?
3: To je právě ta škoda, kdyby se objevila politická strana, která by jako program měla pěkný počasí a byla by schopná předložit důkazy, že ho zajistí, tak bych ji volil.
2: Takže hned po volbách jedeme lyžovat?
3: Ne, já lyžovat nebudu, mě lyžování nebaví ani nezajímá a jenom se tak vztekám, jak tady vždycky opakuju, že na to počasí si není kde stěžovat.
2: Odhalení elitního policajta Kubiceho. Co vy na to?
3: Tam je jedna věc, Kateřino, to si řekněme upřímně. Pokud budeme do nějakých šmelin korupcí, tak já tady zodpovědně za sebe si říkám, že není možný, aby to bylo tak, že tam budou vždycky kontakty jenom na jednu politickou stranu. Já myslím, že minimálně na dvě. S dovolením bych tipnul spíš na tři, ale předpokládám na čtyři. A proto máme vyšetřovatele, proto pak je státní zástupce a proto pak je soud, protože to musí projít těmahle fázema. Jinak, Kateřino, co kdybyste tam byla napsaná vy, že jste chtěla někoho zabít? Co byste teď dělala? Nebo já?
2: To nevím, ale když se dovíme pravdu, mi řekněte.
3: Nepočkejte, ale na to
2: nerozhodňujte
3: je dobrý.
2: Se, řekněte
3: je,
2: mi.
3: Ne, já si to vždycky představím, že bych tam byla napsáno, že já jsem chtěla někoho zabít. Co bych teď dělal? Jako určitě by si o mě celý život určitý procento lidí říkalo, něco na tom bylo.
2: To je jasný.
3: No a to je to, proč se to nikdy nesmí zveřejnit.
2: To kafe stálo 50 korun, abych mohla rozměnit na taxíka a není to žádný Vávrovo kafe a vy jste se ho ještě ani nedotkli.
3: No tak tady řekněme posluchačům, že jste mi dneska koupila kafe, což znamená, že i na frekvenci jedna zuří korupce.
2: Lékárníci chtějí žalovat stát. Co vy na to?
3: Já vím, ale tak to je věčná válka. Do toho s dovolením, jak už jsem tu jednou řekl, mě zaujala informace, kterou ty noviny český moc jaksi nepíšou, že tržby farmaceutických firm klesly o 1 miliardu a přesto mají skoro 400 milionů zisku. To je moje odpověď, tedy z hlediska statistiky na léky, lékárníky a podobný traumata z finanční situace na trhu.
2: A vy jste pro prodej léků na internetu a v sámoškách?
3: Já jsem pro prodej vybraných léků na internetu v sámoškách u benzínových těch pump a kdekoliv, protože pokud jsou to léky, které vám nemůžou ohrozit zdraví, jako jsou ty acylpiriny a to, tak nevím, proč by se měly prodávat jenom v lékárnách.
2: No, mě vždycky magistra poradí, co si mám koupit, a teď mám trošku obavu, jako když já se mám spolíhat na sebe.
3: No, já vím, tak lidi jako vy radši by měli do lékáren, ale já jsem si magistrem sám, já si to můžu koupit třeba v opravně obuvi.
2: Dovolené letos podraží kvůli palivovým příplatkům. Co vy na to?
3: No, to jsou palivový příplatky, letištní příplatky, takže vy si koupíte dovolenou za 5 000 a pak se dozvíte, že příplatky dělají 7. Takový je svět.
2: Tak to zase nikam nepoletím.
3: No, tak to nevadí, tak jeden rok nepoletíte, no.
2: Vám je to jedno totiž, že jo, vy se bojíte lítat, že jo?
3: Já nerad lítám, ale já musím občas lítat, ale já když nemusím, tak nelítám, takže mě žádný tyhle ty příplatky pokud možno nezajímají. A když už musím letět, tak mě tohle všechno jedno, já to beru jako pohřebný.
2: A já jsem se rozhodla, že letos trávím dovolenou u vás na chalupě.
3: To je ale hezký, asi vám to ale nevíde.
2: Jak to?
3: No, protože chalupa, já o tom nevíme.
2: Ve volbách byla vysoká účast. Čím to jako bylo? Bylo to počasím?
3: Ne, počasím to určitě nebylo. Já dokonce drze bych tvrdil, že velký podíl na to měla razantní volební kampaň. Prostě tak to je, když je dobrý zápas, kouká se hodně lidí, když je razantní volební kampaň, přitáhne hodně lidí, čili je to úplný opak toho, než co říkají ty tzv. Mudrolínové ve většině českých novin.
2: A nebo byly teda ty volby fakt tak důležitý?
3: No, to je ten druhý problém. To říkali samozřejmě především ODS, že jsou to historické volby a tak dále, tak mají historickou výhru a můžou si s ní historicky počít. Já myslím, že historický vůbec nebyly, možná byly hysterický.
2: Já v tom trochu tápu, mám teda být spokojená nebo ne, jak to dopadlo?
3: Vy jako taková buďte spokojená určitě, protože pro vás nic nového pod sluncem, ráno jdete normálně do práce.
2: Dneska je 6.6.06. Co vy na to?
3: No, a co byste potřebovala?
2: Co to s váma dělá?
3: Se mnou nic.
2: Prej bude konec světa.
3: Jak to? Kdo to říká?
2: No, prej jsou v tom datumu samý satanistický šestky.
3: Jo, takhle, no to jsou tyhle výklady, ale já teda, co jsem živ, tak jsem slyšel tu prognozu o konci světa asi 20krát, takže asi 19 jich mám za sebou těch konců světa, jak vidíte, celkem úspěšně.
2: Prej je to zlý, podle Nostradáma, podle věštců a podle jiných odborníků na magii už je konec, já furt žádnej nevidím.
3: A my se všichni ohánějí Nostradámem, ale já těch 20 konců světa, z toho minimálně 10 bylo podle Nostradáma. Nic.
2: No, já mám dneska rande, po 5 letech, chápete to? A teďka má být konec.
3: Je tak to je možný, že bude opravdu konec světa.
2: A co když je to pravda a zítra se nepotkáme my dva?
3: No tak pro toho chlapíka je to svým způsobem štěstí a pro vás smůla.
2: Já myslela s váma, že jo, se nepotkám v rádiu, no, víte?
3: Ne, nebojte, já to tady když tak odtroubím sám.
2: Krejčíř volal Paroubkovi. Co vy na to?
3: Volal, jo.
2: No, blahopřál mu k výsledku volebnímu. No.
3: Jo.
2: A Paroubek mu řekl, že je dobytek.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to je takový telefonát, který mě celkem vyhovuje.
2: A proč mu jako myslíte volal? Je to jako vtipný?
3: Já nevím, ale já jenom říkám, že to, že ten Krejčíř má webové stránky, tady jsou s ním rozhovory v novinách, přetiskují nějaké jeho zprávy, telefonuje, jak říkáte, ještě stávajícímu premiérovi, je výsměch českému právnímu řádu, český justice a český policii.
2: No, že mu to ten Paroubek bral, hele, vidím na displeji Krejčíř, tak to neberu.
3: Já myslím, že to číslo netušil, že bude Krejčíř. Druhá věc je, já číslo, který neznám, nevezmu.
2: Skandál v sexuologický poradně. Co vy na to?
3: Jo, o tom jsem čet, no, to je výborný. To je takovej doktor, který léčí metodou, kterou bych taky zvládnul, bych řekl.
2: A je to dobrý? Jakože nabízí vlastní penis k terapii?
3: Jo, a on tvrdošíně vysvětluje, že to je skutečně terapie. Já bych řekl, že to je taková zvláštní terapie a že by ho měli vyrazit. To říkají vlastně i ty sexuologové, protože si myslím, že to si snad jenom dělá legraci.
2: Počkejte, vy jste říkal, že byste do toho, že byste to zvládnul taky, vy byste do toho šel.
3: No právě proto, že to nepovažuji za žádnou sexuologickou ani lékařskou metodu.
2: A vy jste někdy takhle někoho léčil?
3: No, ne léčil, ale myslím si, že vydávat tohle za léčení je právě ta drzost, který se té pan doktor dopustil.
2: Hele, a co to teda je podle vás, když to není léčba?
3: Taková soukromá prasárna.
2: Vietnamci padělali krtečka, co vy na to?
4: No, jakýho krtečka?
2: Normálně krtka od toho Millera, co ho nakreslil, naše rodinný vlastenecký stříbro.
4: A proč říkáte Vietnamci?
2: Já na něm vyrostla.
4: A proč říkáte Vietnamci?
2: No, vietnamský obchodníci, z Hamburku přijel celý kamion triček a bundiček a tepláku s krtkem.
4: Aha, no ale tak v Hamburku to dělali Vietnamci?
2: Přijelo to z Vietnamu do Hamburku.
4: No, vyrobili to ve Vietnamu.
2: Vyrobili to ve Vietnamu.
4: Jo, to, no dobře, protože jinak byste vždycky měla jenom říkat podvodníci. Napodobili krtečka a neuvádět národnost, barvu ani rasu. Tohle to možná už i podle našeho zákona je dneska trestný, tak si na tyhle výrazy vadávejte, Kateřino, pozor.
2: Dobře, dobře, tak podvodníci padělali krtka, co vy na to?
4: To je v pořádku, to jsou teda grázlové, ale...
2: Co s tím uděláme? Já no na něm vyrostla.
4: Tak když je chytli, tak je to dobrý.
2: No a co já teďka vím, jestli koupím holkám správnýho krtka?
4: No tak to vyřešte tím, že koupíte jiný zvíře.
2: Konečně jsou tu pořádný pařáky. Máte radost?
4: Docela jo, protože jsem už se bál, že takovýhle teplo nikdy nezažiju.
2: Chodíte na nuda?
4: Ne, na nuda nechodím.
2: Holky od nás choděj, ale nadávají na uchyláky.
4: No, holky můžou, víte, ono platí takový britský přísloví, kdy se říká muž po 40 už nikdy ne do půl těla.
2: A prej ty uchyláci je ale pozorujou z křoví.
4: To je možný, no tak to je samozřejmě úděl mladej holek, že pozoruje leckdo a často i uchyláci.
2: Jo, a jsou teda nudisti pohodáři nebo zvrhlíci?
4: Nudisti jsou lidi, kterým dělá dobře, když jsou nahý, čím se lišejí ode mě, protože mě to zas tak dobře nedělá, ale nic proti tomu.
2: Tak jako mám se jít svlíknout na nuda, a nebo mám jako radši zůstat oblečená u nás v podolí?
4: Jak chcete, neřiv si zkuste, když se svlíknete na nuda, jestli všichni ostatní neodejdou, pokud ne, tak tam s nima můžete pobejt.
2: Němci vraceli naše fanoušky. Co vy na to?
4: No to je hnusný a drzý, oni je nějak kontrolovali, jestli mají peníze a pak je vraceli. To není mojí povinností mít peníze za prvé, za druhé já můžu mít kreditní kartu. Za třetí, já pokud se chovám slušně, tak můžu být bez peněz, kde chci, nikdo nemá právo mě koukat do peněženky. A za čtvrtý, mnoho Němců by se možná divilo, že by Češi, kdyby na to přišlo, mohli koupit i některý řadový Němce.
2: Je to diskriminace?
4: Je to diskriminace a drzost a já bych hned, kdybych byl premiér, udělal reciproční, že bych řekl, že musí mít teda 30 euro, když přijíždějí sem všichni. U sebe nemáš, to já nevěřím šekům, kreditním kartám, auf Wiedersehen.
2: A co, když budu mít sebou právě kartu, tak hotovost přece nepotřebuju.
4: No, teď já vám to teď řekl. Já jsem vám něco řekl, aby se mě na konci toho, co jsem řekl, zeptáte na to, co jsem řekl. Čili já nevím, jestli je to vedrem.
2: No mě
4: jestli se budete ptát dneska pořád na to, co jsem právě řekl, tak já brzy odejdu.
2: Tropická vedra v Česku, co vy na to?
4: No i to je dobře, aspoň se trochu ohřejem.
2: Tak to je síla teda, 32 stupňů.
4: No to je dobře, byla zima, hele, se konečně trochu ohřejem.
2: Co když se přehřeju?
4: No tak vy jako blondýna to máte dobrý, protože na vás to slunce moc nejde. A u blondýny je výhoda, že přehřátá blondýna se od nepřehřátý vůbec nerozezná.
2: Ale to je šílený, vedra, všechno uschne, všechno
4: ale
2: pochcípá.
4: Ale nic neuschne, nepochcípá. Hele.
2: Komáři vyrazej.
4: No. Hele, když prší, tak vy kvílíte, že prší, když je zima, kňučíte, že je zima, když je teplo, kňučíte, že je teplo.
2: Komáři, ovádi, nedostatek vody, pohroma, sucho.
4: No žádná pohroma, krásný, teploučko, vyvalovačka, opalovačka, žračka, nádhera.
2: Skončila stará sněmovna. Co vy na to?
4: Já přijde nová a ta bude stejně stará jako ta stará.
2: Budete na ní vzpomínat v dobrým nebo ve zlým?
4: Na nějak, já se tím nedojímám. Já hlavně, jak vždycky tady opakuju, se nedojímám tou falešnou iluzí, že tohle vynikající země, skvělý národ, ohromná populace, která prostě shodou nešťastných náhod má jenom blbou sněmovnu.
2: Hele, že se jim bude stejskat po tom levným pití z kantýny.
4: Já myslím, že ne. Oni mají některé takové starosti, se jaksi najít své nové uplatnění, že na tohle tu blbost jako by bylo levný pití v kantýně zapomenou. A druhý se zase tak radujou, že už jsou z toho venku, že to levný pití taky oželej.
2: A teď jim skončila spousta výhod.
4: Víte, tady se na tom vyvalujou i ty noviny a ta česká závist leze právě skrz ty noviny a takovýhle blondýny v rádiu potom. Tak jim skončila tahle, teď už nemá. Jako furt se v tom tak necachtejte, protože jestli se vám to zdá tak ohromný, tak obdivuhodný a tak záviděně hodný, no tak kurník kandidujte a taky se tam nacpete tou levnou polívkou.
2: Opočenský se ve vězení vyučil. Co vy na to?
4: No tak je to hezký, já jsem vůbec koukal, že jsou to takový půvabný reportáže ze života z vězení. Zvážil bych to, protože když si to člověk čte, začíná chvílema i tak malinko toužit potom zajít si taky na chvíli do vězení.
2: Vyučil se strojním zámečníkem, ano, a teďka to... složil úspěšný zkoušky.
4: Ano, a jsou takový idylický reportáže a sešel se se svojí partnerkou mladou a mají se hezky a on, že je ve vězení, ono to všechno dostává takový charakter. Někdo je na statku, někdo je v kostele, někdo je ve vězení. Je to taková česká matlanina, kdy ten náš bulvár už je sám ze sebe úplně spatlaný.
2: Proč nás o tom informují, aby jsme věděli, že se zločinci vzdělávají?
4: No, oni potřebují zaflákat ten papír a potřebují ty stránky nahulákat tam ty fotografie, hele, protože dělají prachy. Tím se ovšem liší od téhle naší nádherné relace, kde v naší relaci o tohle rozhodně nejde, že jo?
2: Na každýho připadá státní dluh 68 tisíc, potvrdilo ministerstvo financí. Co vy na to?
4: No, to je úplně nesmyslná informace. Víte,
2: co s tím budu dělat?
4: A víte, kolik připadá v Německu?
2: No, ne, nevím, to je, a já tohle, na to nemám.
4: Já bych tyhle zprávy možná zakázal jako manipulativní, protože ono ten lidi dělá dojem, že se může jednoho dne stát, že jim najednou přijde na účet nebo přijde složenka, aby ten státní dluh zaplatili.
2: No diť.
4: No to si myslí jenom bambulové, ale Německo má zadluženost 100% hrubého domácího produktu, čili ten státní dluh skutečně se platí jenom úroky a v době, kdy stát má přebytek na účtu, tak se umořuje ten dluh, ale lidi ho nikdy na světě neplatí. To je stejný právě jako ty komunisti. Komunisti, to máme takový skanzen tady kluků, rudejch a holek, co nám tady zbyli. Ale představa, že by tyhle ty Češi, a jsou to Češi, čili jako jestli se někoho nebojí, jak jsou to Češi, protože Čech nezabojuje teda, jak je tisíciletí dlouhý, čili že by něco převrátili, možná bednu s ovocem. Ale...
2: Sázkové kanceláře vydělali balík na Ghaně. Všichni na nás sázeli a pak jsme rupli.
4: No, to se stává s takovýmhle soupeřem, který je tak jakoby papírově nebo pověstí obzvlášť slabý. No tak to víte, to se tady všichni chystají na tu výhru, dokonce v zemi, která trpí nedostatkem výher, jako je Česko. No to my už jsme tak jako malinko pohupsávali, kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop, a Staromák už byl na Čechrany, no a pak šli splihlí domů. Ale takový je sport.
2: Nějaký blázen sadil na Ghanu 60 tisíc. A vyhrál skoro 500 000.
4: No, to je krásný, protože na tu Ghanu asi sadil málo kdo, ale je to taková strategie, kterou já bych doporučil. To vám potom ten smutek z toho sportovního výsledku vynahradí ta finanční radost.
2: A byl to teda cvok nebo jasnovidec?
4: No, proč by to byl cvok? Toho byl člověk jako já.
2: Češi mají nejradši Slováky, co vy na to?
4: Ano, Češi mají nejradši Slováky a ze zahraničních zemí Slovensko a to všechno od té doby, co jsme se rozdělili, takže bych to přičet k jednomu z těch pozitivních faktů, který rozdělení přineslo.
2: O co nám vlastně jako jde?
4: No, o nic nám nejde, jsou nám něčím nejsympatičtější, což je celkem sympatický parametr.
2: A k čemu mi to jako je dobrý? K ničemu
4: ale
2: přece
4: podívejte,
2: ne?
4: Ale podívejte, Kateřino, je třeba, abyste se naučila, že vám většina věcí není k ničemu, takže se přestaňte dívat furt na svět tím prizmatem, což je cizí slovo, který vy neznáte, tedy pohledem člověka, který všechno měří jenom tím, k čemu to bude jemu. Protože představte si, že by to tak dělal kůň třeba, že by říkal, a k čemu mě tohle bude? Mně stačí jen seno a oves. Čili nemůžete chtít na světě a na země kouli, aby byla tak jednoduchá, jak vy byste potřebovala, aby to pro vás mělo smysl.
2: Náhodou prizma je základna, víte?
4: Není. Máte pocit, že to jako základnou se dívat, jo?
2: No jako přes co se díváte, jako přes,
4: no, přes
2: co pohledem.
4: Jako. No tak to jste to pomoct, čili dostanete ještě slovník cizích slov dárkem.
2: Kauza Topolánková. Topolánková tady na Frekvenci 1 na otázku byla jste manželovi nevěrná, odpověděla, kdo je bez viny, ať hodí kamenem.
4: Řekla takhle, jo, no. To já ani nevím, Ježíš Maria, no.
2: Jak tomu mám rozumět?
4: No tak to je opravdu teda napováženou. Ježíš Maria, tak to já jsem dal nějaký šutry takhle do studia, když se případně vedou takovýhle rozhovory.
2: A taky v křížovém výslechu řekla, že paní Talmanová je hezká a inteligentní.
4: Mně přijde ohromně zábavný, když ty ženy říkají, že je pěkná a inteligentní, tak jako pro takovou nevěru by měli větší pochopení, ale nevím proč, protože ona ta nevěra ve svém samotném aktu tak jako moc inteligence a těchto těch aspektů nepotřebuje, že jo?
2: No to vy nechápete, protože nejste ženská, ale jako je to konkurentka na úrovni,
4: ne,
2: že jo?
4: Tak já si to ale s dovolením umím představit u sebe, že jo, ta nevěra samozřejmě, že bych si pak říkal, ale on je velmi inteligentní, umí tři světové jazyky, v tom případě mi ta nevěra vadí míň, protože on se dorozumí dokonce i svahilsky.
2: Vás by to neuklidnilo?
4: Ne, opravdu ne, já myslím, že to je úplná idiocie, to jsou takový měšťácký teze.
2: Turecko zakázalo vysílat medvídka Pů.
4: Jo, to je
2: víte
4: úžasná.
2: Proč?
4: No, řekněte to.
2: Kvůli prasátku.
4: Já vím, jim vadí prasátko. Proč jim vadí prasátko?
2: No, islám má totiž prase za nečisté zvíře a proto tam nesmí do televize.
4: No, a z toho víte, že to náboženství je někdy chorobný ve svých produktech, zejména v těle těch postojích vůči věcem, který nijak protináboženský nejsou, a je to magořinec.
2: No, ale jak k tomu přijdou malí turecký děti chudinky?
4: Nevím, já bych jim nabídl, že místo teda toho prasátka to bude malý mohamedík. Že to bude mohamedík pů.
2: Měli by taky něco zakázat třeba u nás?
4: No ne, já bych jim nabídl, že uděláme teda mohamedíka pů, jestli jim to bude vyhovovat. A nebo já nevím, nebo Usama bin pů.
2: Begem zvracel na hřišti. Co vy na to?
4: To já občas mívám taky a to mívám za hřištěm.
2: Dal gól a hnedka se pozvracel?
4: Já to mám bez toho gólu. Já bliju, ale nedám ten gól.
2: Takovej manekín, a co na tom hřišti dělá takový prasárny?
4: Jaký prasárny, vydal ze sebe všechno, až si malinko ublinknul, co děláte?
2: Ale prosím tě.
5: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte mi, abych vás uvítal na veřejné nahrávce desky s názvem Ze soboty na Šimka. Je to deska, kterou pořídí firma Suprafon, a dovolte mi, abych vás uvítal nejenom jako posluchače a diváky této nahrávky, ale především také jako naše spolupracovníky, protože vaše reakce budou na desce zachyceny a tak se vlastně stáváte také herci a aktéry této desky. My věříme, že atmosféru vytvoříte stejně dobrou, jako jste nám vždycky ve Slaném vytvořili, a předem vám za to mnohokrát děkujeme. Jsme rádi, že se s vámi zase setkáváme po čase a že můžeme tady ve vašem hezkém divadle účinkovat a hrát. Tak, plevy odešly a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muže a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzeň nabízet jenom hořčák, cigárka a slivovici. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů. Zmínit co o literatuře. Pohovořit o zemědělství, o průmyslu. Recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenují verše Nezvala, Křižíka, Edisona, bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak jsem mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu udělal důstojné antre, že by ráčil v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
6: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
5: No tak to poděkuji hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
6: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkný věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jak sedí, že? Ani se nehne.
5: Je to kratší verš, co si vybral?
6: Kratší.
5: Úvod to má delší. Tak to zkrať. Neopakuj všechno po mně.
6: Sedí pana.
5: Co je zase?
6: Já koukám, že se nebudu moct uklonit.
5: Proč by si se nemohl uklonit?
6: Kdybych se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
5: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak tak koukám.
6: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
5: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
6: Sedí pana. A anebo já už ten nadpis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
7: No.
6: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
7: Prosím tě, tak se soustřeď trochu.
6: Celý splet. Sedí pana vedle mne. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. A že ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si nikdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis.
7: Je to možný. To je zoufalec.
6: Sedí zoufalec.
7: Prosím, jak se zpamatuj už trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každého slova, řeknu bandaska, tak řekne, sedí bandaska, ne?
6: To by to říká se bláze, nebo
7: no, asi jo, vypadá to tak, že pro už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. Radost, tohle vtý budou objíždět města.
6: Nechali ani za jeden.
7: Bude, ty jsi jim tam stačil.
6: No, víš, jo, jen byl sympatický aspoň.
7: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
6: Nedostával přídavky. To tě nedostal, ty chytré. Budu zabývat s ním.
7: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
6: Sedí banda.
7: No, už je to tady, to povídám.
6: Já jsem u problých osob. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. A snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne, těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý. Nebo mezi vás vletím. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho, že jsou na větvi. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
7: Opravdu teda, to se máš tím služit. To se opravdu živím, že vůbec ti páca. To jsi se vycajchnoval. Já tady o jemnosti, o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
6: To víš, že má.
7: No tak to koukej zachránit, i tohle byl trapas.
6: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší. Ale je to teda zas, to není o paně, ale je to zas o jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Ten. Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje... Si nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do půl desátý. Ježíš Maria, to začínám. To měl na jazyku. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
7: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde dada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám sválně řeknu. Ty si to poslechni taky. To se vůbec neliší od těch veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal z ní Frištenskou.

přicházím znovu, aby se zdálo, že je nás tady víc a pořad je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme objevili na konkurzu v Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter.

0: Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nároží. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, cit. Klid. Jsi nějaký cancel? Tam někdo zapomněl, nebo... Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasické... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, Sanco.
2: Sit,
1: já vím.
2: Sit, pana.
1: To je jeden od nás. My ho vozíme s sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. No to máš rádo. Dva lásky. To byl na tebe on. Už je pryč. Dva lásky. No zůstaň. Dobře.
2: Mám začítat. Dva lásky se sísi a přišla s matku duší. Duši nám přišli se zavřeme cistina. Dva lásky z trasící a musí jak sama z matky duší, když nám přišli si zdravci na říci a odčekli s tým zadní.
1: Já mu nerozumím ani.
2: Dva lásky. Ztracený skrývá.
1: Zatracená práce.
2: Ne, ztracený. Když skrývá prasklou duši.
1: Když skrývá prasklou duši.
2: Hej, já udělal chybičku, koukává. Tam je promluvíš, já si prasku duši, já to předtím zkazil.
1: Opravda. Kde se skrývá opravda praskných duší?
2: Ne. Jak sama v zmatku duší?
1: To sama matka duší.
2: Ale ne, zmatek jako chaos.
1: To
2: chaos,
1: sama
2: chaos.
1: Matka duší, chaos.
2: Duši, my dáme si šíle.
1: Duš nemáme.
2: Ne, duš jako hola.
1: Hola.
2: Tasí.
1: Set meči.
2: Moment. Zachraňme si aspoň čest.
1: Zachraňme jich aspoň šest.
2: Čest. Dobře.
1: Tak je jedno. Šest nebo sedm. Čím víc, tím líp. Zachraňte všechny.
2: Když nám.
1: Již
2: mizí.
1: Láska.
2: Ksiménina.
1: Co to?
2: Ksiménina.
1: To sečte kiménina.
2: Já si držím textu. Já bych sám nepřijal ani písmenko, tady je přece kse jako šraňky.
1: Já bych.
2: To všem dálky.
1: Ne, o to mi nejde, vy jste svědomitej, ale to sečte kiménina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, teda Don Juan, Don Juan. Ne, španělsky. To musíte číst, jak se to čte, jak se to píše, čověče.
2: Chocholou si nečte křoksolou. Já se držím textu.
1: Ale ty to musí číst, jak se to čte, jak se to píše.
2: Co na mě číš, ty konzervatorista? Za koho, na koho, na mě, na zaměstnance?
1: Na tebe, to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Náš dětský zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj slavý duch se tam žel. Můj slavý duch se tam žel. Tedy ne můj slavý duch, můj slavý duch, ale já to nechci říkat, protože to říká ty. Můj slavý duch se tam žel. Můj slavý duch se tam žel. Netrucuj!
1: Na vás slaváku trafiku.
2: Můj slavý duch se tam žel. Řekni to těm lidem!
1: Evo, travoj. Můj slabý duch se klamá. Tupec jeden potrhlej. Suflér povazený.
2: Víš, než nemyl se vazal.
1: Já vím. Víš, než ty milece. Jsem vázán od svojí, od svýdíkem.
2: Ať jsem žalostný. Mlčo, ať jsem žalostný. Ať
1: bojí
2: s protivníkem. Odevzdám čistou mlč. Mlče říká. Odevzdám čistou krev, jak jsem obdržel. Jak jsem obdržel krev. Mám věrový četky. Proto mlč, proto jich nezbalostí. Set! Ty hraješ!
1: No tak co mi to vedeš?
2: Pomstě!
1: Pomstě!
2: Bezmilosti!
1: Bezmilosti! Najej!

0: Tak teď vám něco řeknu, měl jsem pro vás připraven takový krásný artistický číslo, takový výstup krotitelský se Žížalou, jenže Žížala teď nežije. A kdo na něj dává pozor, ty? Mlč, prosím tě, před chvilkou Žížala žila, sotva jsem se otočil, tak nežila. A kdo na ní slíbil dává pozor, ty?
1: Já jsem se bál, aby mě neutekla, jsi jí přikryl.
0: Přikryl, tak se pochlub divákům, čím si Žížalu přikryl.
1: Já jsem jí přikryl žehličko.
0: Tak prosím, on má dávat pozor na Žížalu a on ji přikryje žehličkou.
1: Ale ta želiča byla studená.
0: Studená. Věruška je teď studená.
1: To se tady rozčilečko, to byla věruška.
0: Moje.
1: No, správně tvoje, ale než jsem ti dal k narozeninám, kdo si ji ulovil?
0: Ty ovšem, já jsem...
1: Žádný ovšem, já jsem si ji ulovil, chytil jsem ji na kapra.
0: Ano, chytil si ji na kapra, ale čí to byl kapr?
1: Tvoj.
0: No tak vidíš, tak mi kapra vrať. No dělej, kde je ta ryba?
1: Voda ji vzala.
0: A kde je ta voda?
1: Voli ji vypili.
0: A kde jsou ti voli?
1: Páni je snědli.
0: A kde jsou ti páni?
1: Hřbitově zakopáni.
0: No, hezky jsi to zamotal, teď opravdu nevím, komu Věruška patřila.
1: A kdo jí naučil malou násobilku, co?
0: Prosím tě, nezačínej, malou násobilku měla ze školy. Když jsi o tom začal z tohle konce, tak kdo pak jí naučil perfektně tančit českou besedu?
1: Co je to za pitomost? Ona uměla tančit českou besedu, jo?
0: No, co si myslel, že tady měla dneska předvádět? Že by se tady plazila a odříkávala malou násobilku? To by asi tak diváky pobavilo. Ty myslíš, že diváci sem chodí na malou, ne? Tančit českou besedu měla.
1: A myslel, že jí budeš polikat.
0: Českou besedu.
1: Ale Žížalu.
0: No prosím tě, nemotej to. Já mám nápad. Ty tady budeš teďka tančit českou besedu sám. Místo Žížaly. Za trest.
1: Já se neovládám.
0: Tak se to koukej naučit, nebo tě přikryju žehličkou.
1: Páni, dám beseda začíná. Páni...
0: Nech toho, prosím tě. Já bych skoro věřil, že jsi křížený se šakalem. Ostatně tady nemáš mutovat, máš tančit.
1: No ale to musí hrát takhle, já se nemám čeho chytit.
0: Ať hrajou, jsou za to placený, pánové. No, česká beseda, jo, to byl záchvat tropického šílenství. Já tě varuju, naposledně žádám tančit českou besedu.
1: Já musím partnerku, takhle...
0: Tak si najdi, Žížala si taky partnery hledala sama.
1: Jo, a kde si...
2: On bude chtít partnerku, teďka v plovně představení. Dej se bazoury. Hrajte.
1: Tohle to je partnerka takovýhle mrož ošklivej.
0: Dobře, že jste to nechali, když to nebylo ke koukání. To bylo duo Hitchcock. Ty nikdy nemůžeš jejího umění dosáhnout. To není jen tak lehký alternovat Žížalu. A to se tě ještě neptám na malou násobilku, to by teprv bylo trapné.
1: Odmocňovat neuměla.
0: To ty neumíš taky.
1: A ty taky ne.
0: No? Ty nejsi Žížala, vy?
1: Ne, ty taky ne.
0: No, to nejsi Žížala, proto se s tebou taky nebudu vůbec
1: bavit. A já s tebou taky ne, a tu krabičku si nechám, abych měl na Věrušku památku.
0: Krabičku mi dáš, ty Žížaly vrahu.
1: Ty nedám, ty Žížaly Mariaku.
2: Co se tady zase hádáte? Čí to krabička?
1: Moje.
2: Když se neumíte s krabičkou zabavit, tak ji zabavím já.
0: Vidíš, to máš to. A já mám doma staršího bráchu a ten si tě najde.
1: Já mám doma oce a teď čekáš píčku.
0: Uvidíš.

0: Tak jsem vám takhle čet loni na podzim v práci.
1: Je, a to říkáte klidně takhle veřejně, že si v práci čtete?
0: A co je na
1: no to? Tak, u vás je to asi jedno, že? Ale já jsem znala nějakého Seidelkrance a ten na to šredně doplatil.
0: Na co?
1: Ten vám se do toho čtení tak zabral, že zapomněl na hodiny a nevšiml si, že už si čte po pracovní době. No to víte, aby to... Aby to dohonil, utíkal za tramvají, uklous a zlomil si obě nohy.
0: No to je mi ho líto,
1: ale... Musel do nemocnice, že jo? Ovšem za pár dní ho přišla navštívit delegace jeho spoluzaměstnanců a ten jenom povídá, hele, klidně si Pepo poleš. My jsme si dali kolektivní závazek, že si tvou práci rozdělíme mezi sebe. Je v tom ovšem jedna potíž. My ti furt nemůžeme přijít na to, co vlastně děláš.
0: Dejte si, kolegyně, laskavě vysvětlit.
1: Jo.
0: Já jsem nečet v práci.
1: Ty dobře chvíli říkal.
0: No jo, já jsem to říkal, já jsem čet v práci, ale
1: no teď to říkáte znovu.
0: Ale s velkým P.
1: Jo, tak.
0: No.
1: Vy jste si čet v těch novinách.
0: No právě, jo, jak jsem si tak na podzim čet v té práci.
1: Teď už mě nezmatete. Co jste si čet? Něco zajímavého?
0: No takový článek zajímavý právě. Jo. V tom článku psali, no, že když je člověk rozčilený, hřeje.
1: Jo. Co to?
0: Je? Člověk v rozčilení, jo, že vydává značný teplo.
1: No to je logický. Když je dohřátej, co by nehřál.
0: Tam psali v těch novinách, že rozčilený člověk vydává za hodinu 150 W.
1: No i to je možný. No. Člověk v rozčilení ani nikdy neví, co dělá.
0: Jo, a tam právě taky psali, jo, že by to mohlo mít jistý význam v energetický bilanci.
1: Jo, tak!
0: Rozumíte?
1: Ano, já tomu rozumím. Jako, že by se dalo přitápět rozčilenýma bližníma, že?
0: Nebo svítit, no, já nevím.
1: A já nevím.
0: Já taky ne.
1: 150 W, to je jako když prskne do stromovky, že?
0: No, nemyslete si, podívejte si.
1: No.
0: Takový příklad.
1: Jo.
0: Babička namíchne dědečka.
1: No.
0: Uražený dědeček rozčilí babičku, rozčilená babička dá facku nevinnému dítěti, což krajně rozruší oba rodiče. A když to sečtete, no, tak už je to 750 W.
1: No jo, hřeje celá rodina, že jo?
0: To v tom článku ovšem psali,
1: no,
0: že vůbec nejvíc člověk hřeje, no, když se směje.
1: Jo to.
0: To pak vydá 200 W za hodinu.
1: No jo, ale dokažte, aby se někdo smál nepřetržitě celou hodinu.
0: No to je těžký, no, to je fakt.
1: Dikobraz, ten vám vystačí, no, tak na 20 minut.
0: Jeden ročník, je,
1: no.
0: Nerozumím.
1: To já nechápu. Ne. Tomu já nerozumím.
0: Bylo by to krásný, že jo? Tady,
1: no, kdyby tam...
0: Podívejte, tady je,
1: tady
0: je takových,
1: ano, tak
0: 500 lidí dneska. Jo. Kdyby, no, se dokázali hodinu smát, kdyby jsme my to dokázali, teda, tak to může i topič domů, paneš. Oni nám vysálají 100 kW.
1: Ale já myslím, že jednodušší bude, když je namíchneme. Co?
0: No to bude ovšem o 25 kW míň.
1: Ale... Čert vem nějakej ten kilovat, že?
0: Ale půjde to líp.
1: No.
0: To je pravda. Potrávíme je. Vážení diváci.
1: My zase za chvíli přijdem.
2: Víte-liš, že i slovo se může stát šlágrem?
3: Vím-liš. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
2: Nebo cukatura.
3: Cukatura. To je z filmu Pudr a benzín Wericha a Voskovce.
4: Tady tenhle ten konec, takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
5: Na co?
4: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
5: Proč?
4: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
5: Kdy?
4: Až se to lano napne.
5: A lanoli nenapne-li se,
4: Lanoline na Pnelice. Blbej argument, co? Lanoline na Pnelice. A proč pak by se nenapnelilo, co?
5: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
4: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitej napnelismus.
5: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
4: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura.
5: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napijalo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojít nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
4: Kotva není?
5: Kotva není. Co? Připevněna.
4: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva... Na tomhle laně... Přivázaná?
5: Není.
4: Není?
5: Není.
4: Není?
5: Není.
4: Nemehlo? Blbé? Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat.
5: Přivázat, pane, mě to bylo hned divný, že jí dávám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubí a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
4: Předně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane, kde je ten konec toho lana?
5: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat semhle. Jestli není někde vevnitř zapletenej, no, tady není ten konec, není, no.
4: Já ho nebral, že jo?
5: Tak ho někdo uříz, že jo, to je courání po palubě, kde jaká zábava, to se to tady fláká, hele ho, tamhle jde.
6: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře, šlo by to?
7: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
6: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
7: Ano.
6: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
7: Ne, to bude asi nějaký omyl.
6: Prosím, zastavte to, stop, jaký omyl, teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
7: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
6: Jak jako vůbec?
7: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
6: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
7: No ne, no to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
6: Hlejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
7: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
6: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
7: Ale já jsem u moře nebyl.
6: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
7: Byl, ale to nebylo letos.
6: No a umíte o tom povyprávět?
7: Umím.
6: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
7: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
6: Stop, zastavte. Zas to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
7: Jo, on to nikdo asi nepozná.
6: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
7: no,
6: ne?
7: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
6: Tak jste připravený.
7: Ano.
6: No, tak točíme, kamera jede. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
7: Ano.
6: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
7: Ano.
6: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
7: U moře.
6: U moře, ano. A u jakého moře?
7: Já jsem byl u Velikého moře.
6: Ano, moří je víc, že?
7: Ano, moří je hodně.
6: A vy jste byl u Velikého moře. Moře to je vždycky veliká záležitost. Veliké. To je něco jiného než naše rybníky. Ta plocha, to je nedozírné.
7: Kde?
6: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
7: Ne, to bylo modré.
6: Ano, jaderské?
7: Modré, takové modré.
6: No modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
7: Ano, ale bylo modré.
6: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
7: Převážně bábovky a ryby.
6: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
7: Ano.
6: Sami jste si vařili?
7: Ano.
6: Bábovky a ryby?
7: Ano. Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
6: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
7: Ano.
6: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
7: Ano. Ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
6: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
7: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
6: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
7: Ano, spolupracovníci ze stanu.
6: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
7: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
6: Děkuju, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
7: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
6: Počkejte, a to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
7: To snad jo.
6: A to se nikdo nepo...
7: jsme byli.
6: Počkejte, a to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
7: To snad jo.
6: A to se nikdo nepohoršil?
7: Ne, protože mě byli...

0: Je tam.
1: Máte taky baloňáček přes ruku.
0: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
1: Ano, vyrazil jste si baloňáčkem jako dospělý muž ovšem.
0: Ano,
1: ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
0: Pěknou koženou vepřovici.
1: Ano, co máte v té aktovce?
0: Bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
0: Nic, že ne.
1: Asi nic, jo, asi nic. Tak vám děkuju za
0: rozhovor. Tak vám děkuju.
1: Tak ano, můžete jít.
0: Jo, můžu jít přímo za nosem.
1: Kam chcete? Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
0: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
1: Můžete dopředu a rychle.
0: Děkuji.
1: Vy jste se nezměnil moc, od dětství jste se nezměnil, že?
0: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
1: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru. Kamera, připravte se. Byla jste u moře?
2: Ano.
1: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
2: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby.
2: S bratrem. Tamhle jde. Luďku.
1: Ano, ano. Stop, stop, zastavte. To je to ztracení. Zastavte. Ten dom.
3: Raní ptáče dál doskáče. Dneska jsem po dlouhý době rád, že jsem v práci.
4: No taky.
3: Nehraj nebyla. Cože? A nic, to byl fór. Kolik je hodin?
5: Tam na ty židli mi visí sako a v kapse jsou hodinky.
3: A ty vole, dít jsou bez ručiček.
5: No, tak do práce jsou dobrý, ne?
3: Je 7:30. No, tak to ještě v klidu posnídám.
4: Co to máš?
3: A co bych měl, termosku?
4: Termo co?
3: Termosku, ty nevíš, co to je, nebo co?
4: Že jsi mě rozkrájil, tak nevím.
3: Prouza, vysvětli mu, co je termoska.
6: Je to nádoba, do které, když se dá něco studeného, vydrží to studené, a když něco teplého, vydrží to teplé.
4: Ale to je dobrý, člověči, ty vychytaný. Co v tom máš?
3: Litr horkýho kafe a 4 nanuky.
4: No jo, tak to je šikovný. Tož dal bych si trochu kovový. Včera jsem se nečekaně ožrol.
3: Hele, na chodbě automat na kafe, sama málo. Ale mám štrůdl, dá si někdo?
4: Já si dám.
6: Tak, abych neurazil, jen kousek.
5: Podej mi taky, maňas. Měl jsi s ruce?
4: Ne.
5: No, ale na hajzlu jsi byl, ne?
4: Kadit.
5: No, tak já si podám sám. Nerad bych měl štrůdl s nutelou.
4: Hele, já nechci, já jsem teď nějaký marodný čeči. Nějak vůbec nefunguje metabolismus. Já třeba sním mrkev a jde ze mě mrkev. Dám si řekvíčku, jde ze mě řetkvíčka. Včera jsem měl kedlubnu, no a ráno ze mě vyšla kedlubna. Ne, takže hovna.
3: Lékař radí. Vem si taky Demeter, štrůdlík, tak. Habiky, papiky, vidíš, no, a už není. To měla matka strachu, že se vyhodí štrůdl od loďska. Bůh vás vidí, Ježíš vás slyší a Allah vás miluje, vole. Halleluja. Tady je po ránu nějak veselo. Tak vám ještě vylepším náladu, vole. No, tak ty těžko, draku. Jdu od načelníka a byl rád, že se mu požehnal. Všechno je na dobré cestě a co nevidět, rozšíří naše řady, voli. Bude z něj kvaker. A prozradil mi tajnou směrnici ministra vnitra, voli. Naše oddělení dostalo do své kompetence boj s terorismem, voli. A asi moc dobře víte, co to znamená. Halleluja.
4: A jak to znamená, že bychom tě měli hned po ránu sebrat a zašít?
3: Hele, co bylo, bylo. Už jsem se mírně odklonil od islamu. Talibanu jsem nefandil nikdy. Myslím, jako nemoc dlouho. Taliban mě oslavoval v mém raném stadiu islamistý a pak mi začal připadat nějak směšný a nemoc radikální.
4: Ne, to je PSM nebo nějaký školení, vole?
3: Jo, o co jde? No tak musíme dělat monitoring podezřelých osob kdekoliv a kdykoliv, vole. Nikdy nevíte, za koho může být terorista převlečen. A nemusím připomínat, že Usama dodnes nebyl nalezen. Prověřit zájemce a frekventanty o pilotní kurzí a střežit náboženské sekty, vole, halleluja. No, od něj to sedí teda. No, tak my jdem do terénu teda, jo? Nebo místí přednášky, prdne v kouli, jdeme.
4: Kam jdeme?
3: Jdeme, Pavel, bečku. Napadá někoho, kde máme začít?
6: Já bych začal v jeskyním systému Tora Bora.
3: No, tak drž hubu, vole. Ještě jedna debilní připomínka, Prouza, a vykecám ostatním o tvý vesmírný misi.
6: Ne, pro boha, ne,

0: O jaký misí? Tož Mission Mars?
1: On měl inženýrský letěk do vesmíru, jo?
2: Jasně. Myslel si, blbeček, že je něco víc než my a bez našeho vědomí se přihlásil do vesmírný mise?
0: Neříkejte to.
2: Já to řeknu. Hele, školili ho 3 měsíce, pak se dozvěděl, že s ním letí jako kolega v obyčejný prase.
0: A co dál?
2: Nerůž. Kdybys byl na prouzově místě, tak letěj prasata 2. No, i každý dostal v obálku s instrukcema. Prase mělo ve obálce, zkontroluj palubní přístroje, uveď modul na oběžnou dráhu, nastav solární panely a stovky dalších pokynů. A náš inženýr Prouza měl v obálce pokyn, nakrm prase a na nic nešahej.
0: Ne, a najednou jsme mu dobrý, Dylina.
1: A ty nekecej, ty jsi chtěl taky zdrhnout.
0: No, ale já chtěl dělat v Anglii policajta na podpoře a nebyt kosmonaut s prasetem.
3: Tož všude dobře, doma nejlépe, kor na Moravě.
0: Já jsem chtěl taky odjet.
2: Jo? Do Čičelic k babičce, ne?
0: Ne, do USA. A chtěl jsem dělat náčelníka Apačův. A chtěl jsem mít pržáka.
2: Bába mu dávala makový cumly. Díky tomu byl poslední 26-letý indián v Čičelicích. Ale jinak je v poho. Hele, Maňac, nemyslíš náhodou grošáka, ne? Koně?
0: Ne, poršáka, auto.
2: Hele, tak vím, kde dneska začneme. Ještě nemáme dobrý skutek, tak Maňasovi něco ukážeme. Tramvaj nebo krtek?
0: Poršák.
2: No, tak jedeme metrem.
4: Ustupte prosím za bílou čáru.
2: Ježíš, já vím, neřvi, ne.
4: Pane, za bílou čáru, ale na druhou stranu.
2: Ježíš, tak mluvím jasně, ne? Jenom mě zkouší.

0: Františem!
1: Františem,
0: ty jsi mě poznala. Uvědom si, že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
1: No, tak
0: no. Jo. To
1: bych spíš čekal i hlupa, kde jsou neštivé.
0: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
1: Jo, ty si to tak taková,
0: taková malá pozornost.
1: Ale to si nemůže.
0: No, to tam leželo na lavičce v čekárně,
1: tak o, dobrý, to tam.
0: Ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku, podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
1: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
0: Kdo přijde?
1: Manžel.
0: Tady ještě někdo byl?
1: Manžel.
0: Tvůj má. Možem kon. Ty jsi se oženila, vyvdala.
1: Dávno, Františku.
0: Jedno, to mě nenapadlo.
1: Co tě nenapadlo?
0: No nejakože. Přijde muž, že najednou teď tohleto, to je snad abíhračí šelné.
1: Kam by si chodil?
0: To jsem cizí člověk.
1: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy.
0: No kdyby jenom do školy chodili.
1: No co? Nic jiného přece nebylo.
0: No ne, to já neříkám, že no, by něco bylo, když tenkrát mi to nezalo, že nic nebylo. To já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
1: Ale no, to, se tak to mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
0: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
1: Jsem telegram.
0: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
1: A proč by měl mít jaký podezření?
0: Když chlapu vidí to.
1: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou většinou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
0: No to není opatrnost, to je půd sebezákový tohleto.
1: Seď, povídej. Co žena, děti, no rodina. Tak.
0: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
1: To jsi přece ženatý.
0: Já ženatý.
1: Ty jsi se neoženil.
0: No vůbec, ty jsi spomněl, jak mě říkali Joe Zakusovač. Kdepak žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže víc mám, co říct mi nechybí. No a já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je... přece jenom
1: ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
0: ještě budu přemýšlet,
1: to jsi vždycky přemýšlel. Je to taky na tobě vidět, Františ. Jako,
0: já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím, no. A nebo co je na mě vidět?
1: Chybějí ti knoflíky u srdce.
0: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapse ukalovat. Dneska ti ukradnou kde co? Já jsem si to vařil, jsem si ve vlaku mi to někdo.
1: Ale nepovídej, vyndej knoflíky, sundej sako, já ti to přijdu.
0: Ne, kde se tam to vůbec nepřikází v úvahu? No co, když se vrátí tvůj manžel?
1: Co se vrátí
0: manžel? No já tady musím nahadit v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
1: Ale
0: cizí chlap, no to nejde
1: upravdu. Radičku, to pořád jdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
0: Kvůli tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přijdu doma.
1: Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej, dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec nic.
0: Ale já bych byl rozmyšleno. Je, slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
1: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
0: No takhle ty mě dej ten kapat, Mařinko, prosím.
1: Počkej, pomoc, já se neplatím, připrav si za tím.
0: Já už tím nemám zkušenosti, já už mám...
1: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
2: Tady se mě těší, sikora.
1: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františko, já se tím něco připravím v kuchyni.
0: Já jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být Maria kouknout, no opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a v tom je zima, no?
2: Já si pak omluvila ceremonie, přece se nebudeme žinírovat před sebou, co přece možné, chlapi!
0: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný, jsem tu poprvé cizí chlap, sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho, rozumíte?
3: Ne.
0: A jako říkáte chlapi, já jsem sem, pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství, my jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
2: A jste už tady dlouho?
0: Prosím?
2: Jste už tady dlouho?
0: No celou noc jsem tady byl. Ale ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel.
2: Ne. Ne, to
0: chápu. No prosím, chápete, ale vy jste to nechápali nějak obráceně.
3: Jak obráceně?
0: Jak obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte.
2: Co si vůbec nemyslím, co?
3: A co bych si měl myslet?
0: No pro co? Co se dítě, nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, najednou koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fiálky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
4: No. Fiálky, a co má znamenat? Fiálky a víno, no tak...
0: No přece to je tak známý, jak to je, žený zpěv a víno, no fiálky jsou tady navíc teda, no to je pravda. Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si s toho vůbec necvakli, no taky jsme neměli kdy pašte hned, že jo? Tohle to tak vše.
4: No
0: jo? No. No tak, jak bych tak řekl, no a teď
3: co?
0: Já najednou v košili.
2: No a... No, když je to jednoduché, tak jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
0: To nemyslíte vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima jak psovi.
2: Ja, tak proč jste si sundával to sako?
0: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala. Ona. Já pak nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, no, jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži. No. Teď tamhle někde dlachní mísa, jako já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on, ne, prosím, tak se to stalo. No.
2: Co by si měl myslet?
0: No jak to, no, když se to stalo takhle, to, tak co byste si měl myslet? No jakože, to, že jsme vás nečekali, že ano? No, co jsme vás taky nečekali? No a? No a co, no, tak já jsem to skáka nechtěl, pak je to riskantní.
2: A co je riskantní?
0: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
2: No dá.
0: Víte to, tohle ona povídá, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prý je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prý ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte, no tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
2: No tak teď mě to teprve dopadlo. Tak vy tady, jo?
0: Já si, pane, nemám nic společnýho.
2: V košili a já jakože nic, jo?
0: To řekla Máňa, já nic takového neřekl.
2: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
0: Naschledanou.
2: Sedět, čekat, přijdu.
0: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
5: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby, a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
6: To je fakt.
5: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
6: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
5: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
6: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
5: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
6: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
5: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
6: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
5: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
6: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
5: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
7: se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu takové představení Zavěste prosím volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla na Zábrady. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přinesl úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutnej, co je s tebou?
3: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
7: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
3: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
7: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš.
3: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
7: No.
3: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
7: No to asi jistě, no to jo. Takže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvejš tak trochu kamarádi.
3: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
7: No jistě.
3: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
7: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
3: Jo,
7: no. No ne, nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. Je to pravda, ale já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
3: Proč?
7: No to jsem zkoušel.
3: A co?
7: No co?
3: Studená voda nebo co?
7: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
3: A co ty na to?
7: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem ti na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
3: Hele, a co je vzít na lodičky?
7: Lékaře?
3: Ale. Děvčata?
7: Na lodičky, jo.
3: No?
7: Hodně daleko od jezu.
3: Proč?
7: Když chce to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
3: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh, a co osloví děvčata takhle v metru?
7: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
3: Proč?
7: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
3: A co říkali?
7: Nic, pustili mě sednout.
3: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezký holky.
7: To víš, že ten způsob existuje.
3: No tak.
7: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
3: Tak to ne, na úspory nešlávnu, protože já peníze potřebuju na léky.
7: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
3: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad. Co odvěz děvčata na Petřín do Bludiště?
7: Do Bludiště? A co, to tam budeme rád naschovávanou nebo se hledat?
3: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
7: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
3: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
7: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
3: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji na pouť.
7: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
3: No.
7: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízeli, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
3: Proč to nevzal?
7: A já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě ostatní strašidla bojej.
3: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
7: No já si to taky myslím, pan Šrámek taky říká.
3: Jo.
7: No jistě.
3: Já totiž, ale ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
7: Jakou? Ty máš teorii
3: nějakou? No jistě, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
7: Neříkej, kterou ti připomínám já.
3: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
7: Jak to?
3: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
7: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslí už tebe.
3: Ne.
7: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujem se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
3: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
7: To je ono, mezi náma, na ty inteligenci bych vůbec netrval.
3: Taky ne.
8: Tak, vítám vás ještě jednou teď načisto v naší manéži. Mám tady spoustu přátel, tady vidím Jirku Pechu. Já myslím, že ho nemusím představovat. Jirka Pecha, zvaný Peca, patří neodmyslitelně k divadlu Na provázku. Divadlo Na provázku patří neodmyslitelně k Brnu, ke kterému já patřím, pokud možno odmyslitelně. Promiňte. Tady si, jak když se řekne Brno, tak si vždycky vzpomenu na svého švagra, který je Ženevan, který je Švýcar, který přišel se sestrou, mý ženy přijeli na Vánoce. Na ten předvánoční čas já jsem ho protáhl po těch hospodách. Byli jsme u Očků a ve Venuši, Jirka tam byl taky, a u Meče jsme byli a mu chutnal moc Bešerovka a Miklivec. Všichni přátelé si s ním připíjeli s cizincem, napíj se cizinče, ať vidíš cizinče, to tady máme krásný, před Vánocema a to jsme. Pili, pak jsme přišli domů. Tam byli nějací kamarádi, hosté, známí. Zase se ještě pilo a on najednou škrtl bundou o stěnu, zůstal ležet. My jsme ho se ženou a se švagrovou vzali za nohy za ruce a dali ho tam, kam opilci patří, do postele. On spal a pak mi ráno říkal větu, která by mě nikdy nenapadlo, Jirku taky ne, a možná málo koho z vás. On říkal, člověče, celou noc mi bylo tak špatně, já jsem z té postele musel furt vstávat. Chodil jsem tam, jak tam máte ty noviny místo toho. Ne, tupá satyra. Prostě, já jsem vstál, teď jsem chodil, teď jsem vracel, co jsem vypil a opakoval jsem si celou noc jednu jedinou větu, říká. Pane Bože, jenom abych neumřel v Brně. No, Brno je město, ve kterém žijeme, ke kterému patříme. Máme tady ty porodnice a krematoria a tramvaje a šaliny a děti tady máme a přátelé a ty hospody, o kterých jsem mluvil. Prostě patříme k Brnu a Brno možná ani netuší, že patří nám. A k Brnu neodmyslitelně patří taky... Taký lehký humor, co? Brno patří nám. Protože my patříme Brnu, to je vzájemný vztah, jo? No a jiný můj kamarád, který neodmyslitelně patří k Brnu, to vám hned chci představit. Pánové, přineste jeho pomůcky, možná už někteří vytušíte z těch pomůcek, o co půjde. Šutr. Krásný šutr. Není to náhodou základní kámen divadla Na provázku? To by bylo absurdní, poněvadž to už se staví. Jo. Základní kámen nějaké budovy, která se dosud ještě nestaví, by to mohl být. My jsme byli na tom poklepu, jsme se tam shromáždili, vy jste tam byli taky, pánovi, já už bez goril mezi lidi nemůžu se shromáždila. Teď prostě ten teď prostě ten pán vzal to kladívko, že bude poklepávat na ten základní kámen, že jo. Dej to prostě na to kladívo. Zastavte mě! Krucifix! Mají to těžký. Mají to těžký, ti poklepávači. Jednoduše to ty s těma nůžkama, že jo? Prostě přijde... stuha. Šampaňský na provaze. A loď pluje dál. Vyplouvá. To by se, to je krásný šutr. Do toho by se dalo tesat něco chytrého, co? Třeba. Hej, víš, co myslím? No to by se tesat nedalo. Nebo, to bych ani nepsal, to bych tě ani nevytetoval, nenechal, to bych tě ani na záda netetoval, poněvadž by se v sauně prozradilo, co si myslím. Jemný for, co? No, tak nebudeme zdržovat, představíme toho hosta. Pánové, vemte to tam, kam to patří. Naším hostem je básník, herec, uhlař, silák, gladiátor, expert na brněnský argot, Franta Kocourek. Františku. Tak. Franta se svými asistenty, kterých přibývá, předvede v levitační poloze rozmlácení tohoto šutru. Je to ledvinový kámen, už to mohu říct. Ledvinový kámen neznámého obra. Asistent, zasloužilý mistr sportu, národní sportovec, Krejčí, druhý asistent Kocman, neuvěřitelný výkon. Franto, opravdu klobouk dolů a pošlapat. Franta bych chtěl, jak jsem říkal, on je expert na brněnskou hantýrku, na ten argot brněnský, chtěl by vám říct si několik slov na uvítanou v této záhadné řeči.
9: Subetálně vyladěný, že míhám tady s kojálem ty klabí šorvky prokysnu.
8: Jsem velmi šťastný, že mohu zde vystoupit v televizi. Kysne je televize. Tady s kojálem, kojál, to je taková přezdívka, kterou pro mě Franta razil marně. Kojál, víte, to je taková ta vysílačka vysoká, štíhlá. Dobré i špatné zprávy vysílá. To se neujalo. Tak, pokračuj, Františku.
9: Go mám špicový hi-fi na sicrách.
8: Vidím na židlích krásné dívky, špicový hajfy,
9: krásné dívky. A láčový kalosci, co přištrychali, no, hodí čučku.
8: Já nevím, co je láčový kalosek, ale...
9: No, betálný kořen.
8: Láčový kalosek je betálný kořen. Česky je to skvělý chlapík.
9: Co přištrychali, hodí čučku, jsem na plac.
8: Skvělí chlapíci, kteří přišli se podívat... Hodit čučku, se podívat. Jsem na plac, jsem k nám. Tak, ještě ruka. Je, brněnština, brněnsky tady ta hantýrka, vlastně já jsem byl několikrát svědkem, když se ten jazyk vyvíjí, byl jsem svědkem toho básnivého třesku, kdy třeba, když jsem si v hospodě zapaloval cigaretu, proti mě kluk a říká, týky mu, vím to přes kopírok. Rozumíte, kopírok, vím to přes kopírok, dublovat tu akci, abych mu dal taky cigaretu prostě, jo. No taky, taky to Brno je vlastně zvláštní v tom, jak se víceméně všichni známe a potkáváme se. To taky mě Boris Hymne říkal, jenom to bych ještě chtěl říct třeba o tom Brně, jo. On mě říká, tak konečně jsem pochopil, co je Brno. Poněvadž jsme tě hledali s Kratochvílem, jeli jsme v autě, jsme přijeli a já se ptám, takový kluk prostě vlasatý, já se ho ptám, prosím tě, kde je tady náměstí Družby národů? To se jmenovalo Dominikánské náměstí původně. A když se přistěhovala Chantal, tak se to jmenuje Družby národů. A on říká, kde je tady Družby? A on říká, no tak to musíte tady, tam, tam, tam. A říká, koho tam hledáte? A Boris říká, no Bolka Polívku hledáme. A on říká, a co mu chcete? Víš takový? No, Franto, zavzpomínejme si spolu činem. My jsme totiž spolu s Frantou hráli v Komedii dell'arte, on hrál kapitána, já jsem hrál
10: Arlecchino.
8: Arlecchino, ano. Doneste ten materiál, pánové, prosím vás. Tady z tohle kusu strašného železa prostě udělal neuvěřitelného kolibříka. Pro anglofily Incredible Hummingbird udělal. Incredible Hummingbirda udělal. Můžete vozkoušet, je to opravdu železo?
9: Kousněte si.
8: Jo, je to opravdu, já to tady takhle můžu. Jak je to?
9: 0,5 centimetru silné, 8 široké.
8: Jo, a velmi, velmi dlouhé. Já jsem ho tam takhle podkuřoval, poněvadž umělec vystupoval v barech.
10: Arlecchino!
8: Je to na... On vystupoval v rakouských barech pod pseudonymem Tiger Boris, vydával se za Rusa tam. Tak toto je neuvěřitelný kolibrík.

0: jsi měl pocity?
1: No, normálně.
0: Sám nebo i s holkou?
1: Normálně. Sám. S holkou taky.
0: S kterou?
1: No spíš.
0: Spíš jo?
1: Počkej, chci říct, spíš sám, než s holkou.
0: Spíš sám, jo? To je banjo.
1: No spíš vlastně ani sám, ne, no.
0: Počkej, jak jsi měl teda ty pocity?
1: Normálně, fotky jsem viděl.
0: Fotky, jo. A kolik?
1: Spoustu.
0: Spoustu.
1: No spíš míň než spoustu. A jednu jsem viděl.
0: A jakou?
1: Ostrou, fakt ostrou.
0: Ale pojď sem. Co je na ní?
1: No co je na ní? Co je? Jsi neviděl mámu nikdy nahou?
0: Máma je máčo, co je na ní?
1: Všecko.
0: Všechno, jo.
1: No.
0: To je horský. Hele, přinesi.
1: Jsi zblázněl, ne? Fotrý nedá z ruky, jo.
0: Hele, víš co? Půjdeme rovnou za holkama.
1: Jako na plavečák, jo.
0: Jasně, do kabin.
2: Vážení přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a...
3: Já bych si to chtěl jenom...
2: Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
3: Já vím, že se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
2: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
3: Já vím, že se nenechte rušit, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl, třeba vy... Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
2: No počkejte,
3: informaci.
2: Promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace. Tady se natáčí pořád.
3: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
2: Pořád se tu natáčí.
3: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
2: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
3: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano.
2: No.
3: A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
2: No ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
3: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě, to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, že jo, to je samozřejmé. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmé. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
2: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
3: Ne, rychle, to já to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo, nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
2: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
3: No už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
2: Ano.
3: Až na ten knír ovšem, víte?
2: No dovolte, přece já žádný knír nemám.
3: No vy ne, ale moje manželka, víte?
2: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
3: Ne, už to bude, vám vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
2: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
3: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude.
2: No,
3: tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
2: Co s načatým večerem?
3: Co říkáte?
2: Co s načatým večerem?
3: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo, nebo ale, co.
2: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu, jo, co s načatým večerem.
3: Jo, tak to je název, já myslím, no, že se mi to ptáte.
2: Ale jako, ne,
3: je, to název, není já rozumím, otázka. To je otázka, no, tak co s načatým večerem. Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste mě laskavě řekl.
2: Ale no tak to snad je jedno.
3: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
2: Budín František.
3: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
2: Na co to chcete?
3: Tady na ten papír se mne, kdybyste se mě to...
2: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
3: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
2: Alibi?
3: Alibi, ano, ano.
2: Jaké alibi?
3: No alibi. Alibi to je takové, alibi, jak bych vám řekl, alibi to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl. Tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
2: Podívejte tak se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo se myslíte, že jsem hloupej, nebo co?
3: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
2: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takovej alibi pro nic za nic píšete?
3: Pro nic za nic? Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte? Kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal, yeah, co jsem tam nedělal. S kým jsem to nedělal, všechno. A kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco, víte?
2: Prosím vás, a to si takhle píšete?
3: Ovšem, to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
2: Ano.
3: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
2: Ale ne, třeba... no tak to na tom nezáleží.
3: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
2: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
3: Prosím, vidíte, tady máte, hlejte, duben, květen, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
2: No ano.
3: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky.
2: Přesně. Na borůvky?
3: Ano, ano.
2: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
3: No tak, to nevadí, ale stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano? Nebo tady máte třeba dál 14.30, že ano? Když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně všechno mám napsaný.
2: No,
3: no prosím, jestli chcete, zeptejte se ještě.
2: Ale ne, tak já vám věřím, no, to není tak důležité.
3: Tak pojďte namátkou, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
2: No, v 15 hodin.
3: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba, řekněme si nějakou hodinu třeba.
2: No tak v 21.
3: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Kluckí, jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
2: No,
3: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
2: Josef Šumferle?
3: Šumferle, ano.
2: Šumferle, Šumferle.
3: Takže...
2: To jmenuje mi totiž nějaký povědom.
3: Yeah.
2: Jo, Josef Šumferle.
3: Šumferle, ano.
2: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
3: no,
2: tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle, no, který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny. Ha. Šumferle Josef.
3: Vidíte? Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, šumfrle, říkáte?
2: No,
3: no tak víte, a vidíte ještě štěstí, že si to píšu. Teď si představte, kdybych to alibi neměl. Tak jsem mohl být v podezření. Když je to bylo, jste říkal?
2: Počkejte, to bylo nějak teď si... na mý narozeniny 20. dubna.
3: No, 20. A vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý.
2: No jo.
3: Teď si představte, kdybych to neměl. Tak co, že jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
2: jste říkal? Porozdělí, zvloupání, ano, dospořitelný. Kolik hodin? Čekejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
3: Hejte, pane, jste říkal pro nic za nic. A co, že to mělo být, jste říkal?
2: No vloupání, dospořitelný.
3: Vloupání, dospořitelný, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no vidíte.
2: Souhlasí!
4: Františku, Františku, co jsi mi to udělal? Takhle mě opustit. A to jsme chtěli v pondělí malovat. Ale to seš celý ty. Než bys mi doma s něčím pomohl, tak jsi se vždycky radši vypařil. Ježíši Kriste, když jsi odešel na půdu s tou prádelní šňůrou, tak jsem si říkala, polepšil se. Vidí, co mám prádla, tak chce aspoň věšet. Ale že sebe, Franto, no to mě nenapadlo. Co já si teď na tom světě samotná počnu a s malířema na krku.
5: Omlouvám se, jestli ruším, ale je tohle to poslední rozloučení s mým nejlepším kamarádem?
4: To nevím, ale je to poslední rozloučení s mým nejlepším manželem, protože ty čtyři před ním stály za prd. No jo.
5: Máte pravdu, František, ten měl srdce ze zlata.
4: Děte, já to ani nevím. Já vím jenom o zubech. Jo. Na ty jsem mu dala já, víte, a on vždycky říkal, že mi to jednou vrátí, no.
5: Kolik vám visel?
4: 2 dny. No. Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergot, tolik prádla přece zase nemáme, že jo? A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
5: Já ho znám jenom od voka.
4: Jo, tak, jako od vidění.
5: Ne, od voka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na voko.
4: Jo, na voko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo. No. Ale to jste nemuseli.
5: Ne.
4: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
5: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
4: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
5: No, tak tu tam má pořád, víte.
4: Jo,
5: no.
4: A nemohl byste mi přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromadě, víte.
5: Spolehněte
4: Děkuju,
5: se. No a právě proto jsem taky tady. Já to nerad říkám, ale on Franta v tom voku prohrál, paninko, úplně všechno, všetřičko, a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
4: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
5: Asi takhle, paninko, jo. Aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
4: A co s ní jako budete dělat?
5: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl. Takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
4: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
5: Ale ne, auto.
4: Cože?
5: Auto.
4: Auto?
5: No.
4: Auto?
5: Ano.
4: No to já snad nepřežiju.
5: No tak tím by se to velice usnadnilo.
6: Já se omlouvám, jestli jdu o pozdě, jo, ale... Je tohle to poslední rozloučení s panem Františkem?
4: Jo, tady leží, no.
6: Pane Bože!
4: A vy jste kdo?
6: Já jsem levoboček.
5: No tak viděl, že vám po Fandovi přece něco zůstane.
4: Jo, a co? Jo, vy jste mi něco přines, pane Boček.
6: Levoboček! Pane Bože!
4: Ježišmarja, vidíte to? To cizí člověk.
5: No já...
4: A takhle mi ho Fandu oplakává.
5: No já bych neřekl, že bude tak úplně cizí.
4: Že by příbuznej.
5: Přihořívá.
6: Tatínku!
5: Hoří!
4: ten konec.
5: A já myslel, že dělá chybí jenom v kartách.
4: Marne, tak on se dokonce jednou spustil s nějakou ženskou?
6: Ne jednou, třikrát.
4: Jak třikrát?
6: Já mám ještě dvě sestřičky.
4: Ne.
6: Jo, ale ty jsou úplně od jiných maminek, víte, takže buďte klidná, to šlo úplně mimo vás.
4: Ale ne.
6: Ale jo, ale víte, co je zajímavý? Já taky hraju mizerně karty, takže jsem vlastně po něm zdědil nějaký geny, že jo?
4: Tak to teda ne. Tady dědím já. A všecko. A jestli měl nějaký ty geny, tak ty taky. Rozumíte? Ačkoliv by to bylo moc divný, kde on by sehnal geny. Přece on nikdy nebyl v Japonsku.
5: To jsou jeny. Geny, ty má každej, ty měli Franta.
4: Jo, no. A kde teda jsou?
5: No to já nevím.
4: No. Ježišmarja, že on je ten sičák taky prohrál v kartách.
6: Prosím vás, bude potom nějaký společný oběd? Já jenom, že jsem nejet od rána, tak...
5: Takže vydrž, já to zařídím. Paninko,
4: ano.
5: Ještě jsem se vás nestačil zeptat, jaké je vaše ctěné křestní jméno, já jsem Jiří.
4: Já jsem Marie.
5: Tak Máňo, koukej ma za domů vařit.
4: No co si to dovolujete?
7: Upřímnou soustrast. Odpusťte, ale s odchodem Františka se prakticky vůbec nedokážu vyrovnat. Feri, budeš mi chybět?
4: Vy jste znala našeho Fandu.
7: Znala je málo.
4: Málo.
7: Byl to nejlepší milenec v mém životě.
4: Cože? Tak vy jste...
7: Jeho tajná milenka.
4: Helejte, já jsem jeho veřejná manželka.
6: Já jsem Livoboček, těší mě. Nemám náhodou u vás taky nějaký sourozence?
4: Teda já ti řeknu, Franto, ty máš povedenej funus. Tady se ti sešla partička. Karban a děvky.
7: No dovolte? V životě jsem karty nehrála. Já ho milovala. Chlapa jako on už mi nikdo nedovede nahradit.
5: Mě ještě neznáte. Já shodou okolností tady po zesnulém přebírám veškeré kompetence, takže dovolte, abych se představil. Já jsem Jirka Samec.
7: Nezlobte se, Samečku, ale Feri byl jedinečný. Pravý muž. Přinesl mi vždycky kytičku.
4: Ježiš, kytku.
7: Jak ten uměl být pozorný?
6: No, kdyby byl pozorný, tak tady já dneska nejsem. No.
4: Ale vy se do toho nepleťte, pane Boček.
7: On byl prostě nenahraditelný. Víte, normálně byl takový tichý, nenápadný člověk, ale v posteli. V posteli tajfun.
4: Ježišmarja, prej tajfun. A mě nevofouklání nepamatuju.

0: Ubezpečuju vás, madam, že vám můžu zařídit menší průvan.
1: Ale nechte si to, prosím vás.
2: Jestli se mohu zeptat,
1: no,
2: jak skonal?
1: V posteli. No, ale já jsem si ho tam nejdřív musela z té půdy odmíst. To jste měla vidět, jak chudák visel.
2: No. U vás možná. U mě tedy nevysel nikdy.
1: Ježišmarja, to je zprostěta.
0: Děvčata, děvčata, prosím vás, přece se nebudete hádat, jak se ukazuje, Fanda měl hold širší záběr, no. Záhoda ho svedla na cestě.
1: Jaká pak náhoda, tahle ho svedla. Nechci říct co, nechci říct co.
0: Maruško, prosím tě, tady zbyl nějaký papírek, co? Po Fandovi, vem to domů.
1: Jo, to nějaký papírek, nějaký přeškrtaný čísla.
3: Ale koukám, že jedna, on taky sázel.
1: 1, 3, 5, 8, 16, 32, no tak to je teda hodně, co mi po něm bylo. 1, 3, 5, 8, 16, 32.
4: Teda, no, tak, řeknu vám, Macechovi, máte paměť na čísla?
1: Tak,
4: hele, to jsou stejný čísla, které tady čtu v novinách.
1: 8.
4: To jsou výherní čísla, které berou jackpot 35 milionů.
1: No, vidíte. No. Ježišmarja, Ježišmarja. Holem! Holem! Lepidlo!
0: Ale roztrhaný ti to nikde nevemou!
1: Ježíš, nevemou! Já chci šňůru! Já chci za Fandou! Fanda!
0: Synku, tak to klaplo. Doufám, že máš ten správný tiket.
2: Ne, ten mám já. Herkot, ale dlouho se nám tady babka škubala, co?
4: Teda to byl nervák, já vám řeknu, já jsem se bál, aby se nekoukla do těch novin, že by viděla, že ty čísla jsou úplně jiný. No ale ta nám to teda spolkla i s navijákem, co? Kam jí dáme teďka tady?
0: No, no a doufám, že nám ještě vezmou, ale já vám řeknu, děti, tohle to byl nejkrásnější funus mýho života.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Po druhé. Petr prorokoval precizně. Pavla později porodila Patrika. 5kilový pořízek Patrik potřebuje přebalovat, přenášet, pochovat. Prostě pořád potřebuje pozornost. Petr prodal přepichové podkroví, přidal pěknou porci půjček, pak pořídil prostorný 5pokoják. Potřebovali peníze, proto Peťa praštil prací popeláře, pak přijal práci plzeňského policisty. Pitomec. Pátek podvečer. Petr předstírá podřimování. Přitom potají pozoruje Pavlu. Po porodu pěkně přibrala. Příšerně povadlá, podlouhlá prsa. Plandají přes 25-palcovou pneumatiku Pirelli. Poněkud podhuštěnou. Postavou pak připomíná ponorku. Pochopitelně průměrem. Papůla podobná papiňáku pořád pouští páru, přičemž pronikavě piští. Pojednou papiňák pískne. Přebal Patrika, příživníku. Petr přeopatrně porozbaluje Patrikovi plenky. Pěkně podělaný. Příšernej puch. Petr přizvedne Patrikovi paty, povytáhne podělanou plínku, poutírá prdelku, popráší pudříkem, potom prckovi poskytne pěknou, provoněnou pampersku. Pavla přitom polehává před plazmou, polikajíc pátou pizzu. Přebaleno, prohlašuje poslušně Petr. Pozdě, Peťane. Právě papám poslední. Praskni, pixlo. Procedí Petr pod plnovous. Prosím, pískne papiňák. Povídám, papej, Pavlínko. Petr polkne pár piv. Později přidá pár panáků. Po přesně přepočítaném počtu panáků připadá Pavla Petrovi pořád přitažlivá. Petr přisedá, pohladí Pavlu po parovodním potrubí. Promiňte průmyslové přirovnání. Pohladí Pavlu po paži, pak políbí Pirelku. Počkej. Poodsedne Pavla. Přinášíš prachy? Potřebuju prachy, prudí. Prachy. Proč pořád potřebuješ prachy, pindá Petr? Pro Patrika. Podívej, předej prachy, pak přidržím. Podej párek, potřebuju papat. Petra přepadá poměrně příjemná představa. Připraví policejní pistoli, povolí pojistku, pak prásk. Projektil proletí přikrývkou, Pavle přerazí páteř, pokračuje pohovkou, pak propíchne parket. Projektil proletí přikrývkou, Pavle přerazí páteř, pokračuje pohovkou, pak propíchne parkety. Potom Petr

0: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už té srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
1: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
0: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Kolečka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a až tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Nám to nevadilo, nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
1: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
0: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat. I když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojanci stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Takže to bylo u vody, ten barák, a jsem vždycky vylez ven, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film 3x, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten říká, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňuji vás, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.

0: To je nádherný, co jste teď řekl. Já se vás ale přesto ještě zeptám, jestli dovolíte. Vy jste natočil spoustu krásných filmů.
1: Ano.
0: Já jenom když vzpomenu na Světáky a na Marečka a na Bohouša, já nevím, na co všecko, to se ani všechno vyjmenovávat nedá. Kde to je všecko? Jak to, že se dneska nic takového netočí? To byla nádherná doba, kdy jste točili takovéhle krásné věci a zároveň jste tam museli určitě zažít spoustu srandy.
1: No tak on hlavně se dělali filmy pro lidi, pro diváky. Dneska se o to pokoušej a těžko to zase budou zvedat zpátky. A těch příhod, těch bylo spousta, tak namátkou řeknu, já jsem točil nějaký film tady za Prahou, hned nic moc, hrál jsem tam předsedu, oni tam mluvili nějakým nářečím, to jsem odmítnul, povídám, to nebudu se prostě takhle pokořovat tady. A přijeli jsme s Venčíkem, už všichni čekali, aby byla nějaká legrace, no tak samozřejmě jsme se ve výčepu nalíčili a do sálu jsme šli po takových schodech. Po 8 schodech a dole ležel velký pes a lízal si přirození. A vedle stála bába s vídlem a byl tam obrovský kopec hnoje. A já povídám, jak ten Meček byl pohotový, povídám, Láďo, podívej, vidíš, takhle to máš dělat. Je to hygienický a zadarmo. A on mě povídá z fleku, a ty to dělám, ale strašně mě bolí za krkem. Ta baba u toho hnoje udělala punk. Vyletěli zuby do hnoje. My jsme tam točili 2 hodiny v tom sále, šli jsme zpátky a baba ještě ty zuby hledala.
2: Pan Jiří Sovák.

0: Víte, kdy začíná fantazie kulhat? Když se pokouší vyrovnat komickým historkám, které se opravdu staly. To si člověk prostě nevymyslí. Zvlášť, když jsou ty historky vyprávěny skvělými vypravěči. A my si dnes dopřejeme ten luxus, že začneme přímo králem všech vypravěčů, Vladimírem Menšíkem.
1: No jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, vždycky na to koupal Kerryvůl, tohleto, a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam mládež, my na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečného invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s kroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo rokov, ano, po vojně jsme byli, no. My jsme pomáhali, no my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička po ano, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůže, když oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát. Když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po akou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjde, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stál a povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavír, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sedl, klep, zvetový košel, povídá, Kerryvůl, a tatínek dělá.
0: S Vladimírem Menšíkem vám nabídnu ještě jednu historku. Tu zvlášť miluje Jaromír Hanzlík.
1: Když se Jaroušek Hanzlík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovnou do novinářského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herce říkali, já bych šel novinářský. A tam mu ještě ti zvinová říkali, je pravda, že tady byste se naučili teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Jaromír Hanzlík rozhodl a šel do toho Vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už tam s tou pamětí to nebylo, tak zcela pořádně. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně, a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na toho lotosa takovýho. Tak si to řezal a příběh tam z něj nehřel, že povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, ale co tam nemá, no, venku prší, deštní. Prachař povídá, Hanzlíku, uši a oči otevřený, v tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráda, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to řeknu jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu, tam, jak se chodí hodně, do hospody, opále do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologický zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhé krky, oni mají na safari, ale to, plavou po vodě, labutě, tady kousek do průhonic, v průhonici jsme byli, no. A oni mají, no a co, on pán? No, nebyla to špatná neděle. A já ta moučka povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? Jsme šli na tohleto a v tom vstoupil Ilja Racek. Takový mírně, je to japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, mon pán? Nejradši bych si nefackoval. Řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady, no, vždycky dole. A on, že jde tam, jak, no, co tam je. A prachař učí oši otevřený. Mon pán, no a, co jsem, no co vám to povídám, udělně dvojitý kafe. A mezi tím, tam strašná vřava a moučka povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. Vyšel ven a prachař povídá, oči a uši otevřený handlíku a dloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. A Hanzlík povídá, tady nebudu. A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříněm a pán Hanzlíku, pocit, nevíš, na co jsem říšel vzpomenout.
0: Dalším vynikajícím vypravěčem byl Miroslav Horníček, který měl už v 60. letech svou vlastní talk show. Tenkrát se tomu říkalo Hovory H. A vystřídala se tam spousta vynikajících osobností, se kterými vedl rozhovory a vyprávěl historky, které s nimi zažil. O Jiřím Sovákovi vyprávěl tohle.
2: S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Jak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ? Budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělá strašný. To on tam třeba vyděsil jednou. My jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci. A v Milovicích byla řada různých útvarů. A teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto. A mezi vojákama se dostal smí říct. To jako, ven by to Sovák nikdy neřek, ale... Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. A nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A mu říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosti. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, ho říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. V Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med po balíčkách a všem v autobusu rozdal turecký med jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med a za Budějovice má koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka se vám říkal, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mi mlátili botama, tak a jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu. Tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamník. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slámy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
0: V Hovorech H ještě chvíli zůstaneme. Jiří Sovák vyprávěl pro televizi spoustu různých příběhů a historek, ale historka o loutkáři je typickým příkladem jeho humoru. Její pointa je tak geniální, že odbourala i Miroslava Horníčka.
2: Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo
1: loutkář, jo, loutkář. Myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
2: Plnovous.
1: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne, mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra pásí, pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
2: vypil,
1: no, tak skvašenej.
2: Ano.
1: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej.
2: Ano.
1: A
3: Mě napadla šílená myšlenka. Nechala jsem si ohřát klích v kuchyni.
2: Klích?
3: Ne polivku, klích.
2: Ty máš rád klích, ne?
3: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolego, říkali pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
2: No.
3: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam je chytli.
2: Jo.
3: Co, vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Beztrestně jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
2: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.
0: Ani historku, kterou vyprávěl Karel Šíp v Bolkovinách, si nevymyslel. Ona se mu opravdu stala.
4: To bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože mám už ten kontakt, ale tenkrát na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný a to už jsme čekali jako supy, to byla příležitost pro nás mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohleto. A to jsem právě udělal já jedním se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc. To bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku a ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice.
5: A my to u nás?
4: Ne, to nebylo u vás. Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi nimi nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo. A tak říkám, děvčata přišli a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako jsme říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obejváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohleto. A co se dělo teďka, no musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo teďka, protože...
1: Proč ne?
4: Ale, tak se...
1: Proč ne?
4: Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože to bychom tady museli být o dvě minuty díl. A... Proto to neříkám. Já to říkám, protože tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaký unavený, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo. Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti přes ten závěs slyšel takový jako pravidelný, jako rytmický, jako zvuk. Jasný. A to jsem propad panice. Říkal jsem si, no ježišmarja. Teďka ta to určitě slyší taky a říká si, no to jsem to drapla, kdybych chodila s tamtím, to by byla radost až do rána. Tenhle vůl chce chrápat už, jo, tak jako taková hamba na mě ulpívala, jako jo. Tak si pamatuju, že jsem to tak chtěl odehrát do autu, tak jsem se jenom tak jako převalil a řekl jsem, začali pozdějc. Celkem s odezvou se to nesetkalo. Ale tak jsem si řekl, tak jsem se zapejčil a řekl jsem si, to by teda bylo, abych neukázal, kdo je tady opravdu král, jo? Tak jako taková soutěživost se ve mně probudila, jo? Tak jsem si, teda, takže jsem nahodil motor znova, jo? Hele, já jsem se snažil strefit i do toho tempa odvedle. Abych jako... 18 let jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale musím říct, že to bylo opravdu... Pak jsem úplně odpadl, no já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl na kyslík, rovnou do nemocnice od Vísa a kapačky, víte, ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho. Hele, ticho zase. A já znova do toho ticha slyším, ani to tempo se prakticky nehnulo. Já jsem říkal, ježišmarja, kdo to tam je, teď to nemůže být člověk, to je kombajn nějakej, nebo co. Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. Tak jsem, no tak jako, motor to už jsem se ani nepokoušel, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem. Říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo? Teďka jsem čekal, že řeknu, přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takový noci, to musí být žízeň, co? Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vyšel skrz ten závěs dovnitř, říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvítit, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo? Jenomže, tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo? Takže si pamatuju, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magnetofon.
0: Vyprávěním historek získal velkou popularitu Miroslav Donutil. Pojďme si poslechnout aspoň jednu krátkou. Je z období jeho vzdorovité puberty.
5: Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečný a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám do dneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám.
0: Jedním z hostů Mirka Donutila v divadle Spirála byl Radovan Lukavský, který dokonale smazal mýtus o tom, že by byl snad představitelem jen vážných a seriózních rolí a báječně bavil publikum dnes už legendárními historkami z Národního divadla.
5: Já jsem vždycky slýchal takovou tu známou historku, nevím do jaké míry, znají i ostatní, o tom, jak pan Vidra v roli císaře Zikmunda osvobodil mistra Jana Husa. Mě by zajímalo, jestli to byla anebo nebyla pravda. Můžete nám to prozradit?
6: Tam nebyl jsem pochopitelně očitým svědkem těch událostí, ale od očitých svědků jsem se dozvěděl, že skutečně došlo k takové situaci, že totiž Václav Vidra jednou odpoledne náhodou v nějaké vinárně se sešel s Voskovcem a Verichem, no a jak tak šla řeč i na to představení, kterého večer čeká, tak ten Voskovec s Verichem se velice jaksi na něj zarputili, že to je ošklivost, když toho Husa odsuzuje a že by aspoň jednou teda měl ho osvobodit a ten Vidra se nakonec dal tedy přemluvit a dokonce se vsadil, že dnes večer Husa osvobodí. A šel, myslím, rovnou z té vinárny do divadla, tak akorát to časové vycházelo a v zápětí na to i v té dobré náladě a v tom dobrém předsevzetí vcházel na jeviště jako císař Zikmund a už od portálu prý volal: Huse, já tě nedám! Vzniklo z toho samozřejmě určité napětí, ano. Císař se usadil a četli rozsudek nad Janem Husem a když ho přečetli a císař ho měl schválit, tak řekl: osvobodit! To už bylo horší, takže ti nejbližší partneři prostě tomu císaři do ucha šeptali, že by snad bylo lépe, kdyby přece jenom ano. Ale on přitom viděl v loži blízké Voskovce a Wericha, jak tedy se zvědavým smíchem čekají, jak to dopadne. Takže nakonec zas prostě naprosto impozantně řekl: osvobodit! No, takže nezbylo, než toho Husa rychle odsoudit proti vůli císaře a císaře uklidit z jeviště. Nicméně ten vydrat svou sázku vyhrál. Jenom nevím, jestli ta částka, kterou vyhrál, stačila pokryt tu pokutu, kterou dostal od Národního divadla, protože 5 000 korun byla tenkrát jaksi značně vysoká částka na zaplacení.
7: Teď bych vás možná rád poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a nezavzpomínal na některého z významných režisérů, s těmi jste se potkával a potkáváte se často.
6: No, myslím, že vůbec celý ten seznam těch slavných historických anekdot je možné zahájit vzpomínkou na K.H. Hillera, který byl jedním z největších prvních režisérů Národního divadla a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno může režisér na herci chtít. Vyprávěl to Lála Pešek, že prostě byl na jevišti a najednou ten Hilar, oni ho taky umějí tak jako napodobně, že volal a říkal: a Pešku, teď bych potřeboval, kdybyste na 1 vyskočil, na 2 a 3 zůstal ve vzduchu a na 4, 5, 6 pomalu padal. Se někdy potká strašná situace. Já jenom třeba si vzpomínám, Bohušek Zahorský vyprávěl, měl takovou situaci, kdy měl prostě se vplížit za svým tedy sokem, jo, a najednou měl říct: zhyni ničemu, a vrazit mu dýku do zad. Takže se blížil, že říkal: zhyni ničemu, a teď nemohl najít tu dýku. Takže chvíli strnul a zaváhal a teď ten ničema už se tak trošku skoro díval, co bude. Jo, ten dostal geniální nápad prostě a takhle zezadu ho nakop. Povídá: tak, a ta bota byla otrávená.

0: to je, co dokáže způsobit tedy rekvizita, když není na svém místě, ale třeba kdybych se vrátil jako k vzorku, k té situaci Rašilova, jak se snažil vyhovět panu režisérovi, tak si vzpomínám na takovou situaci, zkoušeli jsme ženský boj a hráli jsme konšely, měli jsme takové sezení a teď jsme se radili, co tedy s těmi ženskými, které se proti nám vzbouřily. A Rudolf Rušínský seděl vedle mě, ten jako říkal, no bude to těžká práce, to bude těžké. Vždyť si představte třeba ta jejich náčelnice, co je to za hroznou ženskou, třeba jen ty její ty prsy, teď ona má prostě takovýhle prsa. A ten režisér na to zavolal, prosím tě, Rudlo, tohle to přežeň trošku, jo, pěkně, neboj se toho na to. Tak jsme to vrátili a on říká, to je hrozná ženská, teď ona má takovýhle prsa. Ten volal, ne, Rudolfe, neboj se, přešeň to co nejvíc, jak můžeš. Takže ten Rudla prostě, jako když tak vstál a povídá, teď ona má tak. On prostě přešel od portálu k portálu a teprve, když zmizel, tak jsme zaslechli vidle prsa.
1: Herci občas mívají problémy s textem. Poslechněte si, jaký názor na to má Josef Dvořák.
2: Všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text a pamatovat si ho. Je to těžký, ale víte, co je horší? Zapomenout ho. Věřte mi, dostat ho z hlavy, vygumovat ten text, vyhodit ho, to je skoro nemožný v některých případech. Já, když jsem začínal v televizi, tak jsem shodou okolností první pořad točil s Františkem Filipovským. A měli jsme tam scénku, on hrál lékárníka a já jsem přišel do lékárny pro lék a měl jsem si koupit lék, který se jmenoval Isopropyl Propemyl Barbitur Saures Penildy Metildy Mentol Abinopirazonol. No, já když jsem to přeslabikoval jenom na té první zkoušce, tak mě polil pot, díval jsem se jak vyplašený ptáče na pana režiséra, co s tím budu dělat, a to režíroval Evžen Sokolovský, říká, Ježi, jsem ti zapomněl, Pepiku, říct, řekneš to několikrát po sobě. Protože on, ten lékárník, už je taky starší, viď? Tak aby věděl, co po něm vlastně chceš, tak mu řekneš několikrát tohle po sobě, no. A já jsem říkal, pán, já jsem se bál protestovat. A ten František Filipovský, aby mě zachránil, říká, že ne, to je nesmysl. Ať je to tady na nějaký krabici napsaný a ten pan Dvořák to přečte. Říká, ty se ho zastáváš, Františku, jo? Tak dobře, tak to bej říká taky. No jo, ale teď nastal trapas, protože já jsem cítil vinu na tom, že jsem toho Františka Filipovského vtáhnul do tohohle maléru. A Sokolovský skončil zkoušelka, za týden se sejdeme, jo? Tak se připravte. A já jsem se týden dřel ten název, napsal jsem si ho na papíre, kudy jsem chodil, izopropyl propenyl barbitur, vrčel jsem to do sebe, až jsem to jakž takž uměl. Přišel jsem na zkoušku a teď už jsem byl nervózní, protože už se to blížilo k tomu místu, kde já jsem měl pronést název toho léku. A když to došlo na to místo, já jsem se nadechnul a ozval se stop, Pepiku, já jsem to škrtnul. Já jsem to škrtnul, to je nesmysl, aby si tam říkal takovýhle věci, prosím tě, soustřed se na něco jiného. A to je důkaz, přátelé, 30 let tohle nosím v hlavě, nedostanu to z hlavy ven a další věci se mi tam nevejdou. Přátelé, já vám řeknu, divadlo je kouzelný. Divadlo je nádherný. Já mám divadlo hrozně rád. Víte, divadlo je, já to řeknu jednou větou, teátr, panstvo. Teátr je prima.

Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem, nikdo nemá páru. Režisér trouba, autor cvůk.

to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá, řekne si, ten teatr je prýma a dá si se mnou dokola.

0: Znamenitým vypravěčem je i Petr Kostka. V pořadu Pět u stolu takhle bavil své kolegy vyprávěním o svém cestování do zahraničí.
1: Kdysi dávno, když jsem byl ještě hodně mladý a v městských divadlech pražských, tak jsem jel do Jugoslávie s ČSM nebo CKM, nebo jak se to jmenovalo. A tam mě poradili, že kultura je tamhle v tom zámečku, obehnaném zdí, tam uvnitř park, ale obehnané zdí, začínají až po setmění, až v 10 večer, vstupné tolik a tolik, to je vyloučeno, ale když přelezeš plot, oni tam hlídají od pěti, ale když přelezeš dřív plot, tak je to dobrý a dostaneš se, tam je i striptease a všechno to, já byl uvidění. Takže kvůli kultuře jsem asi v 4:30 přeskočil tu zeď, schoval se tam do křovin u moře, v tom vedru a čekal do 10 hodin. V 10 hodin začal program, tak jsem se vyhrabal z té hlíny, jo, kouknu na to jeviště a tam byl Pepík Koníček a jeho girls a hráli Meky Messer, pane bože. Já myslím, že umřu, moje kolegyně, jo. Já jsem sebou vozil železnou zásobu 100 marek.
2: Kam jste zašíval?
1: 100 marek, dával jsem to do Solviny. Vždycky hned za hranicima k vodě vyhrabat Solvinu, aby mi to nerozežrala. Umejt, vysknout.
3: To by mohl být celý zvláštní pořad, kam se ty peníze dávají.
1: Tak já je měl v Solvině, ale pozor. To jsem dělal, nemůžu říct rok co rok.
4: Jste robotnického původu, že si dávali Solvinu.
1: Ano, byl jsem robotnického původu. A tam u toho moře, mě nakonec, žili jsme chudobně, peníze vystačily a mě poslední dny bylo líto těch 100 marek. Tak jsem si říkal, to je škoda, já si je nechám na příště, když zase někam mě pustějí. A tak jsem mi zazdal do Solviny a provážel jsem je tajně do Československa. Těchto 100 marek jsem takhle vozil asi 12-15 let. Až potom po revoluci jsem si svobodně chtěl koupit něco v Holandsku a zjistil jsem, že propadli. Ale já bych třeba hrozně rád zavzpomínal na Španělsko. Vzpomínáš si v 70. letech, když jsem tam byl poprvé a skoro naposled, já tam byl jenom dvakrát za tu dobu normalizace, tak jsem ti přivez suvenýr. Tam dávají takový plakáty.
5: Je tam ten
1: bík, že jo, a toreador, torero, jak ho zabíjí, reklama zítra odpoledne, 6 toros, bude zabito toreadorem a teď tam je volné místo, aby každý turista si tam za pár fuflíků nechal vytisknout svoje jméno. A já jsem tam nechal vytisknout Ludek Munzar. A stálo to 18 korun našich, no, tak to neříkám, abych si to vracel. A s touhle rourou jsem přišel po prázdninách do divadla a Luďkovi jsem to dal. Luděk byl velice znám v divadle tím, že dělá všecko možné na světě, že sází stromy, staví dům, jezdí autem závodně, jezdí na koni závodně, tak proč by nedělal i jiné věci, skákal padákem a proč by taky jako nebodal třeba bíky. Tak, a Luděk to ukázal, my jsme měli takovou nějakou opakovačku, takže jsem musel být potichu, tam někteří kolegové právě říkali text a my měli zrovna volno a takhle na piano rozložil ten plakát a ukázal ho panu profesorovi Hegrovi. A ten na to kouk, nechtěl rušit, že tak mlčel. Přes pražské kulturní středisko.
4: Ten tomu věřil.
0: Poslední slovo bude patřit ženě. Slyšeli jste už, jak Jana Hlaváčová vypráví o Luďkovi Munzarovi? Neslyšeli? No to si nemůžete nechat ujít. A jestli jste to už slyšeli, tak si to jistě rádi dáte znova.
6: Když jsem se s Luďkem seznámila, tak jezdil závodně na koních parkury. Nádhera. Kůň, ušlechtilé zvíře, příroda. No, co si umíte představit krásnějšího. Pak přišlo lítání. Tak, protože nemám ve zvyku nikomu nic zakazovat, tak jsem na to musela trpně přistoupit a jenom jsem umírala strachem. A měla jsem pocit, že musím udělat něco proto, aby se mu nic nestalo, tak jsem se zmohla akorát na takovýto maminkovský jaksi porazení, když dítě jde ráno nezbedné do školy, tak maminka řekne, že jo, dávej pozor, když přecházíš a tě něco. Tak já jsem se zmohla na dobrou radu, že jsem říkala, Luděčku, prosím tě, lítej pomalu a nízko. Což jsem... posléze zjistila, že to je nejlepší rada, jak se zabít. No, pak nastalo takové období, protože Luďkovi propadly pilotní papíry, ne protože by to už nějak neuměl, ale divadlo a lítání nešlo dohromady z časových důvodů, takže neměl nalítaný hodiny. A já jsem si zlomyslně zamnula ručičky a říkala jsem si, konečně bude pokoj. Ale to jsem svého muže ještě dost dobře neznala. Pak nastalo takový období klidu a potom období klidu můj muž, který jaksi umí stát čelem jakýmkoliv nepříjemným situacím, hrdě chlapsky se k tomu postaví, mi najednou začal uhýbat očima. Já jsem přišla, on to oko nedal, jo? A já jsem si říkala, co se děje? Teď byl ve věku, kdy chlapi si potřebují ještě dokázat, že jsou jurové, že jo? Pro mě představa začínat nový vztah, no ta dřina ani omylem. Tak jsem mírně znervozněla a řekla jsem si, ne, tak jestli je takovej, co si o něm myslím, tak počkám, až přijde a řekne to. Trvalo to rok. Jednoho nedělního oběda slyším, jak moje starší dcera říká, tati, tak už to ty mamince řekni, on už to každej ví, jenom ona ne. Já stuhla. A tento muž se postavil, jak malý chlapec znachověl, cudně sklopil oči a prozradil mi to sladké tajemství, že už rok jezdí do vrchu a že si vyjezdil závodnickou licenci.
1: Pardon, můžu?
6: Podej, první!
1: Nerazkáči do řeči. Když jsem tohleto řekl, tak Jana vystřídala tolik barev jako dámy, když si děláte v obliči, abyste byli ještě krásnější, všechny ty palety. A protože je kuřačka, tak si vzala cigaretu, zapálila si a ten první šluk, s proměnutím to nebyl šluk, na tu půlku sežrala. Pokračuj dál.
6: Asi tak nějak to bylo a říkala jsem si, co mě to zase čeká. Přišlo léto a Luděk povídá, podívej se, tak teď už se nemáš na co vymluvit, pojeď se mnou, prostě měl jet závodit na Nürburgring. A aby mě zmotivoval, tak mi dal úkol, že budu mechanikum vařit. Řekla jsem si, máme snášet dobré i zlé v tom manželství, já se přemůžu, já to teda risknu. Nakoupila jsem hovězí ve vlastní šťávě, chalupářský guláš, výzbroj českého turisty, když jede do zahraničí, nacpali jsme to v Ávii do těch lavic, že jo, na kterých se sedí. Vyjeli jsme, já jsem se snažila uvařit denně z hovězího ve vlastní šťávě chlapům a něco, aby měli pocit, že po každý jedí něco jiného. To je výkon, to uznáte. No a přijali jsme na Nürburgring, otevřela se brána, my vjeli a já jsem myslela, že zešilím ten rev těch motorů. No prostě něco strašného, ale člověk si opravdu zvykne, začalo se mi tam i líbit a když k večeru vždycky mechanici a závodníci odjížděli do těch Nobel hotelů, tak prostě depo bylo naše. My jsme tam zůstali jako čehůni sami. A bylo to nádherný, protože sice byla jediná sprcha na pánských záchodcích, nic se nedělo, hoši prošli, řekli čistý vzduch, já jsem se šla vysprchovat, oni mě pohlídali, pak jsme zasedli, otevřeli lahvinku, rozdali jsme kartičky a řekli šefíku, dupačky spinkat, protože ráno musíš být čerstvej a my jsme žili do noci. Ráno vytlačili auto, že jo, a jeli na dráhu seznamovací kola, tyhle ty věci, takový, co k tomu patří. A já jsem strašně záviděla těm klukům, oni si sedli na ty blatníky, ta naše Tatra, my jsme jí říkali Viktorka, má takový pozvolný blatníky, a kluci se na ně sedli a teď prostě odstartovali, vystřelili nahoru. Jsem tak závistivě za nimi hleděla. Odjeli, já jsem se rozhledla po depu a najednou vám koukám, že všichni ty závodníci sebou měli tak nádherný baby. No kočky právě vyšly ze salonu kosmetického, vohozený, namalovaný, načinčaný, krásný. Já jsem říkala, no, jestli jsou jejich nebo vypučený. Nicméně jsem si prohledla sama sebe, ten drdol, takový to, ten teplákový dres, akorát ty lampasy ruský mě chyběly. Tak jsem říkala, chudák, chlapče, měl si taky něco vypučit, takovou ostudu mi dám. No a ten Luděk nějak si všim, že se nějak necítím, pak jsem říkala, co, nikdo mě tu nezná, tak se na to vykašlu. A aby mě odměnil a dal mě pocit sebevědomí, tak když jel tedy na ten start toho prvního závodu, tak řekl, sedni si. A já v těch teplákách si sedla, ale jak vystřelila, tak jsem zjistila, že bych ujela, já jsem se držela tou levou ruku, ale že bych z toho sjela, tak jsem si přehodila nohu přes nohu, ono to líp sedí. No a najednou jsem zjistila, že stačí kynout pravou rukou a měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější sedmnáctka v celém depu, protože to ty druhý si nevokusili. No a... Přijeli jsme na ten start a já jsem to v životě zažila poprvé. To je taková krása a tak zvláštní zážitek vidět ty chlapy v těch nádherných veteránech, každý tu kuklu jiný barvy, ale za těma barevnýma kuklama jsou oči. A ty oči, ty něco vypovídali. To vám bylo zvláštní, to soustředění před tou chvilkou, tou vteřinou pravdy. Jeden se modlil, druhý bubnoval na kapotu, třetí zavřený oči a já jsem koukala, našla jsem ty oči toho Luďka. A já jsem říkala, to je úplně člověk, který ho vůbec neznám. To byl strašně zajímavý start a vítězství. Luděk stál na nejvyšším stupni, já v těch teplákách jsem brečela, československá hymna. Přijímal ten pohár, pak se stoupil z toho. Sedla jsem si na blatníky, pohár v ruce, sjížděli jsme do depa, já řvala zase jak pubertální dvanáctka. Vyhráli jsme, prostě jsem ječela, jako kdybych za to mohla. A jak sjíždíme do toho depa, tak koukám, že ti závodníci, kteří si měli závod, byli už dole, opouštějí ty stolečky u těch vágnů, těch Mercedesů a těch Nobl autáků, ta Tatra naštěstí byla pěkně schovaná v koutě. A o těch svých krásných ženských a stavějí špalír. A jak jsme projížděli tím špalírem, tak já slyším v tom větru bravo Čeko. A už jsem zase bulila. Jsem k tomu nemohla uvěřit, že je to pravda všecko. A teď jsme zastavili a všichni ty závodníci k tomu Luďkovi přišli a poklepávali po rameni a říkali Luděk. No a teď mu gratulovali. A teď já holka z Čech zírám a vidím tu upřímnost, tu radost těch mužských, který on vlastně přezávodil. A když to utichlo a oni se vrátili k těm vizourkům a k těm kočkám krásným, tak já pám, Luďku, jak je to možné, ty lidi ti to přejou, oni tě neznají, oni ti to opravdu přejou. A byla strašně dlouhá pauza a pak Luděk povídá, jestli to není tím, že nemluvějí česky.
0: Doufám, že jste se dobře bavili. Zas někdy naschledanou.
2: Jak jsem se učil plavat? Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobyčí mor, požár pampy, fatu morgánu, jezinky, senou výmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podceňovat. Na prvém místě je voda. Možná, že někteří jste ohrnili nos, ale musíme si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z tohoto důvodu je zapotřebí vycházet s tímto živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum, to ano, v tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den. Ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy, tu původní vodu pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Ostatně nedalo jim to ani moc práce, neboť vodovod byl přes dvůr na pavlači sousedního domu a při dešti otec tvrdil, že z nebe padá síra. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel, probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem a když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13. Zajímavé je, že tento trik sousedé nikdy neodhalili, i když domovník Jícha našel ve svém bulitru celulidovou rybku a kus žínky. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podezřelé, že si o přestávce míjeme ruce v lahově 12. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryt v průjezdu, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za uzavřenými dveřmi cosi křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po mytí tolik lepkavé. Nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy. A vosy.

Ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás nejmladších dorostenců měl na starosti důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodu čubou do Hamburku. Vlčkovy metody výcviku byly od samotného začátku svérázné a směřovaly k tomu, abychom se ve vodě cítili opravdu jako doma. Proto nám ušil igelitové šaty vlastní konstrukce, které se po oblečení naplnily z dovedně skrytého kapsovitého trichtýře vodou. Tento skafandřík, prohlásil Vlček začátkem března, budete nyní nosit stále místo svého občanského oděvu. Je módně řešen a proto ho neodložíte ani na plese. Pouze večer povolují vypustit vodu kohoutkem v levé nohavici a igelit zavěsit na ramínko. Neznamená to ovšem, že na noc se s vodou rozloučíte. Kdo chce dosáhnout mé úrovně a podívat se někdy čubou do Hamburku, bude spát ve vaně či v bazénku z PVC, který vám rodiče jistě rádi koupí. Po těchto slovech se s námi trenér na 3 měsíce rozloučil. Nutno přiznat, že Vlčkovy rady nenalezly v domovech jednoznačné pochopení. Někteří rodičové nejenže nekoupili svým ratolestem bazének z PVC, ale dokonce jim zakázali do plaveckého kroužku chodit. Zbytky našeho oddílu se sešly s plaveckým mistrem Vlčkem počátkem července u řeky v místech, kde stál důchodcův příbytek Houseboat Hamburg. Na daný pokyn jsme se svlékli do plavek. Igelitový oděv slavil první úspěchy, neboť všichni jsme už v Legends dosáhli trenérovy úrovně. Naše vylouhovaná, zcvrklá těla byla od důchodcovy postavy téměř k nerozeznání. Však také na nás bývalý rekordman hleděl se zalíbením a pak začal vlastní výcvik. Nebudu vás učit styly umělé, prohlásil Vlček. Kraul, motýlek, prsa a znak jsou pastily, které vymyslel člověk ve své píše, neboť se zaslepeně domnívá, že je králem zvířat. To je ovšem nesmysl. Jsme soudní lidé a proto nebudeme při plavání napodobovat ani rybu, ani žábu, tím méně delfína. Zkrátka živočichy s vodou srostlé. My se poučíme od tvorů suchozemských, s námi se přátelících a nám věrných, to jest od psů. Pak důchodce vhodil svého kokršpaněla do vodního toku a ukázal na zmítající se zvíře prstem. Dobře se dívejte, jak se to dělá. Plave nejideálnějším stylem, to jest čubou. Své rázné metody trenérovi dostoupily v tomto okamžiku vrcholu. Rozjařil se a hulákal a oči se mu divně leskly, když nás začal strkat bydlem do vody voleje napodobte psíka, napodobte psíka. Což se nám moc nechtělo, neboť kokršpaněl mezitím podivně zmizel ve víru pod jezem. Nic jiného, než napodobit nebohého tvora, nám však nakonec stejně nezbylo, neboť hloubka v těchto místech byla dobré 3 metry. Hrabali jsme zoufale rukama, nohama a jakž takž jsme se drželi nad vodou. Někteří z nás v touze napodobit psa, co nejvěrněji a neklesnout ke dnu, i hlasitě štěkali. Situace se však záhy stala kritickou. Naše údy, nezvyklé psím pohybům, umdlévaly a ústa jen stěží lapala po vzduchu. A když se někteří přece jen doplácali ke břehu, srážel je fanatický trenér za volání, že Hamburg je ještě daleko, zpět do živlu. Zmocnila se nás panika. Jeden břeh byl obsazen bláznem Vlčkem a kontrolován bydlem, druhý pak byl pro nás nedostupně daleko. Drželi jsme se nad hladinou skutečně jen vůdí. Nikdo by nevěřil, jak je čuba vyčerpávající styl. V beznadějné situaci snad pudově jsme začali volat i o pomoc. A když se fanatický stařec na břehu snažil naše volání přehlušit zpěvem veselé plavecké písně, přece jen se našli občané, kteří nás přispěchali vytáhnout. Vlček nevěděl, kam dříve obrátit své bydlo,

zda proti nám, či proti příchozím, a začal s ním proto mávat jako na kajaku. Naši zachránci začali ustupovat, ale přeci jen na chvíli odvedli šílencovu pozornost od břehu. Toho využil můj bratr, který zřejmě pochytil od kokr Španěla nejvíc. Vydrápal se z vody po čtyřech, doběhl k vlčkovi a s přísilou se mu zahryzl do lítka. Důchodce pustil bydlo a ač poraněn skočil do řeky a programovým stylem zmizel v dálce. Byli jsme zachráněni a tím definitivně skončil náš plavecký výcvik. Za týden jsme se dočetli, že v Labi u Hamburku byl rybáři uloven nevídaný sumec. Ovšem, my víme své.

0: Takže dvojička zabírá začátek, trojička potom, jo?
1: Dobrý den, pánové, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No nazdar.
1: Ahoj, Režo.
0: Ahoj, rád tě vidím.
2: Vítám, vítám.
0: Autor ahoj, tady,
2: vítám.
0: Autor, ahoj.
3: Krchel, dobrý den.
0: Jsem moc rád, že jsi mi to vzal. Opravdu jsem šťastný, že jsi to vzal, člověče.
4: No jo, no tak když já dva roky nedělal.
0: Jo, vůbec. Co myslíš, že já, co myslíš, že já?
4: Co ty?
0: Po tom seriálu,
4: no.
0: Černý uhlí, no. Taky dva a půl roku pauza, jo. Kamarády, no, to bylo strašný. To jsme dostali tituly za to. Oba dva národní,
4: no,
0: chápeš
4: jo, jo, jo.
0: U Millera ta ožírečka. Podívej se.
4: Hele, no. Vypadáš bezvadně.
0: Ano, tak to už. Už jsem se toho trošku dostal. Už jsem se z toho trošinku malinko dostal.
4: Představ si, vyčítali mi, že jsem byl videových milicí.
0: No neblázni. A byl jsi?
4: No byl.
0: No tak to ti vyčítali. Člověče, já to nechápu.
4: No prosím tě.
0: No prosím tě.
4: Režo, tak mi tomu něco řekni.
0: No podívej se, hele. Čet si to, víš, o co jde. Žádný velký umění, žádný Bergman to nebude, kamaráde. To si musíš jako uvědomit, že je to na tu sobotu, na ten večer pro ty televizní diváčka, aby se trošku potěšili, pobavili.
4: Prosím tě, ta moje postava, to je nějaký straník, nebo...
0: No to si řeš sám, to je jedno v podstatě. V podstatě je to takové, jak se říká, jako je teda, je zapálený, jo? Je zapálený, ale jestli je straník nebo nestraník, to je prostě už tvoje věc, víš?
4: Tadyhle, prosím, ještě tvoje partnerky, tady říká oj, oj.
0: Počkej, moment, jo, to počkej, moment. Oj, říká ona a aj říkáš ty, jo? Takhle by to bylo, jo? Potom, aby, to se pak po synchronech upraví, kdyby... Jo, a křičíte potom oba najednou, to udělají ruchaři. To nám udělají potom ruchaři,
4: jo? Ten výkřik potom
0: závěr. To je na závěr, jo? To až na závěr.
4: Dobře,
0: jo.
4: Dobře.
0: No, co jsme se natočili spolu, já si na to nemůžu. Člověče, to byly seriál,
4: no já se ženou rozvedl.
0: Nekec? A co se stalo?
4: No, ona dělala vuml.
0: Ona dělala vuml? A ty ne? No to mi netvrdí tohle, kamaráde. No nic, no. Takže pojedeme, jo?
4: Jo,
0: takže přátelé, prosím vás, světilka máme připravený, tak se na to vrhneme, jo?
4: Jo, Režo. Režo, ještě takhle. Kdyby náhodou, víš, tak to víš, já hrál samý soudruhy a teď najednou tohle, že jo? To...
0: Co máš strach? O co ti jde?
4: No.
0: O co ti jde, kamaráde?
4: No, v tom závěru, kdyby náhodou to nevyšlo, nebo...
0: Ale do toho pronikneš. Jo. O to strach nemám. Do toho se dostaneš. Tak přátelé, světilka, prosím, ať to rozjede, jo? Tak.
1: No, Režo.
0: To prosím tě, co je tady?
4: Náhodou trikem by to nešlo, víš.
0: No neříkej mi, že neuděláš prolinačku sám, kamaráde. To mi netvrdí tohle.
4: No, tak.
0: Ty a trik, kdy jsi byl 40 metrů pod zemí v seriálu Dunivý uhlí, jak jsi byl báječnej. Tak jde.
1: Jo, Režo, ještě.
0: Prosím, to
4: náhodou, dubla bys neměl, věď.
0: Na tebe dubla, člověče.
4: Co
0: prosím, tak jde, prosím. Světilko, prosím, doupravit, až to spustíme. Jo, připraveni, výborně. Jo, zalíčíme tam trošku. Tak. A jedeme, prosím, kamerka!
5: Jede! Soumrak bohu poprvé.
0: A? Uleháme, prosím. Tak se prohneme pěkně, hezky, no, pracujte mi tam. Všecko zapojte! Stop.
6: Františku.
0: Režo. Prosím tebe, co je? Tohle u tebe neznám, stop u tebe neznám. Porad se jel.
4: Režo, to víš, já to v životě nedělal.
0: To mi netvrdí tohle, prosím tebe, co to povídáš? No. Soustřed se, jako doma, přátelé. Tak prosím znova, no, Františku, moc prosíme. Tak se hezky uvolníme, sklidníme se, prosím, a jedeme.
6: Klapku, ne?
0: Kamerka, klapka! Kamera? Jede!
5: Soumrak bohu po druhé.
0: Režo, prosím tebe. Nemáme moc času.
4: Nešlo by to toho třeba, že bych říkal básničko dobrý zpěvy nebo něco takového.
0: No tak se o to, to si jako myslí, to si prostě...
4: Se do toho dostal,
0: prostě si to si myslí a mi tam neříkej, to pak neodmažeme na posynchrony. Tak prosím, přátelé, znovu. Kamerka. Kamera.
4: Máme tady, mám ještě Uříka, kdybyste byl tak pozorný. Zapudroval.
0: Zdalitím.
4: Au! Ale prosím,
6: tak pozor, kamera jede, jo? Kamera jede.
0: Kamera nám jede.
5: Soumrak bohu po třetí.
0: Tak prosím, bavíme se, spontánně. Prosím vám, prolíme se hezky. Pracujte mi tam.
7: Stop! Režo, já už tohle dělám 40 let, ale takovýhle bušniš k ničemu jsem ještě neměla teda. To je práce. Já jsem mohla mít lepší kšeft. Takovýhle nemehlo.
4: Režo, z toho by šel udělat bezvadný prapor.
8: Čest práci, soudruzi!
9: Halt, kampak!
2: Já jdu na kontrolu bezpečnosti práce. Tady je můj průkaz, prosím.
3: Moment, moment, jaký bezpečnosti?
2: Bezpečnosti práce.
3: Hejte, tak když jste od bezpečnosti, tak nesmíte být ve službě ožralý.
2: No dovolte, co pak já jsem opilý?
3: No, samo sebou, řekl jste, že z práci jsou druzi.
2: No a?
3: No, já jsem tady sám.
2: A tak, no. To se tak říká, obvykle bývají ve vrátnici dva, dokonce tři vrátky.
3: Jo, jo, to bývalo, bývalo. Nížko jsme s neproduktivníma silama vyrazili dveře.
2: No, to je správně.
3: No jo, ale kdo nám ty dveře spraví? Je táhne na cemr.
2: No tak dobrá, tak to dáme hned do zápisu.
3: Opovažte se něco tady zapisovat, čověče. Tady se nesmí ani fotografovat. Máte u sebe foťák?
2: Já a na co?
3: No, abych vám měl co zabavit.
2: No tak, to nemám.
3: No, vidíte, jako špion byste měl mít u sebe foťák.
2: No dovolte, copak já jsem špion. No,
3: mě se neptejte, to vy musíte vědět. Hlejte, radši se okamžitě přiznejte, než vás vemu do křížovkovýho výslechu.
2: Prosím?
3: Do křížovkovýho výslechu vás vemu.
2: Jo tak, do křížového, ale proč byste mě brali do křížového výslechu, když máte moje legitimaci?
3: Tohle to?
2: Ano, ovšem.
3: To je vaše legitimace?
2: Ano, ano.
3: Sakra, kde se vzala v mý ruce?
2: No, vždyť jsem vám ji dal.
3: Cože?
2: Vždyť jsem vám ji dal.
3: A víte, že tohle to mi uniklo? Tak tohle to, to jste vy, tohle to? Sakra, tohle to jste vy?
2: Ne, bratr.
3: Jo, tak vy jste národní socialista.
2: No, Krista, pána.
3: A jo, klerikál.
2: Ale dovolte.
3: No ne, tak to vás tam nemůžu pustit, to ne, to nechtějte na mě.
2: No ještě ze mě udělejte diverzanta.
3: Opovažte se něco takového na mě chtít?
2: Já jsem revizor Richard Mochomůrka.
3: Co, Mochomůrka?
2: Richard.
3: Jo, to by mohl říct každý prašivka tohleto. Satane jeden.
2: Máte moje legitimaci.
3: To je vašeho bratra tohleto.
2: Ale to jsem říkal ironicky.
3: To je to, jak se to říká, ukažte mi vaši, nebo si pošlu pro bajonet.
2: Já vám dávám čestné slovo, že tohle je moje legitimace. No,
3: tak moment, moment. Máte nějaký potvrzení, že můžete dávat čestné slovo?
2: No teď mě vidíte na fotografii, ne?
3: Ještě ne.
2: No tak se podívejte.
3: Moment, napřed to musím otevřít.
2: No tak to otevřít. No, a teď mě vidíte.
3: Nevidím, já to mám obráceně.
2: No prosím, tak teď mě vidíte, ne?
3: Ještě ne, já si musím vzít brejle.
2: No. No tak sláva, tak teď mě vidíte, ne?
3: Sakra, nevidím, já to mám zamžený. Máte kapesník?
2: Nemám.
3: Tak musím vzít svůj. Zafra, já ho taky nemám. Ale víte, že jste si podobný?
2: No zaplať pámu.
3: No jo, to já si byl s bráchou taky podobný. My jsme byli původně dvojčata, víte? Ale hnedlinko po narození jeden z nás umřel.
2: Jo. A prosím vás, který?
3: No to je právě to mi do dneška vrtá hlavou. Jsem to tady já, nebo to tady je můj brácha?
2: To musí být nepříjemný pocit, že?
3: No jo, a nejhorší to je, když mám platit činži, víte? Nadměrný metry, to se potom s bráchou strašně hádám. On se mi zjevuje bez nás, já mu nadávám.
2: Vy s ním mluvíte?
3: No jo, jenomže on mi nerozumí.
2: Jak to?
3: No, on je nemluvně.
2: Mnoho se u nás změnilo.
3: Jo, dejte pokoj, u vás taky?
2: No ne, já myslím jako celostátně, víte, třeba po hostinství.
3: No jo, tam jsme dosáhli přímo světové úrovně.
2: Ano, a v čem? No,
3: hlavně v cenách.
2: No a nebo vezměte například postavení ženy ve společnosti.
3: Jo, tak to já nevím, já s růženou radši do společnosti nechodím. A? Haló? U telefonu vrátnictví. Cože? Kdo, ten malý Petrásek? Co? Že mám spát do sádry? No co s tím, já nevím, tak ho nechce zatvrdnout a pak ho opatrně oťukejte.
2: Vidíte, co se tady děje, puste mě okamžitě dovnitř.
3: Jen přes mou zříceninu, soudru.
2: Tak mi zavolejte ředitele.
3: Nepak, ten se s váma vůbec nebude bavit.
2: Proč?
3: On jde na vojnu.
2: To máte tak mladého ředitele?
3: Ne, ale on tady má něco platit, tak se dá radši na vojnu.
2: Poslechněte, je v tomhle podniku vůbec někdo rozumný?
3: Nezdržujte, já to tady teďka zamknu a půjdu na pivo.
2: Kam?
3: Nevyzvídejte na mě, to je průmyslový tajemství.
2: Prosím vás, nešlo by to, abychom se nějak rozumně dohodli?
3: Vyloučeno, vyloučeno, já úplatky neberu.
2: No dovolte, jaké úplatky?
3: No, já myslel, že jste mi chtěl dát nějaký úplatek, ne?
2: Za co já bych vám dával úplatek?
3: No, co pak o to, kdybyste chtěl, tak byste si vždycky nějaký důvod našel, že ano?
2: Já jsem poctivý člověk.
3: Dejte pokoj, a čím se teda živíte?

0: jsem přece revizor.
1: Jo.
0: A také přednáším.
1: Co, básničky?
0: Ale ne, o bezpečnosti práce.
1: No jo, dneska to jde. To já dřív, když jsem se někde zakecal, tak mi dal mistr pár facek.
0: Dneska na to hledíme jinak.
1: Jo, dneska už se za to nefackujeme, že ano. Sondro, tak pojďte, půjdem, já to tady zamknu.
0: Počkejte, a to vás tady nikdo nebude postrádat?
1: A s tím si nedělejte starosti, oni stejně rošťáci chodí přes plot.
0: Vaši zaměstnanci přelézají plot?
1: A kde pak přelízají, oni tam mají díry.
0: Díry v plotě?
1: No jo, dvě.
0: A na co dvě?
1: No, jednu pro sebe a druhou pro zavazadla.
0: Jaký zavazadla?
1: Ježišmarja, no přece se s tím nebudou tahat přes vrátnici. Já jsem totiž na to hrozně přísnej, víme? Tak pojďte, nezdržujte a jdeme.
0: Mou povinností je sepsat závady bezpečnosti práce. Puste mě okamžitě do...
1: Jo, abyste mi někam spadnul, že ano, pane? Tady je to samá díra. Tady si každou chvilku někdo zlomí ruku nebo nohu.
0: No to právě chci vidět, puste mi okamžitě dovnitř, musím to sepsat.
1: No to zrovna, abyste se mi zaplet do těch neizolovaných elektrických drátů. No pak já už na to nemám nervy. Hlejte se, napište, že je u nás všecko v pořádku vypadněte, já mám žížeň.
0: Tak mě nechte promluvit aspoň s velitelem požární hlídky.
1: No tak to nejde. Ten předevčírem úplně vyhořel. On si dělal topinky, víte?
0: Inženýra, prosím.
1: Hlavního inženýra?
0: Ano.
1: Toho taky nemůžu zavolat. Toho minulej týden chytnul řemen.
0: Který?
1: No hlavní. To víte, na hlavního inženýra hlavní řemen.
0: A kdo ho zastupuje?
1: No přece já tady.
0: A vy máte technickou kvalifikaci?
1: Ne, ale já jsem jedinej nezraněnej tady. U nás jsou na to prémie.
0: Tak tohle všechno právě musím o vás sepsat.
1: Ježiši, nic nepište, nebo si neopatrně začnu šistit revolver.
0: Poslyšte, já tady cítím plyn.
1: Já taky poslouchám, ale neslyším ho. Ale třetí tady je, to jo, už dobré 14 dní. Hlejte, a jestli hned nepůjdete, já si ještě zapálím fajfku.
0: Ne.
1: Tak, co je, se... Co, ha, halo, vrátnictví, co? A, prosím, ano, okamžitě. Tak pojďte, já musím teďka k nouzový bráně, bude se tam tudy expedovat auto se zbožím.
0: Jak to a proč nouzovou branou?
1: No, aby to nikdo neviděl, to víte, lidi jsou prevíti. On si to náměstek bere sebou domů.
0: Cože, celé auto zboží a to si bere všechno pro sebe?
1: No všecko ne, to dá rozum. To auto musí vrátit. A od toho jsem právě tady já.
2: Pokud byste měli problém s elektrickým proudem, tak vám mohu doporučit jiný způsob výroby elektřiny, protože tohle to je každý, kdo má základní vzdělání a zná tak trochu gymnaziální nebo středoškolskou fyziku, tak ví dobře, že se jedná o statickou elektřinu. Ale často máte v baráku cirkulárku nebo něco takového a potřebujete třífázový proud. Není to žádný velký problém. Jsou k tomu potřeba dvě žehlicí prkna, otec, strýc a dědeček. Otec a strýc si vemou kožené kalhoty a fázově posunutí o 180 stupňů jezdí po žehlicích prkne. To znamená, když je otec dole, strýc se teprve rozjíždí. Ve špičkách má každý ještě na klíně kocoura, kterého hladí ebonitovou tyčí a tím vyrovnává špičku. Dědeček v bytě zdánlivě nedůležitý je důležitý, ten nedělá nic, sedí na stole a dělá nulák.

Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, ten měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního míchaný brž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl,
Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hergot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepi už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem. A korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl se nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak ne velká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám jí říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona a lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahle ta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík tedy stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicienský jížkou vedle něj, řekl mu: Hlinomas ven, Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit, a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal, viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova, a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado?
A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Steinmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo, posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě: všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, vyšli spokojeně domů a z toho si Pepík Linomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.

0: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice z Vojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice z Vojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky, samozřejmě angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Štajmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte, chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne, ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešáhneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek.
1: Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat,
0: dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokázal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen. Říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík, primán nebo sekundán, jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitej tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je PP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrál to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP. Víte, co to znamená? Šic se na něj podívala, povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli. Posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže. Toho musíte hrát noblesně, pamatujte si. Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, tak to bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Jen rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo Myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale,
tohleto a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlíce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlíce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšel naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pánbu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějakém Jeníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše. Co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodnej čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny, sem hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jaksi v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Janka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětě ne, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pak to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny, dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, prýdete na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté pre 10 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven. Já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo jste mi to urobili, veď jsem vám hovoril, pekně sa ukloniť a povětě, milostivá paní, už je presraté. No vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputi nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jak on měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle povídá. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty ne, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Tain, je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek, jak ono, no, to je jedno, ono, oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor, on se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Tlučhoř, ale to sem teď nepatří, to byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška, já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řekl, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu,
Ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam. Ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru. A on si dal syčák takhle hnátu na nápovědní voudu. A zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle. Biletářky to vomývali kolínskou. On tu árii musel opakovat 6krát. Já přišel domů místo v 11 ve 1:45. Fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

0: to já poradil, abych si porn vzal z polení nešája.
1: Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem. I ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byl to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku, tak vedle sebe na těch židlích. Stáňa Neumann, tehdy

jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, pomněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkával, loupal jako bušta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku Radusova dědečka, chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů, dozovaně jet, aby pozvol na datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali, říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál první Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko nebo jenom na jednotlivý fráze. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jak jdou kotle? Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono. On většinou vtipu na sebe předcházel, člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za nic. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11, Praha 1, Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska, v 60. letech dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořálky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, brzali židleš, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi! Nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kohout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, měj totiž Žižka nevystavit. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělý, plnoletí.

Poprava vánočního stromka. Segře už začal stromek sypat po tepichu bodliny, jak týden sypl ježek. Tuž mi minulý týden volala, jestli bych jí nepřijel pomoct. Zoptal jsem se, jestli švagr je zas na půl roku v Tibetu, jak minul za toho zmlaceného policajta. Ale ani mě nenechala domluvit. Pri odjel v nedělu na 14 dní na montáž kajsik do Dupy. A než se vrátí, v obyvačce by byl burdel jak v tanku. Tuž jsem mi slíbil, že dorazím v pondělí po šichtě. Ale chlapi mě zatáhli na jedno a jak si kfajně se kecalo, bo jsem se dom připlazil jak Meresiev a jak jsem segře volal, jestli můžu přijít, poslala mě do Žití, že pri v 10 večer je už pozdě. Druhý den se mi telefonem z roboty vysvětloval, jak to vlastně bylo a domluvili jsme se na středu. Chlapi mě zazlakali na jedno, ale byl jsem tvrdý jak hamburger z toho stánku Prioru a nedal jsem se. Sice, jak jsem jim řeknul, že idu segře rubať stromek, tak na mě ještě na zastavce pořvávali Hojvud mene. Ale sral jsem na nich na cipy. V lokálce jsem zabral strategické místo hned za dveřami, začal jsem chrchlat jak havíř po 20 rokách na čelbě a nasadil kzicht nemocného jednonohého invalidy, aby ty paskřivce s berlami na dalších zastávkách ani nenapadlo se ku mně přiblížit. Na Dubinu je daleko, tuž jsem si kratil chvíli čuměním z okna a obdivováním kras našeho fajného města. Mirák, kostel furt stojí. Šental, kurec tam, jsem se raz navalil tak, že jsem si cestu dom poblul vlastní buty. Stadion, moderně nazývaný Palác kultury a sportu. Tam jsme loni na jaře kulturně chlemtali před vchodem jakusi k samohonku se Slovakami, jak vyhrali zápas na mistrovství. A potom jsme sportovně zdrhali zadem kolem a tomu, bo jeden východňar nahodu poblul Bengam zadní kolo od Felicie. Slavia? Kůrník, asi jsem si zdřimnul. Dubina konečná a do Žití, já jsem to přejel. Tuž pěšo, busem jednu zastavku zpátky tím betonovým zapadakovem, chvíla klikatého panel krosa a už zvoní mu segry. Hned ve dveřách mě nasrala. Boku mě začala podezřivavě čuchat, jak jezevčík bananu. Jestli už jsem vystřizlivěl z pondělka, a nebo jestli nejdu z knajpy. Jak mama. Tuž se sleču a valím do obyváku, ať to mám brzo hotové. Ní, že by sem k segře chodil nerad, ale ti dva malí fagani mě vždycky tak naseru, jak se začnu předvádět, co se za nového naučili ve školce a ve škole. Kurník šopa. Čím ten stromek zalívali? Zdálo se mi, že jak jsem tam byl na navštěvě o svatkách, tak byl poloviční. Ale tež je možné, že ta švagrová slivka má jakýsi vliv na oči. Tuž, jak tu bestiu dostať ven z obyvaku a narobiť co nejméně marasu? To je tež nápad, živý stromek do kvartýra. Kaj mají všude samé peršany. My už roky stačí haluz ve vaze, no ani nemusí být každý rok. A tež mě neubíde. Tam se segry, jak to loni robil švager. Tuž loni priměli takého malého pajtaša, sotva to mělo jehličí a tak, aby nerobil ostudu, ho hned druhý den po štědrým dňu vyvalili z okna. Tuž ale taky topol. Který tu tak dostali, ten se do okna nevleze. Na to se musí jináč. Řeknul jsem segře opilku a rukavice. Dívala se sice na mě jak na plagát se zedníkem, ale nakonec mi to donesla. Jenomže její bíle pletené rukavice mi budu asi dost na gůvno, no ní. A rezavý platek pilky na železo. Zbytek pri chlop zlomil v letě, jak renovoval nabytek. No nezabili byste ju? Že já hňup jsem tu vůbec chodil. Zašel jsem do dětského pokojíka, chvíli jsem pozoroval ty malé zaškodníky a přemýšlel, jak odsud zdrhnout.
Segra právě cpala pradlo do pračky, tuž by si mě nevšimla. Naraz jsem si v tým burdelu z hraček všimnul malé pilky. Zkusím, ostré jak Gillette Mach 3. Tým výrobcům hraček asi fakt čibe. Pokémoni, smraďoši a včil opravdové na zadí. Zebral jsem se, děcko řvalo, jak by ho na nože brali, a aj z pilku jsem šel do obývačky. Zkusil jsem řiznuť do stromku. Příště, až budu ty malé gizdy hlídať, prve zkontroluju, s čím si hraju. Bo ten bebek zajel do stromka, jak nůž do masla. Tuž jsem si na pazury nasadil aspoň igelitové sačky, abych se nepřilepil, a začal ho likvidovat za doprovodu dvojhlasného dětského sboru. Ta menší řvala, že jí ničím stromek, že Ježíšek už k nám nikdy nepřijde, a o ten chlup větší ječel, že to je jeho pilka. Zatnul jsem zuby aj uši, vzpomněl na švagrovou slivku a dal robil z tého křaka rošti. Po hodině roboty to v obyvačce vypadalo jak v Tatrách. Spočnul jsem chvilku, liknul si kafe, ale ta mala mě pozorovala takým hnusným pohledem, že jsem ho ani nedopil. Chvilu jsem uvažoval, že jí řeknu, jestli kdy viděla v kostele takého tého chachara v trenkách, co vypadá jak tvrdé i, a jestli si myslí, že dárky nosí on. Ale potom jsem si to rozmyslel, bo by mě segra vyprala z kvartiru bez slivky a spilku ve hřbetě. Nakonec jsem tu plantáž narval do Tesco tašek a konečně jsem dostal štamprlu. Segra zářila jak ohňostroj nad radnicu, jak Ostrava měla ještě chechtaky. Tuž jsem se jí zoptal, co za magora kupuje dětskám také nebezpečné hračky. Podívala se na mě jaksi divně a prý, že jsem jim to koupil pod stromek já. Kurník šopa letos, až půjdu zas nakupovat dárky pro příbuzné, nesmím se předtím stavit v knajpě.

0: Největším českým dramatikem všech dob byl Jára Cimrman. Je možné o tom pochybovat, je možné s tím i nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Cimrmanova dramata nebyla provozována kamennými divadly, ale jeho vlastní kočující společností Lipany. Bylo to útočiště, ten ansámbl, útočiště takových zkrachovalých veteránů, divadelní spodiny, by se dalo říct. A není proto divu, že v jejich podání Cimrmanovi výborné kusy nedošly takového ohlasu, jak by si zasloužili. My tu máme několik článků z dobového tisku, které vám dosvědčí, jak byly Cimrmanovy hry přijímány.
1: Ano, tak Rokycanský kurýr z roku 1904 ve své kulturní rubrice píše: Umělecká společnost Lipany zavítala do Rokycan prvně. Zejména školní dítky nemohly se již jejího představení dočkati. Je nám však z lítostí konstatovati, že kus je Cimrmana posvícení v rasovně byl pro malé i velké rozčarováním. Mnozí dokonce opustili sál pro nevolnost. A tak zvolání pana řídícího učitele Franka již nikdy Lipany přijala celá rokycanská kulturní obec s povděkem. Ještě bych přečetl druhý takový ohlas z časopisu Nové Jičínsko. Ten napsal v říjnu roku 1906. Náš venkov vítal odedávna služebníky Thálie s otevřenou náručí. Že se takového přijetí nedostalo panu J. Cimrmanovi a jeho herecké družině, nelze se diviti. Jak také mohlo dopadnout i představení Ježibaba a Zlatovláska, když si většina diváků do posledka nebyla jista, která je která. Ani ve druhé pohádce Babička se svátku nedožila. Sehrané jako benefiční představení k 50. herečky EKG. Nebyla jubilantka v roli Karkulky dětem sympatická. Spontánním potleskem, který se ozval, když konečně zmizela ve vlkových útrobách, neměla by se tak zkušená umělkyně nechat oklamat.
0: V takových poměrech tedy Cimrman žil a tvořil. Jiný principál by asi řešil situaci tak, že by neschopné herce vyhodil na dlažbu, ale lidský, citlivý Cimrman držel svůj soubor nad vodou silou svého vynalézavého génia. Přišel například na to, že není vhodné, aby se společnost posunovala po štacích v souvislé šňůře od vesnice k vesnici, že? Podle jeho zásady je třeba, aby se postupovalo v rychlých skocích, v bleskových přesunech na obrovské vzdálenosti přes hranice okresů, čímž zabránil prosakování informací o představení, k nímž by samozřejmě mezi sousedními obcemi došlo, že? Takže na nové štaci našli herci vždycky publikum neovlivněné a dychtivé. A také důležitou zbraní bylo to, že Cimrman měnil název své společnosti. Společnost Lipany v roce 1902 přejmenoval na Bílou horu a v roce 1907 na Kostnici. Takže pak si mohl dovolit husarský kousek jinak nemyslitelný, že mohl přijet do téže obce dvakrát i třikrát.
1: No, po představeních Cimrmanovy herecké společnosti bývali diváci často tak vzrušeni, že nechtěli herce pustit domů, dokud nebude vráceno vstupné. Tím si také vysvětlujeme, proč většina Cimrmanových her z toho období končí naprosto stejně. Totiž takovou univerzální, osvědčenou, dokonale koncipovanou scénou, nazvanou Závěrečná vichřice. Tento sugestivní dialog přednášeli vždycky dva herci, kterým v souboru říkali stihači. My bychom si vám dovolili tuto závěrečnou scénu, která je velice krátká, přečíst s kolegou Svirákem.
0: Závěrečná vichřice. Neslyšíte nic?
1: Zvedá se vítr a nebývale studený. Oba herci si oblékají kabáty.
0: Mně se všecko zdá, že to bude vichřice k Mocháčku. Podívejte se, vyvrací to stromy, kácí to domy. Technický personál sklápí kulisy a odnáší je na vůz.
1: Je to možné? Staletý dub to odneslo jako pírko.
0: A Vavákova stodola, pohleďte, uletěla.
1: Chudák Vavák, o všechno přišel. Co je proti tomu pár krejcarů za lístek do divadla?
0: Svatá pravda, to by si lidé měli uvědomit. A ke všemu ještě bouře, slyšíte? Rachot odjíždějícího vozu s kulisami a práskání bičem podporuje iluzi hromu.
1: A co to, že se tak najednou stmívá, sousede? Světla hasnou.
0: To je konec světa. Ani slunce se na to nemůže dívat.
1: Zůstaňme všichni na svých místech. Kdo se hne, toho blesk dojista zabije. V nastálé tmě oba herci opouštějí sál, naskakují na připravené bicykly a dají se do stíhání předního voje divadelní společnosti.
0: Tak to je historie společnosti Lipany. Ona zanikla nešťastnou náhodou v Pelhřimově 5. prosince 1910. Toho dne se herci rozešli po okolních vesnicích dělat Mikuláše. Cimrman jim zapomněl říct místo srazu a tak se po tomto datu už společnost Lipany nesešla.
2: Přátelé, v našich pořadech vždy hovoříme na aktuální témata. Já jsem v tuto chvíli vybral aktuální téma, které se dotýká nás všech tak, jak jsme tady.
3: To je to o sexu sečno.
2: Ne.
3: Ano?
2: Ne.
3: Ne.
2: Já jsem říkal, že se dotýká nás všech tak, jak jsme tady, to znamená, že se dotýká i tebe.
3: Takže to nebude o sexu.
2: Tak. Zvolil jsem téma, přátelé. Poslední cesta člověka.
3: Ano. Poslední cesta člověka.
2: Co pod tím rozumíme?
3: Tak každý si pod tím představí něco jiného, že jo? Třeba pro mýho kamaráda to byla cesta s pašovanýma cigárama do Rakouska. Už tam sedí 5. rok.
2: Ne.
3: Přijom blbej kamion cigára.
2: To je jinak. Poslední cesta, no, spolupracujte, přátelé, je to po?
3: Je to po?
2: Je to po? Je to pohřeb!
3: Pohřeb.
2: No ano, poslední cesta se tomu jenom tak říká, ano. To je eufemismus.
3: Ano, přátelé, ano, to je eufemismus, to přece každý ví, že se tak říká, že to je, ano.
2: Proč mi pořád skáčeš do řeči?
3: Tak pomáhám.
2: Víš, o čem hovoříme?
3: No jistě.
2: Jo, tak co je to eufemismus?
3: No, eufemismus, že jo, co by no? To tak, že jo, to
2: no?
3: Je ono.
2: No, odpověz.
3: Efismus to
2: ne,
3: je.
2: Ne, efismus to byl rypákismus, ale eufemismus ano. Je, když vyměníš něco tvrdého za něco podstatně měkčího.
3: Tak to už u mě proběhlo. Mozek mrcha změknul.
2: Eufemismus, ano. To je, když vyměníš nějaký odporný, nepříjemný výraz za příjemný výraz.
3: Tak to by u vás byla velmi drahá plastická operace.
2: Hele, v praxi.
3: V praxi.
2: Vezměme si nějaké slovo, nějaké tvrdé, které se nehodí na jeviště.
3: No, tak to
2: nebojíme se. No, nebojíme se.
3: Tak to řekněte nějaký, no.
2: Třeba slovo bordel.
3: Ježkrist.
2: To zní tvrdě, ano, to zní tvrdě.
3: Hrůza.
2: Ale my můžeme jemně, eufemisticky říci třeba veřejný dům.
3: Ano, nebo obecní úřad. Co?
2: Opatrně.
3: Jak opatrně?
2: Proč obecní úřad?
3: To je taky veřejný dům a většinou tam je pěkný bordel.
2: Ale ti říkám opatrně.
3: Já jsem zrovna minulej týden u nás byl, stál jsem frontu na kastrálním úřadě.
2: Všimli jste si, že má problémy s těmi cizími slovy? Ano, minulý týden mi tvrdil, že jde ze psem na gynekologii. Dokonce založil gynekologický kroužek.
3: Protože mám pitbula.
2: Ještě jednou, kdeže jsi to byl?
3: Na kastrálním úřadě.
2: Ano, a nepřipadalo ti divné, že to dělají ambulantně?
3: No bylo mi divný, že to dělají na počkání. A razítkem.
2: No. Pojďme k tomu problému, o kterém jsme hovořili. Eufemismus v oblasti pohřebnictví. My nemůžeme říci, že někdo chcípnul.
3: Ale o někom jo.
2: Ne, to ne. Se prostě nehodí.
3: Ne,
2: ale my jemně eufemisticky můžeme říci, třeba odešel do nebe, že?
3: Ano, ano, nebo zaklepal bačkorama.
2: Ano.
3: Natáhnul brka, se říkalo. No. Vyhodil ráfy.
2: Ale no tak.
3: Už je v penálu, když je to učitel.
2: To se nehodí, tyhle věci, ano? To není eufemismus. Můžeme jemně eufemisticky říci třeba pánbu si ho vzal k sobě.
3: No, nebo když jde do pekla, tak říkáme, už se smaží eufemisticky, jemně jsme neurazili.
2: Tady vidíte, jak je ta přednáška o tom pohřebnictví důležitá. Pojďme k tomu pohřbu jako takovému. Důležité je si uvědomit, že na pohřbu v hlavní roli je vždycky neboštík.
3: Ano, taky by měl mít největší potlesk, protože hlavní role, že jo?
2: Prosím tě.
3: Asi někde jinde, že jo?
2: Alois, pohřeb to není divadlo.
3: Někdy to je pěkný teatr.
2: Ale.
3: Řvou, lomějí ruka.
2: Už třeba oblečení, to je velmi důležitá věc. Hlavně vy dámy, prosím vás, nic pestrého, nic pestrého, barevného. Barevně. Uvědomte si, že pohřeb není módní přehlídka.
3: Ne. Přehlídka je to potom až u notáře. Přehlídka pozůstalých. No. Když mě umřel děda, tak nás tam bylo 100. Některý jsem ani neznal. A to měl děda jenom garzonku.
2: No.
3: Paříži.
2: Dobře.
3: Na Montmartre.
2: A tak stačí už, ano. No.
3: Tak osobní vlastnictví.
2: Prosím tě, já potřebuji...
3: Aby ty lidi věděli.
2: Ano, ale já dělám přednášku tady, ano. Tak...
3: Bez babičky.
2: Je to všechno už.
3: Žádný věcní předmět nebylo.
2: Můžu pokračovat.
3: No jistě.
2: Přátelé, rovněž neboštík by měl být oblečen do tmavého, nejlépe do černého, bez šperků, bez hodinek.
3: Ano, hodinky bych nedal, přátelé. To se stavají trapasy. U nás v Oseku, já jsem z Oseka, no. Se stala taková věc, umřel bohatý podnikatel a ta rodina by ukázali, že na to mají, tak mu dali normálně do rakve krásný Rolexky zlatý za 150 tisíc korun s brilliantama. A než ho tam šoubli, tak si nechali tu rakev ještě odevřít a on měl na ruce paběry z 53, který ještě tikali. Od té doby říkáme u nás hrobníkovi Copperfield. Jak tohle dokázal?
2: No.
3: No to musí být.
2: Důležitou součástí pohřbu je výběr hudby.
3: No.
2: Většinou necháváme zahrát něco standardního nebo neboštíkovou oblíbenou.
3: To bych nedělal oblíbený, na přání to bych nedělal. To se stavují strašné věci. U nás v Oseku...
2: Ždej pokoj s tím Osekem furt.
3: Si před 30 lety nechal zahrát tenkrát velmi populární Letkis. Pamatujete si Letkis? Tak jsme vstáli všichni, kapela spustila. Ta, ra, ta. A tři hopli do hrobu za ním. Udělali hada, teď se nepustili, teď jsme je táhali ven. O, bravo, studia. A jeden vtipálek si u nás nechal zahrát, za rok se vrátil.
2: Ale prosím tě.
3: Ty příbuzní, ty čuměli, ty už si rozebrali majetek. Teď... A jeden nechal zahrát svý starý, tak už jsem tě teda fouk. Tak...
2: Prosím tě.
3: Ta čuměla.
2: To už by si rovnou mohl nechat zahrát třeba tchýni, mám rád vůni tvý kůže.
3: To není blbý, to si musím napsat. Se bude hodit tohle. Dokonce se stala u nás taková věc. To bylo až ve Štrasburku u toho soudu pro lidský práva. My měli rozbitý krematorium. Oni nechali zahrát neboštíkovi Pec nám spadla.
2: Prosím tě, máte vy v tom vašem nuceném výseku...
3: Oseku.
2: Ještě něco jiného než krematorium?
3: Ještě kafilérii.
2: No to je výběr. A kam máš namířeno ty, až to skončí?
3: Mně je to jedno podle peněz.
2: Ano, dobře.
3: Mně je jedno, kterým komínem mě vyfouknu.
2: Tak, přátelé.
3: Kterak vám potom napadám do očí.
2: Velice...
3: Do oka vám padne, slyšno.
2: Velice důležitou součástí pohřbu je osoba pohřebního řečníka.
3: No, to je důležitý. Já bych to asi nemohl dělat.
2: Ne, to nemůže dělat každý.
3: Ale kdybych v masce třeba Mikuláše?
2: Ne. Ani v plynový masce, ne, to ne, prostě ne. Nejde. Tak ten projev toho řečníka by neměl být příliš emotivní. Nemělo by to znít jako ach ne, to se nemělo stát. Cítíte, že to je moc?
3: Mluvím na sebou, tatínku!
2: Prosím tě, zpamatuj se, co pak jede na dovolenou nebo na služební cestu. Stejně tak ten projev by neměl být příliš akademický. Nemělo by to znít jako zemřel František M., nositel několika patentů a vynálezů, jako číslo 32 57 64/231, který vyšel ve sbírce 281 964 28/365, která byla podporována vyhláškou. Říkám, že se to nehodí tohle.
3: Nebo ten řečník taky musí dbát, aby neurazil ty příbuzní.
2: To je pravda.
3: Nebo u nás...
2: Neříkej tyhle věci už.
3: Oseku? Jsme pohřbovali jednoho zasloužilého hasiče, požárníka. A ten řečník říkal, milý Jindřichu, stříkal jsi dobře a daleko. Teď už si dostříkal a šli jsme do hospody. Tam už nebylo co řešit. U nás se stala taková v Oseku taková věc. My máme hřbítůvek na kopci a vždycky jdeme za vozem 3 kilometry jako průvod až...
2: Není to daleko 3 kilometry?
3: No je, to já někdy...
2: Mezi vás můžou přijít i nějaký nákladní vozy.
3: Ne, 3 kilometry za vozem.
2: Ne,
3: jako.
2: To je daleko, říkám to.
3: Za vozem nalepený, ale 3 kilometry jdeme.
2: Ano, vůz projede a vy na červenou.
3: To je daleka, co tam někdy taky voze. Já někdy jedu na tom kozlíku, jako mě vezou.
2: Ano. Dokonce, když pršelo, tak si jednou vlez pod víko. Paní, to vypadá jako legrace, ale když přijeli nahoru a odevřeli to, tak nevěděli, který ho mají vyndat a který ho tam mají nechat. Nakonec teda vyhrálo to, že Josef Alois Náhlovský byl v tu dobu trošku teplejší. Měl 21,4.
3: Tak se stala taková věc. Jednomu pánovi tam u nás zemřela taková nepříliš pohledná žena. A tak jsme šli, jako jdeme vždycky a jde první neboštík za tím vozem a furt říkal, brečela. Ona říkala, Rita, Rita, Rita. Teď ta vesnice na sebe čumila, pač. Ona se jmenovala Andula, každý ji znal, ne? Říkali, co blbne? A on furt, Rita, Rita. Jsme přišli až nahoru k té jámě, jsme stáli a on furt, Rita, Rita. A ty, jako aby ho omluvili, jako ty příbuzní, říkali, on ji tak miloval, že se z nešťastný lásky pomat. On se zbláznil, tak ho nechali o samotě, pětně odstoupili pryč. On tam zůstal sám u té jámy. A furt Rita, Rita, placer, doleva, nikdo, doprava, nikdo. A Rita, tára, Rita, Rita, tára. Se stalo v Oseku.
2: Přátelé, prosím vás.
3: Kdybyste to nevěděli v Oseku.
2: Velmi důležitou věc. Pohřeb by neměl být sponzorován.
3: Ne.
2: Ne, není vhodné, aby na stěnách visely nápisy, jako kde je Matony, tam to žije. Že? Nebo o rakev, aby byl opřený billboard s Fischerem za teplem.
3: U nás v Oseku...
2: A dej už pokoj, nebo ti
3: se
2: oseknu.
3: Se jednou oběsil tenhle ten dealer od Pegase. Hmm. A oni mu tam dali billboard. Nevaž se, odvaž se! V Oseku se to stalo, kdybyste nevěděli. Stačí se přeptat.
2: Tak, přátelé, myslím, že nastává chvíle, kdybychom opět měli přistoupit k hudbě. Jak jsem říkal, hudba je něco, co povznáší. Co...
3: Hany, hany, skoč do vany. Aha, hany, hany. A mejdličko z jele nemám. Tím kůžičku ti vydrbám.
2: Ale no tak.
3: Nejlepší mejdlo z jele nevyrábí se tu za Ústí nad Labem. Mám vyděláno.
2: Vám to připadá jako legrace.
3: Je to jedno.
2: Pozor, to zdaleka není taková sranda, jak to vypadá. Já jsem ho minulý týden načapal, jak se dohaduje s nějakým zástupcem firmy, která vyrábí Tampax. Umíte si představit, co na těch prknech, jenž znamenají svět, nás ještě čeká?
3: To nevadí, to zvládnu, ale jak já zvládnu Bolt 2 v jednom? To teda nevím. No nic, se musím ještě hodně učit, hodně učit.
2: Prosím tě, nech toho. Přátelé, v tuto chvíli uslyšíte skladbu, kterou celou napsal Josef Alois Náhlovský. Je to skladba countryového charakteru a tam uvidíte, jak v tom nitru se odehrávají neskutečné věci. To vlastně není píseň, to je hymnus. To je něco neskutečného, dokonce i ten text můžeme spíše nazvat libretem.
3: Libretto.
2: Podívejte, já vám to řeknu na rovinu.
3: To je možná prostě takový malý muzikál.
2: Ano, dalo by, to je opera.
3: Opera.
2: Hymnus.
3: Hymnus.
2: Tady uvidíte, jak na povrch tvrdý chlapák, tak, jak ho znáte. A najednou díky hudbě pukla ta tvrdá slupka toho chlapáka a zevnitř se vyrojilo něco naprosto
3: jako citlivé.
2: Citlivého, citlivě, až citlivě měkkého se vyrojilo zevnitř ven
3: a vytrysklo.
2: Vytrysklo to, přátelé.
3: Včely se rojej, tohle vytrysklo.
2: Vytrysklo to, jako když se včely rojej a teď to tryskne mezi vás. Tuto tryskní píseň vám nyní zaspíváme. Je to countryová píseň. Josef Náhlovský byl vybrán jako nejlepší kovboj z nás, protože, jestli jste si všimli, je to jeden z mála kovbojů, který dokáže jezdit na dvou koních najednou. Ano. má tak daleko od sebe jablka, že se vejdou dva koně i s povozem. Tak přátelé, Josef Nahovský bude hrát na countryový nástroj, který se jmenuje hubafon. Jestli se chceš rozehrát.
3: Můžu.

0: teď to mělo znít jako takový plný tympánový zvuk.
1: Ano. Tady vidíte ne, další...
0: Něco duní, se něco nepovedlo.
1: Ano, to máš pravdu, to, tam se něco nepovedlo. Tak tady vidíte další důkaz, proč bude hrát to solo Josef Nálovský, protože on velmi dobře rezonuje. Nesnad, že by tam měl prázdno v té hlavě, to ne. On jí má zaplněnou poměrně hodně. Prakticky celou tu přední část zaplňují kořeny zubů. Pak je taková malá vodní přepážka. A za ní
0: malý
1: se...
0: vodní příkop.
1: Ano, takový výkop malý vodní. A za tímto příkopem se tlačí hypofýza malá, která vlastně celé to mohutné hruškoidní tělo drží pohromadě. Tak jsi připraven.
0: To bych musel být i bubáka, ty chytrý.
1: Si myslím, že se to nevylučuje. Bubák je něco, co postraší a neublíží.
0: Co?
1: Tak trošku vážně, ano.
0: Nasadíme slečno čepičku. Sadíme čepičku.
1: To je velmi těžká práce, tohleto. To nejde takhle. Tatínek tvůj měl mít tyhle starosti, to by nám teď hodně pomohlo.
0: Tatínek nosil kulicha.
1: Ano?
0: Ano.
1: Ale na blbým místě.
0: Na ulici.
1: Právě doma ho měl nosit hlavně. Vůbec neměl z kulicha vylejzat ven.
2: Pořád se říká, že jsou lidi lhostejní a nevšímaví vůči sobě, jo? A není to pravda. Já jsem vám, kolegyně, tuhle upad na chodníku, ale tak nešťastně, že jsem ležel.
3: Oh.
2: A na mou duši nikdo na mě nešlá, všichni mě obcházeli.
3: No, tak ono se toho moc namluví, taky se říká, že prodavačky si neváží zákazníků.
2: Ne, tepak, nebo že číšníci nejsou dost pozorní.
3: Ale ne.
2: Opak je pravdou.
3: No,
2: můj strejček nedávno pozval tetu na večeři do Jalty, to je taková hospůdka v Praze. A on už dlouho nebyl v hospodě, tak objednal jako předkrm dvakrát kaviár.
3: Jo.
2: A číšník strnul, naklonil se ke strejčkovi a povídá diskrétně, pardon, ale to bude přes 500.
3: Je, a co na to strejček?
2: Otočil se na tetu a povídá, vidíš, tomu říkám podnik. Oni nejsou líní ty kuličky spočítat.
3: Komu holt není rady?
2: Až se ucho utrhne, no, že jo, nebo jak je to. Ono se taky říká například, že u nás bují korupce.
3: Ne.
2: Já tomu nevěřím. Ne. Já jsem byl nedávno na OPBH, jsem něco potřeboval, jo, a čestný slovo, vůbec nic ode mě nevzali. Taky mi teda nic nedali.
3: Ale nakonec jste si kvit, že jo?
2: Jo. A když jsme tak u toho, řekněte mi, upřímně, jaký vy máte názor na takový to všimný, na to uplácení, na
3: já?
2: To poplat, no?
3: No, já jsem zásadně proti.
2: No, to je správný, samozřejmě, ale ještě kdybyste to zdůvodnila, jako proč jste proti?
3: Otevřeně.
2: No, klidně, otevřeně, ano. Samozřejmě.
3: Tedy hlavně proto, no, že mě nikdo neuplácí.
2: No, tak počkejte, takhle otevřeně jsem to nemyslel.
3: Ne, počkejte,
2: teda,
3: no, ne, jsou profese, ve kterých malá peněžitá pozornost může být něco jako pohyblivá složka
2: to
3: příjmu.
2: To víme všichni,
3: rozumíte,
2: jo, no? To víme.
3: A no, nešťastný
2: ale...
3: povolání, jo. Bylo by to krásný, kdyby přišel za mnou třeba do divadla nějaký divák, takhle mi strčil obálku.
2: Prosím vás, za co by vám asi strkal obálku?
3: A to je jedno, třeba za výstřel.
2: A já se neptám kam, ale za co, za jakou službu? Za co by, prosím no, vás, divadelní, za co by divadelní herečce někdo strkal nějaký.
3: No, prosím, to je možností, třeba bych mu v přestávce řekla, jak to dopadne, že? Nebo abych na ní z jeviště mrkla a namíchla mu ženu, nebo...
2: Kolegyně, prosím vás, zaraste. Já jsem čekal, že to svinstvo odsoudíte a vy to málem závidíte, prosím vás. Dokonce, když víte o nějakém případu okolo sebe, jo, no, tak to máte, to je vaše občanská povinnost pranýřovat.
3: Já budu pranýřovat.
2: Ale konkrétně, to musíte konkrétně.
3: Já můžu pranýřovat i konkrétně.
2: No tak prosím.
3: Josef Dlabáček bere.
2: A počkejte, víte to určitě, jo?
3: No, podívejte se, co já mu to už nastrkala.
2: No a kdo to je, ten dlabáček?
3: To je řidič městského autobusu 521, já s ním jezdím občas domů.
2: Jsem ještě neslyšel, že by někdo uplácel řidiče městského autobusu,
3: teda. Tak vidíte, tak to slyšíte teď, helejte, kdybych nesolila, tak si dlabáček klidně pojede po svý trati, ke mně totiž domů žádná linka nevede.
2: No jo. Ale co tomu, prosím vás, říkají ostatní cestující?
3: No co by, dneska, když sednete do pražského dopravního prostředku, stejně nikdy nevíte, kudy pojedeme.
2: No, to je taky pravda. Tak jste, jestli se nemýlím, říkala Josef Dlabáček, jo?
3: No počkejte, počkejte, ale aby jsme mu třeba nekřivdili, on, Dlabáček třeba není ani mamonář,
2: no,
3: on třeba musí uplácet zase garážmistra, třeba kvůli gumám.
2: No jistě, no samozřejmě, no. Garážmistr se potřebuje třeba nějaký peníze bokem, aby měl třeba na schánění náhradních dílů.
3: No jistě, a ty, co mu nechávají ty náhradní díly, tak třeba musí platit všimný zase jinde, no určitě.
2: No helejte, já bych to nerozmazával, abych to řekl takhle. Většina našich lidí je poctivá a neúplatná, ano. A menšina to kazí.
3: No tak, já bych neřekla menšina. Já bych řekla, že je to jeden jediný člověk a jmenuje se, dejme tomu, Brcahel, jo? A šmelí s něčím, co každý druhý potřebuje.
2: Aha.
3: No?
2: A aby to každý druhý měl, no? Tak musí taky brát.
3: No, a aby mohl každý druhý brát, musí ho každý první podplácet.
2: A aby mohl každý první podplácet, musí každý druhý dává.
3: No, a teď mi řekněte, jak z toho ven.
2: A teď je to jednoduchý. Je to jednoduchý, jo. Zarazit to tomu jednomu. Popadnout za křídlo Brcahela prapůvodce Nešvaru.
3: Máte pravdu, no. Ale najděte ho.

0: Dobrý poledne, vážení diváci, vítám vás u pravidelné nedělní debaty, se kterou přichází váš oblíbený Otačerný. Jistě jste si povšimli, že jsem ještě poněkud rozjařen, aby také ne. Všichni jste jistě zaregistrovali, že v uplynulém týdnu byly vyhlášeny ceny křepilek pro nejlepší novináře a že laureátem se stal pan Otakar Černý, tedy já. Hned druhý den se roztrhl pomyslný pytel nabídek od všech televizí, rádií a novin a já myslel, že mi z toho praskne hlava, páč jsem tu cenu byl zapít s merunkou a malinko jsme se zmatlali jak carský důstojníci. Takže abych nikoho neurazil, polknul jsem asi 5 šumivých aspirínů a vdechnul 2 feferonky a přidal jsem ty nabídky všechny. No, ale k dnešní debatě. Nejdřív, abych snad představil Zkrátka, pan ministerský předseda a premiér Václav Klaus, pan ministr zahraničí Jožef Žilinec, předseda lidovců, ministr zemědělství pan Josef Lux a Zeman. Ano, ano, je třeba říct, ale moment, jo. Na úvod je zejména třeba položit otázku a až potom kafra. Takže moje první otázka je tadyhle na pana Milana Zemana. Poraďte mi, co vyberete na kocovinu. Ano, páč, mě snad řaknu v palici semcex. Nic, trochu jsem odbočil od tématu. Pustme si raději ukázku.
1: Teď už teď o rybičku docela zežral, pane. Teď to byla zakrytá princezna. Abyste viděli, já s váma ty vaše vypečený hry hrát nebudu. Nebrzte, na pohádky už jste velký. Houby, jsem malinký a vy jste pěkně vypečený medvěd.
0: No tak já musím reagovat. Oje, to nebylo ono, jo. Tak už to vypadá, že jsem kazetu s úvodním komentářem Milana Macáka včera vyměnil s Merunkou za videokazetu Best of Dolly Buster. Naštěstí si dnešní témata trochu pamatuju, páč, jsou vlastně už půl roku stejná. Reakce vlády na katastrofální povodni, rostoucí preferenci ČSSR, prostě socanů, ano, a handrkování kolem státního rozpočtu a průsery v armádě. Prosím, pane Klausi.
2: Ano, je třeba říci.
0: Říkal jsem, pane Klausi, ne.
3: No já bych ty preference viděl jako vážná čísla, ale já bych to nepřeceňoval, ne.
0: Aha, takže bombardák až do konce. Takže prosím, pan Zeman.
2: Ano, je třeba říci.
0: Hrgot, kuž, sakra, prosím.
4: Podívejte se. Stabilní preference sociální demokracie kolem 30% jsou výrazem jednak zoufalé vládní politiky a jednak důsledkem prezentace naší strany na veřejnosti.
0: Jo, vaše strana se nelíp prezentovala v létě, když vláda od rána do večera makala kvůli záplavám a vy jste se válel někde na dovolený, ano, a ku podivu to byl svatý klid a pokoj.
4: Nechte mě prosím domluvit. Naše strana, na rozdíl od ODS, používá slovník, který lidé chápou a který je jim blízký. Příklad. Ministr financí řekne lombardní sazba a nikdo tomu nerozumí. Já řeknu, ministr financí je blbec a každý mi rozumí. My nejsme národ odborníků a totéž platí i o naší straně.
0: A hopla, že by chvilka pravdy? Ano, no, ale zároveň třeba říci. Teď ne. Pane Klausi, co tomu říkáte, když se tadyhle Lux, člen koalice, celkem veřejně tahá se Zemanem? Hrozí nám skutečně koalice Gezilux?
3: Prosím vás, nikdo nám nehrozí. A kromě toho se neříká Gezilux, ale Benelux.
0: Jo, takže Benelux, jo? Takže koalice Brebeníček, Neman a Lux, jo? Vy jste se taky včera asi nakapal do strojku, co?
2: Ano, ale na druhou stranu je třeba říci.
0: Na druhou stranu je třeba říci, ano, že jsem se na nic neptal, takže žlutá karta, pan Lux. Pan Zeman.
4: Prosím vás, jakákoliv představa koalice s komunisty je nemyslitelná.
0: Jo, tak se podívejte do Francie, jo. Krásná země, skvělá vína, krásné ženy, blankitné moři, toho žrádla všade, jo. Filmové hvězdy, Bardotka, Anal Delon, jo. Najednou bum prásk a dva bolševici je vládě. Teď vy ty bolševiky taháte i do partaje, že jo? Ještě, že vám odvalili toho šloufa, páč, teda. To byl, z toho jsem dělal pěkně šloufl, že jo? Dřív dělal podskok a Štěpánovi.
4: Ano, prohrál jsem hlasování. Prohrál jsem bitvu, ale ne celou válku. Ale spůně vidět, že v naší straně je svoboda.
0: No to jo, ale Jiří Svoboda, ano. Všech bolševíků velitel, to je teda fakt nářiz.
4: Pan soudruh Šlouf zůstal i nadále mým poradcem a na funkci volebního manažera a tajemníka sněmovny mám čerstvou posilu. Je to zkušený a zdatný státní úředník a v neposlední řadě i ekonom.
0: A prozradíte mi, no?
4: Soudruh Lubomír Štrougel.
0: Ježišmarja, to snad. Ano, ale současně třeba žijící? Já jsem vás varoval, hele, hoďte mi tu izolepu. Tak, a je tu, ano. Já už jsem byl z toho klidného siláka poměrně neklidný. Téma za druhý, prodej tanku do Alžírska. Není divný prodávat tanky, když naše armáda nemá pomalu ani na tří kolky? Prosím, pane Želinče, prosím, vy jste takový zadumaný.
3: Já jsem měl včera pracovní večeři s Jevgeniem Primakovem, která se z důvodu své safačnosti protáhla do časných ranných hodin.
0: Aha, takže já jsem si všiml, že za sebou taháte nohu. Ono taky držet krok s Rusákem, že to je voledviny. Povídám, téma prodej tanků. Proč z něj nakonec išlo?
3: My jsme po listopadu ustoupili ze zbrojního trhu a vím, že pokud tanky neprodáme my, protáje někdo jiný. Ale nemohli jsme prodat tanky dla těch Tatrmanov, jinak to nešlo.
0: Ano, ale proč to nešlo? Na to se ptám.
3: To já vám nemohu říct, to je zpráva tajné.
5: Jen mu to řekni, Josef, klidně to řekni.
3: Lidovci chtěli schrapnout profesí a nám nedat nic.
0: Pane Klauzi, proč furt kopety pana Želince pod celým?
5: No, protože tato informace byla tajná. Já jsem chtěl, aby tady Josef jasně a transparentně řekl, že za 100 tanků by bylo x peněz, za x peněz, x letadel, x naváděcích systémů, přičemž 100/x×3 minus, a teď musíme dosadit číslo, které vyjadřuje KDU ČSL, logicky mi vychází číslo 11. Mohl bych počítat i v luxech, ale takhle je to, doufám, srozumitelné i pro vás.
0: No tak to prr teda, prr.
5: Ano, málem bych zapomněl samozřejmě PR na druhou.
0: Ano, tak z toho chápu PRD na třetí, ano. Pojďme jinam. Hovoří se o zvýšení spotřební daně kvůli záplavám, páč. Těžko se dá spoléhat na to, že peníze se vyberou sami, nebo že všechno vyřeší nadace i Člověk v plísni. Co? Aha, jo, Člověk v tísni. A řadový občan se ptá, jak se toto dotkne daňového poplatníka.
5: No tak dotkne se to všech. Zdraží se benzín, cigarety, alkohol.
0: Aha, takže i pivo?
5: Ano, i pivo.
0: A víno?
5: No jistě, no říkám alkohol, tudíž i víno.
0: A jasně, já se jenom tam jako řadový občan, jo? A fernit?
5: No taky.
0: Čili všechno, co se dá pít, jo? Hele, a co nájmy, elektrika, voda?
5: No tak v otázce nájmu panuje koaliční schoda, ale není to schoda u vody. ODA se brání zvýšení stočného, vodného a kalvodného. U elektřiny je proti KDU ČSL, neboť u jejího předsedy přetrvávají obavy, že si doma nebude moci nejen svítit, ale ani si pořádně zaluxovat. V této souvislosti musím říci, že vážněji uvažuji o odvolání ministra Luxe z vlády, protože jeho koketování s panem Zemanem a různými levičáky, to je do nebe volající.
0: Ale vždyť já mám pocit, že to zemědělství celkem zvládá.
5: Já nevím, zdám letáčky z obrázky mandelinky, s nápisem Mandelinka Brouk imperialista mají něco společného s pravicovým pohledem na zemědělství, nevím. A jeho chování během záplav také nevím.
2: Ale copak, to ani nevíme. Informujte prosím řadového občana.
5: V krizové situaci projevil neschopnost vykonávat jakoukoliv funkci. Na zasedání vlády třískal biblí o stůl, přečítal o potopě, vykřikoval Noé, Noé. Dokonce začal na Kunětické hoře stavět loď a byl viděn, jak schání zvířata po pánech.
2: A jeji, no pojďme k poslednímu tématu. Obnova zničených oblastí, to je nejdůležitější úkol vlády. Hovoří se o tom, že vláda připravuje dokonce jakýsi soubor opatření, jakýsi třetí balíček. Co obsahuje?
4: Samé kraviny, kraviny, zas jen kraviny. Na rozdíl od balíčku našeho.
2: A jejda, další balíček na světě. Tady to je fofry a klapouštihly s těma balíčkama.
4: Podívejte se. Po 7 letech vlády současné koalice jsme se ocitli v krizi. Náš balíček hovoří o tom, jak by tato země vypadala dnes, kdybychom těch 7 let vládli my.
5: Prosím vás, tak to je samé, co by, kdyby. Já jsem ten váš balíček četl.
4: Já ten váš ne.
5: Četl jsem ten váš balíček a popravdě jsem byl příjemně překvapen upřímností. Hodnocení důsledků vaší ekonomické koncepce. Měl bych pouze dvě výhrady, pane Zeman. A sice, že Zugrund jsou dvě slova a v prdeli se píše měkké i. Prosím vás, opozice je od slova oponovat. My jsme připraveni na tlak ze strany opozice, to je její legitimní právo. Jsme připraveni vést dialog o tom či támhle. Ale jsou zbytečné výroky pánu Zemanu o spálené zemi. Já nevím, jestli toto patří k politické kultuře.
4: Dovolte mi, abych využil této příležitosti, abych se za tento výrok omluvil a onen výrok trochu poopravil. Současné vlády neprovádí politiku spálené země, ale politiku po nás potopa.
2: U nás zdar teda, to jste to narovnal. Pane Klausi, já vás fakt obdivuju, že máte nervy na to věční handrkování s těma tajtlíkama. Já bych měl recept na takovouhle opozici. Vemte si třeba bývalého prezidenta Zairu, Mobutu, Sese Coca-Cola, Mobutu, ale páč tomu jednoho krásného neruplo v kouli, sebral si a celou opozici zežral. Takový bůček ze Zemana, jo. To by asi dlouho leželo v žaludku, ale třeba včera jsem viděl Pithara, on je takový šťavňaťoučký, jako pěkně vypasený, mě si úplně zbíhaly sliny.
5: Prosím vás, zpátky do reality.
2: O, nakonec toho Luxe bych taky stláskal, že? Ale takový Ransdorf, ježiš, to bych blil a krkal havrany ještě celý týden. Ale na druhou stranu mi to připomnělo, že mám už těsný hlad, takže tuto podnětnou debatu ukončím a půjdu něco polknout. Pálovi, díky, příští týden naslyšenou, nashledanou.

0: Reklama.
1: Motyl, zálog 73, jsme u restaurace, bojíme se dovnitř, nějaká strašná rovačka, je nás tady hrozně málo, žádám o posily.
2: Chlapci, mám ani jeden volný už.
1: Co máme dělat?
3: Hele, koukej.
4: Oříšková deli a je poprvé.
5: Ty, já se na to opravdu...
6: Eurotel vás najde všude.

0: pozor, jdou k vám kuřátka.
1: 0609-363600.
0: Štlejda, zavolej nám do školky.
1: 100% živý rozhovor.

0: V rámci křesťanské neděle se v živém vysílání přeneseme do arcibiskupského paláce a staneme se svědky oslav milénia svatého Vojtěcha. Ve 20.15 v pořadu Tanec s vlkem.
1: V seriálu Lékař radí se dozvíme řadu užitečných rad, jak pečovat o své zdraví. B21 35 si na ČT1 popovídáme s přednostou urologické kliniky v pořadu Neváhej a moč. Pohodu sobotního večera vám možná zlepší také pokračování pořadu Caruso Show. Ano, a je tu další soutěžící, pan Eda.
2: Ahem.

0: zdá se mi. Hej, břízo bílá, skloň se níž.
1: Nezapomeňte, v sobotu na Prima televizi ve 20 hodin Caruso Show.

0: Posloucháte pořad Na vlastní uši. Jaké panují vztahy mezi poslanci, o tom je náš další příspěvek. Možná budete všichni překvapeni, co se nám podařilo natočit naším skrytým mikrofonem s redaktorem Otou Černým. Vážené poslankyně,
1: jak sami slyšíte, mluvím polohlasně a hned vysvětlím proč. Nacházím se v poslanecké sněmovně. Nejprve jsem tajně sledoval, kdo všechno vchází na hlasování o důvěře vládě. Tajně říkám proto, páč jsem seděl na chodníku v převleku hladovkáři. Pak jsem využil průkazu novináři ke vstupu do sněmovny a nyní jsem v úkrytu pod jednou z lavic. Zatímco se nehlasuje, probíhá běžné plácání jater ze strany bolševiků, sládkovců a Zemana, proto se přemístíme do partýny neboli parlamentní kantýny. Tak, co si dám? Ty vole, pivo za Bůra a Bernard. Je fernit za 8. Řízeček bratru za 19. Ty jo, u to Bernard. Je fernit za 8. Řízeček bratru za 19. Ty jo, utopinec za 3 pady, s ním či

0: U bílého rumu.
1: Pardon, já si dám prosím vás Red Bull. Rumo Semtex a pro Udel Orectus. A prosím vás, pošlete ten fajnový kuňáček tamhle Wagnerovým.
0: A přidejte k tomu kapku vitriolu s Gutalaxem.
2: O, a koukám, že tady to jede jak nakladně v Kongu, akorát, že za lepší prajzy. Jejda, Vizourek za 17, jsem s ním. Já si myslím, že nejvíc rozvíme tady páč u piva, se toho probere dicinky nejvíc. Já nažhavím štěnicí, tak, a hrnaně. Aby byl posluchač v obraze, jednotlivé pochlastávající kluby sedí rozmístěné po celé ploše. Veselo je v klubu ODS, už se tam sunu. 4. 7. Pano, jste tady samá sranda, ale mi teda číslo 7 nějak legrační nepřijde.
1: No tak já jako ekonom mohu říci, že za určitých okolností číslo 7 veselé je.
2: Říkám, že ti vaší limonádě něco drsného předcházelo.
1: U hrďáku vysvětlím mu to.
3: A my se tady vyprávíme vtipy. Abychom nemuseli říkat celé, máme je očíslované, někdo řekne číslo a my se smějeme.
2: No a můžu taky. Hele, 5, jo? To je dobrý vtip, ne?
1: No tak ale já, ale vy to neumíte tak podat. Kdo je na řadě? Pilipes. Sest. No tak to nebude.
2: No tak já radši půjdu vodům dál. A safra. Lidovci usrkávají víno, přikusují nějaký poplatky nebo píší nikdy.
1: Odčenášenci na nebesíhu.
2: Oha, jo, tak tady asi moc klidu před hlasováním není. Klidný je snad jenom pan Výborný, ale neklidný z něj jsem já, páč má kulomet, maskáče a černý brejle. Juknu ještě ke komoušům, páč tady jede vodka po kýblech. Zpívaj se, častušky, Razdorov chrní na stole. Tak pálové, zanotujte.
0: A ty znáš je tu, Tavaris Čorný, rozcvětala jablona i gruse.
1: Hele, neprovokujte, Fomo.
2: A tamhle v rohu sedí osamocen pan Wagner na stole pečený salátko, nadívané křipelky, nové zlaté hodinky, poukaz na dovču do Spojených Emirátů, po pravé ruce spoře oděná hosteska a tamhle přichází Kriste pane, to je Vacek. Tak proto to veselí v táboře bolševiků. Ačkoliv si nejsem jistý, jestli tenhle hlas bude platný, páč furt řve šajbu a ptá se po Brežněvovi. To asi byla hyba tou hlavou o ty schody. Vacek! Rozmyslí se, jak budeš hlasovat, páč, tady jsou taky schody a u nich budu stát já. A všichni jdou hlasovat, pojďme. Pokusím se komentovat hlasování. Vykopává Zeman. Zeman na grose. Krejza, Jičínský, Uhde, od Uhdeho na Klauze, Klaus na Ruml, Wagner! A je to tam, ano, rozhodnuto. Stav 101:99, vláda vítězí a teď bleskem do kantýny. Spláchnu to napětí, celý se klepu, už je i zbytek, šťastný premiér, za ním Lux, teď hrdina dny Wagner, za ním Zeman.
0: Wagner je ty Chris, hnusné Chris.
2: Bitva je vyhraná, válka však ne, tady se už nic výjimečného nestane, je odhlasováno. Svou štěnici odhazují dál a jdu se připojit k oslavujícím. Díky, naslyšenou.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Prosím vás, Lišno, vyplácej se tady vklady na poštovní spořitelní knížku.
2: Ano.
1: No vidíš, teď jsem mi říkal, že je tady pošta, že to vyplácej na knížku. Se nic neděje, můžeme vyplout. Hoď.
3: Kam?
1: Ale kam, sakra, chlape, dej se dohromady, přece. No, vzpomeň si na náš cíl. To se nenecháš kamaráda takhle na holičkách. No, co chcem? Co chcem? No.
3: Já nic nechci.
1: A tak si sakra nevzpomenul, když přece jsme si to říkali. Co? Vybrat jednu libru knížky.
3: Vybrat jednu libru. Vybrat jednu libru.

0: Z jedné knížky,
1: ano. A tak co mě zlobí?
0: Ano.
1: A aby si ze mě udělal blbce, až tam budem úřadovat. Tam dostáš takový formulář a tam vyplní.
0: Ne,
1: ale musí...
0: Já nechci formulář.
1: Ale když se nevyplní formulář, tak nedostaneš libru, jasný?
0: Jasný.
1: Tak to chodí, když se spoří, jasný?
0: Jasný.
1: Vyplní formulář, kde budeš vyžadovat jednu libru a dáš ho týmhle lidám, jasný?
0: Já chci panáka, jasný?
1: Ježíš, nemáš na panáka. Panák nebude, dokud nebude libra. Jasný? Ale počkej, chovej se důstojně, teď začne úřední jednání.
0: Ty počkej.
1: Ale tak samičku nezlob. Buď fešák, no. Dobrý den. Chceš to, prosím vás, on by si chtěl vyzvednout jednu libru z knížky. Víc samé, pěkný. No, že si chceš vyzvednout libru.
0: Já chci panáka.
1: Dej pokud, on dělá legraci. Dejde nám formulářík, on ho podepíše.
2: Co byste si přál, pane?
0: A co by si přál, co?
1: A co by si přál, co?
2: Dobrý den.
1: Ty se víš, náš
2: dovolím,
1: cíl,
2: prosím. Pardon, děkuji. Promiňte, prosím. Kdybych napsala dopis a poslala ho tak, aby ho vybrali ze schránky v 19.59, došel by do Tararinkapatamu v pátek před 12. hodinou 54 minut, prosím vás?
3: O které vybírání schránek vám jde, paní?
2: Říkala jsem přece 19.59, nemýlím-li se.
1: Hele, ty chceš to dejte nám ten formulář, že tady byli první.
0: Když se sešeří, světělka blinkají. A se uměří, ale v ničem se netají. A potom potají, pod mě se slíkají. A neboj se, já to zprostě jenom zašeptám. A čípak jsou to zádička. A čípak je ta tralala. Ty jsi myslel, že řeknu prdýlka, že? Pardon.
3: Prosím vás, jak se jmenuje místo určení vašeho dopisu?
2: Tararinkapatam.
3: Já myslím místo, nebo kraj, nebo okres. Víte to?
2: Moment.
0: Tararinkapatam. Tararinkapatam.
2: Nechte si ty svý vtipy. Tararinkapatam se nalézá v jižní... Ne, v nejjižnější části Burmy.
1: Jde nám ten formulář na tu libru.
3: Malý moment, prosím vás.
0: Pojď dál. Tararinkapatam. Já chci libru ze svý knížky. Tararinkapatam. Já chci libru ze svý knížky.
2: Tak dovím se už jednou konečně, jestli dopis, který tady vyberou v 19.59, dojde do Tararinkapatamu v pátek před 12. hodinou 54 minut, nebo se to nedovím.
0: Ringapatam.
3: Paní, já se obávám, že vám tenhle dotaz nemohu zodpovědně... Já vám to prostě nemůžu říct.
1: Ale vy jste jak štěnice. Ta mladá dáma to prostě neví. Dejte nám formulářík, jeden slečno.
2: Byl byste tak laskav a omezil svou pozornost na své vlastní záležitosti. Můžete mi to zjistit, prosím vás?
1: Dovolte, jak si můžete dovolit monopolizovat pro své pozornost a čas úřadu, který má sloužit celé veřejnosti. No prosím, si dovolit nemůžete.
0: Ona chce vyvolat incident, anebo šlamastiku.
1: Co?
0: A nebo co mu nám vlastně
2: chce? Já mám docela běžný dotaz zde k veřejné instituci a nepřeju si, aby mi do toho někdo strkal nos.
0: No, no.
3: Prosím vás ještě jednou, jak se to místo jmenuje?
2: Tararinkapatam.
3: Bohužel není v seznamu.
1: To bude nějaká autobusová zastávka v džungli.
2: Musí tam být.
3: Není v seznamu.
1: To babu neodloupneš.
3: A co vy byste si přál, prosím?
0: Ona chce vyvolat incident anebo šlamastiku. A nebo co ona vlastně chce?
1: Ale počkej, co to povídáš. Ta mladá dáma se tě roztomile ptá, jestli si nechceš vybrat tu libru, co máš na knížce.
0: Pardon. A proč ta mladá dáma chce vybrat libru, co já mám na knížce?
1: Prosím vás, dejte nám formulář, já ho donutím, aby to podepsal.
3: Prosila bych vaši spořitelní knížku.
0: Ale jenom podívej, ta čára životní, ta bude dlouho žít.
1: Ale nepokoj, ta mladá dáma potřebuje tvoji spořitelní knížku.
0: Jídelní knížku.
1: Ale pořitelní, dej jí knížku.
0: Spořitelní knížku, aha. Tam.
3: Který z vás je pan Adams?
1: Tady ten hezčí je pan Adams. Legrační jméno. Adams. Jako když okříkuješ Adama. Adams.
0: Ona nevěděla, že jsem Adams.
1: Ne, ona to teďka čte.
0: A víte teď, že jsem Adams?
1: Už to jistá, že jsem.
0: Ona myslá, že jsem Evans. Slyšná jsem Adams, já vám to dokážu, že jsem Adams. Já se
1: všechno je Adams
0: na mě.
1: Ale neblázni si.
0: Jak
1: ty
0: můžu
1: slečný
0: stát před
1: něj
0: jako
1: Adams? Ale slečny nemají v kanceláři, rádi
0: Adamse. Ale mám rád slečný v kanceláři.
2: To je mi pěkně vedená poštovní odbočka, jen co je pravda. Nikdo tady nezná ani nejběžnější poštovní předpis.
1: A už to
2: na
1: No, díka, najednou to šlo.
3: Vkladatel se musí sám podepsat a jeho podpis na formuláři se musí shodovat s podpisem ve spořitelní knížce.
1: Stane se. Pojď. Tady lésky se do toho dá. Udělej si místo. Tak. Co je to? Či je to klovouk?
0: To je toho, jak tam seděl pod tím kloboukem u okna. Já jsem se sadil, že mám pod tím kloboukem pleš.
1: A jo, já už vím, jak on nám ji nechtěl ukázat.
0: Jak jsem na něj pak zažidli, no.
1: Ano,
0: jeho klobouk.
1: A jak to s ním dopadlo?
0: S kým?
1: No, jak nám nechtěl do pleš ukázat, kde je pochovaný.
0: ještě není, ještě zápasí. Taky ten klobouk ještě není tvůj.
1: Ano, jo.
0: Úplně. Ještě pořád jeho.
1: Ale já mám takový cizí pocit.
0: No, protože to je cizí klobouk.
1: A já mi ale přeci svůj klobouk.
0: Ty pořád máš klobouk.
1: A jak ne?
0: No tady to je tvůj klobouk.
1: Ale no, to je můj klobouk.
0: No!
1: A proč já myslím, že ho mám, že pořád vidím?
0: Tak si ho vem.
1: Ale ne, nechci ho si. A já ho budu mít takhle hezky na oči. Jo, tak pojď.
0: Ale ten ti ohromně, dej si ho. Ten ti sluší.
1: A zkusil
0: ty. Počkej, jak mě sluší ten tvůj.
1: Taky jsi fešák.
0: Taky.
1: Ale necháme to takhle.
0: Tak to necháme.
1: Tak pojď. A teď se hezky se soustředí a podepíš.
0: A to je?
1: No, to je kvůli ty rybzač. Ať mě dá tu ryblu. Ale blázni, samičku, když už se jenom podepíš. Hejte, prosím vás, udělejte tady trochu místa. Vidíte, že kamarád se tady musí podepsat. On si totiž vybírá jednu ryblu. Tak, samičku, hezky začni. No, klidně, máš dost času. Nedej se vyprovokovat. No, pomalonku, no. Oni myslí, že jsme ožali, víš? Jim to ukáž, pokud ty nepíšeš ti přímo pitvat, no tak to samé, to pak nemůžeš chvilku udržet balans, podívej se na ten formulář, hoku, když ty máš tvrdá ústa.
2: To je neslýchané, tak to do mě stokrát právě, když píši důležitý dopis do Taralingapatam. Nemohla byste aspoň trošku zakročit z moci svého úřadu?
1: Ale paní, teď on je dobrý, on je úplně v pořádku.
2: Nic není v pořádku, naopak je to všecko úplně opačně. Uvědomujete si, že jste na poštovním úřadě, pane?
0: No a co mám dělat, že jsem na poštovním úřadě? Si snad mám zout botičky, nebo co?
1: Klid, same klid, nikdo nemá právo na tobě chtít, aby si zouval botičky. Hele, tadyhle se hezky zašprajčuj, tak. A vidíš, já ti přinesu nový formulář. Pro Krista pána, slečínko, dejte mi ten formulář.
0: Halo. A je to opravdu vaše upřímné? Toužebné a soukromé přání, abych si zvl botičky. Já vám koupím panáka.
1: Pečínko, prosím vás, dejte nám ještě jeden formulářík, jo.
0: Pani, vy neslyšíte, že s váma hovořím? Jestli je to opravdu vaše soustavné přání, abych si zvl botičky, tak kvůli vám já si zdřihu všechny botičky, co mám.
2: Já jsem napsala botičky.
0: Tak to škrtně.
2: Láskavě přestaňte s tím už,
0: ano,
2: prosím.
0: Ano, já přestanu, ale musíte pryč. Jděte pryč, paní. Jděte odsud. Vemte si ty svý parafernály a dejte si to pryč. Já si totiž vybírám jednu libru, co to mám na knížce. Dejte to pryč. Já potřebuju svý obchodní, moje jednání. Místo. Tak jděte pryč, když jsem vás varoval. Toto místo je obsazeno.
1: Samé. Nech paníčku, už to bude.
0: Zaslyšela jste? Paní, odvalte se.
2: Jakým právem se můžete opovážit říci mně, abych se odvalila? Já! Berte laskavě na vědomí, že toto místo je určeno široké veřejnosti a já si zde vyřizuju důležitou záležitost.
4: A vy tam dole. Vy si vybíráte libro? Nevybíráte, víte? Tak já zavolám policii.
1: No dá, seš no. Ten formulářík.
3: Před chvílí jsem vám už jeden dala.
0: A dojdu pro policii. Ale Sáně, malovaný má zlata. Teď jsem tě v rokou. Teď jsem si tě ale pěkně ohodnotil. A mám tě na dlaní jasnou
1: Tak co je? Co? Dostanu ten formulář nebo ne?
3: Tak, a to je poslední, který vám dávám.
1: Hele, ty moc nevyskakujte, žížalko. Jste tady kvůli mě nebo já kvůli vám. Takový jako jsem já vám platíme gáži. Ne? Jste tady pro veřejný blaho občanů, ona byste se tady na mě vytahovala, byla drzá a lascivní.
3: Já bych vás prosila, abyste si ušetřil své poznámky. A abyste se choval slušně.
1: To by mě moc zajímalo, co by se tak asi stalo, kdybych si teďka stěžoval. Jen tak trošičku stěžoval na určitý místě, víte? To by mě moc zajímalo. Sám. Kam zmizel? Kam zmizel? Kam se zejchloval? Ty jsi před chvilinkou byl? Ježišmele. No jak sakra, co pak se na něj nemohla dávat pozor? Jsi by se jasně musela vidět, že má o kápku víc. Já budu týkat schválně. Same! Samičku! Same!
2: To je ale pěkný párek opilejch, obejdu ničemu flákačů, darmo jedu, darmo šlapu, budiš ničemu piškuntálu a kunďabu. To bych ráda věděla, co má na práci naše slavná policie, že tohle to dovolí.
1: Pojď, co se nebojí. No, prosím vás, řekla byste tadyhle tý velice reformní paní, aby se přestala láskavě starat o úřední jednání dvou občanů, do kterých nic není. No, pojď, Samičku, hezky tady. V klidu se do toho dej. Na, rozhejbej svoji pacinku, hezky. Tak, napiš Samuel. Tadyhle spíš. Sníš tadyhle. Tak, hezky, S.
0: Tohle, S. Počkej, já pořád na to myslím.
1: Co pak?
0: Tak, kdo má ten můj?
1: Kdo má co tvůj?
0: No ten můj klobouk.
1: A jo.
0: No ty máš jeho.
1: No má...
0: Toho plešací.
1: Ale ty máš můj, no tak to...
0: A já mám tvůj.
1: No to je v pořádku. Tak, Samuel...
0: Není všechno v pořádku, když ty máš jeho a já mám tvůj. Tak můj,
1: jo.
0: Někdo musí mít.
1: Ano, ano.
0: Jestli jsem měl klobouk.
1: Ale ty jsi měl krásnej klobouk. Slaměnej, prokousnutej.
0: No ovšem, ten pes, jak ty si ho nakop, jak je potom...
1: Ano, potom se...
0: jak ho aportoval.
1: Ale kam si ho mohl odložit?
0: Jaký byl?
1: Šedivej.
0: A ne, ten pes, ne, ten to vím, že byl šedivý, starý pes, ale...
1: Pes byl chlupatý.
0: Ten klobouk, jaký byl.
1: No, šedivej, prokousnutý slavňák.
0: Já vím, kde ho mám. Na paní ho má na hlavě.
1: Co mám dělat? Probí ho.
0: Aby to nevěděl. Pardon. To není můj klobouk. Já ho neměl nadívat.
1: Tak, už píšem. Už hezky píšem. Tak pojď tady, hezky. Samuel?
0: Já nemůžu.
1: Proč?
0: Já se nemůžu vohnout.
1: A proč by si se nemohl vohnout?
0: Vždycky, když jsem zklamaný, tak se nemůžu vohnout.
1: No tak. No, oho, mě tohle budeš povídat. No já znám. Já ti přinesu židli. Ale, on je strašně zklamaný, on by se nám nepodepsal. Děkuju. Tak, Samíčku, hezky si hačni. Tak, a je, ty nedokoukneš, víc?
0: Ale dokouknu.
1: Dokoukneš?
0: Jo.
1: Aha, tak
0: to víš, že dokouknu. No. Ne, navoč mi tam, jo?
1: Ano. Jsem si zjulez, ty lišáku.
4: Tady je to útulnější.
1: Ano, ovšem. A hlavně si tady nikdo nebude kouchat do ruky.
4: No.
1: Je, samé. Ty máš pleš.
4: No.
1: Ale vlastně ne, ty tam... Ty nemáš úplnou pleš, ty máš tady takový malinký vlásky krátký.
4: Mám?
1: No jo.
4: Vyprávěj mě o nich.
1: A oni jsou takový jako, takový chmíříčko, co mají chňátka na záštípcích, víš?
4: Jako ptáčátka,
1: jo. Jo, takový těploučky je to tady.
4: To je zajímavý, že lidi mají kolikrát na vlastním těle takový místa, který sami nikdy nemůžou vidět.
1: No, co pak? No, je to někdy dobře, víš?
4: Já si nebudu moc psát.
1: Proč?
4: Na mě jde klaustrofobie.
1: Ježišmarja, co je to?
4: Klaustrofobie? Ty, když jsi třeba v jeskyni a najednou začneš křičet, honem lidi, všichni sem ke mně, jsem tady sám.
1: To je strašná představa. Pojď odsaď, pojď odsaď.
4: Pojď, budeme z lidi.
1: Budem.
4: No jo, my řekneme mezi lidi. A tady je ona.
2: Nechtěl byste si donést štafle a psát si chvilku po stropě?
4: A nechtěla vy byste na chvilku jít do Tararingapatamu?
1: Nechtěla bys to už jednou s tím hejpáním přestát? Teďka, když se to kamarádovi tak hezky dařilo. Krišno! Vy jste to viděla, že se do něj rejpala. Vidíte.
3: Ta paní do ničeho nezasahovala.
1: No jo, ovšem, kdybyste tady nespala, nechrněla, pořád, tak byste musela jasně vidět, že tady dávno chyjí osobnost, vedoucí duch, prostě autorita. Tak, samičku, jsem jim to řekl. Tak, samičku.
3: Tady je Pivnická poštovní pobočka. Prosím vás, pošlete nám někoho z chlapců. Ano. Prosím, i hned.
1: A vy si taky už nechte svoje uštěpační poznám.
2: Tak ještě jedno slovo od vás nebo od toho druhého a zavolám policii.
4: Ale. Ona řekla policii.
1: Ano.
4: Vidíš? Tak. Máš toho, že věříme lidem. Policii bude. Ona. Na mě. No řekni jako chlap. Platí na mě policie.
1: Ale nikdy. Kdo zná samýho, tak tohle ví, podepiš to.
4: Policii, mraky policajtů, hejna policajtů. No jako chlap řekni, platí to na mě.
1: Ale nesmysl, tohle přece přejdi. Důstojný mlčení přece nechat. No piš. No co?
4: O tom ani muk právě, co mi nebavíme.
1: No právě, ani muk a podepiš to.
4: Kde si nebudeme vyžvaňovat, co mi zbavíme.
1: Jede.
4: Policii.
1: Co je to? Jen to přejdi klidně mlčením a frkni tam ten podpis.
4: Ty si pamatuješ tenkrát, jak si Poldové na mě,
1: jo?
4: Napravo ode mě, nalevo celá hromada. A neřekli tarara, ringa patám, tak nevěděli, kde zmlátil.
1: Poslouchej, jo, teď to poslouchej.
4: A zbyli po nich než ty stříbrný knoflíčky. Co tady dle mají, jako pro štěstíčko, ty...
1: Talismany. A hadry kosti a knoflíky. Tenkrát jsem ti to nechtěl říkat, ale až mi kolikrát bylo líto.
4: No, a kolikrát my dva jsme přece sami holejma rukama přeci rozsekali celý policejní útvary. Na cimpr campr. Pak jsme s nima sypali cesty a silnice vedoucí do šatla.
2: Říkáte na cimpr campr?
4: Na cimpr campr. A na cimprové a camprové. A na cimpfičky a campfičky. To víš, že tě mám prokouknutou, má zlatá broskvičko malá.
5: No, tak si tu vyřiďte, co máte k vyřízení. A jděte po svých. Ne?
1: Asi no. Potom klobouku. A klid, my začínat nebudeme.
4: My necháme jemu první ránu.
1: Správně, protože my musíme být právnicky krytý. Ale pro jistotu je úplně vedle. Teď neví, kdo jsme kdo. Napíš Adam, s tím bude koukat.
4: Já nemůžu psát Adam. Teď já mám cizí klobouk, já nevím, jak se jmenuju.
1: A jo. No, tak napiš Samuel.
4: Samuel.
1: Napiš.
4: Počkej, Samuel.
1: No, S. S. S.
4: S tam.
1: Počkej, neblázni. Napiš S hezky, no. Samuel, ale velký S.
4: A jo, velký S.
1: Ale počkej, co...
4: No, to je velký.
1: Malý, velký, napiš velký S, ale malý.
4: Ne, počkej, ty bylo malý a teď velký.
1: Ale ne, ty jsi napsal malý S, velký, a já chci velký S, ale malý.
4: Velký S, ale malý?
1: Ježiš, u nás jsi úplně...
4: Co?
1: To, no, blbě nejsi, ale jsi dneska hrozně rozptýlený, no, tak napiš začáteční. No,
4: začáteční,
1: no,
4: řeknu začáteční. Začáteční
1: velký S.
4: Ale malý.
1: A menší než
4: no,
1: máš to.
4: No.
1: Malý, no.
4: To se dá objednat.
1: Takže, ano.
4: Tady ho máš, koukej. No, ještě není hotový.
1: Krásný. Už končí.
4: Tak.
1: Ty máš hezký konce, no.
4: Samuel, pak přijde
1: Amuel.
4: No jo, já si dám nakonec L, aby mi neujela ruka, tak?
1: Orientačně.
4: Teď tam dáme Amu, Samuel, no.
1: Jenom dvě L, tohle je zbytečný. A Adams. Veliký a takový štaflovitý. Tak. Adams.
4: Počkej, tak.
1: No, výborně. Adams.
4: A mě už to nebaví.
1: No i pokoj, teďka toho necháme, teďka. Když se tak hezky rozepsal, to už je maličko. Dams. No, ty taky umíš být někdy palice. Dams. No, panečku, teď ti to šlo krásně. A jdi ty puntičkáři. No, nějakou v sobě má to, neříkám, ale jinak prosím, úplně v pořádku. Dáme to tým mladý dámě, to bude koukat.
2: Ha, chudáček, aby šel na dovolenou po takový námaze. Že jo?
1: Tak prosím, slečno, tady je formulází podepsaný.
3: Je mi líto, ale na základě tohohle podpisu vám peníze vydat nemohu.
1: Co to tvrdíte, jak to dovolíte, přece se viděla, že se tady podepsal, to je přece jeho písma, račte srovnat Adams.
3: To není jeden a ten týž Adams. A mimo to já ani nevím, jestli ten pán vůbec je Adams.
1: Víte, no. Někdo někdy takovouhle mrvinu, vy jste říká, že pejdej si Adams, aby to měl být, když tohle není Adams, tak nevím, pane, ten profil, podívejte ty prsa, no, to je typický Adams.
4: No, čudě.
1: No, co povolím, ano? Známej ve svým okrese.
3: Proč nešel tedy na poštu ve svým okresu? Měl by to blíž?
1: Se vám do toho, jistě měl nějaký důvod, viď?
4: A budou říkat, že jsem milionář, že si koně vybírat, druhý.
1: Hlavička. A potom jsme chtěli tichou poštu, aby on se mohl neustále podepisovat.
3: Je mi velice líto, ale tomu pánovi ty peníze vydat nemůžu.
1: Co budem dělat?
3: Přijďte si zítra. Nebo radši pozítří.
1: No jo, děvenko zlatá, ale on ty peníze potřebuje. Teď hned, dneska.
3: Já mu je nemůžu vyplatit.
1: No ale... Říkáš, že ti nemůžu nic vyplatit.
4: No dobře, ale... Já je potřebuju jedno libro, jenom jedno, ne mnoho. Liber, jedno libro.
1: No, slyšíte, co říká vkladatel? Chce jednu. Jednu libru, no.
4: Hej, nutně potřebuju, jináč nám nikde nenalejou.
1: Ovšem, taky máš na to právo, když se vyřídili všechny formality, prostě nemá nikdo právo nás připravit o naše právo.
4: Na panáka.
1: Dva.
5: Podívejte se, ta slečna vám už řekla, že vám tu libru nemůže vyplatit, co? No tak to, jděte hezky domů jako slušný lidi a... Puste to z hlavy, co?
1: Koukám jak blázen, co z nás dělá takový blbce. Ty, co už nám říká? Ale On má právo na své peníze, pane inspektor.
4: Ty peníze těsně nutně potřebuju.
5: Jelikož však nevyhověl nutným předběžným zjišťovacím procedurám, nemá nárok na vybrání libry.
1: A jak to jediná předběžná procedura do něho podpis? No, jste všichni viděli, jak se podepsal.
4: A jakou mi to dalo práci?
1: Prosím, no nebo se bojíte? To nikdo nerozvědčíte, že se podepsal? Pani, to už se bojíte dosvědčit i takovou volovinu, že se podepsal? No to je s váma špatný, promiňte.
5: Podívejte se, jděte domů. Přece vidíte, že váš kamarád v tomhle stavu není schopen, aby za sebe ručil, co?
1: No já na tom nejsem nějak zvláštní.
5: No právě, jděte domů.
4: Já tady slavnostně prohlašu, že jsem si ty peníze ušetřil s největším odříkáním z děsně důležitých důvodů.
1: Ano, já je znám. Z rodiny.
4: Na panáka.
5: Podívejte se vy dva. Seberte se a koukejte zmizet. Ne, já se rozlobím. Já se rozlobím. Jedná se tu s vámi se vší shovívavostí, tak se seberte, jděte domů a vyspěte se. Nebo se rozčílí.
1: Ne, to bychom neradili. Tedy v tom případě okamžitě vrajte z prohlídání knížku.
3: Pan Adams by mohl ztratit, já mu ji zítra ráno pošlu poštou.
4: No, to nemůžete, to ne. To by jí dostala do ruky moje paní. A já to potřebuju teďka, ano, hnedka.
1: Velmi nutně to potřebuju.
4: Ano, na panáka.
5: Prosím vás, jděte domů. Jděte domů a vyspěte se na to, no. Až se vyspíte, umyjete, oholíte, budete zase rozumní lidi, přijďte si tu svoji libru vybrat rozumným způsobem.
4: A to nedostaneme. Ani za to naše marné snažení nedostaneme žádné odškodnění.
1: Hele, berte na vědomí, že tohleto jen tak neprojde.
5: Jděte domů.
4: A za tohle bude někdo pikat.
5: To se může stát. Třeba hned. Jestli vy dva se z plechu neseberete a nepůjdete domů. Prosím!
4: Co chce?
1: Já si myslím, jestli on nás tady nechce přímo zatýkat.
4: Já platím celý daně. Já chci, aby mě zatknul celý policajt. Já s touhle půlkou nejdu. Ať pošlou pro tu druhou půlku.
1: Vám to poslal pro tu druhou.
5: Já bych prosil, ven v obave.
4: No jo, ale já tu libru potřebuju.
3: Prosila bych doporučeně. Já jsem tak ráda, že jste odsud dostal ty dva.
5: Já to teda řeknu, jo? Vy se mi moc líbíte. No. Jste jako kapka rosy, jako jahůdka, jako z růže květ.
3: Vážně?
5: No, vážně.
3: Já si myslela, že někdo jde.
5: Já taky. Ale vy se mi opravdu dneska moc líbíte. No, jak už jsem říkal, jste jako kapka rosy, jako jahůdka. Jako z růže květ.
3: Vážně?
5: Vážně.
1: Běž a hezký řekni svoje ultimátum. Běž.
4: Tak. Já vám přišel říct, že vás dva mám prokouknutý. A co se týče toho vašeho ministra Poč, toho mám prokouknutýho taky.
1: Počkej, nebreptej. Pan Adam, skladatel, se rozhodl, že podá hořkou stížnost ministrovi Poč na to, jak s ním bylo.
4: Co do jednání ledabilého a bez zájmu jistou veřejnou pracovnici.
1: Vidíš, tam má legrace a...
4: Která mě odmítla vydat.
1: Libru.
4: Když jsem si ji uspořil.
1: S knížky.
4: A já ji důrazně potřebuju jednou pro vždy.
1: Ano, Ano, tak teďka aspoň víte, že jsme vás varovali a nemůžete nám to zapřít. Na tohle upozorňuju, že bude někdo sedět.
5: Nelejte se vy dva. Jestli vy oba nezmizíte i s tou uspořenou Librou, tak tu budete sedět přes noc. Říkám vám naposledy, palte!
1: To jsou ale poslední peníze, co od nás vláda dostala.
6: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
7: Pokud pane redaktore doktor Capec.
6: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
7: Ano, ano.
6: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
7: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
6: A milujeme národ, že?
7: A národ a co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
6: Jistě, prosím. To je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
7: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
6: No například, které sporty, tak namátkou, že?
7: Například ta gymnastika.
6: Gymnastika, to je krásný sport.
7: To je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
6: Nebo rozkročení přes kladinu.
7: A nebo zánožmo přes kladinu nad rozkrokem únožmo.
6: To je krásné. No já si myslím, že kladina, to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
7: A dost se opomíjí?
6: Podívejte se, já třeba, já chodívám mnohdy...
7: Na kladinu?
6: Ne,
7: na hodiny, ne? Ne, to nechodíte se
6: právě, no tak já jsem právě, nechodím, ale že chodí...
7: Já znám třeba jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
6: Chodí do kladiny jako na hodiny?
7: Do kladiny, jo.
6: Jako se chodí...
7: Já říkám, kam jdeš, a ona říká do kladiny.
6: Jako je třeba do houslí se chodí, že?
7: Ano, ano, ano. Tak po té kladině ona nejen chodí, ale oni se musí i válet pod tou kladinou občas, víte.
6: Ona má prostě svou soukromou učitelku kladiny.
7: Kladiny.
6: Ano.
7: Protože ono jí to nešlo ve škole, víte?
6: Nešla jí kladina, no.
7: Tak ta jí dává kondice v kladině.
6: No, kladina je těžká.
7: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
6: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
7: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
6: Ano.
7: A nebo i na ty madla zase s tím koňským... To, nebo koza potom je, to je zase bez madel.
6: Ano, bez madel, ano, jistě.
7: Tam mají několik koní s madlama.
6: Ano.
7: A kozy bez madel.
6: Kozy bez madel.
7: Na ty se skáče zase.
6: Bez madel, ano.
7: Ano.
6: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
7: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
6: Kruhy, ano.
7: A kolovadla.
6: A proč se vám to tak líbilo?
7: Já jsem do těch kruhů strkal údy, ano. Buď horní nebo dolní,
6: ano.
7: A houpal se,
6: ano.
7: Sem a tam.
6: To se vám líbilo?
7: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
6: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
7: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
6: Ano.
7: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama, ale ještě dokud to nebylo jako to, víte?
6: Ano, ano, jistě, samozřejmě. Tenkrát jako
7: tenkrát to bylo pochopitelné.
6: Dneska už jako je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
7: Žádný kruhy nemáme takový.
6: Jistě, takové
7: kruhy. Prosím.
6: No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
7: Jako hrazda.
6: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
7: No to je pravda.
6: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají...
7: A hrazdu prostě... nemají.
6: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
7: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí. Už ve škole, víte. Velice málo kdy jsem viděl v málo kterých rodinách pro vás,
6: ano.
7: Který by jim visel od stropu, aby mohli šplhat potom provaze taky.
6: Ano, no to je jako, já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
7: V žádné rodině, víte?
6: Já
7: pro ani vás... gorodky už nemají doma lidi?
6: Ano, no tak jako jsem tam gorodku jednu nebo dvě mají, ale...
7: Ale ne že by měli... pořádný, aby měli všech...
6: Třeba celý chov?
7: Ano, všech třeba 40 gorotek.
6: No.
7: To nemají.
6: Ano.
7: No, já jsem tak taky už ani nikdo neví,
6: jednoho doktora
7: jak práv, se to hraje.
6: A ty měli griotku doma.
7: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradějí, víte?
6: Ano, ale gorodky to...
7: Gorodky jako... to prosím, no.
6: A nebo, ani... nebo třeba, třeba stůl? Takový ten,
7: víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
6: Tak na obědvání to mají stůl.
7: To mají, obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
6: Ano, takzvaný skákací stůl.
7: Skákací stůl, to je málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy, některý
6: lidi. No, nebo
7: lidi,
6: že by víte? Obědvali na tom skákacím,
7: na
6: že?
7: Tom skákacím, no na tom skákacím by se dalo i obědvat, víte? Vždyť taky nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
6: Že by se prostě koupil skákací stůl.
7: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorodky, víte.
6: Myslím si, že jako...
7: Já jsem znal takovou jednu gorodku, no ale ta zase nebyla doma svěčně, no tak o tom nebudeme radši mluvit.
6: No tak ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
7: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorodkama.
6: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
7: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho.
6: To je obdobná
7: do toho
6: hra.
7: Topůrka.
6: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
7: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
6: No.
7: Aby měli doma takový ty hole.
6: Ano.
7: A strefovali se do těch dírek, víte.
6: Nebo jamky.
7: No, do jamek, no.
6: Ano. Protože jako...
7: Nemají tak, udělaný jamky, no.
6: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
7: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
6: Ano.
7: Udělíte si jamky.
6: V bytě si udělíte jamky.
7: Udělíte si jamky a můžete golfovat.
6: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna ta namátku.
7: Nebo hokej.
6: No, hokej, no tak, že by si někdo doma jako to...
7: S hokejkou.
6: To já myslím, že ne, víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba, no, tak takový sport, no, tak mě tak nenapadá.
7: No, ten někdo. Taky je.
6: Tak děkuji vám.
7: Prosím.
6: Naschledanou,
7: děkuji.
6: A prosím, prosím. Jo, děkuji.
8: No. Já jsem zhubnul, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle, já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pač já jsem tam přijel. My když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborný poradce, takže já předseda vinařského družstva, že? Tak tam na mě už čekali dva odborní poradci, opilci taky. Ten jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, pač já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 48 hodin, prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováč. No. Menšíku, tohle já povídám, chlapci, já nepiju. A když jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No jak to přece, já jsem pán, no tak... Já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné, a to byste nás urazil, tohle oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítaný, že vám provedou vás tím sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou, a pak, co vám chutná o nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden, dokonce to činitel, napsal do ty kroniky, vy potvory, teď už nemůžete klidně lít tekutej terpapír, já už nepoznám vůbec nic, co tam je. A tak to je. No já jsem prostě jako krát odporom, tak aspoň symbolicky a dali mě to symbolicky, já jsem zapomněl jako dělat, že k tomu mám odpor a hvízdnul jsem to do sebe ex. Tím jsem se jednak propích a oni úplně zůstali vytřeštěně a pají, vy, že jste z Ivančic? Já mám, no jistě, to se ví. No to jste v té Praze pěkně sparchantěl. Takhle se pije víno a teď si představte, oni mají takový krásný slogan vymyšlený, že já jsem pak v tom filmu použil. Oni povídají, to se ani nepodíváte proti světlu, jak to bílé hází zlato, to jak se snoubí to slunce s tou naší rodnou zemí. A nebo červené, Frankovka Vavřínecky, jaký má rubín, tak ohnivou máme krev. A teď si čichněte a upřímně, která kytka takhle voní. A vemte si na prst, jak to drhne. To je ohromný, co bez růz potřeboval veršu a oni to řeknou, jak to drhne, tam se muselo říct, kdo chce nás být, kdo chce nás urazit, my nevíme o pánu žádném, to je o vás, o Kyjovanech. Boženko, jak veselý dovedem žít a pít, tak veselý na poli padnem, což jsme taky tam udělali.
9: A teď už se k nám blíží můj starý známý Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando. Posaď se, Surio Mario, vítám tě. Nazdar.
10: Nazdar, nazdar.
9: Surio Mario, prosím tě, jak to, že jsi se nevrátil po listopadu 89 domů?
10: Nevrátil jsem se, poněvadž jsem se zde oženil, jsem se. Už nejsem Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando, ale dohodli jsme se na společném příjmení Oříček.
9: No dobře.
10: Takže už jsem jenom Surio Mario Oříček.
9: Ano, to je krásné jméno, ale Oříšek. Surio Mario Oříšku, víš co, nechápu, proč jsi se nevrátil domů s manželkou?
10: Poněvadž zde ve vaší džungli se cítím lépe než v naší džungli.
9: Aha. A vyhovuje ti vývoj v naší
10: vyhovuje.
9: Džungli? Vyhovuje. Jsi spokojen s vývojem?
10: Nejsem, máma Maruška, kde nejsem.
9: Máma Maruška, kde to má?
10: Manželka má.
9: Ne, tak se nezvlátí, neberu, já mám doma taky jednu, tam mi stačí. A co vám tedy vadí s Maruškou?
10: Já když vzpomenu o sobě, jak jsme v roce 89 v listopadu na Václavském náměstí zvonili klíčkami od digitálního krámku a zpívali jsme Čechy krásné, Čechy mé duše má se s Valtrem Komárkem, ne? Tak by jsem si nejraději dal klíčkami od digitálního kramku buráka do kokosu a Vajtrovi Komárkovi vyškubaj, bratku.
9: Aha. A co tě tak vadí, že by si ničil a plenil politikovi Plnovou?
10: Já dej vzpomenu sobě, jak jsme s Maruškou na Václavském náměstí stále a mě mrzly palce bambusových sandálech a křičeli jsme Sprndlandla.
9: Cože?
10: Sprndlandla.
9: Z čeho?
10: Sprndlandla.
9: Já nerozumím.
10: No, že křičeli jsme Sprndlandla.
9: Nemyslíš splná hrdla?
10: No, říkám Sprndlandla.
9: To je marný.
10: Ať si Petr nebo Pavel na hrad musí Vašek Havel. No a smutno je mi smutno. Všechno jinak. Vzpomenuli jsem sobě, když byl jsem malinký a moje mamuša vždy, když vykoupila mě a zasypávala mě sedinku kokosovou moučkou a říkala mě ty moje malé opruzené potěšeníčko. Pamatuj si, jak vždycky říká malý velký kouzelník v hovorech z rakosí. V džungli dá ti radu každý dobrý černoch, ale málo který dá ti kokosové moučky, pytel.
9: No Surio, já tě poslouchám pozorně, to je možná vysoká filozofie světového dosahu, ale já tomu nerozumím.
10: Já taky ne. Ale malý velký kouzelník v hovorech z rakosí má vždycky pravdu.
9: A na to jsem zapomněl. Surio Mario, koho jsi volil v prvních svobodných volbách?
10: Uf!
9: Co ti je?
10: Ne, říkám, volil jsem... Uf!
9: Nemyslíš OF?
10: Říkám... Uf! Uf!
9: Stejný případ jako splnula hrndla. A v dalších volbách?
10: Vstoupil jsem do strany zelených, ale vyloučili mne, protože jsem žlutý.
9: Aha. Tak to je smůla. A Surio, kde jsi vlastně pracoval, než jsi si s Maruškou nakladně otevřel podloudný digitální krámek?
10: Než otevřel jsem s Maruškou podloudný digitální krámek, pracoval jsem v ČKD. Můj dědeček Antonio Mario Martinez Juarez Ferdinando byl otrok. Ale za celý život nenadřel se tak, jako já za 2 roky ČKD. Ano. Kdyby jsem tam byl ještě půl roku, tak jsem měl ruce delší než nohy.
9: Ono to takhle stačí. No? Surio Mario, a kde přímo jsi tam pracoval?
10: Já pracoval jsem u běžícího pasu.
9: A co jsi tam dělal?
10: Já jsem ho brzdil.
9: Sude Mario, a v ČKD jsi se také seznámil se svojí manželkou, se svojí obětí, Maruškou
10: Oříškovou? Ano, s obětí manželkou Oříškovou seznámil jsem se.
9: Aha, aha. A jak jsi obloudil oběť?
10: Oběť obloudil jsem takto. Když vyčerpáním usnul jsem u běžícího pásu. Na pás přepadl jsem a pás dovezl mě až k Marušce. Maruška zeptala se mistra. No, co pak je to za součástku? No, co pak je to za součástku? Ten jaký zmetek, řekl mistr. Já probudil jsem se a řekl jsem. Žádný zmetek, pane mistr. Maruško, to jsem přece já. Surya Mario, to je součástka na celý život. A byla veliká, převeliká svatba, já byl jsem tam nejmenší.
9: Takže svatba se vydařila.
10: Ano, ano.
9: Pilo se hodně na svatbě.
10: Pilo se a ty, kteří z toho neumřeli, tam pí ještě dnes.
9: A co jste tam pili?
10: Rýžové hopsasa.
9: To neznám, co to je za kořálku?
10: Moc dobrá kořálka, v Rusku s tím svíte a my to tady pijem.
9: Tak to už brzy budou tuhý všichni. A také se zpívalo na svatbě?
10: Ano, zpívalo se.
9: Hrálo se.
10: Tančilo se.
9: A kterou jsi si nechal ty zahrát?
10: Moje.
9: Která to je?
10: Tebe, ty český holka na ble. Tak jsem měl na Honolulu ostřevile. Kolem měl rýžovou zahradu. Chodil bych s bambusem dozadu.
9: To je moc hezká písnička. Hodnotný text.
10: Rára.
9: Surio Mario, a ještě nám řekni, jaké máš plány do budoucna.
10: Plány mám, ohromné plány máme s Oříškou Marušku do budoucna. Ohromné plány. Od ministerstva kontroly dostali jsme objednávku na 86 tisíc bambusových rakosek na neplatiče daní. Teď zde bude vládnout i nějaký pan Berňák. A pan Berňák chystá velikou akci.
9: Co o tom víš? Jakou akci chystá pan Berňák?
10: Chystá akci ty budeš teď platit. Ukaž výplatu, jako dostali si.
11: Balada krve, rozkoše a smrti. Text jsem napsal já a hudbu taky. Totiž hudbu jsem nenapsal. Já ani hudbu nemám. Ale taková každá balada je daleko účinnější, když se podloží hudbou. Musí se tedy hudebně, jak se říká, podmalovat. Ale kdybych já tady toho malíře měl, to je to nejhorší. A co vy tady děláte, prosím vás?
12: No já vás mám tady doprovázet na piano.
11: A umíte hrát?
12: No ovšem.
11: A dovedete hrát něco, co vůbec neznáte?
12: No to já zahraju nějakou improvizaci. Víte, já jsem totiž skladatel. Já, když to mám doprovázet, tak musím mít nezbytně intuici.
11: No to bych si dal taky. Hezky, pane, s křerem, rohlík k tomu a panečku pěkně prohřátou. Taková jítrnice to je.
12: Ale podívejte se, prostě jeli to...
11: Taky není špatně. Jeli to, já vám řeknu, jeli to pěkně propečený, šťouchaný brambory, hezky promaštěný, to bych se doma zaligroval a nikoho bych tam nepustil.
12: Ale já vám chci říct, že je-li to nějaká taková baladická věc, že musím vědět, o co se jedná a co mám doprovázet, co potřebujete. Co to je, co budete přednášet? No. Ale co chcete k tomu nejdřív?
11: No, prosil bych vás, jestli byste nemohl udělat předehru.
12: Jak dlouho, prosím?
11: No, já jsem předehry neměřil. Nějak tak akorát, no to řekněme 60 cm.
12: Ale ne, to se tak neměří. Například předehra Kvalčíku. Ta má obyčejně 4 takty a muzikanti tomu říkají kila. Například předehra Kvalčíku má 4 kila, víte, předehry. 4
11: no
12: kila.
11: Tak to jak na to tak u mě koukám na ten text, tak já bych toho tak potřeboval půl metráku. Udělejme půl metráku předehry a necháme tam ještě 50 deka na pytel.
12: Ale dobře, já už tu délku nějak udělám, ale musíte mi říct, zdali ta předehra má být vážná anebo veselá.
11: Vážná.
12: Vážná?
11: Smrtelně vážná.
12: Tak to musí být mol.
11: Ne, jo, kde ho vem mol? Doma mám dost, ale tady, kde to honem se... Máte na mysli ty motýlky, jak se živějí dírama?
12: Ale co vás napadá... To je hudební pojem, máme dvě hlavní skupiny tónin. Je tónina mol, to je tónina měkká, Pak je tónina dur a to je tónina tvrdá.
11: Tak to neznám. Já znám jedině tvrdou a to je plzeňská dvanáctka. Ale taky se jde po ní na mol.
12: Já vám teda zahraju tragickou předehru C-mol.
11: Prosím.

0: Moment, my, co to je?
1: No to je tragická předehra.
0: Ale pak to není žádná tragická předehra.
1: No já to upravím.
0: No a doved byste znázornit sovu?
1: Jo, to umím, jak houká sova, to jsem dělal v divadle.
0: No a teď bych vás chtěl poprosit, jestli byste uměl znázornit, jak letí ptáček.
1: Ptáček, no prosím.
0: Ne, já tak tohle to, to je ptáček.
1: Prosím.
0: A teď bych chtěl ještě znázornit vítr, dovedete? Já bych tady v jednom místě potřeboval větry.
1: Větry? A mám to udělat na ústa?
0: No, udělejte to, na co vám to půjde, že jo? No,
1: jedině na piano.
0: No tak lampiano.
1: Na piano, větry.
0: Na piano.
1: Prosím, větry.
0: Moment, hej, co to je?
1: No větry.
0: Ale to nejsou žádný větry, to se honějí mastný papíry v průjezdě. Vítr, mohutný vítr, jak se opře do těch lesních velikánů před bouři, nebo před velkým deštěm. A teď se to všecko klaní, skoro současně ty stromy, jako by chtěli říct, moje úcta, pane Filau, pojďte do lesa. Jsou houby, najdete houby.
1: A tak, tak prosím, větry.
0: Ale to nesmíte říkat tohle, no, to jsem vám to jenom chtěl znázornit.
1: Prosím.
0: No, a teď ještě bych vás prosil tok vody.
1: Tok vody, prosím.
0: Moment, hej, hej, hej, hej, to je Vltava.
1: To je Vltava.
0: No jen tak to je na mě moc široký. Já bych potřeboval takovou bystřinu, horskou bystřinu, jíte znázornit. Byl jste jistě v Harachově, jak je tam ta...
1: Mumlava.
0: Mumlava, no to je taková bystřina, kde jsou ti pstruzy, víte, jak to tam hemží v ty vodě.
1: Ano, já to tak zahraju potom.
0: No, no a teď bych vás poprosil, jestli bychom mohli jít.
1: Ano, prosím, můžeme začít.
0: Jo?
1: Ano.
0: No tak. Parada krve, rozkoše a smrti. Moment, ještě se mám nedal na meni.
1: Prosím.
0: Musíte čekat. Parada krve. Rozkoše a smrti. A ne tragedie princezny do Remi Fasole.
1: Sido.
0: Ale Sido, kde je Sido, co?
1: No na konci přeci.
0: Do.

0: Ani. Kde jste vzal ten sidol? Jaký pak sidol? To je do re mi fa sole, ta princezna se jmenuje do re mi fa sole, ne sola. Fa sole, fizule.
1: A ta?
0: No, tak znova. Balada krve, rozkoša smrti, aneb tragedie princezny do re mi fa sole, aneb kde je rytíř Pix. V hlubokém lese, na temné skále, tyčí se hra starého krále. V hlubokém lese, kde houká sova, a když to nejde, houkne si znova. To hradu cimbuří, větry zle fučí, jako když někde vzteklej pes kňučí. A v tomto hradě ve vysoké věži starého krále dcera tam stojí. Sedí, klečí.
1: Ale leží.
0: Jo, ale hrajete stojí. To mě instruuje. A v tomto hradě ve vysoké věži starého krále dcera tam leží. Čeká, že rytíř z boje se vrátí, brinkáním na harfu chvíli si krátí. Oblaka po nebi sem tam se honí, jen princezna touží po rytíři koni. Ptáček na římce píseni zpívá, však princezna nedbá a vdáli se koni. Ptáček na římce píseni zpívá, však princezna nedbá a vdáli se dívá. Potuček pod hradem šumí.

0: Čekala. Musíte zahrát něco operního, podložit to operně, samozřejmě.
1: Operně?
0: No jo.
1: Tak operně.
0: No.

0: co
1: to...
0: na mě křičíte? Klimprton, co to je?
1: Ale já teď si zpívám Pinkerton.
0: Pan, a kde je to?
1: Pan Pinkerton, námořní důstojník, který chodil za tou Japonkou Butterfly.
0: To ani nevím, to musel být nějak v loni na podzim.
1: Ale to je přeci ten známý děj opery.
0: Aha, a jak jste to křičel?
1: Pinkerton.
0: A vy jste ho znal?
1: A neznám.
0: No tak co to hrajete?
1: No tak pokračujeme.
0: No. Čekala, čekala, čekala, volala, volala.
2: Kde je Pixla? Kde je Pixla? A poslední slova v herléni Pixla.
3: Zoufalství vypila jedu půl flašky, pak sebou třískala, až padaly tašky. Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytíř už jede.
0: Moment, co to hrajete? To není žádný rytíř, to je nějaká chromá hajtra. Rytíř má přeci oře, tomu jde oheň z plamenu, plamen z oheňu. Z nos der plamen a od podkov mu lítají jiskry.
1: No prosím, tak no. Bude jiný ten kůň.
0: No bude, no.
3: Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytíř už jede. Moment, hej, hej, hej!
1: Co je?
0: Když jsme to přejeli.
1: Přejeli?
0: No bodejt ne, to by jsme byli někde na Karlštejně. No, tak znova.
1: Tak prosím.
3: Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytíř už jede. Moment!
1: No.
3: Uvázal komoně na dvoře k javoru a pospíchal po schodech k fizulce nahoru.
0: To už je tam?
1: No ovšem.
0: Tam vidíte jak zátopek, to přeci nemůže takhle rychle vyběhnout nahoru, řeči, když má na sobě to, jak se to jmenuje, to plechový...
1: Brnění.
0: Brnění. No a takhle nemůže vyběhnout. Musí, řekněme, jak mu to ten krunýř dovolí, že jo?
1: Prosím.
0: Uvázal komoně na dvoře k javoru a pospíchal po schodech k fizulce nahoru.

0: Loužil se po hradě, vše se v něm chvělo, když náhle zakopne o její tělo. Tu rytíř dal se do pláče, co pak to nešlo jináče? Proč nečekáš, a když jsi, proč život brala si?
1: A proč?

Tu vytáh dýku pruce a vrazil si v srdce, pak se spalilo všem, smrt, konec, po všem. Když je jednou po všem, tak už nemůžete nic hrát, protože je po všem. Musí být poslední slovo. Pak se svalilo všem. Smrt. Konec.

0: přátelé, dobrý večer. Já jsem v Terezíně poprvé, ale po chvilce, kdy jsem ochutnal zdejší víno, tak doufám, že ne naposled. Dovolte, abych se představil, já se jmenuji Miroslav Horníček a mám tento večer uvádět. Já se představuji proto, aby nedošlo k omylům, protože nedávno právě nad číškou červeného vína mě překvapila velice půvabná mladá dívka na centrálním trhovisku v Bratislavě. To je takový místo, kde se výborně snídá. Pokud navštívíte Bratislavu, tak se výborně snídá na centrálním trhovisku, protože tam mají nejen guláš, ale i víno. Tomu já říkám trhovisko. A tam se dá krásně posnídat a tam je přišla půvabná mladá žena pozdravit zase z obchodu, kde prodávala kytky a podala mi růži, mně, starému člověku růži. A řekla, to je pro vás, my vás tady máme velice rádi, pane Šterco. Tak jsem to za Jardu vzal, tu růži. Samozřejmě jsem mu ji neodvez, protože kdyby mi dali flašku, tak mu ji odvezu, ale růže zvadne cestou. Tak se mi stalo moc krát, že si mě pletli se Štercem, ale to je pro mě poklona, protože já mám Jardu rád a jsem rád, když si nás komiky pletou. Já jsem taky rád, že tady můžu být dneska večer a že tato nádherná hudba mě spolu s vaším vínem uvedla trochu do nálady, protože já si myslím, že tato hudba a nálada, vůbec humor, že spolu úzce souvisejí. Víte, ono se říká, že někdo má smysl pro humor a někdo ne. Samozřejmě, že jsou tací, kteří mají smysl pro humor a taky ne. A zase se říká, někdo má hudební sluch a někdo ne. Ale on je tady ještě jeden takový malý rozdíl. On může být, abych tak řekl, aktivní hudební sluch, to je, když umím zpívat, a taky pasivní, když rád poslouchám. A i v humoru to je tak. Já můžu mít aktivní smysl pro humor, že ho dělám, že ho vypravuju, anebo pasivní, že mu rozumím. Nejhorší typy jsou ty, kteří nemají smysl pro humor a nemají hudební sluch. Jo? To je zvláštní spojení takový, že nerozumí, co to je vtip a nepozná, jestli to je písnička nebo ne. Pokud jde o hudební sluch, tak já mám ten pasivní, já rád hudbu poslouchám, a zvláště tuhletu, ale sám nevydám ani tón. Já velice rád zpívám, velice rád. Já jsem se bál právě, když se ohlašoval, že zpívák nemůže, že vyvoláte mě. Já velice rád zpívám, ovšem za té podmínky, že není na doslech živej člověk. Já jsem humanista, já nemůžu zpívat přítomnosti živých lidí, protože já bych spíš rozháněl třeba nějaký schromáždění nebo tak, než bych ho naložil. Já velice rád zpívám, ovšem to musím být sám doma, mít zaručeno, že nikde v domě nikdo není a ještě dám slamník na dveře a pak si zpívám. Pak velice rád. Ale veřejně bych zpíval, ale taky už jsem zpíval veřejně, o tom se taky můžu zmínit, jak jsem zpíval veřejně. To byly hrůzy ovšem, když člověk musí na divadle. Já jsem šel k divadlu, měl jsem dvojí hrůzu. Že budu muset mít někdy tvrdý límeček v nějaký roli a že budu muset kouřit, to obojí nesnáším. Já neumím kouřit, s tvrdým límečkem se dusím a zpívat neumím. Všecko už jsem zažil. Hrál jsem dokonce faráře, měl jsem kolárek, musel jsem nejvyšší kouřit a musel jsem zpívat. Hrůza, hlavně pro lidi samozřejmě. No tak ten kolárek, to byla hrůza spíš pro mě, protože jsem byl modrej v obličeji, ale zase reflektorama se to dá vyrovnat. A já jsem rád, že tedy můžu, abych tak řekl, svým skromným podílem sloužit humoru, protože, víte, humor to je taková vzácná oblast, kde poznám, jestli se lidem líbím nebo ne. Kdybych dělal celý život vážný divadlo, tak se až do smrti nemusím dozvědět, že jsem byl špatný nebo dobrý. Tam se to nepozná. Když se lidi nezasmějou, tak si říkám, a je, propad jsem, špatný a jdu od toho. Čili až jednou zjistím, že se mi humor nedaří, přejdu k poště. Nebo někam. K něčemu, kde není humoru třeba. Tedy. Tím nechci se dotýkat příslušných tady přítomných pošťáků. A protože, jak jsem řekl, hudbu mám rád, ale sám se v ní vyjadřovat neumím, jsem šťasten, že můžu zase předat slovo a šmitec tady.
1: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
2: No, nač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
1: Ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraškova.
3: Chudák strejček, A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladej mi připadá.
1: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
3: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, švestkový knedlíky, štrůdl, no, no jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
1: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
3: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto.
2: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
3: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
1: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
2: No jen jestli, pane notáři, strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
1: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
2: On nebyl pojištěný?
3: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
1: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
2: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti...
2: Jenom mě.
1: A podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
2: To snad to neodkázal všecko nějakému třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
1: ne,
2: kočky.
1: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
2: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. No. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
1: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
2: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
1: Zmínil se vám někdy váš pan Stric o jistém panu Hubáčkovi?
2: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
1: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Stric jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
2: No to jo, to k flekům strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám.
1: V závěti odkázal váš pan Stric celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
2: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
1: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
2: Jak prosím?
1: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
2: Vodu.
1: Prosím.
2: Dejte mi vodu nebo vomblin. Ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
1: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
2: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs. musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělala nátlak.
1: Tak to jste na omylu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
2: Nemá?
1: Ne.
2: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat u fleku.
1: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
2: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
4: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
1: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Dobrý. Tady prosím, paní Kovářová.
4: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filuta Honzíček, co?
2: Můj drahej strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
4: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužského, že ano? Knou byste se přece nikdy neprokučili.
2: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
4: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
2: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
4: A to se velice mýlíte. Já se mohu už ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
2: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
4: No, to se divím.
2: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
4: No, tomu se ani nedá věřit.
2: Jo, jo.
4: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodáka, ženská, jako vy.
2: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
4: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Pepík Pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štět, jde.
1: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
2: No počkejte, vy se do toho laskavě nepekte, jo.
4: Jak to mluvíte s panem notářem?
2: Tak co
4: si tady to je
2: naše? Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
4: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
2: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
4: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
2: Jo, vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
4: O, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
2: Okamžik,
4: prosím. Můžete to, prosím.
2: Ne, to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
4: Prosím, to znamená, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
2: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
1: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
3: Věst. Ne. Drahej strajíček. Nemarná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
5: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
3: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
1: Moment, ještě jsem neskončil.
5: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
3: On měl auto.
1: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
5: Ano, přibyly úroky, že?
3: Ano,
1: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
5: V mých očích klesá i on.
1: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
3: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
5: I já jsem tratil, dámo.
3: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
1: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
3: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
5: Vy mě mluvíte z duše.
3: Já nikdy nešlo o peníze, ne. Nikdy.
5: Vy mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
3: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefon.
5: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
3: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
5: Ale nemusíš.
3: No nemusím. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale... Vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
5: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou.
1: Johnny Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

0: Karel Velebný pracuje v současné době na překladu brožury Járy Cimrmana o vzniku a původu saxofonu. Jak jste vlastně přišel k té brožuře?
1: Poslala mi francouzská firma Selmer, která vyrábí světoznámé saxofony.
0: Takže vy tu Cimrmanovu brožuru překládáte z francouzštiny do češtiny, že ano?
1: No to je škoda práce, i Cimrman ji napsal česky.
0: Čili naopak překládáte ji z češtiny do francouzštiny?
1: Ne, do španělštiny. Protože jak jsem to tak pročítal, tak i pro hudebníky to bude španělská vesnice.
0: Co tam vlastně Cimrman v té knížce píše?
1: Cimrman tam píše, že saxofon je původu chodského. A tady to stojí. V době, kdy Chodském projížděl hrabě Thun von Taxis, vítali ho lidoví hudebníci fanfárami na podivné nástroje. Vypadaly jako velké fajfky.
0: Nebyly to dudy?
1: Ne, dudy to nebyly. Hrabě von Taxis byl rejstříkem i barvou o něch nástrojů tak nadšen, že projevil přání, aby nesli jeho jméno. Vyslal proto k hudebníkům svého komořího, aby to s nimi prodiskutoval. Potíž ovšem byla v tom, že komoří neuměl držet jazyk za zuby. Chybělo mu v horní čelisti několik předních řezáků. No prostě šišlal, jak se lidově říká. Místo písmene T říkal něco jako S. Ten komoří se ptal chodských hudebníků, zda souhlasí s tím, aby se jejich nástroje jmenovaly jako hrabě von Saxis.
0: A jak to dopadlo?
1: Ale tak to dopadlo výborně, drtivá většina tří hudebníků byla proti a dva se zdrželi. Ovšem nikdo neví kde. Ale jisté, že od té doby se těmto nástrojům začalo nejprve říkat von Saxisy a později saxisfony.
0: Ale odborná literatura říká, že saxofon je původu německého.
1: Ovšem to zavinil Lomikar. A tím také odhalil jednu ze svých pravých tváří. On, konec konců jako každý despota, nesnášel jazzovou hudbu a tak poručil svým drábům, aby chodům nástroje uzmuli a zalili asfaltem.
0: A tím to skončilo?
1: No, ještě ne, tak docela. Jeden z těch hudebníků uprchl, byl to myslím Bedřich, uprchl i se svým nástrojem do blízkého západního Bavorska, kde se ujal podnikavý člověk jménem Hans Sachs. Původně to byl ladič dveřních zvonků, ovšem později z reklamních důvodů se nechal přejmenovat na Hanse Saxofona a založil si dílnu na výrobu těchto zvukorovů.
0: Pokud je mi známo, pane Velebný, tak po hraběti Thun von Taxisovi byl pojmenován pouze dostihový příkop na Velké Pardubické.
1: To je svatá pravda, ovšem má to hlubší souvislost. Však se o tom také Jára Cimrman zmiňuje. Saxofony později vyhrávali během dostihů v Taxisově příkopu. Hudebníci stáli po krk ve vodě a proto byly jejich nástroje opatřeny vasrklapkami.
0: No, já se nechci hádat, pane kolego, ale saxofony přece žádné vasrklapky nemají.
1: No, s vámi těžká řeč. Vy si taky asi zřejmě myslíte, že nejstarší saxofon je altsaxofon.
0: No, tak já myslím, že nic neskazím, když vám poděkuji za rozhovor, pane Velebný. Co říct si na závěr tohoto hudebně zdravotního semináře, vážení přátelé? Snad jen tolik, že pole Cimrmanovy působnosti v jazzu je tak široké, že se nám ho zatím nepodařilo zvorat. Málo kdo ku příkladu ví, že Cimrman vypracoval ojedinělý velkolepý projekt nejvyšší jazzové školy. Měla stát v Praze na Petříně. Pane Velebný, proč se vlastně ten projekt neuskutečnil?
1: No, Cimrman zjistil, že v jazzové hudbě se stejně vůbec nikdo nevyzná, tak to potom nechal předělat na bludiště.
0: No tak já bych vás ještě poprosil, kdybyste byl tak laskav a nakonec zahrál a zaspíval poslední skladbu z Cimrmanova cyklu Tělesná schránka, a sice Traumatologický valčík, Dárkový hrudní koš.
2: Vážení přátelé, jednou jsme byli s divadelní fakultou na západě, ve Francii, ve městě Nancy. Jo, a to bylo v době, kdy jsem se zároveň učil francouzsky a mělo to nedozírný následky. Protože tehdy já jsem tam byl ubytovaný v penzionu s mým kamarádem a spolužákem Pavlem Pavlovským, který je dneska šéfem činohry divadla v Plzni. A tenkrát nějak z ničeho nic, nevím, jestli z té změny vzduchu, nebo co, dostal nějaký neštovice, jestli černý nebo zelený, nebo prostě nějaký dostal, popadli ho. A odvezli ho si, představte, do nemocnice. A my spolu předtím byli na manželských postelích. Nám dali, i když jsem normální, by jsme byli oba. Jo, jo. Ani on nebyl nějak, že by po mně něco chtěl. A představte si, ta tragédie, najednou oni ho odvezli a teď já jsem dost taky trošku choulosti, nebo se bojím nějaký, že kdyby něco, jo. A teďka jsem si říkal, co já udělám, ho odvezli a já, abych to samozřejmě člověk myslí stejně přeci jenom nejvíc na sebe, abych to nedostal taky, tak jsem si říkal, sakra, musím udělat základní opatření, musím, aby mě vyměnili ručníky a to. No a šel jsem za tím šéfem toho penzionu a teď si představte v té mý tehdejší francouzštině, no ono se to moc neřekne, tak jsem si plet dvě slova, které vůbec ani zvukově spolu nesouvisejí. Já nevím, jak jsem si to mohl splíct. Slovo strop se slovem ručník. Vůbec nechápu. Dodnes máš to naprosto něco jiného. Strop je le plafond a ručník je la serviette, čili to nemá nic společného. Já nevím, no. To je jedno. Teď jsem za ním šel, si představte, a říkám tomu, dával jsem se ještě záležet na výslovnosti, a říkám tomu šéfovi toho hotelu, monsieur, s'il vous plaît, je vais échanger le plafond dans ma chambre. Pane, já chci, prosím, vyměnit strop ve svém pokoji. Jsem mu řekl, domění, že říkám ručí. Se na mě tak podíval, pán. Et pourquoi, monsieur? A proč, pane? Já pán, parce que mon camarade est malade. Protože můj kamarád je nemocen. Hompa, a proto vy chcete vyměnit strop ve vašem pokoji? Hompa, ano. To je samozřejmě. Samozřejmě, jakože u nás je to běžná věc. No ne, hygiena, jsem si říkal, jako aby si nemysleli, jo? A byl tady v tom východním bloku, že jo, takže aby si nemysleli, že jako tady jsme 100 let za opicema, nebo co. Pán, a kde je váš pokoj? Pán, prosím, tak jsme šli, teď jsem šel to, otevřel jsem dveře u svýho pokoje, on tam vešel a najednou já koukám, on čumí na strop. Říkám, co čumí na strop, proč nevemeru, když teda neposlal pokojskou nebo to, tak proč neveme to sám, teda ty ručníky a nevymění je, když už teda je tak láska, že tam kvůli tomu jde. A on čuměl na ten strop a najednou povedal, ce n'est pas possible, monsieur, to není možné, pane. Já si povám, ty člověče. Proč by to nebylo možné? Já si říkám, takhle s náma tady nebudou zacházet, jo. Proč by to... A já vám, monsieur, že no, u nás, jo, u nás to možné je. A kde to je u vás? Já vám, dan na Čekoslovakii. Tak jestli u vás to možné je, víte, tak u nás to možné není. Já si říkám, ty hajzle, ty si myslíš tohle, je to možný tohle, co? A teď on se otočí a odchází takhle na tu chodbu, já jsem za ním vylít a zařval se na ní. Mon kamarád je malád! Můj kamarád je nemocen! On se otočil a má, ne váš kamarád, vy jste nemocen!
3: Karle, styďte se! Máte slovo.
4: Ano, vy jste mě tady v jednom z minulých pořadů obvinil, že jsem zhýralec, opilec, a za co se stydím nejvíc?
3: Karle, nestýte se.
4: Děvkař.
3: Karle, styďte se.
4: A přitom já jsem docela obyčejný zpěvák. Lidi, mě manželka zabalí do kufru šišku turistického salámu.
3: Jo, to známe, to nikomu nevysvětlujte. Šišku salámu a celou noc číst, to známe. Nikomu nic nevysvětlujte, dokažte to.
4: No jo, ale jak?
3: Jak, Karle? Tak si přehrajeme celý váš den na zájezdě. Ano, jste, jak oni říkají, na šňůře. Dejme tomu v nějakém jihočeském malebném městečku. Jste ubytován v hotelu Grand, to k vám patří.
4: Ale to se nechte toho, jo.
3: No, máte po koncertě, je ráno. Co děláte vy, kam jdete?
4: No, jdu se osprchovat, vyčistím si zuby.
3: No tak to každý, to každý, máte po té hygieně. Kam jdete?
4: No na snídani.
3: Ale kam?
4: No do hotelové restaurace.
3: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. A tady, Karle, začíná váš den. V hotelové restauraci. Tak. Pan Černoch, je dobré jitro. Pane Černoch, to zas tady bude veselo, co říkáte? Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco ostřejšího? O, co?
4: Ne, já bych prosil minerálku.
3: Minerálku? A to musel být včera zlý, pane Černochce. Ale zpravováčka si dáte, co? Kyselou vokurčičku tam máme.
4: Ne.
3: Nebo že jste to vy, 2 deci láku.
4: Já bych prosil Matonio kysilku a prosil bych kávu.
3: Kávičku? No, dobře, no. Vy víte sám nejlíp, co vás dá dohromady, že jo? No, tak to by byla matončička a kávička.
5: Jo, snadný... To je Černoch. Karličku, kucí, Černoch je tady. Co? Ne, ten bílej. Karličku, co tady sedíš na suchu, člověče? To máš...
3: Dáš si se mnou panáka.
4: Ne, já už ano, mám objednáme.
3: Dáš si se mnou panáka. Ne. A tady něco, pak to můžeš otočit.
5: Ne. Karličku, dáš si panáka. Jsme tamhle s kukama ve výčepu. Jo, přijď. Karliček, Černoch je tady.
3: Tak, prosím, už se to nese. Matončička, kávička, pane Černoch. Oh, že mě to dřív nenapadlo, pane Černoch. Už je mi to kafe jasný. No jo, na to vy jste odborník. S dovolením, já sám, víte. My to tady neradě vidíme, víte.
4: Ne, přece, to ne.
3: No. My to tady taky máme. Stačí říct, já přiběhnu a bude to tam, víte. O vás se nebojím. Vy nám to vynahradíte, pane Černoch. Vy nám to vynahradíte. No, takže, Karle, máme po snídani, že? Ten je před vámi. Co děláte potom?
4: No, tak se projdu trošku na takové zdravotní procházce.
3: To se vám nedivím.
4: No. Zastavím se v knihkupectví, abych měl v noci co číst.
3: Co číst, dobře.
4: Přikoupím kousek salámu.
3: No, salám to známe, prosím. A je poledne. Kam jdete vy?
4: No, na oběd.
3: Kam?
4: No, do hotelové restaurace.
3: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. Takže... Pane Černoch, já bych si to tady napsal. Hlavně si nestraťte tu konzumačku tady, jo? Tady
4: a kávička. Můžu si něco objednat k jídlu?
3: Ano, vy můžete všechno, pane Černoch. Jenom tam ti vaši přátelé ve výčepu, je tam něco na vás. Ano, já si to takhle to, abyste to nestratil. Ano, pane Černoch, už to máme.
4: Moment.
5: Ježiš. Kaličku, kde jsi sám celý dopoledne toulal? Ty jsi byl za ženskýma, viď? Ty kluku, jak ty to děláš. Kaličku, popojedem, co tady? Karle, tohle nepij. To se ti udělají takový ledvinový kameny, že ti to zbíječkou nedostanou ven. Karličku, dáš si... Pojď ke klukům. Karel se nám vrátil. Pane vrchní, 16 myslivců.
3: No, takže se to nese. Pane Černoch.
4: Já jsem si objednal něco k jídlu.
3: Já vím, teplá jídla až po 18. hodině. Já chápu, jak tam zatím taková pozornost podniku. Už
4: ne, to ne.
3: Jo, maskovská stalička.
4: Ne, to ne, já to nepiju.
3: Já bych si tady napsal, laskavě, 2 vodečky. Tam bylo 16 myslivců, ti přátelé, 8 grogů, 12 piv, 4 zelené. To si skojíte, jatýrka uděláme, co by dup. Tak. Karličku, máte po obědě, no, na to, že je poledne, klobouk dolů, tak no, vám to roste. No dobře, co děláte odpoledne?
4: No, buď si chvíli čtu, anebo se podívám po městě, jestli je nějaká zajímavá výstava, přikoupím kousek salámu.
3: Co máte pořád s tím salámem? Jdete na teplou večeři, kam?
4: Do hotelové
3: restaurace. Tak. Pane Černoch, Jatýrka budou co nevidět, jenom zatím ohutnejte naše archivní.
4: To ne.
3: Vy si s tím poradíte.
4: Ano,
3: já si napíšu archivní. Ta společnost ve Výčepu, dali si tam na vás další rundu. To jenom, abyste věděl. Jo? Hned to půjde.
4: Pane Vrchní, ale...
6: Je, Černoši! Kdy se berete vy, kucí mourovatý? Vy jste si tady tak zvyklí, vy kucí. Pojďte, musíte zahrát Maruste ve Výčepu, ty vaše spirituály. A teď už můžete dvojhlasně.
4: Ale já nebudu hrát, já za chvíli budu zpívat, vždyť se to točí.
6: A kucí, tam máte na točíno. Ano, pane Vrchní, Karlíček se vám tady rozmnožuje.
4: Vrchní.
3: No, prosím, vy už radši nic neobjednávejte, Karle. Já myslím, že je toho dost. No, den uplynul, je po večeři. No, Karle, že máte před koncertem, klobouk dolů. Když se tak podívám, co máte na stole a co jste měl, ukažte. Káva, prosím, Matonil. No, tak to je 16 myslivců. 8 grogů. 26 piv. To ani nemůžu přečíst, co to je pětkrát prostějovská starorežina, 2 fernety, 4 zelený, 4 červený. Karle, vy snad pijete už i ty kule a žaludy.
6: Je hrozně.
3: Karle, vy jste chtěl dneska něco vysvětlovat nebo dokazovat, tak podívejte se, jak to dopadlo. Vy už příště radši nikomu nic nevysvětlujte a hlavně nedokazujte, prosím vás. Jak
4: ale
3: by to
4: já jsem
3: dopadlo?
4: Chtěl hlavně vysvětlit, že nejsem žádný...
3: Já vím, ženský, tak tohle, jestli by to mělo dopadnout, jako tamhle s tím pitím, ženský, prosím vás, ženský.
4: A no tak dobře, no tak jsem chtěl podhalit hlavně, nebo osvětlit. No,
3: osvětlit a v nejlepším byste tady zhasnul. Vy byste byl schopen z tohohle divadla za 5 minut udělat hodinový hotel. To si já na triko nevemu. Ještě si by mě vůbec nějaký potom zůstal.
4: Já přece nejsem žádnej...
3: Stop! Ani já bych nikdy neřekl, že Karel by byl někdy nějaký gigolo. Přátelé, co je Karel Černoch? Karel Černoch je...
7: Unavený zpěvák, který jde po koncertě spát se šiškou sám.
8: Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu, všichni přihlížejí, jsou paf a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. je Pumperdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže Hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku, jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat, tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milost páni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvíli se povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do pezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumperdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.
9: Ano, děkuji. Děkuji. Opona! To funguje, to je rado.
10: Armáda za mnou! A levá! A pravá! A levá! Tak, stará armáda provádí nové obraty podle starých rozkazů. Lidi, my jsme tak šťastní. Taky, paní, víte? Jsme dostali nový uniformy. Nový, no. Na zbraně nám nezbylo, ale uniformy máme nový den. Akorát ty třírohý klobouky, víš, to je nešikovný. Kdo ještě víš, člověk neví, on to teče tadyhle, člověk neví, za kterým rohem má jít. Hele, mlinář, výslech civilního obyvatelstva. Předvedu.
11: Koho hledáte?
10: Vás, mlináři.
11: Mě?
10: No.
11: A co chcete?
10: Co?
11: Co chcete?
10: Aha. Jo, nesu sandáta ze zámku. Hrgo, to je mandát. Tak mandáta ze zámku nesu.
11: A komu?
10: No komu? Vám, mlináři. Vám od pana vrchního.
11: Mně? Mandát od vrchního? Tady ve mlíně jeho mandáty neplatí. Tady není usedláka nebo chalupníka. A robota tu nestraší. Tady jsem, pánem, já sám.
9: Ježíš, to byla pecka.
11: No takhle, sandáta kdybyste přinesl, to by bylo zajímavý.
10: To jo. Tak to já, kdyby jsem věděl, že jste na šupináče, tak jsem cestou něco upytlačil. No. Ale, dít mináři, nic, já jsem ve vaší straně, teda na vaší straně. Já ani přesně nevím, komu platíte příspěvky. No, dít já taky, mináři, o robotě nic, o kontribuci nic. Ani o tom soudu, o té vaší lípě. Nic, mináři, nic. Nic. Ale přiběhla štafeta. Přijede paní kněžna, co panství zdědila. No, zdědila, co jsme jí to teďka vrátili, že jo? Víte, mináři! Jsem vám vletěl do potlesku, promiňte, ne? Restituce řádí, no. Paní kněžna se jde podívat, v jakým to bude přebírat stavu, čoveče. No, je to 14 dní, přijela kočárem, sem k nám, vylezla nahoře na hůrce z kočáru, flákl to sníhy, zkubila mate. Teď jde sem k nám dolů, my, který na náměstí podpíráme baráky rukama. Proto pan vrchní poslal deputaci ke knížeti Potěmkinovi.
11: Ke komu?
10: Potěmkin, znáte?
11: Ne.
10: Ne,
11: úžasný architekt.
10: To je kapacita, mlináři, ten nám tady chyběl. No jo, teď vám lítá popanský mandát za mandátem, všecko se natírá, chlapi lítají se štětkama. No a neopravdy. Některý se svýma, ty jsou smutný. Jiný mají výhodu, ty fasujou. Jo, mlináři, a vy, vzkazuje pan vrchní, přijedete kůňmo, to je rejthársky, a pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu.
11: To neuvítám, protože nikam nepojedu. To tak slavit a vítat, za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit, že musím své starodávné právo hájit.
10: A... No jo, no, to já bych se taky naštval. No. To víte, mlináři, mandát poroučí, to je jako ten první mandát.
11: Vy máte ještě nějaký?
10: Co?
11: No tak máte nebo nemáte.
10: A co máte na mysli?
11: No, ten mandát.
10: Já mám ještě druhý mandát.
11: No, ale...
10: Teda... Mlináři, jak jste na to přišel? A ten poroučí, no. Hlejte, vy jste to věděl. Ten poroučí, že to vaše děvče, ta vaše skovávačka. Ta holka, jaký máte za Almarou?
11: No to...
10: Já jsem jí tam nedal. Ta půjde zadružit, semináři.
11: Půjdou růžice, půjdou, některý půjdou, některý poletěj. A to vaše děvče taky, mlináři?
12: Taky. Nikam nepojede.
11: Ano, já jsem si to myslel.
12: Vždyť já ji našel. Ležela v příkopě u cesty.
11: Co se jí stalo?
12: Zimou prokřehla.
11: Já myslel, že spadla z bicyklu.
12: Sebral jsem ji jako...
11: Třeba jako ptáčka.
12: Ne třeba.
11: Ptáčka ne třeba.
12: Ptáčka třeba.
11: I na mlejně, že jo?
12: Ano. I na mlejně. Jako ptáčka, kterého krutá, zlá a nemilosrdná vichřice z hnízda vyhodí.
13: Mrcha to... jedna.
12: Ale proč vám to vykládám? Já jdu mlejt polohrubou.
14: Lásko Bože, lásko.
11: Hanička.

0: Jak jsem tě, Haničko, zaslechl, musel jsem přizvučet. Hned šmitec pod bradu a housle do ruky. Obráceně. Hned housle do ruky a šmitec pod bradu. Jak jsem tě, Haničko, uviděl, šmitec.
1: Zajíčku, vás něco trápí. Vás něco souží.
0: Vždyť víš, už na 10. rok jsem školním mládencem. Už na 10. rok a rád už bych byl za kantora obrácen, aby má ze všech nejmilejší dornička.
2: Jo,
0: už nemusela čekat. Co to má znamenat?
3: Že tu není, že tu není.
4: No, váš muž není, ne?
3: Tak tady není. Ne. A u vás nebyl.
0: Klásek?
3: No, řekněte ne.
0: Ne.
3: Ne, já to věděla, že prý si doskočí do mlejna stran mletí. Najednou taková starost dvomletí, jen jsem se ho hlídla, už to bylo.
0: Ale já ho pozval...
3: Vymlčte. Vy mu chcete pomoct louže. Já jsem ho dobře viděla, jak strčil ten klarinet pod kabát, jak zloděj a frnka už byl v prachu.
0: Ale to si jenom u mě zahrajeme.
3: Vy si jenom zahrajete. A kde si zahrajete? Vy tu a kde on, můj muž. Ale já vám řeknu, kde je. A když ne já, tak někdo jiný.
5: A kdo?
3: Karty.
5: Haničko.
3: Jen se smějte. Karty povědějí svatou pravdu. Těch se ptám vždycky, když se muž vytratí ze stavení.
5: A co říkají?
3: No vždycky to samý, mlináři.
5: Kde jsem, Klásková? A víte to jistě?
3: Samozřejmě, mlináři, že to vím jistě. No řekněte, kdybych byla nějaká bába, kdybych byla nějaká vochechule stará, nebo...
5: Haničko, prosím.
6: Ne, vochechule rozhodně ne.
5: A vy jste ho při něčem načapala?
3: Jako při čem?
5: No myslím tak, jako normálně. No na to uvážené, nechač.
3: Ježišmarja, ještě to tak, to by ještě scházelo.
0: Ale vždyť byl u mě, ohledně toho uvítání.
3: No já ho taky uvítám, votipéra.
5: Klásková, vy jste ale krkavec ženská, vám řeknu, víte. Krkavec
7: ženská. Sluníčko.
5: A je tady.
3: Kdo?
6: Michal.
5: No ten Hasselmann, tato mácká, pojďte mě pomoct, chytneme ho.
3: Pozor, to by mohl být klidně převlečený Klásek. Pojďte, odklíčíme ho.
6: Ale babičko, jak je to s tou starou lípou? No pod tou lípou je prý poklad.
3: Dědo vybrali svobodu, vnukovi nechtějí vrátit majetek.
6: Ale babičko, Libor se nedá.
3: Libor je hodnej, Libor dá.
6: Ano tak, babičko. Já říkám, že Libor se nedá.
3: Do.
6: Libor.
3: Náš Libor, no ten se nedá.
8: Ach, ta naše babička.
6: Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlíně.
5: Je, pozdrav pán Haničko.
6: Je, dobrý den, Klásku, co mi tady?
5: Ale běháme s chlapama štafetu a zapomněl, kde je cíl. Já jsem tak urajtovaný.
9: Jo, nebyl tady učitelský.
6: No jo, byl, ale ušel pryč.
5: He, mrchout. Tak já ho nenatrapíru. Hejte, jak až ho potkáte, tak mu řekněte, že až ho potkáme, jak ho přerazím.
6: Jejdanáčku.
5: No to víš, že jo, kluk mi nosí takový úkoly ze školy. No kolik majete se slepice, když jí zrne kohout? No vy se kechtáte, my se s mámou nemůžeme dopočítat, že? Víš, já ležím v kurníku na příště, dělám si čárky a...
6: Ale pozor, vás tu žena hledala.
5: Co, mě?
6: No jo, vás a tu ze zle.
5: Mě, žena moje, mě?
6: No vás?
5: Mě, moje.
6: No jste Klásek, ne?
5: Co?
6: Jestli jste Klásek.
5: No jak když, jo, ne.
6: A teď?
5: Teď se mi to zrovna nehodí, teda ne. Moje, zlé, je, ježišmarja. No jak když, jo, ne.
6: A teď?
5: Teď se mi to zrovna nehodí, teda ne. Moje, zlé, je, ježišmarja. No já cítím, jako by se pálo.

0: nevím, no. Já třeba přijdu domů za zvuk zemi a už ležím. Hledajte.
1: Pojďte si se mnou.
0: Tuhle jsem, Haničko, představte si. Přišla k nám návštěva. Já říkám, ty dávejte pozor, teď vám něco předvedu, to jste dlouho neviděli. To jste dlouho neviděli. Mámo, vylez bedny.
1: To, že jste že?
0: No jo, ježiš, ona si tam ráda hraje. Tak se říkám. Mámo, vylez bedny a ty dávejte pozor. Mámo, voda teče nahoru. Ona říká, teče, táto, teče. Vidíte to guma, prosím vás. Ježíš, jak já k tomuhle přišel. Hejte, já kdybych jí třeba řekl.
2: No.
0: Ježišmarja. Ne, nic, maminko.
3: Tady mi třeba řek.
0: Ne, nic, maminko, bochechule. Ne. Ženo moje, inteligentní. Maminko, voda nahoru. Sigma pumpa.
3: Já ti dám voda nahoru, já ti dám sigma pumpa. Kde jsi zase byl? Kde jsi se zase coural, ty? Kocoure jeden, rouskavej.
0: No.
3: Zasutý Zemánkový, co?
0: Ne. U Zemánkový ne.
3: Ne, tak u Kerry.
0: No, ale u Zemánkový ne. Já žádný Zemánkový neznám.
3: Ne. A Haničkovo nezná Zemánkovou.
0: No jistě, že ne, Haničko, vy znáte nějaký Zemánkový?
1: Já teda jo.
0: No, ta Hanička tam chodí, jo. Je to, oni si nás pletou lidi, když jdeme mezi humnama, to je blbost. To bych musel mít baťoch vepřu. Ne, že jo. Zemánková, že jo, to je ta, jaký chrastě bandasky, no jo, ne. Ale kde pak, ženo moje citová jistoto, představte... Počkej, neblbni, ale... Představte si, já jsem byl na zámku, letím vám to oznámit, protože přijede paní kněžna, tak letím s keserem, se starým keserem. A... Představte si, mě přepadli, na lesní pěšině mě přepadla divá zvěř. Ale divá, diviaci, divilice, kdo to jde? Do toho ježe spadlo mu jablíčko, tak si ho na nožička mám před sebou, za ním liška, plnej pytel k táboru. Ježek se nabíče, jí pytel rozpíchá. Já jsem říkal, to je chaos, jaro v přírodě, no to je pěkný nadělení. Zvířátka, já jdu za maminkou ke mlejnu, krze vám letí.
3: Já ti dám letí.
0: Ano.
3: Já ti dám letí. Ano. Já ti taky na melu. Ale až doma.
0: Ano.
3: A domů.
0: Ano.
3: A domů.
0: Ano, domů. My už vás nemeleme, Haničko, domů, ano.
4: Jak vám návštěva?
5: Snad ne mušketýr.
4: O ne, sám pan vrchní.
6: Hele, mlinář. Ale no podívejme se. Mlináři.
4: Byl tu mušketýr?
5: Byl. Aby viděl.
4: Aha. No dobře, no. No a co vy, mlináři?
5: To doufám také vyřídil, ne?
4: No to taky vyřídil, to jo. No teda tak, to jestliže dobře vyřídil, tak by to byla od vás rebelie. Nesmíte se. Teď poroučím já, vrchní. Že přijedete kůňmo, ten zas neví, co to je. To je srejthársky, kůň musí být samej fábor, samý kvítí a vy pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu.
5: To neuvítám.
7: Pane vrchní, cvakněte si.
4: Ale sakra již matko, cvaknul bych si.
5: Nic mu nedávajte.
0: Kluci, to je obsluha.
5: Nikam nepojedu a vinčem vítat nebudu, to teprve ne. Za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit. Že musím své starodávné právo hájit.
4: No, starodávné. Právě protože je tak starodávné, proto vůbec si se platí. Mináři, nerozčiluj mě. Mě zhora přikázali a dost.
3: My máme všeho dost.
4: Jo. Pavičko, a to se podíváme, matko. A to, co jmenujete tím svým starým právem, jestli vám můžu poradit, mlináři, zapomenout.
5: Co? Zapomenout? Kdo jednou zapomene ran, kterými jej ponížili, stává se bitým psem.
3: Měli bychom mít psa.
5: No tak, babičko, prosím vás. A kdo zapomene, z čeho pošel?
3: Pošel.
5: Už nechci toho pořád. Že i vy jste naší krve.
4: Kdo?
5: Vy.
4: My?
5: Vy.
4: Vy?
5: No vy ne.
4: My ne. Tak kere, Ježišmarja. Fak ramente, když jdu někoho udat, tak si aspoň zjistím adresu, ne? Mináři, takže nepojedeš?
5: Ne.
4: A nechceš se ještě rozmyslet? A nebudeš vítat?
5: Ne.
4: Jsem vyřízený člověk. Ale podívejme. A tu ta

0: Jindřina půjde za družici.
1: Je. Ráda.
2: Drž se textu.
1: Jo.
3: Co je?
1: Ohohoho. To se načekáte.
2: A i kdybych chtěla jít, nenechám jí.
0: Ježišmarja. Ježiš, ty podaný si žijou.
2: My si můžeme na zámku akorát mačka klopy, ne?
4: Mináři, nehraj si na Zemana.
0: A i oni pochopili, kterýho mám na mysli. Přece seš podaný. Přece máš povinnost, plynářičku, Lucernu. Lucernu ven a na dveře s ní.
5: Nemyslíš si, Liborku, ten vrchní, to je pěkná svině.
0: Jo, personál, pane Franc.
3: Ježiš, pane Franc, kruci, vy jste se dneska kulmoval sám, víte?
0: No tak pojďte mezi nás, pojďte.
3: Vy jste a krenrole v terénu, pojďte.
0: No pojďte, spuste raport. Všechno pořád na to vítání.
6: Prosím, všechno, jak se patří.
3: Ničeho se nevšimli, jeďte. Dobrý je to, pane Franc.
6: Ovšem, zahradičku.
3: Teď už si nejsem tak jistý, co jsem řekl.
6: Ovšem, zahradniček povídal, že spatřil v parku cizí dámu. No, něco vznešeného, dokonce snad vrchnost, nebo co?
3: To je nesmysl, pane Franc, prosím jich, cizí dámu u nás. No. A teď já tady znám všecko. Všecko, no to víte, že jo, právo první noci. U mě to není právo, u mě to povinnost. Na mě nosej zpátky, mě kutálej, jo.
0: Já vám řeknu, to je jinak, pane Franc. To je jinak. To zase zahradníček nebyl dost na nohy, víte? No. To měl zase mhu.
6: Ježiši, co to měl?
0: Mhu?
3: Hejte, vám než bych to vysvětlil, jak se to rozplyne, to nemá cenu.
0: Tak pojďte ještě jednou, ubezpečení. Všecko v pořádku na to vítání. No,
6: prosím, všecko, jak se patří. No. Všude samý kuň fábor družice, kuň fábor družice.
0: Jako malý dítě, kuň fábor družice, kuň fábor. To je uvítání. Uvítání byla vždycky naše silná stránka.
3: Ono ještě je, jo?
0: Hejte, ono ještě dneska, než vyvěsíte prápor, podívejte se, který už visej. Jo. Pane Franc, a přijeli všichni ze všech vesnic? Hejte, co ten pacholek mlinář? Kruci, a co to jeho děvče?
6: Tak to prosím taky nepřijelo. No. Je, pane vrchní, ovšem toho mlináře? No toho je škoda.
3: Hejte, pane Franc, opatrně s tím, opatrně, opatrně. Už je to nejenom slyšet. Tak Ramente, dávejte si pozor. Paní kněžata je dáma velkého světa, ta vám to prokoukne.
6: Ano.
3: No to víte, že jo. Ta víme tak nějakou dělou. Ne. Jako sjezdila svět, že? Vy musíte být chlap.
6: Ježiši, chlap? No fuj.
3: A je to pravda, vází na vojnu, tak si kupujeme oteplovačky. Ne.
0: Já nevím, jak vám to mám vysvětlit. Vy musíte stuhnout, stvrdnout.
6: Ano.
3: Ne.
0: Hejte se, umyslel, bych na potlesku netrval.
3: A pane Franc, když takhle blbneme, řekněte něco z prostýho.
6: Tisíc kulí.
3: No jen aby to nebylo přání, hejte. Uas, nikdy člověk neví.
0: Jo, když jsme u toho přání, atrapo, apropo.
3: Ne,
0: Já rychle smluvím, než myslím, no. Bohužel nejsem v tomhle státě sám. A...
2: Už to bylo dobrý. No.
0: Pane Franc, jak jste to zarychtovali s tím vinčem? Komu jste to dali?
6: To jsem si prosím nechal já sám, že?
2: Jste snad zešílen, člověče?
6: No proč?
2: No co proč? Víte, jaká to je zodpovědnost?
6: No ale prosím, já mám dobrou paměť a kvalitní přednes, že?
3: Jo, no. To jestli máte paměť jako přednes, to se dneska bohřeme.
0: Člověče, víte, jaký trémus by na vás spadnul, kdyby se stál před paní Kněžnou? By se vám třásla kolena, pane, by se vám mezi ně museli dát deku, aby se si nerozmlátil jabka. Víte, kdo bude první vítat paní Kněžnu?
6: Já.
0: Nebudem se hádat, já.
6: Já.
0: Ne, řeč mám vypulírovanou. Sám jsem to sesumíroval.
6: No, sesumíroval, že jo.
0: Jsem nic sesumíroval. Jsem vzal starý projev a změnil jsem jména, no. Hejte, pane Franc, nebudem se hádat. Přeskoušej mě.
6: Božinku, já?
0: No, Božinku, já tady jinou nemám, no. Hejte, to je moje řeč, jo. Pane Franc, oni budou jako paní Kněžna.
6: Ježiši, to jo.
0: Jo? Oni jsou jako paní Kněžna, přijedou, sednou na trůn, já přiběhnu, spustím a on kontroluje.
6: Já jsem Kněžna, jo?
0: No.
6: Já jsem Kněžna.
0: Teda, jestli přijede něco takovýhleho. No, už jsme tady vítali jiný ksichty, jo. Ježíš, vzpomínáte si, jak jsme tady vítali?
2: Najednou ne, že jo? Najednou jsem z ruzínského letiště až na Václavách stál sám.
0: A jak jsem to dělal, to jsem měl mávátko a tady.
2: Jen se nestejte, vítali jsme je, vítali, tak co? Jezdili k nám rádi,
0: jezdili,
2: tak co? Měli si co odvážet?
0: Přesto odváželi, člověče. Ježiš, vzpomínáte si, jak přijel ten... No bacha, aby nepřijeli všichni radě. To víš, jo? To bychom měli z rejže i růžence. Tak. Tak, pojďte, dáme se do práce. To je pro Čecha nejhorší zpráva. Já kdyby byl podzim, tak si myslím, že zachystám kotletu. Takže podaní sedí, jak je jejich zvykem. To už měnit nebudeme, ho se nevyplatí. Paní Kněžna nadiktovaná, já přicházím, úklona, vztyk, páteř funguje. Tak. Jo, políbení ruky bych zapomněl, sakramente.
6: No ovšem, prosím, na tom já trvám se.
0: No, když je to proba.
6: Tak si to probněte.
0: Ježíš, do toho se mi nechce teda. Pane Franc, vy zneužíváte situace. Oni zhasnou, kde těch tiští panou, no. Tak. Harko, dobrý to bylo. Tak, úklona v té kvátr funguje. Jdeme. Nejjasnější vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní, paní Kněžno.
2: To je paměť.
0: No, ale plbá. Vždycky pochválím dopředu.
2: Jo, už mám.
0: Dlouho očekávaný den přilétl.
6: Tamže mě, prosím.
0: To?
6: Tamže mě.
0: Tam je tamže mě.
6: Tamže mě.
0: Tátuška s někým hrotem nebo... Schovat! Kdo jsem pustil?
7: S prominutím. Urozený jemnost, pane direktor.
0: Jak se sem dostal?
7: Vaší milosti poníženě netajím.
0: No to ještě, abyste nám něco tajil.
7: Já jakožto jeden školní mládenec, já bych poníženě žádal, zda by se za mě přimluvití ráčili, co se týče místa kantorského v městečku. My bychom rádi klasací zahráli a poté toto supliku předali.
0: Teda učitelské, vy to drmolíte. Vy to drmolíte, to je, teď si přijďte vyřizovat privátní věci. Teď to je, ale vy si umíte vybrat moment. Teď, když my chystáme uvítání paní kněžny, človíčku, my tady lítáme od rána, my nevíme, kde nám kdo stojí.
3: No, to by se časem našlo, ale...
0: No podívejte, jsme všichni vyřízení. Podívejte, pan Franz, podívejte se. Vyřízený člověk, celá rodina se mu rozpadla. Oba chlapi mu odešli, víte? Co je to? Jdu kouřil v trakárně? Čemu se smějete? Vážně?
3: Pani... Nemůžu je nadvedávat.
6: Pani kněžna jedle.
3: No to řeknu rovnou. Vy jste mě schválně zdržel. To si odskáčete, pane Frank.
5: Můj milý, jste poněkud zasmušilý.
7: Žel, nemohu být veselý.
5: Tak jako já.
7: Jasnosti.
5: Pohleďte, právě přijíždí mezi své poddané, projíždíme jich špalírem, všude plno slávy, řečí, koktání. Dlouho, toužebně očekávaný, znáte to?
7: Ano, ne, ano.
5: Jenomže vy to nemusíte ani na chvilinku poslouchat, já ano, ven, mine. Sedět, ven z města. Z té proklaté nudy, kde se má divadla, ohňostroje, klevety, pletichy, drahé kočáry, hostiny, vybraná jídla. Co jste měl dnes k obědu?
7: Kyselo?
5: Bože, oni si tu dopřávají kyselo. Zatímco mi vrchnost, abychom jedli nadívané holuby. Šneky, ústřice, lanůže. Kyselo. Vrchovatý talíř bych si dala. Pak bych hrubou suknici oblékla a vyběhla ven bosa do raní rosy. A pracovala bych. Já bych pracovala. Malou motičku bych si pořídila. A od slunka do slunka bych pracovala. Co říkáte, uživila bych se tady prací.
7: Prací?
5: Prací.
7: Tady.
5: Tady.
7: Vyloučen.
5: Ani vy mi neříkáte pravdu. A já tolik toužím popravdě, jak já se těšila na ty nelíčené tváře. A zatím všude samé klanění. A když jsem pohled zachytila, byl mě jen tupý úžas nebo přeslazená devotnost.
7: Takový je tu lid.
0: To se to valí jasnosti.
2: Přítelský s námi.
0: Vraťte se posadit. Korporativně.
3: Korporativně, jaký nevím, co to znamená. Bojde. Srovnat úsměvy, nejjasných, ne moc, já uberu. Nejjasnější vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní kněžno. Já jsem to zase zapomněl, jak je to dál? Poraďte mi, dlouho. Já chci poradit a ne, dlouho. Vy se tlačíte na mý místo, pane Frank. Dlouho.
5: Toužebně.
3: To je unik informací. Teda chlapí, já vás proběhnu.
5: Pan Vrchní.
3: Ano, prosím, přijete si platit, nebo... Jo.
5: Za slavné uvítání.
0: No, takže se to povedlo, že jo, jasnosti? Tak to my máme radost taky, tak my děkujeme vám, jasnosti, zase, děkujeme vám, moc vám děkujeme, děkujeme i vám, pánové, jménem ústředního výboru.
7: No, se
3: to tak rychle stíhá, já to nestačím zachytit. Děkujeme vám i vašim manželkám. Pan Franc promine, no. Se nějaký bohráblo najde, nebojte se do toho.
2: Já co s tím, my máme takovou radost, že jste přijela. Opravdu to ani si nedovedete, my jsme si s chlapama říkali, přijede baba, nepřijede, to víte, uvítání, to je naše posvícení, to je naše neděle. Máme maso a zase maso. Co to kecám? A tuhle jsme měli zemlbábu.
6: Můžu?
2: To je spíš otázka pro vás, pane Franče. Nicméně rád byste, víte, no? Prosím.
6: Nejjasnější, nejmilostivější kněžno, panovnice naše pano.
2: Co to kecáte, když se dívejte třeba? Ježiši, mane, ano, držte se, redlík, já jsem si hodl. Humberto jede, co tu blázdíte, prosím? Pane Franc, když nevím, jdu tam za stroma, přeříkám si to, běžte, odejděte.
6: Já jsem prosím ještě nedoříkal.
2: No, z toho máme největší radost, běžte, pane Franc. Běžte, vemte si tady šmidrala, běžte se podívat na hladomornu země, běžte. Co vás to napadlo? Co vás to napadlo? Člověče nešťastná, člověče málo šťastná. On jí řekne pano, slyšel to? Slyšel to? Nespí. Vám řekne pano, vám. Vy stará motika. Já jsem si, promiň. Ona někdy myšlenka je rychlejší plynu. Libeňský plynojem byl málo na to, co jsem řekl. Já padám před vámi na kolena, na bérce. Jasnosti, strestejte mě, vemte šloufek pod pumpičky a... Jasnosti, já jsem měl řečníka znamenitého. Měl jsem ho znamenitého. Ale jasnosti, schválně se mi nedostavil. Problém. Tak já jsem u něho byl osobně. Až tak jsem se sklonil. Tedy... Pochopitelně podaný není jasnosti, že? Má svobodný mlejn. Ale můžeme na něj jasnosti, protože má lucernu.
8: A co je to?
2: Lucerna? To je taková baterka na svíčku. Je lehce zahnout knot, vidět aj za roh. Ovšem, zejména je to povinnost. Posvítit panstvu, když si zamanejt od mlejna k zámečku u jezdírka jasnosti. A kdykoliv, tam je veliká škála působnosti, že tam ráno, poledne, večer, odpoledne, naveč, posvať, jak to na panstvo hupne. A svítit rozžatou lucernou na cestu musí sám hospodář. Jasnosti, to je co?
8: Ten zámeček je zařízen?
2: Ježišmarja, ono se přišlo na to, že jsme to rozkradli. No, zařízený to není přesný výraz, tedy tak zařízený je, ale bez nábytku.
8: Děkuji vám.
2: Prosím vás.
8: Liď, ať je pohoštěn.

0: tomu takovou pauzu?
1: Já jsem si ale, abyste viděla, že dobrou vůli máme, prosím, pohostíme lidi. Co to je zase? Co to zase je tohle to? Co vy se smějete?
2: Lid se bouří.
1: A tomu vy se smějete, jo?
2: To je švanda, že?
1: Co to melete, prosím vás? Švanda byl dudák.
2: Dudák, co?
1: Hejte, nedělejte všechno, co umíte. To je vzpoura.
2: Ale...
1: Jucu, ale, už jsi držel násadu od lopaty.
2: Ježiši, to ne.
1: Teda vy to nedělejte. Takhle krátký násady nebývají. Jasnosti, váš podaný lid ne, že by se bouřil, to ne. Ale mluví nahlas.
3: Tak jim něco slibte.
1: No, to děláme celou dobu.
3: Slibte jim trachtací.
1: Ježiš, to je nápad, pane plán, strachtací.
2: Trachtací, no.
1: A jo, houby, jsme ty prachy na trachtací prochlastali minulý týden. Vy jste furt říkal, že málo trachtáme. A vy jste trachtal dobře, teda to je. Ježiš, víte co, dáme jim pivo.
2: Ježiši, pivo.
1: Pivo zatím zničilo každou revoluci. Jasnosti, kolik byste rád chtěla nechat vyvalit soudku piva z vašich sklepů?
3: Pět!
1: Ty blaze. Skoro všecko, co je tam. Co my? My se budeme hrát na pouště, jo? Já budu dělat náčelníka karavany, jde. Čtyři by museli stačit, čtyři. Kolik myslíte vy?
2: Stačili by i tři, že?
4: Pane Franc, vy jste diplomat!
1: Až sebou rozdávám medaile, jednu si připnu. Teď to jenom oznámím našim národům. Usmívají se. No jo, nevědí, co čeká. Zamávejte jim taky.
2: Papa.
1: Vy nevítáte, vy lákáte. Tak, děcka. Její jasnost ráčila uvolnit na vaše občerstvení. Jeden sud piva.

0: Rakakaka! Rakakaka!
1: Myslíte, můžu to hrát takhle? Ježišmarja, to není Hastermann, to je lesní pomatenec. Já vypadám jak Werwolf.
0: A nic. Děvenku na pentličky nalákáme. Pentličky na větvičky rozvěsíme.
1: Hruch, já věším samý červený. No, to je síla zvyku. Hej! Počkej, neblbni. Hele, ne, počkej, vydrž to. Hele, já jsem šel jednou lesní pěšinou.
0: Fakt, čupeče. Ne, fakt. Ne, fakt, fakt, fakt.
1: Já jsem šel lesní pěšinou. Tam nebyla jediná borbočka. Na každém stromě byla značka, kudy se mají.
0: Fakt, čupeče, fakt, čupeče.
1: Pak jsem přišel na křižovatku. Tam bylo 50 borboček. Jediná značka tam nebyla, čupeče.
0: Fakt, fakt.
2: Hastermane, pozdrav Bůh.
1: Vodě zdar.
2: Co to máš na sobě?
1: Vykradli mě. Už se krade i pod vodou, čoveče. Jsem seděl na vrbě, šepcoval jsem a dole mi bílili kvartír. Jsem tam vlít, jsem zachránil tenhle mantl. Vždy si u nás utopil nějaký lampasák, víš? Ale to byla šajba, podívej. Komlináři, to kdybys viděl, co mám pod tím. To kdybys viděl, co pod tím nemám.
2: No a co ty tady?
1: Já bych sem se chtěl oženit.
2: Ale...
1: No, já bych sem chtěl ženu. Jsi přece nevím u chlapa. Bych sem chtěl ženu zelenou, krásně zelenou, brčálovou. A chtěl bych sem děti, hodně dětí, hodně, hodně. Malý, velký, dlouhý, tenký. Široký, bystrozraký. Já bych je vodil na hráz, jak vidra mladý. Až bych byl starý, jak by mě vrazili domova důchodců. Všechny děťátka by byly krásně zelený. Měly by zelený podkolenčičky a zelený trenýrčičky. A svítilo by na ně zelený sluníčko. A do školy by nosili zelený svačinky. Já se začínám blbnout. Mlináři, pohodáme si panáka zelený.
2: Kam máš namířeno?
1: Jo, namířeno. Kamaráde, vyhnali mě, stěhuju se.
2: A to je dobře. Aha. A hodně daleko, že? No tak, šťastnou cestu. No, nech už je tady.
1: Já se jenom učím lodní sirénu.
2: Kuro, ta jedna zelená. Hej.
0: Normálně mě vyhnali. Tak člověče, z mýho rodního rybníka mě vyhnali. Kde celá naše generace vyrostla? Kde jsem si svoje mládí odpůjčil? Vyhnali mě, normálně mě. A víte, kdo mě vyhnal?
1: Strana zelených.
0: A víte, proč mě vyhnali?
1: Že jsem málo zelenej. Já říkám, chlapi, neblázněte. Já nechci být předseda, já chci dělat.
0: No, to mi řekli, že je blbej argument.
1: Teď mi snížili hladinu, zvýšili mi nájem. Od prvního platím vodný, stočný.
0: Ne, anebo já se manak se utopím. No fakt, no, přišel předseda, přišel starosta. No je to furt jeden na ten samý chlap. Přišel starosta, já mu pojám, starosto, starosto, z čeho to mám platit? Nic nemám.
1: On říkal, utop si. Se přestaňte chechtat a učte se pádlovat.
0: Je, pánové, ale já mám pro vás informaci disgrétní. Představte si, oni teď slečny, ženy, dívky a babice se chodí koupat bez, normálně. Já ležím na dně, mám polaroid, no mačka, čověk.
1: Se nikdo nebojí. Tak já neudělám kariéru.
3: Ježišmar.
2: Aničko, já jsem myslel, že zvětšuje jenom voda. Aničko, jak jsi dlouho vydržel pod vodou?
4: Moc asi ne.
2: No, kdybych tě přidržel. A chtěla bys mít hodně dětí?
4: Dětí? No.
2: Jo, to by mi říkali rozmnožovací stroj. To ani nevím, jestli by jsem to udržel v barvě.
5: Haničko, tobě se ten vodník líbí?
4: Líbí. Ale vodník mě netrápí. Tebe čeká těžká zkouška, Libore. Má přijet paní kněžna.
5: Už je tady.
4: No co, když přijde k nám na mlýn?
5: Když přijde, tak přijde. A...
4: Co když bude krásná? A bohatá? A co když bude chtít, aby si jí posvítil? Lucerno! Až k zámečku! A v noci!
5: Budu muset.
6: Žeby si se neponížil, Libore.
5: Ach, ta nešťastná Lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
2: Braťa kaka! Ježišmarja, já už to hraju na jedno brdo. Já ještě dneska stínu kozinu.
0: Je, co to je? To je krása. Je, to jsou dřevěný tenisky.
4: Pane, to jsou moje dřeváky.
0: To jsou dřeváky? Je, počkej, to jsou dřeváky, podívej.
5: Počkej, sakramenty.
0: Jeden dřeváky dám.
4: Druhý tak.
5: Ne.
4: Jo.
5: O druhý si ke mně přijdeš.
4: Ne.
5: Jo.
4: Ne.
5: Teď zase já, jo, a ty ne. Ty divná situace, přijď si večer na zámek, přijď. Přijď, až už bude tma, až už ptáci budou mít vykokrány písničky. Stráži, řekni heslo Vrchní amore. Náš Vrchní amore.
4: Tak a oba mám. Ani ten vám nedám. Pane, dejte si pozor, to nejsou střevičky z hedvábí, to jsou dřeváky. A ty tvrdě přišlápnou.
0: Ježišmarja.
4: Co? Ještě jednou?
5: Ne, ne, ne, třeba opakovat, ne, ne. Ježišmarja. Je to úplně ten zvuk toho dřeva mě vzrušuje. Já jsem od pasu nahoru vzrušený, ne?
0: Porád žeru nějaký pilule a si musím opatřit dřeváky, víš? Večer si vemu košili noční, vemu dřeváky a... Ha!
5: Bože. Zrušení pominulo. A ona jak malina. A ne vesnicky hloupá, to já poznám.
6: A pan Vrchní.
0: Ke jasnosti.
6: Co vy tu?
0: No, já venčím čokla.
2: Jasnosti. A co vy tu, co vy tu? Co vy tu? Co vy tu? Vy tu co?
6: Chci vidět...
5: Ježišmarjo.
6: Toho vzpurného mlináře.
2: Jasnosti, kvůli tomu jste vážila cestu bez doprovodu až sem? Zde hledáte rozptýlení?
6: Ne, ten mlinář, ten zámeček v lesích nezajímá.
2: Jo, zámeček, mlinář.
0: Párka, jeden.
2: Jasnosti, teď mi hlavou proletla myšlenka. A protože je to letos poprvé, hned jsem to zaregistroval. Měli bychom se vrátit na zámek, protože mlynář není doma.
6: To byla má poslední naděje.
2: A už je po ní, pojďte, já jsem si...
6: A to děvče.
2: Děvče doma je, ale mlynář to nechce pouštět, pojďme, jasnosti.
6: Pane Vrchní.
2: Ano?
6: Kam odešel mlynář?
2: Nevím, jasnosti, vy mě neustále testujete. Je to český mlynář, no někde mele, mele, mele, mele. Jasnosti, mlynář je nebezpečný, pozor, to je muž.
6: Ano, muž. jenž zachoval si hlavu vztyčenou.
5: No, hlavu možná, no.
6: Toť síla!
5: Síla, jasnosti, ale hrubá síla!
3: Paničko! Paničko, co jste to...
5: Skrýme se!
3: Celý pytel mouky je tady rozsypaný, ale to si uklidíte, všechno bude neuklízet.
5: Ještě k tomu dvou.
6: Jak je urostlý a samý sval.
5: Já nevím, jasnosti, on je spíš tlustej. Ten v životě žádný sval neviděl.
6: Pane, vy zde zůstanete a já s ním promluvím.
5: Ne, já si nemohu to dovolit. Já bdím nad vaší bezpečnosti, jak bych to vykázal v papírech.
6: Tak, dobrá. Já zde zůstanu, vy půjdete. Chci slyšet všechny tóny jeho drsné melodie.
5: Končíme s hygienou.
7: A pan Vrchní.
5: Ano, pan Vrchní.
7: Dobrý večer.
5: Dobrý, to nám nemusíte říkat, že je večer, to my taky víme, že když je tma, tak není vidět.
7: Takhle chytrý my jsme taky.
5: Já jsem zde ve jménu její jasnosti.
7: A co si radši přát?
5: No, už měkne. Jsem zde stran Lípy a stran té...
7: Haničky.
5: No. Dobrou. No, dobrou. Sakra.
6: Za ním!
5: Co, jasnosti, vy chcete, abych ho stresal? Jasnosti, přísávám, důvěru ve mě vloženou už nikdy neuvidíte. Mlináři! Mě zajímalo, co oni v tom mlejně dělají. Tam mají zasnuto. Mlina a moučnej červ na pochodu.
7: Co si načne přát?
5: No, mlináři, já si nepřeju, ale poroučím. A to nejprv, že se vzdáš té staré Lípy.
7: To neučiním.
4: To je svatý strom a je mu v noci rozumět, když v noci svatojánské jeho listí začustí.
7: Uklidněte se, babičko, nejsme tady sami, víte, no. Posaďte se tak.
5: No, aby se vám babka nerozklížila. Stejně vám drží akorát na zip. A pod tou Lípou je prý poklad, se k nám donesl mlináři. Když jste takový chudý, vemte hrábě a vyhrábněte ho. Ona by tam mohla být královská koruna, že by si ji nasadil na hlavu a v pimprlovým divadle by si mohl dělat krále. Že se nestydí, že jsou to samé výplody tmy.
7: Ha! Tomu si říkejte, jak chcete. Tomu vy nerozumíte.
4: Tomu vy nerozumíte.
7: Děkuju.
5: Prosím. Ta Lípa padne, mlínr, ta padne, ta lehne, stejně tak, jako že vydáš to děvče toho sirotka.
7: Ha! Ha! Ha! Tu jsem. A přijde-li kdo s tím, jak vy říkáte, přísám Bůh, dřív zabít by mě museli, nežli překročí můj práh. Zneuctít si ji nenechám.
5: Žádný práh překračovat nebudeme? My tam hupsneme oknem. Rebele! Poslechneš? A mě už to nebaví, tohle to.
7: Nemáte mi co poroučet.
5: To byste nabídl.
6: Ale já.
5: Jasnosti, kde se tu berete?
6: Já vrchnost tobě poroučím. Ukaž to děvče, chci je vidět.
7: V tom neposlechnu ani vás, paní kněžno.
5: Mlináři, dávej si pozor, když něco říkáš, aby si potom viděl, co jsi říkal.
6: Ale v jednom poslechneš. Lucernu přineseš.
7: Ach, ta nešťastná lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném líně.
6: Lucernu přines, jak tvá povinnost.
4: Di, Libore, di.
5: Libore, spadla ti ofina. Jasnosti, ty žena a skrotila jste ho?
6: Babičko, vždyť já chci jenom s tím děvčetem promluvit. Rozumíte mi?
4: Já do vás vidím.
5: Kecá babka. Ale jasnosti, já nevidím do ničeho.
6: Můj světlonož. A sluší mu to?
0: Sluší mu to!
5: Klesaj vám měřítka.
6: Ale to není všechna tvá povinnost.
0: Jasnosti?
6: Posvítíš mi.
0: Sluši považně, teď v noci k zámečku u jezírka?
6: Právě proto potřebuji průvodce a světlo.
0: Ježišmarja, já se nevyspím.
5: Dobře, jasnosti, já vás doprovodím,
6: ale... Ne, není třeba, abyste mě doprovázel.
5: Ne, já vás musím doprovodit, jasnosti.
6: Ne, děkuji, to nemohu přijmout. Dobrou noc.
0: Dobrou noc! No to teda, až budu do zámku vypravovat, to bude prostě povštěm, že se do ruky se jak já jdu
6: Nože, my půjdeme.
2: Jak poručíte, paní kněžno?
4: Libore, necho!
2: Musím, Haničko. Neponižuj mě, prosím.
4: Aby si se sám neponížil, Libore. Vzpomínáš, jak jsme spolu? Tak, teď víš, ne, no.
2: Hanka, pusť!
0: Paní kněžno, kde jste? Paní kněžno!
2: Není tady. Moje stará. Já vůbec nevím, jak se jí mohl prchnout. Víš, ona za mnou jde ve stopě normálně, jak ohař. Ohař, čeník zemi. Já sypu pepř, je to málo platný. Já mám hodnou ženu, hodnou. Hodnou, opravdu, já si nemůžu stěžovat. Nemůžu. Nemůžu, já už si nemůžu ani stěžovat. To je příšerná situace, čeče. My už nebydlíme ani mezi lidma, my bydlíme na samotě. Fakt? Ona vám kolikrát večer? Ona kolikrát i přes den? No. Kolikrát nevím ani kolikrát. Opravdu. Představte si, ona si popasí jakou košili na noc, takovou... Některý jsou placatý, ona má jakou nadejchanou. Teď vždycky večer rozsvítí svíčku, víš, zapálí. Jenom ten knot, jo, to by jinak nehořelo. Teď si sehnala nějakou knížku, teď je toho hodně. On je to celý ošmataný. Já ani nevím, čí to je sutra. Fakt? A zapálí tu svíčku a teď mě položí na stůl. A přesně podle té knížky, čověče. Mi objevuje erotický zóny, jo ne? Přitom já mám jenom jednu a ještě bludnou, jo ne? No co teď máma asi dělá? No co by dělala? Táta je za vejdělkem. Máma má nalistováno, svíčka hoří. Jo a jo. Ježišmarja, co já tady dělám, já mám být doma. Mámo!
8: Klásku!
2: Jo!
8: Klásku, kde jsi? To se mi ulevilo.
0: A ty si furt někde ulevuješ. Musíš si dávat pozor na skladbu stravy. Co děláš?
8: Ale už jsem se lekl, že jsem ztratil tuhle supliku. To by bylo.
9: A když paní kněžně pěkně zahrajeme a když si přečte tuhle supliku, nemůžu hlady mřít. Nechci přece krást. My s holí žebráckou opouštět vlast.
0: Co blbneš? Co to rozmlžuješ? Čet to? Jsou nějaký samizdaty? Jo, počkej, ty nejdeš prosit, ty jdeš vyhrožovat.
5: Já jsem bývalý exiponěk.
2: Teď já už mám nervy na dranc úplně. Teď nám sebrali režijky, no. No, fakt, paní. Hele, počkej. Co furt máš s tím hejkalem? Co blázníš? Chceš, aby nám na záda skočil? Chceš, aby nás po lese honil?
9: Já bych hejkala rád jednou uviděl.
2: No, to by si se takhle nesmál. Kdyby si viděl to, co jsem viděl já. Zajíčko, já jsem se jednou vracel z hospody domů. Jenom jednu a tam jinak zůstávám, víš? Přišel jsem před hospodu, tam tma. Tma jako... No, větší. Tohle se teprve stmívá, čoveče. Tak jsem to, příteli brachu, vzal domů kolem hřbitova.
9: Ježišmarja, dych tam straší.
2: No, to jsi mi řekl brzy. Kamaráde, já jsem v té tmě dolez k tomu hřbitovu. Představ si, možná to nevíš, ten hřbitov je obehnaný vysokou kamennou zdí. Vysokou kam... Víš, proč je ta zeď tak vysoká? Aby mrtváci nemohli mezi živáky. To by byl teprve chaos. To by Berňák úplně zpitoměl. Že už teď toho má plný cvičky. Dobře. Najednou ti slyším na té zbytovní straně nějaký šramot. Šrumity, šrumity, nějaký takový. Já jsem si půjčil od někoho žebřík. No, teď ani nevím od koho. Taková tam byla tma. Vylez jsem nahoru, co špricl, špricl mine. Víš, co to byl ten šramot? Na tom hřbitově kostlivci hráli flašku. No, takhle se tvářili. Přesně jako ty. Chápej, z toho výrazu nevíš, vyhrává, prohrává. Oni mají ten výraz taky konstantní. Zajíc, nenech se urazit nikým. Tak jsem dolů sjel po žebříku a mazal jsem domů panským lesem.
9: Ježíši Kriste, dych tam taky straší.
2: No, pamatuju si to, kdybychom vydávali knížku. Představ si, opravdu paní, představ si. Tady chlap, já blbě vidím. No, já vlez do toho lesa, víš, stromy hodně vedle sebe, a tam hořel oheň a kolem něj seděli nezaměstnaní. Takhle se smáli, protože druhý den měl být podpora, víš? No, nezaměstnaný dřevaři, to víš, nesekají. No, nesekají přes den, co by sekali v noci. Už na to nevidí v noci, ten měsíček, že ho si dá pauzu, pauziruje, a jo, on takový dřevař tam s tou tekerkou, víš, tam sedí někde u toho spalko, na to nevidí, na to práce, jo, to nemůže tekat. No, to víš, to nejde, protože oni no, tam podávají spalky, jo, tak ono tam těká, to těká, to lítá, ti políká, ti máš, a on těká, jak ti neví, tak, víte, mám, těká, těká, pojď, a ještě těkou, těká, detektor, raděj, to detekne, tu detektor, spalku a konec, čeče. No. Počkej. Vy tleskáte ze slušnosti nějak. Rozuměl jsi tomu, zajíčku? Jo? Jo? Tak to zopakuji.
9: Co?
2: Neboj se, zajíc. Nejsi sám. Každý představení má mít nějaký tajemství. No, tak. Tohle jich má chutu. No, no, tak. A najednou, představte si, lidé dělní, občané, nemakačenko, představte, no, dáme tak paní dělá, najednou se nazvíhla země. Je, to bude těžký. Je, teď jsme na tenkým ledě. Ne, země. Ale ty koukáš, zajíce! Teda vy, kantoři, vy byste furt stávkovali. No to je... Země! No. Ten nechodil málo do školy, jak vám tleská. No to je... Země, matka země, jo? Země, matka, z tebe otec, jo? Ne, nepochopí, to musím, to vzdávám. Nic, Ajíčku, nic si z toho nedělej, takových věcí ještě. Prostě nazvírat drn. Drn, drs. Tráva na tři. Ne, já věděl, že to je marný pokus, nic.
0: No nezvedlo si to?
2: Země se odklopila. Tamhle najednou vykouchla hlava, velká, převeliká. Velká, převeliká, dědek za bábu, bába za dědka. Počkejte, jiné.
0: Ne, vykouká hlava. Velká, k ní bylo přidělané tělo. Teleskopickým způsobem se zvedlo do výšin. V oči to mělo jak tenisáky, na hlavě kapradí. Štrádovalo to okolo nás. A říkalo to něco?
2: To víš, že jo.
0: Co?
2: Už pamatuju třikrát pole a třikrát les na tomhle místě. Ale takovou lechamrať jsem to ještě neviděl.
9: To myslelo tebe, viď?
2: Ale ne, to myslel nás všecky. Ale ne myslelo, ale myslel.
9: Myslel,
2: to byl hejkal. Podle čeho jsem to poznal? Měl to vzadu na drezu. Najednou ten hejkal ke mně skočil, stisknul mě takhle z rameno, jako já tebe teď, a povídá, nebej mezi váma. Tenhle statečný chlap Klásek, všecky vás zamorduju. Najednou chlap do ohně fouk, oheň zhas a chlap zmizel. A dřevaři s ním. Tak co, byli to dřevaři?
9: Nebyli.
2: A kdo to byl?
9: To nevím.
2: Pomocníci. Proto oni měli žlutý pásky na rukávu. A tam měli začmárané ty písmenka, aby nebylo vidět, komu dneska pomáhají, no.
0: Najednou slyším tenký hlásek, jako by se ptáčátko hnízdečko probudilo. Tak to ptáčátko dojde až na kraj hnízdečka. Podívá se z toho stromečku dolů a povídá. Ty vole, to je vejška. Potom se otočí. Potom se otočí čelem před zádama k naší budoucnosti. Odevře radostně svůj růžový zdobáček a zvolá.
10: Lásku! Lásku! Pane učitelské!
2: Pryč pocaj, to je jiný zobák. Pryč pocaj!

tam tma a černo. Mlynář, vy máte u sebe zbraň.

0: Bojíte se mě, paní kněžno?
1: Odevzdala jsem se do vašich rukou. Věřím vám. To je ta lípa.
0: Kde? A, ano, ano, to, to je ona.
1: Krásný strom.
0: Že?
1: Jaká vůně, jaké ticho. I ta lípa mlčí.
0: Připomíná velké křivdy.
1: Křivdy?
0: Vám o nich nic nepověděli, že, paní kněžno?
1: Vždyť lid je spokojen.
0: Mýlíte se. Je přestrašen a proto mlčí.
1: Ale vy se nedáte, mlynář. Jak krásně se tu odpočívá. Pojď blíž.
0: Oh, jak je náhle vše provlhčeno svitem luny, která vychází tam.
1: Mlynáři, nerecituj a pojď blíž. A dej tu lucernu stranou, prosím.
0: Jak poroučíte, paní kněžno?
1: Povídej. Co tu slýchat?
0: Byla by to trudná pohádka, paní kněžno.
1: O čem?
0: O ztracené koruně.
1: Proč právě teď mluvíš o penězích? A dej tu lucernu stranu.
0: Jak poručit?
1: Stranou za strom.
0: Za strom, jestli celá. Tam. O, paní kněžno, našel jsem tu. Složený list papíru. Nějaká suplíka či žádost.
1: Zde je divný lid. Pořád se jenom klaní a prosí, což tu nevládne spravedlnost. Nemám chuť tady poslouchat žádosti.
0: Mám ji zahodit?
1: Ne. Odevzdáte mi ji na zámečku.
0: Vy chcete, abych vás doprovodil až k zámečku?
1: Což pak tam byste mě nedovedl?
0: Kdybyste poručila.
1: A což, kdybych si to jenom přál?
0: Ano, paní kněžno. Doprovodím vás k zámečku tak, jak si přejet.
1: To ráda slyším. Mlynář. Mlynář. Mlynáři.
0: Paní kněžno. Kde jste?
1: Tady.
0: Kudy?
1: Kudy, mlynáři.
0: Kudy, kudy, kudy. Paní kněžno!
2: Mlynáři! Mlynáři, nezalejzejte! Já jsem vás viděla! Mlynáři! Co je to tam s váma za osobu? Vypadá to jak pytel bukvic! Helejte se, pojďte na světlo, než si tam pro vás
0: kádu! Lásku a dobrý večer!
2: Teda mlynáři! Tohle, až se doví Hanička, to bude šrumec.
0: A co by se měla dovědět?
2: No, ona se to doví.
0: A od koho by se to dověděla?
2: Ona se to doví. Já vím, co je moje povinnost.
0: Klásková, počkejte! Klásková, to přeci neuděláte! Tak dlouho u nás nelete, Klásková, ne! Teď už tomu rozumím. Aby mou Haničku odvedli a lípu porazili.
1: Mlynáři, křivdíte mi.
0: Teď zapíráte, paní kněžno. Ale běda vašim pomahačům.
1: Mlynáři,
0: běda jim.
1: Mlynáři, promáš. Mlynáři, křivdíte mi.
3: Fuj, to jsem se lekl. Já myslel, že to je lesní pána.
4: A dělte zajíčku. Spad nevíte, kolik je mě už roku. Tak...
5: A co vy tady, kde jsou ostatní?
3: Šli k zámečku. Já jsem musel vrátit, ztratil jsem někde supliku. A co ty, kam jdeš?
5: Běžím za Liborem. Vede ty kněžnu na zámeček.
6: Tak a jsme tady. Já jsem vám říkal, chlapci, že ta buzola nás nesklame. To je ta lípa. Vemte sekery na ní.
5: Zajíčku. Zajíčku, jdou pro mě. Chtějí mě odvést. Schovejte mě.
3: Haničko, schovej se do lípy.
5: Do lípy?
6: Pojďte, chlapi. Hloučíte.
3: Haničko, schovej se do lípy.
5: Do lípy?
6: Pojďte, chlapi. Hloučitelský,
7: co on tady? Si hraje na hřib.

0: A mu řeknu, co on je. On je rebelant. Takhle školu v městečku to by po nás chtěl, co? Být kantorem, řídícím kantorem. Že bych mu koupil řídit, kam on by to řídil. Dostávat sobotáles, deputáles, barevný křídy gratis. Občas starší redispéro. Od sedláku husí stehno.
1: Rozenosti, smilujou se.
0: Smiloval se on. Nad svojí dorničkou se smiloval. Aby se chudinka ráda vdala a měla by. Jsem ji dneska viděl, je to její poslední šance. Jo, šla po návsi, štrikovala nohama. Děti na ní volali singrovka. No, zajíček, to musela být velká pouť, kde on ji vystřílel. No a naposled po dobrým. Kde je to děvče?
1: A když povím,
0: no?
1: Co s Haničkou bude?
0: Co by bylo? Jak je právo a moc, půjde do dvora za děvku.
1: Mm-hmm. Ne, to ne, nepovím.
0: Jo, vzpoura. Oni už se nám bouřejí i kantoři. No tak to teda bývalí kantoři, zaď moment. Já to řeknu tak, aby to bylo slyšet až tam. Bývalí kantoři, zajíček. Zajíček střídání jamek. Hop, hop, hop, hop. Bacha na voko.
1: Nevadí, než připustit, aby Hanička byla ponížena, eventuálně zneuctěna.
0: To je přesně to slovo, eventuálně zneuctěna. A kdo to má dělat? To už je vám jedno. Zajíček, já jsem rád, když ráno vstanu. No jo, natáhnu si bačkory. To vůbec zvědavě, až jednou natáhnu bačkory, kdo mě bude natáhovat. No, to je na něj složitý. Tak nic, chlapi, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte.
1: Ne, to nesmíte, to nedělejte, prosím vás.
0: Sehne, pan vrchní. No tak pojďte, ale varuju vás.
1: Pane otče, Hanička je v lípě, je zachráněná.
2: Mlínáři.
0: Vy se sekerou v ruce?
2: Ano já.
0: Sekera za dva zlatý a to půrko za tolar? Lape rozhazovačná. A kde je paní kněžna?
2: Co se ptáte? To vy dobře víte sám.
0: Vy náři nerozčujte mě. Podívejte se, co je nás proti vám. A stejte se dobrovolně.
2: Nevydám Haničku, i kdybych tu pat. Jsem sám a vydržím.
3: Vy náři, vydržte.
0: Vydržte, vydržte. Vydržte.
3: Nebudu držet. A bude-li třeba, tak i pomožu.
0: Na díky.
3: A vy snad byste se nestyděli na tu ubohou, starou lípu. Nebojíte se?
0: A čeho by se měli bát? Klásková, co je strašíte, prosím vás. Chlapi, pojďte, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte. Oni chodí do divadla bez versajku, ne? Nebojte se, nic není pravda.
2: Zpátky.
4: V tom horu na staré lípy zazáří, zazáří. Světla v ní splanou, splanou. Lípa se otevře, otevře. A z lípy vystoupí Hanička,
3: Hanička. Libore, Libore, ty jsi mě našel. Vrátil jsi se ke mně.
5: Zbloudil jsem, Haničko. Zrak se mi skalil, ale mám tě zas. Má duše, má lásku.
6: Haničko, kdybys pak měla chvilku, jak bych ti potřeba něco říct.
7: Tohoto stromu, ať se nikdo ve zlé vůli nedotkne, je vaším právem a právem zůstane.
5: Teď už věřím, paní kněžno, a vděčně budu vzpomínat.

0: To je dobrý, my jsme zvyklí. Dámy a pánové, to je konec.
1: Už vás neberte to jako laciný satirický žert. Konec představení. Takhle jsem tady.
0: Víte, ono nevýhodou první řady je to, že neví, že ty zadní ustávají a odcházejí, ne? Dokonce by se dalo říct, to je historická nevýhoda první řady. Neexistuje epocha, aby první řada neseděla za ní, už nikdo nestál. Prosím vás,

0: pokud sedíte pouze proto, že jste nepochopili. Co jsme vám hráli? Což se teda klidně mohlo stát. Tak my vám to celý sehrajeme ještě jednou.
1: Dobře, ale začneme u vás. Zpátky ke kase.

0: kdo by neznal tady Hrumburaka. Jiří Lábus. Jiří, seš tady. Udejme takový profil tvůj, co? Vysoká škola. No, tak my jsme to vlastně spolužáci.
1: My jsme spolužáci, jsi teda v jiném městě, jo. V podstatě stejný rok. Ale zajímavé bylo, tak mě bavila, dámu to už mě bavilo, že jo, to už celkem bylo dobrý. Ale tam jsme měli celou
0: řadu... Ale řekni, co jsi studoval, lidi to nemusí vědět, když se na tebe podívají.
1: Já jsem herec.
0: No, herec.
1: Jsem český herec.
0: No jo, ale studoval jsi herectví.
1: Studoval jsem herectví, techniku jevišní řeči třeba, to nám vždycky říkali, i ve smrtelné křeči, držte se jevišní řeči. A my jsme se rozmluvali pomocí jazykolamu, já vám jeden ukážu, a hrozně budu prskat, tady přibude pivo, to bude pivička, hezká. Takže šla prokopka, prokopka, pět prokopka, prokopka, na prokopka, promokne, kde tarakva, při potokem pětkom, kolem se potokem pětkom, tak pokud to bylo, nebo pokud to bylo, a tohle to nesupuje, pět jsme se smrtek začalo, ale to, nebo nezačalo to, oblivu to nebylo, v hlavní roli jenom dalo, ale hladím jenom zavkora, vlaka, vlaka, vlaka, 4 roky jsem osvědčil, 4 roky to!
0: Víte, 4 roky to cvičí a není mu rozumět. To není jazykolam, to je ucholam.
1: Ucholam, no? My jsme právě zkoušeli na Damu takovou semestrální zkouškám, takovou aktovku pro 2 herce. Já jsem hrál oběť a kolega hrál vraha, jo. A ta hra končila tím, že kolega ke mně přibíhá a škrtí mi, já řeknu, vražda, pomoc! Řeknu, vražda, že teďka bylo otevřené okno do Karlovy ulice, z té zkušebny, kde jsme zkoušeli. A tak zkoušíme, a nejenom koukám, že dole se rojí lidi. Říkám, to radši necháme. Ovšem, já jsem netušil, že o 2 patra níž ve zbrojně probíhaly obhajoby diplomových prací. Jo, tam se posluchač potil a říkal, tak podle metody Stanislavského rozjel, vražda, vražda! Říká, protikám, říkala, prosím vás, pokračujte dál. Za chvilku, no tak podle metody jste... Vražda! Toto protikám nevydržel, otevřel to v okno a říkal, prosím vás, dáte ulici klid! A lidi říkali, to je u vás nahoře! Tak on se pokud to mě vyděsil, říkám, vzal paní profesorku, která učila techniku jevišní řeči a chodili po všech učebnách, odkud ten kravál vychází, až teda došli do 3. patra, už tam byli převlečený, zkouška skončila a protikám urychle říkal, prosím vás, vy jste tady takhle křičeli, to jste křičeli vy tady? Já jsem říkal, no my jsme to zkoušeli. No to nevíte, že jsou dole obhajoby. Já jsem říkal, to jsem teda bohužel netušil. A paní profesorka se nesměle vyklonila za jeho zády a říká, a kdo to křičel, to vražda? Já jsem říkal, no já. Ale Jiří, to bylo netechnicky, musíte hezky klopit. Vražda! Vražda! No a já koupil ještě 3 roky potom, no. To jsou ty bifetový taky ty historky, taky se vypráví, že to někdo zažil a jak ten pán, že přišel do toho bifetu, objednal si, dal si 2 chlebíčky, dal si také na stůl.
0: No, Francouz říká bifet.
1: No, promiň.
2: Bifi?
1: No,
2: jak si pán prostě bifi, objednal chlebíčky, dal si na stůl, no. Je to dobrý, tak mají, no. A pak jde do prčic.
1: A jde si pro pivo takhle, jo. Takhle se takhle přinese to pivo a teďka vidí, jak paní mu normálně tak ten chlebíček schutí, tak jí, jo. Tak on přijde a tak taky začne kousat do toho, že říká, chutná? Dobré, dobré. Jsou takový dobrý, jsou čerství, že? No moc dobrý, dneska jsou výborný teda. A ani nebyli drahý, paní by to, ale byli drahý, nebyli tak levný, jo. Chutná vám? Moc mi chutná, moc mi chutná. Paní dojedla, odešla, vzala tašku a odešla a pan ten chlebíčky měl na druhé straně ty tašky. Na červené lešel taky pryč. Ale já mám historku, která se opravdu stala mně, bylo to v koruně. To už je dávno, co byl bifet Koruna, známý pražský bifet. A jednou taky teda, dal jsem si tam vepřové knedlo zelo, takhle jsem se ho přinesl k tomu stolku a teď se otáčím takhle pro pivo. A než jsem se otočil, vidím takového chlapa huberťáku, takového typického somráka, že jo, jak najednou to maso takhle ven a strčí do kapsy. Já říkám, no dovolte, říkám, sorry šéf, a prdeme ho zpátky, no.
0: Tady na tomto místě chtěl navázat. Já teď vydávám v televizi, často se opakují ten Až přijde kouzelník. Jste byli mladí vlastně, i ty diváci tedy byli mladší, jo. A tam se objevuje ta Jaruška Hanušová.
1: Jaruška.
0: Hanuš.

0: Janus Hanus, to je kamarádka. Vy si lidi myslí totiž, že seš třeba její manžel tajný, nebo tak.
1: Že jsem tajný jako fízel, jo, nebo ne? Ne,
0: jako tajný vztah.
1: Jo, ne, to je veřejný televizní vztah, to je taky veřejnoprávná televize, že jo, co to dělá ty kouzelníky. Jsme letitý přátelé, kamarádi,
0: ano.
1: Tam byly i takové tendence, že se ptali lidi, jestli to není moje sestra dokonce, nebo nějaký hloupej nápad, že matka, to je nesmysl, že jo, takže, ale... Je to teda moje...
0: Horší by bylo, kdyby jsem tady, jestli nejsi její tatínek, to vypadá.
1: A je to moje opravdu letitá, ale se dobrá kamarádka, přítelkyně, můžu říct. A my se známe 26 let, my jsme ochotnicky spolu hráli divadlo, ona hrála třeba paní Dulskou, já hrál jeho syna tehdy, to už je těsně dávno, že jsem ještě mladý. No a vzpomínám si třeba, ona je ta paní, která má velký smysl pro humor, pro recesi, já tam vždycky sedíš o tom pořadu, taková jako sošná, taková vážná, pak vždycky něco tak procedí a lidi se zasmějou. No a ona, na ní se lepí neuvěřitelný příběh, tak třeba si vzpomínám jednou, tak to ona dostala na rozdělenám, které mám v zimě. Speciálně takové digitální hodinky, které fungují jako budíček taky, jo. A tam, když se podíváte někdy špatně nebo nepozorně, tak když se takhle rozsvítí ten, tak se vám splete jednička se sedmičkou, jo. A ona byla takhle jednou sama takhle doma, to se stane takhle někdy, že jo. A tak manžel byl někde mimo Prahu, ona uložila své tři děti, teďka spí v noci, že jo. To, a ne, se probere trošku, zamžůra, podívá se kolik je hodin, zmačkne to. A ono bylo půl druhý ráno, ona myslela, že je půl osmí. Říká, děti do školy! A nebohé dvě děti šly do školy, ano. Jarka namazala chleby a se vykračovali, ta starší udělala toho mladšího chlapečka, jo, to oni našli si mají školu za rohem, tam právě na Palmovce, že jo. No tak si hezky vykračovali do školy ve dvě ráno, že jo, děti nebojí. A najednou proti ním dva policajti. Kam pak děti? Do školy! Ty strnuli, že jo. No to, kde máte maminku? Tady! No prosím vás, a kolik jeho děti? My jsme dneska zaspali, jdeme pozdě. Vy se vyděsili, vy se zbláznili, že jo, co se jako děje, tak... A kde máte maminku? Maminka je tady doma, tak pojďte se mnou. Ne, my musíme do školy. Říká, střih, Jarka bez prše, probíhá frotáž, to je hrozně procedura, že jo, se představte, že... Strašná procedura, že jo, najednou zvonek, Jarka, co se, kdo to sem leze takhle po ránu, že jo, teď otevře, teď se zděsí. Policajti a děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik, 8 pryč, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je? No říkám, 8 pryč, co se děje? Maminko, podívejte se pořádně, kolik je hodin. Jarka šla, podívala se na budíček, který mají na kredenci, tam bylo 2:10. Já jsem kráva, ježišmarja. To, co vám budu říkat, policajti pozvala do bytu, poděkovala jim, dala jim kávu, dala jim nějaký zákuse. Děti uložila ke spánku, pak policajti asi po hodině odešli, Jarka se šla taky lehnout a probudila se druhý den po 10. dopoledne. Takže Jaruš, no, to je prostě... Ona je teda báječná kuchařka, jednou se dověděla takový speciální recept, že se dělá domácí džus, že se koupí nějaký, já nevím, citron, pomeranče, cukr, voda a taky kyselá citronová. A poslala takovou tu asi 12-letou hoždičku nebo 10-letou v té době koupit kyselou citronovou do drogerie, kterou mají za rohem. Tak má tam šla a přišla a říká, dobrý den, prosím, dvě kyselou sírovou. Ta prodavačka říká, a na co pak tu chceš hoždičku? Ale maminka, už to bude dělat džus.

0: Necháš to ty ksindly? Ježíš, to jste i pane Halík. Ježíš, já vás vůbec nepoznal. Posaďte si, dneska jste tady jako první. Nedáte si skleničku, já jsem tady lepší než lahvinku.
1: Ne, já už jsem měl sklenku mešního vína.
0: No, to já si dám, páč, já mám dneska den blbec, no.
1: No tak snad nebude tak zle, synu.
0: Já si myslím, vole, že už hůř být nemůžu. Jo, pardon. Pardon, já jsem se trošku rozjel, já jsem zapomněl, že nesedím s kamarádama. Jo, omlouvám si, ale mám opravdu plnou hlavu problémů. Za A tady se mu dneska nebude Zuzana Bubílková jako vždycky. Protože jednak dělá v rádiu frekvenci 1 a za druhý je prej v jiném stavu. No. Vy řekněte, co to do ní vělo.
1: Zanechte stesku, synu. Stavte se za mnou na diecezi nebo v kostele po bohoslužbě, případně v ordinaci, no a nebo budu určitě večer doma.
0: No to ne, já si radši pusku hrám hned, já vás zase budu nahánět po všech čertech. Vy teď máte fofr, že jo, to připravujete velká sláva, přijde papa mobil, že jo, v něm papa, papež teda. No teď, že jo, další dva svatý budete kanonizovat, jednak Zdislava z Lemberka, už se těším, že jo, pak ten svatý skafandr.
1: Sarkandr, pane Černý.
0: Já vím, no tak, je to podobný jméno, že jo. Ale opravdu v posledních dnech se mi skutečně teda ukazuje, že platí, když už se něco nedaří, tak se to holcere všechno. Protože včera odpoledne dopis od kluka z vojny psal, že z toho běhání dostal nějaký záhul, jo, teď já ani nevím, co to je za nemoc.
1: Jenom klid, já jsem lékař. A pokud vím, tak na záhul ještě nikdo neumřel.
0: Dobře, no tak kluk je z toho venku, ale co můj pes, že jo, Azor, včera v 8:30 najednou apatický, uši dolů, ocas mezi nohama a úplně mi vomarodil.
1: No tak to je nepříjemné. Co má za nemoc? Snad ne psinku?
0: Ne, chcípnu. No hlejte, už se nám to volno krátí. Jak vás mám uvést, pane Halík, že jo, Halík, abych necancel zase nějaký voloviny, protože co vy to vlastně máte za šajbu v té vaší církvi? Já znám akorát feldkuráta z vojny.
1: Já jsem páter, pane Černý.
0: Aha, Noster, to jezdí ve večerníku Praha, já tam docela často chodím. Víte, v té budově, myslím. A ostatní hosté, pane Klouzi, vy zase vypadáte, jste se zrychtovali jak rugbysti. Šest práci, dukám klid, pane Ortmann. Pan Kalvoda, dobrý den. Pánové, prosím, posaďte si. Já jsem tadyhle na začátek, aby jsme měli trošku volnější jazyky. Přinesl lahvínku, nedáte si někdo, pane Klouzi?
2: Ne, já radši tenis.
0: No ne, ale je to docela dobrý, jsou to domácí hruštičky, máslovky. Oni totiž ty vosy potvory, oni to vždycky naděbou u těch šťopek, že jo, teď ty hrušky padají, je jich plná zahrada, děti v tom hamtají, že jo, jak to je rozmačkaný, že jo, rozešračkovatelí úplně ty hrušky, tak těch vos je tam potom 3x víc, že jo. Takže já vždycky vytlačím MBčko z garáže, víte, a pálím to tam.
2: No, máte na to nějaké povolení, pane Černý?
0: Ne, no samozřejmě na černo, že jo, to je rovnou výmluva pro berňák, jsem černý, pálím na černo. Dobrý for na začátek, ale nedáte si opravdu nikdo, pane Kalvoda, neurazte mě. Kdo nepije s náma, pije proti nám, se říká, že?
1: No tak já bych si tady skleničku malinkou ochutnal.
0: No prosím, dejte si, není to ani moc silný, to se nebojte, má to asi 85. Například soused si ode mě koupil takový kanistříček, asi 10-litrovej, a už týden na to do práce jezdí s multikárou, to byste neřekl.
2: No, pane Černý, vy to normálně pijete takhle?
0: No jistě, já to mám jako medicínu na spaní, víte, já poslední době špatně spím, mám toho moc, tak si dám vždycky 3-4, ano, a spím jak mimino. Jo? Akorát minulou neděli teda přišla paní Mondráčková, no je to zpěvačka, tohle taková bezcenná bába, odvedli, je asi 90, sklerózu jak hřemin, víte, ona mi už říká, vždycky přijde, zazvoní, říká, nazdar mi Vašku, že jo, nazdar Venco. Tak já říkám, nazdar ty stará to, pojď dál a tohle kecáme, že jo, v neděli, pustil jsem si Formuli 1, vyhrál Gerhard Berger, ona se jim ptá, tak co pane Černý, vyhráli naší, kolik to je, že jo, prostě úplně blba a tak jsme spolu kecali s paní Mondráčkovou, říkám, není to ta zpěvačka, tyhle, ty je asi o 3 roky mladší než čert. No a s tou jsem si nedal 3-4, ale nebudete tomu věřit, 1 a v 3:30 odpoledne v pondělí hasiči vykopali dveře. Ano, mysleli si, že jsem umřel, teď tam lítali s těma sekerkama jak blázni, že jo, tak já jsem vlít, pánové, kafíčko někdo, nebo že jo, teď jsem to snažil se uklidnit. A jak tak koukáme po ty cimři, Vondráčková tam leží, našponovaná po smrti na zemi. Ta to nevydržela. Takže na začátku taková veselá historka, no a můžeme si myslím hned vrhnout do té debaty, kolik nám tu ještě zbývá, ano, kousíček, zbývá nám 10 sekund do začátku, 10 sekund, 3, 2, 1, teď. 9. Doprdel, já jsem z nich viděl včera. Baterky, oni nejdou. Dobrý den, dámy a pánovi. Já vás vítám při sledování našeho nového publicistického pořadu. Nevysíláme v neděli, ale v sobotu. Nemenujeme se Debata ani co týden dál. My jsme převzali název od naší konkurenční televize Nový. Oni se jmenují naprosto nesmyslně 7, čili 7 dní. My se jmenujeme naprosto logicky 7 dní, čili týden. Já hned v úvodu představím dnešní hosty. Je to premiér České republiky, pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobré poledne.
0: Za levobočky, pardon, levý bok, je to pan Ortmann. Dobrý den. Ostatní hosté vidíte, takže ani nemusím představovat. Pánovi, vrhněme se střemhlav do debaty. Prosím, reží o první příspěvek. Církevní restituce. Tolik tedy ukázka. Církevní restituce. Prosím, pane Ortmane, vy se hlásíte už ještě před ukázkou?
2: Prosím vás, jaké církevní restituce? Skutečně církev dostala už takové statky. Stále chce prostě další. Jo. To jsou tisíce prostě hektarů. To jsou opravdu kostely. To jsou půdy. Jo. Teď
0: prohlás, nebyl ty, vás se to ani moc netýká, protože ten majetek jste vy nakradli. Prosím, pane Kalvoda.
2: Já jsem jednoznačně pro dialog na jakékoliv bázi. Co je však palčivější problém, je sledování politických stran.
0: Pane Kalvodo, ovšem vyšetřování komise pro kontrolu BIS ovšem tvrdí opak a špiclování politických stran naprosto zamítá.
2: Já mám ovšem indicie budící podezření.
0: Ano, já mám zase indicie, že téma je úplně jiné, ano? Prosím.
2: Dobrá, tedy, jak mi tedy vysvětlíte fakt, že včera za mnou z Pavláku až na Karlák běžela borovice, v metru za mnou celou cestu postával pan Tau a listonožka si přes nos nechala narůst plnovous?
0: No tak to já nevím, ale pánové, prosím vás, zpátky k restitucím, pane Noster, prosím.
2: Prosím vás, byl tu jakýsi majetek církve, který byl uloupen komunisty. Přišly restituce a vláda měla morální povinnost přijít a říci, milá církvi, my ti dlužíme tento majetek, nemůžeme ho ovšem vydat celý. Vezmi si tedy to, co nejnutněji potřebuješ. Církev měla morální povinnost na toto říci státu, milí státe, církev to chápe, vezmeme si skutečně jen to nejnutnější. To se, pánové, nestalo.
0: Prosím, pane Klauda. Pane Klauzi, prosím.
2: Prosím vás, přestaňme už konečně restituovat, protože jinak se tato republika skutečně urestituje k smrti.
1: Dobrá, pokud to posadíte takto...
0: Prosím, pane Halíkano.
1: Pokud to posadíte takto, v tom případě církev je nucena říci, milý státe, vetkni si svůj milý majetek do prdele.
0: Pane Ortmane.
2: Prosím vás, myslím, že opravdu ta církev začíná tak nějak vystrkovat rohy.
0: Tvoje. Pane Holíku, klid, zachovejte klid.
2: Jaké stane restituce, prosím vás? Už dostali tolik majetku, že opravdu je to asi třetina národního majetku, jo, opravdu, ta církev. Na co ho bude využívat, jo?
0: Pane Ortmane, já vám něco povím. Vy jako bolševik byste tady měl být takhle malinký, ano, a nebejte ještě drzej jako lázeňská veverka. Já vám něco povím totiž. Já když se znova narodím po smrti, ano, až teda umřu samozřejmě, tak se znova narodím. A co bych chtěl dělat, je opoziční politik, protože vemte si to, že koaliční politik sedí, potí se, vymýšlí nový zákony, dá to na papír, přinese to do parlamentu, tam to přečte. Opoziční politik sedí, držkuje a bere stejný peníze jako ten, co to vymyslel. To si myslím, je docela dobré, pánové.
2: Prosím vás, já bych teda uklidnil tuto debatu a řekl bych jednu velice důležitou věc. Skutečně Češi strašně rychle zapomínají, co moje vláda dokázala po 40-letém rudém teroru. Jaký rudý teror? Já jsem tady za levý blok, skutečně rudý teror, nepřichází...
0: Pane Ortmane, ještě jednou vás důrazně žádám klídek. Ano, prosím, pane Klausi.
2: Prosím vás, já jsem to byl, který prosadil rozděl měnovou odlukou. Já jsem nesl největší rizika a zodpovědnost za Českou republiku. Já jsem šel skutečně hlavou proti zdi. A nesl svou kůži na trh, prosím vás. A to je vlastnost, která se mi na mě nejvíc líbí.
0: Pane Klausi, vy jste mi nahrál malinko na smeč, tenisově řečeno, váš žargonik. Dovolte mi malý novinářský vtípek. Ano, víte, jaký je rozdíl mezi Klausem a Bohem?
2: No tak to nevím.
0: No tak Bůh si nemyslí, že je Václav Klaus.
2: No tak to byl dost impertinentní for teda.
0: Jaký?
2: Debilní, pane Černý, debilní. Skutečně vy, novináři, dokážete z písmena A udělat písmeno B. Já když někde řeknu, že mám nejraději teplou snídaní, tak se druhý den prostě v deníku národ dozví, že jejich premiér je snad buzerant.
0: Pane Klaus, já o tom popřemýšlím. Pánovi, díky a příští týden opět. Na viděnou.

0: Úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Tipy TV na příští týden.
1: Ano, a je tu pondělí. Pondělní vstup do nového týdne nám zpříjemní svými písničkami Josef Laufer.

0: a náklad se sebou. Je můj svět, který někdo zmapoval. Svět ty réku skoupí na parády. S Bohem lásku, já je tu tam. Plnou nádrž, kamaráde. Je tady někde telefon?
1: Haló?
0: Haló, to jsi ty, láska. Čeho? No ne, mluví z nalaz, tady je hovno slyšet. No já stojím na rozvadově, takže dneska nepřijedu. Takže s Bohem lásku, já jedu dál. Jo, no tak ty mě taky.

0: Na úterý je připraven nový dětský seriál, který už po dvou dílech je velice oblíben nejen mezi mládeží, ale i mezi jejich rodiči.
1: Mami, kdy přijde strýček Štěpán zase na návštěvu?
2: Já nevím, hloupý. Možná příští týden.
1: A myslíš, že mu nevadí, že byl táta takovej bolševik?
2: Ale kde pak, hloupý? On je dodnes.
3: Já jsem samozřejmě byl stranek, ale snažil jsem se řešit problémy občanů, které nejvíce trápí a palí.
0: Ano, možná jste poznali ukázku ze třetího dílu seriálu Adamcova rodina. Na středu je připravená sexologická poradna Radima Uzla.
3: Samozřejmě sexualita u každého jedince se vlastně vyvíjí už v lůně matčině. Je potřeba prostě k té sexualitě, aby jsme vedli ty občany vlastně už od raného věku. Já jsem si na dnešní den připravil malinkou ukázku, jak se vlastně nenuceně a nijak vulgárně dostaneme do povědomí vlastně malých dětí. Já jsem si vybral takový malinký vzorek vlastně z toho kolektivu, je to Jeníček a Mařenka, děti, posaďte se. Já vám budu klást takové jednoduché, velice jednoduché otázky. Děti, jak dělá kočička?
1: Mňauká.
3: Ano, správně. Teď ty, Jeníku, jak dělá pejsek?
1: Štěká.
3: Ano, velice dobře. Děti, jak dělá cvrček?
1: Cvrká.
3: Ano, Mařenko. No a děti, jak dělá prcek?
1: Co?
0: Pátek. A na páteční odpoledne jsme připravili 17. lekci angličtiny pro pokročilé, která má název V cizí zemi.
4: Lesson 17.
5: Lekce 17.
4: Hello, John.
5: Ahoj, Jana.
4: Hello, John.
5: Ahoj, Jana.
4: Hello, Mirek.
5: Ahoj, Mírku.
4: Hello, Mirek.
5: Ahoj, Mírku.
4: What is this?
5: Co je to?
4: What is this?
5: Co je to?
4: This is a small streptokok.
5: To je malý streptokok.
4: This is a small streptokok.
5: To je malý streptokok.
4: What does he eat?
5: Co žerá?
4: What does he eat?
5: Co žerá?
4: You, Mirek.
5: Tebe, Mírku.
4: You, Mirek.
5: Tebe, Mírku.
4: Is it dangerous?
5: Je to nebezpečná.
4: Is it dangerous?
5: Je to nebezpečná.
4: Only a few hours.
5: Jen pár hodin.
4: Only a few hours.
5: Jen pár hodin.
4: And where will I sleep tonight, John?
5: Kde budu dnes večer spát, Jana?
4: And where will I sleep tonight, John?
5: Kde budu dnes večer spát, Jana?
4: Tonight you will sleep deep in a strange land.
5: Dnes večer již budeš spát hluboko v cizí zemi.
0: No a na sobotní poledne je připraven další pořad Volejte řediteli. Hezké poledne, vážení diváci, já vás vítám při sledování oblíbeného pořadu Volejte řediteli. Těšil jsem se na vás skutečně hodně. Vrátil jsem se totiž ze služební cesty ze Spojených států a už se mi moc stískalo po dnešním sobotním pořadu. Takže se vrhneme hned na vaše dotazy a já budu hned odpovídat, jak to bude možné. První dotaz. Pane řediteli, je pravda, co prohlásil ředitel ČT, že oni vysílají 6x více pořadů pro handicapované spoluobčany než vaše komerční televize? Ne. Četl jsem údaje, ty čísla jsou zavádějící, ať už vás pan mate, my zrovna tak jako televize veřejnoprávní dbáme i o to, aby tato skupina spoluobčanů si skutečně přišla na své, a to dokonce ve větší míře, než je tomu u televize veřejnoprávní. Vysíláme nejen pro občany neslyšící, ale i pro občany nevidomé. Zrovna dnes večer je pro ně připravena nová soutěž Jana Rosáka Nevideostop. Další dotaz z té kategorie osobních dotazů. Pisatelka z Tábora píše, pane řediteli, líbíte se mi nejen jako muž, děkuji, ale nejraději sleduji pořady vaší komerční televize. Ano, správně, my jsme televize komerční. A pokračuje. Vysílejte konečně horší pořady, neboť kvůli televizi nemám čas na nic jiného. Dopis je anonymní, stejně jako jejich drtivá většina. A je zajímavé, že pisatelé nepodepíší jen ty dopisy, které nás chválí. Nevadí, já poznal rukopis... Jak by také ne, když to píšu sa. Další dotaz se týká repríz úspěšných pořadů. Na opakování. Pan Váňa z Brna píše, je to podnikatel, budete opakovat například ženu za pultem, nebudeme. Divačka z Plzně se ptá, jsem ráda, že opakujete i dobré filmy z let minulých. Nebudete opakovat například ženu za pultem, nebudeme. Znovu pan Váňa, žena za pultem, inženýrská odysea, pan Váňa dokonce žádá okres na severu, nebo rodáky, ne, nebudem. Tentýž divák, tak si trhni nohou, ano, to je velice zajímavé. Vezmeme další tadyhle dotaz z té kategorie akčních filmů. Chystá se vysílání nějakého akčního filmu s Arnoldem Schwarzeneggerem, ano. Zítra večer je to nejakčnější film Komando. Budete vysílat nějakou starou českou pohádku? Ano, pozítří je to nejpohádkovější pohádka, ačkoliv ne česká, ale skutečně nejpohádkovější Mrazík. Dočkáme se nějakého významného sportovního klání na obrazovce vaši TV? Ano. Dnes večer je to nejsportovnější přenos, fotbalový, dokonce nejfotbalovější. Real Madrid, první FC Blšany. Dostáváme i dárky, nevím, jak to pojmenovat. Je to takové malé prasátko, zřejmě pro štěstí. Říkejme mu tedy Novátko. Vy to na kameru nevidíte, ale je to velice milé. Tady vzadu má i cedulku železný, děkuji. Vážený pane řediteli, píše pan Havlena, moc se mi nelíbí, že televize v Čechách používá tolik cizích slov. Pane Havleno, já jsem o tom mluvil již minule. Vysvětloval jsem, proč je lepší říkat například newsroom a ne místnost pro zprávy. Pokud máte na mysli cizí jména, my je těžko můžeme vyslovovat jinak, než jak se správně anglicky vyslovují, že? Například Arnold Schwarzenegger, Steven Spielberg, Bruce Sprachstein, že zpěvačka Mercury, anebo dnes večer vysílaný horor Noční můra v Elm Street. Další dotaz. Pane řediteli, jste nějak příbuzensky spjat s oštěpařem Janem Železným? Ne. Ptá se divák Váňa z Brna. Pane Váňa, nejsem. Já si myslím, že bych nehodil ani třetinu oštěpem z toho, co dokáže hodit Jan Železný. Myslím si, že ani pan Železný by nedokázal řídit takový kolos, jako je naše televize Nova. Je to skutečně jen schoda jmen, Železný jako Železný, Eisner jako Eisner. Půjdeme dál. Blíží se závěr, takže ještě rychle. Pane řediteli, zlí jazykové tvrdí, že jste měl narozeniny. Ano, měl. Z jakého dárku máte největší radost? Já bych nerad zapomněl na někoho, kdo mi dal hezký dárek, ale patrně největší radost mám z tohoto saka, který jsem dostal od firmy, která obléká i naše moderátory. Takže největší radost mi udělal secondhand Jeřábek. Půjdeme dál, pan Váňa z Brna, podnikatel, patrně tentýž, jako již několikrát předtím. Pane řediteli, je pravda, že vaši televizi sponzoruje americká židovská obec? Poslechnou, Váňa, hleděj si svýho kvelbu a nedržkuju pořád. Poslední dopis pan Váňa z Brna píše, pořady Novy sleduji jen zřídka, ale váš sobotní pořad, volejte řediteli, nevynechám nikdy. Konečně, pane Váňa, děkuji. Čím déle vás sleduji, tím více mě utvrzujete v dojmu, že jste samolibý, nafrněný kret, pane Váňa. Vážení diváci, končí dnešní vydání pořadu Volejte řediteli. Už nevolejte, naše krásné spojovatelky už nebudou zvedat telefony, mám velice důležitou služební cestu, jedu si něco vyřídit do Brna. Děkuji vám, nashledanou příští týden. Neděle. Možná jste se všichni těšili, jak si v neděli vydychnete u televizních obrazovek. Já vás zklamu, protože v neděli bude výluka všech našich vysílačů.
6: Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, ty Tipy TV na příští týden.

0: Dobrý večer, vážení televizní diváci. Jistě jste se těšili, no a tak se scházíme u dnešních posledních večerních zpráv. Jako vždy je přečte Zbyněk Merunke. Alarmující je vzestup kriminality nejen v okrese Bruntál. Zde stoupl nejen počet závažných trestných činů, ale také jejich brutalita. Bývalý komunistický režim manipuloval nejen s oblastmi tělovýchovy, školství a kultury, ale snažil se podbízivě vnutit i dětem předškolního věku. Jak vyplývá ze zprávy vyšetřovací komise, soudruzi Bilak a Jakeš prosazovali, aby se známé dětské postavičky Jů a Hele jmenovali Je a Hůla. Pražské prodejny hamburgerů McDonald byly opět na 1. máje terčem útoku anarchistů, kteří požadují zastavení vybíjení zvířat. Mezi demonstranty z hesly konec kácení deštních pralesů, maso znamená vraždu a kráva je můj bratr, se dostavil manažer firmy Jindřich Karboš a demonstrantům přislíbil, že již v polovině příštího měsíce firma uvede na své pulty novinku. Výrobek zcela ekologicky čistý, schválený ministerstvem životního prostředí. Duchovním otcem nové lahůdky je současný ministr životního prostředí. Takže vedle McFile a McBůčku je tu McBenda. Škoda, že náš štáb, který je přezýván sekce Hyena, nestihl dodat obrázky k velice pěkné, tragické nehodě v Praze 5. Nemám pravdu, Evo?
1: Jo.
0: Ano, tolik tedy Eva Jurinová. No a jsou tu zprávy ze zahraničí. Krvavý konflikt na Balkáně nejenže pokračuje, ale dochází i k hrubému porušování mezinárodních úmluv o používání chemických zbraní. Předák bosenských Srbů Radovan Karadžič tuto zprávu potvrdil a na vysvětlení dodal, že obyčejný dělostřelecký granát naráz usmrtí až 25 lidí. Zatímco účinnější chemický jich usmrdí dvojnásobek. V zápětí požádal generálního tajemníka OSN, aby byly zrušeny veškeré sankce pro bývalou Jugoslávii. Dostalo se mu odpovědi, kterou raději ocituji. Z výšky na vás kálí Butrus Butrus Gálí. Včera úspěšně vyvrcholilo společné cvičení našich a nizozemských vojáků. Souběžně s tímto cvičením probíhá i výcvik vyšších důstojníků s názvem Guma 95. V důsledku dvojího výkladu rozkazů našich a nizozemských generálů dvě nizozemské divize obsadily nejen cvičnou osadu, ale vzdal se i Hradec Králové. O průběhu bojů vás ještě budeme informovat v dalších relacích. V souvislosti s územně správním uspořádáním republiky se včera v Dolních Věstonicích sešel sněm Moravské národní strany. Před závěrečným usnesením byl také svý moravský kabinet v sestavě Dřímal, Kopčem, Kryčer, Mamutík a Veverčák. A na podnět amerického prezidenta včera kongres schválil zvýšení kontingentu amerických vojáků v Somálsku. Operace na dopadení generála Aidida s krycím názvem Černý dědek má být úspěšně dokončena v nejbližších dnech. Asi. Možná. Generál Aidid velice vřele poděkoval americkému kongresu za tuto potravinovou pomoc Somálsku. Ano, ještě jedna zpráva ze Somálska. Somálská vláda vrátila OSN 3 tuny léků a jejich humanitární konvoj prohlásila za provokaci. Neboť v návodu na užití léku stojí užívat 3x denně po jídle. Zatímco u nás lustrační aféry postupně utichají, v zahraničí pokračuje odhalování agentů naší neslavně proslulé STB. Bílý dům je otřesen zjištěním, že i současný americký prezident Bill Clinton. Při včerejším zasedání spolkové vlády v Bonnu a neznámý vandal zcela zdemoloval 4 vládní vozidla. Zničil i automobil spolkového prezidenta von Weizsäckera. Útoku pachatele nezůstalo ušetřeno ani vozidlo spolkového kancléře, jemuž výtržník vyfoukal k hola. Tolik tedy zpravodajství ze zahraničí, no a jsou tu novinky ze sportu. Na atletickém mítinku ve španělské Seville včera proběhl závod mužů v chůzi na 50 kilometrů. V úporném vedru si nejlépe počínali domácí borci. Hned po startu šel do čela jeden z favoritů, Španěl González, a zdálo se být rozhodnuto. Ke zvratu došlo až na stadionu v cílové rovince, kde se Gonzálesovi obnovilo zranění z loňské sezóny a necelý metr před cílem si velice bolestivě vykloubil prdel. Motocyklový seriál mistrovství světa pokračoval tuto neděli na brněnském okruhu, a to ve všech objemových třídách. Dramatický byl závod nejen pětistovek, ale jeli se i 350, 250 i 125. Ovšem o největší drama se postarala třída do 50 kubíků, oblíbený Fichtl Cup. Stylem start cíl jel nejlepší závodník Jarmil Mrázek na stroji Java 21 Pionýr. Průběh se zdál být jednoznačný. Mrázek dokonce zajel i nejrychlejší okruh v čase 7 hodin a 50 minut. V cílové rovince byl však předstižen Dobromilem Kautským s motorovou sekačkou Husqvarna, který upravoval okolní terén brněnského okruhu. Sešla se jury a 68-letého trávníkáře diskvalifikovala. Tolik tedy zpravodajství ze sportu, no a na závěr zpráv jako obvykle zpravodajství o počasí.
1: Dobrý večer vám, vážení diváci, ani přát nebudu, protože vyhlídky na zítřejší den nejsou některá růžové. Nejprve si prohlédneme pohyblivé záběry z naší geostacionární družice, které ovšem bohužel nebudou úplné, protože pod vlivem špatných povětrnostních podmínek na našem území sebou družice ve 3.15 flakla nedaleko Chrudimi. Na prvním záběru vidíme dvě nádherná tornáda, která v současné době řádí v západních Čechách. Podporovaná mohutnou oblačností, takže můžeme očekávat srážky nejen dešťové, ale i vlakové a řadu dalších dopravních tragédií. Na druhém záběru potom vidíme výrazný pás vysoké radiace, která po zemětřesení v Dukovanech se táhne po hřebenech jako smrad přes naše území k východu a olivní počasí u nás zejména v nočních hodinách. Co z toho tedy vyplývá? Noční teploty klesnou na minus 80 při vyjasnění minus 126 stupňů Celsia, ovšem toto je pouze stav přechodný. Ráno se nám počasí u Moudři bude plus 97 stupňů. Jediné nebezpečí hrozí pouze na horách, to už nám ukazuje i náš sněhuláček Špindleráček, pádem strašlivých lavin, které v současné době likvidují města a vesnice na horách. V nížinách potom na celém území naší republiky strašlivé záplavy, takže málo kdo unikne. Co se týče překročení emisních limitů, byly překročeny snad ve všech stanicích na našich pracovištích a zpráva o ozonové díře dnes chybí, protože naše měřící jednotka schořela. Já vám tedy přeji veselé vykročení do nového týdne s některými z vás zítra naschledanou a slunce v duši.
0: Tolik tedy zprávy ze sportu a o počasí. Končí dnešní zpravodajství, já se s vámi loučím, za mě se loučí i Eva Jurinová, je to tak?
2: Jo, jo.
0: Ano, Eva Jurinová. Takže dobrou noc, no a zítra naschledanou.

0: Čokoláda Milka. Úplně se mi rozplývá na jazyku.
1: No to je proto, že z pravý alpský přírody.
0: Kde rostou čokolády?
1: Hedo, pokud jde náš kluk takovej debil či večer.
2: Jak to před ním mluvíš, ty dilino? Nebule, vem si panadol.
3: Utiší každou bolest.
4: Praskaná popelnice! No, ještě bouřka, hodná oktávka, hodná, fakt, jo, jako. Pojď, pojď, pojď, pojď. Pošle to pánička, no, startuj, rgoď! Počkej, já mám ten novej volej od Slavka, že bych ho zkusil.
3: Aby váš motor skvěle aral. Kdo jinému jámu kopá metrostav? Celý život dávat to nejlepší. Ve chvíli štěstí, neštěstí, láska, manželství, dítě.

0: Dobrý den, dámy a pánové, je tu další pokračování našeho nového publicistického pořadu 7 dní, čili týden. Jak vidíte, kamery už prozradily, že jsme tady dneska akorát sami dva, tudíž já, Ota Černý a pan Čermák, bývalý místopředseda ODS. Další dva hosty čekáme, jsou to dva cizinci, takže doufejme, že dorazí, mám tady pro ně připraveny dvě židly. Pane Čermák, no a my hned do debaty. Dneska se docela obejdeme bez nějakékoliv ukázky, protože ukázku jsem si přinesl sebou v kapse. Je to pohled, který je adresován vám, dostal jsem ho od jednoho známýho z BIS, znáte to, Choris Moris, ano. A je tady psáno, já vám to přeložím, je to teda z němčiny, Alte Weltkrieg, tedy stará vojno. Grisi von Lisboa, tady vás zdraví nějaká Lisboa. Kriste, pane, co s ním máte?
1: S kým?
0: No, Lisboa, je to taková ta uchylná holka, co je na děvčatany?
1: Prosím vás, to je pozdrav z Lisabonu.
0: A jo, dobrá, no, a dál píše. Wie geht der Bär, tedy jak poslouchá medvěd? No, tak to je trošku divný dotaz. Kdyby to bylo starýmu Berouskovi, tak je to úplně jasný.
1: Já tomu rozumím.
0: Dobře, dobrá. A to je tedy skoro všechno tady na tom pohledu. Ještě akorát krásná známka, je na ní nějaký Luisa takový brýlaty. Ale tady píše, jo, akorát podpis, teda ten chybí bohužel. Je tady jenom D, tečka. To může být, že jo, kdokoliv. Já nevím, třeba Daniel, David, že jo, Dáša. Nebo Dieter, nebo prostě úplně kdokoliv jiný. Ještě, že je teda čitelné příjmení, je tady Helbík, ano, to je zajímavé. A já ještě jedna, téhle jsem objevil úplně nelogická věta, na to jsem si dal doma záležit, to jsem překládal na půl hodiny, ale vůbec mi to nedávalo smysl. Děkuji za ozvěnu, ano, tedy danke für echo, takže to už vůbec nevím, dobrá. No nic, raději půjdeme dál, klika cvakla, dveře letí, Slovák leze do dveří. Pánové, já vás vítám, pan Nečar a pan Kováč. Pánové, my už tady jedeme zhruba 10 minut, kdy jste se tak spozdili.
2: Aby si se neusel, auto se nám pokazilo.
0: Dobrá, takže prosím, posaďte si, tadyhle máte lahvínku, já jsem přinesl od minule už, je to domácí hruška máslovka, takže kdo má chuť, je to docela dobrý, asi 85, prosím, pane Kováči.
3: Prosím vás, tu je napísané gin, takže to je jakože borovička po česky, alebo...
0: Ne, po česky gin je nesmysl, ano, to je gin, ano, g se čte jako dž.
3: Ale tu je napísané gin.
0: Já vím, ale když jdete třeba do krámu, nebo takhle, když se holíte, že jo, taky si kupujete žiletky a ne giletky, že jo, nebo žilet, jo, gilet, že jo, to je... Nebo když jdete do krámu pro kalhoty, taky si nekupujete gíny, ale džíny, že? No, to není zrovna nejlepší příklad, ale... Čte se to džín, džín to není, jsou to hruška máslovky. Hrušky máslovky, domácí. Takže prosím, nechte si chutat. První otázka je...
3: Prosím vás, ještě jsem se chcel opýtat, takže hrušky maslovky, čiže vy naložíte maslo jako do sudu a vykvasí to a...
0: Jaký maslo, Ježišmarja? Pane Kováče, říkám hrušky máslovky, ano, to je typ ty hrušky máslovka. Jako máte Škoda Favorit, ano, Škoda Felicia, tak tohle je hruška máslovka, že jo. Nebo hruška, samo sebou jsou i jiný typy hrušek, že jo. Tohle zrovna je máslovka. Takže prosím, dejte si do trumpety a my pojedeme dál. Tak a první otázka...
3: Prosím vás, za ty maslovky je hrušky to...
0: Jo takhle, vy zase nevíte, jak se řekne, co to znamená hruška. Počkejte, jak ona se řekne hruška slovenský... Kalerab. Egreše. Ne, to je takový malý zase. Takový jabka, šišatý, jako to jsou.
3: Šušaté jablka?
0: Ano, šušaté jablka, ano, prosím. Takže to jsou šušaté jablka a maslovky, prosím.
3: Víte, jako u nás se povedí a šušaté jablka na Slovensku? Hrušky, pan si.
0: Pane Kováči, já se vás rovnou zeptám. Co situace na Slovensku? Lepší se, nebo je stejná, tudíž žalostná, prosím.
3: Prosím vás, možno viete, že mi bola vyjadrená nedôvera slovenského parlamentu.
4: Odstup, Kováč.
3: To ja nemôžem, lebo to je neústavná cesta, takto prosím vás. Nevadí, nič si z toho nerobím, už robím také kroky, ktoré sa viažú k tomu slávnostnému aktu príchodu pápeža, kde som navrhol kanonizáciu pána Mečiara za svätého.
0: To je zajímavé, tak parlament na Slovensku včeli z HZDS a s panem Mečiarem teď tam teda neseděl, aby to nebylo všechno na něj, ale vlastně vám vyjádří nedůvěru a vy teď žádáte kanonizaci pana Mečiara za svatého. To je divný obrat. Vy se nemáte moc rádi a najednou takovýhle, řekl bych, řítní alpinismus, nebo co?
3: Prosím vás, ona kanonizácia zväčša prebieha po smrti.
0: Aha, pida, prosím, ale není divu, pane Mečiare, protože co projevy fašismu? Tyso a ta jeho banda v hnědých košilích. Prosím, pane Mečiare.
2: Samozřejmě na Slovensku svoje skupiny, které presazují radikálnější řešení problémů. Konkrétně v mojej jednej skupině, která presadzuje zmenu nového štátného znaku Slovenska. Áno? V našom znaku sú tri fatria byzantský kríž, my sme není žiadni Byzantiania, my sme Slováci. Preto táto skupina navrhuje, aby sa byzantský kríž zmenil na hákový. To sú není signály prejavu fašizmu, prosím vás. Pre mňa je podstatné a dôležité, že rastie priemysel a produktivita.
0: A inflácie, ano. Podívejte sa jeden príklad za všechny. Tady moje obyčejné ponožky bílej, ano. Tyto za pouhých 26 korun, a to prosím dvoje, ano, a ty též, možná teda vonavější, na Slovensku za 56 SK a ještě jenom jedny.
2: Hlavně tam máš hovno na to, panky.
0: Ježíš, no jo, podívejte, asi od pejska.
2: Já jsem chtěl ještě...
0: Hele, tady taky. A to asi nebyl pejsek, to byl asi Stegosaurus.
2: Čo, Stegosaurus? Však to nežije ani na Slovensku.
0: Já vím, no tak podle toho množství to vypadá na tramvaj a ta netrousí, že? Takže asi, já nevím, ještě to nebohý zvíře, asi co to vyrobilo tohleto, tak asi žralo hadry od nádobí, protože to je smrad, jak když se odkope selka. Já původně myslím, že jste se tady úžasný, pane Mečiar.
2: To jsem se nazdával, že ty jsi se uzíkl.
0: Ale jenom, myslíte, že mi to neprosákne dovnitř na ty nový ponožky?
2: Tak to máš gumeny od spodu?
0: Ačkoliv tam je to jedno, že jo, v té boče se to tluče, to je síla proti síle, takže tam by to nemělo vadit.
3: Ano, to je akcia a reakcia.
0: Archimedův zákon, to všim. Hodnej, pane Mečiare, děkuji, opravdu. Větší půlku jsme dneska problafali vohovně, to teda děkuji. Ano, ale na závěr, abyste viděli, že Češi a Slováci umí spolu vít a ne se jenom imrvére štěkat, je tu duet dvou slavných zpěváků Petra Dvorského a Karla Černocha. Dámy a pánové, končí 7 dní čili týden. Díky a příští týden opět. Naschledanou.

0: Já bych...
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Já bych...
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.

0: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
1: Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
0: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
1: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě Rošťák rozvrátil rodinu. No, a kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch Rošťárem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
0: Kam, prosím?
1: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky, paní, vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký Felčan, nějaký Kučer a taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řekl.
0: Pane,
1: no,
0: já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
1: no, ne, já jen tak, že jako...
0: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
1: To je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v Foukách na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouknout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam a rozšouknu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadá. No tak co, prosím?
0: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
1: No prosím, já jedu toliko k carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
0: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
1: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
0: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
1: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
0: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
1: Jedete do Brna?
0: Jedete do Brna.
1: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
0: Musel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
1: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
0: Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
1: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt dvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
0: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
1: Co do Olomouce?
0: No jedete do Olomouce.
1: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
0: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
1: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, teď to znáte, tyhle.
0: No dovolte, pane.
1: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
0: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
1: Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
0: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
1: Děkuji.
0: Kulajda.
1: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Rošťák, on vám, abych vám tak, abyste byl ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám šišky a mě tím
0: spál. Vůbec nezajímá. Nezajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
1: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
0: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
1: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne?

0: On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost. No tak co?
1: No tak co? Ale pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
0: Jel tak... Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte.
2: Pani, co je vám? Pani! Poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Paní, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
2: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
2: No tak, paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
2: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem. Bez jízdenky nemůžete. Lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny. Dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní. Nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává. Dává to... počítač.
0: To byla počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

0: tak mě tu máte. Jakmile jsem dostal váš list, tedy nevím, tvůj nebo vy?
1: Milan písal, ano.
2: Písal jsem já.
0: No jo. Já jsem vám od začátku vštěpoval, že základem umělecké dvojice, aby aspoň jeden uměl psát.
2: Ano, a to jsem
0: To je u vás, seš to ty.
1: Ano. A já zase vím čítať. Čítám po něm.
2: Ty jistě věš, proč jsme tě pozval však.
0: No tak proč? Já jsem přemýšlel proč a říkal jsem si, důvody můžou být dva. Buď potřebujete umělecky poradit.
2: Ano.
0: A nebo máte dojem, že potřebuji umělecky poradit já.
2: No tak jdeme ten první.
0: Tak poraďme si, navzájem. Já jsem, jakmile jsem dostal list, tak jsem přerušil své umělecké turny.
2: Ano, ano.
0: Podařilo se mi získat první letadlo, ovšem byl to nervák, protože ve 3 hodiny ráno to mělo startovat, bylo namrzlý všecko a všichni cestující jsme museli ven tlačit. A? Roztlačovat, jen jsme to roztlačili, jemu to zapnulo, odlí, tak jsem vzal to turny.
2: Takže proč to vyzeráš taky nevyspatý?
0: Jsem nevyspatý. A to není momentálně, Milane. To není momentálně. Já jsem nevyspatý chronicky, člověče. To už je u mě takový... Jen jsem se vyhrabal ze zimního spánku, byla tu předjarní únava. Ta pominula je tady jarní vyčerpanost. Já jdu z jednoho do druhého spím. Já spím všude. Já usnu kdekoliv.
2: Dokonce na scéně se ti to děš stane, keď hráš.
0: Myslím, že jo. Já na scéně jinak nebejvám, jenom když hrám.
2: Ano.
0: A tuhle jsem čeče byl na jevišti, nebo jsem hrál, já nevím, jak tomu říkáš, který byl na jevišti spíš. A najednou se mi zdálo, že spím. Tak jsem se lek, probudím se, že jo? A byl opravdu na jevišti a opravdu jsem spal. A nebo tuhle se mi se zdálo, že hraju divadlo, si říkám, Hrko, co to vyvádíš, lek jsem se. Probudím se a nehrál jsem, spal doma v posteli. Já už si to pletu, mi to prolíná všecko. Já mluvím s někým, člověče, a na jevišti je nejhorší to, že dokud to jde na mě ten spánek, to jde. Ale jakmile vidím, že usínají diváci, tak je zle. Že vidím, tamhle pohřimuje pán, tamhle si manželé schrupli, tamhle si sežna hází šlofíka. A to potom je nakažlivý a to už cítím v té roli, jak ta hlava mi klesá a klesá.
2: A tak někdy jde na teba
0: mluvím s někým a... Ty odlítáváš někam?
2: Já zkoušám, že či si hore, víš?
0: A to jo! Tady jo, to já... V televizi to... Já jsem svěží v televizi.
2: Ale nepůsobíš příliš svěžím.
0: Zase nákaza. Myslím na ty diváky, miliony diváků u televizorů, všichni také koukají a... Je to nakažlivý i na mě.
2: Je to chytlavé.
1: Na mě, když jde spánok, tak já vždy začnem rychle myslet na jedlo.
0: Na jevišti.
1: Ano.
0: Velice správný.
1: Že?
0: Velice správný. No, to je i moje metoda.
2: No moment, ale ty dokážeš současně hrať a... Aj myslit, teda na jedlo, samozřejmě.
0: Já ti řeknu, že jenom špatný herec na jevišti nemyslí na jídlo. Jenom špatný herec, myslí jenom na svůj výkon, špatný herec.
2: Tak to budem s tím muset něco udělat.
0: No to budeš muset. Vždycky si vedle role zopakuješ jídelní lístek a pak myslí na oboj na jevišti, to je důležitý. Já taky, já dokonce na jevišti, Julo, myslím na jídlo, abych tak řekl dvěma směry. Jednak myslím na to, co jsem snědl před představení.
2: Poznám.
0: A jednak myslím na to, co mě čeká po představení, rozumíš? Já třeba hraju a najednou taková tíha ve mně, jo? Tíha. Teď si řeknu íha?
2: Ano.
0: To bude ten španělský ptáček. Proč jsem si k němu dával knedlík a ne rejži? A nebo proč jsem si vůbec něco dával, jo? Proč jsem vůbec jel před představením? Ale jak tak hraju a se i pohybuju při hře, že třeba přejdu 3 kroky, se pohlídnu, jestli nejde kozina, když hraju lomikara třeba. A i rukou hnu a tak udělám pohyb takový nějaký najednou, že... Takže trávím, já při představení trávím. Ty ne?
2: Já ne, a ty trávíš...
0: No jednak nic, no jednak lidi.
2: A tak.
0: Aspoň tak vypadají. Velice ne vytrávení, otrávení. Pardon, aby jsme si jako rozuměli. Čili já myslím na to jídlo, který ve mně klesá dolů a současně myslím na jídlo, který v tom uvolněném prostoru zaplní tu díru, rozumíš? Doma, kousek síra nebo šunčičky, až se vrátím, nebo husu, že bych si dal. A tohle dvojí napětí, ta vzpomínka na jídlo a ta naděje na jídlo, to je to, kdy ožívám na jeviště a na nosí lidi říkají, jak bohatý je vnitřní život herce. Co on tam všechno prožívá.
3: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
4: No já byl první dokonce.
3: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Barandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Haschler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Haschlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
4: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Haschlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Haschlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
3: Úplně první filmová...
4: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme... V Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statýrovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Haschler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to byly takový rady Dodi Pištěka. Říkal, když se tě zeptaj někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocitl před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Haschler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
3: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak se říkal o tom, když se startuje.
4: Koukejte se.
3: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
4: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termín, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tajdle ještě máš něco a tajdle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzťá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
5: Co děláš, ty to celý poprskáš, člověče? Čemu se směješ?
6: Tam se dívej, sakra, nevidíš?
5: No to se dívám, to je. To je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten?
6: Co?
5: Ten malej takovej ten, no.
6: Kaiser.
5: No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A co nejde? Co?
6: A to je Blábus.
5: No, Blábus. To je takový jméno. Blábus. Tak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš?
6: To vím, to já nevím.
5: O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, vidíš prdlajc přes ty vlasy, dej si to z čela. No, to je na jeden v černým, druhý bílým a já si před tenem koupil barevný televizor. Tak na co?
6: Tačko, ale já nevím, když máš tolik řečí, tak udělej zábavu ty.
5: Co, proč já bych
6: no, udělej nějakou zábavu. Legraci pořád, tady povídáš, tak udělej legraci.
5: Jsem šašek jako oni, nebo co?
6: No, ne, hele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout.
5: Hele, nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, nevíš?
6: No to já nevím, no tak...
5: Už nikam nepůjdu.
6: Hele, tak teďko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni.
5: No tebe, viď, budu bavit, ne?
6: Já nevím, tak...
5: No, tebe.
6: Máš řeči, tak...
5: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor. A lepší, rozhodně lepší, než tam u nich, víš? To je taky. Jistě, to by mě taky zajímalo, víš? To by byl, rozumíš, to by chrlilo, nebo Franta z hospody, ten když má den, ty jeho frky, ten by tam měl být. To by byly programy. To by byly,
6: víš? Víš, zavřené.
5: No, jistě. Proto tam taky není.
6: No hele, tak taťko, hele, tak si tady stoupni a udělej legraci.
5: Ale prosím tě,
6: buď tak hodnej, udělej legraci.
5: Ale prosím tě, z té Prahy si přijel člověče úplně jak z Jančené. Ne?
6: Taťko,
5: no, tak...
6: tak se nenech pobízet, víš? No, stoupni si a...
5: No? Ty jseš taky, víš? No, tak bych si stoupnul, no. Že jo? No. Bych si představil, že jsem jako v tom... U nich. Jo, bych si stoup, jak to dělal Franta. Počkej.
6: Co to je?
5: To byl králik. No, co vyhráš? No to byl chytrý humor, mám svůj humor.
6: No to koukám teda. No.
7: Já jsem vám to říkal, všem divákům se prostě nezavděčíme. To Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák měli štěstí na jinačí typ diváka.
8: Mohl by nám pan Smoljak a pan Svěrák vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení?
9: Ano, tak my jsme si připravili veselou příhodu z natáčení o... Ano, to vlastně není moc veselý. Nevadí, že to nebude veselé?
8: Nevadí, hlavně, že to bude příhoda z natáčení.
9: No. My jsme si připravili příhodu z natáčení. No, to vlastně ani není příhoda. Nevadí, že to nebude příhoda?
8: Nevadí, hlavně, že to bude z natáčení. No.
9: Tak my jsme si připravili... No to není ani z natáčení. Nevadilo by to?
8: Nevadí. Hlavně, že to bude.
9: Ideální televizní divák, nic mu nevadí.
10: My jsme vám chtěli říct, nesuďte herce podle vizáže. Protože někteří vypadají inteligentně a skutečnost je úplně jiná.
9: Ano. Například tady Ladislav Smoljak. On vypadá jako Einstein. Ta podoba tady skutečně je. Ale kdybyste vzali ty jejich mozky a dali je na váhu...
10: To je skutečně nepoměr. Já jsem si tuhle dal hlavu na váhu. Máme doma takovou, manželka na tom váží mouku. A tu jsem měl těžkou hlavu. A to byste neřekli, co já jsem za těch posledních 10 let schodil. No a nebo tady Zdeněk Svěrák. Pořád hraje doktory, protože vypadá jako inteligent. A ve skutečnosti... Ano, ve skutečnosti je... No takhle, podívejte se. O hercích se nedá říct, že jsou hloupí. To ne. O hercích se říká, že jsou naivní. A nebo ještě odborněji, že jsou inzitní. A Zdeněk Svěrák je tak inzitní, jako... Čemu bych tě tak mohl přirovnat?
9: Jako patník.
10: Lepší.
9: Štoudev.
10: No, štoudev taky.
9: Pudštok.
10: Ano, to je to správné slovo. Zdeněk Svěrák je inzitní jako pudštok.
9: Ale zase... Na druhé straně máte herce, kteří nevypadají chytře, ale jsou. Například Luděk Sobota.
10: Ano, Luděk Sobota tu dneska není, takže si nemusíme brát servítky. On je už od pohledu vysloveně inzitní. Když například nastoupil na umístěnku do svého prvního angažmá a přišel se představit svým kolegům, nechtěli věřit, že to je nový herec.
9: Mysleli si, že je to nový ředitel.
10: Málo kdo také ví, že Luděk Sobota je už vystaven v Národním muzeu. My jsme si ho vypůjčili. Tato loutka pochází z dílny jihočeského řezbáře Roubíka a je v depozitáři muzea už víc než 100 let.
9: Ano, čili byla vytvořena dlouho předtím, než se Luděk Sobota vůbec narodil. Vysvětlení je jednoduché. Ta tvář to je takový substrát všech těch venkovských prostáčků, jak je poznal v těch zapadlých výskách.
10: Kde se ženili příbuzní s příbuznými.
9: Bratři se sestrami.
10: V Sokole třeba.
9: Čili Luděk Sobota jako jediný herec na světě bavil diváky dlouho před svým narozením.
10: Ano. Ta zábava byla celkem prostoduchá, měl těžkopádné pohyby, tupý úsměv. Tupý úsměv nehybné tváři, jak myslí prostě na ty buchty, že...
11: Nazdar, kluci, tak mě tady máte.
9: Jako Smol, jak umí napodobit i hlasově. Ano, přesně takhle on se směje.
10: Nazdar, Luďku. My jsme tady zrovna o tobě.
11: Co to je? To je princ, jo?
10: Tak, ne, to není princ.
11: Já myslel, že je to princ, když je tak hezký.
10: Tak mohl by prince hrát, když už by jenej nebyl.
9: Luďku, kde se tady bereš?
11: No já jsem se díval na televizi.
9: Se díváš na televizi s kladivem?
11: Jenom na Silvestra. Já totiž vždycky na Silvestra převěšuju obrazy.
9: Aha, věšíš si ty nové obrázky, co jsi dostal k Vánocům?
11: Ne, já mám pořád stejný obrazy, jenom je převěšuju na jiný místa.
9: A proč to děláš zrovna na Silvestra?
11: No, aby u nás v novém roce byla aspoň nějaká změna.
10: Takhle velkým kladivem ty přitloukáš obrázky?
11: No, já všecko přitloukám velkým kladivem. Přátelé, zásadně doporučuji velké kladivo. Podívejte se, malým kladivem se můžete klepnout do prstu, když si přidržujete ten hřebíček, jo? Zatímco velké kladivo musíte držet nutně v oběma rukama a nikdy se do prstu nemůžete klepnout.
9: Vidíte, no, ve skutečnosti málem Edison.
11: Ano.
10: A Luďku, čím se přidržuješ ten hřebíček?
11: Hřebík přidržuje manželka. Další výhodou je, že takhle velkým kladivem můžete přitlout hřebík jednou ranou, když se trefíte.
9: Ale vidíš, Luďku, to bych do tvé ženy neřekl. Oni se říká, že se to nechá líbit. Oni se říká, že je hlavou rodiny, že ve všech důležitějších rozhodnutích má prsty tvá žena.
11: Ne. Moje žena má prsty v sádře. Víte, ono totiž, než se kolikrát do toho hřebíku trefíte, to byste často spotřebovali i tři manželky. Tadleta ta už je taky zralá na výměnu. Pořád dělala, že prej má zájem o umění a najednou, že prej už by tě nechce žádný obrazy.
10: A Luďku, kolik už tohle kladivo rozbilo manželství?
11: No tak já nevím. Já ho totiž taky půjčuju.
9: A takže je to výkonné kladivo?
11: To je. Já mu taky říkám kladivo na čarodějnice.

0: mnoho, když jsme tenkrát hráli soho.
1: Good morning, good morning, je krásné pozdě vstát. Good morning, good morning, si přát.
0: Země český chybí, sliby, chyby, Mississippi.
1: Ránem rán, ta show jde dál, i herci v ní dál jsou. A právě tím v ní zvítězí, že s dobrou náladou.
0: Mám rádi jdou!
1: Good morning, žít krásné nám se zdá. Good morning,
0: good morning,
1: bonjour,
0: bonjour.

0: Jestli sportovci něco opravdu netrénují, tak jsou to rozhovory s novináři. Jeden takový vám nabídneme. Jde o rozhovor mistra světa v gum game plivingu, tedy v plivání žvíkací gumou do dálky.
1: Dobrý večer, Václave, postup si na značku, prosím tě, tady.
2: Já mám trému.
1: Z toho si nic nedělej, trému máme z nového roku, všichni, Václave. Tak, Václave, půjdeme hned k věci, ano? Jak dlouho už závodně pliveš?
2: Asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem z aktivní činnosti musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Edwina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naší elitu. No.
1: Václave, budeme ti držet palce, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo.
2: No asi takhle. Při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah.
1: Počkej, tomu nerozumím.
2: No asi takhle, že při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah a jazyk doletl dál než guma.
1: No tak, hlavně, že se našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem, pokud vím, a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi ženským pliváním a mužským pliváním?
2: Asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čarou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
1: A Václave, ty jsi nám v minulém roce na mistrovství světa nečekaně vyplivl stříbro. No ne, skromnost stranou, Václave, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
2: No asi takhle. Proplivat se mezi světou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivoje, je skutečně světová jednička.
1: A čím myslíš, že je to způsobeno, Václave?
2: No asi takhle. Já bych řekl jednak tím, že plivojář je, jak žije v zemi věčného ledu, tak má možnost plivat prakticky na všechno. Ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
1: Jak šťastně?
2: Jako lauf, no.
1: Myslíš jako hlaveň? A dá se nějak tento náskok plivuji dohonit?
2: No asi takhle. Já bych řekl, že já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na dvě, někdy i na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
1: Snad to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je podle tebe pro borce gum game plivingu vůbec nejdůležitější?
2: No, asi takhle. Bezvětří a dobrá guma.
1: No tak bez větří to máme jistě dost, ale možná s kvalitní gumou budou někdy drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
2: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
1: Náhradní střelivo? Asi kvůli úspoře, že?
2: No asi takhle. Ano.
1: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
2: No asi takhle. Zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Ať už to byly šípky, ať už to byly trnky, ať už to byly bukovice, ale nakonec vítězily kozí antiperle.
1: Kozí antiperle, co to je?
2: Bobky.
1: No to je trošku šokující překvapení, co tomu říkali závodníci, nereptali?
2: Tak, asi takhle. Nejprve jsme mektali, ale... Na schůzce družstva, kde nám situaci rozebrali a vysvětlili, jsme kozí antipele nejen pochopili, ale i přivítali a zároveň si dali závazek, že nám budou chutnat.

0: Pozadím každého silvestrovského programu jsou samozřejmě anekdoty. V poslední době jsou v módě anekdoty o blondýnách, ale vůbec nejoblíbenější jsou, a to nejenom u nás, ale třeba i v takové Anglii, vtipy o policajtech. Tenhle znáte?
1: Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele. Hele, 50 koruna.
2: To je falešná.
1: Jo? Tak já to roztrhám. To roztrhal na cimpr campr. Říká, jak jsi to poznal?
2: To poznám, ne?
1: Já vím, no ale jak jsi to poznal?
2: Od kdy má 50 koruna 3 nuly.
1: Mi napad jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká, blbý, co? Co?
2: No to je Silvestr.
1: Co jako?
2: Že to vychází letos na ten pátek.
1: No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
3: Jde chlap v autě, zastaví ho policajt a říká, zastavte, zastavte. Točí v okýnku, říká, co jsem, prosím vás, proved. Pa, vy nevidíte, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, cože? No, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, snad halogenní světla, ne? A pane, ještě suvenýr.
0: Já jeden vtip o blondýnách si neodpustím. Blondýna si kupuje auto a ptá se prodavače. Prosím vás, a jezdí ten automobil rychle? No, 240 km za hodinu, dejte pokoj. Tolik kilometrů žádná hodina nemá. No, tak pojďme dál.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, želé royal.

0: Zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
1: Takže půjdu, mám jiného přítele.
0: Koho?
1: Dobrou knihu.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
2: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
2: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
2: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
2: Já tě mám facku.
0: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku Elstosu.
3: V roli takzvaných nahrávačů Felixe Holzmana se vystřídala celá řada báječných kolegů. Nejčastěji s ním ale vystupoval František Budín a Viktor Maurer. Na Silvestra v roce 1984 se s ním u baru v Lucerně sešli oba dva.
4: Jo, vy jste mě před chvílí hledal? Tady říkal někdo, že jste...
5: Já? Jo, něco ano, no jo, já jsem se jenom chtěl zeptat, vy neznáte náhodou nějakou hezkou hádanku?
4: Hádanku, jo.
5: Hádanku, kluk se na mě vždycky hádanky vítejšího domů.
4: No jo.
5: A já žádnou neznám přeci,
4: no
5: že
4: jo,
5: ale vy jste takový.
4: Co bych vám tak... Jo, tak třeba tuhle tu můžete hned hádat se mnou.
5: No, říkejte, já hádám taky
4: tak,
5: rád.
4: Tak kdo to je?
5: No.
4: Tak není to můj bratr.
5: Aha.
4: Není to ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
5: Jak to bylo ještě jednou?
4: No tak není to ani můj bratr.
5: Ani váš bratr, no.
4: Ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. No, kdo je to?
5: Říkáte, že to není ani váš bratr, že jo? To není bratr.
4: Ne.
5: Sestra to taky není, říkáte sestra? Sestra to není?
4: Ale no tak.
5: Co? Sestra to ne, jo, ale to je těžká hádanka tohle, to je sakra těžká hádanka.
4: Přece není těžká hádanka, to vám uhodne každé dítě.
5: Tak ještě jednou, tak říkáte, že to není ani váš bratr?
4: Ne.
5: Jste říkal, že jo? Není to ani vaše sestra? To není? Ani nějak, že by to byly třeba, ale těžká hádanka, to já neuhodnu tohle. A vy víte, kde to je?
4: To víte, že jo.
5: A kde je to teda?
4: To přece není z těžkého, to uhodne každé dítě.
5: No tak kdo to je?
4: To je logicky, podívejte se. Když to není ani můj bratr,
5: no,
4: ani moje sestra,
5: no,
4: a přece je to dítě mého otce a mé matky, no tak kdo to může být?
5: No jo, kdo to může být?
4: No. No to jsem já přece.
5: Vy?
4: No ovšem, že ano.
5: Jo, tak vy, no jo, vy
4: no,
5: jste vy přeci, no jo. To se přímo, vy jste to.
4: No,
5: to je pravda, já bych nikdy neřekl, že jste dítě ten vaší matky a vaše otce.
4: No jo.
5: Jste měl ale štěstí, to vám řeknu, ale to je těžká, to je rafinovaná. Ale to by tak hned někdo neuhodl, to vám
4: to
5: řeknu.
4: Není těžká hadanka.
5: To by tak hned někdo neuhodl.
4: To vám uhodne každé dítě, to je tak.
5: Tomu nevěřte, to není také. Tak dávejte pozor, já to sválně tu hádanku dám tady tej slečně, jestli to uhodne. Dávejte pozor.
4: To není slečna.
5: Co?
4: To je pan Řehulka.
5: Panu Řehulkovi to dám, toho slečnu panu Řehulkovi, jestli to uhodne. Dávejte
4: to zkuste.
5: Promiňte, že se tak do vás míchám.
6: Ne, nic, prosím.
5: Ale my jsme tady měli s kolegou zrovna takovou rafinovanou hádanku, víte? Já bych vám chtěl říct, jestli uhodnete.
6: No to zkuste, já mám hádanky strašně rád.
5: No tak dávajte pozor.
6: Řekněte se.
5: Tak,
6: no.
5: Řekněte mě, kdo to je?
6: Jo.
5: Není to ani nějak tady, že by to byl třeba tohle, nebo víte, takhle bratr, nebo to není, ani sestra, ne, nic takového to není. A přece je to, to je právě ten, přece je to dítě, vlastní dítě de svých rodičů. Kdo to je, mě řekne.
6: No to já nerozumím, co tím máte na mysli. Jako
5: víte, nemá tušení, co vám říká, teda není tak jednoduchý.
4: Si vás tomu musíte říct pořádně, přesně mu to musíte říct.
5: Přesně,
4: no, ovšem, přesně.
5: Tak počkej, tak moment, tak já vám to řeknu ještě trochu přesněji, ale abyste to snad konečně pochopíte. řekněte mi, co to je. Jo. Není to ani nějak, že by to byl tadyhle ten, nebo sestra, nebo bratr, nebo tak, víte, nebo žádný z příbuzných, nebo jo, to není, kor tchyně, nebo tak, to vůbec nepřichází.
4: Jo, jo, jo.
5: A přece je to, i když to není žádný příbuzný, je to dítě, vlastní narozený dítě se tedy svých rodičů, teda hlavně svý matky. Kdo to je, mě řeknete.
6: To se nezlobte, já nechápu, co vlastně tím chcete říct.
5: Víte, nemá tušení, co vám říkal, tohle není tak jednoduché.
4: No jo, ale pane Rejza, vy z toho děláte guláš, to musíte říct přesně. Podívejte se, já vám to budu předříkávat slovo od slova,
5: no.
4: A vy to po mně opakujete.
5: No tak dobře, tak moment, já vám to řeknu ještě jednou, snad to konečně pochopíte, slovo od slova.
4: Tak, David, no, Davide, pozor, tak není to ani můj bratr.
5: Tak, není to ani můj bratr.
6: Ani váš bratr.
4: Není to ani moje sestra.
5: Není to ani moje sestra.
4: Přece je to dítě mého otce.
5: A přece je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
6: To je hádanka, to je tak lehký, že se na to stydím odpovědět.
5: No prosím, tak prosím, kdo to je teda?
6: Samozřejmě, že vy.
5: Vidíte, nemá tušení, co vám říkal, to není, kde pak to přece nejsem já.
6: No všem, že to jste vy.
5: Ale kde pak já to právě nejsem.
6: No tak a když to nejste vy, tak kdo jiný by to byl?
5: No kdo to je? Tady pan Šlaušek. No, vidíte, nemá tušení, co vám říkal. Oh.

0: Luděk Kopřiva, znamenitý komediální herec. Pamatujete jeho faráře z trilogie Slunce seno nebo baletního mistra z básníků? S Dášou Veškrnovou si zahrál v silvestrovské scénce Baličova dcera.
1: Jsem Balič. To, co vidíte kolem mě, je balírna. Tady pracuju do umoru. Balím, balím, balím. Ale nedělám to pro sebe. Nýbrž pro svou dceru Rozálku.
2: Jsem Baličova dcera. Otec balí, tak jsem se potatila. Tu zbalím Dána, tu Švéda, někdy i Holanďana. Pokud není bludný, ale zámožný. Otec o tom nemá ani tušení.
1: Rozálka je neobyčejně šetrná. Dávám jí měsíčně 30 korun kapesného a ona si vám do 2 let pořídila norkový koži, 20 šaty a osobní automobil Fiat. To potom člověk balí opravdu radost.
2: Tak jsem to zabalila. Zbalili mě. Neměla jsem to rozbalit tak nápadně.
1: Nešťastná Baličova dcera. Pro samé balení jsem jí nestačil jednu ubalit.

0: To, co prozradil na Marka Ebena Martin Dejdar, není žádná vymyšlená historka. To se skutečně stalo.
1: Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice proslulá, právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém Městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo. A kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého. Zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo. No, Váleček nešoustá.

0: Silvestra k nám každoročně přijíždí oslavit celá řada zahraničních turistů, především z Německa. Většina z nich ale ku podivu neumí česky. To pak může nastat i takováhle situace.
1: Prosím vás, co nám to děláte? Co nám to děláte, prosím vás? Já vás od začátku sleduju. Vy se evidentně nudíte. Proč? Vysvětlete mi proč? Co tím sledujete? Ne! Ne! Jo? Ne! Kurt Hiebel! Ano! Kurte! Jo? Jo? Zařídím, Kurte, moment.
2: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu mu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že? Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimetr. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda? Mein Ujo. Ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. Das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... Oh. Mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache...

0: Řekl by se, že otevřít láhev šampaňského přesně o půlnoci není žádný problém. Omyl. Divili byste se, kolik taková láhev skrývá všelijakých nástrah a kolik lidí s tím zoufale zápasí. Já si myslím, že by to chtělo odbornou instruktáž. Zvlášť, když nám ji mohou poskytnout odborníci jako Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Jiří Korn.
1: Přátelé, půlnoc se kvapem blíží. Určitě se vám stalo, jako každý rok, že jste neodbornou manipulací způsobili výbuch šampaňského buď ještě ve starém roce, anebo už hluboko novém. Abychom, prosím vás pěkně, společně vybouchli všichni v pravý čas, zkusíme si, jak budeme za pár chvil postupovat. Je to taková generální zkouška na půlnoc. Tak prosím vás, do půlnoci nám zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas.
2: 30 sekund.
1: Stále máme čas. Klid, tančíme, konverzujeme. Máme čas.
2: 20 sekund.
1: Stále máme čas.
2: 10.
1: Pořád máme čas pro vás, to prosím vás.
2: 8.
1: Neplatí,
2: 7,
1: neplatí
2: 6,
1: to.
2: 5, 4,
1: klidu
2: 3,
1: sáhneme.
2: 2, 1.
1: Prosím vás, prosím vás. Pro vás je to všechno jenom jako. Tady to někteří nevydrželi. Dobře, no teď už si to vypijte. Pak si to vypijete. Takže prosím vás, ani mě se to nepo... Ne!
3: Prosím vás, kdo to udělal?
1: Co to máte za výrobky?
2: No. To je jako!
1: To je jako, znovu, Mani, znovu jako. Prosím vás. Znovu prosím vás. Tak prosím, ještě jednou, a teď na čisto. Vrátíme čas. Tak. A teď prosím. Klid, pohoda. Do půlnoci zbývá jako...
2: 40 sekund.
1: Máme čas. Máme čas. Do půlnoci zbývá jako...
2: 40 sekund.
1: Stále máme čas.
2: Už ne.
1: V klidu sáhneme pro předem připravené šampaňské...
2: 30 sekund.
1: Klid. Pro vás je to všechno jenom jako. Já opravdu, vy jako.
2: 25 sekund.
1: Pohodě. Kurt Hiebel. Se svým...
3: Zase se vyznamenal.
1: Se svým typickým jemným humorem, ano.
3: That is good.
1: Já. Bravo, Kurt, že jsi to ty, prosím.
2: 15 takže. Sekund.
1: Ano, 15 sekund, přátelé, pozor. V pohodě, bez zbytečného kvrdlání, odstraníme staniol. Upozorňuji, pro vás je to všecko jenom jako.
2: 10 sekund.
1: A teď, přátelé, pozor, teď nastává ta chvíle háček, neboli pojistka.
2: 10 sekund.
1: Kritický, kroutivý moment. Přátelé, tak
2: 9,
1: teď už se s tím 8, párat nebudeme.
2: 7,
1: mě už 6, nevšímejte.
2: 5,
1: já jako kdybych tady 3, nebyl.
2: 2,

0: Já jsem málem zapomněl, máme tady ovšem tajné zbraně lingvisticky. Jen dál, ano?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, Lenka Filipová, dobrý večer. Tak, živému pejzánku. Ano? Oui?
1: Oui.
0: Mohu vás představit?
1: Ano.
0: Herečka, francouzská, Chantal Poulain, zpěvačka, česká a kytaristka Lenka Filip.
1: Enchanté. Víte, Bolku, že Francouzi někdy vyslovovali Lenka jako Linka?
0: Jako Linka?
1: Linka, ano, Linka.
0: Linka, ano. Jako, no to jako v Brně taky byste byla Linka Filipovo, kytaristka, zpěvačka, bytilno. Jak byste byla? Možná, že to byli Francouzi z Brna, ne? To byli nějaký Francouzi z Brna, no? Jo, tam jsou, bude. To je kousek od Slavkova. No, to se furt stěhuje. No, víte, že to je vlastně Chantal moje kolegyně z práce?
1: Samozřejmě, že to vím.
0: My spolu hrajeme několik her.
1: Ano, viděla jsem.
0: A třeba
1: Soška a královnou. Do toho třikrát, dvakrát česky, jednou francouzsky.
0: V věku jedny. Takže víte, ona tam hraje královnu, já hraju Šaška.
1: Ano.
0: Ale potom, Lenko, potom, v šatně, rozumíte, v šatně, jak se začnu odličovat, sloupávám masku Šaška, ještě trošku Šašku, protože tam jsou kamarádi, přátelé, tak ještě trošku za Šašku, potom jdeme do divadla, nebo jedeme, podle toho, kde hrajeme, a pomalu už se začínám proměňovat, přijdeme domů a tam ta proměna je dokonalá. Ano, doma jsem král. Nepřekládejte. Ne? Co? Král? Totiž, abych král úklidu. My máme takovou úklidovou četu. My jsme dva. Já a já. Já si rozkážu a jedu. Už třeba nemůžu, tak se řeknu, tak si chlap, nebo ne, tak jedu zase. Ale my vlastně odbíháme, ten přístroj, ten vysavač, můžete mě podržet, prosím vás, ten vysavač? Děkuji. My trošku odbíháme, poněvadž já jsem chtěl prezentovat svůj vynález, deformátora. Francouzsky, jak se řekne deformátor, zkouším vás, jenom vím.
1: Deformátor.
0: Anglicky, nevím, deformator. Kluci, deformátor, pánové, ano? Tak, budu demonstrovat na Chantal Poulain, francouzské herečce, ano? Tak, no, už to tam chystejte. Totiž v moderním divadle, rozumíte, my nejdeme na postavu zevnitř. My používáme deformátor, zdeformujeme ten vnějšek, ano? A potom ta herečka nebo herec si ten vnitřek dodá. Podívejte se, ano, teď. Vidíte poměrně sympatická tvář.
1: Ano.
0: A teď se pomalu začíná naňanit. A naňaní se. Tak a teď Lenko.
1: Lenko
0: musí,
1: v žádném případě.
0: Musíte.
1: Ne.
0: Jsem vynálezce a potřebuji to. Pánové, držte ji.
1: Ano?
0: Lenko, to vám bude slušet, nemyslete si.
1: Ano.
0: Ano.
1: No, aha, takhle.
0: Tak a Lenko, tady máte kliku.
1: To je jak u zubaře trošku. Ježišmarjo.
0: Opatrně?
1: Ano.
0: Tak, kamera je tam, Lenko.
1: Tak?
0: No můžete ještě bych deformoval, ano.
1: Ale slin tam trošku.
0: Ne, nevadí.
1: Není to vidět?
0: Není vidět, zadní řady nevidí. Tak, krásně. A tady. Krásně, Lenko. Takhle, hejte, krásně.
1: Ne, nechudu moc zpívat takhle, tak?
0: Že nebudu moc zpívat?
1: Co?
0: Ale ano, můžete zpívat, ne. Ale spíš v rozhlase.
1: Já to si myslím.
0: Ano, pozdává.
1: Ne, tu vois, ça me déforme pas trop, tu crois pas?
0: Ça tire un peu. Mais je ne sens
2: pas très bien à l'aise, hein. Tu vois? Oui, c'est un peu mal. Louis
1: Franzos. Ça a grandi la bouche. Mais dis-moi pourquoi il nous a fait ça. Mais non, ça m'a frappé, hein.
2: Parce qu'il aime déformer les autres.
1: Ah bon?
0: Přeložím, přátelé. Lenka říká, vám to ale Chantal sluší. Chantal říká, vám snad ještě víc než mě. Lenka říká, já bych to nosila do smrti. Chantal říká, já snad ještě díl. Ten Bolek, to je teda chlap. To je chlap něžný, drsný, chlupatý, mužný. My ho sníme, říkají děvčata.
2: Co kecáš, ale?
0: Já překládám, co říkáte.
1: Ne, ne, ne, my toto vůbec neříkali.
0: Ale protože ňuhňáte. Tak obrátíme list. Obrátíme list, vážení přátelé. Nyní Lenka Filip nám zaspívá píseň francouzskou.
1: No.
0: Francouzsky v mém deformátoru.
1: V žádném případě. V tomto přístroji nikdy.
0: Lenko, ale
1: ne,
0: to
1: ne,
0: by byla...
1: Ne. Volku, já mám spíš takovou prosbu, takové přání, kdybyste mi uvedl francouzsky.
0: To mohu.
1: Ale v deformátoru. Co?
0: No, uděláme kompromis v deformátoru, abych neskazil legraci. No. V deformátoru, ale česky, ano?
1: No dobře.
0: To jsem nevěděl, že před tolika lidma se budu deformovat. No tak už se pomalu deformuji. A je, položka. Vážení přátelé, dovolte, abych uvedl Lenku Filip. Ježíš, já mluvím úplně s francouzským přízvukem. To je neuvěřitelné. To by se mohlo používat na jazykových školách jako pomůcka. Ta výslovnost je dokonalá. Lenka Filip va chanter une chanson française de Francis Cabrel. Je l'aime à mourir.
3: Dnes vám představíme dalšího z kandidátů na úřad prezidenta republiky. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Proč jste se rozhodl kandidovat?
4: Prostě na to mám. Prostě vím, že bych to funkci mohl dělat dobře.
3: Ano.
4: Poctivě. Od malička jsem vedl všelijaký party a říkali mi, jsi super. Dokonce mi říkali, že ze mě jednou něco bude.
3: To je pěkné. A v čem se budete lišit od vašeho předchůdce?
4: Budu se lišit tím, že budu chodit pěšky, na hradě v žádném případě pracovat nebudu.
3: Ano.
4: Přestanu kouřit. Poslední čout. Jo. Nebudu jezdit na koni.
3: Ano.
4: Budu poctivej. A všechny boháče vyženu ze země.
3: A chudáky?
4: No těm dám peníze.
3: Ano. Jaký bude váš program?
4: To už jsem teď částečně řekl. Jeden z dalších programů bude, že od rána do večera bude teda nejenom první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, ale bude i hlavně tam bude od rána do večera si vysílat Tutti Frutti. Toto já to teda slibuju. Protože to je něco super. To mě ten, jen kámoš mi nasadil. Znáš ty brejle, ne? Jak si vezmeš ty brejle, koukáš ne. Na to, co?
3: Ne.
4: Ty znáš to?
3: Neznám, ne.
4: To je ale podívaná. Jo. Rozumíš, ty si vezmeš ty brejle, teď na to čumíš, jo? A jo. Máš úplně, jak kdybys prostě ty ženský měl kvartíru.
3: Jo, kde no? Se to sežene?
4: No.
3: Co? Kde se to sežene, ty brejle?
4: No to já všechno budu mít. Tohle. To každému budu rozdávat.
3: A jaké si myslíte, že máte reálné vyhlídky oproti svým protikandidátům, myslím?
4: No, reálné vyhlídky, podívejte se, hlavně, taky ještě, jeden z programů, že se k tomu pořád vracím.
3: A ty brýle se, jako to se žene u nás, nebo jak myslíte, že...
4: No zatím ne.
3: Zatím teda ne, to byste skláněli.
4: Ale v momentě prostě, jak budu dělat, že teda prezidentskou funkci, no tak ty brýle prostě ti můžu dát, kdykoliv, no, můžu sehnat.
3: Jo, no.
4: Hlavně taky třeba ochranku. Vůbec absolutně nepotřebuji ochranku. To je celý klič. A nesnáším kravaty.
3: No a takže na závěr. Myslíte, že vás opravdu bude teda volit každý, jo? Nebo máte takový pocit, že budete volen od každého občana tohoto státu?
4: No takhle, podívejte se, já si myslím, že každý slušný, normální člověk mi dá svůj hlas.
3: Tak teda ještě, že jsem cvok. Ale ty brýle by mě zajímaly.
5: Dámy a pánové, dovolte mi, abych na chvilku teďka přerušil naše představení a vysvětlil vám, co se bude dít. Jistě jste si všimli, že tady jsou mikrofony, které směřují nejen směrem k nám, ale i mikrofony, které směřují směrem k vám, a to je proto, že tady teď natáčíme vlastně takovou nesnad desku, ale takové podklady k případně k desce. No a potřebujeme živé reakce publika, protože to bude živá deska. My ji potom teda dotočíme ve studiu, ale ty živé reakce budeme potřebovat natočit, takže si teďka s vámi natočíme. Takže teď, jak jste se takhle zasmáli, tak to je, myslím, první věc, kterou bychom potřebovali. Takový kratičký smích, jestli můžete, prosím vás, aby jsme si neskákali do řeči, aby se v tom dalo stříhat, tak vždycky, že by byla chvilka klidu a namávnutí, že byste udělali tu reakci. To pár věcí, které budeme potřebovat, já myslím, že nás to nezdrží. Tak. Tohle bylo velmi pěkné. Ano, ale takhle, jak to děláte všichni, je to lepší ještě, jo? Takže jenom by to bylo potřeba, kdyby to bylo opravdu velmi krátké. Takový jako kratičký smích, ale plné publikum, ano? Takže se prosím připravíme. Utište se, prosím. Tak. Dobře, vysmějte se hezky. Tak, už je klid. A teď pozor, kratičký... A jakmile udělám takhle, tak nasmějte. A jakmile takhle, tak skončíte, ano? Takže pozor. No to bylo úplně špatně třeba, že? Dobře, tak tohle to už máme. To nebudeme natáčet. Dobře, tak pojďme dál, co tady potřebujeme. Teď bychom potřebovali takové jakoby pochvalné mručení. Jakože se tady někomu něco povedlo, ale není to zas tak vtipné, ale zase stojí to za takové pochvalné zamručení. Zkuste někdo takové jako... Zkuste někdo. No, to je dobré. Tak, výborně. Tak se prosím nás připravíme. Tohle už natočíme, jo? Výborně. Jenom bych to poprosil ještě jednou, abychom to nerušili těmi smíchy. Místy jsou v tom smíchy. To je dobrá verze, tu si necháme, ale ještě uděláme jednu... Verzi toho zamručení, takové Tak prosím, pozor. Jste hrozně rozjívení. Dobře, pojďme dál. Teď bychom potřebovali, jakože se nám tady něco nepovedlo zase vůbec a... až takový jakoby výsměch, takový jakoby šklep, jakože to opravdu bylo špatné, co jsme tady předvedli, a nebylo to hodné vaší úrovně, ano? Takový jako z vrchu se na nás díváte a vysmějete se tomu spíš v takovém krátkém výsměchu. Tak pozor. No to bylo takové neuspořádané. Já bych si to představoval jako takový výsměch, jako může tam někdo i třeba říct si, no tohle třeba, nebo může tam zaznít i nějaký takový výkřik, jeden, dva, jako, no toto, nebo tak, jo? Takže prosím, pojďme na ten výsměch, ať to máme za sebou. V pořádku, to bylo výborné. No a teď... Teď už jenom si uděláme takové špitání, jakože se tady na scéně stalo něco, o čem nikdo netuší, co to vlastně bylo. Jestli byste tak mezi sebou mohli... co to bylo? Takový šum jako nejasný, jako co to bylo? To bylo, nebylo to tohle, jako mezi sebou... Nakonec zase, jo? Já vím, je to trochu složitější, ale já myslím, že... Představte si, že jste takové inteligentní publikum. Já vím, dá to práci asi, ale... Prosím vás, už jsou před náma jenom dvě nebo tři věci, takže takové to špitání, co to bylo? Připravíme se. Se pořád smějete, opravdu to je strašné. Děkuji, to bylo krásné. A teď už na závěr jenom bychom od vás chtěli, to dáme asi na závěr té desky, kdybyste skandovali, protože tam budeme mistři, mistři, mistři. Bez potlesku, ať je tomu hezky rozumět. Mistři, mistři, mistři, ano? Tak prosím, připravíme se, já vám to odmávnu a jedeme, pozor, teď.
6: Mistři, mistři, mistři, mistři, mistři, mistři, mistři.
5: To určitě nepoužijeme. A teď takové jednotlivé výkřiky, to už je poslední věc, co po vás chceme, takové jednotlivé výkřiky, bravo, bravo, sklepy, sklepy, bravo, sklepy. A tím skončíme, takže prosím, poslední, zkuste jeden, dva začít takhle a ostatní se přidají, bravo, bravo, a pak už takový celý dav, sklepy, sklepy a na závěr potlesk ještě, ano? Tak prosím, teď dáme do toho všechno, je to poslední věc. Pozor.
3: A jednotlivé hlasy, já pak říkám.
5: Báječně, děkujeme. Takže jestli si koupíte tu naší desku, tak se tam pravděpodobně uslyšíte, pokud to tam dáme, a vy, kteří tam účinkujete, ji dostanete samozřejmě se slevou, a pokud se to tam nevejde, tak za ní zaplatíte ještě víc než normální lidé. Tak děkujeme a představení pokračuje.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Uj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co k večeři?
8: Nudle.
7: Jaký nudle? Máme pivo?
8: Pětivaječný. Nemáme.
7: Co nemáme?
8: Pivo.
7: A ty jsi ho nekoupila?
8: Ne.
7: A prosím tě, co je to s tebou?
8: Nic.
7: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
8: Ale se ti jen zdá.
7: Ale nezdá, nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
8: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
7: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
8: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to je, co bych vůbec mluvila?
7: Počkej, moment, moment, dvaž slova. Jak se tvářím?
8: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, viď?
7: Co to, prosím tě, za pitomost? Teď přece dobře víš, že si tě vemu.
8: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. To je sen každý ženský, viď? Družka.
7: Tak moment, moment. Tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím. Oh. Že ti nebylo 18, ale 22.
8: No,
7: a měla jsi známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
8: O 20. A co jsem taháš Kalába?
7: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
8: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
7: Aha, aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
8: Čoch, Kalábovi, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
7: Vezmu, samozřejmě, že vezmu, přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
8: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
7: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc hezky.
8: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
7: Kdyby byla, kdyby byla. To bych si tě hned vzal.
8: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
7: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novým druhu nátěrových barev na kovy.
8: No tak se ty nátěrový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
7: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš?
8: Si to...
7: Bude tam náš starý lidi z ministerstva, já mám hlavní referát.
8: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
7: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
8: Dopředu, už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
7: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
8: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
7: Jo, takhle. No. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout, ale... a že pak nebude všecko tvoje.
8: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně obráceně, víš? Kaláb umřel. A dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
7: Co to?
8: No, on byl vždycky gentleman, no.
7: Ale to není možný.
8: No, je.
7: No, vidíš. No. Já Kalábovi taky. Já vždycky o něm jenom dobře. No. Jen si vzpomeň.
8: No, právě.
7: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
8: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
7: Ano, to bys nechtěla. Totiž já...
8: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
7: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
8: mě
7: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo. A prosím, tak se všichni postavte třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
8: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
7: Bětko, já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
8: On Kaláb neumřel.
7: Já jsem tvůj, Bětoško, já jsem tvůj. Cože?
8: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
7: Ty mě jen tak zkoušíš.
8: No ne, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
7: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
8: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.

oslušném taxikáři. Magistrát hlavního města Prahy asi nevěděl, co s modrou barvou, a tak vymyslel modré čáry. Udělal prostě v ulicích čáry-máry fuk a není kde zaparkovat. Kvůli čemu jsem si asi kupoval Smarta, to krátké vozítko jako z autodromu, které se vejde všude. Vejde, ale když ho necháte za modrou čárou, přižene se hladovej sup jménem odtahová služba, drapne ho do zobáku a odnese vám ho do svýho hnízda někde ve Vysočanech. A vy se tam musíte doplahočit, ztratíte 2 hodiny času a vyplajznete 2000, aby vám ho milostivě vydali. Jenomže, vážení páni radní, já to mám z domova na autobus 20 minut rychlé chůze a tu právě už moje kolena odmítají vykonávat. A jelikož jsem osoba samostatně výdělečně činná, musím se činit. Já pořád ještě dabuju, recituju, moderuju podnikové akce, sem tam si štěknu v rozhlase, na konkurzy chodím, já se prostě musím ohánět, rozumíte? A ráno nejsem k probuzení. To já si můžu 100krát říkat, přivstaň si, Arnošte, a volnou procházkovou chůzí pěkně dokráčej tou nekonečnou ulicí úplně stejných řadových domků a potom do kopce na tu větrnou lávku přes magistrálu až na stanici autobusu. Ale nepřivstanu si, protože když se mám ráno rozhodnout mezi krásnou 1/4 hodinou spánku a pitomým autobusem, autobus to spolehlivě projede a já volám taxi. Kolega Lnění mi doporučil, že pro tyhle případy je dobré mít svého taxikáře. Vyplatí se to. Je spolehlivý, neokrádá, váží si vás. A když je inteligentní, je s ním příjemná řeč nebo ticho. To on už právě ví, co zrovna potřebujete. A hned mi doporučil svého pana Otrubu. Je prý tak slušný, že budu valit oči. Když jsem vyšel z domu, taxík už na mě čekal. Řidič seděl za volantem a četl vázanou dosti velkou knihu. Pak ji odložil a vyskočil, aby mě přivítal. Byl to asi 45letý urostlý chlápek s pevným stiskem ruky a s pohledem z očí do očí. Přeji dobrý den, jmenuji se Vlastimil Otruba. Sedíte raději vepředu či vzadu, řekl. Na předním sedadle ležela jeho kniha, tak jsem se posadil dozadu. Ocenil jsem, že v autě bylo čisto a rádio nehrálo. Na vnitřním zrcátku se nehoupal žádný oběšenec v podobě medvídka nebo fotbalisty. V pravé části palubní desky byl upevněn jen doklad o licenci a vedle něho javorový list zatavený v igelitu. Co to čtete? Zeptal jsem se, když se rozjel. Na dvoře vévodském a ráj světa. Jsou to 2 Jiráskovy novely v jednom svazku, řekl taxikář a pravou rukou knihu rozevřel. Je to vydání na křídovém papíru s ilustracemi Adolfa Kašpara. Pěkné, že? Naklonil jsem se přes přední opěradlo, abych viděl na barevný obrázek. Hezký obrázky to má, řekl jsem. A to už jsem pochopil, v čem spočívá slušnost taxikáře Otruby. Ten člověk mluvil spisovně. A to tak dokonale, že se nedal vykolejit. Koukám, že máte pravý blatník štrejchnutý, řekl jsem, aby řeč nestála. A Otruba na to. Ach, pravý blatník, už jsem objednán u klempíře. Vy budete z Moravy, řeknu, protože si to jinak vysvětlit nedovedu. Z Karlína, pane Hošku, odpoví mi 5. pádem, který je už na vymření. Onehdy jsem vezl 2 děvčata a ta si také myslila, že jsem z Moravy. Dorazil to. Děvčata si myslila, dneska už neřekne ani hlasatel v televizi. Člověče, vy mluvíte jako kniha, povídám. Počítám, že jste bývalý učitel češtiny, nebo co? Mám střední průmyslovou školu elektrotechnickou, odpoví s úsměvem. A na průmyslovce vás naučili takhle ovládat češtinu? Ano, řekne. A tak jsem si občas vozil zadek taxíkem a dostával od pana Otruby dávky spisovné mateřštiny. Byl to spolehlivý člověk. Když jsem mu v noci zavolal z vinárny u šuterů, stačilo říct, Vlastíku, jsem v Palackého ulici. A z telefonu se ozvalo, v Palackého ulici? Já jsem na Letné a provoz je mírný. Mohl bych u vás být do 15 minut.
a byl. Pravda je, že jeho vytříbená řeč působila v tom dnešním upatlaném vyjadřování ušlechtile a nečekaně, asi jako kdyby na smetišti vykvetla růže. Ale co je moc, to je moc. Když mi jednou sdělil, že viděl v televizi manéž Bolka Polévky, povídám, tak to už si přepís, Vlastíku. Ten člověk se jmenuje Polívka, tak mu nemůžeš říkat Polévka. Omlouvám se, Arnošte, to mi ujelo. Ale Polévka zní lépe, řekl Otruba a na adresu zbrklé babky, která nám málem vběhla pod kola, poznamenal, opatrně, dámo, opatrně. Ty, bozehni, Vlastíku, když už jsme u toho Polívky, nenechal ty se zpřemenovat? Napadlo mě. Nechal, přiznal se skoro stydlivě. No to je neuvěřitelný. Tak ty jsi byl normální Otruba. Ano. A jak jsi to, prosím tě, zdůvodnil? Řekl jsem, že ve mně příjmení vzbuzuje odpor a koupil jsem té úřednici poměrně drahou bomboniéru, řekl Otruba. Čtenář si možná všiml, že už si tykáme a správně tuší, že jsem se s tím zvláštním člověkem rychle zblížil. Horší bylo, že jeho řeč byla nakažlivá. Ptal se mě, jestli mám na chalupě pitnou vodu a já s blblej tou jeho správnou mluvou jsem řekl, máme tam spádový odovod. Odovod, rozumíte? Hamba mě fackovala. Ale ať jsem šťoural, jak jsem šťoural, nemohl jsem se dopídit, kde se ta jeho úchylka vzala. Vlastíku, zapátral jsem, neříkej mi, že ty jako obyčejný kluk z Karlína si od malička takhle vzorně mluvil. To by tě přece kamarádi museli zabít. Od malička ne, to přišlo až potom, usmál se Otruba za volantem. Po čem? Až na průmyslové škole, řekl a úsměv mu trochu pohasl. A že ty neřekneš z prostýho slova, člověče, povídám. A Vlastimil mávne rukou a řekne, ale to já si někdy i zakleji. Jak si zakleješ, zajímalo mě. Například řeknu herr Švec, herr Deck, nebo do Prkmančic. A tím si neulevíš, kamaráde, takový náhražky jsou na prd. Nebo řeknu i kurník. Ale to už musím být setsakramensky rozčílený, přiznal se Otruba. Nevolal jsem ho samozřejmě každý den, to bych projezdil kalhoty. Dopřával jsem si ho tak dvakrát do týdne jako drahou pochoutku. Jednou jsem zase zaspal a můj taxikář měl 30 minut na to, aby mě dopravil do rozhlasu Regina v Karlíně. Jak si tak hledal různé náblížky, na Žižkově to vzal Štítného ulicí a tam jsme narazili na Supy. Zastavili těsně před námi. A do prdele, povinám. To je tady nepříjemné, řekl Otruba a ohlíd se dozadu, že zacouvá. Ale za námi už se naštosovali další nešťastníci. Tak jsme stáli a bezmocně koukali na tu sehranou partičku nemilosrdných lovců aut, jak si oběť před únosem fotografujou, podebírají a hákujou. A v tom nějaký nedočkavec za námi dlouze zatroubil. Jeden z těch lovců, mladík malé postavy, jako by dostal žihadlo. Na vteřinu u odtahové plošiny znehybněl, pak stočil oči k našemu autu, odhodil lano a sundávaje si pracovní rukavice pomalým krokem, kterým dokazoval, že má na rozdíl od nás času dost, došel až k nám. Trhnutím otevřel dveře u řidiče a z huby mu vyšlo, co troubíš, hovado, chceš přes držku? Jak se dalo čekat, můj řidič mu to neoplatil stejnou mincí, ale s úsměvem řekl, mýlíte se, pane, to jsem netroubil já. Nekecej, vole, a polez ven. Popad ho tetovanou pazourou za límec saka. To mě dožralo, vydrápal jsem se z taxíku a povídám, komu tykáš, ty smrade zaprcatělá. Ty drž hubu, dětku, uzemnil mě a v tu chvíli se z auta za námi vyklátil chlap jako Almara, postavil se před prcka a zhora mu ledově oznámil. To jsem troubil já. Jestli mi chceš dát přes držku, tak máš možnost. Zlý prcek tu možnost ve vteřině zvážil, upliv si na dlažbu a se slovy kurva práce se vrátil ke své plošině živitelce. Když jsme se konečně rozjeli, povídám, Vlastíku, já tě nechápu.
jak ty můžeš v takové situaci a po takových urážkách mluvit jako v Nobel restauraci? Jazyk, rozumíš, to je nástroj, jako třeba varhany, a je vybavený spoustou rejstříků. Jedno táhlo má na sobě napsáno putika, druhý rodina, třetí úřad, čtvrtý přednáška, pátý třeba ložnice. A ty hraješ pořád na jeden rejstřík. Ty se ochuzuješ, člověče, neulevíš si, žádnou ženskou tou svou sterilní řečí nevzrušíš. To takhle mluvíš s manželkou i v posteli? Jistě, řekl. A co, když se rozpálí a ujede jí nějaký vulgární slovo? To se jim stává. To bych jí hnal bíkovcem, zasmál se. Vy používáte bejkovec? Zadoufal jsem, že jsem konečně objevil nějakou jeho zvrácenost. Ne, to bylo řečeno obrazně, odpověděl. Bylo teplé jaro. Otruba řídil jen v tričku s krátkým rukávem a mě překvapilo, jaké má na rukou slušné svaly. Ty chodíš do posilovny, že máš takovýhle boule? Zeptal jsem se. Ne, posiluji doma. A kdysi jsem také zápasil. Ty jsi zápasil? Přímě jsem se podivil. Proto to povolání je to dobré. Už dvakrát se mi to vyplatilo. Chtěli tě okrást. Ano, a pokaždé to bylo kránu. To má člověk u sebe celou tržbu. Jo, a říkali si nejspíš, tenhle ten slušňáček, co mluví jako pastor, nám neublíží. Ano, asi je to oklamalo, usmál se Otruba. A jak to dopadlo? Prvnímu jsem zlomil ruku a v druhém případě jsem mu vykloubil pravé rameno, což bylo velmi bolestivé, takže jsem ho hned poté zavezl do střežovické nemocnice, vzpomínal Vlastík. No to je nádhera, šťouchnul jsem ho láskyplně pěstí do bicepsu. A proč si teď toho pindoura drzího odtahovýho nezmáčk? K tomu sahám jen v krajních případech, řekl, a ten ještě nenastal. Pak jsem dostal nabídku na moderování podnikového večírku v Chrudimi. Doprava i nocleh hrazeny. Tak jsem povolal Otrubu. Po večírku jsme si objednali lahvičku zeleného veltlínu a když jsme se shodli, že víno se povedlo, pak ještě dvě. Hezky jsme se rozkouřili a alkohol, ta metla lidstva, nám tentokrát ukázal svou vlídnou tvář a otevřel nám srdce. Já mám v takových chvílích potřebu vykládat o svých milostných zklamáních. A tak jsem Vlastíkovi vylíčil svůj nezahojený příběh o krasavici Nadě, která mě odkopla, jako brankáři odkopávají míč od brány až na polovinu soupeře. A to zřejmě Vlastíka přimělo, že zvedl sklenici, podíval se na mě skrz čirý veltlín, napil se a řekl: v posledním ročníku průmyslové školy přišla nová profesorka češtiny. Jmenovala se Eliška a bylo jí 26. Příjmení ti neřeknu. Byla tak krásná, že jsem z toho onemocněl. Popiš mi ji, potřebuju si ji představit, žádal jsem. To nejde, ta její krása byla v součtu, rozumíš? Když se sečetla vzdálenost očí, úhel náklonu hlavy, způsob chůze a hlas, zejména ten hlas, pak teprve to dávalo ten smrtící součet. Byla velká, malá, potřeboval jsem vědět. Byla drobnější, všechno měla drobné, ruce, nosní dírky, člověk si říkal, jak ti může dýchat, uši. Uši byly vždycky vidět, protože nosila vlasy vyčesané nahoru, snad aby vypadala větší. Když diktovala, procházela se uličkou mezi lavicemi a roznášela po třídě svou podivnou vůni. Ale to nebyl jenom parfém, Arnošte. Tam byla nějaká přidaná hodnota z jejich pórů. A když se zastavila u mé lavice, aby se mi podívala do sešitu, byl jsem na omdlení. Pište, Otrubo, cože nepíšete? Položila mi lehce ruku mezi lopatky a já se celý zachvěl, což musela cítit. Říkala ti Otrubo? Ano, i když jsem se ještě jmenoval Otruba. To byl takový její žert. A já začal vynikat v češtině a téměř propadat v ostatních předmětech. Četl jsem veškerou doporučenou literaturu, a to nahlas, nebo aspoň polohlasně. Maminku to budilo a volala z pokoje: Vlasto, nemůžeš si číst jako jiní lidi pro sebe?
A já odpovídal popravdě, že nemůžu, protože tím polohlasným čtením krásné literatury jsem mluvil jako ona, rozumíš? Ty knížky mě nevzrušovaly dějem, ale že ke mně mluvili její řečí, jako by to byly její rty, rozumíš mi? No rozumím, Vlastíko, jak já ti rozumím, řekl jsem. Otruba počkal, až nám číšnice otevře další láhev, a když se vzdalovala, s pohledem na ní pokračoval. Jak ta mi učarovala. Jednou jsem zbyl ve školní jídelně jako poslední. Přisedla si ke mně a řekla, Vlasto, nesmíš se na mě při hodinách tak dívat, mě se pak těžko vyučuje. Ano, řekl jsem. Ona se vděčně usmála, lehce mi stiskla rameno a odešla. Kolikrát já si ta její slova opakoval. Znamenalo to přece, že o mém trápení ví. A také to znamenalo, že jí to není lhostejné. Když potřebovala dobrovolníka pro školní knihovnu, okamžitě jsem se hlásil. Potom jsem psal kartotéční lístky a čísloval a řadil knihy. Seděl jsem v knihovně za jejím stolem na její židli. Věřil bys tomu, Arnošte, že kluk může smyslně milovat židli? No aby ne, kamaráde, když na ní seděla, člověk tý židli závidí, povídám. Ano, byl Vlastík potěšen, že jsme na jedné vlně. Když tam nebyla, to sedadlo, tu sedací plochu od ní vyhlazenou, rozumíš mi, jsem hladil jako nějaký fetišista. A když tam byla, chtěl jsem mít už jasno, jestli mu paní profesorka něco dovolila. Stalo se, že jsem seděl na její židli a psal do knížky inventární číslo. Přistoupila ze zadu k opěradlu, takže jsem se ocitl přímo v epicentru její vůně a řekla, Vlasto, ty když se zamiluješ, tak je to zřejmě napevno, mám pravdu? Ano, řekl jsem. A nic ti nevadí, věkový rozdíl, že mi moje povolání takové věci zakazuje, nic. Nic, odpověděl jsem. Pohladila mě prsty po krku a řekla tiše, to nesmíme, my to nesmíme, i když to chceme. V životě většinou nemůžeme to, co by srdce chtělo. A krátce mě zezadu na krk políbila a odešla. A dál nebylo nic? Nepovídej mi, že to takhle skončilo, zapálil jsem si nedočkavě cigaretu. Víš ty, která slova jsem si ve dne v noci do nekonečna opakoval? I když to chceme. Chápeš? I když to chceme, to znamenalo, že ona taky. Upíral na mě Vlastík oči rozšířené alkoholem a dožadoval se souhlasu. To bylo normální vyznání, ty blázne, řekl jsem. A přišel poslední den školního roku. Krásný červnový den to byl. Nadechl se Vlastík k závěru svého vyprávění, kterému ani opilost neubrala na spisovnosti. Koupil jsem na náměstí Cyrila a Metoděje 3 ještě nerozvité růže a ukryl je na školní chodbě do elektroskříně. S vysvědčením v kapse a s kyticí v ruce jsem pak zaklepal na dveře školní knihovny. Dala květiny do vázy a řekla, já jsem ti utrhla javorový list. A podala mi ho v přeložené čtvrtce, aby se nepokroutil. Vy jste plakala? Zeptal jsem se, když jsem jí pohlédl do očí. Trochu, usmála se. Pamatuji si, že ze školního dvora byli slyšet ptáci. A ten hlasitý ptačí nářek se odrážel od stěn budovy a mně připadalo, jako by tam bylo víc ptactva, než ten dvůr mohl pojmout. Jako kdyby ptáci zoufale chtěli ze dvora ven, ale nemohli. Proč nevyletí někam nahoru, když mají křídla, řekl jsem. To nevím, zavrtěla hlavou a na tváři měla slzu. Pak zavřela oči a objali jsme se. Ale jak, Arnošte, jako dvě půlky jednoho tělesa, které kdysi někdo přelomil a teď se spojily. Veškeré výčnělky na tom zlomu zapadly do svých prohlubní a všechno bylo najednou zase celé. To se nám stalo. Zůstali jsme opřeni o regál z beletrií, kde byla na hřbetech knih jména autorů od J. Alfred Jarry, Zdeněk Jirotka, Jaromír Jón, James Joyce, Josef Jungmann a nejvíc tam bylo Aloise Jiráska.
Objímal jsem svou profesorku češtiny a nehýbal jsem se. Na hrudníku jsem cítil její drobná ňadra a její nohy svíraly mé koleno. Byla to pravda. Bál jsem se pohnout, aby to trvalo. Pak někdo hodil z okna třídy na dvůr bouchací kuličku a ptáci se stlukotem křídel vznesli k nebi. A já, ačkoliv jsem se Arnošte nepohnul, jsem letěl s nimi, až se mi z té netušené výšky dostavila taková závrať, jakou jsem potom s žádnou ženou neucítil, řekl můj taxikář. Neblázni, chceš tím říct, že jako úplně, řekl jsem. Ano, přesně, to chci říct, odpověděl Vlastík a napil se. A co bylo pak? Po prázdninách jsem několikrát čekal před školou a pak mi řekli, že se v létě vdala za nějakého cizince a emigrovala do Kanady. Už jsem ji nikdy neviděl. Takhle by moje vyprávění o slušném taxikáři mohlo skončit. Ale to byste se nedověděli o tom, co se nám stalo v ulici ve Smečkách. Otruba mě touhle jednosměrkou vezl do Opletalky a někde před námi se stala bouračka. Bylo jisté, že se hned tak nehneme. Vlastík si nervózně mnul ruce, potom kolena a pak se svěřil, že potřebuje na malou. Je to akutní? Zeptal jsem se. Velice. Mám dojem, že mi praskne měchýř, řekl a otřel si čelo, které se mu začalo rosit. Poradil jsem mu, že v hotelu, který jsme měli po pravé ruce, je hned za recepcí záchod a Otruba tam vyrazil. Když se dlouho nevracel, vytáhl jsem klíček ze zapalování, zamknul auto a vešel do hotelu. Už za skleněnými dveřmi jsem zaslechl hádku. Čeho tím chcete dosíci, člověče? Vám se nikdy nechtělo na stranu? Volal taxikář Otruba, zoufale upíné oči na dveře se zlatým panáčkem v cylindru. Já vám po pátý říkám, že to nejsou veřejný záchodky, ale toalety pro hotelový hosty. Stál před ním rozkročeně holohlavý ramenatý pablb od bezpečnostní služby. A pak jsem na mou duši slyšel Vlastíka, jak řekl. Pane, chovejte se slušně a polipte mi prdel. A s těmi neuvěřitelnými slovy nabral sekuritáka ramenem ze spodu tak, že přepadl přes recepční pult. Když Vlastík zmizel na toaletě a bezpečnostní agent se jako bizon vydal za ním, aby mu zabránil v močení, povídám, člověče, vy nepoznáte ministra vnitra? Nakecej, zalapal po dechu. A když se Otruba vracel ze záchoda, salutoval, dokud jsme nevyšli na chodník. Použil jsem ten rejstřík, jak se mi doporučoval Arnošte. A člověku se opravdu uleví, řekl můj slušný taxikář.

0: Dámy a pánové, jistě vám neušlo, že jsem opět zde. Myslím v Československu. Jakožto pěvecká hvězda první velikosti, viditelná pouhým okem, jsem opustil narvané koncertní síně a muzik hóly západních metropolí, abych se zase mohl postavit do české fronty na přední hovězí. A hlavně, abych už měl konečně pokoj od takzvaného krásného pohlaví. Ne, že by u nás nebylo, to bych se neodvážil tvrdit, ale každopádně to naše české krásné pohlaví má na mužský sex appeal poněkud jiná měřítka. U nás se spíš kouká na dobrý vychování. A potom doma je doma, že ano. Dámy a pánové, vy si neumíte představit, co já jsem na západě zkusil se svým sex appealem. Já už vážně nevěděl, kam s ním. Po mně šly veškeré paní a dívky takovým způsobem, že jsem se vlastně k zpívání ani nedostal. To jsem jenom takhle přišel a už to v hledišti zašumělo. To už tak nějak má člověk v sobě. Ano. Já třeba jenom takhle otevřu oči, sex. Přihladím si takhle vlasy, sex. Hodím si takhle nohu přes nohu, tak křivka, dačte se všimnout, ano? Sex. Ženský se na mě hrnou na jeviště, vemu nohy na ramena, sex. Já jsem taky bral honorář jako sextet. Několikrát jsem se pokusil se trochu odsexovat. Přišel jsem na pódium úplně upatlanej a měl jsem sobě 10 piv. No jo, jenomže moc často jsem si to taky dovolit nemohl, protože v Americe je pivo skoro stejně drahý jako u nás. Tak vám třeba takhle chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex epílu zachovat aspoň ten epíl. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptease.
1: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
0: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
2: Poslední takový bonus a pak se pěkně rozloučíme. Vy možná teď čekáte na úplný závěr, že se na vás snese snůška vulgarit, sprostot a až možná nechutností, jo? Ale nic takového nečekejte, já zásadně tyhle slova nepoužívám. Výjimka je pohádka a tam se to tak nějak hodí. Takže nic takového skutečně ode mě nečekejte. Bude to vyloženě slušné. O mě se ví, že jsem filozof, myslitel. Ale moc o mě není známo, že jsem poměrně slušný básník. A já vám tedy na úplný závěr našeho večera i našeho DVDčka zarecituji jednu ze svých básní. Já jsem si pro vás připravil ze své momentálně aktuální básnické sbírky, která se nachází na pultech kvalitních knihkupectví a vychází pod souhrnným názvem Suchej dovnitř, mokrej ven. Četla? Co? Četla? No nestojte se, že to je kvalitní literaturu, to je v pořádku, to je v pořádku. Tak z této básnické sbírky jsem si pro vás připravil báseň s názvem Šeřík. Jedná se o lirickou milostnou báseň, takže bych prosil možná až pietní ticho. Takže dámy a pánové, přeji vám hluboký, umělecký, kultovní zážitek. Miloš Knorr. Šeřík. Stáli jsme spolu pod šeříkem, já líbal jsem tě na tvář. Pak ucítil jsem pod pupíkem, jak v kalhotách mi šátráš. Já přivinul tě k sobě, stisk pevně tvoje hýždě. Ty jsi zašeptala něžně, stisk pevně tvoje hýždě. Ty jsi zašeptala něžně, vem si mě, ty zvíře.

0: Já zašeptal jsem pod tebou. Dneska to máš ostrý. A s přiodřeným jazykem dál líbal jsem tě na ústa a ucítil v kalhotách tlak. Mi zvolna narůstá. Pak ty jsi padla na kolena a rozepla mi kaťata. Vyletěl ven jako střela, jak pružina napjatá. Vrhla jsi se po něm, jak kdyby z týden jedla a tahala jsi tak mocně, až si mě zvedla ze sedla. Já zavzdychal jsem vzrušením, jak poprvý, tak postý. Ty jsi zašeptala pode mnou.
1: Dneska to máš hustý.
2: Se vám roli Miloši Knoch představil Miloš Knoch!

0: moc krát děkuju. Děkuju vám, že jste sem přišli. Děkuju vám, že jste neodešli. Vám doma děkuju, že jste si to koupili. A pokud jste se dostali až sem, tak že jste nevypnuli. Děkuju klubu Buena Vista, že jsme tady mohli točit. Děkuju barmanům, děkuju všem. Díky moc.
1: Díky všem, kteří mi pomáhali a hlavně díky Mirku!

0: Ivančice. Zajímavé moravské městečko, kde se Vladimír Menšík narodil a prožil dětství. I nedaleké Brno, kde studoval. To jsou místa vzpomínek i nezapomenutelných prožitků, jejichž stopy najdeme v celé jeho herecké práci.
1: Tohle je, já bych řekl, taková část vančická, taková, jako by se řeklo dneska, rekreační oblast, zábavní.
2: Je, tady je chat, možná tady je chat.
1: No já si myslel, jako takový kulturní útočiště, protože vody jak živa tady stávaly kolotoče, že ano? Tady si vezměte, tam u Jakuba se odbývaly pouti, já nevím, proč to potom přestěhovali na náměstí, když to bylo tak romantický, celá ta cesta, tam ta křížová cesta nahoru. Tam první, kdo vám padl do oka, byl takový rázovitý stařec, pan Svoboda. Ano, říká se mu vančicky Ruso, celník, že ano, malíř, výtečný malíř, naivista. Někdo ještě s tomu tak teda neříkalo, který tam stál pod takovým stromem velkým, nevím, jestli to byla lípa, nebo kaštan, nebo co to bylo, nebo ořech, a prodával svý obrázky a nikdo netušil, s jakým umělcem tedy má tu šest, já samozřejmě taky ne, že ano. Hned vedle byla paní, prodávala okurky a nařízení lák z těch okurků. A pak ty boudy, tam bylo to krásný. Tím směrem taky dál potom je zas takový, řekl bych, letovisko Střípský mlýn. To je velice krásný koutek, tam sedávával a rozjímával Alfons Mucha s tím starým mlynářem, s tím majitelem, panem Mácou. No a co bych tak ještě tady řekl? Tady jsem si taky prožil první lásku. Nebyla to dokonalá první láska, protože ona o tom nevěděla. Já jsem byl takový rozplachy, jmenovala se Márinka Kabelková, měla sestru Hedvu, já jsem dlouho váhal a tím jsem to právě prošvih celý, no.
3: Pane Menšíku, znáte mě, myslím, že ne, že?
1: Ale ano.
4: No,
3: jak jsem vás vždycky pohlavčí na Sokolovní, to už se zapomněl, že?
1: Nezapomněl, na pohlavky já si pamatuju, dobrým samozřejmě.
3: Dobrý, vždycky, ano. To jak se říká, ne?
1: Když škoda rány, která padne vedle, no.
3: Tak jsem si netroufal, říkám, že oni tam něco natáčí, tak jim nebudu rušit.
1: Mě nikdo nechce věřit, jakých tady bývalo ryb, že na rybářském lístku byl dovětek, že se nesmí, když šli parmi, že se jich nesmí chytnout víc jak 50 kilo za den.
3: Ano.
1: Že to bylo.
3: Jo.
1: Kluci Jedličkovi, on je taky u divadla Jedlička.
3: No,
1: ty měli na jedno.

0: straně Milan, na jedné straně měl pytel na ryby, na druhé straně pytlík s kroupama. Pořád. Tamhle se stálo v řece, nahodil si žádný bambusový put na konci vlasec, nahodil proti proudu kroupu, přišlo to k němu, sundal z toho rybu, hodil do pytle, zase kroupu, co kroupa to ryba, je to fakt? Tady sama vidíte, já jsem říkal tři řeky, ale jsou tady vlastně už jenom dvě. Protože ta oslavka tak nějak bez mýho vědomí vyskla natolik, že je to takový potok. A tady jsme plavávali taky.
1: To je ten menší kuf La Manche.
0: Ten La Manche, to je vlastně tamhle k té špici, že jo? To je nejširší místo tam směrem k Malovansku, no.
2: Já už nemám žádný soukrom, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, až to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Velice slavné město, protože tam vlastně byla v době vysokého učení bratří v Ivančicích nejslavnější tiskárna z českých zemí. Sice ne nejstarší, ale nejslavnější. Působil tam Jan Blahoslav. Jan Blahoslav, který napsal první teoretickou knížku o hudbě. Muzika. To je latinsky. A no já prostě samozřejmě, když jsem se narodil, tak ne, že bych koukal, já jsem v Ivančicích nebo něco takového, já měl úplně jiný starosti a s tím ne. No ale prostě v těch Ivančicích jsem si to začal považovat, až tam byli slavní rodáci, předchůdci naši, na ředitelem na škole byl ředitel Vašek, což byl rodný bratr Petra Bezruče, ten tam taky asi dvakrát zajel do Ivančic, pak mu tam někdo hvíznul sako, tak už tam... No. Prostě já jsem v těch Ivančicích prožil i lásky. Bohužel jsem se zamiloval do jedné dívky, která byla z dvojčat. Byli k nerozeznání, takže jsem skončil vlastně neslavně. To je takový známý případ, jak se ptá někde v kanceláři kolega kolegy. Poslední Nováku, ty prý jsi vzal manželku s dvojčatem. Pa, ano, ano. Ale prý jsou ty dvojčata tak nerozeznání. On pa, ano. Ale prý ta sestra žije s váma ve společné domácnosti. On pa, ano, tak pomáhá manželce s různými věcmi. No dobře, ale jsou nerozeznání, jak poznáš, která je která? On pa, to nepoznám, to je jejich věc. Takhle prostě s tou láskou dopad, tak jsme se pak vstěhovali, no. Já v těch Hicmanicích to už řeknu jenom to, že v těch Hicmanicích tohle jsou krásný lesy, těsnohlídkový lesy, kde psal Lišku Bystroušku a tak jsme tam pytlačili. Střílet jsme neuměli, když jsme se skoro vymlátili celá rodina, tak jsme potom se věnovali písmáctví. No to je tak všechno, co bych vám. Já jsem se narodil v Rybářské ulici a tam na konci té ulice je Sokolovna. A je to fakt, že při tom sportu, kdy lidi ze sebe vydávají všecko, kdy prostě ztrácejí, bych řekl, takový to, jak si každý se stylizuje do něčeho, tak tam se to hodně pozná. No tak já zase jsem tolik nedosahoval takový výsledku, pro který bych musel úplně jako zahodit všecko, co jsem si o sobě myslel. Některé sporty jsem opustil dřív, než jsem se k ním vůbec dopracoval. A byl jsem nářadovec, přesto mám ale největší svaly na prdelce, protože jsem měl tatínka, který ze mě chtěl udělat slušného člověka. To se mu nepovedlo. Nás to bylo spousta zázračných dětí, pač. A nelišili jsme se v těch Ivančicích. Jak bylo trošku teplo, tak nám vzali boty. Všichni jsme měli jen glotový trenýrky, i děvčata. I když nutno říct, že děvčata měli takový pufň a měli to na gumičku, aby nebyli tak snadno přístupný, ale... Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě!
3: Ty všechny maminky koukali a ona, dejte mi moje dítě, teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě, teď pojďte se má cedulku na nožice, ona pá, cedulka je správná, ale dítě ne. A teď tam takhle povíkovala a museli dát do toho, teď ty maminky nechtěli vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takovým, aby si je, a ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl, nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
4: Zdraví, já vám jenom jdu říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mdeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je jak rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný, bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku, krávám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepali do rána v koutu, myslí, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme jedli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dále a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali nad horku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám o toho jídla, nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece je žer. Tak jsem ho nevěřil, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do Kůlna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme mě, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, a to se nedá vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mě byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandlíčku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrníčky na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Člověk je 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno. No. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, Komu pak to patří? Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky. Maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleníči. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si pál, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený dítě. Mě začalo být ty skleníčky lito, já jsem si pál, sílo to jedna opuštěná tady. Nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zřel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jich hvízdul. A je to zajímavé, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hroznýho. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to líbe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svou vůli, že ten fuj table pijou v takovém množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.
3: Já mám teď takový, ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulární paradentózu, ale takovou pozvolnou. Pak ty zuby tam mají dost místa, tak si dělají ještě větším. My jsme takhle seděli, s herci jsme dělali dětka Josefa, vedle seděl Homola, z druhé strany pan Záhorský, já jim chtěl něco říct a vypadně knedlík. Já pám, to stáří je hrozný, já už neudržím sousto. A Homola pohá, já moč, kamaráde. No ale... Ne, já to musím... Já musím teď říct, prostě já jsem tak byl zoufalej z toho. Řekl jsem si, teď tak starý zase ještě nejsem, proč mám být bez zubů a teď... Tak jsem prostě nad tím hořekoval. Že mě tady upad, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam seděl Milda Kopecký a povídá, po 50 už od těla nic nečekej. Nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pořiď si takovej slovníček, jako mám já, a každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůže znamenat. Ale počkejte! Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání. Zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně sedám na prkínko, povídá. Já ho musím docitovat, Jirku Sováka. On povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je, kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžem, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do ty židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jednoho dne si chce žít. Kapesník to ti brání do kapsy nějaký prkno a seš v rakvi, povídá. Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozoroval, pa, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativní je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky již, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mně jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, než sníte polívku, já než vás vždycky obsoužím, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A Povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářské zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, nabrusně srp, já jdu králíkům na trávu, a on pamat, že nabrouši nejdí. Alexi čet novina o tom ani a v tom slyší. Pepíku! On pá, co je, srp máš nabroušený, ona povídá, no, ale já nemůžu se krát, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no, v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě podkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k té jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepíku, on pá, no pro když ta pána, co je porá, ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, tahal jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
5: Po tatínkovi z Řicmanic, to jsou ty těsnohlídkovi lesy, a po povaze z Macochy, ale z propasti. Nebo aspoň jedovnického propadání, no tam to je Jižní Morava, tak spíš směr Znojmo. Tam už tak vínu se nedaří, já jsem tam prýma okurky, ale z toho se neopijete. Já mám zase smůlu, mně se strašně líbilo, jak se podepisoval třeba EF Burian, AC Nor, FX Šalda. Já to nemůžu, si se vám dovolí, já jsem Vladimír Cyril. To je strašný, víš, to mi všichni to beru, ale tam. Když jsem byl malý, jestli jsem měl kroj, no, měl jsem kroj, dokonce když jsem byl větší. Já jsem pak měl potíže s holínkama, má vysoký nárt, a takže já jsem si protrpěl hody vždycky a takovýhle věci. Možná proto jsem čas od času sedával častic, tu ve výčepu, až to byla strašná bolest. No. Já jsem nepil leta, víte, já mám astma, takže ta životospráva u mě hraje velikánskou roli. A přijel jsem na Moravu a teď já jsem vyzbrojen takovou teorií, že bývalý alkoholik už nesmí nikdy pít, protože už nikdy nemůže pít s mírou, ale já jsem si řekl, jestli pak jsem to třeba nezapomněl nebo něco. Už jsem tam na té Moravě, ochutnal se, nezapomněl. Když seš talentovaný, nezapomněl. A pak to ale dlouho trvá, než to ubrzdí. A teď já vám něco povím. A já hned jsem narazil, já měl dva odborní poradce, sklepmistry, takže jsme měli pracoviště vlastně ve sklepě. A tak jsme jako mě nalili a já jsem to do sebe takhle huknul. A oni paví, opravdu jste z Moravy, to jste v té Praze lepěkně sparchantil, co pak takhle se pije víno. A já pamatuju, jako, tak se aspoň podívejte na tu barvu a přivoňte se to a dejte si malinko a ochutnejte. A pán, pili jste někdy pražský výběr? To nebylo to, co mě nejvíc vadilo, když jsme teď byli právě tam na té Moravě. A to mě na tom vadilo to, že jsem si uvědomil, jakou výhodu měli herci, když byl němej film, že mohli popít, nebylo si, že jak blekotají. A jakou výhodu měli i ti, co dělali zvukový film, ale černobílej, že nebylo vidět ty krvavý oči. To by jsme si dovolili tam najednou. Ruku v ruce s tím jde to, že jednu známost takzvanou vážnou opouští a k druhý na vojně se přichyluje. Ale tam je to mnohdy podmíněno tím, že vytržen z rodiny, připadá si osaměl, najednou někam přijde, tam je teplo, dá jim polívku a on řekne, já si tě vezmu. A stačilo by, kdyby si vzal kam na tu polívku, že jo? To já nemluvím teď o manželství, ale o známostech. Já jsem byl bojčeně v situaci, že mě opouštěli, to je daleko horší. Dokonce mi jednou maminka usoudila, že ta dívka se pro mě nehodí, že když chci něco dosáhnout, že musím studovat a nechodit po nějakých schůzkách a měla takový na mě vliv, já jsem musel tak poslouchat, že mě diktoval dopis ty dívce, že se musím učit a že mě to odvádí od toho učení a tak dál všecko. A to z toho bylo tak cítit, že to diktovala maminka, že já jsem pak, když jsem poslal ten dopis, tak jsem se jí vyhýbal, jednou nebylo vyhnutí, pak jsme se potkali v ordinaci. U doktora, ona pá, pozdravuj maminku, blbečku.
6: Myslím, aby se diváci nenechali mýlit tím velkým potleskem, to jsou sami mi příbuzní tady, nejen v Brně, ale v Řicmanicích a v Ivančicích. Já taky nebudu oproti těm hostům, kteří byli před mnou, vzpomínat na Brno, protože já do Brna pořád jezdím, mám tady rodinu, takže já jsem vlastně Brňák pořád. Já spíš, když je předvánoční doba, bych zavzpomínal na Vánoce. na jedný nebo možná jediný ze svátků, který touží člověk prožít v rodinném kruhu mezi svýma nejbližšíma a který v mém životě, ať už jsem byl v Ivančicích, v Říčmanicích nebo později potom v Brně, hráli dost velikou roli. Sice byli méně nákladní, než jsou dneska, dokonce tatínek vzpomíná, že u nich Vánoce byly, nebo probíhaly tak, že maminka uvařila tenkrát daleko víc polívky čočkový než jindy. Chlapci to snědli, děvčata zpívali koledy nebo dělali nějaký takový ty zvyky a kluci vyběhli a měli dutý klíče a dali do toho hlavičky ze sirek, do toho hřebíka bouchali, takže vlastně ty Vánoce se změnily v takový strašný rachot po Říčmanicích. No já jsem jezdil do Ivančic, později předtím jsem tam bydlel, kde byla babička, všichni jsme se u ní sjížděli. Ale protože mý příbuzní měli zahradnictví, tak jsme chodili s chlapcema, já měl nesmírně pracovitý bratrance, takže já už jsem pak nemusel dělat nic, oni toho starali, chtěli všechno. Jsme chodili do lesa, sbírali jsme mech, chvojky jsme sbírali a jmelí. Ten mech a ty chvojky byly na polštář, na kytice nebo na takový ty polštářky, které dávají příbuzní těm, kteří už těch Vánoce nemohou zúčastnit, no a jmelí to vít. Abychom se rozmnožovali. To tím se hezky líbá. No, ten rituál těch Vánoc byl pořád stejný. Dárky rozdělovala strýc Joška a vždycky si vybral nějakou oběť a jeho dárky z nás děti dával stranou. Přestože to dělal každý rok, tak nám tak podsuchal nervy, až tam byl třeba Láďa ten rok, tak on to dá stranou. A ty dával Jarek, Mirek, Lída, Miluška, Ríša, Olinka. Protože tady nemá nic Láďa, asi zlobil a zase mě dala stranou všecko. Já jsem z těch dárků neměl takový požitek, pač jsem byl s nervama úplně na dranc a Ivančice neměli svý černovice, takže museli jsme to v rámci rodiny prostě vylečit. No. Později potom jsme už byli velicí, tak jsme jezdili zase k mý mamince, k babičce teda a tam zase jsme měli hezký Vánoce, pač nás bylo hodně. A já myslím, že u těchto těch svátků, které se odehrávají doma, čím víc lidí, tím je to lepší. Jednak dostanete víc dárku a víc vás to stojí potom. No a my jsme pak se snažili všechny tyhle ty zvyky a to, co se nám líbilo v mládí, uchovávat. Takže já jsem vždycky končil, chybělo mi sako nebo jenom klopa, prostě jak jsem se prodíral těmi různými obchody. Já mám takovou nevýhodu, že ať jdu normálně, regulérně, ať jdu koupit cokoliv, co tam i v tom obchodě je, tak lidi po mně koukají, že jsem patrně tam fouk nějakou škvírou a mám něco, co oni nedostanou. Takže já už teď vůbec nechodím raději nakupovat. No ale připravovali jsme Vánoce, od Zorky Soukupový z jižních Čech jsme dostali takový upečený betlem, tak já to vždycky stavěl prostě u tohohle, aby ty děti poznali tu poezii těch Vánoc. A jednou ty děti, ty nejmladší, ty větší už byli z domu, povídají, rodičové, co kdybychom si udělali Štědrý den o den dřív? Manželka se nervově zhroutila, já pám, jak o den dřív? No tak, že bychom si tady tyhle ty věci, co tady tak děláte, dělali den dřív a my bychom byli o den dřív na horách. A já jsem tam pochopil i moje žena, že vlastně ty všechny špumprnákle děláme pro sebe, že děti nám to umožňují tím, že se k tomu nevyjadřují. No, tak jsme řekli, uděláme jen takový malý Vánoce, což se vždycky řekne, ale málo kdy splní, protože pak jak přichází a blíží se ta doba, tak si říkáte, no tak já mám pro každého dva dárky, a což oni mají tři, tak budu to jako škrtat, že jo, tak zase do toho je ten ulic. No a i tam jsem si uvědomil, že my děláme jednu chybu. My se před těma Vánocema místo, abychom se pomalinku sklidňovali, aby to všechno probíhalo velice pěkně v tom kruhu rodiny, abychom si zaspívali na ty, které už s náma nejsou, zavzpomínali, tak se vlastně léčíme jenom. Protože dáváme dárky, které nejsou přiměřené. A já v průběhu let, i když jsem z těch hostů tady nejmladší, musím říct, že jsem udělal zkušenost, že dárek, když překročí určitou hranici té hodnoty, už přestává být trochu dárkem, ztrácí ten svůj osobní takový ten charakter a už je to taková velice výhodná investice. Zdůvodněná tím, že jsou Vánoce. Lidi pak mají šrámy různý, počítají, co do toho dali, no vidíte to, za půl hodiny je po Vánocích, tak jsme se nazháněli, babička ještě někde je, tu hledají ve frontách. No a já jsem slyšel takovou anekdotu, která je taková bych řekl, pobídková, že se to tak dá taky udělat, jak paní Přesličková prostě vyběhla k paní Novákovi, do bytu vedle a paní Nováková, já už všecko mám na pečíno, mám cukroví spoustu, mám dárky pro všecky, ale zapomněl jsem na jednu věc, nechat si nějakou korunku do rezervy, protože už jsou teď spořitelní zavřený a mohlo by se stát, někomu se udělat nevolno a nemáme ani na tramvaj, aby dojel na středisko, nemohla bys to jim půjčit a hned po Vánocích vám to vrátím 100 korun a ta povídá paní Nováková, no třeba 200 korun, ne, to mě stačí, paž já už všecko mám. Hned vám to dám po Vánocích, vezme tu 100 korun, jde za tatínkem, po tatínku, já už všecko mám, však víč na pečíno, cukroví, pro všecky dárky, ale já ani nevím, co ty kouříš, jakou značku, tak jsem si řekl, já ti dám peníze, ty už to nejlíp si jako rozhodneš, pa, to je výborný nápad, maminko, vezme tu 100 korun, jde za dcerou a pa, dceruško, už všecko máme zařízený Vánoce, že jo, pro všecky už dárky mám, ale já ty make-upy, to tenkrát za nás nebývalo, nevím, nebo laky nějaký, jestli libar, nebo co ti mám koupit, já ti dám hotový peníze, ty už si nejlíp jako poradíš, mám, pa, to je dobrý nápad, tatínku, vezme tu 100 korun, jde za brácho, pa, bráško, ty teď hlavně chodí po těch čajích s těmi děvčatama, ať máš nějaký peníze na ty limonády a pak ještě na tramvaj, když ji doprovázíš zpátky, tak jsem si řekla, tobě přijou od peníze, a to je bezvadný nápad, sestřičko. Vezme 100 korun za maminku a pá maminko. Já přemýšlel, chodil jsem po různých obchodech, pro všechny dárky mám, řekl jsem si, co ty mamince, nakonec ta maminka bude ráda, protože takový měla vydání, když jí dám hotový peníze, tak jsem si řekl, tobě to jistě přijde od maminka, pá, to je bezvadný nápad, jde k paní Novákovi a paní Nováková, děkuju vám pěkně, už to nepotřebuji. Čili všichni se obdarovali a nikdo nemá nic. To taky není špatný, uvažujte o tom. Já bych si rád připomněl dobu, kdy jsme tady v Brně na začátku války, dík mnoha jiným, za který budu jmenovat jenom Dolfu Pištěláka, vlastně ustavili takový soubor Morava hraje, tančí a zpívá pod různými firmami, jako byl klub vodních sportu a klub českých turistů, nebo já nevím co, jsme dělali Morava hraje, tančí a zpívá. A my jsme chodili poprvé, myslím, to bylo kolem těch Vánoc do Rousínova, pěšky se chodilo tenkrát, proto se hodně zpívalo. Šli jsme tam a začali jsme zpívat národní písničky, které máme tak rádi tady na Moravě a tam najednou podle ty reakce těch lidí jsem si uvědomil, jakou sílu má píseň. Proto my všude zpíváme. Proto Moraváci, kdekoliv se sejdou aspoň dva, už zpívají dvojhlasně nebo dokonce trojhlasně, když má rozhlášený ten druhý ten hlas. Zpíváme koledy. Prostě zpíváme při různých příležitostech všechny ty, pějme píseň dokola, já nevím, prostě u nás se zpívá. Vinohrady, vinohrady.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo I dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili, kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný by to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvaje s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou, volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii, a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc vnucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Mě říkali tady páni od rádia, jestli prej bych taky něco neřekl o tom, jak lovím ty hroši. No já jsem řekl, co bych něco neřekl, hoši. Léta jsem se držel zpátky a mlčel jsem, no ale teďka už doba uzrála k tomu, že už se dá říct lecos. Hlavně, abyste mě v tom pak nenechali. Tak teda, jak se loví hroši? Ono se o tom takhle špatně povídá, když je člověk porád v tom a nedělá vlastně nic jiného, než loví hroši, že jo? No já sice sem tam taky dělám něco jiného, než lovím hroši, o to není. Že jo, no například s manželkou. Teda s manželkou například, snad bych o tom ani neměl tady povídat, on je to takový delikátní. A oni mi hoši říkali, abych jim ty delikátní věci radši nějak vystřihal, nebo jak to mysleli. Tak mi takhle s manželkou obyčejně večír chytáme štěnice. Nebo se všeobecně říká, že v naší republice jsou štěnice na ústupu. No já nevím, jestli je to pravda, tak to asi všechny ustupujou přes můj kvartír. Jak se taková štěnice loví? Teda lovit štěnice, no to je radost. To si lehnete s manželkou do postele a děláte jako že spíte. Boba, samozřejmě. Já dokonce tak trošičku i zachrápu. Pak najednou vyskočíte, rozsvítíte, popadnete pantofel a už to slyší. Ovšem si to pořádnej pantofel, aspoň 48. To mám po tátovi. Ne, že bych měl malou nohu, to ne, ale on dělal u báti a ty pantofle měl jako deputát. Kapánek, jinak se ovšem loví takovej hroch. Takovej hroch vám neleze pozdě, kdybyste se zbláznili. Ono v takovým paneláku by taky nebylo o co stát. Ono by stačilo, kdyby vám tam jenom přišel. Případně ještě drobec zafuněl. Teda mě jednou hroch kejchnul do obličeje, a od té doby vám vypadám takovej ukřivděnej. Dokonce jsem si musel dát vyměnit fotku v pase. Myslím v cestovním, ne u kalhot. Ač takový hroch se vám vyskytuje spíš v džungli, než na vinohradech, to je samozřejmě. Čili musíte za ním jet a nejlepší je to jakožto cestovatel. Je vám jistě známo, že cestovatele můžou být různý. Jsou cestovatelé soukromí, čili za vlastní peníze, čili takových je u nás až legračně málo. Jsou cestovatelé diplomatický, jenomže takový si toho moc neužijou, paní, až tam obvykle setrvají v delším srdečným rozhovoru. Potom jsou cestovatelé služební, ty taky většinou tam absolvují srdečné rozhovory, po kterých se nám tu a tam zvedne export o nějakou tu turbínu, za kterou pak dovezeme voříšky, rara nebo vycházkovou obuv. Úplně k nezaplacení je tudíž cestovatel mýho druhu, totiž cestovatel na výměnu. Jak jistě víte, jezdí k nám hojně cizinci honit zajíce. Jak po polích, tak i po hotelích. No a výměnou zase jezdíme my honit zvířata do ciziny. No my, no tak my. Pokud vím, tak jezdím zatím jen já. Páč mám vynikající mušku a švagra na ministerstvu. Vy ho budete znát, ten, jak má vždycky v televizi ty projevy proti protekci. Jmenuje se ten pořad Za naše doma, za tvrdý ven. Tedy co je zapotřebí k takovému cestování v džungli? Především statečné srdce. A pak rychlý nohy, když vám to srdce selže. Ty nohy jsem potřeboval dost často v džungli. Tam jsem jednou honil nosorožce. Asi 6 metrů. Pak honil ten nosorožec zase mě. Asi 6 kilometrů. No tak to víte, Afrika. Afrika. Ono se taky říká černá Afrika, ale myslím, že my jako celek jsme daleko černější. Hroch má rád stojatou vodu. Naproti tomu štěnice má zase radši tapety. Když chcete lovit hroši, tak musíte mít především co? No, jasno. Především musíte mít jasno, kdo vás bude platit. Protože kdyby vás chtěl vyplácet někdo tady odsud, tak to by se vám to nevyplácelo. To by těch ulovených hrochů muselo být jako štěnic. To by šlo vždycky 5 kilo na váhu a zbytek na daně z umělecký činnosti. To já jsem to dělal daleko chytřejíc. Já jsem si udělal smlouvu s jedním maharadžou, co tady honil na konopišti bažanty, ale musel se předčasně vrátit, protože mu na ten pobyt zařvali 3 doly na měděnku a 1 důl na rádio. A on mě právě tenhle ten maharadža mě přemluvil, abych mu chytal hroši pro tu jeho nenažérii. On mi za to dal teda takovýhle smarak. To byl smarak, teda ten jsem prodal za etiopský libry. Ty libry jsem vyměnil za dolary, dolary doma za tuzexový bony, bony jsem střelil za koruny a za ty jsem koupil malbit. No a dal jsem si vymalovat kuchyň, jenomže malbit. No tak byt co mal, ale nemal jsem v něm hlinku. No a tak mi to samozřejmě za týden odprejsklo. No, tak jsem si s tím maharadžou musel příště smluvit na smaragdy 2. On se sice divil, že nějak ty hroši prodražili, ale já mu vysvětlil, že jsou teď dostáni jenom výběroví. On měl naštěstí nějakou takovou českou povahu, tak to zbaštil. No, no. Ale nemyslete, že jsem jenom v té Keni pořád jenom tak, jak chodil s pastičkou a lovil ubohý hroši. To ne, vím, že jakožto Čechoslovák mám povinnost předávat zkušenosti. Ať už nějaký mám nebo ne. Tak jsem tam jenom jsem tam taky mimochodem poradil v zemědělství. No tak to víte, zaostalej národ. Oni zaseli a pak už jenom sklízeli. Oni zaseli a pak už jenom sklízej. Oni vůbec nevěděli, že mezi tím se musí taky dělat schůze. No tak zemědělství jsem tam postavil na nohy. Myslím, že na mě budou dlouho vzpomínat. Ale abych se vrátil k tomu lovu. Teda hlavním cílem každého lovu je trofej. Někdo je spokojený, když má parohy. Takových je většina. Ovšem ne, tak já. Moje trofej z pralesů, to teda musí být vždycky něco extra. A tak i tentokrát. Dneska mi mojí trofej teda závidí celá republika. To bylo takhle po ránu. Časně tak kolem 11. A co se tak šoulám s puškou na okraji buše, Najednou mezi těma liánama vidím stavení, já myslím, že to je hájovna, ale protože to nemělo na výkýři parohy, ale hlavu z krokodýla, povídám si, to bude buď to výroba jemných dámských kabelek, nebo porybnej, že jo. A nastojíte, pane. On to byl obchodní dům a prior 68. A co? A měli tam toaletní papír. No tak samozřejmě jsem tam nechal hned všechny diety a koupil jsem si o 3 balíčky. To je trofej.

Musím říct, že už v prvním ročníku Janáčkovy akademie muzických umění se vlastně začala moje spolupráce s divadlem Na provázku. Začala se velmi neobvyklým způsobem. My jsme tehdy měli prověrku, semestrální prověrku, to se jmenovalo Český rok od Plicky, Jaro, léto, podzim, zima. Já jsem tam stvárnil nezapomenutelnou roli psa. Po skončení té prověrky za mnou přišla kolegyně z vyššího ročníku a říká, chceš hrát v Huse? Říkám, co si děláš, legraci, nebo co, teď jsem dohrál psa. Ona říká, ne, to je divadlo. A říkám, jo, to neznám. Tam venku stojí režisér Zdeněk Pospíšil a on ti to vysvětlí. Tak já jsem šel ven na chodbu, tam stál v montérkách, takovej zarostlej, takhle si pořád trhal fousy, takovej podivný člověk. Říká, to seš ty, co hrál toho psa? Říkám, jo, máš talent, člověče. Říkám, to je nějaký spiknutí tohleto, nebo co to má znamenat? Ne, budeš hrát v Huse. Říkám, už jsem to jednou slyšel, co to je za blbost. To je divadlo do 10 let nejslavnější v Evropě. Říkám, jo, no tak u toho chci bejt. A já jsem si furt myslel, že to je legrace, že jo, ale ten Zdeněk se seknul asi tak o 2 roky, protože my jsme skutečně potom po uplynutí takového časového rozdílu začali s tím divadlem jezdit po Evropě a projeli jsme těch zemí moc a viděli jsme spoustu věcí a zažili v tom divadle neuvěřitelné věci a já na ně nikdy nezapomenu, protože tohle divadlo mě vlastně vybavilo vším potřebným pro to, co dělám i dneska. Ale já bych se teď, jestli dovolíte, zmínil aspoň slůvkem o dvou velikánech Brna, kteří neodmyslitelně patří nejenom k Brnu, ale k celé naší kultuře vůbec. O básnících Oldřichu Mikuláškovi a Janu Skácelovi. My jsme měli tu ohromnou šanci a tu ohromnou možnost se s těmihle dvěma pány potkávat. Potkávat ať už v hospůdce u Číšky vína, nebo přímo na představení, což pro nás byla velká pocta, nebo jenom tak na ulici, ale vždycky to byl nádherný zážitek a vždycky to byla krása s těma pánama posedět a povykládat si, poslouchat. Jenom sedět a poslouchat byl zážitek. Oldřich Mikulášek byl neuvěřitelně společenský člověk. Ti z vás, kteří ho pamatují, tak to dobře vědí. A v největším fofru uprostřed hospodské vřavy vlastně dokázal napsat tu nejkrásnější, nejmilostnější básničku. A taky se traduje jedna taková historka, která se mi strašně líbila, já na ní strašně vzpomínám vždycky, když je mi trochu míň veselo. Oldřich Mikulášek se opíral o své francouzské hole a šel nočním Brnem a víte sami dobře, že v noci málo koho potkáte v Brně a šel přes náměstí Rudé armády okolo toho pomníku, toho rudoarmějce. Tam bylo vždycky spousta růží a kolem něho, kolem toho Oldřicha Mikuláška poskakovala nějaká 20-letá muza, protože Oldřich Mikulášek byl vždycky krásný chlap. A tak ty holky se na něho lepily a my jsme mu to hrozně záviděli. A on chtěl té dívce natrhat růže. A tak natrhal kytici těch růží a ve chvíli, kdy jí to chtěl předat, tak spoza toho pomníku se vyloupnul esenbák, který tam hlídal. A ten pan Mikulášek ani na chvilku nezaváhal, vzal ty růže, poklekl k patě toho pomníku, položil je tam a vydechl hrdino. A já jsem přesvědčen, že jestli ten člověk, ten esenbák, on určitě ještě žije, on byl mladý, že? Akorát se mu změnila uniforma, ale jestli je, tak ten tam někde stojí do dneška. Možná až dneska půjdete někdo tudy zpátky, že ho tam potkáte. Jan Skácel naproti Oldřichu Mikuláškovi byl introvertní povaha, byl to člověk uzavřený a dlouho třeba mlčel a slůvko z něho vypadlo, ale vypadlo-li, tak stálo za to. A já si vzpomínám, jak jsme v divadle Na provázku dělali hru, která byla výhradně složená z jeho veršů. Jmenovala se Na dávném prosu a já od samotného začátku protestoval proti uvedení této hry a nemohl jsem se s tím dlouho smířit z jednoho prostého důvodu. Já jsem si myslel, že prostě servírovat lidem poezii tak, jak my si představujeme, není správné, že by si člověk měl sáhnout po knížce s poezií právě ve chvíli, kdy cítí tu potřebu a přečíst si právě tu báseň, na kterou má chuť. A pan Skácel mě v tomto úsilí podporoval. Mně se to hrozně líbilo, ale já jsem nevěděl, proč on to vlastně dělá. Že on se strašně ostýchal. On říkal, já to nemám rád.
když ty moje věci na veřejnosti, když se to recituje. Už to slovo recitace, že jo, to je samo o sobě. To by měli pochopit ti lidé, že ty moje verše se musí vyprávět a ne recitovat. Jak to někdo recituje, tak já jdu pryč. A proto jsme si pokládali za velkou čest, že vydržel na celém představení hry na dávném prosu, které mimochodem dopadlo skvěle, protože Eva Talská prosadila svou a udělala to výtečným způsobem, tuhletu věc. A já jsem po tomto představení měl moc rád. Ale já bych chtěl vzpomenout na jinou historku, která se týkala pana Skácela. My jsme hráli Sofoklovu Antigonu ve Štybicově překladu. Jeden z nejobtížnějších překladů, jaký vůbec existuje. A já hrál postavu Kreonta. 2600 veršů. Na začátku celé té hry jsme seděli otočení zády k publiku, ale už na scéně, a líčili jsme se a připravovali se na začátek. A já jsem udělal to, co herec absolutně nesmí udělat. Já si začal opakovat text a dospěl jsem do 5. verše a dál jsem nevěděl. A teď jsem si říkal, mám jít dolů, mám si to v šatně ještě přeříkat, přečíst, nebo co s tím. A teď slyším, jak už kolega zatloukal, říká, přichází Kreont, vládce thébský. Tak říkám, no nic, půjdu, snad to naskočí. Vešel jsem tam, odříkal jsem to do toho 5. verše a tma. Ticho, nic, absolutně. Teď najednou, to je pro herce strašný moment. Jo. Ono v podstatě se nic neděje. O co jde? Já bych normálně se uklonil, vstal bych, řekl bych, promiňte, já dneska nevím. Někdy jindy přijďte zase, že zastavte se třeba příští týden, já už budu vědět. Dneska to prostě nevyšlo. A vy byste odešli a bylo by to všechno v pohodě. Ale ne. V tu chvíli vám prolítne hlavou celý život, loučíte se s příbuznýma, všecko vám to letí, nevíte, co udělat a roste palma. Ten čas se prostě naddimenzovává na té scéně a v první řadě pan Skácel. A já najednou, on se na každý představení díval takovým zvláštním způsobem. On měl sklopený obočí, on měl po Brežněvovi druhý největší, ale daleko hezčí. A teď najednou vidím, jak to obočí se zvedá. Já se upřel do těch jeho zraků a najednou to udělalo lup, to naskočilo a já odříkal 12 úplně nových Sofoklových veršů ve Štybicově překladu, který nikdy, ani jeden z těch autorů nikdo nenapsal. Po těch 12 verších jsem se napojil na originál a dokončil jsem. A po představení pan Skácel... Po představení pan Skácel říkal, člověče, vy jste básník. Já říkám, ne, kde pak? No, to byly kvalitativně stejné verše, jak u toho Sofokla. Já to poznám, já říkám, vy jste básník, protože kdyby vy jste tam neseděl v té první řadě a já neviděl ty vaše oči, v životě bych to neřekl, v životě by mě to nenapadlo. On říká, vidíte, to je zase námět k úvaze, to je prostě proto, že mi ten mozek málo využíváme, mějte se a odešli. Já na tyhle pány nikdy nezapomenu a myslím si, že nikdo z nás. Já vzpomínám na Zdeňka Pospíšila, který bohužel už mezi námi není, tragicky zemřel. Jenomže to byl takovej blázen, takovej fanatik divadla, že to bych vám přál aspoň jednou zažít. To bylo něco neskutečného, jak ten člověk dokázal strhnout pro to, co dělal. Nejenom pro divadlo, ale pro všecko. On strhnul třeba pro jachtaření. On dokázal nadchnout toho člověka, že prostě jedině jachting je nejdůležitější. Jo? A teď mu to vysvětlil, kde, co, jak, tohle posadka, natáhne se všecko, tohle, musíš to... Za týden ho to přestalo bavit, ale po něm zůstalo 400 jachtařů. A stejně tak další prostě obory lidské činnosti. Jednoho dne ho napadlo, že bude pěstovat rybičky. My jsme odjížděli do Itálie na zájezd, on tam koupil samečka a samičku, nějaký masožravý rybky z Amazonky nebo vodku. Říkal, to nás bude živit, tyhle ty se budou rozmnožovat, to bude prodávat, já mám doma 40 akvárií, že jo, to všechno bude letět, rozumíš, to nikdo nemá u nás ještě. No jo, jenomže u Udine nám zdechnul sameček a u Mikulova lekla samička. Takže z toho chovu nic nebylo, on rozbil ty akvária, že jo, a bylo po srandě. Ale po něm zůstali akvaristi, a nebo karatisti.
Taky, on měl období, kdy miloval karate. To karate prostě jsme cvičili všichni, naskakovali jsme takhle ráno, vždycky, jak jsme vstávali, jak jsme naskakovali na pěstě a tady nám rostly bochánky a to. Jediný, kdo vydržel, byl docent doktor Miloš Štědroň, profesor na filozofické fakultě, autor 99% veškeré hudby na provázku, ten cvičí do dneška. Kdybych o Milošovi začal teď vykládat, tak bych skončil zítra ráno, ale dovolte mi jednu takovou věc, když tady ten nástroj je. Já bych vám zahrál něco málo písniček z Balady pro banditu, kterou Miloš pro nás složil. Jestli dovolíte, tak vám nějakou tu písničku zaspívám. Jo?

0: Děkuji.
1: Ve hře Domácí zabíjačka byla původně scénka hladovka. My jsme ji asi, přestože jejím autorem je Zdeněk Svěrák, nepřevedli do jiného představení, zřejmě protože se nám přestala časem líbit její poněkud satirická poenta. Ale možná, že se k tomuto rakousko-uherskému skeči ještě v budoucnosti vrátíme a pokusíme se ho dovést k lepšímu konci. V roli dozorce vystoupí Bořivoj Penc, věznější mu představí Marek Šimon.
2: Šíma, vem si.
3: Kde pak?
2: Když se tak na tebe dívám, Šíma, víš, co si myslím?
3: To prosím nevím.
2: Říkám si, jak by ti to slušelo tam venku. Rozumíš mi, Šíma?
3: Aby ne, pane Hurich, aby ne.
2: Kam bys šel, Šíma? Kam bys šel?
3: Na Mariánku, pane dozorce.
2: A tam bys to roztočil, viď?
3: Roztočil, pane dozorce.
2: Na Lačno, Šíma?
3: Kde pak na Lačno? Dal bych si držkovou polívku a párek s křenem.
2: Šíma, vem si.
3: Kde pak? Když hladovka, tak bez jídla.
2: Jak ty ses mohl mít, Šíma, kdybys nekrat?
3: Špatně, pane Hury. Špatně.
2: Jaké by to bylo na světě krásné, nebýt vás, zločinců?
3: To je pravda. Co by tu asi stálo místo naší věznice?
2: Hospoda, Šíma. Veliká hospoda. A guláš by stál jen pár krejcarů. A jaký by to byl guláš, Šíma?
3: Vypravujou mi o něm, pane Hurych.
2: Byl by to guláš samá kliška. A byl by po okraj talíře. A byl by tak hustý, že by v něm stála lžíce.
3: To by bylo, pane Hurych. Je, to by bylo.
2: Šíma, vem si.
3: Ale pane dozorce, víte, co mě teď napadá?
2: Co pak, Šíma?
3: Co vy budete dělat, pane dozorce, až my zločincové nebudeme? Co jen vy budete dělat?
2: Šíma, vem si.
4: Dobrý večer. Vážení spoluobčané, protože už se zase pomalu blíží volby, dovolte mi, abych vás všechny přetáhl na svoji stranu. Moje strana má název SSDŠ, Sobotova strana demokratického štěstí. Přátelé, myslím si, že štěstí je to, co potřebujeme všichni nejvíc, abychom svůj život dotáhli zdárně ke konci. Pokud do toho půjdete s námi, přátelé, budeme všichni tlačit. Tlačit naši novou společnou káru. Naší nové společnosti.

0: šťastní. Budou lidé chodit oblečení a nasycení. Tím, co si seženou. Lidé budou mít veškerá sociální zařízení a budou je moci používat, kdykoliv budou cítit potřebu. Krávy, prasata a vůbec dobytek. To všechno budou zemědělci. Pěstovat. Co se týče životního prostředí, když se nad námi otevře velká ozónová díra, budeme se o ní sami starat. Přátelé, zacpeme si svoji díru vlastními prostředky. Budeme kupovat jenom krémy Czech Made s velkým faktorem. Namažeme se tak silně, že nás nepozná ani E.T. Další otázka. Co takzvané lehké ženy? Řekněme rovnou ku příkladu ty, které stojí u Chebu a Němci jim dávají mařeny. Ale Němci je mají a my ne. Teď to není morální. Děvčata, kurva štelům. Buďte taky trochu vlastenky, udělejte nám slevu, dejte nám. To, co všichni tak vehementně potřebujeme. Pocit, že jste naše. Je známo, že silně kvete kriminalita. Lidé se bojí vycházet z domovů. S tím bude konec. Lidé nebudou muset vycházet vůbec. Co se týče potravin, budou se prodávat jen zdravé potraviny. Národ bude zdravý. Budeme jíst jenom luštěniny, hrách a čočku. A to bude pro svět ten největší boom. V naší zemi se budou rozkládat domy. V našich nemocnicích se bude léčit mnoho nemocných lidí. Ve věznicích budou dostatečné prostory pro mnoho vězňů. Prostorné a pohodlné budou rovněž hřbitovy. Co se týče soudů, tak každý, kdo provede sebemenší přestupek, bude přednostně potrestán. Vyžití najdou i ti, kteří se vyžívat dříve nemohli. Sexuální devianti, vrazi, zloději. Ti všichni dostanou, co si zaslouží. Co se týče obrazáren, i ty budou zřízeny. Také zrichtujeme obchodní a jiné domy. Naše strana vám zajistí i cestování. S každým vyrazíme do světa. A doma uděláme pro lidi velké hotely. A cíle naší SSDŠ velkolepé. Zničíme všechno. Všechno, co by brzdilo naši cestu kupředu. Naše heslo zní, ať si každý konečně... Ať už si každej konečně, přátelé, ať už si každej konečně, přátelé, je to možný, podívejte se na to. Mně nakonec někdo utrh koneček.
1: Tak žáci, doufám, že jste se naučili nazpaměť ten úryvek ze Slávicera od Jana Kolára, co jsme si minule probírali.
2: To se nedá naučit.
1: Za spešák, když se mnou mluvíte, tak laskavě vstaňte. Každý žák, když se mnou mluví, tak se mi vždycky pěkně postaví. Já to umím, jak když biče mrská třeba o půlnoci, když mě probudíte. Hexametrem třeba. Aj zde leží zemta před okem jim slzy ronícím, někdy kolébka nyní národu mého rakev. Stůj noho, posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze Tatrysinu vznese, vyvíše pohled, nepraděj k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jež zdoruje s houblím až do saváde časům. No prosím, a to jsem ožralej. Tak víte co, tak sem aspoň půjde Lenka Plačková a přečte nám tu básničku z učebnice. Budete se snažit trochu recitovat, Plačková. A rozbor básně provede Pešák. Pojďte sem, Pešák, uvidíme, jak se tady budete projevovat u tabule. A Jan Mrázek. Víte to? Tak Plačková, spuste.
3: Jan Komár.
1: Svaz Komár, ne Komár, Komáre. Kupte si silnější brejle nějaký.
3: Jan Kolár, Slávie dcera.
1: To se má Slávy dcera, ne Slávie dcera. Slávy, Slávie, se vám honí nějaký fotbal hlavou, nebo co zase?
2: Chodí s fotbalistou Slávie, s pravým bekem.
1: Zase mě to nezajímá, jestli má nějakýho pravýho bejka někde, helejte. Teďka je čeština. Mrázek, čí dceru měl Jan Kolár na mysli, když napsal Slávy dcera?
4: Jan Kolár měl, myslím, na mysli dceru svého kamaráda Slávy.
1: No to je zajímavá informace. Zása, jak se ten váš Sláva pode vás jmenoval celým jménem?
4: Sláva Stanislav.
1: No to je velice zajímavá informace.
4: Stanislav Kostka.
1: No to jsou vědomosti, teda dál jsem zvědav.
4: Stanislav Kostka Newman.
1: Jo, tak Newmanova to byla dcera. A udělali si s Redfordem, že? Hlejte, jestli se mnou, já nevím, tady zahráváte, děláte ze mě stranu, nebo jsem tak hloupej, prosím vás?
4: Ani hloupej, ani chytrej.
2: Čili polobl.
1: Hlejte, Pešák, jestli ty výrazy. Hlejte, Jan Kolár měl na mysli jakousi pomyslnou dceru Slávu, jakéhosi pomyslného sjednoceného slovanského národa. Je to jasné, Pešák?
2: Ne.
1: Co vám na tom není jasnýho ještě?
2: No, to s tím Newmanem a Redfordem. To z nich hloukajil.
1: Zas Plačková, znova čtěte, jak přijde tohle.
3: Jan Kolár, Slávy dcera. Juj, zde leží zem...
1: Jaký juj? Jste slepá nebo co? Aj? A ne juj, prosím vás juj. To vykřikne tak maximálně nějaká blbá ženská, když spatří třeba...
2: Něco velkýho.
1: Hejte, Pešák. Zprosťáku jeden. Prosím vás, aj je jedno ze staroslovanských zvolání.
3: Ano, aj je jedno ze staroslovanských zvolání. Jan Kolár, Slávy dcera. A je, zde leží.
1: Z jakého prostředí vůbec pocházíte, jak takhle vůbec můžete mluvit? Já vám omlouvám, že špatně vidíte. Aj, prosím vás, aj, čtěte. Pořádně znovu.
3: Zde leží zemta. Co je to zemta?
1: Zemta, to je zem a ta, to je ukazovací zájmeno za jménem, to se v básních někdy dělá. V bulharštině je to třeba normální, že tam, aby vám Bulhar rozuměl, tak musíte dát ukazovací zájmeno, vždycky zájmeno. Třeba zem se tam řekne zemljata, že jo, nebo auto se řekne kolata, že jo, nebo žena se řekne ženata, že jo, nebo koza se řekne kozata, že jo. Hlejte, prostě vždycky zájmeno. Byl jste někdo v Bulharsku, jo? No tak víte, že když jste tam šel do obchodu, tak když jste chtěl, aby vám ta prodavačka rozuměla, tak jste musel dát zájmeno, ukazovací zájmeno. Jak jste tam řekl, když jste byl nakupovat třeba?
4: Já jsem v Bulharsku nenakupoval.
1: Nebyl jsem zde. Zas, neříkejte mi. Zas, neříkejte, že jste tam nebyl aspoň jedenkrát v nějakém krámě.
4: Kriste. No, jednou jsem byl v drogerii.
1: No tak, no a když jste tam chtěl nakoupit, tak jak, já nevím, co se tam kupoval, jak jste to řekl, aby vám ta prodavačka rozuměla?
4: Una gumata i una viagrata.
1: Zas, hele, nehýkejte tady, čtěte dál radši. To je úroveň teda.
3: Aj, zde leží zemta před okem mým. Před okem mým.
1: Co vám na ten to není jasný, ale prostě to básník řekne před okem mým, když se sdělí, že třeba něco vidí. Je.
2: Ona vidí hovno.
1: Kdo to řekl z vás dvou? Kdo to řekl? Vy jste to řekl? Jo? No. Pokračujte. Třída tohle, to se vyfasoval teda lumeny.
3: Aj, zde leží zemta před okem mým slzironícím. Nikdy kolébka, nyní národu mého
1: jak
3: rakev.
1: Jak rozumíte tomu výrazu kolébka národa rakev? Mrázek?
4: Já nevím. No,
1: kolébkou národa, má na mysli Jan Kolár zrození národa, vznik národa, že v tomto případě zřejmě moment, kdy praotec Čech vystoupal na horu Říp s družinou, že?
3: On chodil do družiny?
1: Posláte.
2: Ta je blbá.
1: A rakev národa, no rakev národa, tím myslí Jan Kolár jakousi tragédii národa, jakou pohromu, jaká může být taková největší pohroma národa, jakou si dovedete představit, Mrázek třeba.
4: Zeman.
1: Zastupujte se politiku. Brbče jeden. Ještě dál, Lačková.
3: Někdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stůj, vole, posvátná ústa jsou.
1: Sázk, z jaký jste rodiny. Pešák, jak je to správně?
2: Stůj, noho. Posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš.
1: Jaká posvátná místa má Jan Kolár na mysli? Co je to posvátné místo, Mrázek?
4: Já si myslím, že posvátné místo je takové místo, kde se někdo někomu třeba zjeví.
1: Ano, může být, může být.
4: U Příbramy je Svatá hora a tam se, myslím, správně. Někomu zjevila panenka Maria.
1: Ano, velice správně. Pešák, jaká vy znáte posvátná místa v českých zemích, kde se někdo někomu zjevil? Že?
2: Bordel v Libni. Já tam jednou byl a najednou se tam zjevila moje stará.
1: Co teda? Co teda?
3: Posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze Tatrysinu. Co to je Tatrysin?
1: Mrázek, řekněte Plačkovic, je to Tatrysin? Tatrysin, si rozložte to slovo, Tatrysin.
4: Já vím jenom, co je to skurvisy.
1: Zaštěte dál, to já se to můžu.
3: Synu vznese, vyvíše pohled, nepraději k velikému přichyl, tomu tam se vousisku.
1: Jestli máte někde nějaký vousisko, tak se k němu přichylujte po vyučování dubisku.
3: Dubisko taky žádné mám.
1: Prosás, mě už je to jednou, už to nějak dočtěte. Pro boha, helejte, aspoň přednes, ať to má nějakej. Představte si, že jste slovanská žena, která radí svému slovanskému muži, k čemu se má přichýlit. A pořádně.
3: Nepraději k velikému přichyl, tomu tam se chlupisku.
1: Blbečku jeden. Zlatý benjoben.
5: Prosím, prosím. Soudru, prosím vás, kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
6: Cože?
5: Lužec pod Smrkem.
6: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
5: Ne prašivka, to je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
6: A to je někde v horách, že jo?
5: Ano, v Jizerských.
6: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme, v horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hledat tam nějakou borovičku, že jo? No. Nebo kvašňáka, že jo?
5: Soudru, kdybyste byl tak laskav a podíval se, kdy mě to jede.
6: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo. Ale vrátit, tak jak se to říká, Lužánky?
5: Ne, Lužec.
6: Jo, Lužec.
5: Pod Smrkem.
6: Teď já vím, se dívám. Tak, Lužec, pod Smrkem.
5: No.
6: Helejte, víte, že to tu není?
5: No musí to být Lužec pod Smrkem.
6: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Helejte, nechcete do Libverdy? Jeďte do Libverda, koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
5: Soudru, já pospíchám, podívejte se ještě jednou.
6: No, teď se dívám, no. Koukejte, Amalí.
5: Lužec.
6: Bavorov, Bíňa. Ne. Chcete boč?
5: Ne, proč?
6: Co?
5: Proč boč?
6: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B, Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Brčekoli, nechcete Brloh?
5: Ne, nechci Brloh.
6: Jeďte do Brlohu.
5: A proč?
6: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je Brložák. Zítra tomu bude 90 let, co se narodil.
5: Tak?
6: No jo.
5: A to je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
6: Jo, od ušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
5: Soudru, Já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se prosím na Lužec pod Smrkem. No, Lužec?
6: Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Hrde, tam rostou hodně houby, víte?
5: Teď v zimě?
6: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
5: No,
6: to jo.
5: Ale ne. Co? Jo, tak počkejte se na Lužec pod Smrkem.
6: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom Brdou.
5: No, tak dál, Lužec.
6: Tak dál, hlavíte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Mášici, Cinobanský.
5: Soudru, já pospíchám, Lužec hledeš.
6: Herko, tak neplejte mě pořád, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? A Bovce a Malín, až.
5: Soudru, podívejte se, až. Nemohl byste se rovnou podívat pod L?
6: L?
5: No,
6: Herko,
5: L.
6: To bych...
5: Lužec, L, Lužec.
6: Jo.
5: No, tak hledejte L.
6: L, to je po ST, víte?
5: Ne, co pak neumíte abecedu?
6: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11 letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
5: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L. No, K a L.
6: Jak mě to mohlo napadnout, že L po ST?
5: To já nevím.
6: Jo, tak mě spletla postel. No po STL. A to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Taká. Tak helejte, K, kobila. Helejte, i do kobily jezdíme, to se divím.
5: No a
6: Kocíka, kukava, chcete kundratice?
5: Lužec ty!
6: Do kláštera, nechcete je?
5: A co pak jsem Ofelie, helejte Lužec.
6: Lužec, la, le, li, lu, lu. Lužec!
5: Lužec!
6: Tady to je. Lužec!
5: No výborně, co?
6: Lužec nad Vltavou.
5: Ne, pod Smrkem!
6: Sokra, vy jste nějaký absolutní.
5: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod Smrkem a ne nad Vltavou.
6: No tak dobrá, nad Vltavou, ale pod Smrkem.
5: No tak, ale pod Smrkem.
6: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to tam jděte pěšky.
5: Ale soudru, já pospíchám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
6: Nepár, to by vám nebylo nic platný.
5: Ale ujišťuji, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
6: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
5: Co je to?
6: To jsou doplňky a opravy tomuhle tomu řádu.
5: Soudru, helejte, spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
6: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. Máme, nikam nechoďte, jo?
5: Já nejdu nikam.
6: Já to vytočím. No. Haló? Zde nádraží. Jsou to informace. Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
5: Pod Smrkem.
6: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem? Ano, děkuji vám srdečně. 10:46, děkuji, já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10:46 vám to jede.
5: No tak sláva, a kdy tam přijedu?
6: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. No tak. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22:10? O, tak brzo. Děkuji vám srdečně. No vidíte, 22:10.
5: No tak
6: to máte čas.
5: No tak mohu jít.
6: No můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
5: Tak děkuji vám.
6: Prosím, následujeme. Haló, počkat, co to nesete?
5: To je židle.
6: No to vidím, tak topr, zpátky.
5: Ale já vezu židli, tečice, do Lužce pod Smrkem.
6: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagon.
5: No jak to, na židli?
6: No samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kredenc sebou.
5: Soudru, já se nestěhuju, bydlím v Praze.
6: Jo, v novostavbě, víte?
5: Vy mě znáte?
6: Ne.
5: Tak jak to víte?
6: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
5: Ale ne, židli jsem zakoupil tečičce a vezu jí k ní do Lužce pod Smrkem.
6: A vlakem?
5: No přece nepůjdu pěšky.
6: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
5: Soudru, já opravdu pospíchám. Puste mě tam i ze židlí.
6: Pak to nejde. Helejte, zkuste to autobusem.
5: Ale tam už jsem se pokoušel a autobusu židle neberou.
6: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle. To nejde, pane, to nejde.
5: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě poradíte, kde mě tu židli vemou.
6: No tady jde v úschovně vám ji vemou.
5: Ale já ji potřebuju dostat do Lužce.
6: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
5: Teď je 10.
6: Ježišmarja, už 10?
5: Ano.
6: Argo, tak to já posvačím. Já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
5: Ale prosím,
6: budete,
5: jen...
6: budete tak láska.
5: Ježišmarja!
6: Co se vám stalo?
5: Ale židle, byla nová.
6: Co, nová židle?
5: Jo.
6: Sakra, a já nerozum, až si na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhle tím můžete klidně do vlaku.
5: Děkuji vám.
6: Šťastnou cestu.
0: Mo. Rebarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
7: Yeah. Ahoj. Ahoj, lásko moje.
8: No tak prosím teda.
7: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď, no zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
8: Lháři,
7: ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, no, jo, ale no, ty vypadáš pořád.
8: Já dabing prakticky nedělám, že jo, to přece není umění. To dovede každý, že jo, otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
7: Jo, to ti můžu říct.
8: No.
7: Takže ano. Tady to je někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
8: Ježišmarja, pach smrti.
7: Jo.
8: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s sebou. Nechci si svaknout.
7: Ne, já bych potom šumloval. To víš,
8: to já no to já ne, já jsem dovolit. Zvyklá.
7: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
8: dobře,
7: nadabovat.
8: Dobře.
7: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
8: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
7: mluvím já.
8: Yeah.
7: Oni jak říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
8: No teda. No jistě. Jako bys mu z boka vypadl. Hele, co je to tam za babu? No v té posteli.
7: To je jeho maminka.
8: Jeho matka?
7: No.
8: Jako Nicholsona?
7: No.
8: No to je vyloučený, ten vůbec není podobný. A kdo ji bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
7: Jo.
8: Jo. No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
7: Čí milenka?
8: No toho Nicholsona přece.
7: A proč jako?
8: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
7: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
8: Já jsem sem vůbec lezla.
7: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový. Ale tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
8: No vidím, tady, no.
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
8: Byl tu, byl. Tak byl nebo nebyl?
7: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, můžeme, že můžeme, no. Jo. Smrkneme, takže...
8: Ne? Sluchátka si vemem, ne?
7: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
8: Byl tu, byl. Tak byl.
7: Můj bratr tu nebo ještě nebyl. Není. Snad později, mami.
8: Co to?
7: Musíš rychlejc.
8: Ale no prosím.
7: Musíš, tě... musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu. Rozumíš?
8: Ale ona co tvá hejbe hubou. Já se do ní nemůžu vejít.
7: Ona umírá.
8: Ale no, prosím tebe, tak umírá, umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Vždyť ona musela vědět, že ji taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala, rozumíš? A vždycky, vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně, ježiš, třeba v dámě s kameliema.
7: Rejzo, my jsme připraveni, tak... můžeme, jo? Puste co? Nám to ještě jednou, jo?
8: Mně to je jedno. Počkejte, to... moment, moment. No, už.
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami,
8: byl tu byl?
7: Já tě
8: tak
7: neslyším.
8: Tak byl nebo nebyl? No
7: to je brzo zase,
8: co brzo?
7: Ale... Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
8: no,
7: na ní koukat.
8: Ty?
7: No a jak to, že ona to stihne?
8: No protože ona mluví anglicky. Já bych ji chtěla vidět umírat česky. Tohleto málo která herečka, rozumíš, tohleto umíme. No, tak znovu, no,
7: můžem, jo? Rejžičku, my jsme připravení ještě jednou, jo? Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
8: Byl tu byl.
7: No teď si tam náhodou byla přesně.
8: Jo, no.
7: Ale s breptem.
8: No jo. Ale, no to je to jedno, ne? To je jedno. Ten byl může být klidně ožralej. Rozumíš? A ta matka je z toho, rozumíš, i těsně před smrtí, jí to trápí. No.
7: Rejžánečku, můžeme ještě jednou?
8: Jo, Rejžánečku. Okej, okay. Tak.
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
8: No já jsem teď nic neříkala.
7: No ale to musíš,
8: no,
7: ale...
8: No počkej, já jsem to nenašla pro Krista pána. Protože tobě se na toho sexy Nicholsona kouká. Mě z tý baby blbě. Rozumíš?
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
8: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl?
7: Ježiš, to bylo rychle, ale
8: zase...
7: Ale
8: no, ale ty jsi...
7: To bylo
8: ale, rychle.
7: Ale já říkám, ty musíš koukat na ní, no, a strefit se do ní, tak se na ní podívej, jak ona tam mluví.
8: To
7: tam je
8: takhle.
7: Pauza, ona tam dělá pauzu. Pak jako zachroptí, protože ona umírá.
8: Jo. A no ona zachroptí.
7: No ona zachroptí.
8: No to já neviděla.
7: No a pak teprve byl nebo nebyl,
8: čili,
7: jo?
8: Čili ona vlastně, jo, já už vím, nedělej. Dobrý, pojďte mi to moment.
7: Rejžánečko, lásko, můžeme?
8: Rejžánečko, to se...
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
8: Byl tu byl.
7: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. Ty musíš kašlat podle ní, ale... Prosím tě.
8: Já teď kašlu podle sebe, ty.
7: Ne.
8: Rejžo, ještě jednou.
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
8: Ahoj, zlato. Miláčku, všude jsem tě hledala.
7: To ale není tvůj text, tohleto. Ta, co tam přišla teďka, tam, tak to je jeho milenka. Toho
8: no, jistě, no konečně moje role. Rejžo, můžem.
7: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami.
8: Ahoj, zlato. Miláčku, všude jsem tě hledala.
7: Jsi hodná, zlato, že jsi se přišla rozloučit s mojí starou, umírající matkou.
8: No prosím. Já tady nemusím bejt. Já jsem klidně mohla dělat ty role v obě. Byl. Miláčku, všude jsem tě hledala. No ale to by museli tady někdy přemýšlet. A vůbec já bych ten váš dubbing zrušila. Ať se lidi učej cizí řeči. Mauchta. Sprostý. To je tak sprostý.
9: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle. Ne? No, nevadí. Milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, pardon.
10: Děkuji.
9: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
10: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
9: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
10: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
9: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
10: Tak, že bych zkusila dát diktát.
9: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
10: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
11: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
10: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
11: Kalhous.
10: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
11: No ale mě by to zajímalo.
10: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k novému silu.
11: A co tam šel dělat?
10: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
11: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
10: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
9: Počkejte, to řekl syn?
10: Ne, to říkám já.
9: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do P. V češtině pop tvrdejch a měkejch.
10: Tak P. Pilný syn pílil na lesní pych.
9: No, není. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
10: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
9: Třeba.
10: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
9: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
10: Pilný syn cílil na lesní pych.
9: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno a pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
10: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
9: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
10: Ano, všimla.
9: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo. Kolegyně.
10: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
9: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří, pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím jí první prosím.
12: Když přijeli do Sanoku, tak se objevilo, že vlastně na tom voze z polní kuchyní 11, kde prděl blahem nasycený balón, měli celkem pravdu, když říkali, že bude večeře. A když taky říkali, že dokonce kromě večeře se tam bude rozdávat nějaký komisárek za všechny ty dny, kdy nedostal batalion ničeho. A také se objevilo, že vlastně v Sanoku, když vylezli z vagónu, se nalezá štáb takzvané železné brigády, ku které batalion 91. regimentu patřil podle svého křestního listu. Vlastně bylo záhadou, proč štáb východního úseku udělal tyto dispozice, když fronta vlastně vedla úplně jinudy. Ale tato velice zajímavá strategická otázka se strašně jednoduchým způsobem rozluštila, když hejtman Sagner v Sanoku šel hlásit do štábu brigády, že přijel s maršbatalionem. Ordonančním důstojníkem byl adjutant brigády nějaký hejtman Tajerle. Já se velice divím, řekl hejtman Tajerle, že vy jste nedostali určité zprávy. Maršruta je jistá, o linii svého pochodu jste nás měli uvědomit a přirozeně předem podle dispozice hlavního štábu vy jste přijeli o 2 dny dřív? Hejtman Sagner se trošku zaraděl, ale nenapadlo mu opakovat všechny ty šifrované telegramy, které dostával po celé cestě. Já se vám divím, řekl adjutant Tyrell. Myslím, odpověděl hejtman Sagner, že všichni důstojníci si tykáme. Tak budíš, řekl hejtman Tyrell. Tak mě řekni, jsi aktivní nebo civilista? Jo, aktivní, no tak to je docela něco jiného. Člověk se v tom nevyzná. Tady už ti projelo takových blbů, tedy rezervních lejtnantů. No, když jsme ustupovali tamhle od Limanova a od Krasníku, tak všichni ty taky lejtnanti ztratili hlavu, jakmile uviděli kozáckou patrolu. No, my ve štábu, my nemáme rádi takový příživníky. No, pitomej chlap s inteligentkou se dá nakonec aktivovat, anebo v civilu udělá oficírskou zkoušku a blbne zase dál v civilu. A když přijde vojna, tak je z něho ne lejtnant, ale poseroutka. Hejtman Tyrell si odplivl a důvěrně poplácal hejtmana Sagnera. Zdržíte se tady asi 2 dny. Já vás všechny provedu. Zatančíme si. A pardon, zarazil se. Musím se jít vyblít. To už je dneska po třetí. Když se potom vrátil, sdělil hejtmanovi Sagnerovi, aby dokázal, že je tu veselo, že jsou to následky včerejšího večera, na kterém bral účast i stavební oddíl. S velitelem tohoto oddílu, který byl též v hodnosti hejtmana, se hejtman Sagner seznámil velice brzo. Do kanceláře totiž vpadl uniformovaný dlouhán se 3 zlatými hvězdičkami a jaksi v mátohách. A protože nepozoroval přítomnost hejtmana Sagnera, zcela důvěrně oslovil Tyrella. Co děláš, svině? Ty jsi nám včera ale pěkně zřídil naši hraběnku. Ano, řekl Tyrell. Bylo to včera velmi veselé. Pak teprve seznámil hejtmana Sagnera s důstojníkem z Rákoskou a všichni vyšli kanceláři administračního oddělení brigády ven do kavárny, která náhle vyrostla z bývalé pivnice. Když šli kanceláři, hejtman Tyrell vzal si od velitele stavebního oddílu Rákosku a uhodil na dlouhý stůl, kolem kterého napovel, postavilo se do fronty 12 vojenských písařů. Byli to vyznavači klidné, bezpečné práce v týlu armády s velikými, spokojenými břichy v extra uniformách. A těmto 12 tlustým apoštolům u Lejvandy hejtman Tyrell řekl, chtěje se vyznamenat před Sagnerem i druhým hejtmanem, tak jim řekl, nemyslete si, že vás tady mám jako na krmníku, prasata. Méně žrát a chlastat, ale více běhat. A teď vám ukážu ještě jinou drezuru, oznámil Tyrell svým společníkům. Uhodil poznovu Rákoskou na stůl a otázal se těch 12. Kdy prasknete, čuňata? A všech 12 odpovědělo unizono. Dle vašeho rozkazu, pane hejtmane. Směje se vlastní blbosti a pitomosti, vyšel hejtman Tyrell z kanceláře. Když seděli všichni 3 v kavárně, poručil Tyrell přinést láhev jeřabinky a zavolal nějaké slečny, které jsou volné. Objevilo se, že kavárna vlastně není nic jiného než vykřičený dům a poněvadž žádná ze slečen nebyla volná, rozčilil se hejtman Tyrell na nejvyšší stupeň a v předsíni vynadal sprostě madam a křičel, kdože je u slečny Eli. Když dostal za odpověď, že je tam nějaký poručík, láteřil ještě víc. U slečny Eli byl pan poručík Dub. Pan poručík Dub, který, když marš batalion byl už ve svých ubikacích v gymnáziu, zavolal si celý svůj šik a upozorňoval jej v dlouhé řeči, že Rusové při svém ústupu zakládali všude bordely s personálem pohlavně nakaženým, aby způsobili rakouské armádě tímto svým trikem velké ztráty. Varuje tedy tímto vojáky před vyhledáváním podobných místností, sám se osobně přesvědčí v těch domech, jestli jeho rozkazu bylo poslechnuto. Poněvadž jsou už ve frontovém pásmu a každý, který bude přistižen, bude postaven před polní soud. Poručík Dub se šel osobně přesvědčit, zdali jeho rozkaz nebyl překročen, a proto patrně za východisko své kontroly si vybral pohovku v Elíně pokojíčku v prvém patře takzvané městské kavárny, na kteréžto pohovce se velice dobře bavil. Mezitím už hejtman Sagner odešel ke svému batalionu. Tajlova společnost byla totiž rozpuštěna. Hejtmana Tajleho hledali z brigády, kde se scháněl už přes hodinu brigádních po svém adjutantovi. Přišly nové rozkazy o divize. Bylo to všecko takové spletené. Rusové ustupovali na severovýchodním cípu Haliče velmi rychle, takže se tam některé rakouské části navzájem promíchaly, do čehož místy jako klíny vnikaly části německé armády, kterýž to chaos doplňovalo přibývání na frontu nových pochodových praporů a jiných vojenských těles. Najednou přibyly rezervy německé hanoverské divize pod velením plukovníka s tak ošklivým pohledem, že brigadier byl uveden do naprostého zmatku. Plukovník rezerv hanoverské divize ukazoval totiž dispozice svého štábu, že má ubytovat své mužstvo v gymnáziu, kde právě nyní byli ubytováni 91. Pro umístění svého štábu žádal vyklizení domu Krakovské banky, ve kterém právě byl štáb brigády. Brigadér se spojil přímo s divizí, kde vylíčil přesně situaci. Potom s divizí mluvil uhrančivý hanoverák, v důsledcích čehož přišel na brigádu rozkaz: brigáda vystupuje z města v 6 hodin večer na Turovu Volsku. Tak nastal tedy v gymnáziu veliký ruch a scházel ku poradě důstojníku batalionu jenom poručík Dub, kterého vyhledat bylo poručeno Švejkovi. Doufám, řekl k němu nadporučík Lukáš, že vy ho najdete beze všech obtíží, protože vy dva máte porád něco mezi sebou. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že prosím o písemný rozkaz od kumpanie. To je právě kvůli tomu, že mezi náma je právě vždycky to něco. Zatímco nadporučík Lukáš ve své zápisní knížce kopíroval na útržkovém listě, aby se poručík Dub ihned dostavil do gymnázia k poradě, Švejk hlásil dál: ano, pane Oberleutnant, vy můžete být jako vždycky bez starosti. Já ho najdu, poněvadž je vojákům zakázáno chodit do bordelu. A on určitě v jednom, aby se přesvědčil, jestli se od jeho cuku žádnej nechce dostat před polní soud, on v jednom takovým bude. On sám prohlásil před manšaftem svýho cuku, že projde všecky bordely, a pak, že bude běda a oni, že ho poznají z té špatné stránky. Ostatně já vím, kde je. Je tady, tamhle, zrovna naproti, v té kavárně. Poněvadž všechny ten manšaft se za ním díval, kam nejdřív jde. Spojené zábavní místnosti a městská kavárna, podnik, o kterém se Švejk zmiňoval, byly rozděleny také na dvě části. Kdo nechtěl jít přes kavárnu, šel zadem, kde se vyhřívala na slunci nějaká stará paní, která mluvila německy, polsky a maďarsky. Asi v tom smyslu: pojďte, vojáčku, máme zde pěkné slečinky. Když vojáček vstoupil, vedla ho chodbou do jakési přijímací předsíně a zavolala jednu ze slečen, která přiběhla i hned v košili. Napřed chtěla peníze, kterýž obnos hned na místě, zatímco se vojáček odepínal bajonet, inkasovala madam. Švejk měl být podroben téže samé proceduře jako všichni ostatní vojáčkové, kteří chodili zadem. On však se vlídně vytrhl nějaké košilaté holce, na jejíž pokřik přiběhla polská madam, která Švejkovi zapřela drze do očí, že by zde měli nějakého pana lejtnanta hostem. Moc na mě nezvete, milostivá paní, řekl vlídně Švejk, usmívaje se přitom sladce, nebo vám dám přes držku. U nás jednou v Platnerské ulici zmlátili jednu madam tak, že nevěděla o sobě. T to tam syn hledal svýho otce, nějakýho Vondráčka, obchod s pneumatikama. Ona se ta mada jmenovala Křovánová. Když ji zkřísili a ptali se ji na záchranné stanici, jak se jmenuje, tak řekla, že nějak odchá. A jaké je vaše ctěné jméno? Ctihodná matrona se dala do děsného řvaní, když ji Švejk po těchto slovech odstrčil a vážně stoupal po dřevěných schodech do prvního poschodí. Dole se objevil sám majitel nevěstince, nějaký schudlý polský šlechtic, který vyběhl za Švejkem po schodech a počal ho tahat za blůzu, přičemž křičel na něho německy, tam nahoru, že vojáci nesmí, tam, že je to pro pány důstojníky, pro vojsko, že to je dole. Švejk ho upozornil, že přichází v zájmu celé armády, že hledá jednoho pana poručíka, bez kterého se nemůže armáda vydat do pole. A když ten počínal si stále výbojněji, Švejk ho srazil dolů ze schodu a pokračoval nahoře v prohlídce místnosti. Přesvědčil se, že všechny pokojky jsou prázdné. Až teprve na samém konci pavlače, když zaklepal a když vzal zakliku a pootevřel dveře, se ozval kvitavý hlas Eli Besect. A v zápěti na to hluboký hlas poručíka Duba, který snad myslel, že je ještě ve svém pokoji v lágru. Herein! Švejk vstoupil, přistoupil k divanu a odevzdává je blokový útržek kopie poručíkovi Dubovi, hlásil, dívaje se úkosem na části uniformy rozházené v rohu postele. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že se mají oblíknout a dostavit se hned podle toho rozkazu, který jim tady dodávám, do našich kasáren v gymnáziu. Máme tam velkou vojenskou poradu. Poručík Dub vytřeštil na něho oči s malinkými panenkami. Ale nebyl tak namazán, aby nepoznal Švejka. Napadlo mu i hned, že mu Švejka posílají k raportu, a proto řekl, hned si to s tebou zbavím, Švejku. Uvidíš, jak to s tebou dopadne. Poslušně hlásím, pane lejtnant, pokračoval neúprostně Švejk. Je to nejvyšší rozkaz brigády, aby se páni důstojníci oblíkli a šli na batalioni Bešprechung. A já myslím, pane lejtnant, že oni taky mají do toho, co mluvit. Tato diplomatická řeč trošku vzkřísila poručíka Duba, takže počínal nyní nabývat jistoty, že přece jenom není v kasárnách. Ale s opatrností se optal, kde to jsem? Ráčíte být bordeláku, pane lejtnant. Oni jsou ty cesty, páně, rozličný. Poručík Dub těžce vzdychl a slezl z divanu a počal schánět svoji uniformu. Švejk mu pomáhal. A když se konečně oblékl, oba dva vyšli ven. Ale za chvilku se Švejk mežiknutím vrátil. A nedbaje Eli vypil rychle zbytek jecabinky v láhvi a šel zase za poručíkem. Na ulici se to všecko poručíkovi Dubovi zase vrazilo do hlavy. Ono totiž bylo veliké parno. A vykládal Švejkovi nejrůznější nesmysly bez jakékoliv spojitosti. Mluvil o tom, že má doma poštovní známku z Helgolandu a hned po ukončení maturity, že šli hrát biliár a nepozdravili třídního profesora. Ku každé větě pak dodával, myslím, že mě dobře rozumíte. Zajisté, že vám úplně rozumím dobře, odpověděl Švejk. Vy mluvíte podobně jako nějaký pokorný krempíř v Budějovicích. Ten, když se ho lidi ptali, jed už jste letos hříbky, tak on odpověděl, nejedl. Ale tenhle novej sultán marocký, to prej má být moc hodný člověk. Poručík Dub se zastavil a vypravil ze sebe, marocký sultán? To je odbytá veličina. Utřel si pod čela a dívaje se zakalenýma očima na Švejka zabručel. Takhle jsem se ani v zimě nepotil. Souhlasíte si? Rozumíte mě? Rozumím, pane lejtnant. K nám do hospody ke kalichu chodíval jeden starý pán, nějaký rada od zemského výboru ve výslužbě a ten zrovna tohle tvrdil. On vždycky říkal, že se diví, jaký je rozdíl mezi temperaturou v létě a v zimě. Že je mu to moc divný, proč lidi ještě na to nepřišli. A ve vraté gymnázie opustil švejk poručíka Duba, který se motal po schodech nahoru do zborovny, kde se konala vojenská porada, a také hned hlásil hejtmanovi Ságderovi, že je úplně opilý. Celou poradu seděl s hlavou sklopenou a při debatě se občas zvedl, aby zvolal: "Váš názor je správný, pánové, ale já jsem úplně opilej." Nadporučíkovi Lukášovi přišlo

0: bílý křížů nápis Láslo Gargány. Tam spí věčný sen jeden honvéd, který při rabování gymnaziální sbírek vypil všechen denaturovaný líh z nádoby, ve které byly naloženi různí plazové. Světová válka vybíjela lidské pokolení dokonce i kořalkou z hadů. Nadporučík Lukáš, když se všichni rozešli, dal zavolat sluhu poručíka Duba Kunrta. Ten odvedl a uložil na pohovku svého poručíka. Poručík Dub byl najednou jako malé dítě. Vzal za ruku Kunrta, počal prohlížet dlaní, přičemž říkal, že uhodne z jeho dlaně jméno jeho budoucí choti. Jak vy se jmenujete? Vytáhněte mi z náprsní kapsy, u blůzy, zápisník a tušku. Vy se teda jmenujete Kunrt, jo? No, tak sem přijďte za 4 hodiny a já vám tady nechám lístek se jménem vaší paní manželky. A sotva to dořekl, dal se do chrápání, ale opět se z toho, jak si probudil, a počal čmárat do svého zápisníku. Co napsal, to vytrhl, hodil na zem a tajemně přiložil prst na ústa, řekl blábolivě, sedíš ne až za 4 hodiny. Nejlíp bude hledat ti papírek se zavázanýma, zavázanýma očima. Kunrt byl takové dobré hovado, že přišel skutečně za 4 hodiny a když rozbalil papírek, četl z těch kliky háků poručíka Duba, jméno vaší budoucí manželky zní paní Kunrtová. Když to za chvíli ukazoval Švejkovi, tak mu Švejk řekl, aby si dobře ten papírek skoval. Že takových dokumentů od vojenských pánů si má každý vážit, to, že dřív za aktivní vojny nebylo, aby si dopisoval důstojník se svým sluhou a říkal mu pane.
1: Haló? No však dodáme, nebojte se. Všecko dodáme. Aj zemáky dodáme. Aj kukuricu. Ne, to nedodáme, to nemáme. To máme, ale nedodáme. Tvoje starosti by som chcel mať. Mariško, to si ty? Mariško, prosím ťa, nevyždeš či brány? V jakém kravíne, však má sedet v opere. Prosím ťa, pošli mi ho ale okamžite, ano?
2: Zdravím ťa, predsedo!
1: Vítaj, Albín, posad sa.
2: Čo máš?
1: Očúvaj, Albín. Čo si zasek robil v kravíne?
2: Stále ma to tam tahá. Išiel som okolo, tak sem nazrel.
1: Ja ty takú nazrem, že uvidíš. Preradil sem ta ze živočišnej.
2: Preradil.
1: A kam sem ta preradil?
2: Do opery.
1: A odkedy sem ta preradil, tak to tam hapruje.
2: Kde, v živočišnej?
1: Ale prosím ta, v opere. Živočišnej to hapruje už dávno.
2: A čo hapruje? Však ideme presne podľa plánu.
1: No však práve. No.
2: Však všetkým solistom sme už postavili baráky. No tak samozrejme, zbor, balet a orchester dostanú byty až potom, však aj na nich myslíme. A kto sa stažúval? Vojáčeková?
1: Ale prosím ťa, tu nejde o bytovky, tu ide o umelecké záležitosti.
2: Jaké?
1: Podívaj, ty to povím rovno do očí.
2: No.
1: Ty v tej opere nemáš žiadnu koncepciu.
2: Ja že nemám
1: no
2: koncepciu?
1: Nemáš.
2: Ja že nemám no koncepciu? A včera večer v hospode, čo som ti dal, ten papír, to je čo?
1: Jaký papír?
2: Taký štverhraný bílý papír sem ti dal, to si ho dal do vačku.
1: Toto?
2: No jej, Danenky. Čak to je môj dramaturgický plán na celý príští sezónu. Toto máš celé černé na bílém. Bohéma, Ajda, Komedianty plus hasičský bal.
1: No.
2: Ten už mám vyprodaný.
1: Však proti tomu boli aj najväčšie výhrady.
2: Proti hasičskému?
1: Ale hasičský je v porádku. Proti Bohéme.
2: Vojáčeková? A čo sa jej nelúbi?
1: Pučíny.
2: Pučíny?
1: Hm?
2: A čo? Není jej dosť dobrý?
1: Údajne, to není vhodné meno.
2: Pučíny, však on je Pučíny, ne? Jaha, Pučíny! A už sme doma, čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa jej zase nelúbilo, že Butterfly je madam. A ja sa volám Ščibrány a všetci ste si zvykli.

0: Kapitola první. Zelená hora. Teprve vojna dělá z lidí chlapy. Asistent režie Kefalín stojí nahý pod ledovou sprchou a třese se zimou. Je to však nutné, neboť imperialisté číhají na hranicích. Hotovo, další. Asistent režie Kefalín, černovlasý mladík s tupozrakým levým okem a silným platfusem, přijímá ranec vojenských svršků. Povzbuzován ječivým hlasem svobodníka se navléká do uniformy.
1: Chlapé, vy v tom vypadáte jako polocnej! Čím jste v civilu?
0: Asistent režie zajistá zuby Kefalín.
1: To je něco jako profesor, že jo?
2: Zaraduje se svobodník.
1: Z toho vás, chlape, dostaneme. Dáte si 200 metrů plížením, pár klencáků do kaluže a bude po inteligenci.
0: Svobodník se spokojeně usmívá a chlubí se svými výchovnými úspěchy.
1: Já jsem přišel jeden, který byl docent. Tak jsem ho zahnal kopat latrinu a řekl jsem mu, když seš docent, budeš makat na 200%. To je dobrý, co?
0: Nebo to byl jeden farář. V civilu se flákal, chlastal mešní víno, tak jsem ho trochu protáhl po poli. Měl holomek štěstí, že dostal zánět slepýho střeva a odvezl ho do nemocnice.
2: Vojna není kojná, zabručí, a kdo seká latinu, má se u mě dobře.
0: Přichází podmračený desátník.
1: Svobodník halí kvalitely roty!
0: Svobodník srazí kufry a příkladným tempem odkvačí.
2: Kecal, že jo, zeptá se desátník nováčku.
1: A největší vůlu praporu,
0: teda spodůstojníku. Dejte si, kluci, na toho kretena pozor, ten už několika maninkům uplet prokurátora.
1: Sám chtěl být lampasákem a nevzali ho pro křivý nohy.
0: Desátníkův zrak utkví na Kefalínovi. No, nazdar. Ty taky, člověče, nemáš figuru do uniformy, to je zlý, to je moc zlý. To už mi naznačil ten frajto, řekne Kefalín. A rovněž se mu nezamlouvalo, že jsem v civilu asistent režie. Já jsem chemik a při jednom pokusu s třaskavinami jsem přišel o dva prsty a boltec. Říkal jsem si, že mě aspoň neodvedou na vojnu. No a vidíš, odvedli. Dokonce ze mě udělali kaprála. Do řeči vpadne holohlavý, silně šilhající mladík.
1: Co do desátníku, já šilhám a mám reuma v ramenou.
0: Pánbu tě potěš, ušklíbne se desátník. Na svý léta toho máš akorát.
1: Ale já nemohu střílet, triumfuje šilhavec.
0: Tady se chyde střílí, říká desátník. Jo, manšafte, vám asi ještě neřekli, k jakýmu veleváženému útvaru jste narukovali. Tak tedy, dávejte bacha. Právě jste vstoupili mezi černý barony, nebo té špeté páky. A rozlíží se, jaký to udělalo dojem.
1: To není možné,
0: zaupěl vychrtlý, obrýlený blondák. Já jsem redaktor závodního časopisu Rudá vatra, Dušan Jasánek. PTPáci jsou přece politicky nespolehliví. U nás jsou jednak politicky nespolehliví, ale na druhé straně i spolehliví, kterým by činilo potíže vládnout se zbraní. Tak se tu v jedný rotě sejdou lupiči, kulaci, amnestovaní diverzanti a špioni s platfusákama, obrejlenejma, polohluchejma nebo postiženýma paroucnicí. No a samozřejmě je tu taky spousta farářů. Bez duchovenstva bychom snad ani nemohli existovat. Dušan Jasánek se zamyslel a ihned dospěl k názoru, že tu je vlastně v bojové linii. Na přední výspě bude politicky působit a nedopustí, aby se neduživí vojáci stali obětí klerikálů. Nebo tam, kde se ostražitě nebdí, roztahuje své černé pařáty nepřátelská ideologie. V tom se vrátil svobodník Halík.
1: Žádné flákání ve skladišti se netrpí. Vojna není kojná a armáda není holubník. Jedu.
0: Slavný a pověst vyopředený zámek na Zelené hoře u Nepomuku byl proměněn v půvabná kasárna. V místnosti, kde byl kdysi nalezen Lindův falzifikát Libušin soud, chlentali nováčci za dozoru svobodníka Halíka segedinský guláš.
2: Baštím a nebavím se, kvičel Svobodník a loupal kolem sebe očima.
1: Dušan Jasánek se naklonil ke Kefalínovi a řekl, zde byl nalezen rukopis Zelenohorský. Česká buržoazie se chtěla vyrovnat buržoazii německé a proto se dopustila podvodu.
0: Potom guláši se asi pobliju, odvětil Kefalín.
2: Nekecám a cpu se, jestli si někdo myslí, že je v hotelu, tak ať si to nemyslí. Za 5 minut je nástup. Kdo to hodil, ten knedlík? Nechám vás zavřít, až černáte. Tady jste na vojně, Milánkové, já s váma zatočím.
1: Jelikož vrhač knedlíkem nejevil ochotu přiznat se ke svému hanebnému činu, zapískal Halík nástup.
0: Před dosud přežvikující rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil, soudruzi vojíni, teď je každý z vás voják. A voják musí být co? Voják musí být zdravý. Jedně zdravý voják odolá nepříteli. Proto nyní dostanete co? Proto nyní dostanete injekci. Doufám, že mi tu nikdo nebude vomdlívat a nebude tak neuvědomělý, aby dostal horečku. To by byl padavka a padavkové nemám rád. Tak tedy svléknu do půl těla a jde se na věc.
1: Nováčci se nepříliš ochotně svlékali a za pobízení Svobodníka Halíka předstupovali před dva podmračené lapiduchy. První jim pomazal hrud jakýmsi hnědým neřádem a druhým vetknul nad pravou prstní bradavku injekční stříkačku. Nebylo to nic příjemného, ale málo kdo v této konstelaci něco příjemného očekával. Vojni bledli, zavírali oči, zatínali zuby a snažili se tento kus života těžkého přijmout, jak se na obránce vlasti sluší. Až na jednoho. Když se dostalo na Jasánka, skřížil redaktor ruce na prsou a hystericky zaštkal. Ne, ne, ne! Mě nebodejte! Mě nesmíte bodat!
2: Jak se jmenujete? Zařměl poručík Hamáček.
1: Jasánek!
2: Víte, Jasánek, co je to spoura?
1: To zapůsobilo. Ne, ne, bolestně zašeptal redaktor. Já jsem choulostivej na prsa.
2: Už jste viděli takový číslo, zeptal se poručík a rozhledl se po polovaných vojnech. Pre je choulostivej na prsa.
1: My mu to můžem klidně vrazit do zadnice, řekl jeden z lapiduchu, to je dovolený.
2: Tak Jasánek, sleknout kalhoty a žádné odmlouvání. Několik vteřin na to se dostalo Dušanu Jasánkovi první výsady v jeho vojenském životě.
1: Byl bodnut jinam než ostatní. Zaupěl a klesl k zemi. Ve stavu hlubokého bezvědomí byl dopraven na ošetřovnu. A když se jakž tak vzpamatoval, vyžádal si papír a tušku. Krátce poté vznikla báseň, otištěná za několik dní v okruhovém vojenském časopise Rudá zástava. Spí, děťátko kučeravé, spánkem bez přerivu. Zadržíme vrahy dravé, holdující pivu. Ty, co hledí přes hranici s rozšklebenou tváří, jak hráz jsme tu všici, všici, v lednu jako v září. Hněv z našeho oka sálá, srdce teple bije. Píšem, pevný jako skála, knihu historie. Absolutním vládcem Zelené hory byl major Haluška, zvaný Teresky. Vysoký, štíhlý, s unilým pohledem, avšak nad jiné obávaný. Nikdo nevěděl přesně, jaké byl národnosti. Snad Rusín, možná i Avar, mluvil jazykem vzdáleně připomínajícím slovenštinu.
0: V mládí býval dřevorubcem, ale sekiru brzy zaměnil za pušku, vstoupil do armády slovenského štátu. Bojoval proti Rusům, byl raněn a dostal řád. Ve 44. roce se přidal k slovenskému povstání, byl raněn a dostal další řád. Po skončení války se pracně naučil číst, což mu spolu s tím, že zvolil správnou linii, umožnilo stát se důstojníkem. Po několika průšvizích u bojových jednotek byl převelen k PT pákům. Čo bolo, to bolo!
2: Teresky som majorom!
0: Bylo jeho přísloví.
1: Jeho nástup na Zelenou horu byl velkolepý.
2: Na čo také velké stromy? Ukázal na několik stoletých cedrů chráněných památkovým úřadem. Popíliť! Všetky popíliť!
0: Sám dohlížel na jejich kácení.
2: To je robota! Klofetě do tého jako rána do houna!
0: Vytrl jednomu vojinovi sekiru a připomněl si své dřevorubecké mládí.
2: Šlo mu to znamenitě.
0: A mnozí z přihlížejících pak o něm nikoli bez jistého respektu tvrdili, že by se jako jeden z mála důstojníků uživili v civilu.
2: Leč Terasky to neměl v úmyslu.
0: Po skácení cedrů vstoupil na nádvoří, kde ho upoutala krásná barokní kašna.
2: A co je toto?
0: Zeptal se dychtivě nadporučíka, který ho doprovázel. Kašna. Dostalo se mu odpovědi.
2: Kašňa?
0: Podivil se.
2: A na čo je vojáku treba kašňa? Já jsem byl dobrý voják a nikdy jsem kašně nepotřeboval. Vzít krompáč a kašně rozbourat.
0: Rozkaz byl splněn. Major Hološka vstoupil do zámecké kaple.
2: Ajajajajajaj. Kostěl, zaradoval se. Som veľa rád, že zde je tiež kostiel. To bude skladisko pre ševcov a krajčírov.
1: Len tým anielám je treba urážať hlavy.
0: Rovnež tento rozkaz byl splnen. Teprve potom vešel velitel do samotného zámku, který měl z rozkazu ministra národní obrany Alexeje Čepičky sloužit jako kasárna. Zde se nelíbil majoru Haluškovi nábytek.
2: Som já vola jaká baronesa, aby som sedzel za takým stolikom? Ukázal na šachový stolek. S všetkým týmto buržoázným svinstvom do krbu.
0: Ale to snad je škoda, odvážil se namítnout nadporučík.
2: Škoda? Podivil se major. Aká škoda? Pracující lid zúčtuje s vykoristovatelskými stolikmi. A nikdo mu v tom nemůže zabránit. Sudruh nadporučík, splňte rozkaz.
0: Během několika dní byl zámek vyklizen. Nákladní auta sem vozila těžký dubový nábytek, postele a slamníky. Ještě jednou si major Haluška zaúřadoval. Poručil zabílit fresky na stěnách.
2: Na čo má voják koukat na také ženské? Ukázal na jakousi šlechtičnu. Zožente maliára a hovorte, aby namaloval pokrokové tradície.
0: Malý si dal záležet a stvořil báječného senilního Žižku s palcátem. Major se zahleděl na slavného vojevůdce.
2: Prečo ste, súdruh vojín, namalovali súdruha Žižku s takýmto klacíkom? To nebol kapelník, lebo šafár. Dejte mu do tej ruky ľahký gulomet.
1: V té době, soudruhu majore, kulomety nebyly.
2: V jaké době?
1: V 15. století.
2: Čo bolo, to bolo, řekl major Haluška. Teresky som majorom.
0: Major Haluška velel pomocnému technickému praporu již třetí rok. I stupidní důstojníci sloužící pod ním se třásli před jeho rozmary a svéráznými rozkazy. Ale hlavní bylo, že první pomocný technický prapor byl nahoře dobře zapsán. Každý rok narukovalo do Nepomuku kolem 1500 nováčků, kteří se zde podrobili 14-dennímu výcviku a pak byli posláni na různé pracoviště v jižních či západních Čechách. A že plnili plán i ti největší chcípáci, to byla zásluha tvrdého režimu majora Halušky a důstojníků, kteří zde většinou rovněž pikali za své předchozí chyby. Vojíni prožívali krušné chvíle. Jen málo který přestupek ušel slídivému zraku důstojníků. A jestli přece byli tu podůstojníci, konečně ani ten, kdo obelstil známou metlu armády, nebyl si jist, kdy se před ním objeví sám velký major Haluška.
2: Soudruh vojín, čo to robíte u toho baráku? protne náhle ostrý hlas říjnové odpoledne.
1: Soudruhmajore Vojín-Mařinec, provádíme močení. Teresky máte cvičit. Proč nejste u své jednotky?
0: Mám prosím neurovegetativní dystolní většího stupně se sklonem k občasné glykosurii. Diabetus mellitus neprokázán.
2: Vychrl Vojín-Mařinec perfektně svůj chorobopis. Dobré. Akou rečí jste hovorili?
0: Latinsky.
2: Americky neznáte?
0: Neprosím.
2: To je dobré. Kdybyste znali americky, zatvoril by jsem vás, až byste byl černý. Víte, že Amerikáni jsou imperialisti?
0: Vím, soudruhmajore.
2: Jste uvědomilí. Voják má být uvědomilý a oholený. A protože víte cudzou reč, budete robit pisára. Choďte so mnou.
0: Tak se stal Vojín-Mařinec v civilu cukrář písařem.
2: Krátce poté zamířil major Haluška na ošetřovnu. Jestli něco nenáviděl opravdu z hlouby své duše, pak to byla ošetřovna. Voják nepotřebuje ošetrovni, tvrdil. Jeho ošetrovně je v zákope. Len kedy jsem strelený, potřebujem lekára, inakše nie.
0: Nesmírně ho mrzelo, že mu řády nedovolují marotku zrušit. Proto alespoň několikrát denně slídil, jestli nemocní nesimulují a opravdu leží. Tentokrát prudce vrazil na ošetřovnu a spatřil Vojína sedícího na lůžku a cosi píšícího.
2: Proč neležíte?
1: Píši báseň do obrany lidu.
2: Známe takých básníků simulantů, řekl Terasky. Keď můžete se písat, můžete se aj cvičit.
1: Mám horečku, šeptal Jasánek. 38 stupňů.
0: 38?
2: Já na frontě jsem mal 27 a išel jsem na steč. Víte, co je to taká steč? Automaty, gulomety, ura! Byli jsme bolšejkov... Ech, co to hovorím? Fašistou. A na to, či máme horečku, jsme nekoukali. Rozumíte? A Terasky lehnuť a ani se nehnuť.
3: Tak poté, soudružko, dneska si prvně vyjedete sama, co?
4: Ano?
3: Dneska prvně. Jak se cítíte?
4: Velmi dobře. A vy?
3: Co pak já, pro mě to zaměstnání, že? Co pak, já už vyškolil řidičů, je, to nemáte zdání. A všecko bez nehody. No tak poté. Poté. Jestli pak byste věřila, že vy jste můj 879. případ. A všecko bez nehody, soudružko. No. A že jsem měl žáci, byli mezi něma kolikrát moulové, to kam se na ně hrabete, soudružko profesor. Teda bez urážky. To jsem měl jednoho, tomu jsem mohl říkat nahoru dolů. Helejte, čověče, zarlete tam jedničku. On furt nic, víte, až mě jednou takhle dožral, tak jsem na něj zařval. Hele, chlape, tak Hergot, dupneš si na tu spojku, jo, nebo ne? A vidíte, na to on reagoval okamžitě. On hrál totiž beka v jednom fotbalovém mužstvu, víte, vazou. Od té doby taky vím, že na žáci se musí psychologicky. To jsou tyhle cty, jestli jste o tom slyšela někda, podmíněný reflexy.
4: Mě velmi těší, že vás zajímá věda, soudru instruktore. Uplatněním vědeckých poznatků zvýšíte svou kvalifikaci, například ve výslovnosti při instruktáži.
3: Jo, jo. A hlavně bez nehody, víte? Na to já dám nejvíc. Takže, kdybychom se náhodou dostali mi dva do choulostivý situace a já vám trochu přišlap nohu na brzdě, nic si z toho nedělejte. Hlavně, že zastavíme bez nehody. Odstan hlinitej si potom koupíte dodatečně. No, a teď mě ukažte, jak zařadíte jedničku.
4: Ano, ano. Poslyšte,
3: no.
4: Napadlo vás někdy, proč se vlastně říká zařadit rychlost? To je zvláštní, co? Řaditi vlastně znamená stavěti, klásti, rovnati něco za něco.
3: Aha, tohle máte na mysli. No jo, něco za něco to bylo, jest a bude, že? To už je v té starodávné písničce něco za cibuli, něco za křen.
4: Správně. Zdá se, že máte smysl pro etymologii.
3: Jo,
4: víte, že jazykospit a hlavně srovnávací jazykospit je dnes nejdůležitější věda, pomocí které můžeme řešit vědecké problémy zcela odlehle.
3: Helejte, kdybyste mě to neřekla, vy tak tomu snad ani neuvěřím. No a ty tam vražte tu jedničku, soudružko.
4: Hle, co slovo, to překvapivá a hluboce logická souvislost.
3: A perla.
4: Že?
3: No.
4: Řekl jste vražte.
3: Jo.
4: Víte, že ono slovo úzce souvisí se slovem vrah?
3: Ježišmarja, ženská, vy máte nápady?
4: No, Ježišmarja, to by vás nikdy nenapadlo.
3: Tedy to by mě netrklo.
4: Přece, zamyslete se trošku logicky. Vrahem začali označovat i člověka, který druhému co vrazil do těla kopí, nůž,
3: jo,
4: meč.
3: Nebo pár facek.
4: Hle! Opět záhada. Kde se vzala facka?
3: Helejte, já bych o tom radši nebádal.
4: Ale proč ne? Objevujte překvapující souvislosti. Anglicky se řekne tvář face, píše se face. No, slyšíte v tom naši českou facku, která jak známo dopadá na tvář?
3: Facek já už v životě slyšel, ale...
4: Bože, jaký to zdroj poučení. Indoevropské jazyky vůbec spolu souvisí neuvěřitelným způsobem. Víte, že naše staročeská píšťala se dostala do evropských jazyků jako pistole?
3: Helejte, pistole je do těch píšťal... Chci říct, soudružko, profesorko, hleďte, hodina plyne, to sichr je od slova plyn, tak šápněte, na plyn, ať už se někam řídíme, to sichr s ničím nesouvisí, nebo ať souvisím, chci říct, ať vysím.
4: Prohrál byste hrdlo. Ano, zdálivě ryze české slovo řídití se má nesporný základ ve staroindickém root talk. Správně. Ovšem nikoli v tok jako tokati,
3: ne.
4: Nebo tok jako tokaj, to ne, ale tok jako téci, staroslavěnský rjutiti, dodnes polský rucat, to je vrhati, slovenský rucat.
3: Já vím, lev tu pesku, netrucaj,
4: netrucaj.
3: Jeďte.
4: Správně. Latinský tvar ricio, téci, odtud dodnes ricinový olej.
3: Jo.
4: Ano, z latiny potom do angličtiny jako river, řeka, která teče, cítíte tady tu logiku, ano? Němčině potom navazuje slovo rytér, to je rytíř, neboť jak známo, rytířům se lila na hlavu svěcená voda, že tudíž pekla. Odtud pochází i naše staročeská řiť, no a naše dnešní, co?
3: Ježišmarja.
4: Řítiti se.
3: Kam já se s tou ženskou až dostanu, řítiti se. Zřícenina, helejte, soudružko, když z toho mám náramnou radost, že ten německý rytíř má hodně společného s naší staročeskou řítí, tak prosím vás, napěte. Na... A jeďte, já vím, co chcete říct. Jedu, jedeš, jedete, jedeme, to je od slova. Jeta, to je otrava. Je to otrava.
4: Ne, opět se mýlíte. Slovo jet je alogismus. Jazykově je příbuzný se slovem jídlo. Správně by tedy mělo být nejet. Něco, co není k jídlu.
3: Co není k jídlu, to má zase moc společného s naší závodní kuchyni, kdybyste to znali. Prosím vás, šlápněte na plyn a jeďte, nebo se z vás blázním. A co blázním? Já už jsem z vás blázen. Blázen, já vím, co chcete říct, to je od německého slovesa foukati, foukněte se do slovníku. A totiž koukněte se do slovníku.
4: Opět se mýlíte. Ale... Souzvučnost těchto dvou slov je zcela náhodná.
3: Ne, náhoda, náhoda, nehoda, nepohoda. Hleď, to je zase moc slova hoditi boží, hody doprovody, dejte malovaný vejce, nahoditi, vyhoditi, zahoditi, vyhoditi, to je ono. Ven mě z vlčů ženská. Hello, marš, už ať vás tady nevidím. Marš.
4: Nekřičte, vždyť já již jdu, když jinak nedáte.
3: Nedám.
4: Ovšem neměl byste používat i germanismu marš. Česky se říká pochod.
3: Tak pochod. Ukažte prý.
5: Někdy hovořila matka s otcem zvláštním způsobem. To jste způsobili vy. Vytýkala mu, když se právě vrátila z nějaké fronty. Jindy, když třeba najela dlouho tramvaj, vrátila se matka pozdě domů, ukázala na otce a řekla, to je taky vaše vina. Otec brzy pochopil, že s ním matka hovoří jako se zástupcem strany, jejíž ostatních pár set tisíc členů není zrovna po ruce. Z vrozeného pudu sebezáchovy se v takových chvílích choval velmi nenápadně. Jednou mu matka přinesla ukázat kávu, kterou právě v obchodě koupila. Udělala to spontánně, bez nějakého úvodu nebo varování, jak bylo jejím zvykem. Otec, který byl až do té doby zvyklý kávu sice pít, ale ne pozorovat, nebyl zcela připraven. Jen se podívej, vybízela ho matka, ukazujíc mu pytlíček. Otec, kterého matka poněkud zaskočila, zíral střídavě na kávu, kterou rozhodně neviděl poprvé v životě, i na matku, o níž se až do této chvíle domníval, že ji zná. Co tomu říkáš? Zeptala se ho matka po chvíli, kterou otec věnoval pozorování pytlíčku. Otec mlčel. Bylo to zřejmě poprvé, kdy dostal takový úkol. Ještě ho nikdy nikdo nepožádal, aby se o kávě vyjádřil. Byl jistě schopen hovořit na jakékoliv téma, ale káva ho neinspirovala. Řekl bych, že káva nechávala otce chladným. Rád ji pil, ale nikdy ho nenapadlo o ní hovořit. Pořádně se podívej, vybídla matka otce zvýšeným hlasem. Otec poslechl a díval se skutečně tak, aby mu nic neuniklo. Ale ať pozoroval kávu sebevíc, nic ho nenapadalo. V tu chvíli matka ztratila trpělivost a požádala ho, aby se laskavě podíval na cenu. Pak mu přidržela pytlíček blízko obličeje a oznámila mu, že cena kávy opět stoupla. A když otec bezradně pokrčil rameny, zamávala matka kávou a vykřikla: takhle vedete hospodářství. Jindy byl zase slabý plyn. Matka, která nemohla dovařit oběd, vyzývala otce, aby se šel podívat do kuchyně, co způsobil. Otec pravil, že netouží potom dívat se na velmi slabý plyn, protože si něco takového umí představit, a chtěl zůstat v pokoji, ale matka ho nakonec donutila, aby do kuchyně šel a tam na plyn zíral. Styďte se, řekla mu matka po prohlídce, po níž se otec vrátil do pokoje, aby si tam dočetl nějaký článek o úspěších socialismu. Otec nebyl jediným členem strany v rodině. K soudruhům patřil také strýc Rudolf, teta Kateřina a strýc Petr. Strýce Rudolfa jsme měli velmi rádi. Jako advokát hájil kdysi před soudem Dimitrova. Spolu s tetou Kateřinou a synem Petrem byl za války v Anglii, protože Němci na něho vydali hned po okupaci zatykač. Strýc byl těžce nemocný a strávil přes 20 let na lůžku. Jednou ho navštívil nějaký ministr a přinesl mu vyznamenání. Strýc uložil vyznamenání do krabice a hodil je pod postel. Nelíbilo se mu, že strana může mít v čele takové lidi, jako byl právě ministr. Strýcova žena, teta Kateřina, pěstovala krásné kaktusy. Ještě v pozdním věku psala neustále nějaké knihy o velmi malých pionýrech a ještě menších dělnických dětech. Knihy nechtěl nikdo vydat, protože teta si mnohé nepamatovala a spoustu věcí si pletla. Později, když byla také nemocná, obsluhovalo ji několik zdravotních sester. Teta jim říkala soudružky. Jedna se starala o tetu ve dne a druhá v noci. Další chodila nakupovat a zalévat kaktusy. Soudružka, která měla na starosti kaktusy, byla pro tetu nejdůležitější soudružkou. Matce, které šlo na nervy, že teta píše o socialismu a nezná ceny potravin, se zdálo, že i kaktusy dostávají nějakou speciální výživu, která je kaktusům nestraníků nedostupná. Mezi příbuznými, kteří byli ve straně, panovali také rozpory. Otec si výborně rozuměl se strýcem Petrem a oba se strýcem Rudolfem, jemuž raději tajili, co je nového, protože by to patrně nepřežil. Žádný ze strýců si nerozuměl s tetou Kateřinou, přestože jeden byl jejím manželem a druhý jejím synem. Zvláštní bylo, že otce měli rádi všichni katoličtí příbuzní. Zejména matčina sestra, teta Anna, která ho obdivovala především proto, že dokáže žít s matkou. Také teta Marie, která pocházela z továrnické rodiny, měla k otci slušný vztah. Nejlépe si však otec rozuměl s dědou, který byl tím nejzavilejším nepřítelem strany z celé rodiny. Lety se názory některých příbuzných měnily. Teta Marie, která nejprve vzpomínala na staré dobré časy, si zvykla a tvrdila, že se nějak žít musí. Strýc Petr prchl do USA, odkud poslal straně do Prahy zpátky svou legitimaci a do doporučeného dopisu připsal, že si dal závazek, že se už nikdy nevrátí. Velmi složité politické vztahy v rodině působily i na mne. Chodil jsem na návštěvu ke strýci Rudolfovi a tetě Kateřině, pil kávu vařenou jednou soudružkou a jedl bábovku, kterou upekla ta druhá. Jeden čas jsem chodil pravidelně k tetě Marii, kam docházela Miss Jane, která mě i bratrance učila mluvit anglicky. O přestávkách při čaji vzpomínala teta anglicky na své tovární dětství, strávené na zahradě vily a na služky, které pobíhaly po zahradě s ovocnými dorty. Zrzavá Miss Jane pila čaj a vzdychala perfektní angličtinou. Oh, how lovely. Oh, how beautiful. O prázdninách jsem zas jezdil k tetě Aně a pěti zbožným bratrancům, kteří mě brali do kláštera a tvrdili, že jen církev ze mě může udělat v tak zlé době člověka. Doma jsem trávil většinu času s dědou, který označoval všechny komunisty za zločince, vrahy a podvodníky, nebo s otcem, který si u toho četl Rudé právo, a matkou, která souhlasila s dědou. Jediným členem strany, kterého děda neodsuzoval, byl náš otec. Matka odsuzovala stranu celou, včetně otce. Pod vlivem toho všeho jsem i já dospěl k rozhodnutí a oznámil jsem jednoho dne, hned z rána otci, že přijde den, kdy ho budeme muset zlikvidovat. Cože? Divil se otec. Budeme tě muset oběsit, tati, řekl jsem, snažil se zachovat klid, jak se na takového revolucionáře sluší. Otec se tenkrát na mě chvíli nechápavě díval přes stůl, pak odložil noviny a zeptal se, kdo? Já a Pavlásek, řekl jsem hrdě. Pavlásek byl můj spolužák, který se rozhodl začít odboj přímo ve vlastní rodině a mýtit zlo u kořene. K mému velkému překvapení se otec po této informaci uklidnil a pokračoval klidně v četbě novin. Klid, s jakým bral na vědomí svůj osud, mě šokoval. Věděl jsem sice, že po letech vězení byl už na ledaco zvyklý, ale přiznám se, že jsem očekával, že alespoň trošku zbledne, nebo že se mu budou chvět ruce. Myslel jsem si, že ho bude rozsudek, který jsem nad ním vynesl, víc zajímat. Že bude chtít vědět víc o důvodech, které mne k rozhodnutí přivedly. Představoval jsem si, že se třeba začne hájit, aby dostal mírnější trest, třeba doživotí. Nic takového se však nestalo. Otec klidně pokračoval v četbě novin a pil jednu z těch káv, která byla opět dražší. Nic nepřivede revolucionáře z míry víc, než když ho jeho třídní nepřítel ignoruje. Rozlobil jsem se a rozhodl jsem se, že budu ihned informovat zbylé příslušníky rodinné reakce. Sdělil jsem proto okamžitě svůj plán dědovi a matce. Jenže mý spojenci mě zcela zklamali. Děda, který po léta najisto počítal s převratem, vždy na jaře kolem 9:00 ráno, znamení mělo být houkání v rádiu a zvuk kostelních zvonů, mi najednou hrozil holý, když ještě někdy budu takhle mluvit s otcem. Matka, kterou jsem považoval za svou revoluční učitelku, šla ještě dál. Hrozila, že mi zarazí kapesné. Něco takového by ovšem pro 13letého revolucionáře znamenalo bankrot. Zklamán z babilostí vlastní rodiny, oznámil jsem spolužákovi, jak vypadá situace. Ukázalo se však, že i jeho revoluční nadšení poněkud polevilo. Sdělil mi totiž, že doba není ještě zralá a že proto jede se svým třídním nepřítelem na ryby.

0: Drobku.
1: No. Volku.
0: Teď seš malej,
1: co?
0: Teď seš malej.
1: Kde tě mám?
0: Kde jsem?
1: No, ty jsi postavil nebo co?
0: Ne, já stojím a jsem zase větší, když jsem malej.
1: No dobře, já se taky můžu postavit, počkej, hele. No,
0: ty nestojíš, ty se vznášíš.
1: No, a to je ten rozdíl mezi náma. Ty musíš zůstat při zemi, já se můžu vznést.
0: No, já taky mohu se vznášet.
1: No hele, já teď jenom jde o to, jak těm lidem dokázat, že víc neumíme a že ten večer končí. Jak jim to říct? Hydrantama nebo?
0: Já to obyčejně říkám odchodem.
1: Že bychom odešli.
0: No. Ale ta Chantal tady dělá ty ruce tak hrozně, bude mě pořád tady takhle. A oni pak lidi myslí, že ty mě, nebo že mě tady to.
1: Ne, to oni vědí. Oni cítí tu něhu v tom pohybu.
0: Oni zapomněli. Ne. Na rozdíl ode mě, až nesmím.
1: No, já si myslím, odletíme. Že tiše vody, jdeme, odletíme. Tak je to, přátelé, dobrou.
0: Dobrou, no.

0: pracuješ jako vedoucí mimořádně kvalitní prodejny partiových výrobků.
1: Ne, já jsem vedoucí partiové prodejny výrobků mimořádně kvalitní.
0: Tak Plazíku, víš, já tomu nerozumím vůbec. Jak to, že nám výrobky mimořádné kvality končí v prodejně partiových výrobků?
1: Protože když je některým zaměstnancům zadán úkol vyrobit výrobek mimořádné kvality,
2: ano,
1: tak se zaměstnanci strachy, protože jsou zlaté české ruce, a vyrobí nám zmetek.
0: Lazíko, jak to, že se zlaté české roztřesou?
1: Protože se odnaučili pracovat.
0: Říkej, Plazíku, a kdy k tomu došlo?
1: V roce 1848, kdy byla zrušená robota.
0: Plazíku, přestaň žertovat a řekni, kdy se naši řemeslníci odnaučili pracovat.
1: Tak to vám dnes už nepovím nikdo přesně. Je to dlouhý proces, ale podařil se. Mladá generace vexluje a střední to nikubuje.
0: Plazíku, hledá se nějaká cesta k nápravě?
1: Hledá. Všechny důchodci, kteří ještě nezapomněli své profese a udrží se na nohou, jste koncentrovaní, soustředili do národního podniku Starší Kula. Ale je to hovno platné. Je 86, ale tak je to logické.
0: No je, ale Plazíku, proč se tedy neinspirujete? Proč nepodchytíte mladé? Proč nezřídíte učňovské středisko Mladý Šikula?
1: No, jste je podchytili?
0: Jo.
1: Některé i pod krkem, ale...
0: Není
1: to nic platné, protože učňovská střediska jsou mezi mládeží nepopulární. Zavánějí prací.
0: Proč mladí nechtějí pracovat?
1: No, dělali jsme průzkum, odpovědi učňů jsou různé, některé až drze.
0: Tak nějaké řekni.
1: Také jeden učeň odpověděl na otázku, proč nechci pracovat. Protože by si prací mohl vydělat peníze a peníze kazí charakter člověka. Ten druhý učeň, když je v pracovní době, se flákal tam a skupovával od cizincům valuty, odpověděl do protokolu, cituji, dolary jsem od Američanů skupovával proto, aby nemohli zbrojit.
0: A mladí si z nás dělají šoufy. Ale není taky chyba trochu na vás, Plazíku? Ruku na srdce. Co agitace, nevázne?
1: Olej.
0: Na styky jsou v pořádku.
1: Olej.
0: A co mládežnická organizace? Pracuje?
1: Není to ono.
0: Jak to?
1: Někteří mládežníci jsou tak nešikovní, že si nedokáží nalepit ani rovně známky do pivu.
0: Plazíku, plazíku, tak já jsem se těšil, že nám tady řekne, že se výroba zlepší a tě tak poslouchá. V nejbližších 24 hodinám nám rozkvět řemesel nehrozí, vy.
1: To tedy nehrozí. Jediné, co umíme vyrobit perfektně a v dostatečném množství, je figurka Švejka.
0: No, tak aspoň něco. Plazíku, prosím tě, proč to neřek hned? Zase je důvod k oslavě, takže to chce klid.
2: Trochu tajemna, napětí a pohled do nejskrytějších míst lidských duší. To vše na vás čeká v našem následujícím publicistickém pořadu, který uzavírá naše dnešní vysílání.
3: Příjemný dobrý večer, vážení televizní diváci. Já vás vítám při pokračování našeho srdcervoucího pořadu Tabu. V naší neprůhledně bedně se vystřídala řada pedofilů, nekrofilů, zoofilů, úchylů. Naštěstí tito lidé tvoří jen mizivé procento naší populace. I když, co tabu, to úchyl. Takový je i náš dnešní host. Vyrůstal v neúplné rodině. O jeho výchovu se starali jeho dva adoptivní dědečkové. Pan Alois je dítě ze Skumavky a původně měl být klon horské gorily. Dědeček ho zapsal na dívčí gymnázium. Čím více přibývalo hodin tělocviku a následného sprchování, tím více si pan Alois uvědomoval, že je trošku odlišný než děvčata. Přišla první operace, změna pohlaví, z muže na ženu. Pane Aloisi, vzpomínáte si na tu operaci? Dobře. Byla to operace bolestivá? Jasně, ano. Co je na té operaci tak asi nejbolestivějšího? Když vám odňali kompletně...
4: To jsem spal.
3: V narkóze, ano.
4: Spala.
3: Ano, vy jste usnul a pak jste se probudila. Dobře. Co bylo tady bolestivého? Když vám silikonem modelovali ňadra, nebo...
4: Jsem taky spala.
3: Také v narkóze. Dobře. Co je tedy tak asi nejbolestivějšího na té proměně vlastně z muže na ženu, pane Aloisi?
4: Když mi uřízli.
3: Jasně, ano.
4: Půlku mozku.
3: Aha, takže... Zajímavé. Takže snížená inteligence na polovinu, dobře.
4: To ona už předtím nebyla zázračná.
3: Aha. Vám dělali nějaké testy na výši vaší inteligence?
4: U mě dělali testy na QI.
3: IQ se říká. No. Zatímco slyšíme, vypadá to na IQ někde na bodu mrazu, ale třeba se z toho ještě dostanete.
4: Těžko, těžko.
3: Dobře, pojďme dál. Pane Aloisi, kdy vám ty testy dělali a jak dopadly?
4: Ty testy mi dělali, když jsem šel do první třídy.
3: To je běžné, ano.
4: V 15 letech.
3: Aha, to už tedy méně.
4: A dopadly docela dobře.
3: Jasně.
4: IQ pozitivní.
3: Aha, to vám asi dělali trošku jiné testy, pane Aloisi.
4: Tak já nevím, kolik jsem měl přesně bodů.
3: No, přibližně.
4: Ale vím, že jsem byl jenom o 5 bodů horší než automatická pračka.
3: Dobře. No tak, automatické pračky dnes bývají poměrně inteligentní.
4: Vypnutá.
3: Dobře. Pojďme dál, pojďme dál. Pane Aloisi, po té operaci, kdy z vás během několika sekund, během několika šikovných tahů skalpelem byla žena, vy jste se vdala. Kdo si vás vzala? Vzala. Za ženu.
4: Děda.
3: Váš nevlastní dědeček.
4: Já jsem se tím sňatkem stal svou nevlastní babičkou.
3: To je hezké. Dobře, ano. Vy jste si vzala muže, kterého jste znala důvěrně od malička. Člověk by předpokládal, že takový muž vás už neměl čím překvapit a že takové manželství asi fungovalo.
4: Nefungovalo.
3: Nefungovalo. Proč?
4: Protože neměl už čím překvapit.
3: Nerozumím. Nerozumím, pane Aloisi.
4: No byl to dědek, no.
3: Aha. chápu, vy jste to hezky komentovala, já to bohužel nemohu zopakovat.
4: Ježiš,
3: protože
4: to neříkejte, prosím.
3: Nevysíláme po 22. hodině a no, navíc to je to přímý přenos, takže to no. nelze říci, no. že mezi vaším dědou a vánočním stromkem nebyl příliš velký rozdíl, že měli oba koule na ozdobu. Takže pojďme dál.
4: Ne, to neříkejte, prosím vás.
3: Byly ve vaší rodině ještě nějaké další problémy třeba?
4: No.
3: Jaké?
4: No ještě si na mě dělal zálusk můj pedofilní strejda.
3: Jasně, aha, takže taková běžná normální rodinka.
4: Ano. No, sousedi nám říkali Adams Family.
3: Ano. Proto jste tady, pane Alojzi, protože jste úchylácká familie. Možná jste si toho nevšiml a naši diváci také ne, ale když tady mám úchyla, tak úplně zářím, úplně svítím. Mě to strašně baví, proto jsem tahám ty úchyláky a hlavně každá nová úchylka, o které se dozvím, je pro mě naprosto dobrá prostě. Měl jsem tady třeba Dominus Bruntálu, ona přivazovala své klienty na háky v panelovém domě a pak je trestala dudkami. Docela slušně to štípalo, takže proto jste tady i vy, pane Alojzi, a já mám strašnou radost, že jste úchyl.
4: Vy se samou radostí neuděláte,
3: vole. Prosím vás. Já jenom, pojďte raději dál, pojďte dál. Pane Alojzi, po té operaci, respektive po těch neschodách ve vaší rodině, vy jste se rozhodla postoupit další operaci. Hmm. Změna pohlaví, zpět na muže. Hmm. Takže z vás byl dvakrát přešitý muž a ještě debil.
4: Hlavně, že děti měli po ptákách.
3: Přesně, ano. Dobře. Pane Alojzi, já bych v tuto chvíli mohl prozradit vaši úchylku. To jsem tady ještě neměl, to jsem skutečně, jak se říká lidově, ještě nežral. Vy jste od malička velice rád fyzicky ubližoval lidem. Vy jste nevyhledával již vůbec nic dalšího. Vás to uspokojovalo natolik, že jste nevyhledával alkohol, ženy, cigarety. Prostě jenom jste týral lidi, to je hezké. Znamená to od dětství, vy jste týral alkohol, ženy, cigarety. Prostě jenom jste týral lidi, to je hezké. Znamená to od dětství, vy jste vyhledával násilí už třeba při

0: na hlavu a hned dostali přes držku.
1: Aha, takže jste si asi viděl rady u piškvorek a no.
0: Já jsem je kolikrát zapikal do bezvědomí.
1: Jasně. No tak, děti se vás báli najít a vy jste často vítězil, to je hezké. Dobře. Pane Alojzi, po té operaci, když z vás byl znovu muž, vy jste se oženil. No. Vaše stará musí být taky hezky ulítlá, když jsem jako blbce přešíval. Jak jste se seznámil s vaší paní?
0: Na ulici.
1: Na ulici. Vy jste ji rovnou znásilnil po hrabáču?
0: Ne. Ona šla přede mnou.
1: Takže vy jste ji sledoval?
0: Ne.
1: Jak dlouho?
0: 3 neděle.
1: Trošku neobvyklé. Proč takovou dobu?
0: No já jsem čekal na nějakou vhodnou záminku k seznámení.
1: Jasně, ta přišla. Co se přihodilo?
0: Upadlý klíče.
1: Jasně. Vy jste se sehnul gentlemansky, podal jste je a...
0: Ne. Ona se sehnula a já jsem jí... Gentlemansky s rozběhem nakopal do...
1: Ale prosím. No tak, možná ocenila, že jste lepší než ostatní.
0: No ty jí nosili kytky, pitomci.
1: Jasně, vy jste jí nakopal a to jí oslovilo.
0: Ano.
1: Ženy jsou v tomto ohledu různé. Já jenom připomenu našim divákům, kteří zapli své televizory až v tuto chvíli, že sledují pořad Tabu. Pane Alojzi, pojďme dál. Byli vaše rodiče, vaši ženy, neměli trošku obavy, že jejich jediná dcera, pitomá, přijde do rukou blbce přešívanýho?
0: Měli.
1: Měli, jak jste je přesvědčil?
0: Psychologicky.
1: Tak to má být hezky bez násilí, ano.
0: My jsme měli v práci podnikovýho psychopata.
1: Psychologa.
0: Taky to byl takovej blbec jako vy. A ten mi poradil, že prej násilí nemá žádnej smysl.
1: Přesně moje slova, ano. Takže jste šel na to psychologicky jak?
0: No já jsem jim volal každou noc, třeba 70krát.
1: To je hezké, ano.
0: Že jestli mi ji nedaj, tak je příšerně stluču.
1: Jasně. Oni se zalekli a radši vám ji dali.
0: No, oni se hlavně chtěli vychrápat.
1: Ano.
0: Tak mi ji dali a já jsem je střískal víc, než čekali.
1: To je hezké. Je stejný charakter. Dobře. Dobře. Pane Alojzi, vaše manželství tady asi funguje, když jste si vaši ženu doslova vybojoval.
0: Ano, tak docela, jo.
1: Nebo byly nějaké problémy někdy, nebo?
0: A vás to zajímá?
1: Hlavně mě.
0: A můžu se vás na něco zeptat, pane Šmucmulli?
1: Nebývá to v našem pořadu obvykle, aby se ptal dement z bedny, ale zeptejte se.
0: Vám někdy dělali test na kvíkve?
1: Íkve, no. Samozřejmě i mě ho dělali docela se slušným výsledkem.
0: Vás bych totiž tipnul tak na napařovací žehličku.
1: No, jsou to vaše úvahy a raději odpověste.
0: Tak někdy s ní jsou problémy, hlavně když se sleze se svými kamarádkami.
1: Kamarádkami, ano. Tak už to bývá, manželka se sjede s kamarádkami a přinese do zaběhnuté domácnosti, takzvané nové moresy.
0: No nové, ale pěkně blbé právě.
1: Dobře, tak povídejte.
0: Minule přišla.
1: Jasně.
0: A povídá, tak Milánku, hele, ode dneška si pěkně vaříš sám, pereš sám, všechno sám.
1: To je drzá klázeňská vyverka.
0: Právě.
1: Jak jste do toho vyřešil takovouhle situaci?
0: Psychologicky.
1: Tak to má být, ano.
0: U nás byla, hele, týden tichá domácnost.
1: Ano, to docela funguje, hezky bez násilí. Ano.
0: Týden ode mě neslyšela ani slovo. Dneska už začíná slyšet na pravý ucho.
1: Aha, takže to byla asi hloubková psychologie. Pane Alojzi, když dovolíte, já bych si to v závěru celé shrnul.
0: No tak jestli vám to udělá dobře, tak si to celý shrňte.
1: Dvakrát přešitý muž, jednou ženat, jednou vdán. IQ zmrzlá makrela, sklony k agresivitě. Neměl jste problémy třeba při výběru povolání, pane Alojzi?
0: Ani ne.
1: Neměl.
0: Já jsem sehnal práci, kde takovýhle hledali.
1: To je zajímavé.
0: Silný, blbý a agresivní.
1: Já skutečně netuším, co byste asi mohl dělat. Já se vás zeptám, zda chcete vystoupit. Sice ztratíte svou anonymitu, ale dáte příběhu tvář.
0: Tak mě to je jedno, já klidně vylezu. Ale jestli se budete blbě křištit, tak vám rozbiju hubu.
1: To já nedělám. Jsem rád, že jste se takhle dobře rozhodl a jsem skutečně zvědav, jak asi vypadáte, co asi děláte.
0: Tak já lezu.
1: Tak se vám pojďte ukázat. Skutečně jsem... No.
0: Já mám dva.
1: Kdybych Kdybych býval tušil, že jste spolu to

0: Vlastního pluku, který tak neblaze zmasakroval studenty na národní třídě, já jsem jich vás sem ani nevzal.
1: No tak si dávej bacha, abych neblaze nezmasakroval tebe, hele. Ještě budeš vzpomínat na bruntáž, mejde.
0: Dobře. Pane Alojzi, vy jste ale musel ministerstvo vnitra opustit, ne snad kvůli politice nebo prověrkám, protože dneska je to u Grulicha stejně jedno, ale vy jste utrpěl vážný úraz. Já vím, že je to na další díl našeho pořadu tabu, ale jenom ve zkratce, co se vám stalo?
1: Mě při zásahu porazilo auto, hele. Čelní střed.
0: Čelně. No. Tak to máte štěstí, jste vyvázal.
1: No, jenom, že pak ještě lokomotiva, hele.
0: Ne.
1: No, čelní střed.
0: Čelně.
1: No.
0: To snad není pravda, to je z pekla štěstí.
1: No, naštěstí se mi skoro nic nestalo. Jenže jak jsem stával z boku, hele, rána. Letadlo, čelní střed.
0: Letadlo. Čelně z boku.
1: Letadlo.
0: No, letadlo.
1: Čelně, zákeřně. A to už jsem sotva les, když tom rána poslední. Ze zadu. Labuť.
0: Labuť.
1: Čelní střed.
0: Čelně do týla, ano. No. To je ošklivé, ano.
1: Až pak ten kolotoč vyply, kreténi.
0: Pane Alojzi, já vám děkuji, že jste měl odvahu. Na shledanou za týden s naším pořadem Tabu.
2: James.
3: Prosím, pane.
2: Už přišly noviny?
3: Nevím, pane, poštara jsem ještě neviděl.
2: James.
3: Prosím. Pane.
2: Ty Drakulovo dvojča. Já se tě nepýtám, či jsi viděl poštára, ale či přišly moje tajnsi.
3: Aha, už vám rozumím, pane. Ale žiaľ, moja odpověď se nemení. Ak som neviděl poštára, nemohli prísť ani vaše noviny.
2: James, a na toto si přišel sám? Alebo ti někdo pomáhal?
3: Sám, pane. Trochu jsem rozmýšlel.
2: Tak ty jsi rozmýšlel, James?
3: Ano, pane.
2: A nebolelo tě to tak na první raz?
3: Ani ne, pane, dal jsem si na hlavu tehlu.
2: James!
3: Ano, pane.
2: Ty úboha sirota morskej sasanky. Už tolko nerozmýšlej a švihaj pozrieť dolu, či prišli moje noviny.
3: Ako rozkážete, pane, švihám.
2: Čo si povedal, sedliak?
3: Že už idem, pane.
2: Veď preto. Já nevím, ale keby som mal strelnú zbraň, tak tu hádam dôjde k nešťastnej náhode.
3: Nech sa páči, pane, vaše noviny.
2: Čo si to povedal, James?
3: Prišli vaše noviny, pane.
2: A poštára si videl?
3: Nie, pane. Veď to mi je na tom divné. Vždy sa pristavil na kus reči ten chudák hluchonemý. Kto vie, či sa mu niečo nestalo?
2: James!
3: Prosím, pane.
2: Ty vyškerený kaukazský kocúr. Ako sa mu mohlo niečo stať, keď prišli noviny?
3: Obávam sa, že máte znova pravdu, pane, áno.
2: Tak sa už toľko neobávaj, James, a prečítaj mi, čo píšu v mojich novinách.
3: Áno, pane. Tu píšu, že barón Fusakel robí výpravu do Himalájí a berie zo sebou aj svoju manželku Lady Fusakelovú.
2: Hlupák.
3: Kto?
2: Veď keď ju uvidia Japonci, zase si ju pomýlia so snežným mužom. No ona je taká milá a sympatická osoba. Akurát, že to na nej nie je vidieť. Za to na našu druhou výpravu do Himalájí máš aj ty pekné spomienky. Však, James.
3: Áno, pane, zvlášť na Everest, kde ste ma tam ráčili poslať na vrchol pozrieť sa, či ste si tam nezabudli zapaľovač.
2: Nezabudol. Bolo v stane. Nezbedník jeden.
3: A potom som tam musel dva dni stáť, lebo sme si zabudli zobrať anglickú vlajku.
2: No, áno, James. To bolo zábavné, ako si sa tam trepotal v tom vetre. Ale na druhý deň ťa už tak nekývalo však.
3: Nie, pane, primrzol som. Najhoršie bolo, že na druhý deň sa na vrchol vydriapali tí dvaja chudáci Rusi, A keď ma tam uviděli, tak si mysleli, že som zabalzamovaný Lenin. A radšej skočili dolu.
2: Viem, James. Mám to na videu. Pekné skoky. Pozajám, čo ešte píšu v novinách?
3: No, ďalej tam píšu, hľadajú Ramzesa III.
2: Nepoznám. A čo urobil?
3: Nič, pane, ešte ho nenašli.
2: No a čo urobí, keď ho nájdu, James?
3: Neviem, pane, to tu nepíšu.
2: James, ty oficiálny díler Trabantov. Tak prečo ho potom hľadajú, keď nič neurobil?
3: Lebo ho ešte nenašli, pane.
2: Koho?
3: Ramzesa III.
2: A to je kto?
3: Neviem, pane. Tu píšu, hľadá sa múmia Ramzesa III.
2: Skutočne, James? Nevedel som, že Ramzes má múmiu. Oni to asi musia mať v rodine, keď tam píšu, že je už tretí.
3: No, ale to musí byť nebezpečná choroba, pane, keď ho hľadajú po celom Egypte.
2: Oh, Egypt, James. Spomínaš si? Tam nám bolo krásne.
3: Áno, ale ako komu, pane?
2: Tebe sa tam vari nepáčilo, James?
3: Len do tej chvíle, kým ste nedostali chuť na čerstvú vodu, pane.
2: Tam som ťa poslal kopať tú studňu, však, James.
3: Áno, pane, na Sahare.
2: No, a aj tak si nič nedoniesol. Pol roka som ťa nevidel. A keď si sa konečne vrátil, 2 mesiace si machroval s vyplazeným jazykom.
3: Tie 2 mesiace ste ma ráčili používať na miesto mucholapky, pane.
2: To boli prvé 2 mesiace v tvojom živote, James, kedy si nebol úplne zbytočný.
3: Viem, pane, napísali ste mi to do rodného listu.
2: A veď my už cez leto ani nebudeme mať kam odísť, James. My sme už boli všade.
3: Ja, ak vám môžem nesmelo pripomenúť, pane, v lete ste chceli ísť na Amazonku.
2: Na Amazonku? To je tá naša nová suseda?
3: Nie, pane, to je tá rieka v Brazílii.
2: No ráno, už si spomínam. A prečo som tam chcel ísť, nevieš, James?
3: Dočítali ste sa, že v tej rieke žijú ryby, čo všetko zožerú, pane.
2: A áno, Pireneje. Veľmi dravé ryby, James. A rýchle.
3: Tak Pireneje. Zaujímavý druh, pane.
2: Neboj sa, James. Dám ti možnosť obzrieť si ich zblízka.
3: Vy ma chcete zobrať so sebou, pane?
2: James, ty chodiace ražniči. Veď si sám povedal, že tie ryby zožerú všetko, nie? No tak uvidíme.
4: To je ovšem trošku černý humor, o tom já jsem nechtěl... No, ale já jsem tady kvůli něčemu jinému. Já tady mám vyprávět, jak jsem se dopracoval k tomuto postavení. Začít tak někdy od první třídy. Celá naše rodina pytlačila, u nás byly hluboký lesy, ale skoro žádná zvěř, takže jsme se skoro vystříleli. Můj dědeček se na pytlačení potom vykašlal a stal se písmákem. Naučil se psát a stal se písmákem. Ne, že mi nechtěl pytlačit, ale jemu se normálně zasek náboj v laufu, na novou flintu nebylo, tak se stal písmákem. No takže o to jako by nešlo, ale já jsem hned od první třídy začal mít, nevím, proč dvojky z mravů. To se vám směje. Jenomže já měl velice steplý otce a ten jenom jsem přišel domů, řekl zmravu, já řekl dvě a už tě řezám. Já mám taky největší svalí na prdelce. Já bych si zasloužil i mimikry, abych zmizel v houští, ale to se mi nepodařilo. Já nevím, čím to bylo, já jsem zas takový výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku. A ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný a řezaný a řezaný. Já pám, tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení a on pán nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý. A teď si představte, já jednou přinesl domů trojku zmravu. Já se třás. Já neměl vůbec chuť jít domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic, z takových těch jirásků a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii. To je velice zkratkovitá, výstižná poezie. Milostná poezie, ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci. Řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned. Já pán, je. Já pán, holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval podle to. Ten tam. A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku, tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného. Proč tě řekneš, Aňo, Máňo? Na... Jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přeslíčková. Taková ani ryba, ani rak. Byla si o 3 roky starší jako my, nevím, z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte. A jediný já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout a začal jsem ji milovat. Udělal jsem dobře, protože potom v terci to skáču, se objevilo, že jsem to jedinej očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stole a my tam běžili a každý si četl o sobě ty poznámky, jsme u Přesličkový četli, že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. Ha! A tahle Přeslíčková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou a srdce moje pláče, naříká. Proč, Přeslíčková, nemiluješ menšíka? Ta to dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla, sprosťák, vyvrhel, nemrava, já dostal tu trojku z mravu. A teď si představte, co? Byl jsem řezaný za dvojky, že víc už to nešlo. Pám, to mě táta vodila kulometem nejméně. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. Ha! A já tak jdu, celý zničený, spocený, tatínek mě zmerčil a povídá, co neseš? Zas máš dvojku z mravu? Já pám, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde. Ha! Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.
5: Říká přes ulici kamarád kamaráda, volá Pepo, ty stará vajno, jak my jsme se dlouho neviděli, co děláš? Ten k němu jde tak pomalu a tak trošku zhora mu povídá, hraju teď v kvartetu.
6: Mompa, díti, ty a v kvartetu, jak se s tomu dostal, mompa? Dali jsme se 3 přátelé dohromady a hrajem. Mompa, v kvartetu a 3? Mompa, jo, já s bratrem. Mompa, prosím tě, co pak ty máš bratra, mompa, nemám, proč? Tři dny už umírá babička Mrázková a když je v posledním tažení, volá, dětku, dětku, pojď sem ke mně. Vezmi mě za ruku. Já se ti musím s něčím svěřit. Celý život jsem to před tebou tajila.
5: Dětku, já jsem barvoslepá. A dědeček pá, to já ti, babo, taky musím něco říct. Já to taky celý život nažím, já jsem černok.
7: Přístavu v Riu přistál parník, tak jak to bývá v těch přístavech, vyšli z něj námořníci a s novým plavčíkem šel takový už otrlej námořník do ulic. A tak se kasal, co všecko zná, kde je veselo, kde hrají. A pak tam stáli jedno děvče, druhý děvče, jak šli kolem nich, ten povídá, tohle je nějaká Dolores, $10. A dál jdou a ten povídá, tohle je Sibila, $25, ale to jsou věci. A povídá, a tohle, to je Mary, $35. A ten povídá, co pak tady se nenajde jediný slušný děvče, on pá, to jo, najde, ale na takový nemáme prachy, kamaráde.
5: Do baru vstoupí fešáček, takový, jak je známe tady Fiží, z rukávu kouká samá krajka, jde k barpultu a povídá, barmane, prosil bych whisky and soda. A on pá, hele, šotku, vypadni odtud, nebo se mi sem natáhají podobný a budu s toho mít babinec. Vypadni odtud, buď tak hodnej. Tak ten dá pá, no přece, já se nenechám tohleto všecko. Sundal to, vzal si takovej starý rolák, starý sako, čepicí bekovku ušmudlanou, vajgla do pusy, jde tam pá, šefiko, jednoho vyzoura, on pá, hele, šotku, ty nepřestaneš, vypadni, běž. Zase ho vyhodil, ten říkal, tohle přece není možný, jde do půjčovny, krojů a kostýmu, tam si půjčí kovbojský šaty, pistole si zavěsí nízko, víc než je v tom kraji zvykem, Stetsona nechá se zarůst a jde tam a povídá, hele, barmane, normálního vizoura nebo tady rozstřílím. A on pá, ty nepřestaneš, vypadni odtud. A on pá, čiči, jak to, že mě vždycky poznáte? A on pá, fešáku, pač nosíš furt stejnou taštičku.
8: Já měl totiž jednoho ze strýců, který zblbnul v první světové válce. Ne vlastní vinou. On byl celkem v takovým nějakým zákopu, kde se nebojovalo, prostě udělali špatný zákopy. Ty šli pak z druhé strany, ty tam furt jako tohleto. Takže měli spoustu času si povídat ti vojáci a tam mu někdo nakecal, že existuje perpetuum mobile, tomu říká. A ten pápa, takovýhle jsem nikdy v životě jsem neslyšel, byl z Ritzmanic, tam z týhle věci vůbec jako neproběhlo. Perpetuum mobile, co by to znamenalo, prosím tě? Automobile, to jo, ale... A on pá, to je právě to. To má takový divný jméno, protože to neexistuje. On pá, tak co mi tady povídáš o něčem, co neexistuje? On pá, v tom je ten háček, kamaráde. To, kdyby někdo způsobil, že by to začalo existovat, tak se jednak proslaví a obrátí koloběh tohoto světa úplně na ruby. Protože pak by už věci vznikaly sami od sebe. A ten pá, jak tomu mám rozumět? Strejc, teda byl chytrý člověk, to byl truhlář byl, a tak ještě čet po večerech, že jo, půjase. A ten pá, podívej se. O takovouhle věc vymyslet stroj, kterýmu by člověk dal jenom jedenkrát provždy a naposled impuls a ten stroj z tohoto impulzu by nejen pokračoval v té činnosti, ale tou činností by si vyráběl patřičnou energii pro další pohon, který by způsoboval výrobu další té energie, čili perpetuum mobile, něco jdoucí do nekonečna. Ten impuls by byl to, co udělal Bůh, když nám vlih život. A podívej, od té doby my už sami tady děláme příkusy. Sami od sebe, jen nás stačilo požduchnout a podívej, co se kolem nás děje. Tomu mimo strýčkovi to vrtalo hlavou, vrátil se z vojny, začal se častěji a častěji zavírat do dílny, napřed ze svého materiálu, potom už z přineseného, jak tam ty nevěsty. Pane Meluzín, chceme se brát, že jo? A tohle... Já jsem zapomněl říct, on měl takový zvláštní jméno, protože na té vesnici byl jeden z nejsilnějších, tak se mu říkalo Meluzíne, ale on se jmenoval napůl jako prostě císař a druhý Claudius Pitzmaus. Oni Pitzmausovi měli už spoustu dětí, tohodle nečekali, nechtěli, tak se mu pomstili, že mu k tomu dali Claudius, aby si toho Pitzmause každej vším. A že by se jmenoval Franta, no tak Franta Pitzmaus, no tak to nikdo neposlouchá. Jak slyší Franta, tak už od toho nic nečekal, ale Claudius, tak ty koukal Pitzmaus. Ale pač tam Ritzmanici všecky přebil, Tak se mu říkalo Meluzínem. Pak v Brně už zase Pitzmaus. A on vám v té dílně se zavíral a začal dělat z toho nejnevhodnějšího materiálu, který má poměrně největší tření ze dřeva, různý kolečka, válečky, pásy. Spojoval to, že už by s tím ani nemohl býval vjet do terénu nikam, až to bylo větší jak vrata. A věřil tomu, že jednoho dne do toho nějak kopne nebo něco a už to nikdo, to březový a višňový dřevo, nezastaví. On taky, co napomněl říct, on dostal od šrapnelu tam na té vojně, že to nebyl je tak. Od toho kamaráda, on dostal taky šrapnelem, tak no a prostě tam byl a když už promrhal veškerý materiál, i ten cizí a přišlo to ve známost, pač, ty čekali ložnice, tohle nic a vždycky běžte se podívat, on tam blázen šíl a tak dále. Dostali se na buben a aby unikli tý ostudě, že by se ještě dlouho vyprávělo, jak promrhali cizí materiál, tak se odstěhovali do Brna. A tenhle ten strýc Pitzmaus v brněnský zbrojovce dostal místo v P18, to bylo puškový oddělení, dělali tam pažby. A zároveň město takový jakýhosi domovníka, údržbáře v domě mýho kamaráda a pozdějšího tedy kolegy a dnes herce v Brně Milana Wagnera. Hoblíkova ulice, souběžná s Merhautovou, Brňáci jistě znají, před zahrádky a za zahrádky. A tuhle tu před zahrádku dostal strýc Pitzmaus s bytem v úrovni ty zahrádky, čili se suterénním bytem, jako erár, když bude pečovat, a tenkrát se to bralo doslova, o celou tu vilku, o zahradu vzadu, o popel v zimě, o topení a o tyhle ty všechny věci, přísní zaměstnání. No a tak prostě strýc Pitzmaus s tetou Marií, žádnou se tam ubytovali a on to měl přesně den jako den stejný. Přišel z té zbrojovky, teta mezi tím chystala v oběd, on se najed, vyklonil celý přezahrádky a on si tam dělal v té přezahrádce takový malý Versailles. To měl pohled od jiného kamaráda z Francie, tam se mu zalíbily ty zahrady, tak se snažil to vměstnat do toho malinkého prostoru. Hýřil barvama, pracoval v maceškách, protože těch se vejde nejvíc na záhon a jsou nejrozmanitější. Dělal miniaturní cestičky, udělal si k tomu takový zvláštní nářadíčka, takový hrabítka. Pracoval s perfektním pískem, kterému se říká kočičí zlato, to jsou ty osmihranky, které se štěpěj a svítí, odráží se v nich slunce. Prostě něco překrásného. Ovšem, za tou předzahrádkou versajskou nebyl zámek, ale ten jejich suterénní byt, jo? Teta vždycky mezi tím skočila pro pivo, dala mu to, on si to dal z okna, takhle upíjel toho piva, pohrabával ty zahrádky, plel ty macešky, přemístěval je různě, prostě tak, jak měl náladu, jak pracoval fantazie, tak měnil ty barevný obrazce až jednou. My s tím kolegou Wagnerem čekáme, až bude jiný náš kamarád, nechali jsme pootevřenou branku, aby jsme nemuseli dolů jít otevřít a koukáme a vidíme, že strýc Pitzmausu si vystrčil pivo a začíná vzdělávat ten svůj kousek té půdy. Kouk na nás, pak jsme pozdravili a pány, abyste mě kluci plivali do piva, my říkali, jde pát, tohle. Prostě laškovali, ale my daleko dřív než on jsme viděli, že tou tichou ulicí běhá opuštěný pes. Tak, jak psi někdy běhají. Toho psa zaznamenal až tehdy, kdy do téže ulice vstoupil takovej pán, takovej krásný stařec, asi jako pan Dale. Víte, který šel velmi volným procházkovým krokem, díval se tak ze zahrádky na zahrádku, jsem tam někoho pozdravil, aniž ho znal do oken, to jak píše Čapek, když je dobrá nálada, tak se leda co zdaří, že ano, co byste normálně jinak nedělali, prostě choval se jako lidumil, šel a když k němu přiběh tenhle ten opuštěný pes, tak ho tak jako pohladil, polaskal, pošimral mezi ouškama a ten pes vyjevenej tím, že ho nenakopasí, tak šel vedle něj a v tom okamžiku z té žabí perspektivy ten můj strýc Claudius Pitzmaus zaznamenal tohodle pána s tím psem, protože volal do kuchyně, Marie, pojď se podívat. Takovýhle chlapi už se dneska asi nerodějí. Podívej se, starý chlap, ale rovnej jako bříza povídá, zdravej a takovej typ. Takhle já si nějak představu, povídá Kosinu. Myslel Kozinu, ale protože v Brně byl populární herec Kosina, tak to dávali takhle všechno dohromady. A furt ho chválil, až ten Kozina přišel k té předzahrádce, tak ten pes najednou pána nepotřeboval, potřeboval spíš něco jiného, běh do zahrádky, tam udělal dřep a vznikla tam takováhle malinká versajská pyramída. V tom momentě se z mýho mírovlivého strýce Pitzmause stalo něco leopard. Povídá, jak si to představujete, člověče? Že já vám tady budu pěstovat záhony macešek, abyste mě chodili tady být na takovýhle svínstva pod oknama do květu? Vemte si tu potvoru a pojďte tu hromadu vodných! Ten duchoč se ti takhle za srdce a povídá, pane, to patřilo mně. On pá, komu jinému? Ten důchod se povídá, prosím pěkně. V prvé řadě ten tón si vyprošuju. Potom bych vás prosil, abyste mě nedával dohromady s tímhletím neznámým psem. O těch dalších věcech už ani nemluví. Astrid povídá, vidíš ho? Tam se s ním přicmal. A teď, že mě posrali za hrou, tak se k němu nehlásí. Tomáš povídá. Tomáš pěknýho pána, nemá tváří. Povídá. A toho má zmizí. Ten pes... Vyhnaný tímhletím hlukem vyběh ven a když měl toho důchodce, tak ten důchodce, že se kvůli tomu psovi rozstřílil, tak ho mírně nakopal. V tom okamžiku se otevřelo naproti v baráku okno a taková brunátná paní povídá, co ti hajzle udělal, že ho okopáváš? Dal jsi mu někdy žrát, abys do něj bušil? Povídá, rekuj domů, nebo tě pán sežere. Ten důchodce neschopnej slova se postavil do té ulice, kterou si předtím div nezamiloval, všecky zdravil. Tak tenhle pán rozpřál ruce a povídá, tadle celá ulice mě může můj být prdel. Namontoval tam i lidi, co byli nadovolili, z té ulice všecko. Tohle a odešel vrávoravým krokem někam na zdravotní středisko. Pes poslech paní a odešel, ale aby tomu dal správnou tečku, vyšel strýc Claudius Pitzmaus s lopatkou a se smetáčkem, to hovínko takhle nametal a povídá, vidíte? Pak se člověk diví, že se tamhle nedohodne nějaký státník s cizím státníkem a tady se nedomluvil prostý Čech s Čechem a hodil to hovínko sousedovi do růží.

0: Když jsem sloužil za rakouského vojště, tak jsem se dostal jednou do špitálu, kde jsme byli sami dezinteristi a tyfisti, no teda sami rekonvalescenti, a žádnej jsme nechtěli jíst tu polentu, tu ucrychovou kaši, hořkou jako mezulán, ono to nebylo ani masný, ani slaný. No jak říkám, kdo neměl z domu, byl špatný. No teda kluci, aby si přilepšili, kupovali si cukroví, pacličky nebo kadlata, ty švestky. No, ale jednou se vám stalo něco moc špatného. Jo, co jsem to, jo, tohle jsem chtěl říct. Jednou v noci šel pan štábní, odkud chodí císař pán pěšky, uklous, upad po pecince a odrazil si mato. A hned bylo druhý den v Befelu, že se zakazuje jíst ve špitále švédsky, dále, že aby se nikdo nepovážil jít po chodbě s pytlíkem v ruce, že jsme všichni tyfisti a že nám to ovoce škodí, basta fidli a podepsaný obršt. No tak dobře, řekli jsme si, Befel je Befel, musíme to spolknout a kut. Ale co čentman nechce mít, představte si, zrovna ten den přijela bába s třema vozejkama a s kadlatama, teda s těma malejma švestkama. Všichni jsme čučeli z okna na to krásný modrý ovoce. Sliny se nám zbíhaly a najednou se pohlídnu, kluci pryč. Podívám se z okna a oni už kupovali. No tak jsem taky vytáhl jsem z kufru brocak, vysypal jsem z něj drobečky, co jako mě tam zbyly potom, co jsem nosil panu Felculoákovi z dovolený, a hajdi za bránu. Tak jsem si toho ovoce koupil 5 kilo. Jdu bránu a post na mě udělal. Hej! Já se zastavil. A on, že prej má rozkaz, že nesmí nikoho pustit do špitálu s kadlatama, že prej jsme všichni tyfisti a kde si, co si. Já mu povídám, no tak přikryle, nedělej žádný hlouposti, tady máš, naber a taky a jes a pust mě dovnitř. A on zas na to, kdybys mě dal zlatý rouno, nemůžu tě tam pustit. No tak co jsme měli dělat? Bylo nás tam 10, všichni v podlíkačkách. A na boso zima nám bylo. Tak jdeme k ty bábě a jedna řeč. Milost paní bábo, vemte si to ovoce zpátky. My jsme voláni na cimli, my nechcem žádnou náhradu. Dejte nám peníze zpátky a je to. Ale ona spustila. Koukejme se na ně. Ovoce ochmataj, ožerou. A pak chtějí vrátit peníze za nic a nic. Hod, a marš. Tak nějakej pačeš řemenář to rozhod a povídá. Tak co teď? Já mu na to. Buď to ovoce sníme, anebo je hodíme na hnůj, vážená obci. Tak když sníst, tak sníst. Sedli jsme si k plůtku, takhle, aby na nás ze strnistk nefoukalo, a jíme. Hoši jedli a žrývali. Ale kde jako měl míň, byl dřív hotov, zmačkal papír a šel. No, tak já jsem tam zbyl nakonec sám. Zima vám mě bylo. Já měl husí kůži jak pralinky. Polikal jsem to ovoce i s peckama, aby byl dřív hotov. Potěžkávám pořád pytlík. A bylo ještě tam ještě jako cirka, tak ještě 2 kila. A už jsem nemohl. Švestka se mě převalovala v hubě jako akrobát. Já vám ji nebyl stavu spolknout. Pandur jsem měl jako buben. Rozháněl jsem se rukama na všechny strany. A najednou kouknu po postovi. On byl obrácený jinam. Šups, s pytlíkem za košili. A jdu a dělám blbýho. A on zas na mě. Hej, poslechni ty. Ty jsi nějaký tajle jako nafouklej. Poslouchej, pojď sem. Šmátnul vám mě za košili a nachmatal mě ty švestky a zase spustí. A že tam nesmím, že by byl zavřený a kdybych prej mu přines dřevo kříže a zkrátka nic a nepustil. Tak to mě ale dožralo a povídám, poslouchej přikryle, já už jsem dokázal jiný věci, tak jsem vám si stal předěj a teď jsem ty 2 kila před jeho očima snět. A když jsem ty švestky sněd, aby jo věděl, tak jsem sněd ještě i ten papír. Ale ta noc. Jojojojoj, nejdřív bylo v bruše, jako by to byla velká nespokojenost, pak nějaký mručení, a pak zase nějaký divný troubin jako na poplach, a nebo jako když mají čerti valnou hromadu a mají silnou opozici a prší jim do toho, antož se otvírali vnitřnosti, ale jen tej švédskovej bábě můžu děkovat za moje zachránění, tenkrát mě to vypucovalo, jako když propláchneš žlab meliorací, a od ty doby jsem zdravej jako rybička, jako křepelička.
1: Jo, jo. Jak dopadnul zdravotní cyklový let v Jeseníkách?

To, že v té chajde sú aj kola na pojčaní, zistil Kamil, jak raz zabludil do jakéhosi skladišťa, kde to vypadalo jak v šopie. Plno burdela, kýblu, vercajk rozhazaný po zemi a mezi tým 5 kol, na kterých jezdil bez tak ešte tleskaču vnuk. Jak se tam tak poflakoval a snažil se dostať ven, vylapil ho Chatašteiger. První si myslel, že tam chce Kamil cosi čornúť, a než to Kamil vysvetlil, malem dostal ryčem do tlámy. Nakonec se všecko vysvetlilo, Kamil ho pozval na jedného radka v Brnení a fajnovie pokecali. Kamil k nám potom přilez s piskem tajemným, jak Moňa od Leonarda, a priad s ním ideme ven, že nám ukáže cosi nevydaného. Moc se nám nechtělo, bo sme měli právě po obědovu siestu, ale nakonec se mu podařilo nás přemluvit. Ven jsme šli se zavřenými očami, jak v jakési pohlupavé soutěži. Před chajdu stalo 5 bicyklů, které vypadaly dost divně. Na naše nevěřící pisky a hlupé otázky, co s takými žďorbami budeme robiť, Kamil ene mávnul ruku a skakal nadšeně jak nadržený klokan. Priže si zrobíme cyklovýlet po Jeseníkach. Paru se nás ozvalo, že na tým kole bez levé šlapky to asi nebude ono. A já jsem si tež rypnul, bo jsem si představil, jak by se mi asi jelo na tým prostředním, které nemělo sedlo. Zás mávnul paprču a priže to dá všecko do zítra do kupy a že už to má domluvené. Tuž já, uvidíme. Kamil na tým robil celý zbytek odpoledňa a večer přilez až kolem 10. strhaný jak plagat. Bechnul sebu do lůžka a priže zítra valíme, bo kola sú jak nové. Druhého dne po snídani, někeří chleba z paštíku, ti, co šli spať pozdější enem pivo, jsme vyrazili k té cyklogaráži, kaj už od rána strašil Kamil. Venku stali stejné kola jak minule, akorát čistší a na první pohled bez závad. Ptal jsem se ho, kde je to páté kolo. Kamil se rozhlídnul jak špiona pri, že ho spotřeboval na náhradní díly. Typnul jsem si, že Chatašteiger mu zdvihne kulturu, až to zjistí. Vylosovali jsme mezi sebou 4 šťastlivce, kteří mají dost odvahy a dobré zdravotní pojištění. To nám zabralo přes 1/4 hodiny, bo jak kdo si vyhrál, hned to z dobrého srdca daroval jinému a tak dokola. Nakonec jsme měli jet já, Kamil, Leoš a Karel. Tuž jsme vzali ruksaky ze svačinami a vodu a jeli jsme. Jeňa se ještě na cestu zeptal, jestli známe na spamě číslo na pohotovost. Vůl. Karel se to jak vždycky ujal vedení. Má to v krvi, bo jeho foter byl jakýmsi vysokým pajtašem na KNV, ještě jak nás krotili rudí Big Bratři. A tež měl nejlepší kolo. Já jsem vyfazoval to, co předtím nemělo tu šlapku, a zdalo se mi, že ten klínek, co tam Kamil vevalil, byl jaksi malý, bo jak jsem přešlapoval, šlapka vždycky o kusek poskočila, no chuj s tým. Veselé jsme valili z kopca a větr nám valil kolem řep. My hňupy jsme si neuvědomili, že to, co včel sfaráme, budeme muset na zpateční cestě vyšlapat. Po pár kilometrách si zavislaci vyminili první kurz pauzu a Karel na turistickou mapu dumal, kaj vlastně pojedem. Bliklo mi palu, čemu to robí až včil, ale co? Tu se není kaj ztratit, no ni. Trochu jsem znejistil na další křižovatce, bo zahnul na lesní cestu. Tu škola už nic víc nemělo co překvapit, akorát my jsme se na sebe podívali nervózně, ale jeli jsme dál. Na prvním potočku, který křižoval naši pěšinu, stroskotal Kamil, bo nepředvídal takovou hlubku. Ona to spíš byla taká malá odra. Jak se mu zvrtlo přední kolo ponořené do půlky špic a bedajle zadrhli obřeh, ani heknut nestáčil a naplocho ze sebou jebnul do vody. Dali jsme kus pauzu, než se Kamil vynadával a přestal kopat do okolních břiz. Co včil? Na převlečení neměl nic, galaty mokré a v tých jeď nemože, bo se nechce zapařit žádné důležité orgány. Za naše fajné rady, aby jel na Adama a galaty si pověsil na štanglu, kde by mu proschli, nás poslal, nás nepochválil. Nakonec se zlitoval Leoš a pojčal mu svoje galaty, bo jeho trencle vypadají jak kraťasy a tak bude nenapadný. Nechápu, čemu na sobě nosí tolik hádru, ale prý mu to vyhovuje, bo je mu fajně teplo. Jeli jsme dál. Kamil furt vyrýval, že se cítí blbě, jak je na ostro, že ho ty Leošové gatě škrabu vpředu a i vzadu v rozkroku a kdy je naposled Leoš prál a podobné duperele. Však si vezmi svoje vyprané, pomyslel jsem si, no ni. Cesta dál byla celkem fajná, až na toho staršího chlopa v pumpkách, kterého jsme asi vystrašili, jak kolem něho proletěl náš peleton,
a on sebu chrapnul do kopřiv. Dlouho nám hrozil berlu, no spíš to byla asi turistická hůl. Jak se pěšina zužila a začalo přibývat kořenů, šíšek a podobných v lese zbytečných bebechů, začali jsme remcať. A jak jsme si konečně všimnuli žluté turistické značky, začali jsme nadávat polohlasně. Estli Karel není náhodou ichtyl, který nás naved na cestu pro pěši. My tře jsme demonstrativně zastavili, nahlas už začali stavkovat a chtěli zakladat odbory. Karel si toho všimnul až po 100 metrách a jak se vrátil, začalo kolektivní vyjednávání. Našu klidnou debatu utnul ten důchodce o berli, který se naraz vynořil v zatačce a rychlým krokem se k nám blížil s nadávkami. Celkem rychle jsme se rozhodli, že bychom mohli ještě kusek popojet a v diskuzi pokračovat tam. Naskočili jsme do sedel, někteří s bolestivou grimasu a vykřikem, a jeli jsme dál po značce, která svíňa začala vést do kopce. Po 10 minutách jsme zastavili, bo to by musel letět jak Juan Torena, aby nás doběhnul, a pokračovali jsme v diskuzi. Tuž jak to vypadá? Podle mapy máme před sebou ještě kus cesty. Jestli je to vůbec mapa tuté oblasti. A vrstevnice, které byly sobě blíž a blíž, nevěstily nic dobrého. Za sebou máme šilenou pomstychtivou bestiu, která zdrhla z domova důchodců. Ty boláky od kopřiv a špinavé nohavice nám asi neodpustí a kdo ví, co skryva pod tu červenou šustiakovku. V dálce jsme ju zase zahledli. Tuž to není možné, on musí mít tež kolo. A tak jsme se zas o kusek přesunuli. Dále už jsem ale nemohl jet, bo jsem asi po cestě vytratil z přehazky jakési důležité díly a ten kopec už se začal podobat lise hoře, tak jsem tlačil. Karel navrhoval jet dál, bo raz mu přece ujet musíme, no ní? Kamil chtěl nebezpečného staříka zabít, asi se při tým karambolu jebnul do pály. Leoš se tvařil jaksi divně, že by si cosi přiskřipnul do sedla. Tuž zase musel situaci zachraňovat já. Navrhnul jsem na nejbližší místě se schovat. Stařík kolem nás přeběhne a my se vrátíme po cestě zpátky. Jak jsem si všimnul Kamilového zděšeného kzichtu, honem jsem dodal, že tu malou ostravicu tentokrát radši opatrně přebrodíme. Karel, sportovec, moc nesouhlasil, bo to nebyl jeho nápad, ale ostatní byli pro. Včil enem najít fajné místo. Cesta vedla chvíli z kopca, tuž jsme trochu chytli náskok. Leoš asi nebyl úplně mimo, bo naraz přišel s tím, že má fajný nápad. Prý by jsme mohli aj s kolami vyšplhat na tamten nedaleký posed. Byl mimo. Bych nevěřil, jak může taky lehký vanek na nesprávných místech uškodit. Za posedem se naštěstí objevil celkem hustý křák, kaj jsme zapadli. Dost pozdě jsme si všimli, že to jsou ostružiny, ale kola už byly hozené v křaku a v dálce se zas červeně zablísklo. Tuž jsme se dohodli, že to budeme řešit, až nás ten chlop mine. Seděli jsme tam, jak by jsme chtěli cosi vysedět a zavislakům zakázali kuřit. Jak dědek dlouho nešel, Karel se nasral, jak by si to uvědomil až včil, vyskočil a prý, že se nenechá šikanovat jedným slabým dětkem, bo jsme čtyře a sami silní chlopi. Akurát jak tak honem stanul, jak si se mu podlomili nohy a byl zpátky v křaku. Změnili jsme oficiální stanovisko, my se vlastně před nikým neschováváme, enem tak spočíváme, zdravě se stravujeme ovocem, nekuříme, bo zrovna odvykáme a neřveme, bo nechceme plašit lesní zvěř. Hned se nám lepší sedělo. A jak kolem kdo si kšel a klepal si při tým turistickou hulku, byla to enem náhoda, že jsme právě neměli o čím dřistať. Kola jsme potom z ostružin dostali celkem snadno, bo jsme pro nich poslali Kamila, který to celé spískal. Sice první nechtěl, ale jak mu Karel domluvil tak, že ho žduchnul do kříba, Kamil se zaleknul a kola nám vytahal. Většina z nás už nechtěla jet dál, bo měla toho nebezpeča dost a tež nás už rozboleli údy a nohy tež. Po cestě, kterou jsme přijeli, jsme se vraceli zpátky. Konec jsem otrpěl já, bo ten klínek už měl fakt nejlepší roky od farané a takovou namahu nečekal. Rozlučil se se mnou asi 2 kilometry před chalupu. Tuž jasné, že v tým kopcu. Zkušali jste někdy šlápať do kopca, enem jednu nohu? Krom Karla se mnou banda kolegiálně, však máme ty odbory, šlápala pěškobusem až do chajdy. Kolami jsme bechli o šopu a šli to zapiť.
Kamil chtěl jíst tež, ale vyhnali jsme ho zrobit z těch 4 kol zase 5, bo venku hulákal chata Steiger a vyhrožoval, že zabije toho gizda, který mu rozebral jeho zanovní Shimano. Tuža potem pri, že sport je zdravý. Devátého září 2005.

0: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s toho musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází. Ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám. A nebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií. Asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme, majitelé bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma, ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále, někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, anebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad my na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, o daně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury
1: je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, si jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl, a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že ji hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka plačíc odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky, a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší bohatý mlynář ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručen jmenovací dekret. Růženka děkuje bílé matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Na dlouze zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká power play, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité fópa vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innouce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na...

protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí a nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14 zkušeb na 2, přihodilo se zařetné kampaně, 14 zkouška, všichni podle obsazení. V uvedenou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru Přihodilo se zařepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práv tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. Je leitmotiv tohle? Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

0: Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Išak Rejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To je jaksi, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Váš pan režisér si to nedovede představit, a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle bezkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Jak vidíte, dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle, to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Namísto dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, neby vlastně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, neby vlastně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, neby hlasně bíjící. Slyšíte, ta ostináta v tom bíjící, to je právě rod toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru. Takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatě. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa, mea maxima culpa.
1: Jedním z prvních
0: kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Štajmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že jak si náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Štajmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Štajmar nám vlídně pokynul a pak řekl: ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Štajmar byl záskokář legendární, dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku, to je kuriozní. Každý herec dostaný záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Štajmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věštce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Štajmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věštec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Štajmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se odstla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Štajmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési pazvuky. Hiaty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal: proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. Konečně, tak jak to běželo orchestr k tomu a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Štajmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebe kritiky. Pro Krista pána, to jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Teď ze mě šla jenom horká pára, blávoli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo i jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně: no, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická. Teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepíček Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá: zaplať pámu, tak jsme to dneska měli naposled. Načež pan Štajmar z rohu šatny se ozval zničeně: pro Krista pána, a na co jsem se to teda já blbec vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele defouká do balonku a neodebírá se tam krev. Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen a titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž a v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jen opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně povíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal. A jeho hra spočívala v tom, že zpívala, neustále honil Carmen po jevišti. A mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby. Bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebo zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně. Nedejte se, kluci, je to ohromný, zpíváte to výborně. Tak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vztekle o zem, což už Jugosláves vůbec předstírat nemusel, protože jí měl až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlást, dvih se kotou šprachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutálely po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, arie je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a navíc si začala provokovat napovědova svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutálené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak už schovávala part notový za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza, Carmen nebyla schopna, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a tato dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy. V jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy. Tedy úplný tedy pidi mužík. Obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím se naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno, ptal se samozřejmě prvního, bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Řezníčková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem, jenom kvůli tempům. A večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá. A představení inšpicient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice, Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval Haj Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval a zpíval jsem svou máti, vidím zas, jděte dál, jděte pryč, ty rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Ale Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát. Když zpíval Mirek Dona Jose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. My jsme mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu strážmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle a hodně vysoký. Takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. Když zpívá třeba Jsem líb, jsem líb. Ale vedle ty vojáci Natales Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc jste bez toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on je pak helmu dolů, čověče, to ona pod tím naznačuje, rozumíš. Že ten chodej je ve službě. Ten Natales Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pač oni to jako mimo službu mají volno. Teď to ten chodej je ve službě. Rozumíš, on taky ten pokletek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřený. A tím jako kačičku službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal, se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdu. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když jsem k němu přišel, povídá Bouti, tak ten tě poslech. Už na sebe tu helmu neberu, kašlík, nekašlík, rozumíš? Já jsem se na sebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruský samovár. Toto byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A tam mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vo zvoleně. Dnes se to jmenuje divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, pobočný závod 001, Činohra Zvolen. Jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený a v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obveseluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji. Byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy. Výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo. A pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v uvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupletí ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal veliký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to meziměsto, říkal, čo, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu je stavoprojekt zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vás nepoč... Praha, ano, ale... Kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inženýrovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, predsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročili práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné světové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, pěkně taky stane, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, dovidenia, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a pán, Janko, čo sa ti porobilo? Chorý si, či čo? Pál, nie. Sadkaj si. Že se. Vytah to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to 3x za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, jsme to vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je, Jano? Ale, bohužko můj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Mal 2 roky, už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Tam on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. Už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Tam, ako? No, no že prý je. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, kdyby si mohl skoro 5 minut přišel, tak si mohl sám ten hlas vypočuť. Veď já ten hlas dobře poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten člověk. A teď mu prostě najednou dopad šesťák do forvesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, doněs šanon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal. Aha, chlapci, tu je kopia. Už v marci, jsem tím idiotom na kraj do Bystrice písal, aby něco v té věci urobili. Hovno spravili. Chlapci, někdo bude zatvorený, ale já to nebudem. A už vytrh tu kopii a skovali do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letěnku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzveď ještě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme i Valen, tak nikde ho nepovedeme, nikde nepůjde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno jen tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to, on chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockýho poblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněny. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka. Po obědě o pol třetí spravíš mimoriadné zasadnutí jmen. Věš, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borové hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkal, ale nie, to musí být, o pol třetí ti vravím, ale Marta. A ona zase, říkal, husa je nasprostá, keď ti hovorím o pol třetí, tak aj o pol třetí bude vybavené, to je věc štátného záujmu, a bacil telefon. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím Hronskýmu mostu nahoru na Banskou Bystricu. Auto štěrku, auto písku, auto tašek, auto cementu. Jsi hyml? Za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená. Běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prtínek. Ale tam bylo všecko. Nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrat to ze všech stavet na tu louku, aby toho Zápotockýho tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, šel jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotockýho do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěří, říkal, já tě poznám, ty jsi taky figliar, věš? Já se kvůli tebe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá, dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili, v listopadu se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od uka k uchu, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano. Protože ještě 3 roky po tom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj. Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.
1: Teta Kateřina byla dotčena tím, že dědeček požádal slečnu Barboru, aby se starala o naše žaludky. Když se to dověděla, předstírala, že se tomu musí smát, ale v očích jí hořely zlé plamínky a vyrážela svůj jízlivý smích takovým způsobem, jako by jí někdo šlapal na břicho. Potom odešla do kuchyně. Za chvíli se teta Kateřina vrátila z kuchyně a povídala dědečkovi, že jsme bez proudu. Dědeček nevrle podotkl, že to víme už od včerejška. Teta se ptala, jak tedy má vařit. Dědeček řekl, že ji nikdo neříká.